0: Takže bezpečnostní prověrka by měl projít každý uchazeč o tento post. A teprve na základě sdělení, že není psychopat, na základě sdělení, že není agentem, že nepracuje pro cizí zájmy. Chápejte už to, že on je ve vedení Globceku, který je organizací, která obchodně obhospodařuje zbrojaře, tak to už je důvod, proč nemůže tam na té židli sedět. To je taky důvod, proč mu Masinka to místo v letadle nikdy nedá. Dělá dobře. To je ten důvod. A bohužel spousta lidí si to vůbec neuvědomila. Babiš se zpovídal z toho, jaký živon je agent STB. Ale ti, kteří ty agenty najímali, ty, kteří je získávali, ty, kteří je vydírali k tomu, aby, dejme tomu, sloužili, nebo ti, kteří je na pozlátko lapali, protože byli podplatitelní. To je Pavel, to byla jedna z jeho činností a on měl také, když byl někde na té misi rozvědčíkovské, tak on tam měl získat lidi pro spolupráci, nebo je měl usvědčit ze spolupráce, ale také získávat pro spolupráci. Takže Pávek měl získat pro funkci prezidenta Babiše. Když by se měl držet svého dosavadního pracovní náplně, tak by měl Babiše jako agenta, když o něm to říkají, tak by ho měl získat pro práci prezidenta. To by bylo ideální, ne proti němu kandidovat. No ale my víme, že čí zájmy zastupuje a tak dále. Zbrojaři. Zbrojaři si obsadili post prezidenta České republiky. Zbrojaři. Dobrý, ne? Co víc si můžete přát? A divíme se potom, že na Ukrajinu šlo tolik peněz? A že tolik peněz odešlo z ministerstva obrany zbrojařům? Můžeme se divit? A máme zmapováno, kolik za to Pávek schrábnul provizí? Nemáme. To se teprve možná zmapuje někdy. Ale nabízí se to. A protože to, co jsem teďko vyslovil, může a nemusí být pravda, tak ale to vyplývá z toho střetu zájmu, který tam je. Moje dedukce vyplývá ze střetu zájmu. Teď strašně pasou piráti po Babišovi. Takže, když byl zvolený Fico, tak ta sebranka ze Slovenska, progresivistická, udělala delegaci tu delegaci vedla tehdejší prezidentka Čaputová, jeli do Evropské komise hledat řešení, jak odstranit tuto vládu, jak odstranit Fica. Ejhle, na Roberta Fica následně je spáchán atentát. To si nikdo nedává do souvislostí. To jako nikomu nedocvakává, o co tady jde. A sebranka pirátská nejela osobně, ale napsala dopis. Piráti napsali dopis na Evropskou komisi, jestli kroky, které učinil Andrej Babiš, aby vůbec mohl být jmenován tím agentem na tom hradě, tím Pávkem, vydíraným Pávkem, aby mohl být jmenován, tak musel udělat opatření, aby nemohl být podezírán z střetu zájmů kvůli Agrofertu a dalším firmám. Tak on to udělal asi. Nevím, jestli ještě existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat lépe. A udělal to radikálnějším způsobem, než by se to dalo třeba řešit. To proto, aby předešel nějakým blbečkům, který ho budou obvinovat, že to bylo účelový a blablabla. Bla, bla. Ale Pirátům to nestačí. Piráti napsali, jestli by mohla přezkoumat Evropská komise, jestli by mohla přezkoumat, jestli to udělal ten Babiš dostatečně. Přestože Pávkovi, který to určitě komunikoval a konzultoval Bůh ví kde, to nakonec stačilo, takže došlo ke jmenováním Andreje Babiše premiérem, tak ale Pávkovi to nestačí. Teda respektive Pávkovi to stačí, ale Pirátům to nestačí, pardon. Pirátům to nestačí, obuje na pl. Pirátům to nestačí. Možná si někdo řekne, no nic, tak se dotázali a no ale ono to je docela nebezpečné, víte? Protože Evropská komise pochopitelně se vyjádřila, že to bude šetřit. Evropská komise může zastavit a zatím zastavila veškeré dotace pro firmy, které byly dříve ovládány Andrejem Babišem. Takže nebo ministerstvo nebo takhle. Piráti křičí, že ministerstvo nepozastavilo čerpání těch dotací a že pokud Evropská komise zjistí, že tam je ten střet zájmu, tak to čerpání bylo neoprávněné, i když, toť otázka, pořád bychom se vraceli jenom ke střetu zájmu Andreje Babiše, nikoli, že bylo něco neoprávněně čerpáno. Protože pokud to splňuje podmínky zákonné pro čerpání všechny, tak nejde o neoprávněné čerpání. To, že dejme tomu Andrej Babiš by to neudělal úplně ke spokojenosti Evropské komise, to, jak to vyřešil, ještě samo o sobě neznamená, že někdo čerpá neoprávněně dotace. Takže dotace nebyly zastaveny. Takhle, to jsem malinko se předběh. Dotace nebyly zastaveny, ale Piráti říkají, že když to nedopadne a Evropská komise to označí jako, že nebyly čerpány v rámci jako regulérně, takže je budeme muset vrátit. Ale znovu říkám, my nic vracet nemusíme. To základní a primární je střet zájmu Andreje Babiše. Případný střet zájmu Andreje Babiše. To by ale neznamenalo zastavení, protože Babiš nečerpá ty dotace. Čerpali je nějaké firmy, to je samostatný subjekt, má svoje IČO, čili to je právnická osoba, tam má nějaké vedení, jsou tam nějaké zodpovědnosti, dotaci přiděluje ministerstvo, jsou tam nějací lidé, kteří to budou dělat asi zejména u těch firm velmi opatrně, protože budou chtít předejít nějakým do budoucna problému. Takže pokud by komise třeba řekla, no ten Babiš to neudělal tak, jak bychom si my představovali. No tak Andrej Babiš ponese odpovědnost za to, že to neudělal dostatečně dobře. Prezident Pavel bude muset vysvětlit, proč i tak ho jmenoval, když nebyl vyřešen ten střet zájmů, ale ty firmy nemusí nic vracet. Protože pokud to dopadlo v souladu se zákonem, tak proč by něco ty firmy vracely? Proč by něco pak musel platit daňový poplatník český? To je zase prostě konstrukce Pirátů, která tady je nanášena účelově, aby zase prostě se zakryly hlavně jejich průšvihy. Já když vidím tu zubatou Richtrovou, jak je sprostá, neomalená a jak lže bez mrknutí oka. Já se nechci vyjadřovat, co bych nejradši. Takže to je jenom taková mezikauza, jsme se nenudili. No. Já bych, když jsme se dotkli prezidentů, tak bych tady možná teď pustil rozhovor s Václavem Klausem. A moderátorka, teď koukám, jaká to je televize. Ne, je to moderátorka rozhlasu, takže Slovenský rozhlas. Tam je moderátorka, nevím která, ta byla zaujatá a pořád dolovala z Václava Klause prostě ohledně Ukrajiny, prostě jestli teda ta Ukrajina je v pořádku a že je v pořádku a bla, bla, bla. No, Václav Klaus jí to nějak vysvětlil a to právě, jaký to vysvětlil, je velice zajímavé. Proč? Protože jí docela pěkně vyškolil. Já to tady pustím proto, aby jsme viděli, jak fanaticky zaujatý reportéři dělají tu nezávislou žurnalistiku. Jo. Tady ta je závislá tak, že pravděpodobně ani přes den nevytahuje hlavu z té nacistické říti. Jo. Tak se na to pojďme podívat, soudružka moderátorka. A Václav Klaus ve Slovenském rozhlasu.
1: Mě by vážně zajímalo, čím Ukrajina ohrožovala před těmi třemi a kousky lety to Rusko.
2: Paní redaktorko, vy jste byla na světě už v tu dobu. Vy víte, co se stalo v Majdanu. Přecit na východě Ukrajiny vzužila válka, kterou nevedlo Rusko proti Ukrajině, ale vedla Ukrajina proti této části Ukrajiny, která prostě měla dominantně ruské obyvatelstvo.
1: Kvůli tomu, že tam byl Majdan, kvůli tomu, že tam byly svobodné volby, nebo co se dělo, co koho by provokovalo?
2: Svobodné volby, nehrajme si se slovem svobodné volby. Ukrajina přeci je země, která do jakéhokoliv ruského vpádu na Ukrajinu byla nejneúspěšnější postkomunistickou.
1: To
2: s tím naprosto souvisí. Ne. V té Ukrajině prostě nedošlo k skutečné demokratické revoluci, k té Ukrajině nedošlo k vytvoření normálních struktur.
1: Diktatura tady je Rusko a svobodná země je tady Ukrajina.
2: To si děláte legraci. Samozřejmě Rusko má politický a ekonomický a sociální systém úplně jiný, než máme my.
1: Ale
2: a
1: o to nejde, jde o svobodu, že? Svoboda
2: no,
1: v Rusku není.
2: No, ale ta svoboda
1: Rusko
2: souvisí s tím systémem, ne?
1: No, ale to je to nejjednodušší. Svoboda tam není v tom Rusku a přesto se ho jakoby
2: podívejte, svoboda je velmi těžce definovaný pojem.
1: Vidím, jak jsou tam zabíjeni ti různí oligarchové a kandidáti na prezidenta.
2: A nebyla míra oligarchizace neskonale vyšší na Ukrajině než v Rusku? Až do tohoto konfliktu.
1: Ale na Ukrajině nikdo nepadá z okna.
2: Ježiš, já teď nechci diskutovat, kdo spadl z okna.
1: To všechno patří do té nesvobody, kterou jsem zmínil.
2: Demokratický systém na Ukrajině od roku 1990 do roku 2024 je prostě všetci nedůstojné a nemožné a nikdo vážně myslící to nemůže dělat.
1: Je to tak, že míra svobody v Rusku je vytelná s mírou svobody na Ukrajině.
2: Já si myslím, že do zahájení této války víceméně byla a myslím, že Rusko udělalo daleko víc transformačních v mé terminologii kroků po skončení komunismu. Udělalo víc v oblasti politické, ekonomické, sociální. Jich Rusko udělalo víc než Ukrajina.
0: No, tedy vyškolil. Tomu se říká nezávislá žurnalistika. Ona učurávala blahem, že může o té Ukrajině mluvit v superlativech. A že Rusko je ten strašný agresor. Jo. To je prostě úplně někde. No a tyto lidi vytváří názor. Jo. Názor. Ve veřejnosti. Předurčují, ke komu budou lidé jaksi lnout k volbám. Kdo má větší šanci nebo nemá větší šanci být zvolen, protože to, o to v těch volbách přeci jde. Vytváří se rusofobní postoje, vytváří se nenávist vůči některým lidem, vytváří se obdiv k některým lidem. Jo, tak to je tak. No a ještě jedno zamyšlení nám tady nadělí Jiří Čunek. A to ohledně podsouvání některých nelogických, pochopitelně genderově a LGBT ovlivněných ideologií pro školáky ve školách. Oni to do těch dětí pasírujou jen kudy to jde.
3: Chci mluvit o závažném problému, který se stal tento týden. 4.5., to znamená v pondělí, byly maturity z angličtiny stejné pro celou Českou republiku. A dostali se ke mně stížnosti rodičů, protože mluvili se svými dětmi, jak to dopadlo a tak, to všichni znáte. A oni jim řekli, že je zajímavé, že když měli vybírat ze 4 obrázků a samozřejmě poslouchali angličtinu a měli určit, o čem se mluví, tak ten los nebo to téma padlo na chlapce, který mluví s nějakou kamarádkou o tom, jak svým rodičům řekl, že je gay. Česká republika vymírá a my máme úplně jiné starosti, než neustále dokola už téměř 30 let mluvit o lesbách, gejích a tisíce, nebo nejsou to tisíce, ale jsou to desítky různých sexuálních orientací a podobně. Místo toho, aby tam bylo normální téma blízké dětem v 19 letech, tedy které by mělo být blízké pro děti v 19 letech, to znamená, na jakou půjdou školu, jak si zařídí život, co chtějí dělat a když už tedy s někým chodí většinou, tak jestli se vezmou a jestli budou mít rodinu. To jsou témata, která by měla obklopovat naše děti, aby vrůstaly do situace, která nastane a chtěli, aby ta situace co nejdřív nastala, protože na závěr života nebo až budou starší, tak pro ně bude podstatné, jestli obklopují jejich děti, jejich blízcí a pro naši společnost tento způsob života, který zatím vedeme, je smrtelný.
0: Zajímavé zamyšlení. Musím říct, že Jiří Čunek začíná hodně vystupovat v různých pořadech. A mně se jeho názory líbí, protože jsou to názory opřené o moudro, jsou to názory logické, jsou to názory, které pasují do toho uvažování selským rozumem. Jo. A upřímně, kdyby Jiří Čunek kandidoval na prezidenta, já jsem pro, já bych ho klidně volil. Pokud by nebyl poražen nějakým lepším kandidátem, tak bych ho volil, protože to je chlap, který už pro lidi hodně udělal. Na Vsetínsku by určitě dostal obrovskou podporu a domnívám se, že takovýhle lidi třeba do té politiky patří. Možná, že má nějaké chyby, pochopitelně je to člověk, ale vystupovat se svým názorem si myslím, že určitě ano. Takže to byl Jiří Čunek, myslím si, že má pravdu v tom, že proč se musí za každou škodu a za každou cenu, proč se musí neustále do těch dětí rvát ta abnormalita. Jo? To, co je nenormální. Přeci děti kopírujou vzory. Pro ty děti by se měly vytvářet právě vzory té funkční rodiny, právě vzory té lásky, sounáležitosti. A je zajímavá úvaha, já jsem si to nikdy moc jako nepřipouštěl, že ti, kdož se dneska nechají zblbnout, nebudou mít následovníky. Jako, jak můžou dvě lesby, možná, že některá z nich bude mít dítě ještě z předchozího vztahu s mužem, ale jak můžou ty dvě lesby, budou stárnout někde v domově? Budou se u toho držet obě za ruce, budou spolu bydlet na tom jednom pokoji v tom domově seniorů a budou vzpomínat na to, jaké to bylo, ale budou ronit slzy, když za ostatními přijdou jejich děti, jejich vnuci. Zajímá nikdo. za nima nikdo, protože není kdo by za nima chodil.

To je ta past, když nakonec zabijete sami sebe. A pokud se bavíme o zlu, tak momentálně jsou to vykonavači zla a kolaboranti se zlem, kteří se v podstatě vraždí vlastní rukou. Zlo ne, ale kolaboranti, kteří spolupracují a vykonávají pro to zlo tu službu, tak ti půjdou jako první. Nebo minimálně jako druzí. No nic, tak si pojďme zahrát a pustíme se do čtení.

0: slyšeli, jsme jasná zpráva. No, to je stará písnička neskutečně od Olympiku. Já si vybavuju, když... Ježiš, jak je to dávno. Co se to psalo za rok? 1990... Šest. No, asi tak v těch letech. Tak to bylo, to byla velice hraná písnička, nechyběla na žádném večírku, nechyběla na žádném, abych tak řekl, v žádné vinárně, kde se hrálo, tak to nechybělo. My jsme dělávali semináře v Poděbradech, v hotelu Bellevue, a v hotelu Bellevue ve vinárně dole hrávalo Uniduo se jmenovali, to byla dvojice. On se jmenoval, teď vám nepovím jak, možná nevím, ona se jmenovala, byla taková křápla. A ona se teda jmenovala taky nevím jak. No, to možná naskočí. Ona velice pěkně zpívala, on byl velmi šikovný jakoby na to nástroje, takže on hrál ty klávesy, ale měl ty podkresy všecko udělaný. No a právě oni měli tady v tom repertoáru, měli tady tu písničku. Tak když ji hráli, tak my jsme do ty vinárny chodili pochopitelně se posedět večer, tak já jsem jim ji přetextoval úplně. Udělal jsem jim jiný text, podobný, ale jiný, to změněný, a oni, když mě chtěli potěšit, tak ten víkend, kdy my jsme tam měli ten seminář, tak zpívali tu moji verzi. Ale to už je fakt dávno. Jo, jo. A ta Květinka, co zpívala, to byl bohemský typ ženy. Jo. Prostě to bylo... Naďa se jmenovala, myslím, Naďa. Tak ta byla, tak když měla posledních 2600 korun, tak dala 2550 korun klidně za boty, jako jo, který na to vystoupení potřeboval. Ach jo, takový lidé také jsou. Ale tak ona byla tak nepoužitelná pro život. Ach jo. Pojďme si číst dál z knihy Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. A jsme u části polský film o Putinovi. To je určitě zajímavý. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Pozvat Putina do studia na 20 000 záběrů nepřipadalo v úvahu a archivní materiály dostupné online neumožňovaly vytvořit deepfake model s vysokým rozlišením vhodný pro filmové použití. Vytvořili jsme tak průkopnickou technologii řízenou umělou inteligencí, která nám umožnila stvořit filmovou postavu, aniž bychom se museli spoléhat na skutečný lidský model, popisují tvůrci. Vývoj umělého Putina trval zhruba 2 roky. Polské studio snímek charakterizovalo jako blízký a osobní příběh kremelského vůdce, který v kinematografii nemá obdoby. S Putinova soukromí například nebude chybět jeho milostný poměr s gymnastkou Alinou Kabajevovou nebo detaily spackané protiteroristické operace v Moskevském divadle na Dubrovce z roku 2002. Při ní zemřelo nejméně 130 rukojmích, když je příslušníci speciálních sil otrávili plynem. Putinovo prezidentství. Za Putinovy vlády se Rusko vymanilo z 15 let trvající hospodářské krize. Nepodařilo se sice vyřešit všechny problémy, svazující ruskou ekonomiku v období vlády Borise Jelcina, ale hospodářství se zbavilo některých chronických nedostatků, které je trápily. Již v prvním roce působení v prezidentském křesle nastartoval Putin ruskou ekonomiku tak, že experti mluvili o hospodářském zázraku. Tento vzestup úzce souvisel s tehdy stoupajícími cenami energetických surovin, hlavně zemního plynu a ropy. První velký propad Putinovy popularity přišel v srpnu 2000, kdy byl kritizován za přístup k havárii jaderné ponorky K-141 Kursk. Ačkoliv norská vláda nabízela záchranu 118 člené posádky, Vladimír Putin na nabídku nereagoval a užíval si dovolenou v Soči. Do Moskvy přijel až 4 dny po havárii. Největším kritikem přístupu Vladimíra Putina k havárii se stal kanál ORT Borise Berezovského. Vladimír Putin to vnímal jako zradu, jelikož Berezovského považoval za přítele a od té doby začalo jejich nepřátelství. Boris Abramovič Berezovský se narodil 23. ledna 1946 a zemřel 2013 a Ascot Spojené království. Byl ruský matematik a podnikatel židovského původu. V 90. letech 20. století se stal miliardářem, jedním z nejbohatších Rusů. Berezovský, který měl rovněž vazby na představitele politických elit, byl v této době jednou z nejvlivnějších osob veřejného života v Rusku. Velké diskuze se vedly ohledně Putinova nástupce ve funkci ruského prezidenta od května 2008. Kandidáty byli například Sergej Ivanov nebo premiér Viktor Zubkov. Jeho nástupcem se nakonec stal vicepremiér Dmitrij Medveděv, dlouholetý Putinův spolupracovník již od dob Putinova působení v Petrohradě v Sankt Petersburgu. Medveděv požádal Putina, aby se po vypršení prezidentského mandátu stal ruským premiérem. Sám Putin vedl svou politickou stranu Jednotné Rusko do prosincových parlamentních voleb, které strana vyhrála s výrazným ziskem 63,5% hlasů. Časopis Time jej v roce 2007 vyhlásil osobností roku. V roce 2012 byl pak komentátorem časopisu Forbes označen za nejnesympatičtějšího člověka na světě. Putin opakovaně hodnotil velmi negativně represe Stalinova režimu, které si vyžádaly miliony obětí a například v roce 2009 prohlásil. K represím docházelo, to je fakt, a trpěli při nich miliony našich spoluobčanů. A takový způsob vládnutí, dosahování cílů je nepřípustný. To je nemožné a bez pochyby jsme se v této době setkali nejen s kultem osobnosti, ale s masovými zločiny vůči vlastnímu národu. To je také fakt. A na to nesmíme zapomínat. Odlišné pohledy se projevily rovněž po vypuknutí občanské války v Sýrii. Představitelé USA tehdy označili použití chemických zbraní Asadovým režimem za důvod k vojenské intervenci. Putin následně v komentáři pro list New York Time argumentoval, že chemické zbraně nepoužila syrská armáda, ale opoziční síly na čech se americkým a ruským diplomatům podařilo zprostředkovat dohodu, podle které byly syrské chemické zbraně zneškodněny. Poté, co 22. února 2014 byl po opozičních protestech na Ukrajině prezident Viktor Janukovič sesazen z funkce, podle některých názorů protiústavně, a uprchl do Ruska, odmítl Putin uznat legitimitu nově ustavené ukrajinské vlády. Putin pomocí mobilu osobně řídil prezidentův útěk ze své vlasti až do jeho překročení ukrajinsko-ruské hranice. V noci z 22. na 23. února pak ruským bezpečnostním složkám nařídil přípravu obsazení Krymu. V březnu 2014 obsadili neoznačení ruští vojáci a proruské milice území ukrajinské autonomní oblasti Krym mimo smluvní námořní základnu a jiná stanoviště ruských ozbrojených sil. Putin se později v hodinovém televizním pořadu této operaci přiznal, že celou operaci řídil osobně. Následně bylo na Krymu uspořádáno referendum, na základě jehož výsledků Krym vyhlásil samostatnost a požádal o začlenění do Ruské federace. Západní vlády reagovaly krom jiného zavedením ekonomických sankcí vůči Rusku 18. května 2014 a Putin prohlásil, že Krym byl vždy součástí Ruska a následně schválil připojení Krymu k Ruské federaci. Už jsem v několika svých knížkách uvedl, že na řešení krymské otázky se podílela v roce 1921 americká židovská organizace JOINT a zvláště její předseda Rožen. Představoval si, že za okamžitou mnohamilionovou dolarovou půjčku může dosáhnout toho, aby se vysídlilo místní obyvatelstvo a Krym se osídlil Židy z Ukrajiny a Běloruska. Bylo proto stanoveno několik termínů, ale nakonec v roce 1954 Nikita Sergejevič Chruščov předal se souhlasem všech nejvyšších orgánů Krym Ukrajině, ať se její vláda o tom dále dohaduje s Američany. Nakonec se rozhořela válka na východní Ukrajině. Od určité fáze tohoto konfliktu začalo Rusko podle některých svědectví aktivně vojensky, materiálně a také diplomaticky podporovat separatisty na východní Ukrajině v jejich snaze vytvořit takzvané Nové Rusko. Průzkum veřejného mínění z ledna 2015, který zadal Taras Berezovec, ukrajinský politolog a stoupenec navrácení Krymu Ukrajině, zjistil, že většina oslovených obyvatel Krymu podporuje připojení Krymu k Rusku. V červnu 2015 Putin ostře odmítl úvahy, že se Rusko chystá napadnout bývalé sovětské pobaltské republiky nebo jiné státy. Také obvinil Spojené státy, že tyto obavy podporují. Putinovo odsouzení Lenina a Stalina. V lednu 2016 Putin během setkání se svými příznivci ve Stavropolu kritizoval Lenina za vraždu ruského cara a jeho rodiny a za represe proti pravoslavné církvi. Zároveň prohlásil, že když sloužil v KGB, tak věřil komunistickým ideálům o rovné a spravedlivé společnosti, které se podle něj podobají tomu, co hlásá Bible, ale že realita života v Sovětském svazu byla ideálům socialistických utopistů hodně vzdálená. Zároveň prohlásil, že komunistické a socialistické ideje o rovné a spravedlivé společnosti, které mu svým myšlenkovým obsahem připomínají Bibli, se mu líbí dodnes a stále si uchovává stranickou legitimaci. Putin v minulosti opakovaně odsoudil stalinské represe, ale zároveň chápe sovětské vítězství pod vedením Stalina ve druhé světové válce jako otázku přežití ruského národa. Na setkání ve Stavropolu řekl: myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. A byla by tu velká pravděpodobnost porážky s katastrofálními důsledky pro naši státnost, pro ruský národ a další národy Sovětského svazu. Tady k tomu jenom chci říct, jako je potřeba správně číst nebo načítat si ta sdělení. To je to samé, jako že Vladimír Putin se omluvil za 68. rok. Jo. To je potřeba navnímávat jak. Takže Vladimír Putin říká, že ta represe, která proběhla, třeba to postřílení důstojníků z doby cara, kteří přísahali pochopitelně věrnost carovi, a těžko by nekolaborovali, byť skrytě, nesabotovali by, dejme tomu, věci jaksi přípravy armády a vůbec operování armády vůči Wehrmachtu. Tak on to odsuzuje, že to bylo tvrdé, že to ale zároveň také říká, že to v té dané situaci asi bylo nevyhnutelné. Jenomže ono se chápe jenom to první. Jako. On říká, z hlediska lidského to odsuzuju, ale z hlediska nutností přípravy země na odpor a porážku nacismu pravděpodobně nevyhnutné. To je ta Myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. Bylo málo času, všechny překážky se musely odstranit. Forma odstranění, myslím si, že když si budeme povídat o tom, že mnoho těch krveprolití kdysi dávno souviselo s tím, že vždycky vyhnali ty nepodarky, vyhnali do divočiny, tam je roztrhala divá zvěř. A ve chvíli, kdy se někomu zželelo a začali těmto vyhnancům, kteří byli nenapravitelnými parazity, tak jim dali jídlo a zbraně, tak se jim umožnilo přežít. A oni se za to odvděčili. Většinou vypálením celé vesnice, pozabíjením, zohavením těch, na kterých předtím parazitovali. Takže kdo nechápe ruskou duši, tak si z toho bere jenom něco. Odsouzení 68. Vladimír Putin se omluvil. To ale neznamená, že zpochybnil oprávněnost. Takhle je to potřeba vnímat. On se omluvil za všechny příkoří, které to přineslo, ale zároveň neřekl, že to bylo něco, bez čeho by se ta situace tenkrát obešla. Čili ruská duše a ruské způsoby uvažování jsou nám někdy trošku vzdáleny. 6. prosince 2017 Vladimír Putin oznámil, že v prezidentských volbách v březnu 2018 bude opět kandidovat na hlavu státu, ale už jako nezávislý kandidát. Podle některých ruských komentátorů se údajně rozhodl pro tuto možnost, aby byl vnímán jako nadstranický kandidát. Volby samozřejmě vyhrál. Po demisi vlády a jejího předsedy Dmitrije Medveděva jmenoval Putin 16. ledna 2020 dosavadního vedoucího federální daňové služby Michaila Mišustina novým premiérem. Medveděv se stal místopředsedou Bezpečnostní rady státu, které předsedá sám Putin. V dubnu 2020 se mělo uskutečnit referendum o změnách ústavy. Avšak kvůli pandemii COVID-19 bylo odloženo na konec června a 1. července. Voliči ve všelidovém hlasování návrhy ústavních změn schválili v 77% hlasů. Tyto změny mimo jiné Putinovi umožňují kandidovat i ve volbách v letech 2024 a 2030 a případně tak setrvat ve funkci až do roku 2036. Ale zavedli také povinné zvyšování důchodů a pravidlo, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. Voliči schvalovali všechny změny najednou. V listopadu 2021 Putin odmítl jako alarmistická varování západních zpravodajských služeb, že Rusko plánuje invazi na Ukrajinu. Během setkání s běloruským prezidentem Lukašenkem 18. února 2022, několik dní před invazí na Ukrajinu, Putin tvrdil, že ruská vojska shromážděna u ukrajinských hranic se pouze účastní obraného vojenského cvičení a pro nikoho nepředstavují hrozbu. V projevu, ve kterém 24. února 2022 oznámil, že nařídil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, Putin tvrdil, že cílem operace je ochrana ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny, které je údajně ohroženo genocidou ze strany nacistického režimu v Kyjevě, jenž je podle Putina pod kontrolou NATO. A dále obrana Ruska před kolektivním západem, který se údajně snaží využít Ukrajinu jako základnu k útoku na Rusko a k jeho zničení. V projevu Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu okupovat ukrajinské území. Putinova slova o snaze ochránit ruskojazyčné obyvatele na Ukrajině byla v přímém rozporu se skutečností, že ruská armáda během invaze bombardovala a ničila převážně ruskojazyčná města na východě Ukrajiny jako Charkov nebo Mariupol, ve kterých většinu obyvatel tvořili etničtí Rusové nebo ruskojazyční ruskojazyční Ukrajinci. Tak. Dne 4. března 2022 podepsal zákon o trestní odpovědnosti za šíření nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách, který postihuje šíření nepravdivých informací pokutou až 1,5 milionu rublů, nebo 3 roky vězení a jejich vytváření až 15 lety vězení. Co je nepravdivá informace, stanovuje ruská vláda. Moskevský zastupitel Alexej Gorinov byl odsouzen k 7 letům vězení, protože 15. března na jednání zastupitelstva kritizoval válku a vyzval k jejímu zastavení. Stal se prvním Rusem, který byl stíhán na základě březnového zákona proti šíření nepravdivých informací. Ruský opoziční politik Ilja Jašin byl potrestán 8,5 roky vězení, protože podle ruské prokuratury šířil nepravdivé informace o ruských ozbrojených silách na Ukrajině, když ve videu na YouTube hovořil o válečných zločinech ruské armády. Kvůli kritice války na Ukrajině bylo ke konci roku 2022 trestně stíháno na základě zákona o šíření nepravdivých informací několik tisíc Rusů, například rokový zpěvák Jurij Ševčuk, výtvarnice Alexandra Skočilenková, novinář Aleksandr Nevzorov, herec Artur Smoljaninov nebo novinář a politik Vladimír Karamurza. 16. března 2022 vystoupil Putin v televizi a varoval, že jeho autoritářská vláda může být ještě represivnější. Západ podle něj využívá 5. kolonu zrádných Rusů k vyvolání občanských nepokojů, jejich cílem je zničení Ruska. Řekl doslova, Rusové budou vždy schopni rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivnou jako komára, který jim omylem vletěl do úst. Jsem přesvědčen, že takováto přirozená a nutná sebeočista společnosti naší zemi jen posílí. Podle některých komentátorů Putin začal Rusko přetvářet z autoritářského režimu na totalitní stát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a Vladimír Putin v roce 2022 plánovali, že prostřednictvím plynovodů Turk Stream a Blue Stream by se do Evropy mohl dodávat ruský zemní plyn, který by Turecko prodávalo společně s plynem z Azerbajdžánu nebo Iránu jako turecký plyn a z Turecka by se tak stal energetický uzel pro celou Evropu. Průzkum nezávislé agentury Levada v listopadu 2023 zjistil, že Putina by za prezidenta volilo 58% dotázaných Rusů. Podle jiného průzkumu veřejného mínění z června 2023 by Putina volilo 68% dotázaných Rusů. Putin si udržuje vysokou popularitu díky propagandě ve státem kontrolovaných médiích, která jsou pro asi 85% Rusů hlavním zdrojem informací. Propaganda a dezinformace mu pomohly vítězit v informační válce nejenom na území Ruska, ale i v mnoha zemích mimo Evropu a Spojených státech, například ve Vietnamu a v Indonésii a dokonce i v několika členských státech Evropské unie, například na Slovensku a v Bulharsku. Jako další důvody Putinovy popularity v průzkumech veřejného mínění v Rusku jsou uváděny rychlý růst ekonomiky a zvýšení životní úrovně během Putinovy dlouhé vlády, porovnání s ekonomickým úpadkem a chaosem za vlády Jelcina nebo strach některých obyvatel přiznat veřejně, co si skutečně myslí. Na summitu Rusko-Afrika ve dnech 27 a 28 červenec 2023 se Putin setkal s delegacemi z více než 40 afrických států. Přestože hlav státu přicestovalo do Ruska pouze 17, tedy méně než na rusko-africký summit v Soči v roce 2019. Na summitu v Petrohradu jednal o posílení vzájemných vztahů, ale také o důsledcích neprodloužení obilné dohody s Ukrajinou, s egyptským prezidentem Abdel Fattahem a Sím, etiopským premiérem Abiy Ahmedem nebo jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, bože můj. Podle nezávislého online listu The Moscow Times se přibližně polovina afrických států přiklání k Rusku, nebo je velká šance, že je Kreml získá na svou stranu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v srpnu 2023 prohlásil, že naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií. Je to nákladná byrokracie. Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90% hlasů. Peskov dále tvrdil, že Putin neusiluje o zisk dalších území na Ukrajině, ale chce si udržet nebo získat ukrajinská území, která Rusko anektovalo 30. září 2022 a která po zmanipulovaných místních referendech se sama přihlásila k Rusku. Dokud se to nepovede, bude podle Peskova válka na Ukrajině pokračovat. Počátkem prosince 2023 Putin oznámil v neformálním rozhovoru po ceremonii u příležitosti Dne hrdinů vlasti, že se v prezidentských volbách v březnu 2024 bude opět ucházet o prezidentský úřad, neboť čtvrtý mandát mu vyprší v květnu 2024. Reagoval tak na výzvu Artyoma Žogy, předsedy parlamentu tzv. Doněcké lidové republiky, kterou Rusko zřídilo v Doněcké oblasti napadené Ukrajiny. Putin uvedl, nebudu skrývat, že v různé chvíle jsem o tom uvažoval různě, ale v téhle době je třeba se rozhodnout, budu kandidovat na funkci prezidenta Ruské federace. Jak to dopadlo? Zvítězil se ziskem více než 88% hlasů a 31. března podepsal výnos o jarních odvodech do armády, během nichž bylo k vojenské službě povoláno 150 tisíc Rusů. No, hodně zjednodušeně to tady píše pan Sirůček. Je přeci jenom vidět, že je někam nasměrovaný. Ale tak neberme mu to. Trošku vypíchuji některé věci do negativ. Víte co? Názor je názor. Takže proč si to kazit? No, asi to.
1: Milá Naďo Muroňová, tahle píseň je pro vás.

No, to bylo Martin Chodůr. V takové jedné improvizované skladbičce. Tak ten nápěv známe, ale toto byl text od paní Muroňové, který mu poslala, tak on ho zahrál toto. Zahraniční politika. Krátkou dobu po nástupu Terezy Májové do funkce premiérky a po referendu o Brexitu se rýsovalo zlepšení do té doby špatného vztahu mezi Spojeným královstvím a Ruskem. Májová požádala o telefonický rozhovor s Putinem, který se uskutečnil dne 10. srpna 2016 a chtěla se s ním setkat na summitu G20 začátkem září 2016 v Číně. Koncem června 2015 se uskutečnil telefonický rozhovor prezidentů Putina a Baracka Obamy, který byl jejich prvním od února 2015. Při tomto hovoru vyzval Obama ruského prezidenta, aby stáhl vojáky a válečnou výzbroj z východní Ukrajiny. O Putinově odpovědi nebylo nic sděleno. Oba prezidenti se dohodli na tom, že se v blízké budoucnosti sejdou zástupci ruského ministra zahraničí Grigory Karasin a americká pověřenkyně pro evropské záležitosti Victoria Nuland, aby vyjednávali o řešení ukrajinského konfliktu. Hovořili spolu i o dalších otázkách, jako je válka proti Islámskému státu. Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016 se rýsovala nová kapitola v rusko-amerických vztazích. 14. listopadu 2016 se uskutečnil první telefonický rozhovor mezi prezidentem Putinem a zvoleným prezidentem USA Trumpem. Oba politikové si navzájem slíbili, že budou konstruktivně spolupracovat. Putin nabídl Trumpovi partnerský dialog za předpokladu vzájemného respektu a nevměšování se do záležitostí druhé strany. Oba se shodli na tom, že dosavadní vztahy obou zemí nejsou uspokojivé. Podle prohlášení Kremlu se musí obě strany vrátit k pragmatické spolupráci k oboustrannému užitku, která zohlední zájmy obou států a bezpečnost a stabilitu ve světě. Zvláště musí být propojeno úsilí obou států v boji proti mezinárodnímu terorismu a extremismu. Trumpův tým se vyjádřil, že zvolený prezident si přeje silné a trvalé vztahy s Ruskem. V dubnu 2019 Putin prohlásil, že Rusko má s Donaldem Trumpem mnoho neshod. Jeho vláda zavedla vůči Rusku řadu sankcí, se kterými nesouhlasíme a nikdy je nepřijmeme, protože je považujeme za kontraproduktivní. O snaze amerických demokratů sesadit prezidenta Trumpa z funkce uvedl. Co dělají skupiny, které útočí na legitimně zvoleného prezidenta, nesouhlasí s volbou amerického lidu. Je to krize politického systému, jakou jsme v historii USA nikdy neviděli. 7. prosince 2021 se uskutečnilo zhruba 2 hodiny trvající videohovor Putina se současným prezidentem USA Joe Bidenem. Na pořadu byly otázky vzájemných vztahů a také situace ohledně Ukrajiny. Tak, katastrofa nedozírných rozměrů. Jean-Joseph Merschmeyer, Merschmeyer, je americký politolog, filozof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů. Je profesorem na Chicagské univerzitě, jeho nejznámější prací je odborná publikace o izraelském lobby v zahraniční politice Spojených států, Israel Lobby and US Foreign Policy. Byl členem americké rady pro mezinárodní vztahy. John Merschmeyer je známý svojí neorealistickou teorií interakce velmocí, která popisuje mezinárodní anarchii, v níž se každá velmoc přirozeně snaží o dosažení své hegemonie. Americký profesor vyslovil svůj předpoklad, že pokud bude Západ pokračovat ve snaze integrovat Ukrajinu, tak Rusko Ukrajinu raději zničí, než aby toto dovolilo. Pronesl to v italském centru pro pokročilá studia Roberta Schumana.
Meršmír hodnotil válku, kterou předpověděl a nazval ji katastrofou s nedozírnými následky. Válku na Ukrajině nazval katastrofou v mnoha ohledech, která se v dohledné budoucnosti bude zhoršovat. Poznamenal, že pokud je válka vyhrána, tak se jejím příčinám tolik pozornosti nevěnuje. Ale pokud je výsledkem katastrofa, je začátek konfliktu velmi probíraným tématem, protože lidé chtějí vědět, jak k jejímu vzniku došlo. Doplnil, že tento fenomén pozoroval dvakrát. Poprvé po válce ve Vietnamu a podruhé po válce v Iráku. V obou případech chtěli Američané vědět, jak se mohla jejich země tak hrubě přepočítat. Řekl, vzhledem k tomu, že Spojené státy a jejich spojenci v NATO sehráli důležitou roli v událostech, které vedly k válce na Ukrajině a nyní mají svou roli i v tom, jak tato válka probíhá, tak je vhodné zvážit odpovědnost Západu za tuto katastrofu, dodal. Zodpovědnost. Hlavní teze profesora Meršmíra se nezměnily. Stále tvrdí, že USA jsou největším viníkem ukrajinské krize. Nepopírá, že Vladimír Putin válku začal a je zodpovědný za to, jak se ruské síly na bojišti chovají. Nepopírám ani, že spojenci USA také nesou svůj díl zodpovědnosti, ale povětšinou, co se týče Ukrajiny, následují Washington. Doplnil, znovu zopakoval svou myšlenku, že plány USA pro Ukrajinu, konkrétně snaha přivést Ukrajinu do NATO, byly považovány Putinem a jeho kolegy za existenční hrozbu pro Rusko, což dali dotyčněji několikrát najevo. Bidenova vláda nechtěla tuto hrozbu eliminovat přes diplomacii a znovu se zavázala dostat Ukrajinu do NATO v roce 2021. Podotkl s tím, že pak následovala ruská invaze. A Bidenova vláda necouvla, naopak, ještě zdvojnásobila úsilí. Takže USA a spojenci jsou rozhodnuti na území Ukrajiny přivodit Rusku drtivou porážku a sankcemi omezit ruskou moc. Spojené státy vážně neuvažují o diplomatickém řešení konfliktu, takže válka s největší pravděpodobností bude pokračovat měsíce, pokud ne roky. Odhadl a dodal, že to bude znamenat další škody pro Ukrajinu. Tudíž USA podle něho vedou Ukrajinu na cestí. Věnoval se vyvracení řady mainstreamových argumentů, které zaznívají z médií a z úst západních politiků, včetně českých. Například, že Putin chce vymazat Ukrajinu z map a nehodlá se po jejím dobytí zastavit a chce znovu ustanovit nějakou obdobu Sovětského svazu. Proto to nejsou žádné důkazy, pravil profesor. Prohlásil, že Putinovi komentáře o tom, že Ukrajina je umělý stát nebo že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, nemají nic společného s tím, proč válka vypukla. Pokud někdo tvrdí, že Putin chce dobít celou Ukrajinu, musí podat důkazy, že to ruský prezident považoval za správné a také za proveditelné a do třetice, že k tomuto cíli hodlal směřovat. Nejsou žádné veřejně dostupné důkazy, že Putin uvažoval o konci Ukrajiny jako samostatného státu a začlenění do Velkého Ruska, když 24. února vyslal vojáky, řekl Meršmír. Naopak v článku z července 2021 říká Putin Ukrajincům, chcete svůj vlastní stát, klidně ho mějte. V něm také Putin uvedl, že Ukrajině by se Rusko mělo chovat s respektem a o budoucnosti Ukrajiny říká, že záleží na tom, co rozhodnou její občané. To nevypadá jako důkaz toho, že se někdo chystá Ukrajinu zabrat a učinit z ní součást Ruska, konstatoval. V tomto článku a v projevu z 21. února tohoto roku Putin také uznal novou geopolitickou realitu rozpadu Sovětského svazu. A tento bod zopakoval i 24. února, kdy ruská vojska napadla Ukrajinu. Kromě toho tehdy Putin ohlásil, že nehodlá okupovat ukrajinské území a že respektuje suverenitu Ukrajiny. Ale jen do určité míry. Rusko se nemůže cítit v bezpečí, rozvíjet se a existovat, pokud bude čelit neustálé hrozbě
z území současné Ukrajiny, řekl tehdy Putin. Jinými slovy, dle profesora, neměl ruský prezident zájem anektovat Ukrajinu, ale chtěl zajistit, že z ní nebude odrazový můstek pro západní agresi směrem k Rusku. Řada lidí argumentuje, že Putin lhal a snažil se svět zmást. To ovšem Meršmír vyvrací. Jednak studiem mezinárodních vztahů došel k závěru, že představitelé zemí si mezi sebou příliš nelžou, naopak lžou svým občanům. Putin sám pak není znám tím, že by ostatním státním představitelům lhal. Své úvahy ohledně Ukrajiny prezentuje konzistentně již 2 roky a dává najevo, že jeho hlavní obava jsou vztahy Ukrajiny se Západem, hlavně s NATO. Nikdy ani nenaznačil, že by chtěl Ukrajinu připojit k Rusku, připomenul profesor. Pokud by se skutečně jednalo o přetvářku a podvod, bylo by to dle Meršmíra něco naprosto bezprecedentního ve známé historii. Že Putin nehodlal dobít celou Ukrajinu, pak dokazuje i to, jakou zvolil strategii. Pro dobití Ukrajiny by dle Meršmíra byl potřeba Blitzkrieg s nasazením obrněnců podporovaných letectvem. Ale Rusko mělo pro invazi vyčleněno jen 190 tisíc mužů, což je na porážku a okupaci Ukrajiny málo. Dle profesora měli Rusové méně ambiciozní cíl, tedy dobít nebo ohrozit Kyjev a zároveň dobít území na východě a jihu Ukrajiny. Meršmír míní, že si Putin i další ruští lídři uvědomují, že okupace jakéhokoliv území ve věku nacionalismu vede k nekonečným problémům, jak se přesvědčili v Afghánistánu, ale také ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a i v Československu v roce 1968. Potíže Sovětům působily i Rumunsko, Jugoslávie, Albánie a Polsko. Podle článku z minulého roku je zřejmé, že Putin ví, že ukrajinský nacionalismus je síla, se kterou je nutno počítat, a že ruské síly nebudou vítány s otevřenou náručí. Kromě toho profesor připomenul, že Putin vládl již 14 let, než došlo k první ukrajinské krizi. Nikdo netvrdil, že měl imperialistické ambice během jeho prvních 14 let ve vládě. Zdůraznil a namítl, že Putin byl zvaným hostem na summit NATO v Bukurešti, kde se členové rozhodli, že by Ukrajina a Gruzie měly být členy NATO. Putinův odpor k tomuto prohlášení neměl skoro žádný efekt na Washington, protože Rusko bylo zhodnoceno jako moc slabé na to, aby dalšímu rozšiřování zabránilo, stejně jako bylo moc slabé, aby zabránilo rozšíření v letech 1990 a 2004, uvedl Meršmír. Zopakoval další svou tezi, že před rokem 2014 nebylo rozšiřování NATO bráno jako obrana a zadržování Ruska, ale jako rozšiřování liberálního mezinárodního pořádku ve východní Evropě. Konec konců i bývalý velvyslanec v Rusku Michel McFaul poznamenal, že anexe Krymu nebyla plánována před vypuknutím první ukrajinské krize. Až po ní se objevil názor, že Rusko je nebezpečné a musí být zadržováno. Ale tento názor dle Meršmíra slouží jen jednomu účelu, aby Západ mohl obvinit Putina z Gruzie a Gruzii, mohl obvinit Putina z vyvolání ukrajinské krize a teď, když propukla skutečná válka, tak aby mohl nést vinu sám. Připomenul znovu bukureštský summit, kde bylo rozhodnuto, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Ruští představitelé reagovali okamžitě rozhořčením a dali jasně najevo, že toto rozhodnutí bylo existenční hrozbou pro Rusko a že naprosto nehodlali dovolit ani jedné z těchto zemí se k NATO přidat. Dle jednoho respektovaného ruského novináře to Putina rozlítilo a varoval, že jestli se Ukrajina přidá k NATO, bude to bez Krymu a bez východních území. Prostě se rozpadne. To jsou Putinova slova v roce 2008. Zhrnul. Současný ředitel CIA William Burns byl tehdy vyslancem v Moskvě a napsal ministryni zahraničí Gondoleze
Condoleezze Riceové. Snaha vzít Ukrajinu do NATO dle něho byla ten nejčervenější hadr pro ruské elity, jaký mohl být. Nejen pro Putina. Za dva a půl rozhovorů s klíčovými hráči v Rusku, od goril v Kremlu po nejchytřejší liberální kritiky Putina, jsem zatím nenašel nikoho, kdo by Ukrajinu v NATO viděl jinak, než jako přímé ohrožení ruských zájmů. Citoval Barnese, podle kterého byla tato snaha brána jako hozená rukavice, a předpověděl, že Rusko odpoví. Rusko-ukrajinské budou na bodu mrazu a Rusko začne zasahovat do Krymu a východních území Ukrajiny. Barnes nebyl sám, na samotném summitu se proti tomuto plánu postavila jak Angela Merkelová, tak Nicolas Sarkozy, právě protože očekávali rozhořenou reakci Ruska. Merkelová se v nedávném rozhovoru vyjádřila, že si byla jistá, že to Putin nedovolí a že to bude brát jako vyhlášení války. Ovšem Bushova vláda nebrala na ruské meze ohled, dodal profesor, a zatlačila na francouzské a německé představitele, aby se přidali k jednomyslnému prohlášení, že se Ukrajina a Gruzie nakonec stanou členy aliance. A i přesto, že tyto plány vedly k rusko-gruzínskému konfliktu, pokračovalo se v nich, až došlo k první ukrajinské krizi, kdy USA podporované povstání donutilo pro ruského prezidenta Janukoviče opustit zem. Načež Rusko zabralo Krym a podpořilo separatistické síly na východě Ukrajiny. Tvrdí se, že v letech 2014 až 2022 se USA a západní spojenci příliš nesnažili integrovat Ukrajinu do NATO, tudíž Putin neměl důvod konflikt eskalovat. Toto tvrzení není pravdivé, odpověděl krátce Meršmír a dodal, že po roce 2014 naopak snaha vzrostla a Ukrajina byla de facto členem NATO. Aliance začala cvičit ukrajinské síly v roce 2014, ve výsledku vycvičila 10 000 vojáků každý rok. 10 000 vojáků každý rok po 8 let v řadě. V roce 2017 se Trumpova vláda rozhodla poskytnout Kyjevu obranné zbraně. Další členové NATO se brzy přidali a dodali ještě více zbraní na Ukrajinu. Co víc, ukrajinské síly se podílely na vojenských cvičeních s NATO. V červenci 2021 Kyjev a Washington společně hostili operaci Sea Breeze, námořní cvičení v Černém moři, které zahrnovalo loďstva 31 zemí a bylo namířeno přímo na Rusko. O dva měsíce později ukrajinská armáda vedla cvičení Rapid Trident 2021, což bylo dle oficiálního tiskového prohlášení americké armády posílení interoperability mezi americkými, evropskými a africkými zeměmi. Připomínám, moje pointa je, že jsme se snažili z Ukrajiny udělat de facto člena NATO. Vyjmenoval profesor, co všechno mohl Putin považovat za snahu Ukrajinu včlenit do NATO. Připomenul, že konec konců i to, jak se Ukrajincům dařilo proti Rusům, je důkazem západního výcviku a zásobování. Ale nejde jen o vojenství. V roce 2021 prezident Zelenský, který předtím snahu vstoupit do NATO neprojevoval a byl zvolen s programem dohody s Ruskem, změnil názor. Nejenže začal vítat rozšíření NATO, ale začal prosazovat tvrdý přístup vůči Rusku. Jako příklad dal Meršmír třeba zrušení vysílání pro ruských kanálů, zatčení Viktora Medvedčuka a jeho obvinění z velezrady. Prezident Biden se ujmul moci v lednu 2021 a je dlouholetým příznivcem integrace Ukrajiny do NATO. Nemluvě o velmi nepřátelském přístupu k Rusku. Ukrajinu měl na starost už za Obamy. Na svém každoročním summitu v Bruselu pak NATO vydalo toto komuniké. Znovu připomínáme, že rozhodnutí přijaté na summitu v Bukurešti v roce 2008, že Ukrajina se stane členem aliance. Znovu potvrzujeme všechny body tohoto rozhodnutí, stejně tak jako další rozhodnutí, že každý partner bude posuzován samostatně. Stojíme za tím, že Ukrajina má právo si rozhodovat o své budoucnosti a o svém
zahraničně politickém směřování bez vnějšího vněšování. V září 2021 pak Zelenský navštívil Bidena a Biden prohlásil, že Spojené státy plně podporují ukrajinské euroatlantické ambice. V listopadu jejich ministři zahraničí podepsali smlouvu o strategickém partnerství, která mimo jiné podtrhovala nutnost reforem na Ukrajině, jež by jí umožnili plnou integraci do Evropy a euroatlantických institucí. Tato smlouva výslovně odkazovala na deklaraci z roku 2008, jinými slovy, není v podstatě pochyb, že od začátku roku 2021 se Ukrajina začala mílovými kroky posouvat směrem členství v NATO, shrnul John Mersmír. Následně vyvracel další linii uvažování, totiž, že Rusko by se nemělo zajímat o to, kdo vstupuje do NATO, protože NATO je obranná aliance. Ale takhle Putin a další ruští představitelé o NATO neuvažují. A záleží na tom, co si myslí oni, ne na tom, co si myslíte vy nebo já. Dodal s tím, že dotyční v rozšiřování NATO vidí existenční hrozbu a snažili se Zelenského i Bidena odradit. Do bodu varu se Rusové dle něho dostali 17. prosince 2021 a zaslali rozdílné dopisy Bidenovi a NATO, ve kterých požadovali záruky, že se Ukrajina členem NATO nestane, že žádné dalekonosné zbraně nebudou umístěny na hranicích s Ruskem a že vojáci a zbraně přestupné do východní Evropy, přesunuté do východní Evropy od roku 1997, budou přesunuty zpátky. Připomenul Putinova slova, že co se děje na Ukrajině, se děje na prahu Ruska. Musí vědět, že už nemáme kam ustoupit. Opravdu si myslí, že ty hrozby nevnímáme, nebo si myslí, že budeme jen tak ignorovat vznikající hrozby pro Rusko? Řekl tehdy ruský prezident, že je kategoricky proti Ukrajině v NATO. Putin zopakoval i 22. února, dva dny před invazí. Spojené státy a jejich spojenci pokračují v pumpování moderních zbraní ukrajinskému režimu, uvedl a dodal, že by to znamenalo, že na hranicích bude po zuby ozbrojené antiruské nebo antirusko, což považuje za nepřijatelné. Co se naopak nikde v Putinových vyjádřeních neobjevilo, byl záměr Ukrajinu dobít a učinit z ní součást Ruska, nebo dokonce zaútočit na další státy ve východní Evropě. Na ruské obavy z rozšiřování NATO však americký ministr zahraničí odpověděl, že se na plánech nic nemění a ani měnit nebude, následovala válka. Ke konci přednášky se profesor Mersmír věnoval následkům a také možným řešením. Konstatoval, že ruské síly obsadily 20% území Ukrajiny a těžce poškodili řadu měst i vesnic. Miliony civilistů utekly, protože zraněných a mrtvých jdou do tisíců, ukrajinská ekonomika je v troskách. Škody jdou do miliard, opravy pak spolknou možná i bilion dolarů. Kyjev teď už vyžaduje 5 miliard dolarů každý měsíc, aby vláda vůbec mohla fungovat. Navíc se nezdá, že by Ukrajina byla schopná získat zpět své pobřežní území. A to je za pouhé 4 měsíce.

že budou tlačit na neutralitu. Tuto možnost na začátku války Zelenský připustil. Jen je malá šance, že Kyjev bude tlačit na neutralitu, protože ultranacionalisté na Ukrajině, držitelé nezanedbatelné politické moci, nemají žádný důvod ustoupit jakýmkoliv ruským požadavkům, zvláště těm, které by diktovaly vztahy s okolními státy. Zhodnotil, kromě Spojených států se na stranu těchto ultranacionalistů dle Meršmíra postaví i Polsko a státy z Pobaltí. Chce se pojít, kolik je hodin? 50, dobrý. Tak nevím, jestli to dočtu. To je dlouhá, jo, to dám. Bidenova vláda chce nejen porazit Rusy na Ukrajině, ale chce použít rozsáhlé sankce k vážnému poškození ruské ekonomiky. Ministr obrany pak deklaroval, že cílem je oslabit Rusko tak, aby nemohlo na Ukrajinu zaútočit znovu. Meršmír tuto snahu popsal jako de facto pokus vykopnout Rusko z klubu velkých mocností. Biden také tuto válku nazval genocidou a obvinil Putina, že je válečný zločinec, který by se měl ze svých činů zodpovídat u soudu. Taková retorika k dohodě o konci války příliš nepřispívá, odtušil profesor. Americký přístup pak jen posiluje Rusko v myšlence, že čelí existenční hrozbě a že musí vyhrát. Naopak Bidenova vláda nainvestovala do války tolik, že ruské vítězství by bylo pro Washington devastující. Proto hrozí eskalace konfliktu. Meršmír připustil možnost, že pokud by Rusko na Ukrajině prohrávalo, Putin se může uchylit k jaderným zbraním, před čímž varovali i jiní. Naopak ti, kdo si myslí, že by k tomu dojít nemohlo, by si měli vzpomenout, že podobný plán mělo na to během studené války, tedy bombardovat nukleárními zbraněmi západní Německo, pokud by ho vojska Varšavské smlouvy dobila. Pokud by byly použity jaderné zbraně, je těžké říci, jak by Bidenova vláda reagovala, usuzuje profesor. Nicméně by byla pod tlakem, aby reagovala. A tak by se zvedlo riziko jaderné války mezi mocnostmi. Zhrnul, že platí paradox, že čím blíže bude Západ svým cílům na Ukrajině, tím pravděpodobnější bude, že válka přeroste v jadernou. A pokud by USA a spojenci prohrávali, pokud by ukrajinská armáda byla na ústupu a kyjevská vláda vyjednávala o míru, aby si uchránila co nejvíce území, pak by vzrostl tlak na to, aby se USA a spojenci zapojili do boje. Není to pravděpodobné, ale je to rozhodně možné, že by se američtí nebo polští vojáci bojů zúčastnili, mínil profesor. Tedy na to by bylo ve skutečné válce s Ruskem, což by opět mohlo vést k použití jaderných zbraní ze strany Ruska. Jen letmo zmínil profesor další problémy vzniklé z tohoto konfliktu, například hladomor. Pokud jde o vztahy Ruska a Západu, budou se prý hojit roky, možná i desetiletí. A v mezičase toto nepřátelství bude vyvolávat nestabilitu po celém světě. Hlavně v Evropě, naopak vztahy na Západě se zlepšily a NATO a EU jsou v nejlepší kondici, v jaké kdy byly, uvedl. To platí teď, ale pod povrchem jsou hluboké rozdíly, které se s postupem času projeví. Varoval s tím, že očekává zhoršení vztahu mezi státy východní Evropy. Usoudil také, že konflikt napáchá velké škody na světové ekonomice, což nepochybně bude mít politické následky a podkope to liberální demokracii a naopak posílí její odpůrce na levici i pravici. Jak jsem již řekl na začátku, konflikt na Ukrajině je katastrofa kolosálních rozměrů a lidé po celém světě budou hledat jeho příčiny. Ti, kteří věří ve fakta a logiku, velmi rychle zjistí, že Spojené státy a jejich spojenci jsou nejvíce zodpovědní za tento karambol. Rozhodnutí z dubna 2008 vzít Ukrajinu a Gruzii do NATO zákonitě vedlo ke konfliktu s Ruskem. Bushova vláda byla hlavním architektem tohoto osudového rozhodnutí, ale Obamova, Trumpova a Bidenova vláda pak přidávali plyn kdykoliv mohli a spojenci Ameriky ji po suši následovali. I když ruští představitelé dali jasně najevo, že Ukrajina v NATO je překročením všech čar v písku, USA odmítli brát

0: ohled na ruské nejhlubší obavy a bezpečnost a místo toho neunavně pracovali na tom, aby z Ukrajiny učinili západní výspu na ruských hranicích, zhrnul John Mearsheimer. Tragédií je, že pokud by Západ netrval na rozšiřování NATO, je nepravděpodobné, že by na dnešní Ukrajině byla válka a Krym by stále byl součástí Ukrajiny. Washington hrál hlavní roli v přivedení Ukrajiny ke zničení. Historie bude soudit USA a jejich spojence velice tvrdě. Zakončil svou přednášku profesor. Ale abychom se nebavili jen o politice, šéf ruského ministerstva pro mimořádné situace Sergej Šojgu předal jako dar prezidentovi labradorku Connie Polgrave. Její matka se jmenuje Henrietta Bosch. Ještě slavnější je otec dobromyslné labradorky Alcor Ross Bradford, uznávaný lovec kachen, který má nejen národní uznání. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Ale to už mnozí, kteří čtou mou knihu, uviděli. Tak úplně nevím. No, abychom se nebavili o politice. Jak to máme s časem? Naprosto ideální. Více než 100 let vztahu s Čínou. Tak to bude zajímavé. Beru, odkládám, zakládám. Přečetli jsme si nějakých 25 stránek. Velice zajímavá kniha, myslím. Všimněte si, aby mohl rozebrat přes profesora Mearsheimera tu pravdu o Ukrajině, o tom, kdo to začal jak, musel Sirůček trošku rejpnout do Vladimíra Vladimiroviče. No tak, takhle se to dělá. Aby ta kniha vůbec mohla vyjít a aby se vůbec mohla prodávat. To je všechno, přátelé. Já teda pořád nevidím, že by se mi tu někdo hlásil, že už se dostavil, takže to bude zase Brno. Koukám, to bude Brno. To bude teda. No, nevadí, tak já pochopitelně dám písničku a budu doufat, že tedy opravdu se někdo tady přihlásí a že se ozve. Přátelé, to je všechno. Já si myslím, že v nejlepším je dobré vždycky přestat. Já se na vás budu těšit opět zítra u pořadu s Išou a posléze s Míšou. Ze studia Midgard tady na Svobodném vysílači se loučí jak jinak než Petr Václav.
1: Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
2: Že tu vůbec jsou.
1: Je tolik krásy na světě,
2: je tolik krásy, že až do očí
1: lehce stoupnou slzy z nich.

pezanská náušnice a svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?

0: Tak, Liborek už je tady. No, Libore, slyšíš nás už líp?
1: Jako slyším, ale je to asi pořád stejný. A tak, to je jedno, jako slyším to.
0: No, tak jako třeba příště si mám sluchátka třeba, jo. Dívej, jaký já mám sluchátka furt, jo.
1: No, já si musím koupit. Já teda jsem v přírodě nebo tady na závodišti, ale akorát asi nevydržím, jako než já to nevydržím 2 nebo 3 hodiny. Já mám zítra brzo stávat a měl jsem náročný jako víkend. A zítra mám hodně cestování, jedu do Trutnova něco řešit, tak doufám, uvidím, jak to vydržím, no.
0: Takže uděláš zase nějaký videjko, jo, mám to nachystaný, přátelé.
1: No, jedu na soud, chci, protože jsem tam měl nějaký soudní proces před 5 lety, tak chci schválně, aby mi to soudní rozhodnutí celý dali, všechno tu celý dali a chci prostě vědět, jestli tam prostě bude podpis, on tam samozřejmě nebude, že jo?
2: No ale tak oni se s tebou stejně bavit nebudou, pokud ty jim nepředložíš nějaký doklady.
1: Jako no, já mám jenom pás.
2: Jako, no ale tam... to je to samý, to doklad do troka, ne?
1: Já vím, no ale no, víš co, jako Máro, já řeším jednu jako kauzu, to je jedno, že já prostě mám věcní břemeno na jedné nemovitosti, to je jedno prostě z předcházejícího vztahu, do té nemovitosti jsem narval 5 milionů a soud mi neumožnil užívání. Jo. Já už tam mám od 2015 jako věcní břemeno doživotního užívání, ten majitel mě nechce vyplatit, jako by bývalý společník a partnera a má asi 50 nemovitostí a ten na dlouho. A já to teďka jako trošku řešit, on prostě, no to je jedno. Já vím, že se možná se mnou nebudou bavit, ale já chci jenom vědět, jak se zachovají, budu to taky natáčet, já to prostě chci vidět, protože já mám právo na to si tam zase jako zpátky jít, aby mi dali ty rozsudky, že jo, všechny. A já je chci vidět, v originále.
0: Chlapci, já vám do toho nechci kafrat, no. ale už jdeme naživo, jo, dávno, takže dobrý. Jo. Je to punkový vysílání, takže já pustím znělku, kterou už každý zná a jdeme na to, přátelé. Mhm.

0: Šanti, šanti, on přátelé, krásní, vzácní a vědomí tvůrcové a společníci, účastníci a hosté studia Deja Vu, tož Mára, to je stálica on už a Liborek opět po delší době, Liborku, i s videjkem, takže bude to dneska z velké části o tobě, o tvým příběhu, o tvé zkušenosti s údajníma korporátníma úředníkama. A já teda zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu. Trošinku upřesním, my jsme minule nevysílali, protože dějou se věci takové, že zkrátka nepustilo mě to vysílat. Čeká mě, Máro a Libore, zpracovat taky moje emoce. Nemám to ještě úplně zpracovaný, protože děli se tady takové věci, které jsem musel řešit, a sice ukážu vám tady takový obrázeček. Aha, a tady teda nic ani nevadí, tak vám to řeknu teda bez obrázku. Stavěl jsem plot. Došlo k určitému oddělení, protože zkrátka potřebovali jsme trošinku soukromí na zahradě, abychom mohli teda tvořit v klidu a míru, ale zvídavé oči sousedů, jo, na nás neustále teda útočili a kontrolovali, co děláme, jak děláme, protože oni všechno ví líp, jo, patří mezi ty lepší lidi, takže se nám snažili radit, co máme, co nemáme, tak jsem říkal, no nic, vybudujeme aspoň do půlky zahrady ploteček, ať máme trošku soukromí v našem altánku a můžeme tvořit v klidu a míru bez kontroly. No, vzniknul takzvaný oheň na střeše, protože jsme upevnili vázací drát na jejich sloupek, který ale stojí na našem pozemku. Jo, takže obrovská teda scéna, jak je toto možné, co s tím budete dělat, to musí jít pryč. No, takže přišel náš bytný majitel domu a postavili teda před hotovou věc, že sloupek je sice jejich, ale stojí na jeho pozemku, takže plot tam bude a nejenom do půlky, ale přes celou zahradu. Jo, takže jsme ten plotek pěkně dostavili během týdne, no ale prostě ty emoce byly takové, že spadly masky, vlastně z těch lidí okolo padají masky takovým způsobem rychlým, že člověk se jako nestačí divit, co všechno vlastně se za tou maskou toho takzvaného přátelství skrývá, jo, za zlobu a nenávist. Jej, to jsme se rozvěděli, že nechodíme do práce a že se tak jenom flákáme. Takže ploteček stojí a našel jsem, Máro, ještě jednu lahvičku, jo, muchomůrečky, která mě velmi pomohla, takže jsem se dostal opět do svého vnitřního klidu a dopadlo to tak teda, že dneska vysíláme. Takže já vás, přátelé, vítám a můžeme začít. Mám tady spoustu videí. Dneska jsem se bavil, že jsem daboval, ne teda já osobně, ale pomocí umělé inteligence udělal jsem velké pokroky. Takže ty dabinky jsou čím dál lepší. Už to dabuje celé video. Jo? Ty hlasy se nepřekrývají, takže je to srozumitelné. Takže můžeme začít a Liborku, já bych začal asi tvým videjkem, protože ty máš teda tu zkušenost a my budeme rádi, když se s námi o tu zkušenost podělíš. Takže pouštím.
1: Dobře. Tak, jsem v Havličkově Brodě. Zašel jsem si na oběd, dal jsem si smažený šampioně s bramborem a tarkou a
0: máme obraz.
1: Pojišťovny, kooperativa, kvůli pojistce na auto.
2: Potřeboval vlastně tohle auto a potřeboval bych zrušit na minulého majitele chodí nějaký obsilky, nevím proč.
3: A jako od nás?
2: Jo, jo, jo.
3: Když zadám SPZ-ku, tak to vidím pojištění na Libor Kopřiva, to tady.
2: Ano. No, že jako loni to vlastnil někdo jiný a chodí tam nějaký prej upomínky nebo něco. A ta bývalá majitelka mi píše, abych to zrušil.
4: Nevím.
2: Tak chci, aby, já jsem řekl, že zajdu osobně, aby se to zrušilo, protože nevím, proč to chodí někomu, kdo už to auto nevlastní.
3: To nemáte
2: zapotřebí? No, nemám, no.
5: Občas tam někde něco neví. Pak šla
2: 14.
5: Nemám. Nechcete to platit? Nešla, jo.
3: Já, když zadám tu SPZ, tak já to vidím pojištění na vás.
2: No.
3: Nevidím,
2: no ale proč je to, já nevím, prostě mě poslala, že jí chodí něco, nějaká upomínka.
3: Přijít jako ona se svým občanským průkazem, jestli to třeba nemá, jo, že možný, že to nezrušilo, to pojištění.
2: Ne, ona.
3: A ještě tady je vlastník Jitka Vrňáková.
2: No ale vlastník jsem já, to tady máte v tom technickém průkazu, teda v tom, tady tohle máte. Jsem těch, majitelem od prosince.
3: A ta Jitka, to je ona?
2: Jo, to je bývalá majitelka.
3: Tady u téhle smlouvy je vedena jako vlastník.
2: No ale jak tu pojistku jsem si zřizoval já, loni. No, tak jak to může být ona vlastník?
3: Jo, já jsem ji s váma nedělal, tak já nevím, jestli teď tady otevřu. 18. června sjednávaná.
2: Asi jo, to bylo nějak takové.
3: A na vlastník ještě Jitka Vrňáková.
2: No to ještě byla, jo. To ještě byla, ale já jsem byl provozovatelem a pak v prosinci došlo k převodu.
3: Tak ještě to zkusím. No, to bude asi ono, protože ono tady je prostě vedená.
2: A dá se to nějak zrušit, jo. Ona určitě nepůjde do pojišťovny zrušit. To je, nebo jsem ji napsal dneska, že to zajistím.
5: A je tam teda vidět, že nikdy to nebude. Jo, za nějakou bude zarečla i příště.
3: Tam prostě jde, protože ona je tam jedná pořád jako
2: já tomu rozumím, ale vlastníkem jsem já.
3: No. Vy jste vlastník.
2: No.
3: Ne, vlastník. A byl jste to hlásit?
2: V tom ne, procesu? Nebyl, já to nepotřebuji hlásit nikomu.
3: No.
2: Já jsem, jako je to všude, převedl se to auto, udělal, mám novej tady tenhle technický i velký, nebo vlastně jenom malej, no a to mi stačí. Já to nepotřebuji nikde hlásit.
3: No.
2: Jo, tak na to já nemám třeba ani čas a vlastně ani to nebudu dělat.
3: Jo, já tak já vám nevím, takže teď...
2: Tak si to naskenujte a už tak to tam nějak... Já vím, že když jako dřív, že vždycky nějak, co mi to dělala známa, tam, kde jsem bydlel, tak si to nějak naskenovala, něco tam přepsala a bylo to. Jako když to bylo něco, jako když se to měnilo. Protože já jsem to nějak teďka během pár let měnil dvakrát, no. Dobrý den.
3: Tak pán, že bychom to změnili, aby byl teda vlastník a provozovatel ve smlouvě už jenom pán.
5: Já mám
3: takže je to...
5: Zkusíme.
2: Naschledanou. No to já nevím.
5: Pohodě.
2: Jo.
5: Mluvím na kolegy. Mě taky říct, myšlejte co jsem tam dělala.
3: Jo, doplníme to jenom žádostí. Takže číslo smlouvy. Doplníme tam jenom žádostí. Tak, prosím, občanský průkaz.
2: Ten nemám.
3: Dobře.
2: To by tam jste měli mít, už ho nemám 3 roky. No.
3: Nahoru. Tak, změnit smlouvu. A teď musíme tady ostatní změny. A naskazovat techničáky. Dobrý den, prosím. Tak,
2: Jo. A jenom dostanu třeba něco, nebo protože abych té původní majitelce jsem slíbil, dneska jsem mi napsal, že to jako zařídím. Ona mě totiž dvakrát psala, že jí chodí nějaký upomínky, jestli to zařídím. Nebo jí to nějak třeba přijde, že už jí to jako nebude chodit. Víte co?
5: Vydržte, já si vezmu své počítač.
2: Jestli nějak dostanu nějaký potvrzení, že jsem to teda... Protože já jsem mi slíbil, že to zařídím, jako že to, aby nic nechodilo prostě. Ono totiž...
5: Potvrzení žádosti vám určitě pošlem.
2: Nebo jenom něco, že jako že se změnilo to, že jí to prostě nebude chodit, no. Že majitelem jsem...
5: Aby jí nemělo vůbec nic chodit,
2: no. Ale chodí to dvakrát, kdy to přišlo a ten v pátek, nebo kdy mě poslala zprávu a dneska. Že jí přišla upomínka. Jakoby na mě.
5: No, že to je na zapotření.
2: No.
5: A když jste změnil ten techničák, dával jste vědět, že...
2: Ne. V prosinci jsem se to převáděl. A nedal jsem vědět.
5: V prosinci jste, já no. Jsem jakoby úřadu. V prosinci no. Jste to převedl.
2: Ano.
5: A od prosince už jste všude vedení jako
2: ano. Ano.
5: Vlastní
2: ano. Pozivost. Všechno to v systému. Ne? Policie, všichni to vědí jako všichni. A já jsem neměl čas, ani to nebudu nikde nahlašovat. Když mě zastaví policie, tak všichni to vědí, že jsem...
5: No jasný, no. Ty zvláštní, že to šlo nějaká.
2: No, fakt to přišlo.
5: No, pokud jste ještě jednou ten techničák, mě se to nenaskenovalo, to už dneska mě to zlobí, už je to dobrý, děkuji. Jinak vás teda upozorním, že 22.6. je tady předpokládané storno.
2: Mm-hmm.
5: Třeba do té doby to započít, jinak vám to smlouvu ukončíme.
2: Jo, já počítám, že to ukončíme. Já nechci mít žádnou pojistku na autě.
5: Jo, dobře, tak tím pádem samozřejmě potom, jak to 22.6. se to ukončí.
2: Ano.
5: Tím pádem vám přijde nějaký peníz, který je potřeba od 18.3. do toho 22.6. mít zaplacený.
2: Mm-hmm.
5: Tím pádem potom Česká kancelář pojistitelů v momentě, kdy je to nepojištění, často nechá, pak vás bude uhánět.
2: To může, no, to já se s tím vyřídím.
5: Jo, to je jenom informace.
2: Všechny pojistky jsou podvod a...
5: Jakmile to máte prostě SPZ-ku, to musíte to být
2: už. Nemusím.
5: Jenom informace.
2: Jo, já děkuju, ale nemusím, no.
5: Dobře.
2: Nemusím a...
5: To už je potom na vás.
2: Jo.
5: My to zmíníme.
2: Ani technickou, ani pojistku.
5: Dneska
2: ani pojistku. Nemusím.
5: Tak zde, to vem na mě.
4: Já to zkusím,
5: já to dám
4: na
5: mail. Dej to na e-mail a
4: ještě
5: tak to dej na mě.
2: Takže 22. června to jako se ukončí, jo?
5: Tak. Jo, 22. června to skončí, prosíme, jenom potom povídejte se, abyste to zaplatil. Už pak nám dáváme exekutorům.
2: Jo, já nic platit nebudu, to vám říkám rovnou.
5: Aha, dobře. Informace máte, bude to potom
2: dobře.
5: Exekuční to.
2: Jo, jo.
5: Ta identifikace, že jo?
4: Ano, ano.
5: Já vás poprosím tady, pojďte za mnou.
4: Jo,
5: takže
4: přeložit
5: pána,
4: otočit, podepíšem, dobrý, já doufám, že se mi to hlavně naskenovalo.
5: Kdyby byl problém, pošle mi to do e-mailu, to kontrolovat, jo?
4: Mě to jsem mohla, mě to dneska zlobí, já to dneska skenuju a pustím si a vůbec mi to nejde. Dobrý, už to vyšlo, až tam málo. Tak, přiložím to vytisknout, to podepíšeme, to vytisknu vám to potvrzení.
2: Jo. Já jenom jakože vytisknout ano, ale podepisovat nic nebudu, to jako nebudu. To prostě, mám na to právo.
4: Já vám rozumím, ale já se tam tu změnu neprovedu.
2: Dobře, dobře, tak jestli to neprovedete, tak ale to, já jsem to oznámil, nic vám podepisovat tady nebudu, tak prostě odejdu a pokud to bude chodit té bývalé majitelce pořád, tak to už prostě mě nezajímá.
4: Já
2: nebudu nic podepisovat.
4: Ne, já vám to no. Ne, to já vůbec nechci zpochybňovat, to je vaše rozhodnutí, to ne. Já si spíš jako, že jdu, ne, že to by líbí, protože ty kontaktní údaje jsou...
2: To říkala i paní, no, že to je divný, no. Nevím.
4: Prostě všechno jako nová.
2: No, tak se nevím dělat, ale já jsem to oznámil a podepisovat nic nebudu, tak to podepište vy, nebo...
4: To bohužel nejde.
2: Dobře, tak je to vyřešený, no. Je to vyřešený, no?
4: Bez toho nic
2: nepomáhá. Dobře, no. Takže nejde to, jo? podepisovat nic nebudu, nejde to.
4: No. Prostě nějak, já to jinak nenahlásím.
2: Dobře, no, tak tam napište teda něco, že prostě jsem tady byl, nebo to tam musí být nějak v systému. Já vám nic nepotřebuji podepisovat, ani nebudu. Já prostě vím, že jsem tady byl a tečka, no, nahlásil jsem to, naskenovali jste si to, máte to někde tam v tom systému a to je, jako já vám rozumím, ale to, je, jako, to není můj problém, to není můj problém. Pojistka skončí, tam to skončí, no, s tím počítám. Já pojistku nepotřebuju, no, auto žádnou. Takže můžu teda jít.
4: No, jo. Nebudu. Že pán to nechce to podepisovat. A ten změnu lístek nejde vytvořit, ne? Jinak, než že ho pán podepíše.
5: No, přesně tak, my to jinak nevytvoříme bez našeho souhlasu, že vy si to přejete, aby to tam bylo změněno.
2: No tak já jsem to jenom oznámil, vy jste si to tady naskenovali a já vám ale nepotřebuji nic podepisovat. Nepotřebuji.
5: Ale to tím pádem nemůžeme zaručit, že to dojde ke změně, vy nám jenom podepisujete.
2: Dobře, tak já jsem to jenom oznámil, jako to už mě teda nemusí jako zajímat, tak jakoby jestli dojde, nedojde. Já jsem to oznámil, jsem tady, jste si to naskenovali, já podepisovat nic nepotřebuji, nemusím a není to moje povinnost.
5: Máš to naskenovaný v e-mailu. Fajn, dobře, do záznamu prosím uvést jedna...
2: Napište klidně, že jsi odmítal podepsat.
5: Všechno si to tam napiš, mi to...
0: Tak, přátelé, Liborku, tak já jsem to trošinku prostříhal, tam ty mrtvá místa, jo, kde tam ťukali do strojů a bavili se mezi sebou, nebylo tomu stejně rozumět. Já ti normálně obdivuju, jak máš zpracovaný, na rozdíl ode mě, ty emoce, jo, protože mě běhá mraz po zádech, jenom když to videjko vidím, jo. Tak já jsem vyrozuměl teda, že skoupil teda nějaký auto a zaplatil spojistku. No ale paní bývalé
6: teda... No tak já, když jsem to, jakoby se to přepisovalo na mě, tak byla potřeba pojistka, ještě i technická.
0: Ano.
6: Tak jsem to všechno absolvoval, no a pak jsem prostě byl rozhodnutý, že tu pojistku nebudu platit, protože ji nechci mít. A oni teďka chodili upomínky bývalé majitelce. Oni samozřejmě asi upomínky chodili i mně nějaký, ale já už jako na nic nereaguju, protože nechci podporovat tady tenhle systém prostě nějaký obchodní a nebudu. No takže jsem tam zašel, ale jenom k tomu, jak jsem byl takový docela klidný, já jsem se jako jenom tak trochu na to připravil, ale já jsem byl i připravený na to, že narazím třeba na nějakou jako i nepříjemnou úřednici nebo nějakého nepříjemného pojišťováka. Tak jsem si tam i připravil na papír nějaké věci, které jim tam prostě jako vpálím. Ale oni, já jsem se držel, protože oni ty slečny jako byli docela i milí, takže jako, ale já jsem jim jako nic nedal jako zadarmo, ale prostě úplně jsem do nich jako nešel, protože byli v podstatě jako milí, no. Ale byli z toho chudinky vykolejeny, no.
0: Bacha na to.
6: Ale měl jsem připravený tam.
0: Naši sousedé byli taky 2 roky milí, no. A co se z nich vyklubalo, no? Takže je to všechno jenom taková přetvářka. Oni jakoby musí být trošinku milí, ale...
6: To já vím,
0: ale,
6: no, to já vím.
0: Já jsem vyrozuměl, že ale... teda té bývalé majitelce chodili upomínky, že na ní zaplacená pojistka.
6: Ano.
0: Ale v tu dobu ano. Ještě byla zaplacená, ne? Ty jsi zrušil tu pojistku až...
6: Ne, já jsem ji nezrušil, já jsem tu pojistku měl už od loňska, nějak od léta,
0: no.
6: Protože jsem byl provozovatelem toho auta, ale majitelem byl někdo jiný a v prosinci jsme to přepsali na mě, to auto zase, jakoby, abych to měl jako na sebe napsaný, takže pojistka jako pořád pokračovala, akorát
0: tak.
6: Jsem se rozhodl, že prostě po novém roce už jsem ji přestal platit a nebudu ji platit. A oni vlastně jako asi upomínky nebo nějaký do mailu mi něco chodilo, oni i SMSky posílají, jako že to mám uhradit, ale já na nic takového nereaguju. No tak to začali posílat té majitelce, no. Bejvalé.
0: Ale jak je toto možné, když teda auto bylo přepsané jako na tebe, no. Jo? I v registru.
6: No protože, no nevím. Oni se tomu taky divili v Havlíčkově Brodě v té pojišťovně, ale prostě to tak je. No.
0: A jestli to nebyl třeba záměr, ty jsi to teda potom přestal platit, jo? Nereagoval na ty výzvy, tak to možná začali posílat i, což je úplně teda jako absurdní.
6: Určitě.
0: Ta už s tím nemá nic společného.
6: Jakoby i zoufale, no. Zoufale už to posílají jako asi někomu ještě prostě ale. Tak já jsem jenom udělal to, že jsem nechtěl, aby nějaký dopisy chodili někomu, tak jsem to slíbil, že to prostě zařídím, aby tam nic takového nechodilo, tak jsem tam šel s takovým klidem a vlastně ani nevím, tak myslím si, že už to chodit nebude, no, ale je mi to už vlastně úplně jedno, protože mám záznam, že jsem tam byl a to, že to chtěli podepsat, to prostě byli z toho vykolejeny, no, že jsem jim to nic nepodepsal.
0: Dobře, takže to udělal velmi dobře, žádný podpisy. No a takže Máro, co ty na to jako staré bombardér?
7: Ahoj kluci, ahoj všem posluchačům a divákům.
0: My jsme začali velmi...
7: Nechaš ani pozdravit.
0: Já jsem začal z hurta, protože máme hodně videí, teda, jo, ale tak zvolníme to, klidně pak se můžeme pobavit, jak se máme, co děláme, já mám pořád ten plot stavím a tak dále, ale už je to zpracovaný pomalu. Takže Maro, takže pěkně pozdravil, i tobě veliký blagadár, takže jaký máš teda pocit z toho videjka, z úředníků a vůbec... Tady ta akce vlastně, kdy posílali upomínky bývalé majitelce nebo vlastníkovi toho auta, jak je to jako možný, jo? Je to prostě jako jenom, je to jenom takový, fakt jako taková zoufalost toho systému, té zdechající kobyle a možná, aby tam dostali toho přes tu bývalou majitelku, aby tam dostali toho Libora, aby jim podepsal něco zas?
6: Nebo aby zaplatil, což se nestane.
7: Ale ono je všechno možný, že jo. Ale oni, víš, jak oni chtějí vymámit z Jalovy krávy telepak, víš. Takže to zkouší na všechny strany. No a jak si se to nepovedlo, a chápu Libora, že to chtěl jako vymít, jak se říká, z krku, jo, aby měl čistý štít vůči bývalý majitelce, tomu rozumím.

0: A jako za mě, jako, tak jak si počínal, tak jako nemám co k tomu nějak říct. No.
1: Vibore,
0: to byla jeho osobní soutěž.
1: A mě, přátelé, jako já vůbec nemám jako kontakt tady s těma úředníkama, ale Libore, mě čeká něco podobného. Mara o tom ví, že budu kupovat za korunu prostě auto, ale není to jako od živého člověka k živému, ale budu muset nastoupit teda tady tu občanskou cestu, takže abych ho kryl, jo. Takže to bude přes registr, ano, občanku nemám, tak snad to nějak udělám bez občanky, na pas.
0: Ale ono stejně... Hele, Petrucho, ono stejně, i když jakoby si to zaregistruješ ty korporaci, ale ty nepodepisuješ s nima žádnou jinou smlouvu. Hmm. Že by tě mohli oni nějak trestat a něco vymáhat po tobě. Jo. Ty si jenom de facto kupuješ značky za prachy.
1: Hoši, abyste rozuměli, já chci kryt toho mýho kamoša, jo? Vlastně, aby on... To prodal oficiálně.
0: To my ti rozumíme.
1: Jo, takže já nemám strach, že by mě na mě nějak prostě něco vymáhali a chtěli. Jenom prostě, aby on byl krytý a já, jak Libor, nebudu platit pojistku, nebudu dělat technicky a tak dál, jo. SPZky, to no, vůbec jako řešit nebudu.
0: Protože to je ta síla toho člověka. Ty využíváš svoji fyzickou osobu, kdy ty potřebuješ. Mhm. Ale ty si ji využil jenom k tomu, aby si měl ty čísla. Hmm. Ale nic dá se od toho neodvíjí. Ty nic jiného nepodepisuješ. Žádný smlouvy s tím úřadem nebo ani ne s úřadem, s úředníkem.
2: To jsou obchodní všechno smlouvy, že jo?
0: Protože smlouva mezi fyzickou a právnickou osobou je neplatná. Je podvod. Takže pokud by chtěl někdo něco vymáhat, tak může vymáhat jenom ten, kdo podepsal tu smlouvu. Nikoliv třetí strana. Jo? Že by poslala někoho jiného, třeba jako celní zprávu a takovýhle darmožrouty. Jo? Nemůže.
1: Tak jo.
0: Takže Petrucho, jako jenom na tobě, jako víš jak.
1: No, tak různě jsme přemýšleli, jak to udělat, jako, ale pak jsme se dohodli na tom, že to uděláme tady tou cestou, jo, tou jako občanskou. Že se to normálně oficiálně přepíše, ale pak to přestanu platit. No, takže jenom teda, aby mu nechodili nějaký potom upomínky a tak dál. Ale myslím si, že to dopadne dobře, jo? Protože ten záměr tam bude vlastně, aby ten můj známý byl z obliga. No a já už se s ním vypořádám, to je v pohodě. Tak jo, takže chlapci, dáme nějaký videjko?
0: Směle do toho.
1: Takže jdem na to, normálně, dívej se, jo. Takže dáme videjko třeba krátce okomentujeme a jdeme dál, jo. Takže na Mátkově.
3: Nepopulární názor, daně jsou krádež. Je to jenom jiný název pro výpalný. Pokud nezaplatíš daně, neboli výpalný, no tak přijdeš o všechno, vole. Přijdeš o výplatu, o auto, o barák, přijdou zmrdi v černým, rozmlátějí ti držku a zavřou tě. Kámo, daně jsou jenom jiný název pro výpalný. Nepopulární.
1: No?
0: Nikdo nepřijde, nikdo ti držku nerozbije a rozhodně ti nikdo brát nic nemůže. Jo, to je ve zkratce. Jo. Protože soukromé firmy nemají na to pravomoc. A de facto nikdo. Ale to je chápání jakoby těch otroků. Jo? To je ta výhruška. Jo? Nezaplatíš, vememe ti tohle, vememe ti tamto. Nemůžu ti vzít vůbec nic. Protože to, co oni mají, je pouze papír. Ale ty máš tu hmotu.
1: No a
0: právnická osoba nemůže vlastnit to, co člověk.
1: Mnohdy nemají ani papír na to, že vůbec jako není ani podepsané, nic takového, a mnohdy to mají jenom na tabletu. Na tabletu to tam mají, jo, takže...
0: To víme ze světa, jak chodí s takovýma šaškárnama, no ale lidičky se s tím neserou a ženově.
2: Dneska chtějí všechno už podepisovat, že jo, i v té pojišťovně a různě všechno přes ty tablety. Takže a to je všechno je to špatně, no, ale lidi to přesně zerou.
0: To nejsou platný smlouvy.
2: Přesně tak, nejsou.
0: Smlouva podepsaná mokrým ingousem, tak

0: není platná, žádný tablety, žádný šikárny, jo.
1: Mám tady další videjko, dělá mi to radost, jak se lidičkové na celém světě probouzí, takže pojďme to šupat. Toto mě tady, proč tady furt
2: ten chlapec? Dobrý den, co pro vás mohu udělat? Vy jste mi před pár minutami volali, že? Abyste mi řekli, abych se zbavil. Abyste mi řekli, abych zaplatil. Takže co tady děláte? Porušujete zákon a ptáte se mě na peníze? Ne, vy dlužíte na daních z nemovitosti. No, to je pravda a jsem v právním sporu ohledně toho, což je irelevantní. Ale proč porušujete zákon a žádáte mě o peníze, když neznám vaši společnost ani vás? Uvědomujete si, že porušujete zákon, že ne? Protože zákon v této zemi stanoví, že pro jednu osobu. Aby požadovala peníze od jiné, musíte mít písemnou smlouvu s touto osobou. To má zastavit věc zvanou požadování peněz s výhruškami. Vy porušujete ten zákon, kamaráde. Vy jste tu teď a žádáte mě o peníze, které nedlužím vaší společnosti. A házíte mi dopisy do schránky. Nedlužím vám žádné peníze a nedlužím vaší společnosti žádné peníze. Takže mě nemůžete legálně žádat o žádné peníze, bez ohledu na to, co si myslíte vy nebo vaše společnost. Takže co říkáte je, že to zpochybňujete? Říkám, že to není vaše věc. Říkám vám, že vám nedlužím ani haléř. Takže si myslíte, že jste si přišli vybrat a proč? Právě jsem vám řekl proč. Protože nemám s vámi písemnou smlouvu. Že mě poslouchejte, hlupáku. Poslouchejte mě. Nedlužím vám ani haléř, ani vaší společnosti. Tak tady to máte. Že mě nemůžete legálně žádat o peníze. Protože zákon královny stanoví, že pro jednu osobu, aby požadovala peníze od jiné, musí mít písemnou smlouvu s touto osobou. Znovu nemám to s vámi. Že jakékoliv malé dohody, které si lidé nastaví v mysli, a jakékoliv dluhy, které si koupíte, nepřekonají zákon královny. A právě jsem vám řekl, co je to zákon královny. Takže hádejte, co ode mě dostanete? Z vaší cesty a všeho. Protože se vypořádávám s lidmi jako vy pravidelně. Pěkně, je to vaše věc, takže... Když budete připraven, kamaráde, můžete se odebrat z mého majetku a už se nevracejte. Pokud se vrátíte znovu, bude problém. Budete muset zavolat policii, abyste zastavili porušení míru. Dobře. Tak tady to máte. V UK takhle se zbavíte hlupáka z vašeho majetku. Tak tady to máte, koupil jsem ho celou cestu sem, abych vám ukázal, jak se ho zbavit. Kamaráde, dej zamávat. Ahoj.
1: Tak hoši, já jsem to možná trošinku překválil, ten dubbing, má to ještě svoje muchy. Dubbing trošinku předběhl to video, ale myslím, že to video je taková názorná ukázka, jak se ve světě lidi probouzí a jak teda jednají tady s těma korporátníma parazitama, takže ti absolutně nemají prostě šanci ani koule.
0: Ale těchto videí jsou tisíce. Jo. To stačí jenom se podívat na TikTok, těchto videí je tam mraky, jo, ze všech zemí možných světa, že prostě lidi už nejsou hloupí a nenechají si jako srát na hlavu. Že přijde nějaký šašek s nějakým tabletem nebo něco, bude ti vyprávět, že někoho zastupuje. Ono to nemá právo ani pravomoc ani nic. To je jenom čistě boje na lidi. Jo? Takový parchan vám nesmí vstoupit ani na váš pozemek bez vašeho povolení. Jo? A vohánět se nějak... Nic nemají v ruce, nic. A to víme. Protože se to děje úplně stejně v jakýkoliv zemi. A vyhrožovat vám nemůžou policajtama, protože policajti tam nemají co pohledat. Protože by spáchali trestný čin.
1: A hned vám řeknu, proč tam nemají policajti co dělat a že by spáchali trestný čin. Dívejte se, jak to krásně na sebe logicky navazuje. Tak, je tady další videjko, třeba bude lepší dabing.
3: V podstatě je mi líto všech těch policistů, protože jsou plně zodpovědní za to, co dělají. Vše, co dělají, je jejich vlastní volba a nesou za ně plnou osobní odpovědnost. Rád bych k tomu ještě něco řekl k právu užívat ochranou známku v počátečních fázích o policie. Když se teď podívám zblízka, vidím přesně, že policie je historicky vyvinutý pojem. Samozřejmě vím, že nepřišel z německého prostoru. V roce 1914, nebo v závěru přes hraní mír, občanská práva nebo práva provincií, to je ten termín, který je využíván výhradně státem, že v obci, v nejvyšším právním okruhu, byl tam policista a bylo tam policejní oddělení. Policie a policie je také to, co je spjato s Burgfrieden, mírem v hradu Lomítko městě. A pokud jsme nyní v registru ochranných známek, například na VIPO, značky nebo na DPMA. V registru ochranných známek, co původně v Berlíně Mitte samozřejmě byla zahájena a je nyní v Mnichově a Věně. Najdeme, zkrátka, pojem policie. Asijté mají termín policie často chráněný a dokonce jsme našli konkrétní známky. A tyto divoké značky a také termín policie je z mého pohledu právně neopodstatněný. Není právně chráněna jako ochranná známka vůbec, protože v dějinách byla skutečná státnost. A z tohoto důvodu nyní aktivované obce tento pojem ochranné známky opět odebraly. Zakázali jsme tedy, aby tato značka byla nadále používána. A v dalších krocích, které nyní provedeme, doufáme, že budeme moci pojem policie opět jako jediný používat v aktivovaných územích. Základ pro toto ručení státních úředníků obecně leží od roku 2014 v soukromém ručení, a to vždy tehdy, když působí námořní obchodní právo. Již dříve jsem informovala, že existují různé právní okruhy, a když je tu motus proprio z roku 2014 se svou platností, která staví státní úředníky plně do jejich soukromého ručení. Pak to má pozadí v tom, že všichni, kteří v tomto systému, v tomto hospodářském systému činí, jsou. Soukromně ručí, tak jak je v námořním právu vždy. To znamená, každý smluvní partner ručí za sebe sama a za to, co smluvně dohodl. Ano, občané, kteří si rozmýšlejí v tomto státě převzít pozice, které nejsou právoplatné, které nejsou etické a morální, nemají po kratší či delší době žádnou ochranu ručení, kromě pojištění, která z gruntu a podstaty ani není platná, a oni ručí, i po letech, za své činy.
4: Außer einer Versicherung, die auf Grund und Boden gar nicht gültig ist, und sie haften auch nach Jahren für ihre Taten.

0: Tak, chlapci, takže tentokrát ten dubbing už byl lepší. Takže ano, 2014 moto propriu, takže vlastně každý tady ten úředník, policajt je takový nahý v trní, že přebírá veškerou zodpovědnost, jo. A která je i po letech jako vymahatelná, takže chlapci by se měli zamyslet a možná opustit, nebo nepáchat tady to zlo.
1: Jo, protože, no to je jasný, poněvadž, jelikož jsou to firmy, tak musí dodržovat obchodní zákony. Jo, ale pokud ten policista jako jednotlivec vystupuje proti druhému jednotlivci, jako fyzická proti fyzický, tak ten policista už není v roli právnický. A už nemá krytí, protože on de facto porušil zákon obchodní. Jo, takže tudíž už ho nechrání právnická osoba, už je tam sám za sebe. Jo, takže ten policista musí mít s vámi smlouvu, nebo kdokoliv celník, nebo kdokoliv jiný, pokud by chtěl něco vám odebrat a tak dále, musí mít s vámi smlouvu. Pokud ji nemá, tak on spáchal trestný čin, protože si narokuje cizí věc. Jo? A vy ho můžete krásně zažalovat. Ale jak říkám, k obchodnímu soudu. Protože tam patří korporace. A její pracovníci samozřejmě. Jo, a za další, ten policista by musel mít ještě v ruce papír, že ho tam ta firma vyslala. Kde bude mít jasně podepsané pravomoce, protože i kdyby ta firma měla ty pravomoce, tak ale on ty pravomoce automaticky nemá.
2: Nějaký rozkaz, nebo jak se to říká?
1: Jo, protože oni musí být písemně podepsaný rozkaz, protože policie třeba je pod armádou. Jo, je to jejich servisní organizace. Ty mají zvyšovat na silnicích pouze provoz plynulý, než je budou dělat problémy v provozu. Oni tam od toho nejsou. Jo, takže oni už tady tím jako páchají zločiny.
0: Takže žádný rozkaz takže od náčelníka nemá, dostane telefon, jeď na ulici Outratova 17, tam si vole stůj a stopuj.
1: No, protože si vem, že takový policajt, pak se někdo nasere doopravdy, nějaký človíček, a řekne, tak pojď, půjdeš. No. A podá na něho žalobu. Tak ta firma od něho takhle dá ruce pryč. Nikdo nepůjde z té firmy, že řekne, že ho tam poslal, protože kdyby tam šel, tak skončila celá ta firma. Celá ta filiálka, ta pobočka, protože samozřejmě policie má víc firem po České republice, jo. To je víc registrovaných značek v obchodě, jo. Ale v tu ránu by si odpal třeba, já nevím, policie Praha, jo, nebo středočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, jo. To jsou jakoby ty hlavní, no a ty odpalíš celou. Kdyby ten šéf se chtěl postavit za toho policajta, tak odpálí celou tu firmu. Jak myslíte, že to nějaký šéf bude dělat? Protože obchodní zákon je ten nejvyšší v obchodě. Tak ať si to dobře rozmyslej. A hlavně celní správa nemá jakýkoliv pravomoce odebírat SPZky. Jo. To je to samý. Protože celní správa je soukromá firma, která spadá pod další soukromou firmu, která se jmenuje Ministerstvo financí. Zase korporace. Jo. A ty mají jasně, že musí dodržovat UCC. Obchodní zákoní. A jak víme už, jelikož hledáme pořád něco nového, tak víme, že UCC je i v Praze.
0: Tak. A dívej se, co tady má Marotis.
1: Že nemusíte laborovat z USA, ale UCC zastoupení máte v každý zemi.
0: Maro, ty jsi nelenil a ty zjistil, teda, kde je
1: UCC. Já jsem nelenil, protože ten človíček by trošku jakože hnul žlučníčkem. Co se týče, tak jsem si dal trošku do pátrání. Umělá inteligence lhala. Říkala, není adresa, UCC neexistuje a bláboli. Dlouhá debata, ale praskla mi něco jiného, který mě zase jinam posunulo na něco lepšího, ale jelikož vlítnul jsem na upik.de a tam je soupis veškerých korporací, které máte na světě.
0: Už to tady jede, Maro.
1: A tam máte jasně napsáno, kde se tyto věci nacházejí.

0: Ale umělá inteligence zapírala, neexistuje nic, ale registr mezinárodní zapírat nemůže. A tam najdete v každý zemi UCC. A tam je přímo napsáno, že to není UCC nějaký prodej bot. Tam si můžete každý zajít na ty stránky a můžete hledat. Nebo hledat. Tam jenom zadáte, co hledáte jako firmu, protože to jsou stránky, které schromaždí veškeré korporace na světě. Tam se nedostávají státy, ale korporace. Takže už víme, že je i tady UCC.
1: No tak Maro, dívej se, tak UCC je tady Píkovická Praha 14700, jo? Takže máme UCC i u nás v korporátu, jinak tady v Berlíně, na Wolfenstrasse.
0: Já jsem nechtěl hledat dál, to si tam může každý dojít.

0: prachu, aby vás mohli zkást znovu prachy. Tady ty prašivci. Ale vy jste si žádnou obchodní firmu neobjednali, aby vás někdo zastavoval. Jo? Takže lidi, nebuďte hloupí a přemýšlejte.
1: No, asi firmě policie vlastně s velkým P, což je teda soukromá firma, tak dochází finance, protože zase bude nějaká mega akce, jak bylo loni, nebo to bylo letos. Zase budou hledat chlast, jo, u řidičů.
0: Vem si, že oni takticky hodějí vždycky nějaký článek do novin, že aby lidi nabídli nebo napsali, kde by chtěli, aby ty policajti stáli. Jo? Oni de facto takhle otvírají veřejnou pobídku na kšef. Jo, lidi si ani neuvědomují a oni jim dělají jako nabídku, co můžou pro ně udělat a lidi si nevědomky objednávají ty služby tímto způsobem. Protože nikdo, nebo nikdo, spousta lidí neví, že policajti jsou soukromá firma.
1: To je právě ten.
0: Ale ono, policie s velkýma písmenama a policie je s jedním velkým a zbytek malým je něco úplně jiného. Jo? To jsou takový triky s těma s písmenkama.
1: No tak teďka jsme se rozvěděli, že vlastně ta policie má ochranou známku, jo? Ta skutečná, ta, jako, která patří státu.
0: No ta skutečná, ta státní.
1: S velkým P a s malýma písmenama, jo? Ale tady ta, která má všechny písmena velký, to je soukromá firma, která neoprávněně, jo, používá vlastně tady ten chráněný název. Což je trestný čin už.
0: Jo? Ne, protože oni zakázali policii s malejma písmenkama, ale policii, oni našli, obešli to a udělali policii s velkýma písmenkama, protože už je to korporace, už to není státní. Jo? Takže oni dělají takový různý triky na lidi, protože lidem nepřijde divný, že to je napsané velkýma písmenama. To jako nějaký okresní úřad velkýma písmenama není to, tež to okresní úřad psaný malýma písmenama. Jo? To je všechno, co je velký, je firma. Takže takový podvody na lidi, neskutečný.
1: Tak, hoši,
0: no jenom, že tady ty podvody se prokoukly po celém světě.
1: Já tady mám jenom tak pro zajímavost ukázku pár těch úřadů, jo? Katastrální úřad, ústavní soud, městský soud, nejvyšší správní, nejvyšší okresní, blabla. Pak tady mám na další stránce, jo, krajské ředitelství policie, všechny kraje, jo, statutární města, všechny města mají svoje číslo dánc, všechno jsou firmy.
0: No to je,
1: takže
0: samozřejmě.
1: Je to teda málo známý a člověk by si řekl, jak to může být firma, teď to je město a to je soud, to je státní instituce, plná úředníků. Jenomže oni neví, že to jsou. Hele. Já jsem to taky nevěděl, jo, před rokem.
0: Jasně. Hele, a to si vím, že třeba AI práskla, že exekutor musí mít v ruce exekuční titul, který vydal státní soud České republiky.
1: No.
0: Ale my tady žádný státní soud nemáme.
1: Ani Českou republiku tady nemáme.
0: No, jako korporaci leda. Ale státní soud tady není. To jsou všechno korporace.
1: Jo, takže přátelé, tady vidíte, že dance, všude všichni mají dance.
0: Podvod, jenom podvod.
1: Dobrá. Liborku, co ty na to? Ty už jsi taky zkušený borec,
2: jo?
1: I když se furt učíš, tak jak já.
2: Učím a zrovna zítra jedu na jeden soud a ještě chci jet ve středu i na schválně na ústavní soud, ale nebudu zatím prozrazovat, ale prostě jedu, já se chci prostě učit a chci vidět, co mi řeknou, co mi ukážou a pak jedu ve čtvrtek nebo v pátek, jedu s kamarádkou do banky, ji nechtějí vydat peníze jej, co tam má.
0: No to tak bývá.
2: Ale má na to nárok a už jsme to s Marcelkou. Už jsme na to připraveni a tam půjdu, budu to taky natáčet a my ty peníze z nich dostaneme.
0: No, ale nechci tě zklamat, ale viděl jsem spoustu lidí, kteří ty banky ty peníze neodnesli. Protože ty peníze, které jsou v bance, nejsou tvoje, víš?
2: To já vím, ale...
1: A banka peníze nemá.

0: A banka to prachy nemá, protože systém je
1: taky
0: v finančně totálně v hajzlu.
1: To taky vím. A proto i řekli, jakože, že prostě nějak jakože ty peníze jí nedají, že až budou mít děti 18, ale my jsme koukali na tu smlouvu, samozřejmě tam prostě jeden článek jen vyloženě, že ona jako jediná může tam si zadávat příkazy, poslat kamkoliv, ta, která
0: no
1: tam
0: jo,
1: jakoby...
0: To jo, příkazy můžeš dávat ty. Hmm. Ale to neznamená, že rozumíš o tom, že ty prachy tam půjdou.
1: Hmm.
0: Víš?
1: No to, jako no to uvidíme. Jo, já neříkám, že to, ale prostě chci tam jít, chci prostě udělat něco pro to, já neříkám, že ty peníze pošlou hned, ale věřím tomu, že to dopadne dobře. Ono je taky potřeba, přesně, jako, já jim budu říkat, budu to nahrávat, budu je, jakoby, nebudu se s něma srát, tak jak jsem se nesral s bankou, která mě zablokovala účet, že jo, exekučně.
0: Já jsem viděl spoustu videí, kde ty lidi kolikrát i vynesli z banky policajti, protože ta banka jim odmítla vydat peníze, hotovost.
1: Jo, já tomu věřím, no. Já
0: a frajer točil přímo na přepážce, chtěl vyndat 2000 liber, kde chtěl koupit svýmu synovi motorku k narozeninám. A oni mu řekli, že mu je prostě nedá.
1: Hmm.
0: Proto říkám, vybrat prachy, nemít tam ani korunu.
1: Hmm.
0: Protože takhle vás drží za koule pak.
1: Jsem zvědavej, no, jak to dopadne.
0: A pokud tam nic nemáte, tak se vysvětlete na celý účet.
1: Hmm.
0: Protože ona, ta hotovost zmizí, to oni už jsou připravený, že zmizí hotovost.
2: Maro, jak ty to víš, že teďka budu pouštět videjko o CBDC. Takže je to tady.
3: Dám příklad. Máte na účtu 1000 euro. Z těchto 1000 eur máte 300 naprogramovaných na jídlo, 200 na nákup paliva. Takže pokud najednou chcete jet autem a už jste utratili svých 200 eur na palivo, přijdete k pumpě a už to nebude fungovat. Stejně tak, pokud jste již vyčerpali svůj kvótu na potraviny a rozhodnete se pozvat sousedy, i když vám na účtu zbyly peníze, nebudete moci. Takže to je programování peněz. Může to dojít až k zablokování vašich peněz, takže už nejste svobodní v používání svých peněz.
4: Pokud tento projekt vstoupí v platnost, nebudete mít svobodu utrácet své peníze, jak se vám zlíbí. Pokud překročíte naprogramovaný rozpočet na jídlo například, budete se muset obejít, i když vám zůstávají peníze. Je to absurdní a hluboce skandální. Tuto opatření nesmíme nechat projít a musíme se mu silně postavit. Tento projekt je horší než diktatura. Je nejvyšší čas, aby se lidé probudili.
5: Mluvíme o digitálním euru, jedná se o programovatelnou měnu.
2: No, takže už se o tom veřejně mluví všude, ale lidi ti řeknou, ne, to nebude, tomu nevěř, to je jenom takový strašení, jako jo, ale... Liborku, co myslíš, je to strašení?
1: No, jsou pořád nebo... zaslepení. Zaslepení, no, jsou pořád, to je...
2: Jako... Už se o tom prostě, ale už to sdělují úplně jako na rovinu, jo, že bude prostě digitál. Takže... Není na co čekat. Je potřeba se postavit, jak říká Marcelka, do své vlastní vnitřní síly a začít tvořit vlastně jako pro sebe a pro blízký okruh, jo. A být soběstačný a jako obejít se bez peněz, jak to bylo dřív, však lidi nepotřebovali peníze ve formě jako majetku, jako jo, nějaké hodnoty, ale jenom jako oběživo, jako výměnný obchod, jako směnka.
0: Vemte si, že veškerou zemi, co je kolem vás, je vaše. Vaše je voda, vaše je vzduch, který chtějí taky samozřejmě poplatnit, aby nebyl zadarmo. To samé jako voda, že by tady měla být automaticky zadarmo. Tak začněte přemýšlet, sakra, jestli to jako, tady to jako budete dále snášet tady tu prcárnu s nima. Protože oni nemají na to pravomoce nic, nula. Jo, takže vy nic nemusíte platit nikomu nic. Protože to na vaší zemi oni staví si ty silnice. Jo. To oni mají platit vám, že tam postavili tu silnici. Pro ty korporace, které tady vydělávají prachy a pak veškerý odtahají BlackRock do prdele na západ. A tady nezůstane ani hovno. Jo. Proto potřebovali zlikvidovat komunisty, nebo jakoby ten systém, ne, komunisti nezlikvidovali, ale ten systém, protože v tom systému nešlo krást prachy. nešlo tunelovat ty kolaterály tak v takovýmhle způsobem, jako je to možný dnes. Jo, proto se investovalo všechno jako do těch staveb, co se tady postavilo, elektrárny, přehrady, nemocnice atd. Protože ty komouši nevěděli, co s těma prachama, když to takhle mete. A nemohli je legálně ukrást. Ale teďko oni tady kradou, veškerý prachy vykradají pryč. A oni mám ještě říkou, no vy musíte platit za silnice, ale já ti seru na tu kamionovou dopravu, já to tady nechci, by to tady jezdilo. Vy to pro ně ty silnice stavíte, ne pro nás. Protože mě když postaví silnici, tak já budu mít na celý život. Jo? A oni si tady vydělali prachy, vy tady platíte na ně, aby jim přitáhli kabely do jejich firem, aby si oni tady mohli narežovat, aby si mohli, no všechno. Tak jako oslíci na pořád, asi ne, ne. A pak ještě gauneři v uniformách vás buzerujou a ještě vás okradnou na cestě s tímhle pakárem, než jdete z práce. A pak ti dají článek v televizi nebo kde to bylo, při reportáži, že 2/3 řidičů se přiznávají, že spěchají. No ty vole, to může dát do televize jenom idiot, takovýhle věci ne. Tak to je jasný, že logicky, že dneska všichni spěchají někam. Víte, to je takhle skurvená doba, práce nastavená, že ty lidi jsou pořád prostě jak ty krysy v tom kolečku a pořád se motají. Jak vypadneš, tak další.
2: No a pozor, byli jsme, jak jsme teda měli postavenou 2/3 plotu, tak nám bylo vytknuto, že teda nechodíme nikam do práce, že neplatíme daně a z takovou ten stát zkrachuje, když nebudeme platit daně a ten stát se o nás stará a právě ty silnice... Zkrachuje
0: celý tady ten postrana korporace.
2: Však jsem říkal, ať krachne. Však je to prostě korporace jenom, ale paradíky. To je jak do dobu, když mluvíš. Ty lidi absolutně netuší, o čem se s nima bavíš.
0: Ne, to jsou tupí. Ovce.
2: Liborku, máš něco k tomu, chlapče, ať nejsi úplně jako v pozadí. A máš nabitý telefon?
1: Mám, zatím dobrý. Jo, zatím mám. To se a ještě vydržím.
2: Ty jsi vždycky v přírodě, ale hoši, dneska fakt jenom, dneska možná se zasmějete, ale dneska fakt jenom do těch 10, protože i přátelé posluchači, uvolnilo se mi vysílání první čtvrtek v měsícu od 19 do 21, protože jsem odřekl dva hosty, s kterýma jsem úplně plně teda nesouznil. Takže bych si dovolil vám nabídnout nedělníček už ve čtvrtek, ano, ať v tom nemáte chaos, takže by byl první čtvrtek v měsícu, nedělníček už ve čtvrtek, jako takový předvoj na nedělníček oficiální v nedělu. Jo, takže to jsem jenom chtěl, že dneska to dáme do těch 10 normálně, jo, fakt, jo, výjimečně teda. Takže tě možná telefonek vydrží. A mně se líbí, že vždycky tak, že se připojuješ tam z přírody, vidím tam ty krásné luky, lesy, háje.
1: Kravičky tam jsou vzadu.
2: A to je právě kravičky. To. Hoši, teďka jsem a slyšel... Koně, teďka jsem slyšel... Jak jsem dělal v dílně, zase dělám ty naše zvonkohry. Přece jenom ta hudba je to nejlepší, co umíme, jo? I když studuju živého člověka a cítím ho v srdci a v duši, tak dělám ty zvonkohory a měl jsem puštěný ještě tak trošinku snesu třeba ten rádio žurnál, tu dvojku, nebo co to je, nebo jo, Český rozhlas 2 a tam byla taková hláška normálně, že ten, kdo se přihlásí na trvalý pobyt ve Svitavách, ano, stane se z něho měšťák, dostane 10 000 korun, jo, takže už ptáčky pěkně lapou do svých 15-minutových měst, jo, a hned za tou hodinku byla další zpráva a bylo to s Chrudimi, že ten, kdo není Chrudimák, ano, a bude tam chtět přespat v nějakým hotelu nebo penzionu, tak ten hoteliér má povinnost za něho odvíst denně 30 až 50 korun, jako výpalný, že tam ubytoval jako přespolního, jo? Takže už se to pěkně chystá, 15-minutový města. Je to tady, jak CBDC? Pomalu to leze z nich, ale jistě.
0: Všechno jde podle plánu.
2: Ano.
0: Plány se nemění. No, jenom otázka, kdo v těch jejich plánech zůstává.
2: No vidíš, Maro, a teďka úplně slyším takový ty lepšo, který říkají, nebo ne lepšo, no, takový ti trumpisti a kloboučníci, který říkají, nebavte se o tom, vy to posilujete a ono se to fakt stane. Jo, když ty říkáš, jde to podle plánu, tak oni by ti to vytkli, že to vlastně ty za to můžeš, jo, že se to děje, protože se o tom bavíme. Chlapci, posluchači, tak to vůbec není jako, jo, toto je tvrdá realita. Oni to mají v plánu už desetiletí, staletí tady to. A je jenom na nás, aby jsme se fakt probudili, postavili se do síly, jak říká Marcelka, a vystoupili z toho systému zrůdnýho. A on sám skolabuje.
0: Přesně tak. Přesně tak, jak říkáš, protože oni nemají de facto nic, oni nás potřebujou.
2: No.
0: Jo.
2: My jsme
0: oni tady dělají jako různý havry, ale oni bez nás nejsou nic.
2: My jsme jejich ropa, plyn, benzín, teď oni bez nás by...
0: Jo, takže my jim řekneme papa a tím skončili.
2: No jasně, že by skončili.
0: Protože my nepotřebujeme ani jejich falešní papírky, nic.
2: No však to bylo vytvořené na zotročení lidí, stejně jako náboženství. Oni těch pák mají tolik, ale dneska jsme potkali, byli jsme pro vodu v Brodě u svaté Anny s Luďo Čermákem, s Menovcem. No vlastně ty nejsi Čermák. Ty jsi...
6: Kde to je to? Já jsem v Brodě každý den, kde to je u svaté Anny?
2: To je, prosím tě, to není úplně přímo v Brodě, ale to, jak se sjíždí do Brodu tady od nás, jo, z dálnice. Kde to je? Jak se to jmenuje? Mezi Ždírcem a Havličkově Brodě. Já tě pak pošlu odkaz.
6: Jakoby od Ždírce, jako když se jede, tak potom Ždírce, mi když tak pošli odkaz a dobře, můžeme pokračovat.
2: Vynikající fakt, teď máme dva plný kanistry, ale to je jedno, o tom se nechci bavit, jo, já ti pak pošlu odkaz, ale tak jsme tam byli, brali jsme vodu do kanistru a já vždycky děkuji, jo, děkuji té matce přírodě, tomu stvořiteli, tomu lesu, tam tomu duchu toho lesa, té půdy, toho prostoru, tak jsme zas poděkovali a byla tam jedna paní, která čekala taky, až se jí tam uvolní místo a ona řekla, když chcete poděkovat, musíte jít tady do toho kostelička a tam poděkovat, protože to Bůh vám dává tu vodu, Bůh, a musíte jít do toho svatostánku. Já jí říkám, milá paní, ten stvořitel, když už tak, já se nebavím o Bohu, ale o stvořiteli, a ten je všude, tady prostě, tady v té půdě, v tom prostoru, tady všude je Bůh jako stvořitel, jo? A já nemusím chodit
6: hlavně,
2: do toho svatostánku.
6: Hlavně v nás, jako je to propojený.
2: No všude
6: každý,
2: je to
6: každý v sobě má
2: přesně stvořitel. Tak, ale vidíš to aspoň, že ten systém má takový páky na ty občany, že oni cítí tu povinnost jít do toho, tam je ta křižová cesta vlastně a tam je ta hlavní kaplička, tak ona tam teda jde, tam je otevřený pro ty ovečky a tam ona jde a tam vlastně děkuje tomu pánu Bohu za tu vodu, jo. A ještě mě říkala, jestli chcete poděkovat, jdíte tam, neděkujte venku. Říkám, ale to venku to má větší hodnotu, ten stvořitel je všude, prostupuje vším, jo. A to je jedno, o tom se nechci bavit, jenom tak, že ten systém má takový páky, jak zotročit a kontrolovat lidi, že vymyslel veškeré náboženství. Jedno vedle druhého. Žádný není svatý, jako to je všechno prostě podvod. Počkej, máš zamutovaný máš. No teď.
0: Protože náboženství tady přišlo, bylo dřív než politika. Jo, a tím náboženstvím se ovládali ty masy lidí. Jo, a pak z toho udělali politiku, protože to náboženství je politika ve skutečnosti. Ano. Vatikán vytvořil veškerý tady ty víry na světě. Jo, aby mohl ovládat a rozdělovat veškerý ty národy a vyznání a tedy a tedy. Jo, proto všechno zlo pochází z Vatikánu. A Petrucho, tobě se to říkal, ale potluchači to asi neví. Jak se stane z člověka, lidská bytost?
2: No.
0: Jo, ty, co rádi používají toto slovíčko, tak by měli nastavit ouška, jo, aby věděli, že lidská bytost je tehdy, pokud ten človíček se nechá pokřtít
2: a pak by to bylo nahrazený.
0: Takhle si nárokoval Vatikán člověka a lidskou duši.
2: Je to
0: tím
2: tak?
0: Křtem a pak udělali z člověka z živého muže a živé ženy, udělali toho otroka, tu fyzickou osobu. Protože fyzická osoba v kanoně je právě lidská bytost.
2: No a právě, že potom jako už nebylo tak populární ty křtiny, to křtění, tak vymysleli rodný listy, že? Vlastně tím rodným listem se taky
0: stává člověk. No jasně, to tam je podstavení, to jako, hele, tady to mi pěkně práskla umělá inteligence.
2: No, jako dobrý
0: protože mi, protože jsem měl trapnou, jsem do něj tvrdě ryl, říkám, nemluv mi tady o žádných lidských bytostech. A on říká, je, máš pravdu, živý muž a živá žena je něco jiného. Jo? A sama mi práskla, že prostě, jo, takhle udělají z človíčka prostě otroka. Takže ten, kdo se vohání těma slovama, tak rovno kopnu do prdele.
2: Tak, ano, takže já tady jsem měl něco taky o tom náboženství, ale už jsme to vlastně řekli, že to je nástroj manipulace a kontroly lidí. Takže přišlo mě to jedna takový úsměvný, jak ta paní teda odsupitala do toho kostýlku, že tam je asi ten Bůh, tam je v tom chladném prostředí, tam mezi těma zdma, tam je ten Bůh a vlastně neviděla toho stvořitele všude okolo, jo, jenom tam, protože naučený program, indoktrinace a zdar. A ještě se na nás potom jako šklebila, co si to dovolujeme, že jsme neznabozí a děkujeme jenom tak do větru. A přitom v tom větru je ten stvořitel, všude je, jo. A, dobrý. Hoši, mám tady další videjko, když jsme teda u těch biorobotů v tom Matrixu, a pak se dostaneme třeba k těm muchomůrkám, jo, a k tomu vlastně, k tomu, co nás posune dál. Takže.
7: Nikdy nesmíte ukazovat žádné dokumenty, i když je máte. Jakmile jakýkoliv pracovník orgánů nebo soudu, nemůže najít tvář, už vás nepotřebují. Soudí a pracují pouze s fyzickou osobou. Pokud ji nenajdou s pasem, pokud jste na sebe nevzal odpovědnost za tu osobu, nic s vámi nelze udělat. Tohle já nejsem. Jsou lidé, kteří mají vedená trestní řízení z politických důvodů a jsou v celostátním pátrání. Policie přijde domů prý kvůli registraci a začne interakce. Potřebují třeba Váňu a on řekne, že má vážné záležitosti. Váňa otevře dveře a řekne, já nejsem Váňa. A kdo jsi? A jak se jmenuješ? Co je ti potom? A začne tahle hra.
2: Jak je to snadný prostě, nejsem Váňa, jako nejsem Petr, jo.
0: Nevstupovat do té role.
2: Oni vyloženě mámí potom, aby I understand, ano, rozumím, a jsem to jméno, jo, a tím pádem se stotožníš s tou právní fikcí a můžu s tobou vlastně cokoliv, jo, ale to je tak nepředstavitelný třeba, jo, pro ty lidi, kteří ještě jako neví, jako já jsem taky nevěděl, jo, ale fakt je potřeba hodně si to nechat prostoupit a pochopit všechny ty souvislosti a pak člověk zjistí, že to není až tak složitý, jako pochopit, jo. Ale musí to hlavně cítit v sobě, jo, že vlastně nepatří mezi ty občany, jo, a i když mu řeknou, ty jsi asociál, ty nechodíš do práce, jak tak můžeš žít, ale stejně tak se můžu zeptat já jeho, jak tak můžeš žít, prostě 12 hodin denně dřít, odvíst 70 nebo 80% si nechat ukrást ze své už tak mrzké mzdy a ještě nehledí na to, že tím podporuješ prostě války po celém světě, tak na tebe hledí prostě jak na případ pro Kocholouška. No, takže to je to těžký.
6: A žijí ze strachu pořád.
2: Zvědomí.
0: No. A oni si berou půjčky, tady ty korporátníci, jo, ty firmičky, ty politické strany, jo? A oni ručí rodnýma listama. De facto, vy byste měl být příjemce těch trustů, vy byste měl dostávat peníze každý měsíc z toho trustu. Jo? To je činí přes 15 000 euro od narození na každý den. Tak si vemte, o kolik vás okradli. Jo, a oni vymýšlejí, protože jim je to málo a oni de facto, když tohle dostávají, berou, tak oni by se měli o vás starat. Jo? tím, že vám udělají tu silnici, že vám dají tu vodu, elektriku, všechno. Nebo za co jako mají brát ty prachy z toho trustu? Tady ty pasgřivci. Takže každý člověk, který je majitelem de facto dědicem fyzické a právnické osoby, což je ten rodný list, tak má jako právo dostávat prachy z těch. To je prostě, to je váš majetek. Na zemi. Jo. A když půjdete na stránkách Fidelity, ale to musíte mít americký rodný list, kde bude napsáno jejich to číslo pojištění, protože nevím, jak to funguje tady s těma českýma, slovenskýma a tak dále rodnýma listama, tak tam přímo, když vezmete ten rodný list, půjdete do té kanceláře, která obchoduje s cennými papíry, tak přesně podle toho rodného listu zjistí, kolik tam je uložených peněz na tom rodném listě. Jo? Jak se s tím obchoduje. Jo? A pak zjistíte, že se tady honíte za korunka, za halířema a tam vám lítají miliony. A vy nemáte co žrát. A tady ty parchanti v oblecích všechno rozfrcat a vám ještě naložit ještě víc ještě, aby vás dokradli. Tak já nevím, jak dlouho to chcete ještě snášet. Ale každý probuzený říká konec. Ani koruna, nikomu.
6: Přesně.
0: Jo. A každý panáček z nějaký ty firmy by chtěl něco vymáhat, tak by na to mohl šeredě doplatit. Jo. Protože pak jemu bude zablokovaný účet. Fyzická a právnická osoba. A v tu ránu se stává nepojistitelný a nezaměstnatelný. Takže bacha na to.
2: Já třeba ještě před rokem nebo rokem a půl, jo, kdybys mě tady to řekl, tak taky bych hleděl s otevřenou hubou, jako jak se může se mnou jako obchodovat, jo, ale vlastně s tou právní fikcí, kterou jsem se stál, nebo každý na základě rodného listu, jo, a to je těžko uvěřitelný.
0: No protože, víš co, ono to je těžký, protože každý si myslí, že je ten rodný list, že to je narození o něm. Ale to není pravda. A nebo to samý mě úplně dostává, když někdo se ohání o nějakým papíru o narození dítěte.
2: Mám, jo? Já taky zase jsem se uháněl.
0: Je narozeném dítěti. Jo? Totální nesmysl. Protože to není doklad zase o člověku. Dítě je fyzická osoba. Tam nemáte, že se narodil člověk, muž. Ale tam je narozený dítě, který mělo pohlaví mužské nebo ženské.
2: No, je to tak.
0: To už je úplně něco jiného. Takže to není záznam o člověku, ale o zboží, který bylo nalezeno. Jo? Protože nemocnice je přístav, je de facto naleziště. Jo? A ty de facto vhodnocují ten náklad, který připlul po vodě, což znamená při porodu, jo? Když vyjde z matky voda, no a pod ní přijde dítě, že? Matka je ta loď. Jo? Takže oni vás najdou, jakože opuštěnýho, ztracenýho na moři, no tak vás ohodnotí, za kolik by se to dalo, no a pak vám na to konto vystaví ten rodný list, který už je tím cenným papírem, který už je v ohodnocení toho otroka, toho zboží, ty věci, ne člověka.
2: Tím pádem se jim otevře ten kolaterál vlastně tomu, který patří.
0: No samozřejmě, na základě rodných listů se otvírají kolaterály.
2: Hoši, my jsme tady 2,5 roku, takže to je tak 3,5 roku, kdy se hodně mluvilo o tom, já jsem na to taky najel, a to hlášení o narození, já jsem si o to zažádal, poslal jsem Vacku v obálce, tak mi přišlo hlášení, tak si ho tady schraňuju, jo, mám ho pěkně tady ve složce, no a asi hodně lidí ho má, jako jo, ale je to vlastně taky...
0: Ale také se nechala hodně lidí zbrdnout. No. Já už předtím se přemýšlel, říkám, sakra, na co mi to bude, to zase vypsal korporát.
2: Jo. Libore, máš ho?
6: Nemám.
2: Nemáš?
6: Nemám.
2: A Maro, ty nemáš.
6: Ale taky jsem měl chvilku, taky jsem měl chvilku asi před rokem a něco, že jsem akorát bych musel na Moravu, kde jsem se narodil, a pak jsem nějak, prostě ho nemám, protože to tak má být. No.
2: Mě to poslali
6: nemám,
2: poštou.
0: Takže když to bereš, tak ty se pak voháníš papíry, že seš to zboží nalezený.
2: No, ne, já jsem, hoši, já vůbec nemám jako příležitost se tady s korporátníma jako potkávat, takže já ho mám založený teda, ano, ve složce pěkně, na žehleme, ale neukazuju.
0: Radši to zahoď.
2: No, tak jako občanku mám propadenou, no. Taky jsem mu nezahodil, mám ju. A pozor, jsou tací taky, kteří říkají, nechci občanku, jinak nedosáhneš na svůj kolaterál. A co ty na to řekneš, Varo? Nebo Libore, co?
6: Já nemám občanku 3 roky.
0: Já minimálně 3 roky.
2: No, hoši.
6: 3 roky.
2: No já furt říkám 2, ale to už bude 3 roky. Jako mám ju, ale propadanou, a už se nebudu
0: omlouvat. Jako čemu by ti bylo?
6: Jako to, já jsem ji rozstříhal a prostě ještě jsem to natočil a prostě...
2: Ano, však jsem to měl dežavičku.
6: Já to video mám, no. I když jsem nahlásil, a já to řeknu, že jsem byl nahlásit, že jsem ji ztratil, jenom oznámit, že ji nemám. Paní mě tam nutila jako další, že objednat jako další na tu druhou stránku, jak se mi to tam 3x vysvětlil, byla nasraná, to mám taky někde nahraný, možná tu nahrávku, a to už je fakt 3 roky. No a občanku mám vlastně ještě do teďka někde schovanou v nějaké krabičce rozstříhanou. No.
0: Jako, na co tady ty věci, to... Občanský průkaz, to je jenom průkaz, že jsi zaměstnaný soukromé firmy s názvem Česká republika.
6: Tady zase stříkají tyhle na Vysočině jako prase.
2: Hoši, oni jedou z posledního, tady to je šílený, to je jak šachovnica. Jo? Asi vytáhneme, Maro, asi bude muset vytáhnout ocet. Libore, co ty a octování?
0: A hoši, nějakou rolu ještě musáznou nebo...
2: Hoši, já v tom nejsem vůbec jako znalé, já jsem to ještě neskoušel, ale zas jsou 2 tábory. Jedni jako je Mara s usnivem prostě, jo, jako jak měsíček na hnoju, ano, takže
0: to bych
2: vím,
0: debil,
2: vím
0: to
2: co si o tom myslíš, nemusíš ani říkat, ale jsou tací, kteří to zkoušeli a že fakt to jako funguje. Já jsem to ještě neskoušel, takže... Libore, odstupuješ.
6: Ale viděl jsem to někde, slyšel jsem, ale neskoušel jsem to.
0: Petrucho, tobě už jsem to vysvětloval.
2: No, já vím, no.
0: Jestli jsou ty lidi fakt tak tupí, jo? Že si myslíš, že doma bude, že bude na zemi smrdět s nějakým octem a že nahoře se mu udělá díra v mrakách, jo, tak určitě, ty vole. To jako kdyby si byl nad barákem, který kouří z komína a čekal, že tam bude černý oblak pár metrů nad tím, ne? Jo, vítr odfouká okamžitě pryč.
2: No.
0: Jako takový debil samý, to ani snad nejde, ne? A vidíš, a takovýhle chujoviny vnášejí mezi lidi, aby de facto dehonestovali, protože pár pitomců se na to nachytá, no a pak dělají ostudu nám, jako živým, víš? Protože oni říkají, to jsou ty, co mají ty hliníkový čepice a takovýhle chujoviny, ne? Jo? Takže to jsou jenom tady té zavádění, ty a lidi na to skáčou a takovýhle krávoviny. Škoda mluvit.
2: Že to je údajně, že jde o nějaký vybíjení těch kladných a záporných jontů, jaksi, jo?
0: Jo.
2: Ale...
0: Jo. Určitě.
2: Zatím jsem se v tom jako nějak jako nešťáral, no, tak...
0: No tak... Já se nepotřebuji šťárat, nevím, jak fungují tyhle věci. A čím to skončilo. Jo.
2: No tak počkej, jestli nás
0: poslouchá... Za prvé, poslouchej, Petrucho,
2: jo.
0: Když ti tady načáraj, to neznamená, že tady tam mlha zůstane.
2: Tak
0: jo?
2: Se posunul...
0: Protože může zafoukat vodněkať ten větrní, nebo se přibrzděj, rozjedou. No a to, co ti tady načmáraj, to odfoukne na druhý území. Protože oni, když tady čmáraj, tak když fouká vítr, tak to stejně třeba uteče pryč.
6: Já teď ještě... Já to vlastně jako řeknu, já teďka mám v plánu, už jsem si to nechal zajistit, protože když to pozoruju, serem je to, když to jako řeknu každý den, ale znám pár lidí, kteří který mě poradili a jako, že to prý jakoby pomáhá, tak budu se aspoň chránit tím, že jsem, že budu brát preventivně tekutej ivermektin. V malé dávce. No, Máro.
0: Ne, jenom dobrý, to jako pohodě, protože to je, ty to děláš kvůli parazitu.
6: Přesně, kvůli parazitu, no, protože ono i v tom oni pouštějí i parazity, že jo, to není jenom ten hliník, bárium a...
0: Ale ty těžký kovy jsou pro tebe velký problém.
6: To taky.
0: Jo, takže těžký kovy jsou problém.
6: To zase bylinka má nějaký...
0: Tak je zapotřebí nějaký bylinky a samozřejmě je i ten šungit. No, jak se to jmenuje.
6: Jo, taky to mám na jazyku, ale...
0: Mám to tady na lince, ale nevím, jak se to jmenuje.
6: Jo. Je to taky nechce naskočit.
0: Je na ty těžký kovy. Jak se to jmenuje? Já si už zapomenu. To je drcený kámen, který na sebe váže kovy. Jo, a je to snad nejlepší, co je. Jo. Ale...
2: No tak to si vzpomeň, to mě zajímá.
0: Už jsem vyslal.
2: Hoši,
0: my jsme Zeolit.
2: Zeolit, dobrý. Ten na sebe to je drcený
0: kámen. Takže je zapotřebí průběžně se vzdalovat těžkých kovů. Ať sypou.
6: To taky.
0: Ale ty, když víš, co máš brát, aby si se těch svinstev zbavoval, tak ať sypou. Ale ono to není jenom o tom sypání, jo? Protože jako takovým. Ale tady jde o to, že tady ty chemické svinstva na sebe vážou vodu a pak jak to vítr odfoukne, no tak tu vodu ukradnou z toho území. A pak tady neprší třeba. Sucho jako prace. Jo? Třeba konkrétně teď chčije, jo? Ale... To vidíš, jak se ti udělá bílá mlha z těch par, no protože to na sebe navazuje vodu, že jo, tak se z toho, tak tu váže vodu, tak se z toho dělá mlha. No a teď tu mlhu někam odfoukne, no a voda je pryč. Takže takhle se ovládá, takhle už přišli právě teďko v Iránu, myslím, že v Iránu, jak právě Iránčani odpálili nějakou americkou základnu a oni tam měli právě tady ten harp a tady ty věci, jo, a najednou v Iránu začalo pršet, já nevím, po 30 letech. Jo? Protože oni normálně tady těma věcma zablokovali, aby jim tam nepršelo. No, protože oni tím normálně takhle zlikvidujou to území.
2: No, vidíš,
0: to není jenom o tom, že sypou, jako že sypou. To má víc věcí dohromady, protože v Dubaji, nebo kde jsem koukal, tam jsou normálně firmy, který ty přijdeš a oni ti přímo namíchají koktejly do těch letadel, jaký ty potřebuješ. Jo? Jestli chceš na tohle víc, toho víc, tamto, co chceš pro to, co chceš vytvořit. A to jsou moje firmy specializované. A oni ti řeknou, že to je pára za leto, a říkám, no tak vy jste totální, ale asi.
2: Já jsem slyšel, Maro a Libore, že už teda pár těch pilotů jako odmítlo to sypat, takže dostali okamžitou výpověď a ještě jim je vyhrožovaný, že prostě rodina, blablá, děcka a tak, takže obrovský strach, vůbec nechtěli zveřejnit ani jména, jo. Takže je to teda jako šílený. A potom ti řekl někdo, Maro, a to je na tebe, že neznáš složení atmosféry, kdybys to znal, tak bys věděl, že to není chemtrails, které neexistuje, a že to jsou kondenzační páry za letadlem.
0: A proto ty neexistující věci jsou teďko zakázané v různých státech v Americe. Uh-huh. Jo. No. Proto to tam usnesli, že to zakazujou. Protože to neexistuje. Třeba. Jo. Ta tupost těch lidí je úplně neskutečná. Tak když si ta tupá hlava podívá na tu oblohu a vidí, že jedno letadlo letí, který páry nedělá, který má jen za sebe takový malý ocásek, a pak všechno mizí a vedle něho letí letadlo, kde je čára jako kráva, tak co? Tak jako mají jinak teplý motory, nebo co?
2: Však to Trump to veřejně přiznal, to, že to prostě je.
0: Vůbec nedokázali takový.
2: Ale oni to, dívej, když si zeptáš umělé inteligence chemtrails, tak ti řekne, že to neexistuje. A když tam dáš to inženýrství jakýsi, jak se to jmenuje, to inženýr, tak řekne, geoinženýry, tak to prostě je, jo. To normálně od 50. let už to funguje. No.
0: I to je od 50. let.
2: No jasně.
0: Oni řekli sami Američani, že to dělali v Vietnamu. Hmm. Aby tam furt pršelo, ne? Aby vyplavili ty Vietnamce z děr. To není žádná novinka. No jo, jenomže kdysi dávno u nás se tady ty věci de facto ani nepoužívaly, ale v posledních letech od covidu, no tak to je prostě katastrofa.
2: Ale tady ty poslední dny, to je šilený. To je prostě, to je katastrofa, jo.
0: A to lidi točí z celého světa, rozumíš, to jsou videa z Ukrajiny, z Ruska, odevšad, Německa, všude chemtrail. Jo. A oni ti řeknou, ne, to neexistuje, no, tak dobrý, no, tak spí dál. A pak se diví, že jsou nemocní. Protože samozřejmě ty, co se nechali naočkovat, tak ty jsou ještě víc na to háklivější, na tady to svinstvo. Jo, neočkovaný to jako by přežije v pohodě tak nějak, ale ty neočkovaný na to trpějí jako kurva.
2: Hoši, my se
0: tak ať nevidí, no.
2: My se dostaneme teďka k tématu zdraví, ale já tady ještě dojedu a dívej, já tady mám ještě taky na to téma těch financí nějaký videjko.
8: To, že ty peníze vlastně ztrácejí úplně svůj, nebo ztrácí prapůvodní význam, protože prostě už je z větší části nebudou tvořit lidi svojí prací, svojí jako činností. A teď jste v pozici jako nějakých kruhů globálních, nějaké v uvozovkách té elity, jak se rádo říká, si potřebujete udržet tu moc, to řízení toho, co jste vytvořil a chcete tvořit dál. No jo, jenže klíčovou komponentou toho řízení, hlavním nástrojem je finanční systém, který ty lidi řídí, ovládá, hypotéky, úvěry, jo, a tak dále. Najednou vám hrozí, že se to celý vám rozpadne pod rukama. Takže přemýšlíte, jak to uděláte? No tak potřebujeme to nějak ukorigovat. Musíme nastavit nějaký nepodmíněný příjem asi pravděpodobně pro ty lidi, prostě nějak jako je, aby nám tady nevznikly devoluce, aby si měli co koupit rohlíky. Co já jako s tím můžu udělat? No začnu jim říkat, že nemusíš nic vlastnit a budeš šťastný, to bude úplně skvělý, já to nějak jako zařídím. Musím je na to jako připravit. A zároveň musím si připravit rámec ekonomický a právní, abych jako to řídil. Musím ty lidi dostat pod kontrolu, aby jsem to byl schopný řídit, aby se mi většinově nebouřili. Digitální identita, check control, různé zákony tohoto typu, abych jako ty lidi dovedl k tomu, že až...
2: Tak, videjko skončilo. No tak o tom jsme se asi bavili, že? Jasně, že... Digitální prostě euro a identita a teda CBDC, digitální měna, takže, ale nebavme se o tím, aby jsme to neposilovali, co?
0: My neposilujeme, jenom varujeme.
2: Jo, takže toto, chlapci...
0: Protože a... když víš, co má přijít, tak už dávno přecházíš na jiný systém plateb. Protože ty si můžeš vytvořit svůj systém. Ty nepotřebuješ jej vůbec. To oni ho potřebují, aby tě mohli ovládat.
2: Ano, však to bylo vytvořené na ovládání lidí, tady ten finanční systém, jo.
0: Ja.
2: A oni si to potřebují udržet tu kontrolu, takže prostě, takže digitálně. Bezpodmíněný příjem, nebo jaký to základní nějaký příjem. Bezpodmínečný, jo. Takže to, co takový ty lákadílka, víš, kolik občanů se na to těší, že tak jako jenom tak, no. Jako za nic dostanou nějaký prostě nějaký kosti.
0: Ježiši, budíš jim ptáno.
2: No však jasně. To jsou ti čekatelé taky, těch bílých klobouků a té záchrany od těch různých Trumpů a Putinů, jo. Hoši, jdeme dál, nám to dneska pěkně odsýpá a dívej se, když jsme teda u toho, teďka jsme se bavili o těch kondenzačních splodinách, jo, takže mám tady pěkný videjko.
9: Zdravím vás, priatelia. Chcel by som sa ja vyjadriť k tomuto, k tejto absurdnej dobe, ktorá teraz je, v ktorej teraz bohužiaľ musíme žiť. A teda konkrétne, čo sa týka chemtrailsu. Áno, chemtrails existuje, či sa ti to páči, alebo nie, existuje. Pretože aké dôkazy ešte potrebujete, keď sa sami priznali k tomu piloty z leteckých spoločností. Niektorí boli aj zverejnení, normálne boli zverejnené ich tváre, na niektorých sociálnych sieťach. Jeden dokonca povedal, že keď odmietol toto svinstvo robiť, tak bol prepustený z pracovného pomeru. Ďalší tí piloti mali vyštorčekované tváre z vlastných obav, pretože takisto majú svoje rodiny, takže o tomto sa nejako verejne nehovorí, idú tam obrovské peniaze. Ale čo ešte potrebujete, ľudia, aké dôkazy? Okrem toho, že vypovedali piloti, že sú aj teda zverejnené tváre, ďalší dôkaz je to, že robia sa často analýzy vôd, či už v našej republike alebo okolitých susedných štátoch, kde boli potvrdené obrovské koncentrácie ťažkých kovov, ako je bárium, stroncium, hliník, arzen a ďalšie. Nikdy taká koncentrácia nebola. A vy to idete toto nazývať kondenzačnými parami. Kondenzačné pary, ktoré vydržia celú noc na oblohe alebo celý deň. Toto sú kondenzačné pary. Neklamte, ľudia, sami seba. Klamete sami seba. Ešte pochopím mladú generáciu, že to nechápu, pretože majú úplne vymité tie hlavičky s médiami, ako je Markiza, ako je Jojka, TA3. Tam jednoducho nesmie byť pravda povedaná, oni sú za to platení. Takže mladú generáciu, generáciu X či Z, či jaká je to generácia, tak tých sa podarilo dobre vyčistiť. Vy to máte dobre vyprázdnené v tých lebkách. Ale to, že to nechápete vy, 70. ročníky, 80. ročníky, si nepamätáte normálnu oblohu, ľudia? Pekný deň prajem.
2: Tak, Liborku, takže tobě už se tam pěkně smívá, takže my nejsme generace ani teda X, ani Z, my jsme ta generace těch Husákových děcek a vidíme ten rozdíl, že jako za nás to vlastně, jo, že letělo letadlo, teda nebylo jich tolik a mělo nějakou krátkou stopu, jako člověk se tomu dřív jako nevěnoval, ale když si tak vzpomíná, tak nic takového nebylo. Je fakt, že teďka třeba ti jako takoví ti studentíci, jo, čím víc škol, tím větší mudrc, takže vlastně jako by si mohli jako třeba myslet, uvěřit tomu, že to fakt jsou nějaký kondenzační stopy, jenom jo, že chemtrails prostě není, no.
0: Ale proč si, tak ty, co nevěří, tak ať si udělají rozbory vody?
2: Dělají rozbory a všude jsou těžké kovy.
0: A nebo vem si ty čáry máry, co jsou po obloze, který nemizí, a pak se zatáhne a je mlíko. To jako, to mají dělat kondenzační čáry? To asi ne. A to jako, některý lidi jsou tupí, to stejně jim nevysvětlíš.
2: Chlapci, jestli nás poslouchá Luďa z rodu Čermáku, tak nech zavolá tady na ten telefonek a on dělal leteckého mechanika, jo? Takže on by nám řekl, jo, jako, jak ta kondenzační stopa je dlouhá, jo, kdy se rozplyne a tak dál. Ale on teda jako ještě nevolal nikdy, on jenom poslouchá, jo, ale to nevadí. Takže, dobrý, já to trošku převedu v žer, takže dejme tomu, že chemtrails je konspirace a já vám pustím další třeba konspiraci. Asi jste zaregistrovali, že na to Rumunsko spadl ten ruský dron na nějakou tu bytovku nebo kde to. A co kdyby, a hoši, co když to vlastně nebyl ruský dron? Co vy na to? Jak se to stalo už tehdy v Polsku? Ta raketa.
0: No byl to ukrajinský, ne, no.
2: Ne, Maro, ty jsi konspirátor.
0: No jo.
2: Fakt, tak počkej.
0: No, to je jak živo.
10: Tam stakra není hanba.
0: Ale, on se o tom četl.
2: Co? Co říkáš?
0: Že už jsem o tom četl články, víš, tak...
2: Ty jsi...
0: Ze světa, myslím.
2: Tak já jsem myslel, že vás teda překvapím aktualitkou z prostoru konspirátorů a ty už zase si dopředu. Nevadí, ale tak stejně si to poslechni.
10: Jak vám sakra není hanba? Vy propagandističtí šašci. A mluvím teď k těm lidem, kteří nahlas šíří tak nesmyslnou propagandu. Putin zřítil drony na Rumunsko. MHM, kašlu na to, bude jaro.
11: Putin zřítil drony na Rumunie.
10: On tak zřítil drony na Rumunsko, jako jsem já Číňanem.
11: On tak zřítil drony na Rumunie, jak ja jestem Chinkom.
10: V tom momentě prezident Rumunska veřejně ohlásil, že drony, které spadly v Rumunsku, jsou ukrajinské.
2: O, šanty.
10: No a co, sakra, co? Stejně tak drony ruské, jak spadly na Polsko a Finsko, nemluvě o jiných balkánských zemích. A tisk a televize a média západní troubí, že jenom a výlučně to jsou drony ruské. Jak vám sakra není hanba? Chcete opravdu zmatek v celé Evropě, aby vybuchla třetí světová válka? Podívejte se sami na vlastní oči, kdo chce rozpoutat tu třetí světovou válku. Protože určitě, sakra, ne Rusko.
11: Nazývá svoje armie bohaterami UPA. To on
10: jen ten pán, který nazývá svoje armády hrdiny UPA, to on chce udělat zmatek v celé Evropě. A to on chce, aby vybuchla třetí světová válka, protože válka je biznis a na biznisu se nejlépe vydělávají peníze. A všichni, kteří sedí na svých politických židlích a prdí do nich, aniž by dělali cokoliv, vědí o tom velmi dobře. Proto v tak rychlém tempu teď lidé se eno, někteří bohatnou. A normální společnost, která chce klid, suverenitu a prostě normálně žít, musí platit svým životem. To je pro dnešek vše k tomuto tématu, protože co víc říct na tu zasranou západní propagandu. MHM, naschledanou, mějte se hezky, přeji nádherný víkend.
2: Chlapci, ti naši bratia jako polští fakt jako jedou. Jasně, stručně informace mají, že teda vlastně...
0: A tak tady to nebylo Polska, ne?
6: To bylo rusky, ne, mluvila.
0: To bylo rumunsky, ne?
2: Nebo rumunsky? Já si myslím,
0: Rumuní,
2: že...
0: ne?
2: Ne, já si myslím, že to bylo polský. Hoši, dejte vědět, přátelé, já mám pocit, to kurva, to říkají Poláci. A je možný, že to byla nějak, nevím, já jsem tam zadal umělé inteligenci, ať mě to přeloží na dabuje, ale jako toto třeba ten dubbing byl dobrý, jako jo, jo, někdy se to tak zadaří, já to vychytám ještě.
0: Ale
2: to
0: je dneska,
2: co?
0: Já dneska poslouchám všechny ty, nebo všechny, různý ty řeči, a mě už se to tak motá, že už nevím, kolikrát kdo do co mluví, ale já mu rozumím, když nerozumím. Jak už to máš naposlouchaný, ty různý jazyky, tak už ti ani nepřijde divný, že slyšíš Ukrajince a už normálně to víš, nebo Poláka, nebo Rumuna, nebo Bulhara, normálně to hlava překládá tak nějak automaticky.
2: No protože rozumíš telepat, rozumíš jako energeticky, rozumíš, jo? Obrazově, nebo nějak prostě, jo, mimo smyslově. Hoši, posluchači, kdo teda, jestli si myslíte, že to byla polština, nebo teda rumunština, dobrý večer, píše, ano, hned se chytla, slyšela jsem polštinu. Om šanty, já teda jsem taky slyšel polštinu, ale...
0: Ale počkej, jestli tam nebyl, no nevím teďko, ale já jsem to viděl, video viděl, ale teď si to budu.
2: Dobrý, hoši, a teďka Maro, ty jsi tam sdílel pěkný videjko a já jsem ho ještě těsně před vysíláním hodil do dabingu, jo, a to je taky, to je vlastně náš staré dobré známé ten...
0: Jordan Maxwell.
2: Minule
0: tam by se měli poslechnout ti tajterlíci z těch korporátů, toho by si měli poslechnout přednášky.
2: A jo? Je jich tam mraky.
0: Tady ta elita.
2: Jeden velký skvost. No. A má to teda v angličtině, některý hodně videek má s titulkama a někdy teda bez titulku, ale přátelé, když tak vám potom ukážu, jak si nechat tady to video přeložit, nemusí to být do dubbingu, ale programek vám vytvoří SRT titulky, který vám potom programek aj přečte, jo? Takže fakt to stojí za to, to jsou sami perly, i z politiky, jako i z duchovní věci, jo? Samozřejmě římský právo, živé, všechno, jak ten člověk prostě bedna, kde to všechno, jako, no tak to jsou lidi jako ty třeba.
12: To byl
2: jako,
12: životní badatel.
2: Ano, badatel, a ty bádáš třeba 5 let, jo? Takže... Taky víš, jo? Takže já pustím Jordana Maxwella, protože tak je to hodně tematicky, je to o podpisech, jo?
7: Pokud policista vystaví pokutu, to se nazývá komerčním lístkem. Vystavená pokuta v obchodě se nazývá lístkem, že? Pokud si kupujete něco bez peněz, proste mě o ručení. Pokud se já zaručím za nákup a vy nezaplatíte, platit budete muset mě, že? Proto policista podepisuje pokutu jako první. V obchodě je to lístek, protože peníze se vymění za vlastníka. Když podepisujete, stáváte se ručitelem komerčního lístku. Jako ručitel nejste povinni platit pokutu. Můžete se rozhodnout neplatit. Pošlete lístek a papíry státnímu tajemníku. Oni je předají generálnímu prokurátorovi. Ten to vrátí policistovi a policista zaplatí, protože on podepsal jako první. Vy jste byli jen ručitelem, dokud nepochopíte, jak fungují banky a obchod.
2: Ano, Máro?
0: Já jenom chci k tomu říct, policajti nepodepisujou, ne, bloky? Ne,
2: nepodepisujou.
0: No tak.
2: Asi ví proč. No, tak to je...
0: Protože kdybych si podepsal, tak on to musí zaplatit.
2: On by to musel zaplatit, no.
0: A on víš... to možná podepíše, až ty to podepíšeš.
2: Ale on to musí podle Maxwella podepsat jako první, jako jo.
0: No, musí.
2: No, jako musí. On to nepodepíše, že? Ale kdyby to podepsal, tak ty jsi ručitel a on to bude muset potom zpětně zaplatit. Je to úplně abstraktně, jako nepředstavitelný. Člověk musí pochopit, jak ten
0: systém zrudný systém funguje. Protože jen když ty nezaplatíš pokutu, tak on ti žádný lístek nedá. Víš, podepsaný.
2: No to ne, no.
0: Protože i kdybys to nepodepsal jakože ty, tak on, když ti to podepíše, tak by ti to měl správně dát. Ale ty nejdřív podepisuješ, že souhlasíš pokutu, protože jak s ní souhlasíš, tak už je nevratná. Mm-hmm. Víš? Už nejde vrátit prostě. Protože to jsou zase se bavíme, že on prodal de facto jako jak se tomu říká, ne akcie, ale dluhopis. Víš? To jsou všechno takový dluhopisy. Protože víme, že banky prachy žádný nemají, peníze de facto žádné ani nejsou, to jsou všechno, tomu se říká měna. Jo? Takže a měna je co? To je dlužný úpis. Takže vy platíte dluhem. Když používáte ten papírek. Mm-hmm. A komu, že to patří ty dluhový papírky? Kdo je podepsaný na ty papírový? Není tam náhodou někdo z České národní banky podepsaný? Jakože by to měly být jeho dluhový úpisy?
2: Je to prostě látka k zamyšlení vhodná, jako jo. Pomaličku se tím prokousávat a vlastně zjistit, jak to všechno, tady ten zvrácený finanční systém prostě funguje na ožebračování lidí a na nevědomosti jako lidí.
7: Přesně.
0: Protože banky nemají licence, aby mohly manipulovat penězma. Takže když se nad tím zamyslíš, tak si řekneš, kurňa, jakže s těma penězma manipulují. No, protože ve skutečnosti to nejsou peníze. Jo. To je všechno podvod. Protože samozřejmě i ty máš kolaterál, ale to je zase věc dluhopisů.
2: Dobrá, Libor se ponořil do tmy, dělá, že není, ale
1: já jdu pomalu domů, ale jo, poslouchám.
2: Poslouchej, máme ještě 20 minutek, já tady mám další videjko teda z podobný téma, už přesně nevím, o čem to bylo, ale myslím, že o bankách.
7: Všechno je bankovnictví. No. Víte, že máte 72 hodinové právo na odstoupení od všeho? Když dostanete pokutu od policisty za rychlou jízdu, můžete od této pokuty do 72 hodin odstoupit. Tak jsem se chtěl zeptat, máme v místnosti nějaké policisty? Nějaké právníky? Nějaké vládní agenty?

0: Podepíše. Jo, když nepodepíše pokutu?
1: Tak stejně nic mu nikdo nedá.
0: No,
1: Jo.
0: tož.
1: Ale tady ten človíček právě ten má velice dobrý přednášky a ten mluví třeba i o tom, že když tě bude obtěžovat je třeba nějaká vymahačská firma, která koupila dluh, jakože údajnej tvůj, od třeba od banky, tak ty můžeš akorát tak zamávat a říct pápala. Jo, protože ty s tou firmou, která ten dluh odkoupila, nemáš žádnou smlouvu uzavřenou. Takže ty mi můžeš popřát akorát hezký den k tomu. A ten má hezký přednášky jako ten člověk. To je David Knight, nebo jak se jmenuje.
0: Já jsem ho dneska viděl poprvé.
1: Ne, tak já už jsem udělal hodně
0: No,
1: přednášek od něj.
0: no.
1: Ten právě mluví i o 13-měsíčním kalendáři,
0: Jo.
1: co je manželství ve skutečnosti, že to je zase korporace vznikla,
0: Jo, ale.
1: jo, kde do té korporace vstupuje ten takzvaný stát. Jo.
0: No.
1: Jo, že to není svazek mezi dvouma lidma, jako mezi mužem a ženou, ale že to už je svazek mezi mužem, ženou a státem.
0: Já počkej, já tady mám od něho, říkám, ale to jsem zpracoval až dneska, takže jestli bude mluvit o tom manželství. Jo, je to on.
2: Is from the United States Patent and Trademark Office. It is the blueprint of a marriage. Did you know the states patented a marriage?
0: Jo, ale to nemám tabovaný. No, ale prostě jmenuje se to Nikdy se nežeň.
1: No, protože ty děláš smlouvu se státem de facto,
0: Ne,
1: s tou
0: ano,
1: korporací.
0: tam byl ten trojúhelník
1: To není
0: vlastně, že to jde přes, že to je vlastně
1: svazek muže a ženy.
0: muž a žena trojúhelník a oni dělají smlouvu se státem, jo?
1: To je obchodník, on de facto vzniká nová firma.
0: Přátelé, to je
1: Jo?
0: šílený, ale to víš kolik, jako když...
1: Taky si ho najděte, vynikající přednášky ten
0: No,
1: človíček má.
0: Liboru se rozsvítil, ale to když řekneš třeba nějakému manželskému, já jsem byl taky ženatý, jako jo, ale to člověk nemá ani potuchy, co, jak prostě ten korporát s ním oře a vláčí, jo, až teďka, když se mu rozbřeskne, tak si jenom řekne, ty vole, je to možný vůbec? Až tak, jako jo. Manželství není manželství, ale smlouva se státem, jako jo. Muž a žena
1: Tak.
0: podepisují smlouvu se státem. No. Dobrá,
1: Jo.
0: jdeme dál. Liborek už je v pohodlíčku, takže jedeme dál. Co tady máme dál?
3: Nejste majetkem žádného státu ani právnické osoby. Co to v praxi znamená, jako živý muž nebo žena? Nejste stranou smluv, se kterými jste vědomě nesouhlasili. Nejste majetkem žádného státu ani právnické osoby. Stojíte na souši, ne v moři obchodu. Máš nezcizitelná práva, nikoli privilegia udělená politikou. Stát se živoucím mužem nebo ženou neznamená přidat něco nového. Odstraňuje to předpoklad, že jste záznam, soubor, právní konstrukt. Pokud jste ten komentář zachytili, žijící.
1: No, a tak to je.
0: No, tak to dává smysl, že nejsme vlastně ničím
1: Proto ty ani nemusíš ve
0: majetkem.
1: skutečnosti s nikým rozvazovat žádný smlouvy, jo, s
0: Protože
1: nějakým
0: žádná, ža,
1: korporátem.
0: ano, protože
1: Protože...
0: žádná nebyla uzavřená dobrovolně.
1: A hlavně všechny byly, když tak, uzavřený
0: Pod
1: pod
0: nátlakem.
1: bodem z jejich strany.
0: Anebo pod
1: Protože tě
0: nátlakem.
1: uvedli v omyl.
0: Hoší.
1: Takže ty smlouvy nebyly založeny ve cti.
0: V dobré
1: A
0: víře.
1: veškerý ten papíru, který vám chodí od nějakých prašivých úředníků, jsou vždycky jenom
0: No.
1: jednostranní obchodní nabídky. Vy na ně nemusíte odpovídat. Protože ty nejsou směrovaný pro vás, ale pro tu fyzickou nebo právnickou osobu. A vy jako člověk se rozhodujete, jestli vystoupíte jako ta fyzická osoba nebo právnická, nebo nikoliv. Když firma zavřena.

0: Mám tady hafol, hafol videek, ale dneska to nestihneme. Takže já to trošinku, Maro, teďka tě asi potěším. Já to trošinku odlehčím. A myslím, že to udělám přesně tak, jak tady ty jednovaječný dvojčata dneska. Maro, možná víš, o co jde. Nebo jestli, nevím, jestli je to o tebe.
1: Přispěme. Jsou dobrý, jsou dobrý.
0: Ty jsou perfektní. Poláci.
2: Tento produkt je ideální svačinka v průběhu hubnutí a pro všechny, kteří chtějí vyřadit metabolické choroby. Tuto klobásu jsme dostali jako odměnu za přednášku, kterou jsme měli, kterých máme hodně. Ale neříkáme to proto, abychom se chlubili, ale jde o to, že v dnešní době lze v klidu najít poctivé výrobce, kteří dělají právě takové produkty na základě přírodních surovin. Ale proč zrovna klobásu? No protože klobása to je maso, uvnitř je maso a koření. Kdy zrovna není žádná chemie, takže je to nejlepší surovina k tomu, abyste přestali cítit hlad a abyste snížili inzulín. Maso. A aby bylo jasno to, že ho novíte, ta firma. Umístila takové zpracované maso na seznam rakovinotvorných látek. Tak není to maso, co je rakovinotvorné. Ale nepoctiví výrobci, kteří tam dosypávají spoustu chemických sloučenin, které způsobují rakovinu. To je tak očividné, že jste klobásu, jen dávejte pozor na kvalitu toho produktu.
0: A chlapci vypadají zdravě. Protože pojídají zdravý maso, který není teda jako karcinogenní, ale ty chemické sračky, které do něho perou, tak ty dělají ty problémy jako jo, v těle. A vidíš to, jak na nás taky ustili to maso, to hnije ve střevech, jo, a plíny a rakoviny tlustého střeva a Česká republika je na prvním místě, to je všechno z masa a ejhle, ono to je z chemie v tom mase.
3: Přesně tak, oni a ty kluci už jsem viděl x videí od nich, jako tady to mají směru, jako mají, jako s nima souhlasím úplně, co jsem slyšel, tak jsem jim mohl souhlasit, protože oni jasně říkají i to, že tady ty vegetariáni a tady ty, co nejí maso, že sami trpí pak, jejich těla trpí, protože lidské tělo potřebuje živočišné tuky, nikoli rostliny. Jo? Že ty rostliny tuky vás akorát zasírají.
4: Ty jsou taky karcinogenní.
3: No, ale on říká, prej váš mozek potřebuje živočišné tuky. Jinak začne chátrat. Jo. A to je občas vidět na těch, co jí jenom tu zeleninu, že ty mozky moc taky nefungují. Že jsou jaký takový vysušený. No, protože to bylo zase uměle vecpáno do člověka, že je to něco špatného to maso, jo. Protože tady bylo vždycky hlavní jídlo maso a pak byl ten zbytek. Zelenina má být pouze jenom jako vedlejší jakoby na to dočištění toho těla, ale nikoliv jako hlavní jídlo. To jak jsem ti říkal už onehdá, že prostě já můžu sežrat kýbl zeleniny a já budu mít pořád hlad, ale dám si kolečko nějakého salámu, klobásy a v tu ránu jsem nalezený. Protože no. Lidské tělo je zvyklý požírat samo sebe. Takže to cizí maso, ono pobírá jako tu živočišnou bílkovinu. Že? Takže nemá problém s jejich zpracováním. A já vím, že to funguje, protože
0: je to vyživa pro mozek, že je to maso. A
3: hlavně, jak se říkalo vždycky, maso je síla.
0: Maso, ano, maso je... A vidíš, a potom oni říkali, v síru najdeš sílu. V síru.
3: Jo, v síru najdeš něco jiného, ale ne sílu.
0: A chlapci, teďka mě řekněte, co najdete v chlebu.
3: Chleb je špatný.
0: Libore, co ty a chleba?
4: No, já... jako minimálně a pokud jenom tak žitnej, ale jako vyhýbám se taky pečivu, no.
0: Já jsem se rozvěděl,
4: já že... si raději přesně
0: no
4: klidně jenom to maso bez pečiva, no. Jo. Ale ještě jim pečivo, ale vůbec ho jako nekupuju tak, jak lidi
0: Jo.
4: Ty ovce kupují to pečivo každý den a chleby, to a vůbec. To.
3: A nejhorší jsou ty celozrny a takovýhle bláboloviny.
4: No, to jo.
0: A oni a říkají, vůbec, že to je to nejlepší, že to je to nejlepší, říkají, jo. Ale předkové no, naši, to... oni pekli domácí kváskový, ale třeba jedli ho jenom jednou týdně, jako jo.
3: No ale bacha, on se pek chleba, ale úplně z něčeho jiného. To zase bylo zavlečené pro ty otroky, tady ta pšenice a tak dále. Jo, protože my jsme měli i trošku jiný jídelníček kdysi dávno. Ale nevím, jak se jmenují ty, z kterých se dělala ta mouka právě. Místo toho, ječmena.
0: Pšenice.
3: Pšenice.
0: No pak byly nějaký jáhle nebo něco, já už přesně taky nevím, no. Protože nám ty informace nikdo jako neřekl ve škole, jo, v té škole, jako víš, kde jsme měli ty trojky, čtverky.
3: No ne, hele, to, že jsi měl ve škole trojky, čtverky, to neznamená, že jsi byl idiot.
0: Ale že, jo.
3: To znamená jenom to, že jsi odmítal ten jejich program. A že jsi si hovno pamatoval.
0: Já jsem měl jenom čtvrojku a čtvrku z ruštiny, jinak jsem měl moje jedničky, dvojky. Pak jsem šel na gymnázium, já jsem z učitelské rodiny, já jsem musel tu kariéru udělat, víš, být právníkem nebo doktorem, jo. A pak mě ještě říkali buď vojákem a ještě potom říkali buď soudním exekutorem, víš, kolik si nakradeš peněz. To mě neříkali rodiče, to mě tak říkali jako ostatní, víš. Ale počkej, vraťme se k chlebu, ano, Libore.
4: Ještě k té škole, jak říkala Mára, já jsem to měl vlastně ve škole v dětství takový hodně taky zajímavý, že a vlastně jako až teď už pár let zpátky jsem to pochopil, mě vůbec, ale vůbec jako nebavilo a hlavně jsem odmítal, ani mi to nešlo se naučit. Literatura, dějepis a prostě tady tyhle věci, jo. Prostě to, já, pro mě to bylo nepochopitelné a vlastně zpětně vím, že ta duše to úplně odmítala. A já si prostě nepamatuju nic, jako rozumíte mi, jo, že prostě, protože zaprvé drtivá většina byla jako lež, všechno to je zmanipulovaný, ta duše to nějak věděla a přišlo mi to jako nepodstatný, tak jsem se to prostě ani nebyl schopný naučit, ani jsem se to neučil.
3: No jo, no, to jsme měli stejný.
0: Libore, no. To je jasný, protože dívej se, literatura, takový ti pisálci, darmožrouti, to se takový blábolí kolikrát, jo. No a jako literatura a dějepis, nebo co, jako dějepis historie, jeho story, dějiny, to je všechno podvod, takže ano, ta duše
4: no,
0: už vycítila,
4: ale já jsem
0: že není potřeba
4: to vědět. Schopný zapamatovat nic, ani mě to nebavilo, protože mě to prostě bylo úplně, jsem radši spal v té hodinách a
0: no,
3: přesně, protože ti to nic nedává.
4: Nedávalo. Přesně.
3: A to jenom, oni ti jenom zahlcuje to školství tady těma nesmyslama, aby si neměl čas přemýšlet sám nad sebou, jako člověkem. Co by si doopravdy chtěl. Jo. Protože ty, co potřebuješ v životě, ty se to stejně až v tom životě učíš.
4: Jo.
3: To, co jsi se naučil ve škole, to víš hovno. Protože ze školy vychází všichni tupí jak ovce. Jo? Takže vemeš si, že jsi projebal takových let života po někoniček. Nic ti to nedal. A oni říkali, no ale by si neuměl mluvit nebo psát. To se naučí bez školy, ne? Na takové věci. Jo? Takže takovýhle báchorky a já jsem ji nenáviděl tu školu. Pro mě to byla těžká ztráta času. Já jsem chtěl furt tvořit něco, furt něco vyrábět, vymýšlet.
4: A já jsem ještě měl ještě takovou historku, řeknu, nestydím se za to, já jsem v první třídě byl úplně z toho v šoku, z toho systému. A normálně jsem utíkal, vůbec jsem nebyl schopný se nic učit. Oni se mnou nevěděli, utíkal jsem ze školy každou chvíli. Oni vůbec nevěděli, co se mnou. Tak mě nechali, jo, protože tak mě nechali jakoby opakovat a já jsem se dostal úplně k jiné učitelce. Ona ještě se měla učitelku, která se na mě v té první třídě, jakoby v té oficiální první, totálně zasedla, byla nějak psychicky labilní a já jsem normálně utíkal ze školy. Tak mě nechali propadnout, protože jsem vůbec nevěděli se mnou rady. Pak jsem teda dostal učitelku, kterou jsem jako trošku znal. A pak vůbec, jako já jsem se vlastně ani nemusel učit a nějak jsem prostě procházel a vlastně i jako jsem se do té školy jako těšil, ale spíš na tělocvik a tam na tady tyhle věci, no. Ale v té první třídě jsem normálně utíkal. to bylo.
3: To byla jenom ztráta času, nic víc.
0: No. Já jsem měl hruzu. Já jsem měl hruzu, vzpomínám si v první třídě, soudruh, učitel Jordána normálně bíl, tahal nás za vlasy a šla z něho hruza, takže já jsem měl jako hruzu z té školy, já jsem se tam jako já jsem tam chodil z musizmu, doma jsem měl pakárnu jako učitele, jako rodiče, musíš, a ve škole jsem měl pakárnu, a proto jsem se mě stal asociál, jo, a utíkal jsem prostě za školu a s kumpánama do lesu a jo, a prostě a na smeťáky a tak, jo, a tam byla ta radost, tam byl ten život právě, takže já už jsem se odděloval od toho systému nevědomky, nevěda proč, už tehdy v rámci toho, že ve škole jsem měl strach, jo, a doma jsem byl zase prostě jako, ne týraný, ale prostě ty musíš, prostě musismus, jo, takže i těmto vlastně, i té škole a rodičům děkuji za to, jaký jsou, jo, že jsem prostě jako jinačí, než je hnězdavu. Hoši, my jsme odbočili od chleba a tady píše Jana, pšenice má nejvíce lepku, který ničí mozek. Nejhorší jsou termofilní kvasnice. Kvasinky nelze zlikvidovat ani tyto vysokými teplotami, jsou rakovinotvorné. No, vidíš to, Jano, čověče. A teďka no, si pustí... No, Maro?
3: Je to pravda, protože to v sobě kvasí, ne?
0: No tak kvasinky kvasí.
3: A to by kvasí, to ti působí škody.
0: Jo.
3: To je i s tou zeleninou, to by kvasí. Proto máš žrát zeleninu kvašenou. Jo? No. Zelí, jako je kvašený, to už je stajku. Nebo cokoliv jiného kvašeného. Ale pokud ji naspěš do sebe normální a ona pak teprve pak kvasí, tak ti zdělá problémy.
0: Jako zdraví kvašáky, kvašený zelí, jo, to je zdraví, to už je to, tam ten proces už jo. Proběhl, že? Takže to tělo už jenom...
3: A jenom upozorním, že přebytek, ty, co mají rádi to přehánění s tím C-čkem, tak to je dobrý krmivo pro parazity, jo.
0: C-čko, jo?
3: Protože, no C-čko, protože paraziti ho mají hodně rádi. Jo.
0: No,
3: Takže nepřeháně to zničím.
0: Dobře, Maro, takže tady ten chlapec už tady čeká asi 10 minut o tom chlebu a pak nám řekneš, jak uspěl s tím postříkem z jedlé sody proti těm mandelinkám. Ale počkej, jo, pustím ještě chleba, ať máme splněno. Jo, přátelé, ať víte teda, co všechno obsahuje chleba, jo? Že to taky není žádný zázrak, byť domácí, jako žito, pšenice a tak, ale že to teda není žádný rock'n'roll, jo?
2: Chléb není jídlo, je to lepidlo. Gluten neboli lepek je bílkovina pšenice, žita a ječmene. Slepuje střevní klky. Vaše střevo přestává vstřebávat vitamíny. Vidíte, ale organismus hladový. Přes poškozené střevo jdou toxiny přímo do krve. Usazují se na stěnách cév a slepují je zevnitř. Jevy se neucpávají cholesterolem, ucpávají se lepkem a cukrem. Lepek je lepkavý, usazuje se v kloubech, mozku, cévách. Chrupou vám klouby? Máte mohu v hlavě? To je chléb. Vkládá se vám tuk na břiše? To je chléb. Máte aterosklerózu, hypertenzi? To je chléb. Naši předkové nejedli chléb každý den. Pekli žitné placky z kvásku o svácích. Pšenici neseli, byla to plevel. Jedli tuřín, dýně, kaše, maso, ryby, zeleninu. A neznali nemocnice. A teď je chléb základem jídelníčku. Sendvič ráno, sendvič v poledne, krutony večer. A vy se divíte, proč vás bolí hlava, proč kolísá tlak, proč křupou klouby, proč máte napouklé břicho. Jednoduchý test, vyřaďte chléb na 7 dní. Jakýkoliv bílý, černý, borodinský s otrubami. Na týden. Za 3 dny zmizí nadýmání. Za 7 dní odezní těžkost, hlava bude jasnější a vrátí se vám síla.
0: Přátelé, tak tady nám to bylo jasně řečeno, ale jako studujte a zjišťujte si sami. Dobra, už tady blekotám, už
3: 22.07.
0: I ty informace si fakt jako najdete. Já jsem to taky netušil, já mám celkem rád pečivo. Jo? Když už jsem přestal kupovat v Hitler Marketech, vůbec, jo? A jenom teda ten doma. Já jsem se upnul na ten domácí chleba a tak s láskou ho vždycky upeču. Však Maro, ty taky pečeš chleba, jo? Přestal jsi jíst chleba nebo omezit?
3: Já už ani nepeču, to už převřála moje žena.
0: Jo?
3: Jo, protože ona peče většině něco, ale jako já mám rád chleba, jo.
0: Já taky.
3: Já mám rád pečivo, ale prostě už vím, že prostě ho nebudu jít. Jako jím ho, ale už jako snažím se minimálně. Radši si opravdu dám tu klobásu bez chleba. No.
0: Takže...
3: Protože vím, že to dělá jako neduhy, no. Ale,
5: tlačenku,
3: hele, já si...
5: Tlačenku bez chleba.
3: No, to jasný. Hele, tady jde o to, že lidi by měli přemýšlet, nebo stavit se k tomu tak, dobře, dám si, ale jo, trošku na chuť, dobrý. Mm. Jo. Každý asi, ať si najde tu svoji hranici něčeho, čehokoliv, ale jo, a protože když člověk ví, že mu to nedělá dobrotu, no tak se k tomu bude chovat trošku ostražitě. Mm. Jo, protože něco jiného je chuťový buňky a něco jiného je pak to dole. Jo, protože ta huba je mastná, ta by si žrala všechno. Ale i, protože hub je úplně jedno, co to udělá v tom žaludku.
0: Hoši, jo. My máme doma, víš, ten toustováč, a když si tam dáš ten, teďka už jsem to, asi dva roky to nejím, jo, ale když se ten do toustu dá ten americké chleba, ten toustovací chleba, sýr, šunka, no jo, ale já už to jako nejím, ale fakt je to, když... To voní, jako to prostě úplně... To pro...
3: Ale to je to dobrý chuťově.
0: Jo, je, to, ale, jo, ale prostě...
3: To mne, že ne.
0: A teďka si berte zase ten rozdíl. Řekl bys, blbé Turek, jo, nebo muslim. A chytré Američan, jo, prostě jako země možností. A oni mají ty chleby, toustovy. A Turci mají nějaký placky. Oni asi nemají ani, jo, oni vlastně nemají normální pečivo. Jo, kdo ví, z čeho ty placky jsou? Oni asi ví, jo, že to pečivo prostě není echt.
3: Ale Petrucho, já ti jenom vzpomeňme si na doby před 89. Kolik tady bylo tlustých lidí?
0: Moc ne.
3: Dnes, když jsi šel na pláž, to byla sama vychrtlice ženský,
0: no.
3: Úplně luxusní. To jsi si mohl vybírat. Dneska to je katastrofa. Tak tady se ale něco posralo, ne? V tom jídelníčku. A to bacha. A to byli všichni na klobásách, jo, na slanině, na špeku a takovýhle věcech. A nebyli tlustý.
0: Maro, my jsme se otevřeli té vyspělé západní cizině, hlavně té Americe, jo, těch hamburgerům.
3: Ano, určitě.
0: Chlapci, jo. Já tady...
3: Proto třeba do hamburgeru dávají sladký housky,
0: no.
3: Protože jak si říkají, že to maso je nějak poličtěný, co v tom je, v těch houskách, a že lidský maso je trošku nasládlý. Víš, tak, aby se to ztratilo v těch houskách.
0: Tak. Konspirátore.
3: Protože američani už spoustu američanů jsem měl videa taky, že říkali, kolik McDonald's prodá věcí, jo, v té Americe, a že kolik jakoby krav by mělo být zabitej, ale těch krav je úplný hovno. Takže kde se to maso bere? V amerických zákonech, v nějakém státě, teďko nevím, kde to bylo, to už jsem čas strašně dávno, že je normálně napsáno, že maso, zpracované maso, výrobky z masa, můžou obsahovat až 4% lidského masa. Rozumíš? Takže se pak musíš zamyslet, kurva. To je něco jako špatně, ne? Jak můžou obsahovat 4%? A pak, jenom, že pak z toho může být taky 40%. Jo? Protože oni už pak to okycají, to tak ale... nebyly 4, no tak bylo 10, no.
0: Oni nemůžou,
3: no tak tam ani... někoho semnali, ne?
0: Oni nemůžou ani 4% obsahovat, jo? Však jako lidský maso.
3: No ne, ale oni to tam mají, jako, jo?
0: Tak oni nám říkají všechno, že? Všechno, oni musí všechno říct.
3: No oni, ale oni to říkají ty žďáci, ne? Že to melou do hamburgeru lidi.
0: No.
3: Když se s tím chlubějí, no tak jako... Když to říkají ty vysoký představitelé, tady ty pakáže.
4: Já ty videa jsem taky sdílel na Facebooku. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří vůbec řeknou, že to je nesmysl, ale...
3: No, nesmysl, protože třeba se zabývají lidi i tím, že, jaksi ne, že nejsou jaksi hřbitovi, kam mizí ty mrtví.
0: No... Jako Maro, jako tady na to téma, já jsem jako se zamýšlel. Já jsem se nedávno zamýšlel vlastně, že jako ty hřbitovy, že vlastně těch lidí tolik umírá jako denně, kde to všechno, jako nechají se jako kremace, jako spálit třeba, jo, ale
3: těch, no, ale ty hřbitovy... vidíš opravdu, že tam byl někdo spálený?
0: Nevidím, jako jo, nevidím to.
3: Tam ti nasýpou popel z grilu.
0: Toto je konspirační dežavíčko, to má být punkový a my jsme dneska samá konspirace, čo? Chemtrails, to jsou splodiny, jo. Ty vole.
3: Ne, tak to jako, já už jako, proto už ani tady ty věci jako nepapám, jako.
4: Já taky ne, to je.
0: Dívejte se, všechno máme na dosah, jo, a dívejte se, z jakou rozkoší a vášní tady ten chlapec papá.
2: Víš, co to je? Lopuch.
0: Lápu.
2: Řekneš si, že je to obyčejný plevel, ale to se pleteš. Léčí totiž to, o čem ani nevíš, že tě trápí. Pokud máš pupínky, zanesená játra nebo alergie, 90% případů nepotřebuješ krémy a masti. Ale kořen lopuchu. Lidovém léčitelství se mu říká čistič krve. Obnovuje lymfu, vyplavuje toxiny.
5: Его сушат, заваривают как чай.
2: A pomáhá metabolismu. Je to přírodní antibiotikum a přírodní detox.
5: Печень скажет спасибо.
2: Суши се, vaří se z něj čaj.
5: Суставы перестанут ныть.
2: Nebo se mele na prášek a užívá se. Po jedné čajové lžičce ráno a večer. Játra vám poděkují, pleť se vyčistí.
5: Он сладкий, с ореховым привкусом.
2: A клубы přestanou bolet.
5: Вы привыкли считать его сорняком?
2: V Japonsku se mu říká gobo. Přidává se do polévek, salátu a považuje se za delikatesu. V krvi je nasládlý s oříškovým nádechem. A vy jste zvyklí ho považovat za plevel. Ale to je chyba. Účinkuje silněji než jakákoliv tableta. Jen jemně a doopravdy. Příroda nám dává všechno. Jen je potřeba to umět využít.
0: Je to tak, přátelé, ta příroda, ta matka příroda nám dává vše a všechno máme ve své blízkosti. Nemusíme nikam lítat, kam si do exotických krajín. A proto jsem té přírodě dneska poděkoval v tom Havlbrodě, jo, za tu vodu. Ale paní říkala, to musíte do kostela jít Bohu poděkovat. Bůh, no. A to je jedno, to jsme rozebírali. Takže lopuch. A kdo by to řekl? Já jsem měl takovou radost, teďka děláme pořádek na té zahradě, za ten plot si prostě, jak jsme stavili ten plot. A tak jsme tam objevili v takové buši prostě takový velký listy. Říkám, píseň, máme tady lopuch. Tak jsme opěvovali, že máme ten lopuch a přišel kamoš a říká, Petrucho, to je rebarbora, jo? A ona je taková trošku podobná, no, takže nemáme tady lopuch, takže není to úplně v té nejbližší blízkosti, ale určitě vydáme se tady do těch blízkých lesů a spojíme to s muchomůrkama pěkně, kořen lopuchu, nazbíráme. Máme všechno na dosah, není potřeba nic vymýšlet sáhodlouze. Už tady mám zase takový trošinku, hoši. Takže lopuch, vyrazíme na lopuch.
3: No tak já už jsem na něj dneska se byl podívat, nebo včera jsem byl. Tak vím, kde rostou, ale tam je to tak kamenistý, že to prostě nevytrhneš ten kořen z toho, ne?
0: Vyryť.
3: Takže já musím jít. No ale když do toho nedostaneš reč, tak asi těžko vyryt. Jo.
4: Ale hodně, hodně spíš jako někde, kde je víc jako že u rybníku nebo vlhko nějaký.
3: Někam, kde je to mníko.
4: U potoku. No.
3: A já vím, kde roste v potoce přímo. No ale zase na druhou stranu, vem si něco z potoka, když nevíš, kdy kdo má jakou žumpu vyvedenou do potoka. Víš někde na vesnici.
0: No Maro, já bych tě doporučil vyryt to normálně krompáčem, jo. Já, když jsme tady vrtali stojiny.
3: Ne, to já si zajedu úplně. Víš co, to,
0: jako člověk, dneska jsme se o tom bavili, že ten tvůrce, když má záměr, tak se mu vše podaří. Jak mně se podařil ten dubbing těch videí. Někdy je to větší kvalita, někdy menší, ale to se vychytá. A zase jsme u toho plotu, ano, jak jsme prostě vrtali díry na ty stojiny, tak to je kamenitá půda, ale normálně jsem vzal ocelovou trubku, a ty šutry jsem prostě rozbil, jo, všechno jde. Všechno jde, jo, ale je
4: jo,
0: lepší,
4: jenomže,
0: je lepší najít lopuch v bahnité půdě určitě.
4: V tvrdý půdě bude mít ten, jenom takový tenoučkej kořínek, víš? Mm-hmm. To je blbý, protože to je jako křen, pokud tady ty věci potřebují půdu, která je měkká, aby se ten kořen mohl roztahovat do stran. Víš? Jinak ten kořen, jinak vemeš lopuch a ty ho ulomíš, to jako ulomíš a to je, to se láme jak fík.
0: Já jsem ještě na lopuchu nebyl, já jsem ještě lopuch nezbyl, já jsem ani
4: netušil, no, že ten lopuch
0: je boží, je stvořitelová lékárna, jako jo, nebo ozdravový.
4: A nehledě na to, že když si rozmačkáš a namixuješ, ty listy se pijou.
0: No.
4: Tak. To se používají do salátu a tak dále, to se to má velký použití, to není jenom o kořenu.
0: Hoši.
4: Víš, a když paká, a když máš poranění kůže, tak vemeš lopuch, a omotáš si to poranění tím lopuchem.
0: Tím listem, no.
4: Jo, to vnitřní stranou, to spodní, omotáš to poranění. Jo, potom říkají lopuchovi, že je to ochránce. Jo, je to kořen, že je to de facto kořen, cár kořenu. Rusové mu takhle říkají.
0: Jo. Tak, hoši. Mám tady pokyn teda z režie a tak jsem před přislíbil, že to dneska nebudeme protahovat, protože se sejdeme ve čtvrtek opět od 19 hodin. Máro, ty šipky nemáš, nebo máš? Nebo nepůjdeš?
4: No tak ve čtvrtek.
0: Máš, ale nepůjdeš.
4: Tak. Mám, ale nepůjdeš.
0: Tak, máš, ale nepůjdeš. A dneska zbyl, dneska jsi tady byl na čas, člověče.
4: Byl, ale víš, jak každý den je nebaví chlastat dlouho, tak...
0: Jo.
4: Oni šipky odehráš, ale jakože já to svážím, tak oni se nechtějí odlepit, no.
0: Mm-hmm. Dobrý, a Libore, a ty jedeš teda kdy do toho, na ten úřad?
6: Zítra jedu na to a pak asi středa nebo čtvrtek do té banky.
0: No,
4: tak to budeš připravený na večer.
0: Kdyby jsi měl materiál, matroš, edukační pěkně
6: jo,
0: pro nás.
6: Snažit, budu se snažit.
0: Tak tě rád tady uvidím. Ještě máme jednoho teda adepta, Maro, jo. Ale tam uvidíme teda, jestli se ozve. Laďa. Ladík. Zatím asi studuje. Pilně.
4: To je v pořádku, protože jsou lidi, kteří potřebují studium, než někam.
0: Mladí, takže jestli nás sleduješ, tak studuj. Já taky studuju. A já mám výhodu, že když dělám ty dubbingy, tak já to vlastně to video celý jako poslechnu, jo. Takže jo, když lítáme všude možně, tak jak tomu věnu třeba ty 2 hoďky, dneska možná 4 hoďky jsem tomu věnoval, jo. Takže zůstane v hlavě, jako rezonuje to a člověk úplně jako zírá, jakože... To jsou prostě informace jakoby pořád dokola stejný, ale pokaždý jiný. Ještě víc to jde dopodrobna, až úplně ad absurdum, že člověk si řekne, ty vole, tak to je, jo? Třeba s tím dronem jako ruským, ano, v tom Rumunsku. Že? Kdo by to řekl?
4: Tak. Ale ono je toho spoustu, to jenom stačí si udělat ten čas a chtít.
0: Mhm. Chlapci, já se s vámi rozloučím a uděláme, já bych pootevřel takový téma někdy do budoucna, až přijde čas Kairos, tak potom pustím poslední videjko, už to nebudeme komentovat, jenom otevřeme tím nový prostory, jo, i jak, na jaký téma bychom se mohli třeba někdy bavit, i když to je zas, tak je to součást toho procesu probuzení, uvidíš, pustím to. Liborku, já ti děkuju.
6: Taky děkuju.
0: Za čas strávený plodně, velmi plodně. A budu se těšit v ten čtvrtek, když to stihneš, když ne, tak až třeba v nedělu nebo kdykoliv, jo? Při nedělníčku.
6: Dobře.
0: O, Šanty.
4: Podle toho, jak se budeš chtít rychle pochlubit.
0: Ty jsi kliděs. Ty máš ty emoce zpracovaný na rozdíl ode mě. Já jsem mluvil s Márou, Mara říká, ty vole, co tě, ty jsi úplně zelené, blede, jako. Já jsem z toho byl špatný, jako, že ten, já jsem byl zklamaný, jako, že, víš, ale já si to nesmím brát osobně, že ti lidi prostě fakt někteří, to je šílený. Ta nenávist a ta zloba, která je schovaná za tou maskou toho formálního úsměvu, jo. A já, takže jsem byl trošinku z toho na měko, no, ale už tam mám zpracovaný, ta emoce nebyla dobrá, nemohl jsem prostě vysílat vůbec. Já asi bych mluvil, jo, asi by to bylo podbarvený tou emocí, a takže jsme to odložili. Udělali jsme dobře. Našel jsem právě, že amanitku, jo, ještě jednu lahvičku, která mě pěkně vydrží až do toho podzimku, kdy vyrazíme na lov beze zbraně a pozbíráme teda ty dary přírody, lesa a stvořitele, Om Shanti. Takže Maro, tobě veliký blagadar taky za dnešek. Je to furt dokola sice, ale pokaždý je to jiný. Jo?
6: Pořád super.
0: Ale opakovat pořád je potřeba.
3: Ale opakování je matka moudrosti.
0: Tak no.
3: A někdy to řekneš tak a někomu se to hodí tak a někomu to se hodí tak a nikdo není připravený tenhle týden tu informaci polknout, ale za týden už ji polkne.
0: No to se protože zjistí,
3: protože začne se víc zaměřovat na ten svět, v kterým on žije, a začne mu to kurva docházet.
6: Začne otvírat oči. Přesně jako, že, jak říkal Mára, že on i třeba dneska něco slyší někdo a řekne nesmysl nebo blázni, nebo to tak fakt je, jo. A třeba za půl roku bude tam, kde už jakoby jsme my, jakože se probudí úplně a bude prostě z toho systému pryč, no.
3: Jasně. No tím, že jdeš pryč, tak tím začneš vytvářet něco nového.
0: My jsme tvůrci, takže my jsme tvořitelé tady těch realit a je potřeba ten starý systém jako bez boje. Žádný demonstrace, žádný žaloby, výzvy, prostě boje, nic, jenom vystoupit v klidu a míru pokojného bojovníka vlastně, nebo jak to mám říct, jo?
3: A hlavně člověka dělá člověkem to, jak se chová k ostatním. Než že říká o sobě, že je člověk živej, ale ti lidi musí cítit z něho toho člověka.
0: No. Je tak, no. Je to tak. Některé videjka už na Facebooku už jenom sroluju, když tam teda vidím někoho, kdo se vydává za něco teda, co není. A není to jenom o živým člověku, ale o těch různých guruích, těch duchovních vůdcích a mistrech. A skutečnost je úplně jiná, takže jo, k určitým věcem a lidem mě to už nepouští, proto tady i stojí ten plot. Měl být do půlky, ale je přes celou zahradu. Protože zkrátka ty, když to řeknu po ezotericky, ty vibrace už se neslučují spolu. Jo? Už spolu prostě nesouzní, tak je to potřeba oddělit. Stejně jak návštěvy. K nám už přestali chodit určitý druhý návštěv, ale zas přichází nový, jako jo, s podobnýma energiama, jak jsme my.
3: Protože my si je přitahujeme už tady, ty lidičky. A oni ty špatní už najednou začínají mizet a už začínají přicházet jenom ty dobří.
0: Ano. Takže tak jsme to pěkně veselé ukončili. A mám tady Maro toho Kovalského, ale on má asi 8 minut a já bych chtěl, abys nám to jako vysvětlil, fakt precizně. Víš, Polák, Kovalský, Jan Kovalský. Jak tam kreslí na tu bílou, jak kreslí fixkou na ten velký bílej papír, jak fungují banky, ty půjčky, vlastně kolaterál, Jan Kovalský.
3: Ale to už nechceš dneska nechat.
0: Ne, dneska
3: nechceš
0: ne.
3: To
0: dneska, na příště.
3: No tak, no, to už mě, já říkám.
6: Ne, já už to, taky potřebuji pejskama ven.
0: Joši, já jdu ještě zalívat a dostal bych pojeb z režie, že to... Že jsem něco, ne, já abych, taky bych chtěl, aby moje slovo mělo jako nějakou váhu a vážnost, že když řeknu, skončíme v 10, tak skončíme 22, teda 26, no, takže akademická půlhodinka, protože je to nezvyk, hoši končí tak brzo, jako v nedělu, jo, je to nezvyk.
3: No, ale ty jsi to sám nastavil, nestěžuj si, ty to hází, jako že to jsem vymyslel já, nebo Libor. Ty jsi rejža.
0: Já
3: s tebou souhlasím, jako jo, jako já tě, jako jde to. To je v pořádku.
0: Já mám radost, že nám to tak krásný. Jde. Je to krásné. A těch videí
3: fakt... Mám chuť,
0: No.
3: Já mám chuť na tu klobásu, víš,
0: Já
3: tak už bych tě rád vypnul.
0: jasně, jasně. Takže dívej se, tady to krátký videjko už nebudeme komentovat, jenom naznačíme nějaký jedno z dalších témat. Chlapci, om, šanty, přátelé, posluchači, díky za sledování, přízeň, sdílení, sdělujte, ale nevěřte nám, nemusíte nám věřit, my jsme konspirátoři, ano, takže zjišťuj, já to neřeknu ty vole snad dneska, zjišťujte si sami informace, protože nesete sami vlastně, jo, odpovědnost za svůj život, jo. Na nikoho na to nemůžete svádět, že Mara říkal, že to, jo, že ten ocet nepomáhá a přitom pomáhá. Zjišťujte si sami.
3: Na pomáhá na tlačinku, no, tam pomáhá určitě.
0: A Libor říkal, že nebude platit ani pojistku, ani technickou si nebude dělat. A já jsem to přestal platit a nemám technickou a přišli exekutory a zebrali mě celé panelák. Za to může Libor. Kde pak? Sami si studujte. Je to vaše odpovědnost.
1: Čau.
0: Blagodár vám.
3: Hezký večer.
2: Řekněte mi své jméno. Budhe. A kolik je vám dnes let? 102. 102, takže jste se narodila v roce 1918. 1918. A HM, právě jsme mluvili a já jsem se vás ptal, jaký tvar má země. A co jste řekla? Co vás učili ve škole, když jste byla na základní škole? Ve škole mě učili, že země je plochá. Pamatujete si, kdy to změnili na globus? No, kdy to změnili, pamatuji si, že to změnili, ale nemůžu si vzpomenout na datum nebo něco takového. A věřila jste jim? Ano, věřila. Věřila. Teď? Já byla jsem mladá. Přesně tak a všem nám to říkali lidé, kterým věříme. To je pravda. Kam jste chodila do školy? Chodila jsem do školy Spring Glen v Hamdenu v Connecticutu.

0: Si tam?
1: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Koukneme se dnes s inženýrem Jaroslavem Tichým. Máme totiž co? Jo, aha, já tady nejsem připrášený na Teamsech, tak moje chybička, pan Tichý možná už vyvolává. Tak se koukneme dneska na komentované zpravodajství teď od 19. hodiny. V neděli 31. května léta páně, tedy 2026, jejich to kalendáře. A koukneme se na aktuality z Evropské unie, zprávy z Ruské federace, tady má informace z USA, taktéž události na Ukrajině a novinky odjinud budou jako páté téma, pak se koukneme na šesté iránský konflikt a měli bychom to završit tedy covidem, kočkováním a následky, s tím, že pak se koukneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko a to nese název má, jaký bude skutečný výsledek konfliktu na Ukrajině. No už, já teď čekám tedy má pana Tichého, on už asi volal, tak já jdu, ne vytočit, ale jdu mu zavolat, jdu se s ním spojit, ať slyšíte, že to akorát vyzvání, ať to máme všechno při jednom. A zatím mi to, začněte bez mě, aha, tak to jo. Tak to jsem potřeboval, přesně, dámy a pánové, dobrý, tak já to jdu vytípnout, pan Tichý se teda ozve, tak já to tady někde musím típnout, tak típám, protože ještě posílá teda asi další e-mailíčky, no nevadí, Martin si s tím jako vždycky tak nějak poradí, no co se dá, čo se dá robit, takže vás vítám, pan inženýr Jaroslav Tichý se nám dostaví o ně skoro. A jdem se tady kouknout, Yamaha Racing nechceme, jdem se kouknout na první to e-mail, tedy jak bylo řečeno, aktualitky z Evropské unie. Jedničku mám tady, proklikávám ji teď ještě tady rychle. Google tady nastavíme, program a podklady, šup, je to ono, nebo to bude špatné. Ano, je to ono, tak se na to jdeme kouknout, nechám to teď hrubě, jak to je, nebudu si s tím hrát, mám číst, takže jdu číst. Takže Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a po dronu na Levkádě byla na Krétě nalezena dokonce mina. Dokonce jí tedy spatřili nic netušící občané, kteří měli jít na ryby. Tak, co se to stalo? Bylo to ve skalnaté oblasti, tedy v Agios Antonios, v městské jednotce Neapolis, mezi Milatosem a Elondrou, tedy na Krétě, tak si všimli rybáři v mini, která se ukázala být ukrajinská a pocházející z těch, které se používají proti ruským tankerům, z nichž většina, tedy jsou pronajaté právě řecké lodě. Nalezení miny civilisty by mohlo tedy změnit celou situaci v tragédii, stejně jako se mohlo stát, když tedy rybáři na Levkádě spatřili ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. Stručně řečeno tedy Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a přenesli válku už na řecké území. Příslušné orgány byly tedy okamžitě informovány a pobřežní stráž dorazila rychle na místo, zatímco bezpečnostní protokoly pro možné nebezpečí válečných materiálů byly prý aktivovány. První odhady hovoří o námořní mině, přičemž pobřežní stráž občanů, kteří ji našli, hlásí, že jde o ukrajinskou minu. Toť k tomu všechno, takže to vidíte, slyšíte. Naši skvělí přátelé z Ukrajiny, že ano, které nesmíme ani kritizovat, protože co kdyby se urazili, tak vidíte, co zase dělají. Minulý týden to bylo samozřejmě ten útok na Starobielsk, který na ten internát, takže si to dejte prosím vás zase jedna a jedna dohromady, kdo tady páchá státní terorismus a o kom se to zase říkat moc nesmí, protože se to někomu nehodí do krámu. Jdem se kouknout na druhý článek. Řecko poslalo Zelenskému přes Českou republiku 190 děl, odhalují tedy oficiální dokumenty z OSN. Tak tedy masivní přesun dělostřelectva o odzbrojování řeckých ostrovů současně s tím, jak Turecko zesiluje své hrozby v Egejském moři. Takže hromadný teď přesun HS dělostřelectva pro Zelenského armádu odhadují dokumenty OSN, konkrétně tedy agentury UNROCA. Podle výroční zprávy o registru konvenčních zbraní, to je to OSN, tedy tak to je to zkrátka UNROCA, za rok tedy 2025 řecká země převedla do České republiky celkem těch 190 zbraní, konkrétně byly doručeny tedy následující zbraně. 660 samohybných děl M110A2, to jsou americký, M114 s vlečením a 56 děl ještě M101 s vlečením. Ty M101 mají 105 mm ráže, 68 děl těch M114 mají ráži 155 mm a ta samohybná děla M110A2 jsou dokonce ráže 203 mm. Jedná se prý o staré systémy, ale většina z nich sloužila na ostrovech ve východním Egejském moři a jsou tedy vyřazovány bez náhrady z řecké armády. Ukrajinci je považují tedy prý ale za zvlášť užitečné, což znamená, že výmluva je stará, o tom, že jsou ta děla stará, tak je prý nepravdivá. Tak, Ukrajinci tedy je považují za obzvlášť užitečné a současně Kyjev, aby poděkoval Řecku, využívá národní teritoriální vody jako základnu pro své vlastní námořní drony. A pak se dívej, že tam nacházejí, no, tak asi to je to samé idiocie, jako když si natáhnete krimigranty domů, a pak se divíte, že vám v Německu házejí lidi pod vlaky, pod metro, že ano, že jsou furt nějaký útoky nožem, tak se asi divte, čím to ono asi tak bude, jestli to nebude těma milionama krimigrantů, které ani v Sýrii a nikde jinde nechtěli. No už jdeme se kouknout na třetí věc, 60 tisíc vojáků míří do Pobaltí, NATO se chystá na nějaký útok, Německo už hledá místa pro ruské válečné zajatce. To už tady samozřejmě probíhá také více jak týden, tato informace. Tak si na to jdeme kouknout. Během uplynulého večera, ale pozor, je to z 28. to bylož někdy ve čtvrtek, tak, systémy protivzdušné obrany zachytily nad ruským územím 140 nepřátelských bezpilotníků. V noci na Taganrogu zaútočily dvě rakety na areál 325. leteckého prvárenského závodu. S tím, že jedna raketa byla podle gubernátora sestřelená a dvě ženy byly zraněny a jedna z nich je v vážném stavu asi po dopadu tedy té druhé rakety. Teď jsou tady samozřejmě zase výpisky, přípisky všeho možného, tak se ale koukneme, já to tady zkusím nějak rychle před očima. Která vesnička zase byla dobita nebo osvobozena, to necháme být. Ursula von der Leyen von der Pfizer ve Vilniusu oznámila, že v reakci na vpády ukrajinských dronů do pobaltského vzdušného prostoru, které původně byly připisovány Rusku, zahájila, teď se držte, Evropská unie přípravu 21. kola sankcí zaměřených na zhoršení ekonomické situace ruských obyvatel. Reuters dále s odvoláním na své zdroje informuje o rozmístění pouze 60 tisíc vojáků z evropských zemí v Pobaltí v rámci vytvoření sil rychlého nasazení. Vojenskou přítomnost v Estonsku a v Lotyšsku zajišťují především tedy Německo a Nizozemí. Spolkáči tedy Helmuti, že ano, vyvíjí systém rozdělování ruských válečných zajatců. NATO se tedy připravuje na útok proti Rusku v letech 2029 až 2030 a může to být dokonce už v letech 2027 až 2028 a to v závislosti na tom, jak se to všechno připraví. Mě by zajímalo, kde seženou dostatečný počet, když ani milion a půl, anebo bůh ví, kolik Ukrajinců nestačilo a nestačí a stačit ani nebude. Tak jako 60 tisíc určitě tam si zařvou, že jo, my jsme Evropani, my jsme Gejropani a jdeme být toho Rusa a Rus se jich určitě zalekne. Tak tomu ty Uršulo, věř, ty čarodejnice na úplatná. No už to jsem si nemohl odpustit, protože samozřejmě všichni víte, jak objednávala Pfizer srágory na otravu lidí covidem a rychlo těmi turborakovinami a dalšími věcmi. jak to dohadovala přes svého starého, který je evropský šéf, který pobočky Pfizeru, tak jak to dohadovali s Borlou, samozřejmě přes SMSky, aby se miliardy točily. Nezapomeňte, že pro každého Evropána objednali podle těch smluv, které měly být 75 let začerněny, utajněny, objednali na každého Evropana 10 dávek těchto sajrajtoidů geneticky modifikovaných, tak si je dejte, prosím vás, i za mě, pokud se bojíte eboli, něboli, hanta, manta, covidáku, nekovidáku, čehokoliv se bojíte, i když se bojíte tmy nebo bouřky, tak si dejte taky jednu, ono vám to určitě pomůže. Nebo to pomůže nám těm zbylým. Tak, ale titulky zahraničních médií dnes uvádějí, což je teda zpráva také ze čtvrtka, že ruská loď pronikla na cvičení NATO. Americká základna byla napadena a USA běží za Putinem. NATO bylo tedy zcela prý zaskočeno. Ruská loď pronikla doprostřed jeho cvičení a vyvolala tam poplach. Čína varuje, že se podobné incidenty budou nyní opakovat stále častěji. A mezitím na Blízkém východě byla napadena amerikánská základna s tím, že Irán na ní udeřil jako odvetu za Trumpovo porušení příměří. Bílý dům tedy dává najevo nespokojenost s průběhem samotných jednání a Evropa se zatím ze strachu před velkou válkou stále usilovněji snaží navázat kontakt s Ruskem. A proto posílá 60 tisíc kašparů do Pobaltí, že jo. Tak to je úplně takový argument, jako chci s váma jednat. Brusel přizná podmínky pro obnovení dialogu ze strany Ruska a shromáždili jsme všechny klíčové body zahraničního zpravodajství ke dnu tedy 28. května. Tak, cz24.news to mají, tak já nevím, co by nás tady mělo zajímat, tu lodičku už jsme si nějak prošli, že ano, americká základna, to nás ani moc nezajímá. Asi dostali zase přes držku, zaútočili tedy Irán na vojenský objekt v Iránu. Jo, americké síly takhle zaútočili 28. v noci na 28. tak zaútočili Američané na vojenský objekt v Iránu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerikánské představitele. Teherán odpověděl úderem na základnu, z níž byly údery vedeny. To zase hlásí press.tv. Tak, pan Tichý je zde, já ho jdu přijmout, ale aby byl slyšet, musím ho tady odmáčknout. Hezký večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer vám, vážení posluchači, vám, pane kolego. Odmáčkněte mě, já už jsem odmáčknutý takhle dost, protože jsem část těch informací z Ukrajiny nebyl schopný protlačit skrz mail prostě. Aha. Nevím proč, jo. Takže jsem se držel, takže se omlouvám.
0: Asi kenzura, no. To, co se
1: já nevím, co. Jako dějou se různé věci, už mám taky zablokovaný kde co. Počínají Facebookem, prosím vás, tam mě nepište, byli vážení, protože to mám zablokovaný. Teď se nedostanu nějak, nevím proč, ani na WhatsApp, jo, a tak se to nějak jako postupně komplikuje spíše, no. Takže tak.
0: Tak já ještě tady začnu, ještě tady přečtu tedy, že USA běží za Putinem z té naší čtvrté zprávy z jedničky. Zatímco Trump přemýšlí, jak naložit s Íránem a spochybňuje jednotu NATO, Evropa stále tedy prý intenzivněji usiluje o kontakty s Ruskem, poznamenal Berliner Zeitung. O možných tedy vyjednavačích se spekuluje již několik týdnů a v úvahu připadají bývalá německá kancléřka Muti Angela Merkel, bývalý italský premiér Mario Draghi a finský prezident Alexander Stubb. Bez ohledu na zvolený formát jednání je však autor přesvědčen, asi daného článku, že k žádnému skutečnému úspěchu nedojde. Evropané podle něj se trvají tedy v pozicích Ukrajiny nebo na pozicích Ukrajiny a Rusko se svých cílů tedy v rámci speciální vojenské operace nevzdá. S tím, že prý Brusel chce prostě demonstrovat, že bez něj mír nevznikne. No a nelegitimní vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský alias Zelenský jásá a rovněž prohlašuje, že Evropa musí zasednout k jednacímu stolu. Tak já bych to asi takhle nechal a pan Tichý se může nachystat na pátý článek.
1: Ano, ona ta pětka je v podstatě víceméně totéž. protože jde o to, že Evropa hledá někoho, komu Putin může důvěřovat. Jak zní teda ta zpráva? No a ta Evropa je taková velmi zvláštní, protože ona chvilkama jako chce útočit a válčit, chvilkama zase by jako chtěla jednat. Teď se to nakonec projevilo podle té reakce na pád dronu v rumunském městě.

0: Samozřejmě těžko může důvěřovat Angele Merkel, jestliže ona patřila mezi lidi, kteří ho podvedli tehdy s minskými dohodami a pak to jako řekli normálně naplno, že vlastně to nikdy nemyslí s nimi vážně, že to podepsali jenom proto, aby Ukrajina získala čas ještě k dozbrojení. Takže teď je otázka hlavně o tom, s kým vlastně ruský prezident vůbec teda souhlasí, že bude jednat. Zatím jako někoho takového vhodného nenašli. Samozřejmě, že by to byla jedna z dám té dvojice Lajenová anebo Kalasová, tak to vůbec nepadá na to vůbec jako nepřichází v úvahu. To jako vůbec ne. To je jednak otázka kvalifikace, jednak prostě i toho, co vlastně obě dvě představovali a prezentovali doteď, takže to určitě ne. Ten takzvaný evropský prezident Antonio Costa, to je také ne, to je také si může evropská, přece Evropské rady, ale to by se mohli namlouvat, ale to asi fungovat nebude. No, je tam také ještě dalším kandidátem je německý prezident Steinmeier, ten má rozsáhlé zkušenosti s jednáním s Putinem, ale jako šéf německého ministerstva zahraničí byl Steinmeier přímo zapojen do ukrajinské krize od roku 2014, takže kdy propukl ten převrat, takže tady asi to také nebude nejvhodnější kandidát. Takže tady ještě pak přichází další, který sice zná Putina dlouho, více než 20 let, to je finský prezident Alexander Stubb. Ovšem on v první dekádě tohoto století působil jako finský minister zahraničí, poté jako premiér, setkal se tudíž s ruským prezidentem při mnoha příležitostech, jenže to je přesvědčený atlantista, čili globalista, a po roce 2022 to byl právě on, který přivedl Finsko do NATO, takže tím pádem jaksi z toho možného výběru vypadalo také, no bude to těžké. A pak jako nejlepší bombonek na závěr, nejzasloužnější kandidát Mario Draghi. A ten tedy nezastává teďka momentálně žádnou vedoucí funkci, ale strávil prakticky celé poslední desetiletí v čele Evropské centrální banky. Předtím byl guvernérem italské centrální banky. Hovoří se o něm jako o inteligentním strategickém politikovi, skutečně pan evropského formátu. A v posledních letech usiloval o to, aby Evropská unie provedla zásadní reformy zaměřené na překonání krize a prohloubení integrace. Všem ta Evropa je strhávána neustále jinam tedy. A to nejenom tady tím konfliktem s Ruskem kvůli Ukrajině, ale ona vůbec, protože ten Draghi před určitou dobou vypracoval analýzu. Ta analýza, ta jak se vyšla na povrch ještě před loňskými dovolenými, což vzbudilo velkou nelibost. Tenkrát myslím také, že o tom hovořil premiér Fico, tak byl na to strašně kritizován, že to chtěli odhalit až po dovolených, aby měli teda klidné dovolené. No a tam jako hovořil o tom, že prostě pokud ta Evropa sama za sebou něco neudělá, otázka energie, vůbec tady nějaké té koncepce inovací, spolupráce se světem, no takže zkrachuje v podstatě, když to řeknu jaksi velmi ve zkratce. Takže on by sice teoreticky mohl být, ale za prezidenta Putina mluvit nemůžeme a jako ideální výběr to není. Ten ideální by byl tady z toho, by byl tedy skutečně zřejmě teda ten Gerhard Schröder. Problém je v tom, že jako Gerharda, oni jsou na tom, v té EU, v tom Bruselu, oni jsou divní. Oni jako na jedné straně hledají někoho, kdo teda by byl jaksi příhodný pro takové jednání s prezidentem Putinem, a na druhé straně, když je někdo takový, když takový někdo existuje, tak ho obvinují z toho, že je proruský. To je jako, oni nemají jasno, oni když jako nemají dost jasno v tom, co chtějí. Takže tolik teda tady k tomu článku.
1: Tak. Nebo to je zase, kdo chce, hledá cesty a způsoby, kdo nechce, má výmluvy. No, to už si musíme posoudit všichni sami a čas nám ukáže. Rusko je prý připraveno objektivně vyšetřit incident s dronem, který se zřítil v Rumunsku a byl pravděpodobně ukrajinského původu, pokud tedy obdrží jeho trosky k nezávislému přezkoumání, uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Podle agentury TASS byl ruský prezident tedy o havárii dronu v Rumunsku informován. No tak to vychází z té první věty.

0: Ten asi. No dobře. Právě jsem se dozvěděl, ještě před vstupem do tohoto sálu, byl jsem informován, že v Rumunsku údajně se stalo něco s naším dronem, řekl Putin. Hlava státu zároveň poznamenala, že bez důkladného prozkoumání trosek není možné původ zařízení přesně určit. Podle ruského prezidenta se s největší pravděpodobností ale jedná o ukrajinský dron a připomněl přitom, že k podobným incidentům přeci již v minulosti docházelo. Říká, cituji, pak se po krátké době ukázalo, že tyto incidenty neměly nic společného s ruskými letadly, nýbrž, že šlo o drony ukrajinského původu, které se odchýlily od kurzu vlivem elektronického boje, nebo z jiných důvodů, nebo kvůli nedokonalým technickým parametrům. A tak doletěly až do Rumunska a tam se někde zřítily, řekl tedy ruský prezident. Ale ten nadpis je jiný. Rumunský prezident Dan přiznal, že dron sestřelila ukrajinská PVO a sám se odchýlil od trasy nad Reny a tam dopadl na panelový dům. Takže uvidíme, zase čas nám jenom ukáže.
1: To jsou takové věci. Divím se, že tady hned nekřičeli někteří váleční nadšenci z našeho parlamentu. Pamatujete si, že tam tenkrát spadl ten, taky nějaký ten dron někde do toho Polska, tak jak hned věděli, jako přesně kdo to udělal, odkud přiletěl. A já to se divím, že tentokrát byli takový opatrnější, že se drželi trošku jako víc zpátky. No, další zpráva, já ji nemůžu přečíst naplno, protože by tam v tom byly urážky našeho prezidenta a to už je prý teďka trestné. Takže, ale ten článek se jmenuje Nakopa šmejdy do Brusele, Bulharsko je v šoku, vstoupilo do eurozóny a poznal rozdíl mezi německými nácky a Slovany. A tady jde o to, že Bulharsko bude potrestáno, poslyšte dobře, za schodek, je několik měsíců po vstupu do eurozóny. To nemá chybu. I v České republice nechtějí debilové uvěřit, že eurozóna je zlo. Probudí se část tupých Čechů, výjima Darebáka a Lháře, nebudu jmenovat. Tady dál říkají v tom článku, že Bulharsku to plazení se před Bruselem vyjde draho. Buď se bude plazit a platit výpalné, nebo vás zločinci z Bruselu zničí. I Maďaři jsou v šoku. Věří, že Maďar je Maďar a nyní žasnou, jak je zradil. Vrátí se brzy Orbán zpět. O co jde? Tady oni vítězem parlamentní voleb, mluvíme teďka v Bulharsku, zpátky, tak se po sečtení většiny hlasů stala strana Progresivní Bulharsko. V jejím čele stojí bývalý prezident země Rumen Radev. A ten odmítá pokračující podporu Ukrajině a v konfliktu se kloní na stranu Ruska. Nicméně článek Progresivní Bulharsko zvítězilo s velkým náskokem. Tak je to vítězství naděje nad nedůvěrou, vítězství svobody nad strachem a nakonec chcete vítězství morálky, říká Radev na tiskové konferenci. A teďka tady říkají, tvrdý trest za to, že nebyl zvolen bruselský kandidát. Takže Radev obvinil předchozí středopravicovou vládu, že manipuloval s fiskálními údaji, aby zajistilo vstup do eurozóny Bulharsku dne 1. ledna 2026 po hořké politické bitvě o to, zda země splňuje konvergenční kritéria. Či oni lhali, aby zatlačili Bulharsko do eura, řekl v pátek novinářům po návratu z Bruselu. Radev se dostal k moci až v květnu poté, co jeho strana Progresivní Bulharsko vyhrála dubnové volby a zajistila si tak první většinu jedné strany Bulharska po třech desetiletích. V zápětí přišel trest. Evropská komise hned ten další týden začala uplatňovat na Bulharsko postup související s nadměrným schodkem pro porušení rozpočtových pravidel, jak píše Financial Times. Důvodem bylo překročení hranice 3% HDP, do konce roku 2025 dosáhl totiž rozpočtový deficit země 3,5%. A takže Bulharsko potrestají zpětně. Ale tady jako ty státy, když tam byl ten limit 3%, tak to bylo na začátku, ale dneska, který z těch států, kteří v Evropské unii jsou, tak kdo to dodržuje? Po mém soudu málo kdo. Takže Bulharsko potrestali za něco, co bylo ještě před vstupem Bulharska do EU a navíc za něco, kdy ty výsledky byly sfalšované, hlavně, aby se tam to Bulharsko dostalo. Takže Bulharsko vstoupilo do eurozóny v lednu 2026 a takové rychlé porušení pravidel ohrožuje Sofii nejenom těmi vlastně tím zatížením té jejich pověsti, ale také zvýšením nákladů na státní půjčky, protože samozřejmě státní půjčky teď se prodražují a mají horší rating a tak dále, takže bulharský premiér Rumen Radev už označil to, co se děje za spálenou bublinou výsledek těžkého dědictví předchozí vlády. A Radev, který dříve působil jako prezident, je nyní v rostoucí konfrontaci s Bruselem. Takže je tady navíc podle prognózy té Evropské komise, tak bude schodek Bulharska v příštích letech nadále růst na 4,3% v roce 2027. No to zcela určitě, protože po vstupu do EU se ještě nikomu jako zvlášť jako dobře nevedlo a navíc se tam výrazně zdražilo pro lidi běžné potraviny a běžné věci osobní spotřeby. Kolegyně Stáňa, která tam občas jezdí, tak to může velmi dobře potvrdit toto. Říká, jak se tam, a také samozřejmě ty lidé na to hned reagují, no, tak jako, bohužel předchozí vláda tam udělala díru do rozpočtu a pak je ještě honem na honem je ještě strčila do eurozóny. Mimochodem připomínám i pro nás, prosím vás, tady také jsou takové tendence, nejenom, že by tady šlo o výrazné zdražení, ale my bychom museli na první požádání, teda do 3 dnů od vstupu do eurozóny bychom museli převést do Bruselu 350 miliard, které teda my nemáme, mimochodem to bychom si zase museli znovu ještě půjčit. Tím pádem si prohloubíme tedy schodek, takže a potom další peníze na vyžádání toho Bruselu a že by jich bylo, to si pište. Takže tady máme velké varování před ještě tady snahami zatáhnout nás do eurozóny a na euro. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme jako v Kedmi. Říká, že 7 zemí, které Rusko vymaže z mapy Evropy. Kedmi tedy jmenoval země, které provokují a chystají tedy válku proti Rusku. Tak se na něj jdeme kouknou na lumpíci, protože vojensko-politický tedy expert Jakov Kedmi vydal tvrdé prohlášení adresované evropským zemím, jež podle jeho názoru balancují na hraně, za níž by se mohl začít odpočítávat jejich vlastní zánik. S tím, že hlavním viníkem je Brusel. Podle Kedmiho je Evropská unie v současnosti hlavní překážkou mírového urovnání nejen tedy na Ukrajině a Brusel tvrdohlavě odmítá totiž dialog s Moskvou a dává přednost vyjednávání výhradně z pozice síly. Tak, cituji. Země EU výrazně zvyšují vojenské výdaje a aktivně připravují své armády na potenciální konflikt s Ruskem a nejsou to jen slova, provádějí skutečné přípravy, poznamenal dále expert. A taktéž zdůraznil, věnoval tedy zvláštní pozornost Německu, kdy německý ministr obrany Boris Pistorius navštívil v polovině května Kyjev a znovu označil Rusko za vracející se hrozbu. A Kedmi k tomu říká, to je lež, právě díky Rusku se Německo mohlo po druhé světové válce znovu vzpamatovat. Moskva vůči Němcům nechová žádné křivdy, které by mohly vyvolat konflikt. A zároveň varoval, že pokud se Německo rozhodne pro agresi, bude čelit úplnému a nevratnému kolapsu. Cituji. Jak skončí německý útok na Rusko? Mohu ho varovat a vyjádřit svůj názor. Skončí tak, jak mu bylo souzeno. A poté se Německo už nikdy nepostaví na nohy. Tak, dále bylo zmiňováno taktéž Lotyšsko, Litva, Estonsko, že ano, kvůli těm dronům. A Británie je tady zmiňována, Finsko, Německo, Francie a Estonsko, Lotyšsko a také Polsko, které vytvořili civilní předmostí pro válku. Telegramový kanál pak váleční zpravodajové ruského jara zveřejnili podrobný souhrn příprav NATO. No, tak to asi vidíme a tušíme všichni.
1: Půjdeme do dalšího koše a to jsou zprávy z Ruské federace a začnu jednou zprávou, která v podstatě navazuje na tu předchozí. To je země, která posílá 1 000 000 dělostřeleckých granátů na Ukrajinu. Moskva požaduje vysvětlení. A od koho? No od České republiky. že Česká republika pokračuje ve své iniciativě dodávat Ukrajině munici velkého kalibru, přičemž ministerstvo obrany oznámilo, že byly podepsány smlouvy na vydání přibližně 1 milionu granátů do roku 26. To znamená do konce roku 26. Ten program samozřejmě běží. Ten byl zahájen v roce 2024 s cílem posílit ukrajinské síly proti výrazné převaze Ruska v dělostřelstvu. A už tedy za ty poslední 2 roky údajně doručili miliony dělostřelských granátů. To je ta muniční iniciativa, víte, ještě se k tomu dostaneme. A tady ta zpráva říká, že navzdory počátečním pochybnostem vyvolaným nástupem premiéra Babiše a jeho spojenců, kteří vyjadřovali výhrady k pokračování vojenské pomoci Kyjevu, byl program nakonec zachován i pod tlakem západních spojenců. A současná Moskva údajně žádá vládu Babiše o vysvětlení, proč nezastavovat dodávky munice vzhledem k tomu, že pokračování programu dále posiluje ukrajinské vojenské schopnosti ve válce. A podle Financial Times rozhodnutí české vlády poslat na Ukrajinu 1 milion dělostřeleckých granátů staví pravu mezi její závazky vůči západním spojencům a mezi rostoucí odpor ze strany Ruska. O co tady jde? Abychom my nebyli na tom seznamu jako 8. země. Chápete to? A my teď na to přihlížíme a pořád si myslíme, že se nic neděje. A ono se děje a hodně. Pojďme dál.
0: Tak, tak, tak. Dokonce ty výrobny dronů, že ano, byly zmiňovány minulý týden v těch článcích nebo v předminulém týdnu o tom varování. Ale jdem se kouknout a zase je to něco s námi. Briefing oficiálního představitele ruského ministerstva zahraničí, tedy Marie Zacharové. A totiž na ruském ministerstvu zahraničí k tomu sdělili, že podezření zadržení metropolity Hilariona v České republice pro podezření z obchodu s drogami bylo provokací. Proč byla taková provokace potřeba a jaké další kroky může ruské ministerstvo zahraničí podniknout na ochranu metropolity? Víme, že už opustil republiku, naší nechválně známou. A Maria říká, ráda bych vás upozornila na podrobný příběh o chronologii událostí od samotného metropolity Hilariona. On o tom vytvořil speciální videosprávu se slovy vděčnosti. Děkujeme mu také za to, že zaznamenal úsilí ruského ministerstva zahraničních věcí a jeho zahraničních agentur. Nejdůležitější v tom je ale samozřejmě podrobný příběh o tom, jak tedy k této provokaci došlo. V tomto videu mluví o možných tedy okolnostech, cílech a o tom, kdo zatím může stát. Před právníky je samozřejmě ještě spousta práce. Obdrželi jsme tedy obrovské množství dopisů na podporu metropolity Hilariona z naší země, ale i z dalších zemí. A zdá se mi, že rezonance byla velmi silná. Možná, že aktivisté za lidská práva budou této situaci věnovat pozornost. Odpověď na otázku o cílech provokace by měli dát její iniciátoři a orgány činné v trestním řízení, které musí najít iniciátory této provokace. Můžeme zatím jenom hádat. No, to jsou důležité věci, důležité ta obvinění, takže uvidíme zase. Jenom čas nám ukáže, dámy a pánové.
1: Další zpráva hovoří z Ruské federace o předvolání velvyslance Lucemburska na ruském ministerstvu zahraničí Moskvě, kdy teda 28. května byl na ruském ministerstvu zahraničí předvolán velvyslanec Lucemburského velkovévodství v Ruské federaci Raisen a velvyslanci byl předán silný protest v souvislosti s exhumací ostatků jednoho z vůdců extremistické organizace ukrajinských nacionalistů Mělníka a jeho manželky uznané v Rusku 19. května k následnému znovu pozbení na Ukrajině. To znamená, že ty jeho ostatky nebo jejich ostatky vykopali v Lucembursku a převážili to s velkou slávou k pochování na Ukrajině. A bylo konstatováno, že taková událost se nemůže uskutečnit bez souhlasu lucemburských orgánů. A pod Rusku vrací se národní hrdosti v uvozovkách byl popel Hitlerova stoupence a válečného zločince odpovědnou za masakry civilistů z etnických důvodů převezen na Ukrajinu prý. Ruská strana vidí v takových akcích lucemburských úřadů ignorování historické paměti milionů obětí druhé světové války a spoluúčast na oslavě nacistů a jejich kompliců. A v této souvislosti bylo znovu poukázáno na neonacistickou povahu kyjevského režimu, jakož i existenci financující výhradně jeho západní partneři. Včetně teda toho Lucemburska byla teda také zdůrazněna platnost a rozhodnutí o provedení zvláštní vojenské operace. Takže tady vidíte, že prostě ten západ, dneska prostě nacismus, nenacismus, tak oni prostě, hlavně, když je to něco, čím nadzvednou Rusko, tak jako to jako jdou jako prostě potom, jak zbysilí. Tady je problém v tom, že už se ozvali i Poláci, no a pojďme dále proti tomu tedy.
0: Čtverka tu máme. Tady Rusko k Arménii říká, pokud vstoupíte do Evropské unie, odřízneme vám levný plyn, ropu a diamanty. Maria Zacharová, tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí, vydala Arménii oficiální varování. Cituji. Pokud Jerevan bude pokračovat v procesu zbližování a vstupu do Evropské unie, Moskva pozastaví nebo dokonce zcela zruší příznivé obchodní dohody týkající se zemního plynu, ropných produktů a diamantů. Hrozba tedy zasahuje srdce arménské ekonomiky. Arménie je tedy v současnosti zásobována ruským plynem za mimořádně výhodnou cenu na úrovni zhruba $177 za 1000 kubických metrů, což je mnohem nižší než ceny placené Evropou. Bilaterální obchod s Ruskem pokrývá tedy obrovské procento arménské ekonomiky, zatímco země zůstává členem Euroasijské hospodářské unie. Podle ruských odhadů by nekompatibilita mezi pravidly EU a EDC mohla tedy Arménii stát až 40% celkového obchodního obratu. A vzkaz od Marie byl jasný. Arménie nemůže nadále užívat privilegia blízkých vztahů s Ruskem a zároveň se strategicky vydat směrem k Bruselu. Tak to by nám asi mělo stačit. Varování je to důrazné a ekonomika se nebude ptát.
1: Mně tady vypadlo, možná, že ne, že to mám v jiné kategorii asi těch zpráv, takže ještě se asi k tomu dostaneme. Tam jako informace další, protože ten arménský premiér, kterému mimochodem ho před časem, jak se podrželi Rusové ve funkci, tak on se jim teda cítil povinnost se jim odděčit při nějaké nedávné návštěvě, když byl v Moskvě, tak se tam údajně měl jaksi vyloženě vysmívat i Putinovi a tak dál. Tak oni mají takovou představu, že prostě budou sedět na dvou židlích, Rusko jim bude dávat laciné suroviny a plyn a ze západu, že jim budou proudit ty investice a tak dál a zboží, které by pak jako oni bezcelně by dál potom jako pašovali tedy do Ruské federace. Jsou to jako zcela pomatené představy. Faktem je, že ale ten arménský prezident, teda pardon, premiér, jel už jednat do Iránu s tím, že by z Iránu odebíral tedy plyn, takže ještě se k tomu asi dostaneme potom někde tam v těch zprávách odjenout. Pojďme, oni jsou všichni stejní, oni mluví o suverenitě a já nevím o čem a myslí si akorát, že budou chytračit na obě dvě strany a podobně a dělat si úplně, co chtějí a nechápou, že vlastně oni té Arménii zadělávají do budoucna na osud Ukrajiny. Nevím prostě, proč to nechápu, protože ten západ se tam bude dávat rakety, bude se tam dávat, já nevím, co všechno a to jsou oni a to je Azerbajdžán a tak dál. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové představili nový stíhač MiG-41 šesté generace, který má nahradit všechny MiG-29. Bude operovat na hranici atmosféry a vesmíru se schopnostmi, které ji učiní jedinečnou ve světě. Je opět v centru pozornosti, když Moskva pokračuje ve vývoji šesté generace hypersonického stíhače, což je ten nástupce legendárních MiG-31 Foxhound a MiG-29 Fulcrum. A podle těch ruských zdrojů ten MiG-41 není jenom novým stíhačem, je to v podstatě platforma navržená tak, aby fungovala na hranici atmosféry vesmíru, s možnostmi, které učiní ve světě jedinečnou. Předpokládá se, že ten MiG-41 bude mít rychlost více než 4 machy, to je přes 4900 km za hodinu. Dál stealth technologie, co znamená nízkou radarovou pozorovatelnost, operační výška od 12 do 45 kilometrů, což je okraj vesmíru. A výstroj R-37M, dálko i dolet, protisatelitní lasery, pravděpodobně elektromagnetický kanón, EMP, a motor, experimentální pouzdní detonační motor, technologie, o které Rusko tvrdí, že bude první na světě, které integruje do operačního letadla. On ten letoun byl původně navržen jako specializovaný dálkový stíhač, schopný čelit hypersonickým raketám, stealth stíhačkám a satelitům. Jedná se o stíhačku, která vstoupí do služby po 10 letech a nahradí všechny MIGy, a naopak všechny Suchoj budou nahrazeny také stíhačkou Suchoj, a to SU-57 a SU-75. Teď je problémem, zda Rusové budou mít partnery, kteří budou pokračovat ve výrobě a ve vývoji výrobě nového stíhače. Takže tolik teda k této zprávě. Velmi zajímavá.
0: Mě zajímá. Kaliningrad, srovnáme se zemí všechny. Putin tedy odpověděl Litvě kvůli Kaliningradu. Medvěděv nazval Pobaltí tříbaltskými vymiráty. To už ale dlouho opakuje. Samozřejmě Valerij Viktorovič Pěkin. Takže on to jenom převzal. Ruský prezident prohlásil, že Moskva disponuje dostatečnými schopnostmi k ochraně Kaliningradské oblasti, protože Moskva ostře reagovala na agresivní výroky Vilniusu. Vladimír Vladimirovič tedy varoval, že Rusko je připraveno zničit jakéhokoliv nepřítele. A jeho slova zazněla v přímé reakci na prohlášení litevského ministra zahraničí Budryse o potřebě vyvíjet tlak na ruskou enklávu, tady má být ne exklávu. Cituji, Rusko má všechny prostředky k tomu, aby srovnal se zemí každého, kdo se pokusí srovnat se zemí Kaliningradskou oblast, uvedl ruský prezident. Litevský, tedy ministr zahraničí, ten Budrys, řekl, musíme Rusům ukázat, že dokážeme proniknout do malé pevnosti, kterou vybudovali v Kaliningradu. No, a místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv tato slova zesměšnil, řekl, cituji, jak víme, malí psi rádi hlasitě štěkají na ty velké, aby si zvýšili autoritu. Je to pochopitelné, jejich mozky jsou velmi malé, naznačil tedy. A sousední země ironicky označil za trojbaltské vymiráty, by tady mělo být. Při odpovědích na otázky novinářů Vladimír Vladimirovič rovněž uvedl, že všechna místa, odkud Rusku hrozí přímé ohrožení, jsou pro Moskvu legitimními cíly. Nož, můžeme asi dál.
1: Další zpráva na to v podstatě navazuje. Hovoří tato zpráva o vyjádřeních Vladimíra Putina, který tedy uvedl, že ruské síly drtí ukrajinskou armádu a že vývoj v operačních oblastech ukazuje, že se konflikt blíží ke konci. Jinak tedy vyzval západu přísný vzkaz ohledně Kaliningradu a varoval, že jakákoliv hrozba ruské protivzdušné obrany v regionu bude tou obranou bude tvrdě odpovězena. Takže Ruská federace má všechny prostředky, jak zničit každého, kdo se o to pokusí. Takže uvidíme. Faktem je to, že ten konflikt říká, že směřuje ke konci, ale zatím bez možnosti stanovit konkrétní časový harmonogram kvůli pokračování bojů, které neustále prostě prodlužuje druhá strana západ těmi dodávkami a tak dále. A on říká, jednali jsme v Minsku, podepsali jsme minské dohody, později jsme zjistili, že byly použity k získání času a vyzbrojení Ukrajiny. A řekl a zopakoval, že Moskva usiluje o dlouhodobý a udržitelný mír, nikoliv o dočasné příměří. Takže tady se možná trošku rozchází, protože mluvčí Dmitrij Peskov poznamená, že tzv. Speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud nebude dosaženo mírové dohody a zdůraznil, že Rusko nehledá dočasná řešení, ale definitivní řešení. V tom je shodný s prezidentem Putinem. Faktem je to, že jsem někde zachytil, že před určitou dobou prezident Putin říkal, že vlastně speciální vojenská operace díky angažmá západu, že končí vlastně a že to bude přicházet v normální válku. Takže uvidíme, co se z toho vyvine. Doufejme, že nic už jako dalšího, protože ta doba by pokročila natolik, že bychom se měli bavit jako o celkovém míru na světě. Dokonce i Gestera předpokládá zavedení 1000 let míru. Ono se tedy kdysi v dávné minulosti bylo těch 1000 let toho míru. Tak teď jde o to zopakovat. Jenže to můžete, o to můžete jednat tehdy, když prostě ten svět neválčí, ne jako v době, když válčí. Že jo? To jako to nemůže fungovat. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme už do USA. Válka s Íránem. Netanyahu zablokoval bezprostředně hrozící dohodu, píší o tom Mule of Alabama. Krátká verze toho, co se během víkendu odehrálo ohledně dohody s Íránem. Trump měl říci, máme dohodu? Netanyahu řekl, ne. Trump zase řekl, dohoda padá. Delší verze. Trumpův pokus dosáhnout během pátku a soboty nějaké dohody s Íránem tedy zase ztroskotal. Několik hodin poté, co Trump oznámil předběžné vyřešení konfliktu, zavolal jeho tedy skutečný šéf, jistý Benjamin Netanyahu, a vsunul do jednání podmínky navržené tak, aby uzavření dohody znemožnili. Cituji. Prezident Trump a já jsme se shodli, že jakákoliv konečná dohoda s Íránem musí odstranit jaderné nebezpečí. To znamená demontáž íránských zařízení na obohacování uranu a vyvezení veškerého obohaceného jaderného materiálu z íránského území. Prezident Trump také znovu potvrdil právo Izraele bránit se před hrozbami na všech frontách, včetně Libanonu. No, asi jdeme dál.
1: Toho Libanonu je mi upřímně líto, protože... Protože tam ty lidi jsou bezmocní, na tu armádu tam nemají. Libanonská armáda někdy žádná velká síla nebyla, navíc byla rozdělená na křesťanskou a muslimskou část. A tam dneska asi opravdu největší ozbrojenou silou je Hezbollah, čili Alláhova strana. Jo. Což není tedy pravidelná armáda, ale má tam prostě jednotky, které jsou jako dobře vyzbrojené a tak dál. Otázka je, jestli jsou schopné čelit prostě tomu izraelskému náporu. Prostě jižní Libanon je zabírán. My se k tomu ještě, myslím, v pořadu dostaneme. Mám pocit, že tam byla i nějaká mapka. Snad se mi tam dál. Takže pojďme dále. Další zpráva hovoří o hlasitém zásahu tedy, nebo vyjádření už dnes bývalého šéfa amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardové, která vznáší tvrdá obvinění proti demokratům, proti elitám ze Silicon Valley a globálním organizacím, či globalistům. A v prohlášení, které vyvolalo senzaci ve Spojených státech, tak známá americká politička a donedávna šéfka amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardová, zahájila prudký útok proti globalizovaným elitám a technologickým gigantům ze Silicon Valley. A jednou větou Gabbardová typicky zdůraznila moc planety. Chtějí se stát bohy. Toto interview není jenom politickou kritikou, ale to je hlubokým existenčním varováním přesměrem, kterým se moderní svět ubírá. Ta Gabbardová zdůrazňuje čistou píchu a aroganci technokratů a vůdci velkých digitálních monopolů, kteří využívají rychlý rozvoj umělé inteligence, nikoli pro blaho společnosti, ale jako nástroj absolutní nadvlády. A tady v této souvislosti je prostě potřeba varovat i lidi, prostě proto, aby nepodléhali té umělé inteligenci. Může to být dobrý sluha, ale určitě špatný pán. A rozhodně nedávat na to, jako co ona říká, co ona radí a podobně. Je to možná dobré také na rychlo překladač článků. Ono to překládá s chybami, ale zaplať pánu za to, ale určitě ne prostě na to, jak si mají lidi počínat. A podle zpráv už je dneska tak, že někteří lidé se s umělou inteligenci radí, jestli mají na rande nebo nemají na rande a mají si zjít dotyčnou nebo nemají a podobně. To už jsou bezmozci. Ona to totiž to odstraňuje myšlení, tohleto, u těch lidí. A to špatně, to je velmi špatně. O dalších věcech z hlediska třeba politiky, uspořádání společnosti ani nemluvím. Takže ona říká prostě chtějí být bohy a to je jako pravda, protože oni chtějí vlastně manévrovat tím lidstvem, oni ho vlastně chtějí zlikvidovat to lidstvo, oni vlastně místo toho lidstva tady chtějí ponechat jenom tu určitou část v podobě těch biorobotů a teda tím pádem ovládat. Takže říká, ty mocenské kruhy ve Washingtonu se snaží stát se konečnými kontrolory pravdy a každodenního života občanů, požaduji slepou víru a naprostou podřízenost vlastním ideologickým agendám. Ano, bohužel ano, bohužel ona má naprostou pravdu. Takže jenom abyste jako věděli, jak ty věci jsou,

0: A jinak ta Gabardo a viní i tu Bidenovu bývalou administrativu a její rozhodnutí ohledně otázek té genderové identity. A přímo obvinuje z porušení ústavy Spojených států, že když byla členkou senátního výboru pro soudnictví, tak napadla třeba kandidátku na soudky jenom proto, že byla katolička, tak jako tam prostě byla přímo teda napadená Harrisovou. Harrisová přímo napadala kandidátku senátního výboru pro soudnictví, jo. Takže napadal kandidátku na soudkyni jenom proto, že byla katolička. Takže toto byla Kamala Harrisová. Takže a tedy ta Gabardová teda z pozice teda té členky toho senátního výboru pro soudnictví o tom jako velmi dobře ví, protože o těchto věcech se tam jednalo. Takže ta demokratická strana sama připomíná světu, jak se ji snažili politicky eliminovat a izolovat, když byla ještě v kongresu, a protože slepě, jak se nenásledovala tu jejich linii. To znamená, že ta demokratická strana těmi svými činy tedy, jo, a vlastně připomíná teda Tulsi Gabbardové, jak už tehdy se snažila eliminovat a izolovat, protože nenásledovala tu jejich linii. No takže tolik k této zprávě a půjdeme asi dále. Uvidím, jak se Tulsi Gabbardová dále bude projevovat, protože ona teda odešla z těch funkcí. Někdo říká, že byla odvolána, ona říká, že teda protože jeho manžela, že teda jak se napadla rakovina kostí. To je jako hrozná věc. Vypadá to na útok na ní prostřednictvím rodinného příslušníka. To se stává toto. Toto, takže uvidíme, jako jak ona dál bude vystupovat. Jinak připomínám, že ona je bývalá tuším plukovnice amerických vojenských komand. To je jako tvrdá dáma, to není jako nějaká taková ta dáma, co chodí jako pít někde ty odpolední čaje, to určitě ne. Pojďme dál asi.
1: Podíváme. Nocebo efekt je skrytým motorem, který pohání falešné psychologické operace, tedy PsyOps. Je to od Michaela Adamse z Nature News. Když vám tedy úřady řeknou, že abyste se báli virusu, vaše mysl dokáže si udělat příznaky skutečnými, i když neexistuje žádný patogen. Toto není konspirační teorie, ale je to zdokumentovaná věda a už desetiletí se používá jako zbraň proti veřejnosti. Jde o takzvaný právě nocebo efekt, což je zlé dvojče placebo. Jde o klíč, který k pochopení toho, jak se plandémie vytvářejí v podobě psychologických operací. Slovo nocebo v latině znamená ublížím a přesně to tento jev dělá. Proměňuje negativní myšlenky a očekávání na skutečnou fyzickou újmu. Myšlenky nebo myšlenka, že sugestce může způsobit onemocnění, je stará jako samotná medicína, no vědecký establishment ji záměrně ignoruje, protože ohrožuje samotné základy modelu infekčních nemocí, že ano, COVID-19. Nevíme, tady je popisováno, jak to probíhá, COVID a největší podvod, test poslušnosti a co ho odhaluje o společnosti, karantény, povinné nošení roušek, že ano. I pro děti, nálepky na podlahách s upozorněním na sociální odstup a nucená izolace se nikdy netýkaly zdraví. Bylo to iracionální divadlo, které mělo otestovat, jak daleko jsou lidé schopni zajít v poslouchání autorit. A jak jsem poznamenal v rozhovoru se Samantou Baileyovou, jo. Narativ okolo infekčních nemocí a pandemií poskytuje vládám a státním orgánům významnou kontrolu nad životy lidí prostřednictvím opatření práv, jako jsou karantény, sociální odstupy a povinná kočkování. Tak, teď je to tady ještě badatel.net, tam to najdete všechno od Mikea Adamse a to by stálo za samotný pořad, samostatný, je to z 29. května, to tam najdete, jo? Badatel.net.
0: Další zpráva je také velmi zajímavá. Americké námořní biolaboratoře přináší úmrtí na horečku dengue do hostitelských zemí. Vojenské biologické laboratoře

0: amerického námořnictva zaujímají zvláštní místo mezi vojenskými biolaboratořemi Pentagonu. Jejich posláním je výzkum a vývoj smrtících patogenů v oblasti potenciálních vojenských konfliktů. Jejich oficiální název je US Naval Medical Research Units, ve zkratce NAMRU, a součástí tedy Naval Medical Research Command, a oficiálně provádějí výzkum tropických a infekčních nemocí, jakož i bojové fyziologie a letecké a kosmické medicíny pro potřeby armádní obrany. To je takový ten, zisk z funkce, víte, to je něco podobného. A ze 7 biologických válečných laboratoří námořnictva se 3 nachází mimo území Spojených států, konkrétně v Itálii, v Kambodži a v Peru. NAMRU Juravcent sídlí na letecké základně Sigonella v Itálii, to je název té první, a studuje hrozby pro vojenské a veřejné zdraví v Evropě, Africe a na Blízkém východě. Disponuje pobočkami v Ghaně, Egyptě a Džibuti. NAMRU Indo-Pacific, dříve NAMRU 2, má hlavní základnu v Singapuru a provádí výzkum infekčních nemocí v asijsko-pacifickém regionu, ve Vietnamu, na Filipinách a v Kambodži. A NAMRU South, dříve NAMRU 6, sídlí v peruánských městech Callao, Lima a Iquitos a také v Hondurasu. A zodpovídá za výzkum infekčních nemocí v oblasti odpovědnosti jižního velení Spojených států. Pouze asijská pobočka NAMRU 2 v Phnom Penhu analyzuje ročně více než 5000 vzorků patogenů. NAMRU 2 byla umístěna v Indonésii v roce 1970 za účelem studia tropických infekčních nemocí, jako jsou malária a dengue. A v roce 2010 je ale indonéská vláda uzavřela a její operace byly přesunuty do Kambodže. A tehdejší ministryně zdravotnictví Siti Fadila Supari zakázala všem nemocnicím zasílat vzorky k testování do laboratoře NAMRU 2. Ve svém prohlášení o uzavření laboratoře uvedla, že existence je v rozporu s indonéskou suverenitou a že výzkumné centrum provádělo výzkum věru vyvinuté americkým námořnictvem. S příchodem biolaboratoře amerického námořnictva začal totiž výskyt horečky dengue a ten v zemi prudce narůstal. A v roce 25 bylo registrováno 63 016 případů, 179 úmrtí, což představuje nárůst o 232% oproti roku 2024, kdy bylo evidováno jenom 18 983 případů a 46 úmrtí. A nejvyšší počet případů horečky dengue v Kambodži je přitom zaznamenán v hlavním městě Phnom Penhu, právě tam, kde sídlí biolaboratoř NAMRU 2. Víte, ono je to všude stejné. Ono, když tady bylo na Ukrajině a v Gruzii a tady v těchto zemích kolem satelitních, kolem Ruska, když tam byly umisťovány ty biolaboratoře a sbírali ty vzorky těch slovanských obyvatel, tak už tehdy bylo jasno, že je zlé. A tady v tomto případě, taky tam jsou ty laboratoře a vyrábějí tam potom ty špakulády prostě proti nám. A to samé, teďka, jak vidíte, tak oni dělají v jiných zemích. A přitom ty biologické zbraně, pokud si nemím, tak jsou zakázány. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Jsme probrali všechno, strojci koukám a jdem se koukám.
0: Ještě máme.
1: Ještě
0: 3-5 máme, 3-6, ještě 2 máme.
1: Aha. Tak počkat.
0: Máte?
1: Jo, tady nahoře, pardon. Jo. Tak já se tam vrátím. Špion CIA před tedy svou smrtí vydal alarmující varování před apokalypsou zvanou Killshot. Mediální špion, který kdysi pracoval pro CIA, před svou nedávnou smrtí zveřejnil poslední vizi, v níž varoval, že ničivá sluneční katastrofa známá jako Killshot by mohla brzy uvrhnout zemi do chaosu. Je to major ve výslužbě Ed Dames, tedy jedna z nejznámějších osobností spojených s tajnými experimenty americké vlády v oblasti dálkového vidění během studené války, tvrdil, že lidstvo vstupuje do počátečních fází této události a zemřel tedy letos v březnu ve věku 76 let A věřil, že obrovské výbuchy ze slunce nakonec zasáhnou zemi takovou silou, že miliony lidí by mohly okamžitě zemřít v důsledku výpadku elektrických sítí, zhroucení komunikačních systémů a globální paniky, která by vyústila v násilí a šíření taktéž to nemocí. Bo, bo, bo. Varoval, že frekvence killshot může začít během současného slunečního maxima nestabilního to období zvýšené sluneční aktivity, které by mělo trvat do konce letošního roku. Řekl, probudíte se a nebude elektřina, nebude voda, nebude benzín a bude to scénář zlé noční můry. To už se řekl v říjnu loňského roku, který to rozhovor byl zveřejněn ale až minulý měsíc. A s tím se budete muset vypořádat, protože vláda na vám nepomůže. Takže přímo takové pro pery varování a výzva.
0: Tak, no, ono se hovoří o tom, že k určitým událostem by mělo dojít 6.6. tohoto roku, ale tím neříkám, že by mělo být takto dramatické, to vůbec ne. Jo? Ale k určitým událostem by dojít, jako mělo, takže uvidíme. Další zpráva hovoří, to je vyjádření Scotta Rittera o začátku nové fáze konfliktu na Ukrajině. A on říká si toto. NATO je příliš slabé na to, aby se postavil Kremlu v konfliktu na Ukrajině. Říká tedy Scott Ritter na YouTube kanálu A Deep Dive. Rusko plánuje vymazat Kyjev z povrchu zemského. Útok na Starobelsk byl poslední kapkou a Rusko po celou tu dobu vyhlašoval, že nechce eskalaci. Ale byly to Spojené státy, Evropa a Ukrajina, které odmítly diplomatické řešení. Proto Rusko nyní vyhlašuje, že diplomacie je mrtvá, nemožné je ji vzkřísit, je konec. Nedojde k žádnému dohodnutému urovnání. Jediným možným výsledkem je bezpodmínečná kapitulace. A Rusko bude celé léto nadále vymazávat ukrajinská města z povrchu zemského, dokud Ukrajina buď nepřestane existovat, nebo bezpodmínečně nekapituluje. A pokud chce Evropa zasáhnout, tak Rusko je pozve k účasti. Toto je mimořádně nebezpečná fáze vývoje konfliktu, ale byla nevyhnutelná kvůli nezodpovědnému chování Ukrajiny, Evropy a Spojených států. Kyjev dostal rozsudek smrti. Pochopte, každý člen ukrajinské vlády byl v Rusku obviněný ze zločinů proti lidskosti, z vraždy. Každý, kdo se podílel na tomto rozhodovacím řetězci, bude nést odpovědnost. Mezi nimi je Zelenský, šéf ukrajinské zpravodajské služby, ministr obrany, ministr zahraničních věcí, sekera visí nad každým. Proto, dámy a pánové, připravte si na něco velmi děsivého v následujících letních měsících. Ten konflikt vstupuje do nové fáze. Rusku se podařilo stabilizovat ekonomiku a vybudovat efektivně diplomatické vazby v zahraničí, čímž vytvořilo multipolární odpověď na americkou hegemonii. Proto je dnes Rusko mimořádně silné diplomatické a ekonomické pozici a na bojišti získalo převahu. NATO nemá žádnou schopnost cokoliv udělat. Nula. Žádné zdroje. Navíc všechny jeho vyhlášení jsou prázdnou retorikou, protože mu chybí průmyslová základna na vybudování jeho potenciálu. Sankce tomu brání. Vždyť, když byly překročené červené čáry, Moskva našla způsob, jak se bránit. Moskva tento konflikt vyhraje jednoznačně. Takže to je teda vyjádření Scotta Rittera. A to mám pocit, že je tady z tohoto koše všechno.
1: Jo, štverka, jdeme na to, čas kvapí. Aha. Jedničku máme tady, ohnivá demolice, kyjevská vládní čtvrť byla v plamenech, satelity potvrdily přímé zásahy velitelství armády, prezidentského pluku a celnice u metra Lukjanivka. Je to z 25. května, takže to je ten útok velký z Ruské federace. Epicentrem všech úderů na centrum Kyjeva byla tedy vládní čtvrť poblíž stanice metra Lukjanivska. Požární satelity zaznamenávají otevřené požáry a oblast byla tedy ještě v pondělí uzavřena. Nachází se tam velitelství pozemních sil, prezidentského pluku a budova státní celnice, které byly zasaženy. Nedaleko také hořela budova Národní státní univerzity a soudě podle výše uvedených cílů a poblíž se nachází také hlavní sídlo státní služby pro mimořádné situace Ukrajiny. Tak, takhle to bylo, aspoň v tom Kyjevě, že ano. A teď je to tady rozebíráno a nějaký podrobnosti to nás asi moc nezajímá. Závod Artěm, vyrábí se tam letecké střely, tak to ano. Kousek od toho s různými modifikacemi neřízené rakety a protitankové střely. Úder byl také zaznamenán na sklady farmaceutické společnosti Darnica ve stejnojmenné čtvrti a další úder zasáhl logistické centrum. Svůj podíl raket obdržel také kyjevský obrněný závod na ulici Boryspilska. Závod totiž opravuje a modernizuje těžké zbraně ze sovětské ještě to éry. Tak to byla první zpráva.
0: Ta druhá zpráva hovoří o panice, která nastává v Kyjevě. Britská MI6 varovala, že Rusko chystá průlom ke Kyjevu. VSU, Ukrajinská, staví kruhovou obranu. Zelenský přesunuje parlament, ministerstvo a generální štáb do bunkrů ještě z doby Sovětského svazu, do sovětských bunkrů. Zřejmě ještě z druhé světové války nebo někdy poté. A nezávislí experti dospěli k závěru, že ozbrojené síly Ruské federace nepotřebují fyzicky obsadit hlavní město, aby vláda Zelenského zkolabovala. Vedoucí Vyšehradské okresní státní správy Oleksij Dančin vyzval k přípravám na odražení moskevské invaze přímo u bran Kyjeva. Podle něj bylo rozhodnutí připravit hlavní město a 31 sídel v Kyjevské oblasti na obvodovou obranu přijato na základě oficiálního rozkazu Vrchního velení ozbrojených sil Ukrajiny, či OSU, a osobních pokynů Zelenského. O tom tedy informoval provládní deník Ukrajinská pravda, v Rusku zablokovaný stejně jako další ukrajinské zdroje, níže uvedené. A ten deník také uvedl, že o týden dříve Zelenský uspořádal zvláštní jednání s vojenským vedením SBU a rozvědkou, na kterém nařídil obranným silám vypracovat jasný plán reakce na možné vyostření situace na severní hranici. A vytvoření vrstvené všesměrové obrany má zabránit jakýmkoliv náhlým průlomům, uvádí ta ukrajinská pravda. A podle předběžných vojenských odhadů si samotná ta okamžitá ženění a saperská, jsou ty zaminovávači, opatření a výstavba překážek vyžaduje přibližně 11 miliard hřiven, což je asi 250 milionů dolarů. Prostředky byly přiděleny Evropskou unii. Takže že nyní jednotky ozbrojených sil Ukrajiny dostaly rozkaz vytvořit souvislou obranou linii, která se potáhne od Kyjevské přehrady na sever, stejně jako instalovat síť protidronové obrany. Takže takto ta zpráva pokračuje ještě dále, ale myslím si, že pro tento účel to stačí. Pojďme asi dále.
1: Tak, Rusko oznamuje prý nový útok na Ukrajinu, je to také z pondělí. Občané třetích zemí by měli tedy okamžitě opustit Kyjev. Tak, Ruská federace několik hodin po útoku s hypersonickými raketami, balistickou raketou typu Orešnik a stovkami kamikadze dronů ještě varovalo tedy občany třetích zemí, aby okamžitě opustili Kyjev. Cituji. Ozbrojené síly systematicky a organizovaně provádějí údery na zařízení ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě, včetně konkrétních míst, kde jsou drony navrhovány, vyráběny, programovány a připravovány k použití. Tyto drony používá kyjevský režim za pomoci specialistů NATO, tedy abyste to věděli, kteří jsou zodpovědní za pořizování komponent, poskytování zpravodajských informací a stanovení cílů. Údery budou cílit jak na rozhodovací centra, tak na administrativní centra, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. No, tak přesně jak říkal pan Pěkin, tak by to chtělo něco šoupnout i právě do zemí, odkud jsou ty západní naťáčtí specialisté a byl by klid. Tak uvidíme.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zahraniční novináři z 19 zemí přijeli do toho Starobělska ověřit na místě tragédii, kterou tedy zpochybňují tedy ty nacistické hyeny v OSN. A to je těch 21 mrtvých studentů a další zranění. Tam je důležité vědět, že teda většina z nich, že byly teda mladé ženy, a jak poznamenala komisařka Ruské federace pro lidská práva Jana Lantratová, tak byly ty dívky pochované ve svatebních šatech. A mezi těmi novináři, kteří přišli, byli zástupci 19 zemí, včetně Spojených států, Německa, Finska, Brazílie, Turecka. A při tom zkoumání toho místa tragédie bylo pozoruhodné, teda jaksi, že byli pozoruhodně jednomyslní ve svých hodnoceních, že před nimi ležely následky hrozného zločinu nejenom proti civilistům, ale proti nejzranitelnějším z nich. Takže tolik teda tato zpráva. Ano, tam samozřejmě jsou teďka dále reakce, byla to úmyslná masová vražda, říká Che Bowes z Irska a tak dál. Vidím, že jde o civilní objekt, viděl jsem ty děvčata, hračky z lidského hlediska, je to emocionálně těžké, Saad Khalaf, korespondent Al-Arabiya a tak dál. Tam to je, faktem je to, že tam chybí zástupci těch největších agentur, jako je CNN, Reuters a tak dále, tak ty tam jako samozřejmě nepřijali. Že pojďme dále na další zprávu.
1: No ty řekli, jedni řekli, že nic nechystají, CNN měli údajně dovolenou a další, že ano, ale když to začalo padat na Kyjev, tak to už dovolenou zrušili a byli tam všichni
0: Ano.
1: Západňáci, tak aby jsme to věděli, čí zájmy hájí, a to samozřejmě nám to jasné. Jdeme se kouknout na šokující obrat na Ukrajině, protože ukrajinská média viní Šňupanského, tedy Volodymyra Zelenského, za ruský útok na Kyjev, protože odmítl mír a přivolal zkázu. Tak, ukrajinská média aktivně tedy diskutují o nočním útoku a opatrně za něj přisuzují odpovědnost Zelenskému. Samozřejmě ne všechna média kontrolovaná bankovou ulicí a mají pěnu u úst a obviňují Moskvu. Některé tiskové prostředky však přímo ukazují na viníka jako na nelegitimního, který odmítl vyměnit část území Donbasu za mírovou dohodu. Šňupanský je obviňován, že z opuštění tedy dohody s Ruskem v roce 2022 a z ignorování nejnovějších ruských návrhů. Opoziční poslanci ve Vrchovné radě tedy přilévají dále oheň do ohně, včetně Gončarenka, který je tedy v Rusku veden jako extremista a terorista. Ten prohlásil, že válka musí za každých okolností skončit, podmínky však neupřesnil. Takže válka musí končit. Nebo skončit mír a ne rakety. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom to zastavili. Nedělní rána by měla být trávena sledováním pohádek. Jo, nedělní rána by měla být trávena sledováním pohádek s dětmi a ne uklízením následků. To je asi jeho citace, i když to tady není nějak vytaženo z textu, takže asi tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že jeden ex-Azovec, čili bývalý příslušník praporu Azov, přiznal, kyjevské PVO selhalo katastrofálně. Ve skutečnosti Rusko zasáhlo velitelství pozemních sil a zabilo důstojníky. V sídle velitelství jsou ranění a mrtví. Takže to je jako zajímavá informace. Dál říká, že ten režim Zelenského, že když tvrdí, že Rusko ostřelovalo Kyjev bez rozdílu a že se mu podařilo zničit pouze garáže. Ve skutečnosti si ukrajinská protivzdušná obrana vedla mimořádně špatně a v zasaženém velitelství pozemních sil ukrajinské armády jsou, jak už jsem říkal, tedy ranění i mrtví. Uvedl to Igor Mosíčuk, bývalý poslanec Nejvyšší rady a bývalý příslušník praporu Azov. V Rusku tedy, jak víme, zakázané organizace, který se účastnil trestní operace proti Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice. A vyjádřil se takto ve videoblogu Maják UA. Takže to je k této zprávě. A je to zajímavé, že jak se už někteří přece jenom začínají, řekl bych, nějak jako otevírat oči nebo trochu prohlížet. No.
1: Dále, co tu máme? 27. května, středa. Rusové bombardovali tajné setkání důstojníků NATO, a to raketami, a Putin se s nepřítelem krutě vypořádal a Západ nikdy nezažil takovou porážku, se zde píše. Takže ruské síly zasáhly budovu SBU v Mykolajivu, a to prý v okamžiku, kdy se v ní podle tvrzení proruského podzemí a některých vojenských analytiků konalo uzavřené setkání se zahraničními poradci a zástupci NATO. Tato informace okamžitě vzbudila mimořádnou

0: Ruské spravodajské služby měly podrobné informace o pohybu osob uvnitř objektu. No, tak uvidíme, kolik jich zase spadne ve vaně, anebo z kopců, že ano, na horách a na výletech a při autonehodách a budou teď pohřbíváni zahraniční experti.
1: Další zpráva zajímavá také, americká ambasáda evakuuje svůj personál z Kyjeva. Pověsti o všeobecné ofenzivě z Běloruska do Záporoží tak se zřejmě množí. Moskva se snaží tedy rozehřát takzvaně zamrzlou ukrajinskou frontu. Tam je pravda, že se soustředují v Bělorusku, se soustředují ruské jednotky, jsou tam údajně také asi 30 000 Korejců, Severokorejců. A jinak tedy Američané z toho Běloruska do toho Kyjeva je to, není to daleko, je to přes ty Sumy, ale není to daleko. A Američané evakuují svůj personál z vlastnictví v Kyjevě v době, kdy tedy kolují silné pověsti o tom obecném, teda ruském útoku z Běloruska na to Záporoží. A odchod Američanů také oznámila Kaja Kallas, takzvaná vysoká představitelka Unie pro západní, pro zahraniční politiku. Ovšem s tím, že zdůraznila, že evropské ambasády zůstanou v Kyjevě. Víte, to je buď jako totální hloupost těch lidí, anebo je to prostě, aby oni ukázali, že tedy, že to tak vážné nebude, dodali buď teda i těm dalším, těm lidem a to, aby dodali teda jakousi kuráž, anebo se domnívají, že když oni zůstanou v tom Kyjevě, takže tam ty Rusové střílet nebudou, ale tady se pletou až ve všech směrech. Takže zatím je to takto a tady existuje mnoho zpráv, které naznačují, že Ukrajina sledala, že se připravila ten ruský průnik z Běloruska a že teda Moskva má v úmyslu obsadit Kyjev, protože vysílá vojáky do pohraniční oblasti a rozmístuje ty protitankové dračí zuby po celé frontě, ničí přístupové vody a umístuje bomby na některé mosty. Na druhé straně na jihu, v Oděse, tak tam také posilují region podobným způsobem, protože zase věří, že Rusko zaútočí na ně z jihu a z východu. Ukrajinci předpovídají útok ze severu, a to běloruskými, čečenskými a ruskými speciálními jednotkami, stejně jako to bylo jako skupinou Wagner. Víte, že tam část těch Wagnerovců, že to zůstane v tom Bělorusku. Takže z jihu přes ta elitní pozemní a námořní přes ty týmy Spetsnazu s leteckým přistáním a vyloděním kolem Oděsy, to by bylo podobně jako výsledkáři a z toho východu, protože křídlo bude oslabeno podporou, kterou se budou snažit poskytnout severu a jihu, tedy ty Ukrajinci. Takže ruská fronta, jak se předpokládá, tak bude rychle postupovat. Takže jinak teda Zelenský právě vydal žádost o pomoc, protože prakticky už nemá protiletadlové rakety. Problém je v tom, že ty Američané také ne. A co jsem viděl článek, tak další budou mít vyrobené za 3 roky. To už bude mít takový Zelenský dávno jiné starosti, pokud ještě nějaké bude mít vůbec tedy. Takže pojďme dále.
0: Ale se mrkneme. 9 je zde. Teďka to já nemám. Druhý šmejl, mail 9 je tady. Ukrajinská obrana v Konstantinovce se zhroutila a teda obrana ozbrojené sebranky Ukrajiny v Konstantinovce se zhroutila. Podle nejnovějších zpráv je situace ukrajinských sil ve městě kritická a téměř všichni operátoři dronů se zdají být zabiti, což umožňuje snadný a rozsáhlý postup proti ruským útočným týmům. Asi pro ně, ne, než proti. Tak je to z řečtiny, takže je to zase trošku jiné. Osud města je nyní považován za spečetěný. Ruské útočné týmy tedy vyhnaly Ukrajince z výškových budov na západě města, téměř také v celém sektoru, a Ukrajinci zůstávají severně od Šmitovy ulice, ale předpokládá se, že vyklízení západní části bude dokončeno už v následujících dnech. A ve východní části města se Ukrajinci nyní jsou napadáni ze dvou stran najednou, tedy z Novodmitrovky a z vlakového nádraží, a budou uvězněni a nejspíš skřípnuti do dalšího kotle. Tak, toť k tomu a jdeme asi na další vesničku.
1: Půjdeme na další. Další zpráva hovoří o tom, že se rozpoutává peklo, Zelenský údajně uprchl, ruské síly už jsou u poslední obrané linie.

0: Ukrajině. V Kyjevě probíhá velká operace. Takže ruská armáda dostala poslední obranné linie ozbrojených sil Ukrajiny v Záporožské oblasti. Zelenský uprostřed toho všeho a povodování Moskvy opustil Kyjev, jak se dověděl britský analytik Mercuris. Podzemí varuje, že v ukrajinské metropoli brzy začne velká operace. Rusko zahájilo aktivní pátrání po nejdůležitějších cílech. Ukrajina bije na poplach. V východního vojenského okruhu přichází dlouho očekávané zprávy. Ruská armáda dobývá poslední obranu linii v té záporožské oblasti. A podle analytika Ždanova vzrostlo riziko ztráty Konstantinovky. On tam už je čas obsazená, protože její obsazení jako celé by umožnilo ruským ozbrojeným silám postoupit až k Duškovce. Takže tady vidíte, že se začíná ta situace, kdybychom to přiblížili, přirovnávali s tím koncem druhé světové války, tak ještě lidé se bojovalo, ale tehdy ruské jednotky už byly někde u zoologické zahrady, jo, v tom Berlíně, tak tohleto vypadá, že už ani tady v tom přeneseném slova smyslu asi nejsou daleko. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. Útok na Záporožskou jadernou elektrárnu. Totiž dron ukrajinských ozbrojených sil nebo té sebranky prorazil zeď energetického bloku v Záporožské jaderné elektrárně. Uvedl to generální ředitel Rosatomu Lichačev. Útok nepoškodil hlavní zařízení elektrárny, ale ve zdi turbínové haly energetického bloku číslo 6 vznikla díra, uvedl tedy pan Lichačev. Podle něj se jednalo o cílený útok na hlavní zařízení elektrárny. Dron byl tedy řízen optickými vlákny, takže je nepravděpodobné, že by se jednalo vůbec o nějakou nehodu. Cituji. Dnes jsme o krok blíž k incidentu, který s největší pravděpodobností postihne i ty, kteří žijí daleko za hranicemi Ruska a Ukrajiny a stále si myslí, že jsou zcela v bezpečí. Poznamenal k tomu dále tedy generální ředitel Rosatomu. A řekl, co můžeme očekávat dál? Údery přímo na turbínu nebo na reaktorovou halu? Reaktor a bezpečnostní systémy? Přemýšlejte. No a to je i pro nás varování zase.
0: No jsou to, dělou se opravdu zajímavé záležitosti. Já pak vás seznámím tady s jednou, která teď právě naběhla, tak je velmi zajímavá, ale pojďme nad tím dále. Další zpráva hovoří o peklu v Poltavě, kdy rakety Iskander tam způsobily jatka, která nepamatují od roku 22. Vojenské sanitky vozily raněné celou noc. Takže tam myslím, koordinátor podzemí odhalil, kdo byl v Poltavěcím útoku a kladě se tam otázka v této souvislosti, zda se Spojené státy letos v létě stáhnou z vyjednávání a budou na podzim hromadně vypuštěny rakety na Moskvu. A co čeká Krym blízké budoucnosti. A tady je také zmiňován ten skandál kolem toho neznámého dronu v té rumunské Galaci. Ten zůstal jako zásadní incident, tedy v té Poltavě a konto to bez povšimnutí. Nicméně ukrajinské síly rychle omezily přístup k informacím o explozích a vyprázdnily městské nemocnice, aby uvolnily kapacity pro ošetřování zraněných. Informace přesto pronikly na veřejnost prostřednictvím toho kooperátora nebo koordinátora Mikulajského podzemí Sergeje Lebeděva. Jsou hlášeny převozy raněných vojáků v velkém počtu několika nemocnic a jak bylo už řečeno, Poltava nic takového neviděla od roku 2022. Pojďme asi dál.
1: Tak, jdeme se kouknout, co tu máme. Ukrajinské ozbrojené síly chtějí pomocí úderu dronů vyčistit celé území až k Azovskému moři a poté útočit na Moskvu. Takže koordinační centrum Novorusia tedy pro pomoc zveřejnilo strojový překlad rozsáhlé nedávné analytické zprávy nepřítele o útocích na ruské logistické trasy. Bez okolků nepřítel hledá úzká místa na trase, aby urychlil kolaps zásobování Krymu a našich sil na nových územích. Pardon, například Čongarská šíje, 200-metrové úzké hrdlo, kterým prochází 90% dopravy na Krym, byla kvůli hrozbě úderů UAV, který na nákladní dopravu uzavřena, nebo pro ní uzavřena více už než jednou. Řidiči tam odmítají přepravovat palivo také po dálnici Tavrida, a to i za 200 tisíc rublů za jednu cestu. Trasy jsou také přesouvány na méně pohodlné a delší cesty. Tak, ale teď bychom chtěli tedy konkrétně k těm věcem, a to tady asi teď nedohledám, protože jsou tam zase ještě další zprávy z bojiště. Tak nevím, jestli k tomu pan Tichý něco má, jestli si z toho něco pamatuje.
0: Ne, ani ne, já tady mezi tím mordu tady zabudovávám další zprávu ještě, která je opravdu jako důležitá. Pojďme tím dále, k tomu, co máme. Čili ukrajinské ozbrojené síly máme za sebou, tím pádem máme vlastně za sebou celou Ukrajinu, říkám to správně. A můžeme
1: ano,
0: dál
1: ano.
0: Na novinky odjinud. A první zpráva hovoří o tom, že Čína poslala obrovskou pomoc s 15 000 tunami rýže na Kubu. Ta Kuba, tam to začíná být opravdu velmi vážné humanitární krize, protože navíc jednak otázka potravin, dále energie, protože jim vlastně zastavili dodávky ropy z Venezuely a teď byla vlastně zastaven i tanker, který jel na Kubu, jel s ropou. Tanker s plynem tam dojel, plyn vyložil, ovšem ten jim stačí asi na 14 dní a pak jsou opět na suchu. A další tankery byly a budou zablokovány Američany. Takže tam to vypadá jaksi velmi špatně a uvidíme, jak se to dá bude jako vyvíjet. Tady to prošlo. Celkový dar teda z té Číny by měl být 60 tisíc tun rýže, bude postupně zasílán v následujících měsících. Otázka ovšem je, zda to na tu Kubu dojede. Zda to nebude vráceno, ty lodi nebo vráceny, nebo nebudou zabaveny a tak dále, a tak dále. Ta mise samozřejmě přichází v obzvlášť v obtížné době pro tu Kubu, tačí hluboké ekonomické krizi, vážnému nedostatku potravin, léků, paliv a tak dál, častým výpadkům elektřiny. Takže ta pomoc je samozřejmě velmi vítaná. Otázka, kolik ji budou moci ta Čína, ale i to Rusko poskytnout. Jinak Peking znovu potvrdil tedy jaksi svoji podporu kubánské vládě, odsoudil právní kroky Spojených států proti bývalému vůdci Raúl Castrovi, vyjádřil odpor k jakémukoliv zahraničnímu zasahování do vnitřních záležitostí země, ale to jsou slova. Aby to pomohlo, tak to znamená flotilu čínských válečných lodí, které tam budou doprovázet takový konvoj, což se tedy samozřejmě neděje, aby projel. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, co tu máme jako dvojku. Velký objev v CERNu. Detekovali excitovaný mezon BC. Věda pronikla do hlubin hmoty a blízko hranic metafyziky. Tak, fyzici z Atlas Collaboration při CERNu a velkého hadronového urychlovače oznámili, jak objevili tedy novou takže tam byla excitovaná teď zase exotická částice, konkrétně excitovaný mezon BC. Částice složená z čarovného kvarku a antikvarkového dna je zásadním milníkem ve studiu silné jaderné síly, interakce, která drží kvarky uvnitř hadronů, jako jsou tedy známější protony a neutrony. Ve skutečnosti věda pronikla do útočišť hmoty blízko tedy hranic metafyziky. Jde prý o získávání znalostí v mikrokosmu, o kterém před 20 lety nikdo nečekal, že se k němu nakonec dostanou. Kdyby se volby konaly příští neděli, pro co byste hlasovali u nových stran? To je asi skopírovaný nějaký řecký průzkum. Obtížnost při detekci byla způsobena tím, že vyzařovaný foton má velmi nízkou energii, což jej činí téměř neviditelným pro většinu detektorů. což zase vyžaduje sofistikované metody částečné rekonstrukce orbity. Navzdory desetiletím tedy teoretických a experimentálních studií zůstává mnoho aspektů této základní síly neprozkoumaných. Tak, no, ale sošku šivy tam mají furt, takže já bych jim nevěřil a klepal bych je po prstech.
0: Já jsem z toho, jak říkají naši slovenští přátelé, vole jaký zmetěný, protože jednou ten CERN byl osvobozen, pak tam zase dělají ty temní pokusy, tak to bylo zaplaveno, teď zase se tam dělají pokusy, nevím teda, co teda z toho je teda ve skutečnosti jako správně, ale je zřejmé, že tam prostě pořád činnost nějaká o tom CERNu probíhá. Je teďka otázka, jestli je ta činnost vhodná, užitečná pro lidstvo, či právě naopak. To jako zatím jaksi z toho to úplně nevíme, protože v dnešní době se dá jaksi zneužít téměř všechno. Pojďme se podívat na další věc, jak plánují Spojené státy využít jihovýchodní Asii k zadržení Číny. Píše Stefano Di Lorenzo. Spojené státy rozšiřují svůj vliv prostřednictvím obranných a obchodních dohod uzavřených se zeměmi nacházejícími se v oblasti Malackého průlivu, což je globální strategický úzký bod. A 13. dubna letošního roku Spojené státy a Indonésie oznámily uzavření dohody o významném partnerství v oblasti obrany. Toto oznámení následovalo po jednání ve Washingtonu mezi americkým ministrem obrany Pítem Hexetem a indonéským ministrem obrany Siafri Syamsuddinem. A zatímco se veškerá pozornost upírala na Irán a Hormuzský průliv, málo kdo o tomuto kroku věnoval pozornost. Ta dohoda mezi Spojenými státy a Indonésií posiluje společný výcvik, modernizaci armády a operační spolupráci mezi oběma zeměmi, přičemž teoreticky zachovává dlouhodobou politiku strategické nezúčastněnosti Indie. Obě strany popřely tuto dohodu spíše jako rámec pro rozšíření praktické spolupráce v oblasti obrany, než jako formální spojenectví. Toto partnerství poslouží jako rámec pro posílení bilaterální spolupráce v oblasti obrany mezi Spojenými státy a Indonésií s cílem udržet mír a stabilitu v celém indopacifickém regionu, uvádí zpráva o této události zveřejněná na oficiálních amerických diplomatických kanálech. Ta Indonésie zaujímá v současné geopolitické situaci ústřední postavení díky své velikosti, geografické poloze a strategické námořní geografii, protože ona leží na klíčových trasách spojujících Indický a Tichý oceán. Je to největší souostrovní stát na světě a ovládá kritické úžiny, jako je Malacký průliv, Lombocký průliv a Sundský průliv, nimiž prochází podstatná část toho obchodu a přepravy energie, což je vlastně činí nebo nepostradatelnými pro námořní vládu a stavuje to dodavatelskou řetězce mezi Blízkým východem, východní Asií a Evropou. A toto geografická výhoda dává Indonésii neúměrný vliv v rámci seskupení ASEAN, Združení národů jihovýchodní Asie, to bylo založeno v roce 1967. Ta Indonésie tradičně hrála roli protiváhy vůči konkurenčním zájmům Číny a Spojených států v indopacifickém regionu. A tady ta její tradice nezařazenosti diplomacie historicky umožňovala vyhýbat se formálním blokům a zároveň aktivně utvářet regionální strukturu té architektury. Já bych tady řekl jednu věc. Já si myslím, že za A teďka z toho vybočila. Za B je to zvláštní, protože Indonésie nedávno přistoupila jako další člen skupiny BRICS a zdá se čím dál tím více, že BRICS, protože si na začátku neformuloval své politické cíle a nakonec i nějaké bezpečnostní. Byly to jenom ekonomické, takže teďka na to bude dojíždět, protože zájmy o rozvoj ekonomiky a spolupráce budou mít všichni. Ale jak to vidí po stránce vojensko-politické, tak tam bude možná co subjekt, to názor. A teď teprve asi bude takové jakési bude nějaký brainstorming, možná teď na podzim v Indii, kde bude tedy další summit skupiny BRICS, uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme se kouknout, tu máme Arménie, doufá, že své problémy vyřeší pomocí Azerbajdžánu. Arménie se tedy rozhodla, že skutečně chce vstoupit do Evropské unie a zbohatnout. A toto bohatství bude skutečně potřebovat. Bude totiž muset kupovat plyn za evropské ceny. To souvisí, co bylo s tím na začátku, že ano. Takže Rusko varovalo, že smlouva o zvýhodněných dodávkách plynu, ruských produktů a diamantů uzavřená už v roce 2013 bude muset být ukončena, pokud Arménie bude pokračovat ve svém přesunu z toho euroazijského obchodního centra do Evropské unie, protože sedět na dvou židlích nebude možné. Arménie si tedy bude muset vybrat. Jako člen Evropské unie nebude moci přijímat, nemůže přijímat evropské zboží bezcelně a poté je volně přeprodávat zemím, tedy EA, EU, včetně Ruska, bez jakýchkoliv cel. Takže za prvé je to geopolitický nesmysl a za druhé, proč by Rusko a ostatní země té euroazijské unie obchodní zhoršovaly podmínky pro vlastní výrobce, kteří by rádi soutěžili s evropským zbožím, jež by díky absenci cel bylo cenově zvýhodněno. Tak a samozřejmě to varování přišlo i z ruské strany, že ano. Takže si to musí uvědomit.
0: No, když toto dostal, jsem viděl v nějakých videích, když toto dostal tuto zprávu Pašinian jako arménský premiér, tak řekl, ať si ty Rusové ten plyn nechaj, on že ho bude mít odinuť. Ten člověk, víte, je až s podivem, jak málo kvalifikovaní nebo naivní jsou prostě ty politici tady z toho, to je podobné jako ten šéf v tom Azerbajdžánu, jako její představy jsou skutečně tak jako naivní, že to je až k nevíře. Co myslí, jak jim tam někdo bude ládovat peníze? On teda tuto tendenci mýval teda běloruský prezident taky, takovéto představy. Jak jim tam někdo bude ládovat peníze a oni si budou hospodařit, jak budou chtít a tak dále, protože oni přece mají tu právo na tu suverenitu a jiní mají právo jako je vyživovat a z jedné strany tam spát peníze, z druhé strany tam spát laciný plyn a suroviny a tak dále. Jako kde žijou ty lidi? Takhle to přece nikde nefunguje. A já se divím, bohužel nějak ten východ, jako, a do jisté míry to bylo i to Rusko, tak jako žili strašně dlouho v naivitě, jak to na tom západě chodí. Mě to až jako překvapuje. Protože třeba, když si vemete, že Rusové už byli jednu dobu už byli v Kyjevě, kam teď se pracně propracovávají, ještě tam nejsou a teď tam, kde jsou, není, tak už to stálo teďka tisíce životů. A oni tam byli tou rychlou operací za několik dní. Pak ale teda byla vlastně smlouva, na základě které teda se měli se měl ukončit celá ta speciální vojenská operace. A pak to bylo zrušeno. A vlastně Rusům, když se stahovali, tak jim vlastně vpadli do zad. Pak je tenkrát hnali zpátky, než to tedy ty Rusy zastavili a zvýšili počet vojáků, protože oni nebyli tenkrát, oni do toho nešli jako do války s Ukrajinou, tak jako tady vidíte tu naivitu a vidíte to, že se nepoučili ani z těch minských dohod prostě. Jako někde člověku tady zůstává jako rozum stát, jak jsou teda tady na tom východě, jaký jsou naivní. A oni jsou naivní nebo spíše primitivně vychytralí i teda tady ty politici v čele toho to Azerbajdžánu, včera to je Arménie, až půjdeme dál, tak Gruzie na tom není o moc jako lépe. A možná, že bychom našli i další. Jako bohužel. Takže takhle ta situace vypadá. Radostné to není a ten Pašinian si neuvědomuje, že on si zadělává na budoucí osud Ukrajiny. On v Arménii. Protože tam za chvilku tam budou spát vojáky, budou tam zase chtít dělat základny a dopadne to úplně stejně, prostě pokud se tam do té doby nějakým způsobem neseberou, nespamatují. Takže další zpráva hovoří o tom, že Pašinian zradil Arménii za méně než hodinu. Proxy válka NATO s Ruskem na Ukrajině je už prohraná, nyní se hledají další dobrovolníci na kolektivní sebevraždu. Patrně druhý pořadí bude právě Arménie. A po těch pobaltských zemích Rumunsku, Moldávii, Azerbajdžánu je na řadě Arménie. A tady jaksi je problém v tom, že ta Pašinjanova klika v té Arménii zkorumpovala, zastrašila Arménce s pomocí Spojených států. 7. června budou volby, které rozhodnou osud Arménie. No já nepochybuji o tom, že vyhraje ta zaručeně správná strana. Víme také, že oni už podepsali oni a Azerbajdžán, že podepsali se Spojenými státy před časem s tím menším Trumpem strategickou smlouvu o spolupráci a pomoci, já nevím, to byli oba dva, byli v Bílém domě, takže podle toho to bude vypadat. Ta Arménie se tedy prudce obrací od východu k západu. Tuhletu smlouvu teďka zase další podepsal na letišti v Jerevanu minister zahraničí věcí Ararat Mirzoyan a americký minister zahraničí Marco Rubio. Podepsali chartu o komplexním strategickém partnerství. A teď je otázka, jako, jestli vůbec vědí, co ten Jerevan podepsal, protože Američané, jak říká tady komentář, Američané Arménii nezničí. Proč by to dělali? Pašinjan sám zničil zemi rukama zastrašených podřízených. A to, co se stalo na letišti v Jerevanu, je opravdu hanba. Prodat se těm, kteří ničí národy po celé planetě a přitom je nazývat strategickým partnerem. Ten dokument upravuje průzkum a těžbu vzácných zemin. Arménská média uklidní, budou přilákány americké investice a technologie. Ale podstata americké politiky neokolonialismu je známá. Jedna noha v bahně a ptáky mrtví. A zlaté řeky nepotečou do modernizace americké ekonomiky, ale do USA. Setkání trvalo méně než hodinu a za tu dobu Pašinjan zradil svoji zemi. A pokud je o dopravní koridor, to je jiná kapitola. Arméni odevzdali 74% akcí dopravního koridoru TRIP a to je vlastně trasa mezi Azerbajdžánem a Nachičevanem přes území Arménie, to je asi 40 kilometrů. A bylo té dohody dosaženo už loni v srpnu na setkání Alivia a Pašinjana s Trumpem. A když se Američané tak snažili, proč by to nemělo přijímní več, Jerevan bude šťastný, že bude vlastně 24% akcí projektu. A tím pádem budou mít Američané přístup přes Azerbajdžán i na Irán a zautočí z druhé strany a celý ten region bude zatažen do války. A navíc bude teda ten Irán bude oddělen od Ruska a od pomoci. Takže to je jako uděláno, tak to je to záměrné. A takže Washington si nyní nebude pouze exkluzivně pronajímat prostor. Pod kontrolou Spojených států se dostanou všechny toky zboží z Číny do Evropy. Tam, kde ty trasy přes Rusko a Irán jsou už blokovány sankcemi, což je pro Washington velmi výhodné. A Pašinjan se zapíše do historie tím, že ze své země udělal průchod a svým vyděšeným spoluobčanům říká, nemusíte se bát, dej nám peníze. Tamtež na letišti americký minister zahraničí prohlásil o plné podpoře kandidatury Pašinjana ve volbách 7. června. No bodec by ne. A co řekl Rubio? Že arménské úřady připravují cestu k nezávislé budoucnosti země. Víte, je to přesná kopie toho, co říkají Američané obyvatům Panamy, Grenady, Jugoslávie, Libie, Iráku a Afganistánu. Do všech těchto zemí vtrhli Američané ve jménu demokratických reform a pak je vybombardovali a zapomněli na ně. Po Rubiovi pochval Pašinjana i Trump, cituji. Nikol má mou plnou a bezvýhradnou podporu při znovu zvolení 7. června. S pomocí Nikola pozvedneme USA, Arménii, Jižní Kavkaz a Střední Asii na vrchol. Zajímalo by mě, říká tady autor článku, za Trump upřesnil, kdo přesně bude pozvedávat a na čí náklady. A jak na tento obrat reagují uvnitř Arménie? Pašinjan zastrašuje svůj lid. Nedávno se dostal do pouliční hádky s ženou, sestrou zemřelého lékaře. Otevřeně vyhrožoval fyzickým násilím. Poté označil syny bývalých prezidentů Kočariana a Sarkisiana za zrůdy, které uprchly z bojiště. Pašinjan osobně podepsal kapitulaci islámskému Alijevovi a vzdal se historických křesťanských území, které měla Arménie asi 1000 let. Rusové v tamnějších vojenských posádkách na linii příměří ostřelovaných Azerbajdžánem na to jenom zírali. A ve zpětaku Pašinjanovi bodyguardi zacpali ústa starému muži a vyvedli ho z mítingu. Muž obvinil premiéra ze smrti svého vnuka, vojáka zabitého v roce 2023. Z politickými oponenty se to premiér vyřizuje finančně. Jednoduše jim bere majetek u soudu, když byly podány žaloby na 1,5 miliardy dolarů za nemovitosti. A co Evropa? Nedávno se konal summit Arménie EU. Tam to bylo jako vždy. Ukrajinská blogerka Dana Pančenková, která pozorně studuje arménskou agendu a rozebírala závěrečný dokument EU, vítá úsilí Arménie o diverzifikaci a slibuje pomoc při vyřazení arménské jaderné elektrárny z provozu. Slyšíte dobře? A 10. března na summitu jaderné energetice v Paříži Ursula von der Leyenová přímo prohlásila, že snížení podílu jaderné energetiky v EU bylo strategickou chybou. Arménie však navrhují, aby tuto chybu zopakovala. Jo, takže pohádka o nahém králi, Pašinian nezůstane nahý, nahým nechá svůj lid. Nejprve Arméni řekli, aby se vzala slova koňak, potom regionu Arcachu a nyní jaderné energetiky. Blogerka Pančenková připomíná, v roce 2014 byl vůdce protestu Jaseňuk Ukrajincům levné komunální služby, pokud si zvolí EU. Místo toho se ústy zvýšili 12krát. A Jaseňuk je teď ve vile ve Spojených státech. Takže toto je velmi smutné čtení. Já jsem si dal tu práci, že jsem to přečet celé. Protože tady vidíte, jako kam ty věci prostě vedou. Je to neuvěřitelné. Pojďme dál, ještě, co stačíme.
1: Vátat. Velký Izrael, co to tady je? Izrael vždy věřil, že musí dominovat arabskému světu. Článek je na Nach Denk Seiten. K diskuzi o své nové knize Pape způsobivě demonstruje ideologickou kontinuitu mezi počátky sionismu a současnou politikou Netanyahuovy vlády v pásmu Gazy na západním břehu Jordánu a na celém Blízkém východě. Zatímco Izrael s podporou západních vlád pokračuje ve svých vražedných akcích v pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu, v Libanonu a v Sýrii, izraelský historik Ian Pape vydal malou k zamyšlení podnětnou knihu s názvem Velmi krátká historie izraelsko-palestinského konfliktu. Obsahuje to méně než 200 stran a profesor na univerzitě v Exeteru ve Velké Británii shodnuje desetiletí práce tzv. Nových izraelských historiků, ke kterým sám patří, kteří přepsali historický příběh izraelsko-palestinského konfliktu. Tu. No, tak to bude zajímavé dílo.
0: To bude zajímavé dílo,
1: to
0: no.
1: Do češtiny.
0: Další zprávu, kterou tady mám, on nám ten čas pokročil. Čínská raketa sestřelila americké letadlo, Japonsko přesouvá vojska k Rusku. Putin hrozí zničením zemí NATO. Tam to vypadá, že Japonsko bude mít snahu využít situace a pokud NATO zaútočí na Rusko nebo na Kaliningrad, což je to též, tak to vypadá, že budou chtít otevřít druhou frontu z východu. Takže tady opravdu to bude muset být jaksi už jako nebrat jako na nic ohled a zřejmě přikročit k tomu, čím tedy Putin hrozí, což je teda hrozné, což je tedy jako opravdu. A bohužel zatím je to tak, že prostě tady obyvatelé těch zemí dostatečně nevnímají. A tady spolehat na to, že něco změní volby, volby se změní. Ty volby už jsou dávno prostě pod kontrolou protistrany. Tady už se toho moc neudělá. To jako víme, že tudy asi cesta nepovede. Takže ta čínská raketa sestřelila americký stíhací letoun. Neví se, jestli ho sestřelili přímo Číňani, spíše ho sestřelili Iránci čínskou raketou. Takže tolik jenom ve zkratce. Pojďme dále ještě.
1: No, chcete stihnout ten
0: chci, tematický. Ale chtěl bych aspoň jednu věc. Teďka, kterou jsem závažně zasahl do vnitřní záležitosti Číny. Peking naštvala vystrčilovat se návštěva Tchajvanu. S ostrým odsouzením návštěvy předsedy čínského senátu Miloše Vystrčila na Tchajvanu vystoupilo v neděli čínského velvyslanectví v Praze. Podle něj šéf senátu závažně zasáhl do vnitřní záležitosti Číny. Prosím vás, tohle je to samozřejmě delší. Připomněli důrazně, že Peking vždy rozhodně vystupuje proti jakýmkoliv oficiálním kontaktům mezi zeměmi, které navázaly s Čínou diplomatické vztahy a s tchajvanským regionem Číny taky. A tady, že předseda Senátu České republiky vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštívil tchajwanský region Číny, čím závažně zasáhl do vnitřní záležitosti Číny, závažně narušil státní svrchnost a územní celistvo Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních stavů, politický závazek České republiky vůči principům jedné Číny, jak napsal mluvčí na webu čínské ambasády. Čínská strana to důsledně, to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví. Podívejte, tady už člověk nechápe, jestli ty naši představitelé někteří nás prostě provokují, aby už konečně sami se sebou něco začali dělat, anebo jestli je to jenom prostě proto, aby tady cílně ničili tento stát. Faktem je to, že tyto lidi jako nelze samotné nebo vůbec jako někam pouštět. Jako prostě tohle nemůže dobře dopadnout. A ještě jenom jednu poznámku. Podívejte se, když jako sem přijedou cizí politici, jako to byl bavorský premiér, a tady je jako dělá víceméně se účastní prostě nějakých akcí mimo prostě kontakty tady s vládou. Co to je? A tady vláda dělá jako, že nic, že to je nějaká folklorní záležitost. Myslím samozřejmě tu akci v Brně. Proč tady někdo neprotestuje? Proč vláda tady neprotestuje? Vláda strčí hlavu prostě do písku. Takže tady vidíte, jako, jak ty věci se mají. Jo? Tak samozřejmě nejsme Čína, ale jako můžeme mít jaksi své jak si představí o nějaké vlastní politice také. Já bych teda přišel v rychlosti na to tematické okénko, protože víc už to dneska nestihneme. A to je tentokrát z Moon of Alabama a to je článek, který klade tuto otázku. Jaký bude konečný výsledek konfliktu na Ukrajině? A říká, autorem je nějaký anglický outsider, nevím, jako je to nějaká přezdívka. Rusko prostě Ukrajinu přemůže a poté tam dosadí loutkovou vládu, aby zajistilo, že země zůstane neutrálním nárazníkovým pásmem mezi Ruskem a Evropou, lomeno NATO. To by mohlo trvat ještě několik let, nebo možná Rusko věci urychlí, všechny překvapí a dosáhne toho dříve. Ano, konečný stav bitvy Ukrajiny bude v tomto duchu, i když přesně jak se to stane, není jasné a možná to není jasné ani samotným Rusům. Přátelský stát, to je nepravděpodobné, neutrální stát, loutkový stát nebo okupované území. To poslední je pro Rusy rozhodně nejhorší scénář a pokud to půjde, budou se mu vyhýbat. Samozřejmě je to také nejhorší scénář pro zbytkovou Ukrajinu. Situace se však od počátku svých istanbulských jednání změnila. Nyní je pro Rusko prvořadé zabránit tomu, aby zbytky Ukrajiny byly Západem využívány k útokům na Rusko. Tyto útoky se v posledních několika letech výrazně zvýšily, co do rozsahu i intenzity a nic se nasvědčuje tomu, že by ustaly, pokud nebudou zbytky Ukrajiny neutralizovány jedním z výše uvedených způsobů. Nejedná se o nějakou vznešenou geostrategickou teorii, nad kterou by analytici mohli přemýšlet. Je to naléhavá praktická nutnost pro Putinovu administrativu. Jak dlouho by vydržela jakákoliv americká administrativa, kdyby americký prezident musel svým voličům říci, z Mexika proti nám probíhají sabotážní a atentátní mise. Drony a rakety stále přilétají. Nemůžeme udělat mnoho pro to, abychom tyto útoky zcela zastavili, takže se s nimi budeme muset smířit na neurčito. Je nemožné si představit, že by toto americký prezident řekl a stejně tak je nemožné pro jakéhokoliv ruského prezidenta. Rusové tedy musí usilovat o konečný stav tohoto konfliktu, který trvalé a zcela vyloučí jakoukoliv takovou hrozbu na jejich západní hranici, vycházející ze zbytku Ukrajiny. Tato nutnost má přednost před jakýmikoliv jinými ruskými cíly. Možná dosáhnout své nové evropské bezpečnostní architektury, možná ne, možná se se Spojenými státy dohodnou, možná ne, ale pokud nevyřeší problém, který jim klade Západ tím, že využívá zbytky Ukrajiny jako vhodnou základnu pro útoky na Rusko, celá jejich speciální vojenská operace přijde vniveč. Skončí přesně tam, kde v únoru 2022 začaly. Budou poraženi. Takže tady bych řekl, a dál to všechno pokračuje, jelikož Rusy nelze donutit, aby přijali výsledek, který by pro ně byl zcela neuspokojivý, neudělají to. nelze donutit ekonomickými ani diplomatickými prostředky a už vůbec ne vojenskými, aby přijali porážku. Konečný stav zbytkové Ukrajiny tedy bude nevyhnutelně takový, jak je popsáno. Přátelský stát, neutrální stát, loutkový stát nebo stát okupovaný Ruskem. Kterýkoliv z těchto výsledků znemožní nepřátelské využití zbytku Ukrajiny Západem a jeden z těchto výsledků bude tím, co uvidíme na konci této války. Píše uvedené není spekulace ani teorie, je to to, co se stane. Je však v sekci komentářů přípustné zabývat se nadějnými spekulacemi, protože vždy se objeví něco nového. To, co se před pár lety jevilo jako velmi vzdálená možnost, je nyní možná o něco méně vzdálené. Že lidé zbytkové Ukrajiny sami konečně pochopí, že byli Západem zneužiti, použiti jako pouhá figurka v západně-ruském konfliktu a nemilosrdně zneužiti do té míry, že to nyní vede k jejich zničení. Tady na stránkách B Jeremy Remind Slang a často i další podrobné studují změnu veřejného mínění na Ukrajině a skutečně to vypadá, že by tato změna mohla nabít na síle. Nevíme, jak velká část staré Ukrajiny nakonec zůstane jako zbytková Ukrajina. Zdaleka ne tolik, kolik by tomu bylo, kdyby vyjednání v Istanbulu byla úspěšná. Ale ta nepatrná šance, že Ukrajinci sami řeknou kletba na oba vaše rody a sami zabrání tomu, aby je Západ využíval jako pohodlného útočného psa, to možná přece jenom je. Nikdy by se neměl zapomínat, že v roce 2019 hlasovali Ukrajinci sami drtivou většinou právě pro tento směr. Mezidobí se zdálo, že krutost války, rostoucí vliv extremistů na moc, neúnavné úsilí západních mocností udržet Ukrajinu v boji a hrdinská tvrdohlavost samotných Ukrajinců toto rozhodnutí z roku 2019 vylučují. Šance tu stále je. Konec nadějných spekulací vzhledem k tomu, že konečný stav zbytkové Ukrajiny je nevyhnutelný, bylo by dobré, kdyby tomu, k tomuto konečnému stavu došlo právě tímto způsobem. A k tomu B, mám tušení, že to, co s Ukrajiny za 20 let bude, bude nakonec vypadat podobně jako Gruzie, země, která se rozhodla pro určitý druh neutrality, zatímco zároveň úspěšně obchoduje se s tím velkým ruským sousedem, činí tak navzdory přání Bruselu, Washingtonu a jejich patřených nacionalistů, protože to dává smysl. Takže tolik teda tento článek z Moon of Alabama, který mívá tyto komentáře a některé další věci, jako řekl bych, docela zajímavé a jako dobré, dobrým jako přehledem. Takže to už je dneska pro dnešek asi všechno, víc už nestačíme. Já bych vás pozval na zítřejší kompas. Kdo z vás je členem spolku Postup budoucnosti spolku. Postup budoucnosti připomínám povinnost zaplatit členský poplatek na letošní rok. A pokud se nebudete moci účastnit výroční členské schůze 13.6. v Jablone nad Orlicí, pošlete, buď někomu dejte, plnou moc, kdo tam pojede, ze členů spolku, nebo ji pošlete mailem k mým rukám, nebo paní Stáně, nebo prostě nejspíše nám dvou, tak, aby jste nás teda zmocnili k účasti a k vašemu zastupování a hlasování na této schůzi, prosím vás. Takže tolik, abychom teda ta schůze byla usnášení schopná. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký večer.
1: Tak též děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám též. Přeji krásný večer a my budeme pokračovat v krasojízdě zde na studiu Kraň. Hezký večer, pane inženýre.
0: A hezký večer vám též.
1: Jdeme skoro na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak tady máme páteční odpoledne a to znamená, že startuje pochopitelně Studio Midgard, startujeme svůj pravidelný pořad od 17 hodin, trošku se nám to tady zpozdilo, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže jsme už v éteru a jsme tady s vámi, pochopitelně říkám jsme, tak to znamená, že na to nejsem sám, protože mám svého hosta připojeného dálkovým internetem. A tak mi dovolte, abych přivítal mého hosta Jiřího. Jirko, zdravím tě, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím tě z dalekého internetu. Nebo jak se u nás říká interfernet.
0: Interfernet funguje, tak je to dobré.
1: Je to tak.
0: Jsme spaseni, jsme zachráněni. Nedá se nic dělat, když jde internet, musíme vysílat. Tak, jdeme na to. Kdo dneska slaví svůj svátek 29. května 2026? Maximilian a Maximilian. Říkali u nás jednomu Maximilian. No nic. Takže...
1: Co si to úplně představil? Maxim Turbulent.
0: Jsem tě nechtěl odbourat. Maximilian je honosným jménem, které se hodí pro velké muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Tak, jméno Maximilian patří k římským císařům. Jde o Maximiliana I. Habsburského a Maximiliana II. Habsburského. Jméno nosil i český malíř, grafik a rytec Max Švabinský, vlastním jménem Maximilian Švabinský. Jméno ve zkrácené formě Max v současnosti náleží k prvnímu synovi české top modelky Simony Krajinové a jejího manžela Karla Wagnera. Svého syna jako Max pojmenovala i americká krásná Jennifer Lopez. To je to, jak má pojištěnou prdelku, ne? Se svým posledním manželem, zpěvákem Markem Antonym, má dvojčata Emmu a Maxe. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané. Fabius Maximus se z latiny překládá jako největší. A Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Stejný původ je přisuzován i variacím jména Maximilian či Maximilian. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximinianus. Jméno by se pak překládalo patřící k rodu Maximinů. Tak jméno Maximilian, 119 nositelů, 335, co se týká pořadí, včetnosti užití tohoto jména. Jenomže to není všechno. Takže to je Maximilian. Úplně stejně, tedy bavíme se jak o dlouhé verzi, tak krátké verzi, tak těch je 119. A pozor, Maximilian, to je jméno, které nosí 106 chlapců, teenagerů, pánů a kmetů. Je to 523. příčka včetnosti užití jména. A tedy píšou, že je odvozeno od jména Maximilian a že všechno platí jako předtím. Takže, milí Maxíci, Maximilianové a Maximilianové, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pochopitelně dobré promořování, no a skvělou oslavu. To nezapomeňte pořádně oslavit. Taková věc, že máte svátek, ještě když se takhle jmenujete, tak to chce oslavit prostě. To si žádá opravdový mejdan. Takže jsme popřáli, no a vy, co znáte Maximiliana, tak jim popřejte a tím nadělíte zdraví, protože jim prodloužíte život tím, že jim uděláte radost. Se jim nastartuje ten imunitní potenciál. Na vyšší úroveň a na vyšší stupeň. No a dnes je Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Zde píšou. Mezinárodní den mírových jednotek OSN si rozhodně zaslouží mít svůj vlastní den, který byl ustanoven na 29. května a vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde je tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci, jak z cizích, tak tamních zemí, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci. Já se k tomu asi radši nebudu vyjadřovat. Mírové jednotky OSN. Snažím se nějak zpamatovat a rozpamatovat se, jestli vůbec kdy, někdy ty mírové jednotky OSN někde ten, k tomu míru přispěly, jako jo. Protože víme, jak to chodí, že jsou spíš ty jednotky zneužívané k udržení nějakého nastoleného režimu. Tak nevím, co si o tom myslíš, Jiří, ty?
1: No, já to vidím stejně, za mě je to taková patronáž. Napadá mě jedna spojitost, existuje, podle mě je to takový patronát toho zavedeného režimu, nebo já mám totiž kolegu bývalýho z bývalé práce, který byl, on je Němec a byl řidič tanku a byli v Srbsku a tam byli jako mírové jednotky v tancích, takže takže mi o tom něco vykládal a rozhodně to není. On když něco říkal, tak to bylo vždycky všecko v uvozovkách, jo, takže bylo to dost takový jako obskurní, jo, takže něco se říká, ale ve výsledku to úplně není pravda a bylo to spíš na dohlížení nad zaváděním nových pravidel. No a napadla mě jedna spojitost s tím, taková filmová série, je to několik dílů a jmenuje se to, si nemůžu vzpomenout, jmenuje se to, hlavní role je tam nějaká Katniss Everdeen, je to taková, je to film, který je, je tam nějakých 12 nebo 13 okresů a je tam vidět, a hlavní okres se jmenuje Panem, tak nějak. A
0: je plný Panen.
1: V tom, ne, ale je tam, tam jsou takový vojáci v bílých vozech a v bílých uniformách mm-hmm. a to jsou takový, má to nacistický podtext těch vojáků v tom filmu. Mm-hmm. A
0: to je docela hodně reálný.
1: A má to navíc, určitě doporučuji zhlédnutí, já to tady dohledám, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Mám Katniss Everdeen, fiktivní postava a je to, jo, Hladové hry se to jmenuje. Hunger Games, Hunger Games, neboli Hladové hry. A má to tři hlavní díly. A když se na to člověk podívá, tak tam jde vidět, jakým způsobem vlastně, je to jiným způsobem ukázaný to, jak se, jsou tam takové novodobé hry, jako na formát antických her, takový ten režim chleba hry, kdy z těch okresů jsou vybíráni každý rok děti od nějakého věku, od třeba 13 do 18 a musí bojovat spolu v aréně a tomu se říká hladové hry.
0: A nebylo to i v lese někde, že spolu
1: Ano, ano,
0: bojovali?
1: ano, ano, ano, ano, ano.
0: Dodávali nedávno, mám takový pocit, že jsem to někde viděl, jak tam
1: A
0: dali to
1: tam?
0: jídlo nahromadu a ty jejich věci a
1: Ano,
0: zaminovali to.
1: ano, ano,
0: Je to
1: ano,
0: ono.
1: ano, ano, ano.
0: A ona
1: Je to
0: měla ten
1: ono, ano,
0: luk
1: je to ono.
0: a
1: Jo.
0: ty jabka tam rozstřelila a ono to vybouchlo, ty
1: Jo.
0: věci.
1: Jo, jo,
0: Tak to jsem kousek viděl, no.
1: jo. Je to dobrý se podívat na celou tu sérii těch Hunger Games a tam jde vidět i ten režim, jak je ovládaný ten, jsou tam prostě schémata té dnešní doby, jo, je tam vidět ten explicitní jako fašismus na pozadí, nacismus, to, že je tam nějaká militantní vůdkyně, která chce, jako poznáš tam konkrétní charaktery, poznáš tam ty modus operandi, co používá ten systém a tak dál, jo. A je tam nějaká touha toho lidu svrhnout ten režim a samozřejmě

0: materiál, protože systém tam ukazuje, s čím vším pracuje, tam to jde vidět. Takže proto je to zajímavý, jo.
1: Jo, tak jsem rád, že jsi to takhle připomněl. Já teďko připomenu určité události, které se aktuálně dějí. A také to, co se stalo, dejme tomu, nějakého tedy 29. května. Jo? Tak ano. Kongres Spojených států může projednat návrh zákona prosazovaný demokratickou stranou o vojenské pomoci Kyjevu ve výši 1,3 miliardy dolarů, informovalo Politico. Polské ozbrojené síly vyslaly do vzduchu stíhačky kvůli ruskému letounu IL-20 nad Baltským mořem, uvedl šéf polského ministerstva obrany. Americké ozbrojené síly zrušily rozhodnutí o vyslání více než 4000 svých vojáků do Polska, uvedl portál Defense News. Bratislava věří v brzký konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Norsko plánuje jednání s Ruskem o bezpečnosti v Arktidě, uvedly noviny Izvestia. V Izraeli předložila vládní koalice návrh zákona o rozpuštění parlamentu, uvedla veřejnoprávní televizní stanice Kan. Slovensko zavedlo trestní odpovědnost za znesvěcování sovětských pomníků, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Země Evropské unie prochází změnami, které se vyznačují ztrátou konkurenceschopnosti jejich ekonomik, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Setkání lídrů Číny a USA v kontextu globálních změn přilákalo pozornost celého světa, prohlásil Sitting. A Sitting navrhl USA, aby překonali Fukidovu past a vytvořili novou paradigmu vzájemných vztahů. Slovensko se nevzdá práva veta v Evropské unii. Jeho ztráta by znamenala vážné omezení suverenity země, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Nesprávný přístup k tajvanské otázce může vést ke konfliktu nebo střetu mezi Čínou a USA, prohlásil Sitting. Zblížení pozic v rámci BRICS nabývá stále většího významu v současné globální situaci, prohlásil indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar na zasedání setkání ministrů zahraničí BRICS. Korupční případ proti nejbližšímu spolupracovníkovi Zelenského Andreji Jermakovi představuje faktickou veřejnou popravu, prohlásil Medveděv. Šojgu prohlásil, že Západ zmrazil zhruba 590 miliard dolarů patřících Rusku, Kubě, Venezuele, Iráku, Iránu, Severní Koreji, Libii a Afghánistánu. Dodal, že tyto peníze byly ukradeny a je nutné vyvodit závěry ohledně ukládání národních úspor v zahraničí. Lotyšská předsedkyně vlády Evika Siliňová oznámila svou rezignaci, uvedla LSM. Během sankcí se ruskému strojírenství podařilo získat nové pozice, jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Průmysl jako celek vzrostl o 12% oproti situaci před sankcemi, uvedl Putin. EU je nyní účastníkem války s Ruskem na straně Ukrajiny, uvedl Peskov. Tak, a teď, co se stalo 15. května? To nám tady, to už je docela dlouho. Tak, to asi tak to nebudeme číst, když je to z 15. května. Blani, blani, co se nám to poslala? My bychom radši něco s dnešním datem. Ale je to v podstatě 2 roky, co byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.
0: Asi 2 roky to je?
1: 2 roky už to je, no. Mm. To není tak jednoduchý. No. Asi to

0: necháme. Tak jsme probrali všechno. Asi skoro, bych řekl. Doufám. Tak to máme tady. Tak, můžeme to odložit. A obligátní otázka, Jiří.
1: Ano.
0: Co jsi tvořil a co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, ten týden, co jsme se neviděli, bylo to takový pondělí, pátek, poslední dobou mě to tak ubíhá.
0: Takhle, co jsme se neslyšeli, prosím tě, tak.
1: Co jsme se neslyšeli. No, byl jsem v úterý pracovně v Komárně na Slovensku. Byli jsme se podívat na Dunaj a byli jsme i na maďarské straně, vlastně v Komárom, tak myslím, že se to jmenuje. A já jsem v Komárně nikdy nebyl, takže byli jsme tam s zákazníkem něco řešit. Tak jsme jeli, dlouho jsem nejel přes Bratislavu, takže jsem viděl, co v Bratislavě, jaký je tam provoz a tak dál, tak dál. A tak jsme s kolegou probírali, co u nich a co u nás, a on má takový podobný názory, tak jsme to probrali a říkal mi, že Horoštěvo je náš prezident, že je totálna, hovoril, že je totálna guma, hej, jaká vojenská, takže
0: plechom jako pobyty, jasně.
1: Ozaj. Takže nemůžeme to všechno do vysílání, ještě není 10, ale musíme volit měkčí výrazivo. A potom jsem pracoval z domu, měl jsem hodně takového toho dopisování nějakých jako návodů, manuálů a tak dál pro zákazníka, takže tomu jsem se věnoval a samozřejmě okolo zahrady, spousta práce a tak dále a dneska nějaká půda, takže jsem buď jsem pracoval, nebo jsem pracoval, takže tak.
0: To vypadá, že jsi se nenudil.
1: Nenudil, no, a každý večer zalívám zahradu, protože už je hodně teplo, takže jsme tady vysazovali nějaký nový trávníky a podobně, takže už se to ujalo, ty nový trávníky, ještě nějaký terénní úpravy, ještě musím natáhnout elektriku k bazénu a vodu k bazénu a pak už snad bude stavba bazénu, takže. A mám, zajel jsem si pro elektromateriál, díky tobě, takže mám už cajky doma na nový rozvaděč, takže už se těším, až ho.
0: Až budeš drátovat.
1: Až budu, ježišmarja, to je taková fajn prácička, totiž to není jak s lopatou.
0: To není jako s motikou.
1: No. Takže na to se těším a tak, no, takže to bylo z práce do práce. Přijel jsem z práce monterky a už jsem zase šel. Takže tak.
0: Já bych, jednu věc bych tady ještě vypíchl z toho, co se odehrálo. Roku 1323 sedmiletý Karel IV. Lucemburský a Blanka z Valois, teda asi sedmiletí, oni nebyli stejně staří, já si myslím, že tam byl nějaký věkový rozdíl, ne? Tady píšou, že byli sedmiletí oba. Byli oddáni v pařížské Saint-Chapel po svolení papeže Jana 22. Představ si to, v 7 letech už do Chomoutu. Teď si některý stěžují, no, když se ženějí ve 25.
1: Jak se píše z Valois? Valois? Blanka Valois?
0: Valois, jako Alois, tak Valois.
1: Valois. Uh-huh. Valois. Prosím tě, 1316 oba.
0: No?
1: Blanka z Valois se narodila taky roku 1316, takže jo?
0: No, taky bylo taky opravdu 7, člověče.
1: Byli to takový jako mezi první a druhou třídou, no? To už děcka mají rozum, to už je v cajku.
0: To už by se Eliška za rok vdávala, ty.
1: No, to už by zvedl Goltáři takzvaně.
0: Viď? Dokud ještě můžu, ty.
1: Víš? A to bys nemohla.
0: Abych nemusel na káře potom. No, víš?
1: To nějak zařídíme.
0: Je.
1: No, 1316, ano, je to tak. Nekecal.
0: To je Ale to si neumím nějak ani představit.
1: Já to je jako...
0: Ale třeba
1: Ale ty... Ale ty...
0: 1867 skončila vláda Maximiliána, pozor, prvého mexického v Mexiku. Taky Maximiliána.
1: Taky. A ty jsi přece četl tu knížku o Karlově Oblance, ne?
0: Jo, já jsem si
1: Jestli se
0: myslel, že jeho
1: nepletu.
0: bylo třeba 10 a již.
1: Ale tam to bylo, ne? Tady ta svatba, nebo nebyla?
0: Jo, byla, byla.
1: Bylo to tam
0: A
1: zmíněný,
0: tak
1: že
0: to
1: jo?
0: byla jeho největší láska, že jo, tak byly děti, no pak někde ve 12 letech už je hlídali, aby, protože ve 12 letech už byl legální sňatek, jo. To už jako ve 12 letech, jako kdyby dneska plnoletost. A tak to je hodně hlídali. No a potom, když byl na těch studiích a pobýval u toho strýčka, že jo, Karla, Sličného, tak utíkal, pak když byl dán otcem do Itálie pro Sichr, jako ještě hodně daleko, tak jezdil na tajňačku, a to nebyly silnice tenkrát, dokonce nebyly ani motocykly, dokonce ani jízdní kola, elektrokola, no nic takového nebylo. Na koníkovi jezdil na tajňačku za Blanche.
1: Za Blanche.
0: Přes
1: A
0: půl
1: přijela
0: Evropy. Přes
1: šika.
0: půl Evropy jezdil.
1: Prý osedlám Šimlika a zajedu za tebou, uvidíš, Blanche, počkej, až doroste měsíc úplňku a budu u tebe.
0: No, to
1: To
0: bylo
1: bylo
0: tak.
1: romantický, rozumíš to?
0: No ne, tak to bylo,
1: Za
0: že
1: rok.
0: jo, to oni se byli asi souzeni, tam to jako probíhalo, tam to probíhalo hodně na duchovní úrovni. Jsem si nikdy nekývil, jestli to třeba nebyla jeho buď plamenej, anebo párový partner. To jsem nikdy nekýval. Třeba to někdo kejvne. Tak, dobře, jdeme od toho. Mě tady tak zaujalo, víš. No,
1: Ale jo,
0: tak.
1: člověče, vychází mě, že jo?
0: Jo, víš to. Říkám, že nikomu řekneme. Tak.
1: Já to tady mám po ruce, takže
0: Jo, kývadlo.
1: furt ve střehu, rozumíš?
0: Jasně, furt ve střehu. Tak, pojďme jedno téma. Já už jsem tady o něm mluvil, ale dneska si ho připomeneme jedním svědectvím. Jo. Mluvil jsem tady nedávno o tom, že spousta lidí tady prostě začíná plít po Babišovi, spousta lidí na Slovensku plije po Ficovi, protože čekali rychlé změny, čekali prostě změnu o 180 stupňů a tak dál, někdo o 360. Jenomže já jsem vysvětloval, že ta ministerstva jsou prolezlá příznivcema těch předchozích vlád, současné opozice. A že to jsou lidé, kteří to bojkotují, kteří se starají o to, aby někdy vylezl i paskvil z toho ministerstva, když se to hodí, aby se to hned zveřejnilo. Prostě jsou to záškodníci. Filip Turek to nazval parazitama. Víme, jak na něj útočili potom. Ale měl úplnou pravdu. Úplnou pravdu. Já bych tady pustil asi 12 minut Láďu Zemánka, protože ten se trošku na to jako zaměřil. Čověče, já tady nemám ty příspěvky, já to musím počkej. Što slučilo? Neznáju. Što
1: Ty to někde
0: takové?
1: potratilo?
0: No, tak jsem tady dával nějaké příspěvky a musím to asi znovu načíst, aby se mi tam objevily, víš?
1: Nemáš tam ten pomalý proud?
0: Blázníš? Ten je právě rychlý a divoký. No, asi tak. Ataka na objekty. To taky problém. No, tak pojďme se podívat. Ladislava Zemánka, už jsem o něm mluvil, že kdysi s Adamem B. Bartošem vedli stranu sociálně národní, myslím, bylo tak nějak se to jmenovalo, nebo sociálně takhle, národně, socialisté, počkej, národně sociální demokracii, něco takového, tak nějak to nepojmenovaný. No a mluvil jsem tady o něm, že ho znám a že má zajímavé názory momentálně teď, že probíhá od něho řada zajímavých zpráv, které tady máme k dispozici. No, tak prosím, to je YouTube? YouTube?
1: Yes.
0: Oh yes. YouTube nie rabuté. To mě zná, už to slučil. Stojí. Abych mě nepotrestali, že dělám propagandu ruskou.
1: No, člověče, Ladislav Zemánek, dívám se, že on je 92. ročník.
0: No,
1: ten mladý borec.
0: Ten mladý borec.
1: Ten je ještě mladší jak já?
0: Tak. Ono těch, co jsou mladší než my, je hodně docela, víš?
1: Já to začínám pozorom.
0: No tak, teď mě přestal makat, to je Firefox, neodpovídá. Mě rabota, što?
1: Tak jak to... tě na dědině začnou děcka zdraví, dobrý den, tak víš, že jsi starý už.
0: Ale no tak, to si budem povídat, no.
1: No, co neděláš?
0: Máš roky?
1: Co neděláš? Roky jsou tu, jak se říká. Prosím tě, já se dívám, že Ladislav Zemánek je český historik, rusista, politický analytik a novinář. Rusista, to mě zaujalo.
0: No jasně. Magdalenka je taky rusista. Víš, kdo je rusista? Víš, kdo to je rusista?
1: No, to je odborník na Rusko, ne?
0: Ano, přesně tak.
1: Chápu to správně, ne?
0: No,
1: jak je někdo,
0: je vidět,
1: jak je někdo
0: že...
1: třeba, jak jsou takoví ti odborníci třeba na fotovoltaiku, tak je fotovoltaikista, tak to je rusista.
0: Normálně se mi brutálně kousnul ten člověče. Tak co s tím? My to prostě dáme z jiného počítače.
1: Tak to...
0: Já ti teď řeknu, těžko, ještě žije člověk nachystaný.
1: Ještě, že tam máš tam ty tři počítače. Vehikly.
0: To jsou vehikly. Hlavně ten Firefox, to je teda, ti řeknu. To je vynález.
1: No prosím tě, já na svým pracovním počítači mám nainstalovaný takový špízový software, než když něco pustím, tak to se dvakrát otočí země koule, než se mi něco spustí. To je úplná katastrofa. Jo, takže půjď úplně v klidu.
0: Mě tady normálně brutálně
1: spadly.
0: Spadly nějaký souboháte. Hele, já ti řeknu, není to tak jednoduché, jak se to zpočátku jako jevilo, jo? Nuž.
1: Ty ten...
0: Co? Jak vypadáváš? Jiři? Jiří mě do psrándu. Jiří Ozvisa. Jiří mě do psrándu. Jseš tam?
1: Člověče, špatná kvalita sítě.
0: No jo, a u koho? U tebe? To?
1: Nikdo nám dneska nepřeje asi.
0: Hele,
1: nějaké složky sdělovací asi.
0: Já mám tady signálu dost, člověče, to je zajímavý.
1: Já si tady vysunu víc fifinu. Tady si finku víc vysunu a snad
0: prosím
1: to bude lepšejší.
0: Vysun se, no.
1: Půjč, malá gelo. Debore, už má dobrý signál, 4 čárky z 5, dobrý. Podal.
0: To se to děje, člověče,
1: Takže
0: věci.
1: já mám pocit, že nám někdo dělá tak, když jsme byli v té Francii, to zážo. Nikdo nám
0: Myslíš?
1: nepřeje to vysílání dneska. Bez tak. Nedivil bych se tomu.
0: Pozor, teď úplně přestal zase pro jistotu mi tady fungovat ten, jo. Telegram, ty jo. Druhý počítač.
1: Takže to jde, dneska to jde hladce.
0: Druhý počítač.
1: No ale já to
0: Ne,
1: nes...
0: nebo
1: s tím, že jo,
0: lištičku.
1: od starýma.
0: Páni, já nemám lištičku. Co mám dělat? Už jsem našel.
1: Liška.
0: Leštičku.
1: Kryška.
0: Jo, to je jednoduchý. Ono se řekne jako zpravodajstvím. Teď nám usilují o tu demokracii. No mi chtějí sebrat. To víš, že nám chtějí sebrat demokracii? Jiři?
1: Zase?
0: Jiří, nerob
1: Haló, haló?
0: srandu.
1: Slyšíme se?
0: No, já tě slyším, ale nějak
1: Je,
0: tu.
1: já tě slyš, já tě taky slyším celou dobu, já poslouchám.
0: No tak já doufám, že už nám to,
1: Počujem,
0: že se to
1: počuvám,
0: podaří.
1: počuvám.
0: Ty neslyšíš?
1: Je tě...
0: Tak.
1: Už pušťáš?
0: Bych chtěl pouštět. Ale hele, to je normálně. Šup. YouTube se nechce nahrát. Chtěl by to tak blokli. No ale vidím, že jsme měli dokonce problém tady s internetem. Před 3 minutami. Jo.
1: Tak to bude asi vončo, protože ono to asi přeskočilo i ke mně, protože já jsem měl taky problém s internetem. Špatná kvalita sítě.
0: Špatná kvalita. Se nedivím, když nám to tady pouští tyhle ty. Nemůžu to čeče, to nemůžu to nastavit, nemůžu se mi to rozjet na tom YouTube. Kolik se to načítá? Nějaký pomalej, nějakou přeplněná tahle tam, přeplněná.
1: A jaký máš prohlížeč?
0: No, teď jsem na YouTube, Firefox.
1: Ne ty pakety jdou hladně po cestě. Kdyby se dal do jiného prohlížeče, myslíš, že by to hrálo?
0: Že by to. No ne, tak je to úplně, jak když je ucpaný internet. Nebo Šprajclava zalíná tady.
1: Malo namazaný.
0: Kdo je bálo bazary? Ty jde dělat moje teta, ta je bazaná. Všeba bazikala paní na úřadě. No natáčí se, ale jako nechce se.
1: Paní, kupte, máte květy? Ne, ale nemáme, kupte si život. Ne, ty si vem život.
0: Dydlino.
1: Já už něco slyším. Už něco čuju.
0: Já už tedy.
2: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
3: Ahoj, Radíme. Díky za pozvání.
2: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech a v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
3: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, její součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který, dlužno podotknout, funguje velice efektivně a dobře. Pro ně, ne pro daňové poplatníky.
2: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
3: Je to tak.
2: A kdyby jsi jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdyby jsi tam trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
3: No ono jde o to, a to si myslím, že úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí. A nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
2: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
3: Přesně to.
2: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože plně si neumím představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat. Že?
3: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
2: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit. No.
3: Určitě se tomu budeme věnovat.
2: No ale dobře, tak zůstaňme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje.
3: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do toho, do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže když pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se, nebo v Radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby. Jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomhletom ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, nějaké servisní těleso, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco, XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě v té realizaci, v přípravě toho plánu a tak dále.
2: Tak to nebylo.
3: Ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém. Protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech, vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy přinejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskových ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program, a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
2: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, Filip Turek, nedávno a schytal za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako, oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly kruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
3: Přesně. A to jsou ty dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailů, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí. A přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací a kromě toho vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
2: To je náhodička.
3: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohleto.
2: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s Deníkem N, ne?
3: Přesně tak.
2: A nejen s ním.
3: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
2: No na mě ne, na mě neukazuje.
3: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově Deník N, který je zase nějak spojený prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o americký net, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
2: Trump to
3: není,
2: zarazil,
3: protože no. Trump to zarazil. A, takže to je jeden subjekt zahraniční. No a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše. Zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování. Ale je to prostě dohledatelné a není to nic jako tajuplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici, takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím, no a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state, protože to taky není žádná konspirace, to je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě nebo v případě České republiky několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně se myslím jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
0: Tak, takhle nějak to vypadá. S tímhle materiálem do Evropy asi to je těžký. Jo.
1: A to je překvapení, že to tak je, že?
0: No to je překvapující, kdo by to byl řekl. Oni to říkali, ty konspirátoři, jako jo, to oni jo, ale že se to takhle jako nakonec ukázalo, že to takhle opravdu je?
1: Jejda, to je náhoda. A jak ti novináři s těma biznismenama a s těma majitelama těch neziskovek, to neziskovky jsou velmi ziskové. To je takový oxymoron jenom pouze. No ne, to je bordel nad bordel. Představ si, jako kdyby jsme se měli, tam tečou obrovský peníze, a představ si, kdyby jsme se měli s nima vypořádat, aby každý teda vrátil, co ukradli ze státního rozpočtu, tak už jsme byli za vodou zase. Ten stát krvácí ze spoustu stran a toto je jedna ta perspektiva toho, jak ten stát jako dojí.
0: No to je, ano. Ale hlavně, víš to, na jedné straně jsou ty peníze, ty nekonečné toky peněz a financí, a na druhé straně pochopitelně je to ta pátá kolona, která je velmi dobře vyživovaná. A pak lidi řeknou, no oni slibovali, že udělají, a oni neudělali, jo, a to byly tam takový keci prostě. To je to, na co já prostě jsem upozorňoval. Umíš si představit, že by volby vyhráli nějací národovci, kteří v životě nebyli v politice?
1: No, představit si to jako dokážu, ale nemělo by to žádného valného koznění, protože tady ta banda by si jela svoje, jo? By si jela svoje agendu.
0: Ano. Babiš
1: a to si myslím, že Babiš jim šlape hodně na paty, podle mě, jo? A dělá, co může. Ale víš, že stojí teďko, proti nekonečné chobotnici. Jako,
0: a teďko, co se stalo? No, stalo se to, že začaly tyhle ty různé poradní systémy nebo poradní orgány začaly přestrukturalizovávat, aby byl důvod ty lidi potom tady dostat, rozumíš? Proto oni tak strašně řvou teďko a oni budou stávkovat, protože tomu nikdo tam nerozumí a oni to budou dávat pod jiný ministerstvo a budou pochopitelně přeobsazovat, že? To je to, co jim vadí. Něco zrušej. Jo, a když o tom mluvil Filip Turek, nazval to parazitama, který prostě jsou přisátý na penězovody, tak jak si to mohl dovolit o někomu říct, že jsou to paraziti? Já bych řekl, že jsou to zloději, jako Boha pustí. To ještě paraziti je docela dobrý, jo. Takže takhle se ty věci mají.
1: Já bych to řekl ještě jinak, jo.
0: Jo, tak to řekni.
1: Zopí PZ-ka. On je to zprostý, takže za to nemůžu říct. Řekl bych to expresivněji takzvaně, ale souhlasím, paraziti je slabý odvar, zloději je takový víc, ale ještě bych to trošku připepřil.
0: Ještě bych se trošku přesadil, jako.
1: Jo.
0: No jo. Dvě dávky.
1: No. No a já, když jsem se nad tím zamýšlel, kdy to vlastně mohlo vzniknout, tak já si myslím, že už jako, že jsou to ty havloidní praktiky, to zavádění tady těch struktur od Havla, ne?
0: Podívej, čím větší pijavice a šmejd, tím pochopitelně urputněji brání svůj post, jo. Já tady mám třeba taky jednoho takového. Ondřej Vetchý, herec, když se našel v roli tvrdého chlapíka, rozeného vůdce svého lidu. Jde cílevědomě za svým snem o vlastní velikosti. Ráz zdůrazňuje svůj smysl pro spravedlnost a odvahu. Viz vystoupení v pořadu Všechno párty před několika lety. Co o něm prozrazuje Wikipedie? Je držitelem modré knížky Na hlavu a žaludek. Kvůli jejímu získání přestal na čas judem. Uvádí, že v 17 letech si opatřil vojenskou pušku a vážně uvažoval, že něco udělá, například zavraždí prezidenta Husáka. Od tohoto úmyslu však upustil. Tady odkaz na tu Wikipedii. To je taky jeden z nich, jo, z těch Havloidů a z té lumpenkavárny. Jo. No a oni teďko pochopitelně hrozně řvou, protože Lišák Babiš vymyslel, že kdyby je začal vyhazovat, tak oni budou řvát, jo. Tak udělali přestrukturalizaci, provětraj to, co vlastně je potřeba a co není. Takže oni jako poradní orgány navrhují ministerským úředníkům, že musí podporovat tyhle ty a tyhle ty směry a ty jsou zastoupený těma neziskovkama, jejíž oni jsou vlastně členy. Takže oni si z toho udělali prostě, to je část té chobotnice, jo. To je část té chobotnice. Tak takhle se to dělá.
1: No a pak se div, když máš takovou věž v kožichu, jako, že můžeš něco
0: že
1: jako
0: to nejde.
1: Rozhodovat, nebo vládnout, nebo jakože chceš, protože kdybys neměl takový limity, to by se děly věci, jo? Ale když tady máš takovou bandu všiváků, kteří ti prostě rozhazují furt karty a furt něco bojkutují a tak dále, tak to
0: no,
1: prostě,
0: tak
1: chci se žrát, to je prostě...
0: No a to je právě to, co já se tady snažím lidem vysvětlit, že prostě je potřeba podporovat Babiše, podporovat Fica, oni občas něco řeknou, důležitý je, co dělají, protože občas něco musí říct, aby to nebylo takový, jako že jsou moc úplně vyhraněný, jo, tak občas teda říct něco musí. No, tak lidi jsou neočkaví a chtěli by všechno hned, rozumíš?
1: Ano. No prosím tě, to totiž je jedna věc. Probírali jsme minulé prodej, když Babiš byl teďka na obhlídce terénu, tak byl v té firmě pardubickém státní výrobce střelnoprachu v té expozii.
0: No.
1: A prohlásil, že po návštěvě firmy uvažuje stát o jejím prodeji a sám je pro. Zájem projevila Francie prostřednictvím Macrona. Jako francouzská státní firma. Mm-hmm. Na mě to dělá dojem, že on, aby garantoval Rusku nějaký bezpečnostní záruky a nešlo to napřímo, tak chce udělat takový krok, že vlastně státní firmu, která vyrábí výbušniny a dokážu si představit, že ty výbušniny jsou na té Ukrajině a že tam vyvážíme ty výbušniny. Takže je to takový krok k tomu, aby dal najevo, že my tady tu firmu jako už nevlastníme a nemáme zájem na tom, aby se ty výbušniny od nás vyvážely. Jak to vidíš ty? Bavili jsme se o tom, nebavili?
0: Nebavili jsme se o tom ještě.
1: Víte, pane
0: inženýre, já ještě na to nemám názor.
1: Nemám na to noty. Mě ještě nic z Bruslu mě nic neposlali. Žádný notičky, takže tomu já se nemohu vyjádřit, prosím.
0: No právě.
1: Mě to dost zaujalo, ta zpráva, a já jsem totiž to viděl někde na Facebooku a pod tím jela jenom vlna jako, že je Babiš prostě kretén, a že prodat Agrofert a toto a kde si co si a všichni mu nadávali. Já říkám, ale tady je potřeba číst mezi řádky, jako to není o tom, že ta firma je v zisku a jako, to, jako dodává zajímavý peníze do státního rozpočtu, ale tady jde úplně jako o něco jiného. Tady podle mě jde o nějakou bezpečnostní politiku státu a je to nějaký gesto a příprava na nějaké uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. No, po speciální vojenské operaci. Já to tak jako vidím, jo?
0: Já tady ještě pustím, když jsem mluvil o tady,
3: na to rozšiřovalo.
0: Tady pustím něco, co se k tomu váže. No, to je tady takový nějaký přebuzený, nevím. Tak... aby jsme to tady měli.
4: Ukrajina nemá koncesionářský poplatky. Když to prozradí teda milionu chvilek, tak si myslím, že no, je to tam rozpustěj. Máte pocit, že Švédsko není demokratická země? Máte pocit, že Nizozemsko chtělo zničit demokracii ve své zemi? Máte pocit, že Dánsko, supersocialistická demokracie, chtěla zrušit demokracii? Norsko, superdemokratická země, v roce 2020 poplatek zrušen. Austrálie a Nový Zéland. Já mám pocit, že ti herci, ti umělci, ti hysterici v těch televizích, na těch náměstích, oni kvičí, protože se jim mají zkrátit penězovody. Máte pocit, že někdo, kdo má peníze od státu, zná nějaký soudce, nebo nějaký jako nejvyšší kontrolní úřad, nebo někdo takový, že není objektivní, jenom proto, že není placen z veřejnoprávních poplatků. A víte co?
0: No jo, na Ukrajině, to je náš vzor přeci, že jo? To teďko frčí, tak oni tam, člověče, představ si, oni tam nemají ty koncesionářské poplatky, ale ještě v dalších asi 17 zemích, jo, Evropské unie nejsou. A protože zase někomu se šláplo na rozkrádání peněz, tak jsou z toho divživí, že prostě najednou jsou tady bez peněz. A to nebude fungovat bez peněz, to nemůže fungovat, jo. A všichni řvou, že to nebude fungovat, když nemají peníze.
1: A je ohrožena demokracie, to se zapomněl.
0: Takhle, ano, to, ježiš, to jsem zapomněl říct. To nejdůležitější to úplně jsem neřekl vlastně.
1: To jsi neřekl, protože ta demokracie visí na tom, jestli my si ji budeme platit nebo nebudeme přece.
0: No ano, my si to musíme předplatit, my si dokonce musíme předplatit ve veřejnoprávní televizi.
1: No, aby vůbec byla příští rok, rozumíš, no, protože to letí, to nebude.
0: My platíme zálohu na demokracii.
1: Přesně tak, to je pronájem, jakmile to vyprší, musí to být nová mohli smlouva.
0: Počkej, Jiří, ale to bychom měli
1: navrhnout. Jsem ti vnukl nápad, že?
0: No ne, daň z demokracie. To už vlastně daň platíme, to jsem zapomněl. No, tak.
1: No ono se to jmenuje jinak, ale platíme to.
0: Platíme to. To je pravda. To o tom ani potom. No tak jsme probrali Vetchýho chlapčička. Vetchýho. A já bych trošku ještě brnknul o to smíření, jo, s těma, v tom Brně, jak probíhalo to smíření u toho dlouhého stolu s těma. Jak tam byli ty kolaboranti, jo, kteří se smířovali?
1: No já jsem tam viděl tu... No prosím tě, Vyškovo... Ne, ale já jsem... Vyškovo jsem tam viděl. Viděl jsem tam tu bývalou primátorku, ta bývalá primátorka za ODS. Já jsem ho viděl na nějaké debatě... Vaňková se jmenuje. To jsem viděl na nějaké veřejné debatě ještě s Hladíkem v Brně. Ještě když jsem byl, bavili se o nějakých obecním bydlení. To je taky... Kukuru, kuku, to nemůžu ani říct slušně, jaká je to pipiri, pipi, jo, ale tu jsem tam viděl samozřejmě, takže to je neofašistka jak vyšitá, ale kdo mě překvapil a kdo tam byl a vlastně mě to, vlastně jsem se nad tím potom tak jako zamyslel a vlastně mě to vůbec nepřekvapilo, tak tam byla ta farářka husitské církve Kopecká.
0: Jo, no to je posená. To je ta feministka.
1: To je ta feministka profilesba, která bydlí doma asi se 150-kilovou ženskou, kterou by nechtěl potkat jako ve tmě. Jo? A mají dva hafáčky, takže asi spokojený jako vztah. Ale ona byla samozřejmě u papeže, že jo? Na instruktáži. Mm-hmm. Jo, to se dá dohledat, jo, takže to já pozoruju už delší dobu, já už upozoruju několik let a ta je hrozně protěžovaná a ta je, a víš, s kým je jeden papyrus, tady ta Minda s tím Lustigem, ten konec prokrastinace, ten Lustig, ten, co je taky placený ze Soros, to je vlastně ta Sorosova banda, jak se oni jmenujou. Takový to, ten institut, takový ten máme hole v ruce, jak oni se jmenují, myslím, že Aspen institut.
0: Jo, Aspeni.
1: To jsou děcka z Aspenu. musí být všichni vylágrovaní horem spodem, protože to není možný, jako jo. Tam je to samej debil, blbeček, akorát tamhle vzadu, tam je jediná výjimka, tam sedí
0: Lustig
1: vedle. No, no, to je prostě, to je fakt katastrofe, no. Takže já jsem to nestihl úplně ani vyhodnotit, tím, že tady pořád běhám okolo Třeboně a něco tady zařizuju a dělám, ale povídej. Nebudu ti brát slovo, povídej.
0: No, jak se denacifikovala ta Evropa, jo?
1: Ano, ano. To
0: tam zejména Claire sehrál svoji roli, víme. Hodně těch klíčových lidí, nacistů, SSáků, různý verbeže, tak bylo velice bezpečně dopraveno a do bezpečí. A pak je nejhorší, že třeba jeden z těch vrcholných nácků už v roce 1952 byl velvyslancem v Sovětském svazu, jo. Což asi těm veteránům bylo strašně příjemný. A já tady mám jednoho jiného, kat Čechů za protektorátu Hans Ulrich Geschke. Narodil se v roce 1907 v německém Frankfurtu nad Odrou. V roce 1932, v 25 letech, vstupuje do NSDAP. V roce 1934, v 27 letech, se stal příslušníkem gestapa. V roce 1939, ve 32 letech, byl povýšen a převolen do Prahy, kde se stal šéfem řídící úřadovny gestapa. Na jeho rozkaz byly zatýkány, vyšetřovány a vražděny stovky lidí. Figuruje na Československé listině válečných zločinců. Odpovídal za zavraždění českých vysokoškoláků 17. listopadu 1939. Po napadení Sovětského svazu řídil operace proti komunistickým buňkám v Praze a okolí. Podílel se na teroru při prvním a druhém starém právu. Dokonce osobně zatýkal bývalého předsedu protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, na kterého později vypracovával žalobu, na základě které byl generál Eliáš popraven. Nesl také hlavní podíl viny a odpovědnosti za vypálení obce Lidice. U zničení obce byl osobně přítomen. Dne 18. června 1942 velel Geschke gestapu při dobývání krypty kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, kde byli českoslovenští parašutisté. Geschke předsedal soudu, který dne 28. září 1941 v Pečkově paláci na svém prvním zasedání odsoudil k smrti řadu vysokých činitelů obrany národa. Jako první byli odsouzeni generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Odsouzení byli odvezeni do ruzínských kasáren, kde byli popraveni. Od 27. května 1942 zasedal v Pečkově paláci další staný soud. Vynesl celkem 1072 trestů smrti. Tento soud odsoudil i členy rodin parašutistů a jejich pomocníků. Soudu předsedal Hans Ulrich Geschke. Dne 3. září 1942 v Pečkově paláci proběhl soudní proces staného soudu s představiteli pravoslavné církve. Předsedou soudu byl Geschke. Všichni obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti, zastřelením a k zabavení veškerého majetku. Dne 29. září 1942 odsoudil Hans Ulrich Geschke jako předseda staného soudu v Pečkově paláci k smrti všechny ubytovatele parašutistů a většinu rodinných příslušníků. Celkem se jednalo o 252 osob. V říjnu roku 1942 opustil pražské gestapo a území protektorátu. Poté páchal další zločiny v Polsku a v Maďarsku. Během roku 1944 byl za zásluhy povýšen na SS Oberführera. V únoru roku 1945 po něm končí všechny stopy. Naposledy byl viděn koncem války v rychlíku z Drážďan do Saské Kamenice. Je velmi pravděpodobné, že si změnil identitu a uprchl. V roce 1959 byl prohlášen vrchním státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem za mrtvého. Pro jistotu. Takhle se denacifikovala Evropa, takhle se to řešilo. A ještě další jiné způsoby, které už jsem tady popisoval. A takhle se prý Západ vypořádal s nacistickými pohlaváry a s těma největšíma zrůdama světa.
1: Ano. Akorát je rozmístili na jiné lokace a dali jim jiný úkoly.

0: nevymyslíš. Takže ráno jsem četl, že prostě to byl dron, ruský dron, který spadl po tom, co PVO ukrajinská jaksi zafungovala, tak ten dron spadl za ukrajinskou hranicí, spadl prostě na obytný činžovní dům. Nevím, jestli tam zahynuli dva lidé, ale dron měl nějakou výbušninu a protože se stal asi neovladatelným, tak tam prostě havaroval. Během dne se ta situace jaksi vyvíjela a teď někdy asi odpoledne v 16 hodin už hlásila média, že potom, co ruský dron napadl rumunskou civilní, jako civilní cíl, takže Rumuni to nenechají jen tak, protože Rumuni jsou členové NATO a Rumuni připravují odvetu. Jo, přitom ještě ráno to bylo potvrzené jako prostě záležitost, která se stala díky té havárii, jo. Mm-hmm. A to je přeci jedno.
1: Mělo to málo šťávy. Ale v Rumunsku jako hrozí, že padne vláda, protože ta tamní dosazená vláda, která je teďka aktuálně v rámci progresivistů, tak se pod něma tisté houpe židle, takže tam je potřeba taky odvést pozornost od něčeho dalšího a já si myslím, že ta vláda v tom Rumunsku definitivně padne, jo, protože to tam jako neustojí. Takže ten pracující lid se s nimi poradí, jak se říká.
0: No.
1: Jo, takže to jsou takové pohádky ovčí babičky a takový keci. Ono je to tak, jak bych to řekl, ono je to tak jako průhledný, že to je lež střídá neuvěřitelnější lež a já mám pocit, že ti jako novináři jsou asi svetovaní, protože to jako není možný, to za střízlivýho stavu to nevymyslíš. Jako.
0: No, tak když jsi dobrý novinář.
1: No, tak když jsi dobrý novinář. Když jsi novinář z Aspen institutu, tak jo, to máš školení politické na to. To dokážeš písat.
0: Péšem.
1: Takže.
0: Máš péšem. To pak můžeš zafungovat. Zůstaneme ještě teda na domácí půdě. To je jenom, jak se pracuje s těma informacema, jo. Mám tady... Mám tady rozhovor, velice zajímavý, Karel Havlíček a bývalý premiér Fiala. Takže už to je zajímavý, že prostě pitomce taky někam pozvali, tak vlastně to musí užít. Tak se na to pojďme podívat, bylo to na Prima CNN News v nějakém pořadu, tak mu to tam vysvětloval Fialovi.
2: My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali. Že jste zde lhali o příčinách inflace, že jste zde lhali o energii, že jste zde lhali o rozpočtu, že jste tady švindlovali doslova do písmen jako sňatkový podvodníci. A já jsem tady s vámi ukazoval stovky různých grafů, kde jsem prezentoval, že jsme poslední, předposlední v mnoha a v mnoha oblastech. Já to nebudu teď znovu činit, protože já jsem
3: slíbil... Byla ta země zdevastovaná.
2: Nechte mě jenom o tom domluvit. Já jsem poukazoval na to, že firmy díky tomu přestávaly investovat. Byly v nejistotě. Zhoršovala se situace domácností. Chudly ještě více. Ale já jsem slíbil, že nebudeme stavět naše kroky na neúspěchu nebo neschopnosti té vlády minulé. Konečně vizitku, nebo respektive vysvědčení, tu vám dali voliči a přesvědčovat je o tom, co mohlo být lepší nebo horší, je už dneska věc jiná. Každého dneska zajímá to, co bude. Jiným slovy, já na ty ukážu 2 grafy a na tom budu demonstrovat ten současný stav, který já myslím, že to ty lidi zajímá úplně
3: nejvíc. Určitě to probereme i v detailu.
2: Určitě, ale tady to je. V posledních hodinách vyšla čísla z Eurostatu a tady vidíte, že po mnoha a mnoha měsících

0: 4 letech, když jsme měli nejhorší ceny energii, tak Česká republika je druhá nejlepší po Dánsku ve smyslu meziměsíčního vývoje cen energii, jinými slovy poklesly. Když se to podíváme s ohledem na elektřinu, tak jsme třetí nejlepší v tuto chvíli v Evropě o 10% díky krokům, které jsme udělali. To má samozřejmě okamžitě vliv na inflaci. Určitě víte, že máme jednu z nejnižších a má to vliv, a to je dobrá zpráva, na podniky, které se nadechují, jsou připraveny investovat, má to pozitivní vliv na domácnosti, jejich spotřebitelská nálada se skokově zvýšila a to je v tuto chvíli to nejpodstatnější.
1: Přebírali.
0: My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali.
2: Tak, ať toho nemáme tolik. Vymetá se chlív. Slyšeli jsme, jak Zemánek přinesl ty informace z těch ministerstev, kde víceméně asi ta politická garnitura, tím, jak ta Fialova vláda byla opravdu jako jeden vedle druhýho, jo? Jeden větší expert než druhý, tak pravděpodobně se vyvinul ten systém tak, že úředníci konali společně s těma orgánama poradníma a udělali si prostě nějaký schéma fungování. Na teď pochopitelně přichází ten zlý Babiš a boří jim to, protože to chce dělat jinak. Chce mít třeba věci pod kontrolou. Jo. A to se pochopitelně, že se to nehodí. Jo. Prostě oni jsou z toho naprosto šílení. Takže jim to bere peníze, jim to bere vliv, jim to jako spoustu věcí jim to hatí. A tak oni by rádi, aby ten Babiš pokud možno vypadl a aby neprudil. Jo, aby ho tam prostě nejlépe zastřelit. Jako třeba Fica. Jo. Takže to je fakt jako verbež, to nedáš. Jako.
3: Haló, slyšíme se?
2: No já tě slyším.
3: Slyšel jsem naposledy spoustu věcí, jim to hatí, a pak jsem slyšel jenom tup, tup, tup, tup.
2: No tak já nevím, tak asi se vytáčel. No spadl, dokonce jsme spadli asi z vysílání, koukám, 8.29.
3: Já jsem si vzpomněl na Fialu, jak jsem se úplně vytočil znovu.
2: Že se úplně roztřás, ne?
3: Přesně.
2: Jsi ztratil kontrolu nad sebou. Nestratil jsi nad sebou kontrolu.
3: Úplně.
2: To jsou věci prostě. No. Chtěl jsi něco říct?
3: Mě zajímalo. No, jenom by mě zajímala ta reakce po tom, co ten Havlíček mu naložil.
2: No, co mu naložil? Já upřímně úplně nevím, jako jak hodně jí dostal. Jo, ale zasloužil si, no, tak co? Jaký pak
3: štráchy? Jak to bylo v té pohádce? A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost.
2: Já, přesně tak. No, takže Robert Fico to taky nemá jednoduchý, to už jsme se bavili xkrát. No a ten zase řešil s těma rádoby hlídačema toho ksi té demokracie a všech těch věcí. Dobře to ví, že demokracie by ti mohla zdrhnout, ne?
3: No to je jasný, no. Ta má vrtkavou povahu. Mohla by se vznést a odletět.
2: No.
3: Jak motýl a už se nikdy nevrátí.
2: Tak on jako vysvětloval Robert Fico těm novinářům nějaký věci a oni normálně mu začali vysvětlovat, že teda jako je nekompetentní a tak. Že si nestratil kompetenci vůbec. Jako. K tomu dělat, vykonávat funkci. No a pak takový novináři napíšou článek, teď se podíváme na druhou stranu té barikády, jak to píšou na té druhé straně o tom Brně, jo? Jak si to pochválili. Tak, v neděli 25. května 2026 se v Brně stalo něco, co mnozí považovali za nemožné. Na brněnském výstavišti se sešly 3000 lidí na 76. sudetoněmeckém sněmu. Poprvé v historii na české půdě. Bavorský ministerský předseda Markus Schöder přijel přes varování vlastních politiků. Šéf sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt se znovu omluvil za zločiny nacismu. Zástupce předsedy Stefan Hertler sklidil potlesk ve stoje a řekl: děkujeme našim českým přátelům. Sudečtí Němci 80 let od odsunu nežádají nic nazpět. Přinášíme však něco nazpět. Naši hlubokou lásku k této zemi. Všimni si ta formulace, jo. Oni si nic nechtějí odmíst, ale přinášíme však něco nazpět. Hlubokou lásku k této zemi. Nemůžete se nám divit, že tu chceme být zpátky. Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla: smíření není slabost, ale síla. Schöder varoval před tím, o čem píšu dlouhodobě. Máme tady síly, které jsou z části řízené zvenčí. Nesmíme se dostat tam, kde už jsme jednou byli. Toto byl historický moment. 80 let bolesti a nakonec podaná ruka. A kdo proti tomu bojoval? Kdo? Vládní koalice ANO, SPD a motoristů nechala sněmovnou přijmout usnesení vyzývající organizátory, aby sjezd zrušili. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Na místech lidoveckých poslanců zůstala cedule. Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. A pak přišel protest na Dominikánském náměstí. 3000 lidí. Husický chorál, rudé vlajky, transparenty posílající sudetské Němce domů a Miloš Zeman označující sněm za obludnost. Dav skandoval: ať žije Zeman. Kdo je Miloš Zeman v tomto kontextu? Jako prezident navštěvoval sjezdy KSČM a vyzýval komunisty k pokání, ale sám si notoval s Putinem a prohlásil: novinářů je tu mnoho, novináře je třeba likvidovat. Jako prezident se bratřičkoval s Putinem a Xi Jinpingem, obhajoval proruské pozice a nyní stojí na pódiu s rudými vlajkami a skandujícím davem a označuje historické smíření za obludnost. Tato linie od sympatie k východním autoritám po odpor k evropskému dialogu není náhoda. Je to konzistentní politická filozofie. Posel to pojmenoval výmluvně. Upřímně řečeno si myslím, že jsem více Čech než Okamura. Okamura spolupracuje s německými a rakouskými nacionalisty, kteří mě označují za zrádce sloužícího Čechům. A pak je tu detail, který říká vše o společnosti, ve které se Zeman v Brně pohyboval. Jeho projev na náměstí narušoval Miroslav Sládek, bývalý předseda republikánů, symbol české xenofobie 90. let. Schytal několik šťouchanců a protestujícímu poničili megafon. Zemanovi tleskají stejní lidé, kteří mají ve svých řadách Sládka. Schöder řekl v Brně: pro mě od počátku bylo jasné, že podaná ruka se neodmítá. De Gaulle a Adenauer si podali ruce v roce 1963. Změnili Evropu. Pavel a Schöder si podali ruce v Brně v roce 2026. Navzdory vládě, která hlasovala proti. Dějiny si zapamatují, kdo byl na správné straně a kdo stál s rudými vlajkami, husitským kazatelem a Miroslavem Sládkem a křičel na lidi, kteří přišli s omluvou. A teď si dáme tu o pejskovi a o kočičce.
3: Ne, to je prostě, děti. To je prostě, mám na tebe dvě, mám jeden takový postřeh, no. Takový jako názor, všichni, kdo se účastnili toho té podpory, tak by měli prostě být souzeni za vlastizradu a ty jedna, natvrdo, bez milosti, bez pardonu a pro vás, zdár, hotovo, vyřízený. To je první věc. Druhá věc. Všichni, kdo, no, ještě by mě zajímalo teda, jestli, proč vláda udělala takový jako malý ústupek, myslím, že měli jako málo politické moci na to nějakým způsobem, nebo že tam byly nějaký tlaky zvenčí. To jako...
2: Víš co? Já ti odpovím takovou souhrnou... takový odstavcem, kde něco zhrnu, jo. Psala posun, nebo my jsme měli s Išou pořád a Iša říkala, že prostě jako nikdo proti tomu moc neprotestoval a že v podstatě jako oni měli návrh. Tak oni tam měli 3000 sudeťáků, jo. Plus pochopitelně kolaboranti z Čech. A Slovenska, pardon, z Čech a odpůrci přijeli z Čech, nebo řeknu z České republiky spíš, a odpůrci byli ze Slovenska i z České republiky. Psala posluchačka, že to není pravda, že se konala velká protestní akce, na které bylo cirka 6000 lidí a že byl i pochod jako a tak dál. A tady na tom je přesně vidět, proč vláda a parlament, ministerstvo vnitra a tak dál, proč se chovali tak, jak se chovali. A já k tomu ještě použiju něco jiného. Já jsem tady říkal, že kdysi jsem byl na takové akci v parlamentu, kde byl ještě Rajko Doleček a bylo to ohledně Jugoslávie, bývalý. Pochopitelně bylo to pod záštitou některých poslanců. A byl to velký seminář, velká debata o té válce v Jugoslávii a o tom, jak, myslím, že to byl režisér Dvořák, natočil takový film, který pustili na druhém programu v televizi a pak už ho nikdy Dvořáka do televize nepustili. Jo. A já jsem se ptal Foldiny, poslance. Říkám, řekněte mi, tak vy tady, když s náma mluvíte, tak vystupujete absolutně rozumně. Prostě máte ty samý názory, co my. Ale když jste v té sněmovně, tak takhle nemluvíte. Berme to, že to bylo, dejme tomu, já nevím, před 8 lety, jo. Možná před 8 lety asi to bylo. Dneska už taky Foldina mluví jinak. A on mi říká, no, a čí názory mám prezentovat? Svoje? Ale já zastupuju lidi. Kolik mailů mi přišlo, když se probírali církevní restituce? 3 maily mi přišly. 3 maily od voličů, kteří požadovali, aby jsme to shodili ze stolu. Kdyby v Itálii přijímali, nebo ve Francii, kdyby se přijímal takovýhle zákon, tak sněmovní ulice je vypálená, tady bivakujou ve stanech prostě lidi, kteří proti tomu protestujou. Jsme tady v obležení, nikdo se nedostane z budovy a budou požadovat, aby se ten zákon nepřijal. Ale mně přišly 3 maily. A teď to střihnu, jo? Co on tím vyjadřoval? On tím vyjadřoval, že ten politik musí taky brát ohled na to, jestli zastupuje svoje zájmy, svoje postoje, anebo jestli má nabito těma voličema. Když byl Volný blok, tak jsme tenkrát tady vyzývali, aby lidi psali poslancům maily. Tenkrát se mělo přijímat vlastně povinný očkování. A my jsme opravdu lidé zahltili poslaneckou sněmovnu tolika mailama, že ten bod vůbec neprojednávali. A ještě byla venku demonstrace, pochopitelně. Ale o tom to je, jo. Jestli většina národa si myslí, že je potřeba zachovat Benešovy dekrety, že je sudetoněmecký landsmanšaft tady není vítán, tak tam v tom Brně mělo být 100 000 lidí, odpůrců. Protože když zavelí milionový chlívek na podporu vlastizrádce a kolaboranta z Hradu, tak je na tý letní 200 000 lidí. Jak je to možné? A teď se nebavím o té technice, jak tam ty lidi dostanou, jo? Že jim platí, že to jsou nějaké organizace ukrajinské, ty lidi tam jdou za peníze, většina těch lidí tam jde za peníze, jsou to komparzisti a tak dále. Nechám to stranou. Ale jak to vypadá, když to někdo neví a kouká se na to zvenku? Mm-hmm. Kdo mluví za ten národ víc? Jako? No tak se tam sešlo 6 000 lidí a tam kolaborovalo s těma 3000 sudetoněmeckých německých landsmanšaftů, tak tam kolaborovalo 10 000 Brňáků. Možná 20 000 Brňáků. Se tam honili trika. Takže vadí to lidem, nebo to nevadí lidem? Otázka. A kdyby to policie začala řešit, jak by se vyvíjely komentáře a jak by se to celé komentovalo, když v podstatě nikomu to nevadilo? V úvozovkách. Protože do toho Brna nepřijel. Bylo tam 6 000 lidí. Kolik? A bacha, to si myslím, že tam 5 000 lidí přijelo, jo? A Brňákům je to úplně šumák. Ty spíš se byli nažrat na tom náměstí, kde byl ten dlouhý stůl s těma klobásama a s tím bavorským ňam-ňam.
3: Počkej, tam byly nějaký klobásy?
2: No, jasně. To je stav té společnosti. Počkej,
3: tam byl jako stůl, kde
2: no to bylo to pořadatelé... smíření, udělají dlouhý stůl, že jo, a tam prostě každý přines něco a společně to žrali, že jo.
3: Aha, tak to vůbec nevím.
2: Ty nevíš, jak se usměřují sudeťáci s Moravákama?
3: Ne, bavoři. Já bych byl s nima vyřízený ein, zwei, drei.
2: Rozumíš, takže jako já vím, že my bychom chtěli, aby ministerstvo to zrušilo, mluvili jsme tady o tom, aby vláda nařídila Brnu, že ty peníze ne, že to jsou veřejné prostředky a musí se šetřit, takže se to škrtne. Ať si to aspoň zaplatí, když už jako. A že to zakážou, protože to je bezpečnostní riziko a tak dál. Měli na to fousy. Ale na základě čeho by to dělali? Na základě čeho by byla ten vysoký stupeň oprávněnosti do toho takhle šlápnout? Takže...
3: Jo, takže dává to smysl, co říkáš.
2: Víš, takže to proběhlo a já se v tom pokusím najít něco pozitivního, to říkal Martin, že jo, od Míši, to už jsem tady říkal. Martin říkal, víš co, to, že se to rozjitřilo, je taky k něčemu dobrý. Aspoň se lidi o to začali zajímat a oživilo se to. Oni vlastně udělali tomu psí službu. Protože to zvedlo zase nějaký téma, aby se to téma nezapomnělo, tak se zvedlo k tomu tématu spousta jakoby opozičních těch argumentů, myšleno opozičních jako proti tomu konání a proti sudeťákům, jak se tady chovali, pouštěli jsme tady ten film a tak dál. Čili připomnělo se to. Kdyby si nemysleli, že už mají navrch, aby nám to dali najevo, protože mají tady na Hradě kolaboranty, na radnicích mají kolaboranty a je tady spousta jiných, kteří kolaborují s tím nacismem, tak kdyby si nebyli tak jistí a nechtěli prezentovat tu svoji sílu a to svoje vítězství,

0: dětství na dosah, tak to nechal ještě 10 let spát. A pak už by nikdo si nevzpomněl na nějaký sudeťáctví a tohleto. Takže jo, dobře, zvedlo se to jako téma. Ukázalo se, že spousta lidí říká, že to není dobrý. A já si myslím, že z hlediska vlády, takhle, vláda vytvořila podmínky na to, aby dejme tomu se vytvořil velký tlak, aby to tu nebylo. Parlament k tomu zaujal nějaký stanovisko a možná budou dozvuky, jo? Možná, že tam pak přijde kontrola na ty finance a tak dále, já nevím. Ale znova se vraťme k tomu, co tady bylo na začátku. To, že parlament něco přijmul, tak tady vidíš, že brněnská radnice, přestože tam byli občani a tak dále, tak brněnská radnice policajtama nechala řešit ty odpůrce a sami tam naplno kolaborujou s těma náckama. Mm-hmm. A za peníze daňových poplatníků. Ano. Tak otázka zní, co si máš o té garnituře v Brně, co si máš myslet?
1: No, to je jasná věc.
0: A pozor, Jihomoravský kraj taky, jo? Teď taky na to dali peníze.
1: No, samozřejmě, to je tam takzvaně kameně be cihlu, to je jako jedna pakáž, že jo? Tak Don Pablo pochází z Brna, že jo? Tak to netřeba dalších komentářů, že jo? Vaňková, Fiala, jo, ještě taková jako zajímavá zajímavost. Paní Vaňková, předsedkyně, ta primátorka brněnská, jsem nevěděl, že ještě úřadující, tak před 2 dny řekla, že nebude dál kandidovat v dalších volbách. Takže oni zametají stopy. Default, jako všichni. A všichni 3 hlavní lídři z Brna, brněnské ODS, odchází. Uh-huh. Jo? Včetně samozřejmě s Blažkem. A Blažek byl obžalován. Nevím, jestli jsi to zaregistroval.
0: Nezaregistroval.
1: Byl obžalován, ale já jsem teda nestihl pozjišťovat co a jak v bitcoinové kauze. A řeší se to, ale jsem to nestihl tady to. No takže Vaňková je samozřejmě spojená s Blažkem, její rodina je celá právnická, dokonce mají podle mě nějaký ústavního soudce v rodině, takže to je, a jsou napojení na Rychetskýho, to je prostě brněnská banda, no.
0: Mafie, to je brněnská mafie.
1: Mafie, ano, brněnská mafie, přesně tak, jo. A já jsem ho viděl naživo, to je kukuru kuku.
0: To by ti šlo?
1: asi... se mi zvracet. No takže to a měli jasnou zelenou jako z brněnské radnice, takže tak, no.
0: Se mi zvracet.
1: Bylo by dobré, kdyby jsme nějakým způsobem vyzvali lidi, aby prostě do toho, nebo co udělat, přemýšlím nad tím, co teda udělat v rámci občanské iniciativy, aby jsme do toho řízli nějakým způsobem a teda chtěli po těch politicích, aby teda se z toho vyvodila nějaká zodpovědnost tady z tohoto, nebo co?
0: No ne, tak chtěla by se vyvodit zodpovědnost za to, že nedodržujou usnesení parlamentu, že jo? To je podstatné a důležité.
1: Nerozumíš, oni by tady měli, když přijedou do republiky, tak by měli být v předklonu a měli by se klanět a líbat ruce lidem až do Brna, a ne, že my se tady s někým budeme jako usmířovat nebo smířovat. Oni by měli zaplatit veškerý váleční reparace a měli by se akorát klanět a líbat nám ruce. To by měli udělat.
0: Ale tak to já od těch nechci, protože by nás nakazili, ale...
1: Ne, tak jako já myslím jako v uvozovkách.
0: Obrazně. Jo,
1: ale prostě...
0: No ne, tak až zaplatí. Až zaplatí reparace, jo, tak můžou začít mluvit o usmiřování třeba. Ale pak je tady jeden další aspekt. Jana Zvěrtek-Hamplová, jo, píše na Facebooku, já jsem to tady čet,

0: Má tady paragrafy, podle kterých se dá postupovat. Uvádí je tady. Nebudu to dneska číst. Klára Samková uvádí tady paragrafy. A to je všechno. Přeci Jana Zvrtek-Hamplová je veřejný činitel, ne?
1: Ano, tak ona je senátorka.
0: Má oznamovací povinnost?
1: Jana Zvrtek-Hamplová je...
0: Má oznamovací povinnost? Má, ne?
1: Já si myslím, že jo.
0: Každý ji má. Každý ji má. A ona jako erudovaný právník, advokát, tady vypisuje paragrafy, který porušuje prezident a který porušují ty organizátoři. A já se ptám, a podala trestní oznámení? A Klára Samková podala trestní oznámení? Nepodali. Nebo podali?
1: Počkej, já už to dávám do stroje. Ohlašovací povinnost mě se ptá bez kontextu. Že jsem mu neuvěděl kontext.
0: A to se nemusíš ptát, to máš ze zákona, ne? Pokud někdo páchá trestnou činnost, tak máš povinnost, oznamovací povinnost. Je-li ti je 18+. To nehledej, to vyplývá ze zákona.
1: Já teda zkusím, to znamená...
0: Bonzáctví je něco jiného, jo. Bonzáctví je, že někdo někde provokuje nebo poslouchá a pak to jde udat. Já se bavím o trestné činnosti. Jako. Pokud někdo páchá trestnou činnost.
1: Podala trestní oznámení na...
0: Tady běhala petice. Tady běhala petice k petici k velezradě prezidenta. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Tak to byla petice, že? Ta byla pro Senát. Bude Senát konat? Pepek Vyskoč bude něco dělat?
1: Prosím tě, napsalo mi to jen, že Hamplová se vyjádřila kriticky. To prostě komentář nenašel. No a ne, žádná oficiální zpráva tady, že podali trestní oznámení, mě to nenašlo.
0: Jo. Tak se pojďme podívat na pár věcí ještě. První dobrá zpráva. No
1: prosím tě, ještě ti do toho skočím v rychlosti. Taková vyběhla tady zpráva z Německa, ještě jsme u toho Německa, že v Německu od 17 do 45 jsou vlastně, mají zakázáno vycestovat ze země bez potvrzení kvůli novým pravidlům v rámci armády. A že tady to pravidlo se už zvažuje i v Anglii. Jo, když jsme jenom toho. Takže v Německu se navíc buduje, zbrojí se a buduje se armáda, že uh-huh. Jiné. Jo? Takže to jenom tak jako na doplnění.
0: Jenom tak okrajově. Čtyřletá čekací fronta na koupi superjachet se skládá výhradně z ukrajinských úředníků. Toto prozradil Stephen Kuhn, zakladatel společnosti Take America Back INC. Právě jsem telefonoval s výrobcem superjachet a ukrajinští úředníci a jejich rodiny mají rezervované objednávky na příští 4 roky. Superjachty v hodnotě stovek milionů dolarů, všechny z jedné země. Mezitím to financují západní daňoví poplatníci v Kanadě, Velké Británii, Evropě, Americe a Austrálii, řekl. Berou lidi z ulic a posílají na frontu. Odvádějí je do armády a lidé páchají sebevraždy, aby se vyhnuli válce. A úředníci kupují superjachty. Je to největší operace praní špinavých peněz v moderní historii, dodal Kuhn. Nepřekvapuje nás to, že ne?
1: No to jsou teda jako v šoku. Dívej, ti Ukrajinci jsou pracovití a vydělali si na to určitě poctivě, takže to mě jako nepřekvapuje vůbec.
0: Ale teď si vím, že oni si na to vydělali, přestože tam zuří válka.
1: No, ti říkám, to jsou šikovní lidi, jo.
0: Takže kdyby Rusko proti té Ukrajině, kdyby to Rusko proti té Ukrajině tam nebojovalo, tak by ty Ukrajinci ty Rusy brzy spolkli. I s Evropou.
1: Ano. A navíc by si nevydělali ani.
0: Pojď, dám si ještě frťana. Dneska je to na mě. Prostě...
1: jak to chci slušně okomentovat, jo? Já si myslím, že by se měli vysílání posunout až začínat v 10, jo? Aby se k tomu pak pregnantně vyjádřil. Protože to je jako, to je do nebe volající, jo? A vidíš, že nikomu nic nevadí, jak máš penízky, tak jde všecko. Aj super jachta. Tož, a kolik těch palub potřebujete? Já nevím, já nejsou náročný. 3, 4, něco, co má, jak má Bezos a Musk, prostě takovou jachtičku 300 metrů, nic velkýho. Jo,
0: a co s tím dokážu otočit v černý poři?
1: No, jasně, přesně. Ať jsou tam dva bazény ve vnitřku velkýho a domácí kino, jo. Ale jinak všecko v pohodě, jo.
0: Bill Gates prohlásil, že většina lidí už v éře umělé inteligence nebude potřebná. Říká, my rozhodneme, kdo přežije. Globalistický miliardář Bill Gates otevřeně prohlásil, že díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence se většina lidí stane zbytečnou a bez obalu uvedl, že my, elita, budeme rozhodovat o budoucnosti lidstva ve světě, kde už lidé nebudou pro většinu úkolů potřební.
1: To je zajímavá kontradikce s tím, že v Xi Jinping prohlásil, že uzákonili, že nikdo nemůže pomocí umělé inteligence vlastně vydírat zaměstnance a zároveň nahrazovat umělou inteligenci. A je to uzákoněno v jejich systému. Uhum. A zajímavý je, že jak ta škaredá Čína, která má ten sociální kredity a tak dál, jak nakládá s lidma. Prostě ta umělá inteligence je na jedné straně země koule je to nástroj pro vykořisťování lidí a na druhé straně je to příležitost pro zlepšení toho, toho a toho.
0: No je to, kdybych to řekl.
1: Rozumíš, jak si vůbec dvě... dovoluje, že oni...
0: No, povídej.
1: Strany. Všechno no, jak, má, jenom jsem chtěl říct, jak on si jako dovoluje, prostě, že, jako, že bude o něčem rozhodovat.
0: No ne, tak když volně přece tenkrát, že s ním se bude jednat jako se státem, jakože... on má tuhle pozici. Poslouchej, musíme se trošku vrátit ještě do té historie a
1: ano.
0: Trošku se podívat na to. Já jsem rád, že Zaorálek se k tomu vrátil tady v jednom vyjádření, protože se trošku zapomíná, že SVO na Ukrajině nezačalo v roce 2022. Jo. Mhm. To je velký omyl. Takže pojďme si tady pustit Zaorálka, která až nám to bude chtít říct.
1: Zase se nechce načítat, že? Dacan.
0: Ne, čoviče, on mi to tady nechce gavarit. No jo, tak chviličku. Já to tady musím skrotit, abych tak řekl. Vlastně nikdy nemyslel, že budu tady krotitel. Dos Lucilus. On říkal, Pavel, jestli takhle budeš vytahovat ty, jo, tak ti to nebude, tak se ti to rozladí celý, jako. No, tak je to možné, tak jsme dohráli, nazdar, babi.
2: Tady vlastně jsme úplně selhali, takže neříkejme, jak tady děláme dobrou práci, ne. My jsme selhali ve chvíli, kdy se to celé dalo zastavit a dokonce jsme připustili, že se ta válka spustila. A to byla naše role. Jako, takže neříkejme si tady, jak jsme skvělí. My jsme připustili 100 tisíce mrtvých, my jsme připustili úplnou devastaci Ukrajiny, my jsme připustili to, co John Mersheimer prorokoval před 12 lety na přednášce v Chicagu, kdy řekl, Západ vede Ukrajinu na cestě do záhuby a výsledkem bude, že bude Ukrajina úplně zničena. On tam řekl 4 klíčové body už před 12 lety, taky tím se stal slavný. On řekl, Ukrajina nikdy nepřijde do NATO, Západ nebude nikdy za ní skutečně bojovat, Západ ale bude ponoutat k tomu, aby jako bojovala s Ruskem, bude v tomhle roli své hraje a výsledkem bude úplně zdevastovaná Ukrajina. Tohle proroctví mu prostě vyšlo a my Evropané jsme s tím neudělali nic.
3: Ďakujem pekne.
2: Tady vlastně jsme...
0: Je to právě o té diplomacii, jo? Že když se nemluví, tak se pak nakonec bojuje.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: Diplomacie přeci je od toho, aby se předešlo tomu řešení vojenskému.
1: Mm-hmm. Dívej, ale ti západní diplomati samozřejmě nechcou, to víme, že jo, jak oni pracují, nebo ty západní složky prostě, oni pořád to Rusko chcou porazit a teď i tu Čínu a všechny, jenomže budou sami poraženi, prostě tak to je.
0: No, to je těžký, jo.
1: A já tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se dojde pro pivo.
0: Až se dojde pro pivo. Já jsem tady chtěl ještě dát Roberta Fica, který si myslím docela dobře vychmát tam v té diskuzi s nějakými novináři, tak to je naprosto jasný. Jo. Oni do něj jeli a normálně zprostě mu jako začal tam vykládat nějaký pablb, že určitě nemá na to, aby vykonával tu funkci, jo.
1: Jo.
0: Prostě drzej.
1: A kde ho zakopali, prosím tě? Že prý tomu borcovi by tak slušelo 5 metráku hliny na hrudi a vápno. No.
0: Víš, ale to ti jako hlava nebere, jako kde nějaký smrad tamhle, který je Bůh ví kde, odkaď a to.
1: Nemáš
0: kde bere ten, tu drzost, jako, rozumíš?
1: A nemáš ty informace k tomu, Roberto Fico.
0: No, čekám, až to budu moct pustit.
1: Dobře, já teda zkusím zjistit, který novinář to byl. Nemáme jeho jméno, ne? Asi nemáme, že?
0: No, tam možná, že mu to řekne, uvidíme.
1: Já ho tady proženu strojem, zkusíme na něho najít nějakou špínu.
4: Lebo to je přesně, rozumíte tomu, to je přesně ta opoziční podle.
0: Ježi, to se tady celé zhroutilo, to
4: bavit iba o tejto múdrosti sveta. Lebo to je presne, rozumiete tomu, to je presne tá opozičná politika. Dobre, počúvajte. Slovensko ťahá konkurencieschopnosť z Európskej únie. On pôjde na tribúnu, On to bude vykrikovať celému Slovensku. Malé 5,5 miliónové Slovensko, malé 5,5 miliónové Slovensko ťahá konkurencie schopnosť Európskej únie. Je tu najhoršie na svete. Nič horšie na svete neexistuje, ako je Slovensko. Nič to ani poslankyňa. Ja sa navážem do vás, takisto, ako je to neho. Ja som úplne istý opozícia, takže...
5: Ja rozumiem, ale toto je...
4: My sme si... Ale vy musíte... My sme v politickom súboji, pani poslankyňa. My sme v politickom súboji, v takom politickom súboji sme. My sme v takom politickom súboji, pani poslankyňa, v takom. Že kvôli mojim názorom ľudia, ktorí sú blízki opozície, ma chceli zastrliť. My sme v takom súboji. Tak mi teda dovolte.
5: Nie je to blízko.
4: Ale to počkajte ešte raz. Akože nie je. Nechajte ma dokončiť. Ja to dokončím. Politický aktivista, blízky demokratom, politickej strane, ma chcel zavraždiť za moje názory. Tak dovolte, aby ma chcel niekto zabiť za moje názory, aby som ja mohol prísť na zasadnutie výboru, mali ste možnosť postaviť otázky a dovolte mi, aby som ja si povedal svoj názor na veci, ako sú tu. Ale takéto blbosti, že Slovensko ťahá dole konkurencie schopnosť Európskej únie, nebudem tolerovať. Rozumiete mi to? Ja nie som trojročný chlapec, aby som tu počúval pred médiami a ľudmi, ktorí vedia, koľko je 2x2, ktorí majú IQ vyššie ako drevený vláčik, aby tu niekto rozprával, že slovenská ekonomika, Slovensko, my vlastne likvidujeme Európsku úniu a my ničím neprispievame. Prepáčte, ďakujem, toto asi najlepší záver.
5: Vladimír Putin patrí do Hádlu a nie do Budapešti a my by sme nemali vítať, že Maďarsko, náš partner, náš sused, sa rozhodlo vedome ignorovať rozhodnutie Medzinárodného súdu a zatýkač, ktorý bol na prezidenta Putina vydaný.
4: Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete zatvoriť? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože jaký summit, že to vlastne pomáha Trump, to je teraz Orbánovi vo voľbách. To si fakt myslíte, že Trump nemá ničšie na robote, len chodí do Budapešti podporať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. A opäť, hovorili ste s Vladimírom Putinom? Nehovorili. Hovorili ste s Sitipinom? Preboha. Vy ste odpadli. No normálne by ste umreli, keby ste sa porozprávali s ruským prezidentom.
6: Dostali by ste
4: koprivku normálne, nie? Dostali by ste infekciu, keby ste sa s ním bavili. Však snáď sa dá o miery rozprávať len vtedy, ak sa budeme o miery normálne z ľudí baviť. Ja sa teda dostanem k nej téme, ak dovolíte. Americká delegácia došla do Moskvy a ponúkla Putinovi tento deal. Deal spočíval v tom, celý Donbas, celý Luhansk, Krym a Záporoží a Kersonie zostanú tam tie línie, ako sú. Keď došiel Putin na Aliešku, tak sa spýtal Trumpa, je naozaj na stole tento deal? Na to povedal Putin, beriem, lebo Trump to potvrdil. Čo sa potom udialo? Trump povedal, ale teraz potrebujem čas. A išiel presviedčať Zelenského a Európsku úniu, ktorí povedali nie. A znovu sme tu, oni pochopili. Pochopil aj Trump, aj Putin, že ak do toho nechajú, aby do toho im lietávali ďalšie prvky, tak to budú vždy vidli hodené do dohody. Vždy to tak jednoducho bolo. Dnes si musíme priznať jednu vec. Môžete tu teoretizovať a robiť mierové semináre, koľko chcete. Mier bez odozdania území, časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možné. Alebo máte iný nápad? Ideme naházať atomové zbrane na seba? Dnes to tak je jednoducho. To je realita. A túto realitu si uvedomuje už aj ukrajinský prezident, túto realitu si už uvedomuje americký prezident a ďalší. Preto ten summit, pretože pochopil americký prezident Trump, že si nemôže nechať hovoriť do vecí, na ktoré má vplyv, pretože má 100-krát viacej rozumu, ako majú Briti a Francúzi. Napriek tomu, že má podstatne väčší jadrový potenciál ako Briti a Francúzi, tak má podstatne viacej rozum.
6: Tak Slovensko ťahá Európsku úniu.
0: Tak to je opozice na Slovensku. Společně s novinářema.
1: Samé lumen. Zvracel. To je...
0: Jeden lumen vedle druhýho.
1: Přesně, no. Tam bylo tolik lumenů, že tam svítilo
0: bylo
1: i do rána.
0: Světlo, bylo to světlo.
1: Tolko lumenů. Nevím, nenapadá mě vhodná slovenská nadávka. Somárou, takých somárou. takých chujov, chumajov z prostých. No, hotovka.
0: No, tak se ještě koukneme jednou na Slovensko. Asi se nám to tady ukáže. A pustíme si velmi, velmi zajímavou rozpravu s političkou tady ze Slovenska. Teď máme taky nějaké ženy tady zastoupené, aby nás genderově neplísnili.
7: Rozprávať o ukrajinskej vojne, tak mňa fascinovalo, čo dnes alebo včera povedal minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Teda nefascinovalo ma to, len už konečne som uvítala, že to povedal nahlas, že od roku 2021 vyzbrojovali Ukrajinu. Ak tu niekto ide polemizovať s tým, že minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických nevie, o čom rozpráva, tak to bude, to môžeme potom preložiť debatu na niekedy inokedy. Takže týmto pádom padá aj tá tzv. Formula ničím nevyprovokovaná vojna. To je prvoradé. Druhoradé, tranzit plynu je o tom, že Ruská federácia napriek tomu, že dodáva určitú surovinu, tie peniaze ona nevidí hneď okamžite. Jeden z prvých krokov, ktoré urobila Európska únia smerom voči Rusku, bolo to, že zrušila smerom k ním SWIFT a teda neprebiehajú platby. My keď sa tu bavíme o tom, že existujú určité ruské aktíva, ktoré sú v veľmi skrátene to poviem, takže poprosím všetkých ekonomov, aby to nebrali teraz úplne doslovne. Ten plyn je vyplatený, ale tie peniaze sú v aktívach v Európe a o tom sme aj hlasovali v Európskej únii, respektíve v Európskom parlamente, že jednoducho tieto aktíva majú byť použité na rekonštrukciu Ukrajiny. My sme boli proti, mali sme na to naše dôvody a tentokrát už aj banka, ktorá to spravuje, Európska banka, ktorá spravuje tieto aktíva, tvrdí jednoducho to, čo sme tvrdili my. Ako náhle vy siahnete bez akéhokoľvek súdneho procesu na niekoho aktíva, robíte tým precedens aj pre všetkých ostatných. To znamená, že každý jeden partner európsky, bavíme sa o Číne, bavíme sa aj o Spojených štátoch amerických, má výhrady voči tomu, že ide siahať na kohokoľvek majetok bez súdu. Ale čo ja nechápem, je to, že Vladimír Zelenský povedal Robertovi Ficovi, že však on mu 500 miliónov dá za ten tranzit, teda tie peniaze, o ktoré vlastne Slovenská republika, že nebudeme dostávať peniaze za tranzit, že nám to Ukrajina bude kompenzovať. Ja sa pýtam, z čoho? Z tých ruských aktív? Pretože ak je to z tých ruských aktív, tak ešte stále k tomu nie je prístup. To je prvá vec. Druhá vec. Ukrajina už dnes vie, že Spojené štáty americké po inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa nebudú dostávať takú...
8: Prepačte, že vám do toho skočím, iba diváci, aby rozumeli, že my prijímame ten plyn aj pre seba, ale zároveň sme teda tranzitnou krajinou, respektíve krajinou, ktorá ďalej posúva.
7: Do Rakúska,
8: ďalej, aby teda rozumeli,
7: do Rakúska a do Čiech. A z toho my za tú prepravu, nie je to v kamionoch, ale jednoducho to tečie cez naše územie, takže my dostávame 500 miliónov eur. Spojené štáty americké už avizovali, že nebudú pomáhať Ukrajine v takej miere, ako jej pomáhali doteraz. Takže celková tá pomoc Ukrajine bude spočívať na pleciach Európskej únie. Len si treba spočítať, že my keď sme dostávali Slovenská republika 500 miliónov každý rok za tranzit, my sme neboli jediní, ktorí dostali za tranzit. Dostávala aj Ukrajina a dostávala 800 miliónov eur za ten tranzit. Čiže ak z Ukrajiny neprúdi plyn k nám a my prichádzame o 500 miliónov, Ukrajina prichádza o 800 miliónov ročne. To znamená, že my nielen, že prídeme o 500 miliónov, ktoré nám budú chýbať zo štátneho rozpočtu, ale Ukrajina sa pripravila o 800 miliónov, o to slabšia bude a o to väčšia podpora a pomoc bude požadovaná od ostatných štátov. Slovenská republika nejakým zázračným spôsobom alebo aj niektoré iné členské štáty idú nakupovať plyn z Kataru. Ja neviem, ale ja nemám pocit, že Katar je kvitnúcou demokraciou a že tam nie sú porušované ľudské práva. Rovnako tak, Saudská Arábia, a neviem, či sme to nespomínali aj naposledy, keď sme tu boli s kolegyňou, v Saudskej Arábii za rok je popravených, teda vykonaných 110 trestov smrti. Tak mi prosím vás, povedzte, od koho máme nakupovať, kto podľa vás z progresívneho Slovenska splňa tú fantastickú metu toho, že je dokonalou demokraciou, ktorej, od ktorej Nákup nepoškvrní čistú dušu Slovenskej republiky.
9: Ja samozrejme súhlasím s tým, že je úlohou vlády, vláda má zodpovednosť za to, aby dodala občanom a občiankám plyn za čo najlepšiu cenu. Práve preto je potrebné diverzifikovať tých dodávateľov a neobracať sa k takým krajinám, ako ste aj vymenovali. Ja viem, že napríklad za minulej vlády sa nakupoval či už norský plyn, alebo plyn z USA. Váš priateľ Trump, ktorého teda Smer vo veľkom podporoval počas kampane, tak sa vyjadril
7: K tej diverzifikácii nákupu plynu. My sa tu ideme teraz tváriť, že ideme, veľmi jednoduchý príklad. Povieme si, že budeme nakupovať iné minerálky, ale my budeme nakupovať tú istú minerálku, len namiesto toho, aby sme ju kupovali rovno z prameňa, my ju budeme kupovať z rôznych obchodných reťazcov, čiže my budeme platiť za tú istú minerálku od rôznych dodávateľov, namiesto toho, aby sme diverzifikovali nákup, to znamená, že kupovali iné minerálky. Do Európskej únie prúdi ruský plyn.
0: Jurita Lašáková. Dobrá ženská logika, ne? Já si myslím, že to bylo pěkně vysvětlené. Je to teda přes dva roky stará debata. A já jsem ji použil, protože mě přijde logická a přesně odráží a vysvětluje to, o čem my už se tady dlouho bavíme. Že v podstatě Zelenský svýma rozhodnutíma poškozuje, silně poškozuje zájmy mnoha evropských zemí a je potřeba, aby za to dostal nějakým způsobem za uši. A když odmítá 800 tisíc za tranzit, který by mohla mít Ukrajina, no tak od těch 800 milionů eur bych mu prostě dal méně. Když už bych mu dával nějaký peníze, jakože bych mu nedal. Jo. No, ale nic.
1: No. A dívej, tak to je 800 milionů, to je 800 tisíc euro, to je na jachtičku, ne?
0: To je možná,
1: to tak, no, to tak vychází, ne?
0: Malou jachtičku, malou.
1: Jako, jenom 8 kajut, nic velkýho.
0: A jenom dvě paluby a jenom
1: jeden 19 milionů, no. Jo, no. Přesně, jenom jeden basa, přesně.
0: No to moc nekoupí za 19
1: milionů. Jenom holky do středy,
0: to je takový možná, víš co? Za 19 milionů to bys, to je blbost, počkej, 8, jsi nějak špatně počítal, ne?
1: A to
0: 800 milionů.
1: Ale to je půl.
0: 800 milionů.
1: A to bylo 800 tisíc euro, ne, nebo?
0: 800 milionů, já jsem se poprvé přečetl.
1: 800 milionů eur.
0: No, jsem se poprvé přečetl.
1: Jo, tak prosím tě, tak to je úplně jiná písnička.
0: To by bylo
1: za 2 miliardy loď, to už by šlo.
0: No, tak, taky
1: to by bylo nevětší. To už by bylo holky i do pátku, by tam mohli do...
0: No...
1: To je níček, ne velká helikoptéra.
0: Ale máme ten signál, no, nic moc, teda ti řeknu.
1: Prosím tě, poslal... Ty
0: byly sekaný. Neblbnou ti sluchátka, prosím tě.
1: Jsem ti...
0: Co?
1: Píš nic. Prosím tě, ne...
0: No, vydechávaj ti.
1: Jsou nabitý, nabíjel jsem poctivo.
0: To tě neslyšíme.
1: To mě plný stav, jsem je nabíjel ještě. Chválně, kvůli... Zase máš, ne, jo?
0: Máš nějaký energeticky náročný uši, prostě.
1: Počkej.
0: Slyšíme, neslyšíme.
1: Tak, já jsem je zkusil zapojit. Co teď?
0: No, snad to bude lepší.
1: Haló?
0: No, slyšíme tě.
1: Haló?
0: No, já tě slyším.
1: Slyšíme mě.
0: Haló?
1: Nevím, to je ty sluchátka, to je... Asi nejsou...
0: Hele, to je každý druhý slovo.
1: Haló?
0: To je každý druhý slovo. Kde jsi to koupil, ty sluchátka?
1: Jak to? Ale já mám plný... To jsou drahý sluchátka z toho.
0: Jo.
1: To jsou drahý sluchátka, co mám jako firmní. Jo, ty by mě...
0: Hele, Jiří, jako...
1: Myslím, že mikrofony používám, jako abych...
0: No jo, ale každý druhý slovo tě slyšíme. Každý druhý slovo tě slyšíme.
1: Blbě slyšíte.
0: My tě blbě slyšíme. Víš?
1: Fakt, jo.
0: Jo.
1: No. Tak počkej, já to zkusím restartovat.
0: Počkej, teď už to zase funguje jo? Chvíli, tak jo, dobrý. 18.29, i my jsme tady měli nějaký...
1: No dneska nám někdo

0: pacientů. Mně týká se to samotných metod rozhodování v boji proti týmto chorobám. Trh práce se restrukturalizuje. Scénár, v kterém miliony lidí přijdou o prácu alebo budou nutěné změnit svoje povolání, je úplně možný. Celé profesie by mohly zaniknout kvůli vzniku počítačové inteligence jako náhrady za lidskou prácu. V mnohých oblastech souvisiacích s automatizací procesů, přípravu a analýzou dokumentácie a vývojem softwaru umělá inteligencia už nahrádza zaměstnanců na nižší úrovni a v dohledné do budoucnosti může nahradit aj zaměstnanců na střední úrovni. Takéto procesy jsou nezvratné a nevyhnutné. Pokrok nikdy nestojí na městě. Musíme být připraveni na změny, které ještě len přijdou, a ještě lepšie využít jich jako hnaciu silu zrychleného hospodářského rastu. Rusko přijalo a implementuje národné a odvetvové programy zamerané na zavedení umělé inteligencie do široké škály společenských sfér. Například jsem vzpomenul zdravotnictví, ale víte, někdy se zdá, že ještě nedávno by to bylo absolutně nemožné, nemyslitelné. Například v Moskve se tyto nástroje aktivně implementují v zdravotnictví. Přijde sanitka, pacienta vezmu do sanitky a počas cesty se zostaví jeho celý profil, který zahrňá všechny aspekty vrátane toho, kde a kedy se nachádza, akou liečbu dostal, aké nástroje byly použité, které byly účinné a které nie. V čase, keď pacient přijde do nemocnice, je o něm už všetko známe a rozhodnutí o dalších krokoch příslušných špecialistů je prakticky už připravené. To v tomto případě zásadně mení samotné zdravotnictvo. Ale rovnako intenzívna práca prebieha nielen v této oblasti, ale aj v iných oblastiach. A opakujem, je kľúčové spojiť úsilie, implementovať osvedčené postupy a replikovať ich. Z našej iniciatívy bola vytvorená Medzinárodná aliancia pre umelú inteligenciu a Medzinárodná konferencia o výpočtovej optimalizácii. Tieto organizácie spojili obchodné, vědecké a akademické kruhy z mnohých zainteresovaných krajín. Navrhujeme tiež usporiadať v budúcnom roku v Rusku stretnutie na vysokej úrovni o umelej inteligencii, na ktorom by sa prediskutovala spolupráca pri vývoji suverénnych modelov umelej inteligencie, vytváraní prepojenej infraštruktúry výpočtovej sily a energetických zariadení a prispôsobovaní technológií miestnym potrebám. Len stručně jsem načrtol naše přístupy k rozvoji umělé inteligencie. Je to samozřejmě velmi mnohostranná otázka, která si vyžaduje komplexné zvážení, a to aj na mezinárodních fórach, jako jsem už vzpomenul. Tak je tady celý ten projev, ale já si myslím, že toto úplně stačí zatím.
1: Ano, ano.
0: Aby jsme si mohli říct k tomuto podstatné. Já jsem... tady mám ještě několik článků a vytáhl jsem a připravil jsem, jak se rozvíjí ten svět BRICSu. Jo? Zatímco kolektivní západ dělá vynucené zoufalé kroky k nějaké záchraně, řekněme si, málo efektivní, chaotické a víceméně
1: nesystémové vlastně
0: a neúčinné, tak na druhé straně, v druhé civilizaci existuje mnoho těch různých projektů, na kterých se vyšívá, jak se říká, a toto bude ten veliký rozdíl zanedlouho mezi těmi dvěmi civilizacemi. Zatímco jedna upadne v zapomnění, zatímco jedna je úpadková, tak ta druhá o to rychleji roste. A to je velice důležité. To je asi takové nastínění tedy tam. Povídej, co tebe napadlo, nebo co ty k tomu ještě máš.
1: No, já pořád vidím, když se podívám na uskupení BRICSu, tak pořád vidím, že samozřejmě čelí různým výzvám, co se týká jako hospodářského nakládání s čímkoliv, nějakým geopolitickým tlakům a tak dále, ale uvnitř energetika se hodně jako skloňuje. Energetika i v souvislosti vlastně s tou umělou inteligencí. A já na tom BRICSu vidím obrovský kreativní přístup jednak k řešení problému, ale tam jde o to, že ty země plánujou. Tam existuje na úrovni té země existuje nebo zemí BRICS existuje nějaká společná strategie a pak individuální strategie, kam by se ta země měla odvíjet, co by měla dělat, jak by se měla chovat. A jde o to, že my třeba jako Česká republika žádnou takovou strategii jako nemáme. Nebo aspoň jako oni jako nevím, jo, že by tady někdo dlouhodobě, já vím, že třeba nová vláda chce nějakým způsobem tady tu strategii jako vytvářet, ale na těch zemích BRICSu vidíš, že ten tah obrovský dopředu, vidíme to v té Číně, jo, vidíme to, jak se zvedá Indie, jo, vidíme to na tom Rusku, vidíme to i vlastně v té Brazílii, jo, Jihoafrická republika. Je tam obrovská orientace na samofinancování v rámci toho bankovního systému, tím pádem vytváření toho hrubého domácího produktu doma, jako nevyvázání se mimo, jako do cizích bankovních sektorů, a zároveň je tam kreativní přístup pro řešení těch hospodářských. Jako když si najedeš třeba na stránky BRICSu, tak vidíš, že nějaká země má problém, že třeba nemá soju nebo nemá pšenici nebo něco to. V rámci toho BRICSu se vždycky někde najde nějaká
0: Nějaké
1: iniciativa,
0: řešení.
1: která nějaké řešení, jo? Že ta není to o tom, že někde se pošle pšenice a Západ to ukradne, jako jo. Ne, prostě ty země jsou v nějakém dialogu. Samozřejmě jsou tam neshody, nemůžeme si to úplně jako idealizovat, jo, ale obec, protože všude ty země mají ještě vši v košilích, že jo, ale eliminují je nějakým způsobem. Jo. Ale prostě vidíš tam ten kreativní přístup té spolupráce. Ta spolupráce je vlastně synonymum toho multipolárního světa. To bych řekl, že zásadní, absolutně.
0: Já bych dal takový příklad. Jo. Evropské automobilky bojují o přežití. To znamená, že Green Deal je de facto úplně zdevastoval. Oni na tom nebyli, ty automobilky, nějak extra předtím, ale Green Deal a zelená ta linka a ta ideologie, ta demagogie zelená a elektromobilita, na ty se zabili. BYD, tedy čínský výrobce, asi technologicky nejvyspělejší výrobce vůbec elektroaut a plug-in hybridů,
1: Baterii.
0: baterií pro celý průmysl a tak, přichází s marketingovou pobídkou pro lidi, aby si kupovali jejich elektroauta. Jo? Takže u některých modelů nabízí doživotní servis gratis. To znamená, že ty prohlídky, které jsou tam předepsané, tak zákazník neplatí. Zákazník platí pouze nějakou výměnu dílů, pokud si to jako věc vyžaduje. To znamená, garanční prohlídky, ty jsou zdarma. Pokud se něco rozbije, tak zákazník si to prostě zaplatí. To je první pobídka. Druhá pobídka. U některých modelů, a někde je to v obojí dohromady, jo? Některé modely to mají tak, některé mají tak, a některé mají tyhle ty dvě pobídky dohromady najednou, nabízí nabíjecí kredit ve výši 25 tisíc korun. To znamená, že mají
1: Jako
0: spočteno,
1: ročně nebo?
0: ne, ne, ne, že mají spočteno, že zákazníci V podstatě to je zhruba běžný zákazník, že asi to projezdí za jeden rok. Takže na jeden rok nabízejí nabíjení gratis. Jo. Teď si vím, s čím se ještě vytasejí. Jako. Takže na jedné straně, a to je ten úpadek a na druhé straně ten rozvoj. Jo. Zatímco oni mají ty auta levnější, lépe zpracovaná, lépe vybavená, nebo respektive rozhodně tam, kde je třeba do vyšší střední vrstvy VW, CP, plasty, tak oni všechno mají obšitý kůží. Tak to jsou ty velký rozdíly. Ale ještě furt tahají trumfy. Jo? Ještě nevyčerpali své možnosti, které spočívají v tom, že oni to prostě vyrobí levnějc. A nacpou do toho věci, které si někde musíš kupovat. Připlácet si za ně. A vedle toho jsou ty automobilky, které běžej a sotva dejchaj a teď třeba to BYD ještě zařadí další stupeň a ještě se rozjede rychlejc. Jo. A oni už mu prostě nebudou moc stačit. Jako já bych se nedivil, kdyby prostě během 10 let neexistovala evropská automobilka. Ono už v některých skrytě jsou Číňani. Ten Seantis, nebo jak se to jmenuje, Seantis. Jo, ten...
1: Jo, vím, co myslíš, no, Seantis, myslím, to je, no.
0: Seantis, tak tam už je čínský, tam už je jako čínská účast majetková, takže...
1: No, skoupí ten trh normálně.
0: A pak je na nich, jestli je...
1: Nemilosrdně.
0: Tak, jestli v nich budou vyrábět ty čínský auta, protože ono stejně brzy bude, i to evropský auto bude napěchovaný čínskou technologií.
1: Přesně tak. Takový ty vlhký sny o tom evropském trhu, autařským, to už dávno není pravda. A navíc, já teda shodou okolností, když mluvíš o tom BYDčku, tak já začínám vidět na silnicích, čím sem tam už potkám BYDčko. Normálně no, auto. Jeho někdo má? Hodně.
0: Pamatuješ si, když jsem tady říkal, že Ukrajinu zaplavují migrantama, že mají na to projekt?
1: Jasně.
0: Na Ukrajině brzy bude více migrantů než Ukrajinců a začnou se rodit míšenci. Rozhořčení nad touto perspektivou označil investiční bankéř Furza za vliv ruské propagandy. Budeme mít více cizinců než Ukrajinců, dokonce i s jiným náboženstvím a jinou barvou pleti. A v tom není žádný problém, pokud to není nafukováno ruskou propagandou. Na Ukrajině se budou rodit míšenci. Podívejte se na Londýn, kde se už dávno všechno smíchalo, prohlásil a tvrdil, že příliv migrantů je nezbytný kvůli nedostatku pracovní síly. Stejný názor nedávno vyjádřil i šéf Úřadu pro migrační politiku Vosko Bojnik. Takže všimni si, na jedné straně prostě tady máme umělou inteligenci, která nahradí spoustu jakoby práce. Ano. To znamená, že bude se snižovat nabídka pracovních sil. Ale na druhou stranu potřebujeme migranty, protože vlastně je potřebujeme kvůli tomu pracovnímu trhu, protože tady nemá kdo pracovat, jo, v Evropě. Oni si tak trochu protiřečej, ne? Nebo se mi to zdá?
1: A to není náhoda. Ne, to se ti nezdá. To je PPP.
0: A co to přináší? Co to přináší, mám v dalším tady, jo. Obohacování kultury klanmi. Poberají sociální dávky a jazdí v Rolls Roycech. Prepadají obchody a muzea, ničí německé kulturné dědictvo, podvádzají starých lidí, napadají policistou a pohrdají liberálnou německou společnosťou, do které se přistěhovali. Arabské, kurdské a romské klany. Nie jsou to predsudky, jsou to fakty z policajných a mediálních zpráv. Neuplyne snad ani týždeň, aby se v Německu neobjavily zprávy o takzvané klanové kriminalitě. Táto forma zločinnosti narastá. Jsi tam?
1: Ano, poslouchám.
0: No, a...
1: To je náhodička, že? Nenadarmo jsem o tom mluvil. Kurdský kebab.
0: No jo. Tak a poslední zprávu, kterou ještě asi stihneme, která
1: Ano.
0: vyšla.
1: Já tady mám malýho moderátora a už se dožaduje krtečka.
0: Jo, tak ještě chviličku.
1: Pojď si hečnu.
0: Předseda ruského parlamentu říká, srovnáme Kyjev se zemí zbraní, která za sebou nenechá po nikom žádnou stopu. Šokující varování ruského státního představitele. V prohlášení, které vyvolává vážné obavy a zároveň naznačuje, že Moskvě dochází trpělivost s kyjevským režimem, vydal předseda ruského parlamentu Vjačeslav Volodin otevřené varování a položil na stůl možnost sáhnout po nejsmrtonosnějším arzenálu Moskvy. Volodin přímo pohrozil, že Rusko je připraveno použít proti Kyjevu zbraně hromadného ničení. Jak upřesnil, Moskva aktivuje tuto krajní možnost v případě úderů namířených na civilisty na ruském území. Jak se stalo po nedávném ukrajinském útoku na studentskou kolej v Luhansku, který si vyžádal 18 obětí, převážně mladých lidí a dětí. To vše by nás mohlo přivést k použití zbraně, která za sebou nenechá žádnou stopu, řekl Volodin podle tiskového prohlášení, které dnes vydala státní Duma, dolní komora parlamentu. Zároveň varoval, aby situace k takovému kroku vůbec nedospěla. Nová hrozba vzešla z dronového útoku na studentskou kolej ve městě Starobylsk v Luhanské oblasti. Okupační úřady uvedly, že při útoku minulý týden zahynulo 21 civilistů. Generální štáb ukrajinské armády prohlásil, že cílem útoku byla ruská vojenská dronová jednotka, místo ní však střely zasáhly kolej. Ruský prezident Vladimír Putin následně nařídil odvetu a v neděli ruská armáda použila své nové střely středního doletu Orešník při rozsáhlém útoku na Ukrajinu. Obzvláště tvrdě bylo zasaženo hlavní město Kyjev. Ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo, že jde o odvetu za smrt civilistů ve Starobylsku a dalo jasně najevo, že nové útoky na Kyjev jsou jen otázkou času. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov rovněž podle ruského záznamu rozhovoru informoval amerického ministra zahraničí Marka Rubia o možných připravovaných útocích, uvádí agentura AP. No, toť vše. Jiří, okomentuj.
1: Rukavice jsou dole, držte si klobouky. Konec hlášení.
0: Ano, přesně z toho vystih. Rukavičky jsou dole a teď už jenom někteří budou s hubou do kořán sledovat, do čeho se to vlastně dali.
1: Ano.
0: A pozor, v Kyjevě to začíná, jo? Teprve.
1: Ano.
0: To ostatní to bude ještě taky přijde.
1: To bude taky úvodní čajček pro Batolata. A pak to pojede ve velký.
0: Asi
1: Pumprask.
0: Tak. Není se co divit, protože ta hydra už příliš zase roztáhla chapadla a je potřeba chapadlo po chapadle to všecko usekat a zničit. Protože jinak se toho nedá zbavit.
1: To bude poslední fáze renacifikace prostě.
0: No, víš co, to je složité.
1: Jo, toto je poslední varování, si myslím, jo.
0: No tak já si myslím, že to rozsekají na padrť a bude klid. A propo, víš o tom, že v Číně jsou bankomaty na zlato?
1: Vím to a dokonce jsem slyšel, že, nebo viděl jsem nějaký takový, že ti dokonce můžeš, jako že ti udělá slitek. Že si můžeš, jako že si tam hodíš peníze a udělá ti slitek normálně. Ale to nevím, jestli je pravda teda.
0: Já tady mám k tomu nějaké info. Takže bychom se na to mohli ještě, protože se mi nehlásí zatím. Aha. Nikdo, Helenka...
1: Máme to posunutý dneska.
0: Vidím, že Helenka jako dneska nebude, asi bude Martin, tak je to takové trochu jiné. Tak já najdu ten čínský bankomat, doufám.
1: Mhm. Najdi ho. A pošli nějaký zlato.
0: To nějaký zlato. Já to nenajdu, tady to vždycky skočí někam, bože můj. Půjď dopředu, nebo dozadu to skočí. Ty zase do mě vykouk ten blbec Hašan.
1: Specialista.
0: To je specialista, no. Ruský
1: To je ještě větší
0: specialista.
1: blb, než jsme čekali.
0: Ruský specialista operátor.
1: Ano.
0: No, takže chviličku ještě, tady je trošku projedu. No, takže na světě je spousta zajímavých věcí a nejzajímavější věci bohužel nejsou už na evropském kontinentě, ale odehrávají se někde úplně jinde. Evropa už, tady mám třeba největší město na světě, které nikdo nepozná, a to je prostě kdysi nějaký starý, zastaralý město, jo. Ale důležitá informace. Tvrdý úder dostala Christine Lagardová, šéfka Evropské centrální banky. Švýcarsko schválilo v referendu zajištění stálého používání hotovosti. 73% voličů podpořilo trvalou dostupnost hotovosti v zemi, která nesmí být nahrazena digitální měnou. Ono to někde prostě začít musí, že jo.
1: Že zrovna v tom svobodném Švýcarsku to začíná.
0: No právě protože je svobodné, no.
1: To je náhodička.
0: Kdo by to byl řek?
1: No jo.
0: To se nezdá, viď?
1: Mhm.
0: Hele, mě to vždycky někam skočí, já se z toho vypnem.
1: Se z toho obtáhnu,
0: normálně
1: sorry.
0: Tady, normálně mi z toho tady hrám, hele. Ty to jako...
1: Tam
0: nějaký nepokojný to tady mám. Mám to dneska nějaký nepokojný.
1: Máš tam nepokoje, jo? Jestli no, ty tam to... nemáš málo demokracie.
0: Nevím. Možná, že tu demokracii někdo ukradl.
1: To je taky možný.
0: Jak to nehlídají ty novináři? Tak, no, tak je to v ohrožení.
1: To je velké ohrožení.
0: Tak je to ve velkém ohrožení. No nic, tak budeme končit. Jiří, pojď se rozloučit.
1: Děkuji za pozornost, mějte se krásně, užijte si hezký víkend a budu se těšit zase na slyšenou.
0: Já pochopitelně ti děkuju za to, že jsi tady se mnou byl, že jsi nám nadělil spoustu informací zajímavých. No a budu se těšit zase za týden. A pozor, my se uslyšíme zítra s posluchačima, takže už se na vás na všechny těším. To je, přátelé, všechno. My si zahrajeme písničku a poté už vás předám do něčí péče, abyste mohli poslouchat další pořad. Takže to je ze studia Midgard všechno. Společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší. Jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jak jste si jistě všimli, dnes jedeme v takovém nouzovém režimu, výjimečném režimu, který se čas od času někdy přehodí, a stalo se to, že konstelace je taková, že ani jedno ze tří studií, které vysílá, odbavuje, supportuje náš pořad, páteční pořad, což je to společný projekt Svobodného vysílače všech studií, které jsou zapojené, angažované, tak ani jedno studio nemohlo bohužel vysílat, jsou lidé zaneprázdnění, takže bohužel musíme jít nouzovým režimem off record přetáčení. Nicméně samozřejmě my jsme se rozhodli, že samozřejmě o svou porci a dávku informací, já jsem chtěl říct dávku něčeho jiného, ale to berou politici, my ty dávky nebereme, ani sociální, ani povzbuzující, ale vy samozřejmě svou informační dávku dostanete ji po 9. hodině, kdy musíme okřesat náš pořad, že vlastně po 9. hodině nebudou k dispozici logicky z důvodu přetáčení vaše otázky telefonické, takže pořad bude tím pádem dříve umístěný na kanál Odyssey, takže tu hořkou pilulku, kterou musíte spolknout v podobě absence pátečního vysílání v živém přenosu, tak vám lehce osledíme tím, že tento pořad umístíme dříve na kanál Odyssey a samozřejmě do archivu Svobodného vysílače. Takže to jenom na závěr, to je jako u Cimrmana, kdy začínali, co říct si závěrem. To jenom na začátek, ale samozřejmě máte to i uvedené na kanále Odyssey v popisu tohoto pořadu. Já už tady tedy přivítám pana VK, šéf redaktora Ironet News. VK, ahoj.
1: No, ahoj Vítko, já tě zdravím. Dneska teda naživo nezdravíme žádné posluchače, ani čtenáře, ani Helenku, ani Martina, ani nikoho dalšího, ale samozřejmě takto ze záznamu samozřejmě všechny pozdravíme. Přejeme krásné dovolené a samozřejmě těm, kteří nás poslouchají, krásný poslech, takže ty to uvedeš, Vítku, a pustíme se do prvního tématu.
0: My hned pojedeme první téma, které samozřejmě nebylo zahrnuté do toho avíza upoutávky, kterou vždycky publikujeme pátek několik hodin před vysíláním, zhruba dopoledne nebo ráno v pátek na kanále Odyssey fanpage a samozřejmě klubu Svobodného vysílače na sociálních sítích, a ta dvě témata samozřejmě také probereme, pokud zbyde čas, ale samozřejmě je důležité probrat Rumunsko a dron, který spadl na panelák právě v Rumunsku. VK, samozřejmě tu kostru těch informací myslím, že většina zná, ty to samozřejmě taky zrekapituluješ, ale zeptám se tě už rovnou na začátek, není právě tohle, protože lidé samozřejmě chtějí svrhnout toho aktuálně zvoleného proevropského prezidenta, který tam byl násilně jaksi vňat po zrušení těch předchozích voleb. V podstatě nedostal ten předchozí prezident ani možnost kandidovat po druhé a násilně tam byl vlámán, instalován s orchestrovanými volbami. Ten současný prezident a Rumuni ho chtějí svrhnout, protože nechtějí nějakým způsobem se dostat do konfliktu. A není právě tohle ta krásná laboratoř? My jsme se o tom bavili před vysílání. Laboratoř, kde lidé, pokud dostanou jenom lísnout tu medicínku války, tak najednou procitnou, úplně přepnou na opačný pól 180 stupňů a najednou si uvědomí vlastně ne, my nechceme tu válku, my se chceme dohodnout a v podstatě zvolí úplně protichudný postup než dříve.
1: No ano, je to přesně tak, protože je to, k čemu došlo vlastně v noci ze čtvrtka na pátek, tak byl úder dronu, který byl údajně ruský. Podle těch trosek to vypadá, že to je ruský dron Geráň 2. Je to ten nový modernizovaný model. Takže ukázalo se během vyšetřování a během posledních hodin, teď v pátek, kdy vystoupili ministr obrany a náčelník generálního štábu rumunské armády v televizi a velice nešťastným způsobem to komentovali tím, že rumunská armáda sice měla ve vzduchu stíhačky F-16, na radarech sice ten dron viděli, ale nezasáhli, a ministr, respektive generál, to vysvětlil způsobem, že oni neměli čas zasáhnout, protože rozhodovací procesy v rumunské armádě jsou nastavené tak, že někdo to musí odsouhlasit, někdo to musí schválit a někdo musí vlastně dát povel k sestřelení toho dronu. Tohle to vyslyšeli Rumuni, tak vypukly nepokoje, demonstrace. Teď jsou v Galaty ve městě, kde tedy došlo k tomu úderu. Jsou tam demonstrace příznivci onoho odsunutého prezidentského kandidáta Kalina Georgescu, který byl vlastně odsunut z těch prezidentských voleb, tak vlastně vyšli do ulic a protestují proti Danu Nikosurovi, což je vlastně ten proevropský prezident, který tam je instalovaný v Rumunsku, a dávají to za vinu právě jemu, ten úder toho dronu, protože ho obvinují z toho, mají podezření, že rumunská armáda o tom dronu věděla, že ten dron letí, kam letí, ale úmyslně nezasáhli, protože chtěli, aby ten dron udělal škody, aby napáchal škody, aby vrazil do bytovky, a tam došlo ke zranění jedné ženy a jednoho dítěte. Jsou prý v nemocnici, jsou teda mimo ohrožení života, je tam nějaké drobné zranění od nějakého rozbitého skla, které rozbila tlaková vlna, nějak byly pořezáni a tak dále, a tak dále. To znamená, ukazuje se, že Rumunsko je opravdu laboratoří jakýchsi nálad v Evropě, které samozřejmě budou dále a dále v následujících týdnech, měsících více a více testovány. Evropská unie se rozhodla pro válku s Ruskem, protože to vidíte ve všech procesech řízení. Já o tom píšu v posledních článcích, máte to na Aeronetu, podívejte se na to, máte tam videa z té exploze toho dronu v Galaty. Máte tam i výroky ministerstva obrany. Zkrátka se ukazuje, že spolu s tím, jak Evropská unie namísto toho, aby posílala na Ukrajinu diplomaty, kteří by tam jednali o ukončení války, tak místo toho Evropská unie tam posílá dalších 90 miliard na pokračování války. To je ten zásadní problém. To je ten koncept, který by měli řešit všichni politici, všichni ti promíroví. Viktor Orbán už je pryč, zůstal asi v celé Evropě nebo v Evropské unii už jenom Robert Fico. Andreje Babiše nepočítáme, ten se do toho nepočítá. Takže někdo by měl skutečně z těch politiků říct, že je třeba zastavit posílání peněz na válku na Ukrajinu a je třeba tam začít posílat diplomaty, kteří by začali tlačit na Kyjev, aby dojednal, aby byl ochoten, aby vůbec uvažoval o začátku jednání s Rusy o ukončení války. Nikde v Evropě není takový politik, který by byl schopen tohleto nejenom říct, ale i prosadit na Evropské radě. A tím se dostáváme k tomu zásadnímu, k tomu klíčovému. Víte, že politici slovo nic nestojí. Papír snese všechno. Slovo steče jako po stěně a nic z toho se nepočítá. Jediné, co se počítá, je, jak se hlasuje na Evropské radě. A víte, že jsou politici, kteří mluví o potřebě ukončení války, o míru a tak dále. Když potom přijdou do té Evropské rady, kde se hlasuje o těch 90 miliardách, tak oni hlasují pro. Oni to nechají projít. A co je důležité? Potom přijdou a řeknou, my jsme to nezablokovali, protože my se na těch 90 miliardách nepodílíme. A tohle to je přesně ten argument, který používal jak Viktor Orbán, tak i Robert Fico, tak i Andrej Babiš. Maďarsko, Slovensko a Česká republika se na těch 90 miliardách nepodílí. Problém je jinde, že je úplně jedno, jestli se podílí nebo nepodílí, ale nezablokovali tu dávku válečné péče v objemu 90 miliard. To znamená, jsou to peníze na válku, které jdou z Evropské unie, a ve chvíli, kdy padají drony už na paneláky a bytovky v Rumunsku, tak jenom otázkou času, kdy dojde, jak já píšu právě v tom posledním článku, v parafrázi, jak, je to jenom o té jediné otázce. Takové to je trošku vtipné, jste určitě viděli film Vrchní prchni, jak tam říká, a polívčička byla. A tady v parafrázi bychom se zeptali, a mrtvola po úderu ruským dronem byla? To je totiž ta zásadní otázka. V tom Rumunsku ještě žádná mrtvola, žádná polívčička nebyla. Tam ještě nikdo neumřel, tam ještě nikdo nezařval. A to je to štěstí, které v Evropě máme. Protože kdyby tam někdo zemřel, kdyby tam zemřela matka, nedej bože, s dítětem, v tom okamžiku by evropská štětka, jak Rumuni přezdívají tomu jejich současnému prezidentovi Danu Nikosorovi, okamžitě by tahle ta štětka vyhlásila válečný stav. A pokud by jedna země vyhlásila válečný stav, tak by válečný stav vyhlásilo všech zbývajících 25 zemí Evropské unie v tom okamžiku. Celá Evropa by byla ve válce. Protože hledá se jenom jedna jediná věc, a to je casus belli, to znamená záminka války. Záminka války je to, co se momentálně hledá. Oni na to čekají. A tím dostáváte odpověď na to, proč oni nechali ten dron narazit do té bytovky, přestože stíhačky byly ve vzduchu, přestože byly na radarech, ten dron byl na radaru, radary viděli, ale nebylo zasaženo. A generál ze štábu to potom na televizi vysvětluje takovým tím nejtrapnějším způsobem, že to bylo kvůli tomu, že oni to nestihli, neměli na to čas a tak dále. Samozřejmě teď obrovský výbuch Rumunů, kteří nejsou hlupáci, kteří vědí, o co se jedná. Je to snaha zkrátka vyvolat casus belli a zatržení do války s Ruskem. To je celý. K tomu došlo. Dneska v pátek, dámy a pánové. A my máme všichni obrovské štěstí, že tam není polívčička. Že tam není mrtvola. Protože ve chvíli, kdyby tam byla, jsme v téhleté chvíli úplně někde jinde. No, a my jsme se s Vítkem samozřejmě bavili před začátkem našeho pořadu ještě o situaci a různě o věcech, které se týkají dostupnosti bydlení a podobně v celé Evropě. A já musím zdůraznit jednu zásadní věc. Určitě všichni, nebo kdo z vás je vlastníkem nějaké nemovitosti, tak předpokládám, že většina z vás má pojistku, pojištění, že jo, nemovitosti, že jo, například na nějaké škody a tak dále, a tak dále. Ale dobře si všimněte v ustanoveních těch svých pojistek a podívejte se na takzvané výluky, kdy se pojišťovna dopředu vzdává své povinnosti vám pojistku vyplatit, za jakých podmínek. A jedna z prvních podmínek výlok většinou je uvedena na prvním místě, někdy na druhém, na třetím, ale většinou někde hodně nahoře, obvykle na prvním nebo druhém místě uvedeno. Výluka se vztahuje na škody způsobené ve válečném stavu anebo válce. Válečný stav anebo válka. A co to znamená? No v okamžiku, kdy, a teď mě dobře poslouchejte, protože to je zásadní, většina lidí to neví. Politici, když plánují válku, první, co udělají, je vyhlášení válečného stavu. Proč? Ze dvou důvodů. Jednak, aby dostali obrovské řídící pravomoci nad obyčejnými občany. Aby bylo zakázáno právo shromažďovací. Aby byly pozastaveny volby. Aby byla pozastavena výběrová řízení. Ve válečném stavu se všechny zakázky přidělují takzvaně ruka na ruku, obálka na obálku. To znamená, žádná výběrová řízení se neprovádí. To je jeden důvod. Ale druhý důvod je ochrana zájmu pojišťoven a velkých pojišťovacích nadnárodních ústavů. Ve válečném stavu totiž se na škody způsobené ve válečném stavu stahují výluky. A tím se dostáváme k Ukrajině. Na Ukrajině je vyhlášený válečný stav a samozřejmě, že i na Ukrajině lidé mají nemovitosti, mají tam baráky, nebo měli tam baráky, už je nemají. A teď je otázka, jako až skončí válka, tak co, jak oni budou nahrazeni, jak budou odškodněni. No, to je právě ta otázka. Pojistky jim nic řešit nebudou, protože v době válečného stavu se pojistky na škody způsobené na nemovitostech nevztahují. To znamená, všichni ti, kteří přijdou o nemovitosti v době válečného stavu nebo probíhající války, tak po jejich skončení nebo po skončení války budou muset žádat o náhradu buď stát, anebo v rámci mezinárodních reparací na státu, který tu válku prohraje. A chápete, ten systém je proto tak nastavený od samotného počátku, že v Evropě se dělají všechny procesy, které mají vést v podstatě k zatažení Evropské unie a jednotlivých států Evropy do války s Ruskem. Než oni tak udělají, oni potřebují casus belli, záminku války. A tou záminkou bude nějaká smrt, nějaká polívčička. Někde, co se něco semele a budou tam mrtvoly. Mrtvoly, budou tam oběti. To oni potřebují. Zatím naštěstí, zaplať vám Bůh, k tomu nedošlo. Ani dneska v tom Rumunsku. Ale ve chvíli, kdy bude někde nějaká mrtvola, upřímně řečeno, bude asi každý, kdo je vlastníkem nějaké nemovitosti, asi mu zatrne. Asi opravdu hodně. Všichni, proto z principu logiky věci, by všichni konceptuálně gramotní, kdo nás poslouchají, a což ti ne, ale ti, co nás vlastně nikdy ani nebudou poslouchat, by si měli uvědomit, že pokud jsou vlastníky nemovitosti a ty nemovitosti jsou umístěné na území kolektivního západu, na území Evropské unie, měli by být všichni z nich takzvaní chcimírové. Všichni z nich by měli být chcimíři. Nikdo z nich by neměl být pro válku, pro podporu války na Ukrajině. Nikdo by z nich neměl mít postoje pro pokračování války. Všichni by měli být pro ukončení války. A ono to tak není. Z těch průzkumů to tak vyplývá. Většina lidí je pro Ukrajinu nebo je pro nějaké pokračování někde něčeho. A hodně z těch lidí mají nemovitosti. Oni si neuvědomují, že v podstatě se vedou nebo jsou nastoupeni na cestu ke zničení svých vlastních sociálních jistot. Nejlépe tohleto popisoval Jung, Carl Jung, psycholog, který měl o tom povídání takový článek, referát. Mluvil o tom, že lidé si často něco přejí a neuvědomují si, že když se jim to splní, že jim to způsobí obrovské škody. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. To je právě citát, který pochází od Karla Junga. Určitě jste ho někde slyšeli. A přesně tohleto platí na ty lidi, kteří v podstatě jako jsou pro válku, jsou pro Ukrajinu, ale byli by první, kteří by v podstatě v případě jakéhokoliv konfliktu byli takzvaně na úbytě, protože ve chvíli, kdy jim ruský geráň rozmlátí jejich nemovitost a já upozorňuji, že možná o tom víte, to sledujete, nesledujete ty nové ruské drony, vylepšené šahídy, tedy nová verze Geráni 2, tak jsou vybaveny obrovskou mohutnou hlavicí, 250-kilogramovou hlavicí dělostřeleckou, která vám roztrhá barák. Jedna jediná hlavice. Stačí, že vletí dovnitř objektu, kde tlaková vlna roztrhá stěny. Jeden jediný šahid, jeden jediný geráň dokáže vyhodit do povětří rodinný domek běžného evropského typu. To znamená, ty, které se staví dneska, ty domky, určitě všichni znáte, jak se dneska staví domy, typický Itong, že jo, Itongové stavby. Na Ukrajině se podívejte, jak vypadají Itongové stavby. Jeden jediný šahid rozmetá Itongovou stavbu na kusy, sbíráte je v okruhu půl kilometru. Nebo mohli by, nezbíráte, jsou rozmlácený, že jo, ty cihly, ale, nebo ty tvárnice, že jo. Zkrátka, na to nejsou dnešní domy vůbec stavěné na moderní válku. A mnoho lidí de facto dneska, když podporuje válečné procesy, tak vlastně přesně popisují ten stav, který popisoval Carl Jung. To znamená, lidé si něco přejí a nevědí, že to, co si přejí, je k jejich úbytu nebo úbytě. To znamená, že jim to bude škodit. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Zkrátka, tohle to vidíme u velké části populace, u mnoha lidí a neuvědomují si, že v podstatě takovéto přání války je samozničující proces. Doslova samolikvidační, samozničující. A proto i v tom Rumunsku, v tom městě Galaty, tam prostě propukly ty protesty a máte tam to video v tom článku, že jo, a oni tam vyzývají prezidenta, aby odstoupil, že prostě je to jeho vina, je to jeho chyba, že nechává, že dělá z Rumunska střelnici, že se snaží prostě o zatažení Rumunska do války, že schválně nechává, aby prostě drony narážely do paneláku a tak dále. To, co proběhlo v Rumunsku v roce 2024, na konci a počátkem 2025, jak tam zrušili výsledek prvního kola voleb, jak odstavili Kalina Georgeska. Já jsem o tom měl několik článků, víte, že jsme to tady řešili tady v našich pořadech. To byla tragédie, to byla rumunská národní tragédie. Bylo dovoleno, bylo dopuštěno a je jasné, proč Evropčiky o to usilovali, protože oni skutečně potřebují Rumunsko na jižní frontu. Po rozpoutání války s Ruskem přes Rumunsko půjde takzvaný jižní front. Proto tam budují tu obrovskou v Konstanci, tu obrovskou spojeneckou základnou, že jo? To je naprosto logické. Vidí to všichni. Co je zásadní, je, že oni budou v podstatě doufat, že některý z těch dronů, protože vždycky to se to udělá tak, že ukrajinská rozvědka pomocí rušiče, signálu GPS a GLONASS odkloní nějaké ruské drony, to znamená pomocí falešných signálů, a odkloní několik letících dronů, které letí na Oděsu, tak je odkloní, aby doletěli do Rumunska. Jo, dělají to i Rusové, mimochodem, že odkloní signály, to je standard ve válce. A v nějaké chvíli se jim to opravdu povede a odkloní ruský dron a ten třískne někde v Rumunsku a někde někoho zabije. V tom okamžiku oni budou mít, Evropčiky, euronacisté, budou mít svoje casus belli. V tom okamžiku, v té chvíli. Proto je do značné míry jenom vidět, že v Evropě, až teda s výjimkou toho Maďarska, kde Péter Maďar, přestože kandidoval proti Orbánovi, tak de facto si nechal ten svůj étos, tu svoji retoriku, zrovna dneska oznámil, že na tom jednání s šéfem Severoatlantické aliance s generálním tajemníkem s Rutem hovořil a řekl mu, že Maďarsko se nebude podílet na vyzbrojování Ukrajiny a nebude posílat žádnou munici, žádné zbraně a žádné peníze na válku. Přestože Rutte ho přemlouval, jako aby tady to nějaké prostě rumunské zbrojovky tam prostě něco začaly posílat, ale on řekl ne, nebudeme se na tom podílet. Proto ti Maďaři mají v podstatě štěstí, že oni mají sice opozičního kádra teď za premiéra, ale on se v těch tady těch zásadních věcech, v ostatních se samozřejmě liší od Orbána, ale v těchto těch zásadních věcech se od Orbána prakticky neliší. A my ve zbytku Evropy v podstatě tohleto nemůžeme říct o opozičních stranách, opozičních politicích, že? Nemůžeme. Protože když se opoziční strana třeba, že jo, v Česku dostane k moci, tak ona si dá za ministra obrany člověka, který na své první tiskové konferenci řekne, my podporujeme vyzbrojování Ukrajiny a podporu Ukrajiny ve válce proti Rusku. Víte, kam mířím, samozřejmě. Tušíte. To znamená, není vůbec žádná opozice. Není varianta. Není žádný variant. Nic. V podstatě, to samé v podstatě platí jakoby všude. A teď můžeme mít otázku, jestli tady v Německu AfD se, až se dostane k moci, jestli se opravdu zasadí o tu změnu, a nebo se z ní zase stane prostě další, prostě jenom nějaká fiatová alternativa, která zase prostě se odkope a zase se odhalí a zase to bude pro ukrajinské a zase to bude pro válečné a zase to bude takové jakoby jalové, takové nějaké, anebo nějaké to bude, ale to, co bude nějaké, bude pro Brusel více, než to bude pro národní zájmy. To se

něco, čemu se říká téměř nulová vektorová deviace. To znamená nulová odchylka od původního vektoru. To znamená, politika šla směrem k Evropské unii, přijde k moci opozice a politika jde zase směrem k Evropské unii, jenom s kosmetickými deviačními odchylkami směru kurzu. Jenom opravdu velice lehonce, že byste to ani nepoznali. A to je ta tragédie. To je změna. Není změna. Paradoxně to platí i v tom Maďarsku. Ta deviace, to znamená ta odchylka od toho vektoru politického, od Orbána, sice nějaká nastala, ale zase ne úplně radikální. To znamená, v tom Rumunsku paradoxně je to jako dobrý pro ně, že to není až tak moc, ta odchylka, jako se očekávalo. Ale znovu platí to samé, to znamená, došlo ke změně, je tam opozice, ale znovu nedošlo k žádnému obrovskému, velkému, mohutnému odchýlení. A víte, tohleto je asi ten zásadní kámen úrazu, že všechno to, co je k dispozici takzvaně v nabídce politických stran a v nabídce jednotlivých hnutí, tak ve skutečnosti nepředstavuje vůbec žádnou alternativu, jenom různé variace na společné téma. To znamená pro Evropu, pro Severoatlantickou alianci a pro Izrael. A liší se to třeba v intenzitě podpory Ukrajiny, že třeba to bude více ukrajinské, nebo to bude méně ukrajinské, že jo, nezrušíme muniční iniciativu, jenom se jí nebudeme účastnit, ale ona poběží dál, ostatní země se jí budou účastnit, i když polovina těch zemí, teď jak jsem četl článek z té iniciativy, odešla, bylo tam 18 zemí, 9 jich odešlo, zůstalo jich jenom 9, to byl ten článek z poloviny týdne, takže ono to ukazuje na něco, což je trošku pozitivní. Je to jedna z mála pozitivních zpráv, že 9 zemí opustilo Fialovu muniční iniciativu, zůstalo jich tam jenom 9 z původních 18. Něco to ukazuje a na co to ukazuje? No, ukazuje to na to, že, nebo takto, na co to neukazuje? No, neukazuje to na to, že to je kvůli tomu, že ty země by se změnily a najednou by chtěly mír. Najednou by takzvaně se z nich stali chcemíři. Ne. Je to kvůli tomu, že už nemají z čeho rozdávat. Ty země jsou kaput, ty země jsou cugrund, ty země nemají už z čeho dávat, už z čeho podporovat Ukrajinu, proto se z té iniciativy stáhly. To je ten skutečný pravý důvod. Kdyby mohli, kdyby měli, zůstali by. Takhle si to musíte vysvětlovat. Kdyby mohli a kdyby měli, pokračovali by. To je ta tragédie. Proto já si myslím, že a tohleto, co se odehrálo v Rumunsku, je jenom takové varování, v podstatě vztyčený ukazovák, varování toho smyslu, že pokud oni to budou takhle zkoušet, jakože, hele, letí dron, musíme ho nechat, uvidíme, kam narazí, uvidíme. A stíhačky jsou ve vzduchu a stíhačky hlídají. Prosím vás. Kontrolní otázka. Proč byly ty stíhačky ve vzduchu? No, protože oni kontrolovali, jestli ten dron nepoletí na nějaký státní objekt, na ministerstvo vnitra Rumunska, na budovu vlády, jestli nepoletí na prezidentský palác. To by museli ty stíhačky zasáhnout, okamžitě by se střelili. Chápete, rozumíte? To je ten princip. Ve chvíli, kdy viděli, že ten dron letí na paneláky v Galaty, tak nechali ten dron dopadnout. To je celý. To jsou bestie. Nemají s obyčejnými lidmi naprosto žádné slitování. Mají stíhačky ve vzduchu, mají ten dron na radarech a nesestřelí ho. Čekají, až narazí do paneláku a tam zraní matku s dítětem. To znamená,

0: Pro Rumuny to znamená jedna věc. To není jejich vláda. To je vláda nepřítele. Rumunům vládne okupant. Okupant dosazený z Bruselu, Evropčiky, poté, co na pokyn Evropské unie rumunský ústavní soud zrušil tehdy v prosinci 2024 výsledek prvního kola voleb, kde zvítězil nepohodlný, promírový a protiválce a protiukrajinský kandidát Calin Georgescu. Nebylo dovoleno, musel být odstraněn. A podívejte se, uběhly 2 roky nebo rok a půl a už drony nechávají, aby padaly na bytovky, nezasahují a čekají, až někoho zabije. Potřebují mrtvolu. To je celý. Ve chvíli, kdy budou mít mrtvolu, kterou zabije odkloněný ruský dron, v tom okamžiku budou mít své kasus belli. V tom okamžiku budou mít záminku vyhlásit válečný stav a všichni ti tupelos, kteří byli pro válku, si až později uvědomí, že ve válečném stavu nefungují a neplatí pojistky na pojištění nemovitosti. Neboť tam mají výluku. Teprve až poté si to uvědomí. Možná si to neuvědomí. Možná si to uvědomí až ve chvíli, kdy budou tu pojistku chtít uplatnit a uvědomí si, že tam přijdou a řeknou, ne, ne, ne, my vám to nezaplatíme, ta škoda vznikla v době válečného stavu. Musíte žádat o stát, o pomoc. My vám to nevyplatíme. Poškození nastalo v době válečného stavu. Sorry. To znamená, je to důležité takhle se na to dívat, takhle to zhodnotit, protože nejde jenom zdaleka jenom o nějaký dron, že někam prostě dopadne, ale jde o to, co je zatím. To znamená, co je sledováno tím, že ho nechali proletět, že stíhačky nezasáhly, o co usiluje Evropa. Evropa potřebuje svoje casus belli, potřebuje svoji polívčičku. To je realita.
1: Já ještě navážu na to Rumunsko, takovou mám pro tebe takovou drobnou podotázečku, kratoučkou. My jsme se bavili ještě před vysíláním, já na to právě navážu a rozvedu to, že v podstatě, a my jsme to zmínili v rámci toho pilotního prvního tématu, ohledně toho Rumunska, že je v podstatě jakýsi experiment, laboratoř, který testuje náladu veřejnosti, jakým způsobem bude veřejnost reagovat, když to začne u nich takzvaně pouchat. A to je možná taková lehce pozitivní zpráva v té záplavě všech těch negativních proválečných hecovacích událostí v Evropě, že lidé v podstatě reagují naprosto opačně, protože oni si mysleli, zákulisní hráči, že Rumuni začnou svorně hecovat a nadávat na Rusko, které k ním poslal ten dron, což víme tedy, že to bylo v rámci rušivých radarů z Ukrajiny, kde se povedlo odklonit ten dron na Rumunsko, blízko té Oděsy, že? A v podstatě oni si střelili gól do vlastní brány, protože Rumuni reagují přesně opačně, ale tam ta v podstatě nálada byla, řekněme, specifická, protože už ten kotel tam hrozil výbuchem i předtím v rámci instalace toho nepravého prezidenta, ale oni přilili olej do ohně a v podstatě se střelili do vlastní nohy, protože veřejnost reaguje úplně opačně, než oni očekávali. Že?
0: Já to vysvětlím. Hele, ono nejde v podstatě ani o to, že tam dopadl ten dron, protože to není ten důvod, proč tam vypukly takové ty protesty teď v pátek večer, to ne. Tam jde o to, že generál z generálního štábu, který vystoupil na rumunské televizi svým stupidním vysvětlením de facto odhalil, že oni nechali ten dron, jakožto vojáci, jakožto letectvo, nechali schválně narazit do té bytovky. To je ten důvod. Jo, to znamená, aby získali casus belli pro válku s Ruskem. To znamená, kdyby to bylo lépe zmanažováno ze strany ministerstva obrany v tom televizním vystoupení, by řekli, že třeba, já nevím, dron nebyl na radarech, dron nám unikl, byl pod radarem, my jsme ho neviděli. Kdyby to lépe zmanažovali, tak by možná ty protesty nevypukly, ale...
1: Generál jim to podělal, nedostane si fričku navíc.
0: On jim to podělal, on jim prostě... Úplně podělal, protože jako Takhle, já se nechci jako někoho dotknout, byly takové různé vtipy prostě o takzvaných lampasácích, že jo, ještě před rokem 89.
1: Jo, to mě teď napadlo přesně tak, no.
0: Takové nekorektní prostě vtipy já nebudu říkat, protože určitě nás poslouchají někteří bývalí vojáci, kteří jsou úplně normální, že jo, nejsou to nějací blázni, ale je pravda, že prostě když nějaký prostě takovej několika frčkovej generál z generální štábu začne prostě něco vysvětlovat, tak většinou je lepší, když to vysvětluje třeba tisková mluvčí, jo, než generál. A on tam právě odhalil, že oni měli ten dron na radarech. Oni ho viděli, že letí. Oni měli stíhačky F-16 ve vzduchu, mohli dron sestřelit, ale nesestřelili ho, protože generál to vysvětlil tím způsobem, že na to neměli čas, protože systémy a způsoby vedení v armádě jsou tak komplikované, že než došlo k rozkazu, než došlo k zhodnocení a vyhodnocení, tak ten dron tam prostě narazil a zranil ženu a dítě. To znamená, on to všechno v podstatě vyblil, že věděli jsme o dronu, letí dron, měli jsme stíhačky a měli jsme ho na radarech. Nechali jsme ho, aby tam narazil. To je hotový. Proto...
1: Měl dostat cenu za mír, možná ten generál.
0: Možná by měl dostat cenu za mír, ale ten bude... Teď velký problém.
1: Jako, prostě. Myslím, to jdu dostal.
0: Zkrátka, Rumuni už tam prostě vyšli večer prostě do ulic a má to tam video v tom článku samozřejmě. Takže špatné vysvětlení toho, co vlastně co se vlastně stalo. A je to jenom ukázka prostě toho, že mnoho lidí vlastně i v té armádě, i v tom Rumunsku zkrátka neví, jak v té situaci mají našlapovat, neví, co mají říkat, neví, jestli v televizi mají lhát nebo říkat pravdu, protože nikdo jim nedal instrukce, jak by měli vlastně tu celou věc prostě formulovat. Jestli to měli zapřít, že měli dron na radarech, jestli měli zapřít, že měli stíhačky ve vzduchu. Zkrátka, ti vojáci jsou tak nastaveni, že když jim někdo něco řekne, oni řeknou prostě natvrdo, jak to je, a něco většinou takzvaně vyblijou. To znamená, řeknou tu pravdu, jaká tam je. Je potom z toho velký prostě průser mezi veřejností. Mohlo by to být trochu úsměvné, kdyby v tom nebyly lidské nebo nebyly nasazené lidské životy a nehrálo se zkrátka o casus belli, kdyby se nehrálo o to, jak získat první mrtvolu zabitou ruským dronem na území Severoatlantické aliance. Protože o to se jedná. O to se usiluje, to je ten zásadní koncept. Proto z tohohle, co se odehrálo dneska, v Rumunsku musí někomu opravdu zatrnout. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, bylo další, no a asi se pustíme do zbytku našeho pořadu, do toho druhého.
1: Ano, pustíme se do zbytku a jenom doplním, že my jsme se ještě před vysíláním bavili, možná jsme to měli taky natočit, to bylo docela zajímavá debata před tím vysíláním, ta spontánní, která vyplynula z těch všech věcí ohledně pojišťoven, že v podstatě se hraje přetahovaná mezi vlastníky nemovitostí, to jsme my, běžní lidé, a potom pojišťovnami, které spupují v podstatě, nebo respektive takto důchodovými fondy a realitkami, developery, které skupují ještě před kopnutím krpáčem do země při kreslení map, tak skupují v podstatě nemovitosti ještě předtím, než se začnou stavět. A k tomu se chci právě, ano. Se nadechuješ, věka, já jenom to chci doplnit, tak tomu se právě chci dostat, že tam jde o to, jestli tihle všichni nebudou řvát, protože ano, když to začne bouchat, paradoxně my se tady bavíme o tom, jako u skleničky vína, jako bude válka, když to začne bouchat, to doufám, že nikdy nenastane, jo. Ale hypoteticky, když by to začalo bouchat, tak ano, oni by mohli být rádi, nebo bylo by jim jedno pojišťovnám, že lidé přijdou o nemovitosti a tak dále. Ale všechny ty důchodové fondy, které jsou obrovsky bohaté, mají obrovskou lobby a pojišťovny a tak dále, taky pojišťují těm důchodovým fondům ty jejich nemovitosti, ne těm nám obyčejným lidem, ale důchodovým fondům a developerům, realitkám, ty jejich nemovitosti, které spekulativně skupují jako investiční trvalé nemovitosti, že? Tak těm to taky pojišťují, tak všichni tihle lidé by vlastně mohli vyvíjet obrovský tlak a oni mají velmi jako rozvětvenou lobby na vlády, aby opravdu brzdili, aby tu válku nějakým způsobem neakcelerovali, ne? Že by tam měli vlastně protipol proti té válce. To je obrovská lobby.
0: Vítku, díváš se na to logicky, ale nedíváš se na to z pohledu developera. Pro developera je válka a to, co přijde po válce, takzvaný Klondike. Zlatý Klondike. Ve srovnání s tím výstavba bytů v rozvinuté společnosti je nic. To jsou drobné. Naprosto drobné. To, co se staví dneska, byty, které se staví dneska, to velmi komplikovaně, obtížně, dlouhé stavební řízení, kde všude se musí řešit nějaká EIA, AIA, GAIA, že jo, všechny ty prostě, že jste někde nějaký brouček nebo nějaký datel někde neklove do nějakého stromu a že jo, jestli někde neskáče nějaká žabka někde nebo neskáče někde nějaký druh nějakého lučního koníka, jestli se tam může stavět, protože tam prostě naběhnou zelení, že jo, jako teroristé a začnou tam něco blokovat a řetězama se přivazovat ke stromům a podobně. Tak tohle to všechno po skončení války se ruší. Po skončení války žádná EIA nebude. Po skončení války budou vydány dekrety, které zjednoduší a zrychlí výstavbu, bude se stavět úplně všude. Všude budou volné pozemky, všude budou demoliční výměry, všude se bude stavět, všude bude Klondike. A všechno to bude platit nadnárodní kapitál, budou nové Marshallovy plány, že jo, zase, protože vždycky ta konjunktura začíná a HDP roste vždycky nejlépe po válce. Po každé skončené válce rostou HDP v desítkách procent. Přesně to oni potřebují. To znamená, díváš se na to správně, ale díváš se bohužel na to jenom jako z optiky majitelů těch nemovitostí. Ano, ti zařvou všichni, ale ne developeři. A pokud se ti na tom vydělají nejvíc developeři na válečném stavu, to mimochodem nejlépe ti potvrdí BlackRock, který investuje.
1: Ale který už taky odešel z Ukrajiny, to je zajímavý.
0: Ale stále odešel, stále, ale čeká se na mír. Čeká se na mír na Ukrajině samozřejmě. Teď oni tam chtěli stavět, minulý rok chtěli začít stavět. 2025 mysleli, v roce 2024, v 2025 dojde k podpisu míru a už minulý rok se mělo začít stavět. No mír není, takže samozřejmě oni tam teď odešli. Ale ve chvíli, kdy tam bude někde něco dojednáno, tak samozřejmě první, kdo tam bude, bude BlackRock a budou tam developeři. Ale největší problém samozřejmě budou mít důchodové fondy. A tohleto můžeme teď probrat velice rychle, stejně to nestihneme, ale je to důležité, protože to, co je, pokud budeme mluvit teď o důchodácích tady v Německu, takzvaná liabilita nebo zodpovědnost za výplaty důchodových fondů jsou tak obrovské, tak mohutné, že po té hypoteční krizi rok 2008 a po takzvaném ustanovení eurovalu, po takzvaném bailoutu Řecka, kdy Řecko zkrachovalo, dostalo se do defaultu a potom se zachraňovalo z evropských peněz kvůli komu? No kvůli německým důchodovým fondům. Protože kdyby byl řecký default takzvaně natvrdo, takzvaně všechno by bylo odepsáno, byly by odepsány, zkrachovaly by v podstatě všechny tady místní německý důchodový fondy, úplně všechny by klekly, úplně všechny, protože utopily svoje dluhopisy nebo svoje finance, utopily od roku 2000, všechno pumpovaly do nejvýnosnějších v uvozovkách tehdy nejvýnosnějších řeckých dluhopisů, které vynášely 5,3% ročně. Pokud si pamatuju 5,3% nejvíc vůbec v celé Evropě a to nikde široko daleko, to prostě takhle nebylo. A nacpali tam prostě úplně všechno, nebo vlastně ne, to bylo dokonce potom v roce 2005, myslím, dokonce už bylo 7,3 roční úročení dluhopisu řeckého, bylo to obrovský. To znamená, že ty důchodějáky zkrátka byly zachraňovány z eurovalu, z peněz daňových poplatníků, proto vznikl euroval. A ve chvíli, kdyby vznikla válka mezi Evropou, mezi Evropskou unií a mezi Ruskem, tak K čemu by došlo? No, zničené nemovitosti by teď v této chvíli vedly ke zničení investic především německých důchodových fondů. Protože proč? Protože po té katastrofě s řeckými dluhopisy se všechny německé důchodové fondy přeorientovaly na investování do nemovitostí na bydlení. Německé důchodové fondy skupují po celé Evropě nové byty, ale nové. Jak jsem ti říkal před začátkem našeho pořadu, ty byty se prodávají na papíře. Ještě předtím, než je povoleno stavební řízení. Ještě není hotový ani realizační plán, ještě se teprve rýsuje. Ty důchodáky většinou dostanou informaci od developerů, jenom obrysové informace, kolik tam bude bytů, jejich počet, kolik tam bude podlaží a jaké budou rozměry jednotlivých bytových jednotek, rozměry, plocha. To je všechno, co vědí. Oni už to kupují dopředu. A potom si, pozor, a kde skupují? No, jednak tady, samozřejmě v Německu, ale tady je to hodně regulovaný. Já jsem ti říkal, že Berlín na to skočil, že jo, na důchodáky, že obrovsky se zdaňují prázdné byty důchodových fondů, že jo, takže tady je to, začíná to být regulovaný, ale jinak po celé Evropě skupují tam u vás. U vás skupují nemovitosti skrze izraelské realitky. Skupují v Polsku prázdné byty, nové postavené byty. Skupují v celé Evropě. Ve Španělsku skupují, ve Francii skupují. Zkrátka, a k čemu to vede? No, vede to k umělému nárůstu ceny. Proto ceny bytů neustále rostou. Lidé si je nemohou dovolit. Ceny rostou takovým způsobem, že banky musí zpřísňovat hypotéky, protože jejich cena už roste tak vysoko, že hrozilo by, že lidé to neuplatí takzvaně, že na to nebudou mít příjmy. Proto nemovitosti jsou dneska novými dluhopisy v uvozovkách pro důchodové fondy. A ve chvíli, když by přišel válečný stav a Rusové by v Evropě rozmlátili objekty k bydlení, tak budou vymazány důchodové fondy. A lidé by byli závislí, stali by se závislí ti, kteří přijdou do důchodu, že jo? Stali by se závislým na čem? No, stali by se závislí na státním přerozdělování někde něčeho, nějakých dávek, nějakých sociálních benefitů, nějakých nepodmíněných příjmů. Že? Něčeho. Protože krize by byla využita k nějakému plánu. Když je nějaká krize, vytvoříme krizi a nabídneme řešení. Krachnou důchodové fondy, řeklo by se, kvůli válce, protože fondy všechno nainvestovaly do nemovitostí k bydlení, Rusové to rozbombardovali, není vůbec nic, jako na Ukrajině. Mimochodem, to je... ty důchodové fondy samozřejmě investovaly i do Ukrajiny, mimochodem. To znamená, to, co teď dělá Merz a před ním Olaf Scholz, to znamená takové to pro Ukrajinu, to je mimochodem způsobené i obrovským lobbingem místních důchodových fondů, kterým schořily některé, pozor, ne všechny, ale některé investice na Ukrajině. Teď už neexistují. Rusové je vypařili pomocí geránů a dalších nástrojů války. Proto je v tom i motivace ze strany německé vlády podporovat Ukrajinu právě kvůli důchodovým fondům, protože ten tlak, ten lobbystický tlak je obrovský. A jak jsem už ti říkal před začátkem našeho pořadu, největším bolehlavem v podstatě pro celou Evropu se jednoho dne opravdu stanou německé důchodové fondy. Největším bolehlavem. Protože snaha o záchranu německých důchodáků už jednou stála peníze celou Evropskou unii. To bylo ve chvíli, kde Evropa natvrdo i za pomoci vyhrožování některým politikům, kteří to nechtěli, vyhrožováním v zákulisí protlačili takzvaný euroval, takzvaný záchranný garanční mechanismus Evropské unie. Tam tenkrát byly výhrušky, A Německo vyhrožovalo, že přestane přispívat do společné eurokasy. No, to tenkrát ještě Merkelová tam tenkrát rozhazovala rukama, že se to udělí. Pokud se to neudělá, tak Německo prostě končí se všema sociálníma benefitama pro evropské země a tak dále a tak dále. To znamená na základě vydírání, tenkrát to bylo prosazeno, ten euroval, ale to je nic ve srovnání s tím, co by nastalo ve chvíli, kdy Evropa by byla zničená v jakémkoliv konfliktu s Ruskou federací. Naprosto nic. Vydělali by samozřejmě na obnově Evropy developeři. To by byl Klondike, který si nedokážeme představit. To znamená, že naprosto si nedovedeme představit. A samozřejmě vydělali by na tom realitky, protože bydlení by se stalo tak drahým, to, které nebylo rozbito, mimochodem. Jo? To, které, tam by ty ceny vyletěly úplně někam do nebes, takže i realitky by na tom vydělali. Ale kdo by na tom prodělal, by samozřejmě byly důchodové fondy. Především tady ty naše německé. To znamená, takhle bych to asi ukončil, to druhé téma, no a to už je asi všechno, Vítku, že jo? Máme 21.01.
1: Není to všechno, ještě možná zvládneme, tak my jsme začali zhruba ve 20.10, jenom pro účel záznamu, tak ještě bychom mohli zvládnout rychlosti ještě jedno téma, které bych rád tady nastolil a komentoval, protože to si myslím, že je velmi důležité, je to událost týdne, která by měla alarmovat všechny tady v Evropě, protože mainstreamová média jako vždy o tom vůbec neinformují. Kyjevská chunta uspořádala totiž státní pohřeb ostatků šéfa vyhlazovacích jednotek a zakladatele SS Halič, nebo respektive Galicien, Andreje Melnika. Židé a Poláci jsou v naprostém šoku. Je to důsledek revanšismu, revizionismu a anachronismu v Evropě. Po sjezdu sudeťáků v Brně a po výkřicích nového maďarského premiéra o Benešových dekretech je tohle další důkaz rozvalu míru a demokracie v Evropě po 80 letech od druhé světové války. Takže celé to dává dohromady jednotný a naprosto čitelný vzorec, rukopis zákulisního kříšení nacismu, ale oni si s tím už ani netají. Mně tak napadá, ano, jestli Ukrajina měla spíš posloužit nejen jako líheň nebo laboratoř, ale také jako beranidlo pro akceleraci těch procesů. Protože těžko by u nás, třeba kdyby se něco podobného stalo u nás, tak těžko by u nás mohl někdo vystartovat s úctěním třeba Emanuela Moravce nebo nějakého českého kolaboranta nebo na Slovensku Hlinky třeba. Jo? Ale přes Ukrajinu tyto procesy mohou patřičně urychlit. Tak jestli Ukrajina byla naplánovaná jako beranidlo, oni vědí, že si to přes Evropu nemůžou lajsnout, to by tady byl šílený řev ještě stále, jo? Ale přes tu Ukrajinu, jo, tak to evidentně funguje, ta akcelerace těch procesů, takže tak to jako oni to rozjedou, jo.
0: Takhle, Ukrajina je samozřejmě nástupní platforma pro válku Evropy proti Rusku. A schválně a úmyslně neříkám pro válku Ukrajiny proti Rusku, to je pouze ten počáteční stav. Ne. Ukrajina je a byla připravována jako nástupní platforma pro další tažení, pro další operaci Barbarossa, pro další draň nach Osten, pro další společný evropský útok proti Rusku. Stejně jako jedna toho, pamatujete si určitě, jak se mluvilo o tom, že musíme pomáhat Ukrajině až do úplného vítězství a nic než strategická porážka Ruska nepřipadá vůbec v úvahu a tak dále a tak dále. Ale všechno je to o tom, že oni chtějí v podstatě použít nejprve ruce Ukrajinců, ruce Ukrajiny k porážce Ruska. Pokud se ukáže, že všechny ty sankce, které byly přijaty proti Rusku, společně s rukama Ukrajinců nedokážou Rusko porazit a nedokážou povalit režim, jak oni říkají, ten Putinův režim, který je v Kremlu. Pokud nedokážou, tak nastane situace, kdy dojde k realizaci plánu B, a to je nastoupení celé Evropské fronty pro válku s Ruskem. Proto všechno, co teď vidíme momentálně okolo sebe, já vím, lidé to nevidí, lidé mají oči, nevidí to, nebo nedávají si ty souvislosti dohromady, takzvaně do sebe, ale musí, všichni konceptuálně gramotní to musí vidět, co se zkrátka děje. Ve chvíli, kdy jsou převezeny z Lucemburska ostatky zakladatele SS Galicien, jehož jednotky, které založil OUN-M, se podíleli na vyhlazení a vyvraždění více než 33 tisíc Židů v Babím jaru, že to byl ten holokaust, který tam byl spuštěný v Babím jaru, tak to byly jednotky Andrie Melnika, které udělali ten masakr. A teď si představte to chucpe, kdy židovský prezident, nebo bývalý prezident, nebo já už mu neříkám prezident, on je vůdce. On nemusí být prezident, on je vůdce, Zelenský. Tak židovský vůdce si poklekává u hrobu pohřbených ostatků Andrie Melnika na hřbitově v Panteonu v Kyjevě. Chápete? Je to nepopsatelný proces. Naprosto nepochopitelný. Obrovské protesty v izraelském tisku. Izrael kritizuje, Izrael úplně v šoku. Poláci úplně v šoku, protože samozřejmě Melnikovy jednotky vyvražďovali na Volyni, samozřejmě nejenom Židy, ale vyvražďovali Poláky. Že ženy a děti a tohle to všechno. To znamená, ani Poláci tomu nerozumí, ale podívejte se, ten proces je dovolen, je povoleno. A proto já vám říkám, teďka oni přivezli ostatky z Lucemburska, přivezli ostatky Andrie Melnika do Kyjeva a je jenom otázkou času, kdy do toho Kyjeva přivezou i ostatky Stěpana Bandery z Mnichova. Vezmou, protože on je v Mnichově pohřbený, takže oni přivezou, to je jenom otázka času, kdy převezou jeho ostatky do Kyjeva. To je otázka času. Ten proces reemancipace fašismu a zároveň nacismu je všudy přítomný. V dnešní Evropě je úplně všudy přítomný. Výroky Kai Kalašový, výroky Uršuly Lejenový, šílené výroky rozvědčíka na Pražském hradě, vítání sudeťáků, záštita prezidenta Berntu Posseltovi a jeho sjezdu sudeťáků v Brně, respektive tomu festivalu, který v jehož rámci sudeťáci přijeli na svůj týden, že jo, svých slavností do Brna. To všechno se najednou děje, najednou je povoleno. Najednou je povoleno. Chápete? Naprosté šílenství. Já jsem o tom hovořil minule, nikdo by nevěřil v roce 89, kdyby někdo říkal, uběhne nějakých těch zhruba 37 let zhruba a český prezident bude vítat, nebo když nebude vítat, tak bude poskytovat záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. Nikdo by tomu nevěřil. Podívejte se, ona je to pravda. Uběhlo nějakých těch 37 let a je to realita, byla to realita. To je naprosto jakoby všeříkající lidem, kteří vidí tyhle ty události, jednotlivé události jako mozaiku kompletního obrazu renacifikace celé Evropy. A je to kompletní obraz samozřejmě revanšismu, revizionismu a anachronismu. To jsem psal také v tom článku, jsem vysvětloval, jaké to má souvislosti. Ten anachronismus popírá kauzalitu, snaží se obracet a popřít kauzalitu, znamená takzvanou časovou souslednost, že někde je nějaká příčina jako první a pak následuje po příčině důsledek. A ta kauzalita v případě sudetských Němců je popřená, je to anachronismus. To znamená, oni o sobě říkají, jako, že byli vyháněni, že se dočkali újmy a že musí přijít směřování a všichni, kdo se nechtějí směřovat, tak jsou špatní a všechny české neziskovky jim najednou pomáhají a český prezident jim najednou pomáhá. No jo, ano, byli vyhnáni na základě postupimských dekretů. Na základě postupimi. Ne, že český prezident nebo československý prezident tehdy Edvard Beneš se rozhodl, že takhle se ráno probudil a řekl si, jak to vyřešíme, jak vyřešíme německou otázku, že jo, v českých a moravských zemích, jak ji vyřešíme. No, vyřešíme ji tak, že odsuneme Němce. Ne, tak to nebylo odsunu Němců a také Maďarů z Československa, o tom rozhodla postupimská konference vítězů války. Vítězové o tom rozhodli. To znamená, to, co dneska sudetoněmecký Landsmannschaft v podstatě tlačí, ten narrativ, že vyhánění Němců, ne, to byl odsun na základě postupimských dohod. A kdokoliv tohleto zpochybňuje, kdokoliv zavádí tenhle ten anachronismus, tak zpochybňuje českou státnost. Protože na základě Benešových dekretů jsou narýsovány hranice celé České republiky, ale pozor, dokonce i Slovenska. Protože na to se nesmí zapomínat. To znamená, kdokoliv zpochybňuje postupem, tak zpochybňuje státní hranice a státní útvary dvou nezávislých republik. Česká a Slovenska. Takže to je třeba si uvědomit. Ten proces vychází samozřejmě z Ukrajiny. Ukrajina urychluje renacifikaci celé Evropy. Ale je třeba říct, že ta renacifikace je do značné míry tady u nás v Evropě samonosný proces, který už vychází z médií hlavního proudu, z mainstreamu. Je to proces, který vychází z jednotlivých politik vlád, že pro Ukrajinu. Je to systém, který vychází z Evropské unie, z jednotlivých byrokratických aparátů Evropské unie vychází, z Bruselu. To znamená, to už není Ukrajina. Ne. Ten proces toho euronacismu a eurofašismu už vychází samonosně přímo ze struktur Evropské unie. To znamená, ta Ukrajina je nástupní platforma připravovaná pro válku Evropy s Ruskem. Ta platforma je tam připravovaná, je nacifikovaná, je fašizovaná, už tam mají ostatky zakladatele SS, divize SS, už tam mají zakladatele toho, jehož jednotky vyhlasovali Židy v Babim Jaru, to znamená, už tam mají ostatky Andreje Melníka, už je tam mají, brzy tam budou mít ostatky Stěpana Bandery, to znamená, budou tam mít všechny ty nácky, které oni historicky měli Ukrajinci a ta společnost bude v podstatě připravena stát se vůdcem a lídrem, vojenským vůdcem celé Evropy do úderu proti Rusku. Protože bojové zkušenosti z evropských zemí nikdo nemá. Ani jedna armáda. Jediná armáda, která má zkušenosti války s Rusy, je ukrajinská armáda a její generálové. A proto všichni ti Evropčiky chtějí Ukrajinu do EU, protože oni vědí, že na to končí kvůli Spojeným státům, které mají jiné zájmy někde v jihovýchodní Asii, někde v Číně. A celá Evropská unie má být transformována do takzvaného EAF, to znamená Evropské ozbrojené síly. A Ukrajina, ukrajinští generálové a ukrajinská armáda má být novou vedoucí silou uvnitř tohoto evropského bojového aparátu. To je ten hlavní cíl, ten hlavní nástroj. Proto je asi jasné, že ten nacifikační proces je sice důležitý, ale není to tak, že by vycházel z Ukrajiny. V dnešní době už je v podstatě ten nacifikační a eurofašizační proces tak silný v Evropě a tak ukotvený v Bruselu a v jednotlivých médiích hlavního proudu, že Ukrajina je pouze už jenom jakýsi dodatek, jakýsi obrázek z východu, který ukazuje, že dneska už je dovoleno všechno. Je dovoleno oživovat vzpomínky na nacisty, jako byl Bandera, jako byl Andrej Melník, kteří vyhlazovali Židy. Je dovoleno v České republice, aby český prezident vítal sudeťáky v Brně. Je dovoleno. Chápete? To znamená, v roce 2026 je nejenom dovoleno, ono je vymalováno do značné míry. V mnoha oblastech procesu řízení. Ještě ne všude, ale v mnoha oblastech již je vymalováno. A nám by mělo zatrnout ve chvíli, kdy na bytovku někde v Rumunsku letí ruský dron, ukrajinští operátoři dron odklonili, ruský dron letí a ve vzduchu jsou rumunské stíhačky, dron je na radarech, ale nikdo nezasáhne, protože se čeká, jestli ten dron konečně, oni říkají, konečně někoho zabije, abychom mohli mít své evropské casus belli pro válku s Ruskem. To je celý. Takže takhle by na to odpověděl. No, Vítku, máme 21:15. Já myslím, že jsme to dneska všechno zvládli, že i když to bylo v podstatě dneska jenom takhle do záznamu a bez těch následujících živých interakcí, tak i tak jsme to zvládli. Já doufám teda, že až to uslyšíte všichni ze záznamu, takže se vám to bude líbit, no a že si najdete čas a poslechnete si nás, už doufám teda, naživo příští pátek od 19:45 opět přineseme již naživo aktuální témata z domova i ze světa, takže já vám přeji všem samozřejmě krásný příští týden, ale hlavně si užijte víkend, to je nejdůležitější. No a s tebou se loučím, Vítku, díky za průvod, že za provázení tady tím pořadem, no a uslyšíme se zase za týden, takže pro tuto chvíli přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já taky doufám, že příště pojedeme na živo stejně tak jako další pátky, když bude čas dovolený během léta, ale i minulé sezóny jsme to zvládli naprosto bravurně, takže myslím, že by neměl být problém. Teď bohužel ta konstelace se opravdu ukázala, takže ani jedno z těch tří studií, to je velmi, velmi vzácná kombinace, jak si, že opravdu nemělo čas, ale snad to bude už příště v pohodě a ty další pátky taktéž. Takže VK, já ti moc děkuju za vysílání, že jsme to spolu zvládli až do konce, zhruba přes tu hodinu, hodinu a čtvrt cirka, a já se s tebou tedy loučím, stejně tak jako s vámi, milí posluchači, mějte se moc hezky, děkujeme vám za přízeň, ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace, jste přece jenom zvyklí na pana VK každý pátek večer na život, teď to bude poněkud jinak, ale budete ho mít v záznamu, takže si můžete poslechnout k ranní kávě třeba v sobotu naše informace z celého týdne sumarizované, takto shrnuté v rámci událostí, které se přihodily. Takže to je všechno. Mějte se moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači na kanále Odyssey. Dobrý večer a taky případně dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Jo, vážení posluchači, další pondělí je tu a s tím samozřejmě Jarda Chvátal, kterého velmi vítám ve vysílání na svobodném vysílači. Jardo, hezký večer.
3: Taky přeji hezký večer.
2: Ano, já tady jenom koukám, co mi to tady píše, stiskněte, slumení to nevím proč, co to tady píše. Ne, dobře, v pořádku. Tak, takže hezký večer, ano, i pro vás, vážení posluchači. A já hned teda asi půjdu k věci, to znamená, že dneska tu máme další část, už třetí část seriálu Říše stínů a tajemství podsvětí s číslem 479. No, věda ještě 21 a máme tu pětistovku. Jardo, co uděláme s tou pětistovkou potom? Bude to nějaký veliký, bude to nějaký čtyřhodinový pořad nebo nějaká paralaxa? Vidíš, to už dlouho nebylo.
3: No, uvidíme, domluvíme se. Něco
2: dobře, to bude někdy na podzim. To bude někdy na podzim, že? Asi těch 20 týdnů. Dobře, no tak jo, takže jsme tu a Jardo, můžeš se do toho pustit, pokud nemáš ještě něco jiného na srdci, co bys chtěl říci?
3: Jdeme na to
2: rovnou.
3: Dobře, tak.
2: Já tam dám teda hned první obrázek asi, je to tak?
3: No, můžeš tam dát první portfolio.
2: První obrázek, to znamená Bučegi, síň záznamů, ano, je to Bučegi. Ono? Nebo Bučegi, no, to je jedno. Dobře, jo, takže je to tam, tak prosím.
3: Dobře, takže dnešní večer se vypravíme do rumunských Karpat, navštívíme část Karpat, která se nazývá Bučegi. Tady si dovolím shrnout určité informace, určité prostě věci, které souvisí s dnes již notoricky známým tématem podzemních prostor Bučegi a dalších věcí na to napojených. Potom se podíváme pod mořskou hladinu, potopíme se do moře, pod hladinu moří, oceánu, protože tam ta říše stínů, jaká asi v podstatě také se profiluje a je potřeba si o tom něco říci. No a pokud to stihneme, tak se zase ještě vrátíme zpátky ještě jednou na Slovensko. Ano, už jsme tam byli posledně, no a uděláme si tam ještě jeden výlet. Tak, Bučegi. V jisté době, je to už dost roku dozadu, jeden z vojenských satelitů, byl to americký satelit, pokud si dobře pamatuji, stál za objevem starověkého technologického komplexu, který se nachází uvnitř jedné z hor pohoří Bučegi a který samozřejmě zcela jistě nebyl postaven lidskými bytostmi. Jak asi samozřejmě víte, protože máte tyto věci určitě nastudované, tak v tom ložisku, nebo v podstatě v tom nitru té hory, máme hlavní halu, která je vyplněna jako na jedné straně prastarými, a na druhé straně pro nás stále nadčasovými technologiemi, které tu buď to zanechali mimozemští návštěvníci, anebo tu nechali vizitku po sobě inteligence takzvaného podzemního charakteru, to znamená intraterestriální formy. Ano. Tyto bytosti, ať už to byl kdokoliv, měly zcela jistě obří postavu. Ano. To znamená, byly mnohem vyšší než bytost lidská, čili my. Tyto prostory, ty ústřední prostory, obsahovaly dále, nebo obsahují dále při tom času, obrovské množství holografických záznamů o dávné historii osídlení této planety. A samozřejmě i informace, které se mohou jeviti na první pohled kontroverzními, o tajné historii lidstva, nebo utajené historii lidstva, či utajované historii lidstva. Kromě toho je tady tato oblast propojená nebo napojena na, dalo by se říci, síť tunelových systémů, které vedou do různých regionů světa, samozřejmě včetně obydlených oblastí vnitru naší země. Obydlených oblastí těmi intraterestriálními formami podzemních jakýchsi civilizací, či jak to nazvat. Jeden tunel vede, to není nová věc, že nová informace, vede pod Středozemním mořem a pod zbytkem samozřejmě evropského kontinentu a pak pod Středozemním mořem do severní Afriky, respektive do oblasti nebo do prostředí současného Egypta. Krátce řečeno, druhý tunel vede pod Černým mořem, pod dnem Černého moře, přes kus Sýrie do severozápadní oblasti Iráku. A zde se ten tunel láme na dvě části. Jedna malá, menší zaslepená větev končí o několik set kilometrů dál v té severovýchodní, v severozápadní části Iráku. A ta další větev pokračuje, stáčí se mírně na sever a pokračuje pod Himalájemi. No, v podstatě končí pod Himalajským masivem, ale ten konec je ještě rozštěpen na druhou odbočnou větev zaslepenou, která vede do centrálního Mongolska. No, jako podzemí samozřejmě pod centrální Mongolsko. Další tunel vede severněji, pod Černým mořem, prochází Krymem v jeho západní oblasti, pak ještě na chvilku opět prochází podložím kousku Černého moře, aby pokračoval dál v oblasti Ruské federace, v lokalitě, ve které se nachází například Soči. A tady, myslím, že to je město Soči tam. A tady v tomto místě ten tunel se stáčí na sever do oblasti centrální Sibiře. Uralského pohoří a centrální Sibiře. Další tunel, o něm byla zmínka posledně, směřuje z Bučidži nahoru na sever a prochází Slovenskem, tedy on samozřejmě Maďarsko a tak, prochází Slovenskem pod Vysoké Tatry, respektive západní část Vysokých Tater, zde se láme do leva, směrem na západ pokračuje, v příhraniční oblasti Slovenska a Polska, prostupuje hluboko podzemí Babí horou, neboli Diablakem, a Slezským Polskem pokračuje dál do Sových hor. V Sových horách se tunel láme na hlavní větev a odbočku. Odbočka směřuje do České republiky, přes napříč celou Českou republiku, potom do západního Rakouska a končí pod západními Alpami. Místo, kde se nachází západní část Alp. Hlavní tunel potom pokračuje dál, jakoby severozápadně nebo severo-severozápadně přes zbytek Polska do oblasti, tam překračuje hranice do oblasti bývalého východního Německa a přes Německo pokračuje dál k severu až pod jižní Grónsko. To jen tak pro připomínku, co se týče těch tunelů. Ano. Samozřejmě, že je nám různými autory jaksi představována nebo prezentována série událostí, která souvisí s postupně vedeným průzkumem, výzkumem a průzkumem vnitřních oblastí Bučedži. Jedním z asi z nejvíce zajímavých autorů je pan Radu, který tady o této záležitosti tuším napsal zatím, nebo sepsal zatím 7 publikací, 7 knih. A jak mám zprávy, tak mě v tom hodlá ještě s někým dalším pokračovat. Ale já říkám, těch zdrojů je dneska už, těch zdrojů je dneska už povícero. Ano. Čili já, protože samozřejmě nejsem schopen tady v tak krátkém čase odprezentovat a rozvinout materiály všech těch 7 knih, soustředím se tu na jeden aspekt, který propojuje Nitro vnitřek Bučedži s naším měsícem. Ano. Respektive s původem našeho měsíce, protože to mi přijde jako obzvláště zajímavé. Přes rumunské zpravodajské služby Securitate, službu specifickou agenturu, Zero, se radu, nebo radu dostane příležitost navštívit tajnou americkou vojenskou základnu, kde se využívají nebo používají velmi pokročilé technologie, včetně plavidel, která jsou schopná aktivně fungovat, aktivně se pohybovat ve volném kosmickém prostoru, minimálně u naší sluneční soustavě, respektive blízkosti naší planety. Specifický rámec s ohledem na tento typ technologie tvoří dvě plavidla, klasické TR-3B plavidlo a jeho pokročilá verze TR-3B Černá manta. Jsou to plavidla jako letouny nebo prostě kosmická plavidla s trojúhelníkovým designem trupu, využívající mimo jiné jednu z několika forem antigravitační technologie. Samozřejmě, že TR-3B i TR-3B Černá manta jsou výslednicí výsledkem reverzního inženýrství a reverzního inženýrství ve smyslu výzkumu a snahy o kopírování nalezené mimozemské technologie v případě různých havarovaných objektů, samozřejmě v různých částech naší planety, nejen na území Spojených států. Svoji roli zde hraje i mimozemský faktor, především neutrální genová frakce Nordiku. Zrovna včera jsem měl 5-hodinový webinář, kde jsem tady o tomhle hovořil. Mluvil jsem o americké letecké základně Eglin, která je v podstatě jedinou dominantní základnou, kde parkují nebo jsou hangárovány TR-3B i TR-3B Černá.

reverzního inženýrství. Ano. Ale zpátky k Radu. Radu se stal svědkem toho, jak TR-3B, Černá manta, přepravoval náklad materiálu a technického vybavení ze Země na povrch měsíce, kde se nachází tajné pozemské základny, o níž tedy údajně veřejnost nemá žádné tušení. Jak víte, tak teď před několika dny proběhla informace, že Američani chtějí, taková sranda v tomto duchu, chtějí začít stavět první lunární základnu. Tuším, že s tím chtějí začít v roce 2027, což je příští rok, pokud se mi nemýlím. Číňani se na to chystají také. No, přičemž tedy, pokud budeme alespoň technicky pracovně laborovat s těmito informacemi, tak ty základny tam už dávno prostě stojí, výborně vybavené a plně funkční. Ano. Tady ta vybavenost a výstavba základe na měsíci započala už před desítkami let, někdy na přelomu 70. a 80. let, údajně tedy. Nemám to pochopitelně sám jak ověřit, ale byly v podstatě tyto aktivity byly s významnou součástí kontinuálně probíhajících černých projektů, takzvaných černých projektů. Jo. Čili o co tu jde? Jde tu o to, že řízení procesů související s výstavbou tady těchto lunárních základen utajených nepodléhalo ani Pentagonu, ani americké vládě a v podstatě šlo o, jak to nazvat, soukromý projekt několika velkých nadnárodních korporací, které si zjevně prostě vystačí v tomto ohledu sami a nepotřebují k tomu žádný souhlas nebo nějakou státní nebo vládní nebo jakoukoliv jinou podporu. Ten Radu, on popisuje v podstatě, jak se dostal do toho plavidla, popisuje poměrně detailně vnitřek toho plavidla. On říká, že ho překvapila technologická jednoduchost, která v podstatě byla, jak to řekl, byla patrná úplně všude uvnitř toho objektu, s tím, že ty technologie nebo to AI, které je plně funkční v takovýchto strojích, tak bylo zjevně propojeno na vědomí těch pilotů, na vědomí té posádky, takže tam probíhala výměna informací, výměna dat nějakým takovýmhle způsobem. Když se Radu dostal do jakoby na ten měsíc, to znamená, když prostě tam došlo k tomu přistání, dostal se přes vertikální tunel do podzemních prostor, lunárních podzemních prostor a vstoupil do podzemní základny.

základny, nazval bych to základnou, která vypadala velmi futuristicky, s tím, že všechno tam bylo opravdu velice perfektně organizováno. Lidé nebo osazenstvo té základny se tam pohybovalo v prostřednictvím elektromobilu nebo elektrovozu. A v centru té základny se nacházela poměrně výrazná kruhová budova, ve které se uvnitř nacházela extrémně dobře vybavená jakási laboratoř. Ano. S tím tedy, že hned na první pohled bylo patrné, že tamní technologie byla opravdu jako úžasná a převyšovala současný stav soudobé vědomostí, znalostí, které jsou prostě dostupné a současné techniky, kterou klasickým způsobem používáme. V té laboratoři byly realizovány experimenty. Ty experimenty směřovaly do oblasti vývoje jakéhosi zařízení, pomocí kterého bylo možné oddělit jemnohmotnou část lidské bytosti od hmotné části lidské bytosti, to znamená od fyziologické části lidské bytosti. Jinými slovy, oni tam experimentovali se schopností odštěpení baryonické hmoty od kvantového nebo ignitonovo-kvantového rozhraní vysokofrekvenčního, vysokovibračního lidské bytosti tak, že po tom rozštěpení fungovaly v podstatě obě dvě ty části zcela nezávisle. Následně pak ta experimentace probíhala s éterickými těly, se čtyřmi typy éterických těl, se snahou programovat éterická těla například k velice efektivně fungujícím bilokačním účelům, a to nejen v prostoru, ale i v čase, za účelem průzkumu míst, která by nebylo možné fyzickým tělem, byť třeba samozřejmě logicky jsoucím ve skafandru, prostě by nebylo možné navštívit. Z toho vyplývá jedna důležitá a velice zajímavá okolnost, kterou bude nutno prověřit, detailně prověřit a ověřit, a to, že v podmínkách jakoby spirituálních a fyzikálních, nebo fyzikálně spirituálních podmínkách Luny, měsíce, selhává klasická forma astrálního cestování. Protože výcvik astrálního cestování dneska za současných podmínek není nic nemožného. Prostě to lze když máte k dispozici dobrou edukaci, kvalitní, tak se to dá naučit. A proč by se zabývali takovýmto komplikovaným procesem štěpení baryonické hmoty od ignitonovo-kvantového jemnohmotného prostředí člověka, když můžou použít dálkové vidění nebo astrální cestování, že? Jenomže ukazuje se, že mimo naši planetu, zjevně, berte to jako spekulaci, tady tyto možnosti selhávají.
A oni hledali nebo hledají, jak to obejít, a hledají prostě další cestičky. No a protože samozřejmě potřebujete průběžně si praktickým způsobem ověřovat funkčnost toho, s čím pracujete, s čím experimentujete, tak k tomu potřebujete to prostředí konkrétní. A vzhledem k tomu, že na Zemi astrální cestování i remote viewing, dálkové vidění prostě funguje normálně, tak by to nebylo možné jako věřit. Takže oni k tomu potřebovali prostředí mimo planetu. No a nejbližším takovým tělesem je pochopitelný měsíc. Z tohoto úhlu pohledu potom ty experimentace tam prováděné dávají logiku. Jo, to prostě do sebe poměrně dobře zapadá. No. Radu se dostal k informacím, nebo ke zdrojům, k datovým zdrojům, ze kterých vyplynulo, že mocnosti našeho světa, mluvím v množném čísle, za ty mocnosti si můžete dosadit státy, případně národy, podle vlastní potřeby, hledají, nebo prostě se zajímají o skutečný původ Luny. No, protože měsíc, oni to ví, není ledasjaké těleso a není to prostě jenom nějaký satelit jako měsíc, jo, jako prostě měsíček, který obíhá kolem planety, jako měsíce třeba kolem Saturnu nebo Jupitera, ale oni vnímají to, že náš měsíc plní mnoho jiných funkcí. Jo. A vzhledem k tomu, že plní mnoho různých funkcí, tak asi bude, nebo jinak to řeknu, asi těžko bude přirozeného původu. Čili oni přistupují k měsíci v současné době tak, že samozřejmě nejde o přirozené těleso, nicméně nechme veřejnost u toho, že se jedná o přírodní satelit. Ono se to hodí, tady tento narrativ, jo. Ale pro nás platí, že to je umělé těleso, a protože je to umělé těleso, tak je to nástroj. A každý nástroj k něčemu prostě slouží, proto je to nástroj, protože má k něčemu sloužit. A známe samozřejmě i takzvané multifunkční nástroje. A tady se ukazuje, že Luna zcela jistě jest multifunkčním nástrojem. A je nesmírně zajímá ta multifunkčnost. To znamená, ta Luna je nástrojem čeho? Jo, čeho? Jo? Takže jasně, oni vnímají kulovitý tvar měsíce, jeho stabilní oběžnou dráhu a tak dále a spoustu dalších anomálií, které se v skutku prostřednictvím klasické vědy jen těžko stěží a neohrabaně vysvětlují. Konec konců tady na toto téma také už bylo vydáno mnoho publikací a některé jste určitě měli možnost si i sami přečíst. Ano. I ten vědecký svět, samozřejmě ten klasický ortodoxní, prochází nějakým vývojem, nějakou evolucí a posunuje se ve svých názorech. Takže dneska se můžete na těch oficiálních platformách klasické vědy setkat s více více spekulativními hypotézami o tom, že měsíc
mu by mohl pocházet buď to z jiné oblasti naší sluneční soustavy, nebo i z míst prostředí mimo naší sluneční soustavu a mohl být planetou Zemí zachycen jako jakýsi asteroid nebo ve formě jakési protoplanety. No. Tady s tímhle se prostě můžete setkat. Jo. Jenomže samozřejmě, když potom zkoumáte vzorky měsíčních hornin, které obsahují určité spektrum minerálů, jež jsou evidentně mnohem starší, a to nejen než naše planeta, ale jsou starší než naše sluneční soustava. Takže pokud je objektivně prokázáno, že stáří nalezených vzorků hornin na měsíci je jako starší, je mnohem do větší historie, než je naše sluneční soustava, tak těžko tady toto těleso bude pocházet z naší sluneční soustavy. Že? Teď se vrátíme zpátky na chvilinku do Bučidži, protože tak, jak na základě získaných informací právě z datových archivů, které se podařilo alespoň z části dekryptovat uvnitř Bučidži, tak na základě toho začaly s výstavbou těch podzemních základen na měsíci. No, začali s tím Američané a pokračují v tom i v současné době Číňani. Rusové ty mají teď své starosti dost, takže ty jsou trošičku bokem, ale Čína v tom ohledu začíná tak pokoutně v skrytě spolupracovat s Indií tady na této bázi. Ale to know-how toho, jak ty základny stavět a na kterých místech pod povrchem lunárním na tom měsíci, na kterých místech přesně to stavět, získali z dekryptovaných datových archivů v tom Bučidži. Předtím samozřejmě několik desítek měsíců probíhaly systematické úpravy technologie, té stávající pravěké, ale pro nás stále nadčasové technologie, protože ta technologie, nebo jinak, tu technologii bylo potřeba konvergentně propojit, ano, s mentálními, psychickými a biologickými parametry lidské bytosti. A realizace tady tohoto typu konvergence prostě trvala 35, co mám informaci, trvala 35 měsíců, možná i trošičku déle. No. A teprve poté, když se to takhle sfázovalo, tak se s tím mohlo operovat, s tím zařízením se s tím mohlo operovat dál. Jo? A jednou z funkcí, kterou se podařilo zprovoznit, tak byly, jak to popsat, šlo o řízené skoky, jako bilokace, v časoprostoru. Bilokace ovšem vedené a řízené technickým aparátem. Kontinuality toho celého komplexu v tom Bučidži, který na to byl určen samozřejmě. Ono toho tam bylo mnohem více. A celé to fungovalo tak, že
nedocházelo k vyvolávání astrálního cestování, klasického, k evokaci, ale ta technologie využívala první a druhý typ éterického lidského těla. Lidský organismus disponuje čtyřmi typy éterických těl. A tady to první a druhé éterické tělo procházelo, muselo projít stavem přefázování, oni to nazývají stav takzvaného přefázování. To znamená přesná úprava kmitočtu, frekvenčního kmitočtu prvního a druhého typu éterického těla. Tím je, jakoby to éterické tělo ztratilo homogenitu, přirozenou homogenitu s třetím a čtvrtým éterickým tělem a přes trapatonního dělení i na baryonickou hmotu fyziologického těla. V tu chvíli to první a druhé éterické tělo se začínalo uvolňovat. Ano. A bylo možné vyvolat bilokaci, bilokační aktivitu, čili dejme tomu skok jakoby v prostoročase, v prostoročasu, v médiu prostoročasu do samozřejmě s předcházejícím přesným zadáním koordinátu na časové ose a koordinátu na prostorové ose. No, časové a prostorové ose. No. Jako máte a jako analogie, jo? Příměr, máte geografickou šířku a délku, tak tady máte koordinaci přes jako koordináty na časové ose a koordináty v prostorové ose. A to prostě musí sedět. Jo? To zařízení, to celý ten proces naprogramuje. To zařízení v druhé fázi vytvoří vibrační přefázování prvního a druhého typu těla. A to zařízení ve třetí fázi aktivuje bilokační proces. Samozřejmě, když dojde k stabilizaci na konkrétním místě, tedy v tom bodu B, ten bod A je výchozí bod, kde se trvává fyzické tělo se svým prvním typem a druhým typem éterického těla, tak v tom bodu B se lidské vědomí, fyzické lidské vědomí, profiluje čistě ryze prostřednictvím třetího a čtvrtého typu éterického těla, čili normálně lidský pozorovatel by neměl šanci a nemá šanci takovéhoto člověka vidět, protože jeho energetická podstata nebo ta energetická platforma, která je v akci, tak vibruje na úplně jiných kmitočtech. Ano? Na úplně jiných frekvencích. Samozřejmě, že první a druhý typ etrického těla v takto, řekl bych, bilokovaném stavu je kontinuálně datově a energeticky propojen s prvním a druhým typem etrického těla, jakoby nelokálně a tím pádem i fyzického těla. Můžete si to představit, jako když máte jako když ty, kteří cestují jakoby tím astrálním způsobem, tak vnímají jakousi propojující, vnímají jakési propojující vlákno, které propojuje tu astralitu uvolněnou s tím organismem, jo? Který zůstává na tom jednom konkrétním místě. Tady se jedná o jiné vlákno, energetický jiný typ energetického vlákna, který je vybudován samostatnou aktivitou prvního a druhého typu éterického těla. A toto vlákno po opětovném homogenním sloučení, čili v návratu, v reverzu, kdy dojde k sloučení prvního a druhého typu éterického těla se třetím, čtvrtým typem éterického těla a přes trapatonního dělení na fyziologické tělo, tak toto vlákno
ne, že by zaniklo, ale je rozpuštěno a energie toho vlákna přechází do statusu nebo do homogenní platformy energetické prvního a druhého typu eterického těla. Čili to vlákno je na přechodnou dobu vybudováno, vlastně vytvořeno z energetického média prvního a druhého typu eterického těla. No a ten Radu, který měl možnost několikrát aktivně se účastnit tady těchto bilokačních aktivit díky té nadčasové technologii uvnitř Bučedži, byl, protože on si mohl vybrat to zadání, on si vybral měsíc, a takže se přesunul na ten měsíc. Ale ve smyslu té energetické blokace, jako vědomí, společně s tím prvním, druhým typem eterického těla. No a prostě procházel se v místech, nebo procházel, pohyboval se v místech, kam se nemohl dostat, kam ho prostě v žádném případě nebyli schopni pustit, při té jedné fyzické návštěvě, o které jsem se bavil před chvilinkou. Takže on tady tohoto využil a proč mu to bylo umožněno? Jo, aby jsme předešli nějakým dotazům, otázkám. No, protože on měl unikátní spojení, propojení na rumunskou rozvědku, rumunskou vojenskou zpravodajskou službu. U ní jako těch služeb je tam několik specifických, tady šlo o to oddělení Zero. A přes ně, přes to oddělení, které spolupracuje dlouhodobě s Američany, s Izraelci a s Číňany, ti tam jsou také, ono těch národů je tam povíce, jo, vevnitř, ale tady to jsou takový ty hlavní hráči, tak samozřejmě si jaksi protekčně prostě vymohl tady tuto možnost. Ve skutečnosti to bylo tak, že Rumuni se nikdy nesmířili s tím, že na jejich území lezou Američani. No, oni s tím těžko mohli něco dělat, protože Rumunsko je součástí NATO, no jiné. Mimochodem, to, že se stalo součástí NATO, tenkrát poměrně extrémně rychle, byla právě záležitost, tady ta záležitost související s Bučedži, a oni si potřebovali, Západ si potřeboval otevřít dveře, přístupové dveře, bez jakýchkoliv konfliktů, právě tady do toho Bučedži, tady do těch míst. A vstupem rumunské do NATO se jim to samozřejmě zdařilo. Jo. Na druhé straně Rumuni nebyli nikdy rádi, oni se s tím jako nikdy moc nesmířili, protože jim hlavně vadilo, je to vždycky o tom narrativu, který je veden v té či oné službě. Je to určitá věc psychologie a filozofie. Nevím, jak je tomu aktuálně teď v současné době. Jo, ale ještě donedávna, od samého začátku až donedávna, to bylo tak, že Rumuni, oni nebyli nikdy moc rádi za utajování tady těchto informací. Oni od samého počátku vedli kampaň, vedli své aktivity k větší transparentnosti směrem k veřejnosti. U Američanů tak tam to bylo komplikovanější, protože z americké strany v Bučedži je několik zájmových skupin. Jsou tam skupiny navázané na Pentagon, jako zpravodajci navázané na Pentagon. Pentagon tam má svoje vědce, kteří tam pracují. Ti vědci v podstatě jsou zaměstnanci DARPy a ještě jiných
jiných specifických firem, když to tak povím lidově, jako firm nebo společností, které jsou úzce provázány a propojeny v rámci spolupráce právě na ten Pentagon. Další frakce, která tam je, tak je navázána na globální industriální mega podniky, které jsou aktivní v leteckém a především v leteckém průmyslu, jako je Boeing, nebo jako je, jak on se to jmenuje, já si vzpomínu za chvilinku, jedná se o 4 korporace nadnárodní. A tady tyhle ty korporace, ty se k tomu stavěly od začátku neutrálně. Jo. Jako jestli to chcete pustit, jo, ty věci, tak to puste. Víceméně sem se stejně nikdo nedostane, kdo nemá. Nás to nepoškodí nějakým způsobem. Jo. A když si tady odsouhlasíme, prostě co se pustí ven, po kouskách, na časové ose, v nějakých cyklech posloupnosti, tak nám to nevadí. Ten Pentagon byl striktně proti, jako ty služby navázané na Pentagon, ale v posledních zhruba 5 letech se to změnilo, se to mění, protože v souvislosti s jinými aktivitami, jako je projekt odhalení, jako je mnohem větší transparentnost teď ze strany Bílého domu a tak podobně. Takže i tady se změnily v podstatě podmínky fungování poměrně výrazně. No, Číňani těm to nevadilo, to jako byli klidně i pro zveřejnění. A Izraelci byli striktně proti zveřejnění. Jo. Takže a těch skupin bylo ještě jako vícero. Jo. Takže do toho byly zamontovány ještě zednáři a tady tyto okultní, řekl bych silové, okultní globální platformy, jo, aby toho nebylo málo. A takže tady v tom poměrně entropickém, nechci říkat přímo úplně chaotickém, ale dost chaotickém prostředí, jo, se podařilo Rumunům prostě prosadit to, že radu ještě v návaznosti na několik jeho spolupracovníků, že mu bude umožněno postupně uvolňovat data. Jo. Ale mělo to několik podmínek, jo, které se museli dodržovat. První a asi nejdůležitější podle mě podmínkou bylo to, že ty informace, ty čisté informace, ke kterým on měl přístup, budou rozředěny. No. A to tak, že 65% bude vymyšlená vomáčka a 35% bude čisté jádro. A radu s těmi kolegy měl za úkol to namixovat. Proto já upozorňuji na to, že ty publikace, jo, těch 7, nelze brát slovo od slova, jako doslova. Jo. Je to mix. A je potřeba se umět dobře orientovat problematice tady, abyste dokázali oddělit ten plevel v úzovce od toho čistého datového jádra. Jo. A v každé té knize, jak říkám, je 35% zhruba procent dat to čisté jádro. To není málo. Jako, to je skutečně jako hodně, jako, jo. Oproti jiným podobným aktivitám, jo, které tady probíhaly, třeba vzpomenu badatele a spisovatele Moona, který, to tady někde mám,
který Američana, který také spolupracoval na některých věcech s Radu, s Inmarem. A tam to ředění bylo 50 na 50, myslím, nebo dokonce 65 na 45, jo, 65 plovel, nebo blbnu, 75 na 25, 75 plovel a 25 čisté jádro. Jo. Tak, vrátíme se k té cestě Radu, k té bilokaci na ten měsíční povrch. On tam samozřejmě viděl spoustu věcí, které předtím neviděl, protože prostě vidět nemohl. Pohyboval se na dně kráteru. Teď přemýšlím, jak se ten kráter jmenoval. Já si možná vzpomnu za chvilku, ale teď si to nedokážu vybavit. Každopádně to byl krát, nebo je to kráter na odvrácené straně měsíce. Ten kráter má prostup do podzemních prostor a těsně pod povrchem, několik desítek metrů, jsou horizontálně paprskovitě rozčleněny hangáry, ve kterých byly hangárovány TR-3B a TR-3B Černá manta. Radu Sinamar jich tam těch TR-3B napočítal 31 a TR-3B Černá manta, tak tam to číslo bylo kolem 16. Což je poměrně dost na jednom místě. Jo. K tomu TR-3B, ne k té Černé mantě, protože to je upgrade TR-3B, tak tady ta TR-3B od roku 2004 vlastní americké patentové číslo. Jo. Je to patent, pokud byste si to chtěli nalézt, je to patent s číslem US 200601450019 velké A tiskací. A tady tento patent, zveřejněný v roce 2004, zobrazuje kosmickou loď ETR-3B v formě detailního technického nákresu. Samozřejmě, že trojúhelníkový design není novinka. Některé typy klasických předcházejících vojenských letounů disponovali a disponují trojúhelníkovým designem. Jo. Myslím, že U2 zrovna, to letadlo U2, má tady tento delta, má tady ten delta tvar, nebo disponuje tady tímto delta tvarem. Ano. TR-3B disponuje vertikálními elektrostatickými nábojovými generátory, které jsou umístěné v každém z těch tří rohů, které produkují horizontální elektrické pole rovnoběžné se stranami trupu. Toto pole pak interaguje s rovnou stěnou, vyzařovanou jakoby s energetickou stěnou, vyzařovanou anténami na boku trupu. A to v kontextu s dalšími fyzikálními faktory produkuje antigravitační efekt nebo antigravitační jev se schopností vektorového ovládání
antigravitačního pole, takže aby to, to plovidlo mohlo stoupat, mohlo klesat, a mohlo se pohybovat prostě různě do strany a tak podobně. S tím, že pochopitelně tam dochází automaticky i k odstínění klasické gravitační síly. Takže to TR-3B dokáže dělat neuvěřitelné manévry v obrovské rychlosti, například v pravém úhlu. Jo? Takhle. Jo? Prostě různě. Jo? Komíhat se při velké rychlosti, což je pochopitelně obrovský bonus. Ale to TR-3B a TR-3B černá manta těch bonusů oproti klasickým leteckým technologiím má mnohem více. Jo. Radu Sinemar se dostal na měsíc bilokačním způsobem ještě jednou, kde měl možnost navštívit mnohem větší základnu v jiném kráteru, kde se nacházela plošina se dvěmi plavidly diskoidního tvaru, čili ve tvaru klasického létajícího talíře. A nad nimi, nad tou plošinou, se nehybně vznášela černá trojúhelníková loď, černé trojúhelníkové plavidlo, a podle popisu v tomhle případě by se mělo jednat o TR-3B černá manta. Ano. Radu Sinemar se dostal i na přivrácenou základnu, tedy na základnu na přivrácené straně k zemi, která byla asi nejmenší ze všech a která byla evidentně v dikci Ameriky, to znamená Spojených států amerických, respektive majitelem nebo uživatelem té základny byly různé jakoby technologické korporátní frakce, nezávislé na americké vládě a Bílém domu, čili, jako pardon, Pentagonu, tak, s tím, že tady viděl plavidla, která měla ale výrazně jiný charakter než ta, která spatřil předtím, ať už to byly ty diskoidní plavidla toho diskoidního tvaru, anebo ty trojúhelníková plavidla TR-3B a TR-3B černá manta. Ano. Tak, když to zase ještě trošičku dál posunu, tak v této fázi bilokace se Radu vydal na přivrácené straně mimo daný kráter s tou nejmenší základnou, o které jsme se před chvilinkou bavili. A na volné plání nalezl obrovskou zjevně mimozemskou základnu, která byla absolutně opuštěná a v podstatě nebyla funkční, a byla to platforma, technologická platforma, složená z několika budov bizarního designu, přičemž celý ten objekt byl z nějakých 80% rozrušen, to znamená, bylo šlo o polorozpadlou, prostě za polorozpadlou záležitost. Jo. Ten Sinemar, Radu Sinemar, on cítil jako pocitově, protože když nejste vázání na fyziologické tělo a jste čisté éterické tělo a kód prvního, druhého typu, v které
na jedné straně je provázáno na fyzické vědomí, na druhé straně je tedy propojeno na svůj hmotný nosič, který ale je stovky tisíc kilometrů někde jinde na Zemi, Bučeji, tak jste mnohem vnímavější a mnohem citlivější. A ten Radu Sinemar, on tady prostě cítil, on tady vnímal to, že ta civilizace, která to postavila, tak byla extrémně stará a byla výrazně spirituálního charakteru. Nešlo o civilizaci výbojnou, civilizaci agresivní, ano, spíše o civilizaci, která byla zaměřena na bádání, zkoumání a mírumilovné užívání objevů, experimentů a tak podobně. Jo? No a když se Sinemar přiblížil k těm ruinám, on v podstatě jakoby proplul dovnitř do těch ruin a teď proplouval, tak tam v jednom místě objevil otvory vertikální, které v podstatě umožňovaly sestup, jo, do jakoby pod povrch. Ale on vnímal, Sinemar vnímal, že ty šachtice vertikální vedou extrémně hluboko. V podstatě do nitra měsíce. Jo. A on si tady vzpomněl, v této fázi si vzpomněl na různé hypotézy o dutosti měsíce. Jo. Že měsíc by mohl být dutý, v podstatě duté těleso, asi i umělého charakteru. Jo. Tady jenom takovou zajímavost, ale těch případů se stalo více. Během mise Apollo 12 v roce 1969 byl přistávací modul dodatečně jakoby vymrštěn na povrchu měsíce a měsíc více jak hodinu doslova zvonil jako zvon, jo, jako dutý, prostě dutý prvek. Toto opakovaně zažívají astrofyzici v případě dopadu meteoritu větších rozměrů na měsíční povrch. Jo. Je tak jako zajímavé na tom je i to, že Sověti už někdy v 60. letech v rámci jednoho přísně tajného projektu analyzovali data, získaná data související s měsícem, která naznačovala, že měsíc by mohl být sám o sobě prastarou kosmickou stanicí nebo obrovskou mimozemskou kosmickou lodí, kosmickým plavidlem. Jo. Oni se tomu údajně věnovali. Jo. Tady tomuto výzkumu. Já jsem se to potom ověřoval nezávisle u svých zdrojů, které mám v prostředí Ruska, které mají přístup tady k těmto věcem. A oni mi to potvrdili, jo, tak jako moc se jim do toho nechtělo, ale byli překvapeni, jako, že o tom vím, nebo odkud jsem se to dozvěděl, a jako proč byli překvapeni, no, protože ten Radu Sinemar, on tady tuto informaci zjistil právě ve chvíli nebo v tom období nebo v té době té bilokace, neboť to první a druhé eterické tělo mu umožnilo v podstatě v nulovém čase
se přemístěvat kamkoliv. Jo? A tam to funguje tak, ještě byste věděli, že když máte nějakou myšlenku nebo nějaké téma, tak tam dochází k magnetické harmonické vazbě. Vy na jedné straně máte téma, máte myšlenku, máte mentální energii a na druhé straně nějaký objekt nebo nějaké informační pole nebo nějaké datové pole a ono vás to k tomu automaticky přitáhne. Jo? Takže takový příklad, jako bizarní technický příklad, první a druhý typ eterického těla, teda ta metodologie, která byla využívána tím Radu Sinamarem, ale i mnohými jinými v tom Bučeji a je využívána dodnes, která funguje na bázi tedy té nadčasové techniky a elektroniky neznámého asi mimozemského původu v tom Bučeji, tak ona umožňuje bilokaci v prostoru a čase. Nejen v prostoru, ale v prostoru a čase. Jo? Takže ve chvíli uvolněného prvního a druhého eterického těla, když byste si zadali téma, jo? Řeknu, bitva u Kartága, tak automaticky na bázi magnetické interakce, protože mentionové pole generuje datový program, který zní bitva u Kartága, a pak tu máte reálii na časové ose v určitém časovém bodu a prostoru, kdy ta bitva u Kartága probíhá, pokud skutečně proběhla, jo, a nebyl to nesmysl. A v nulovém čase vás to přitáhne do toho místa a do té doby a vy se stáváte svědkem přímo svým fyzickým vědomím vnímáte a stáváte se svědkem té události. Jo? A tady samozřejmě toto je extrémně, řekl bych, masivně používané, jo? V tom Bučeji. Protože toto je unikátní možnost, jak si ověřovat, jo? Historická a prehistorická kvazifakta. Například týkající se Ježíše. Existoval, neexistoval a pokud existoval, tak co se tam odehrálo ve skutečnosti, jak se to odehrálo a tak dále. Jo? To je naprosto úžasná záležitost. Jo? No, já bych hned věděl o stovkách věcí, kam by se chtěl podívat. Jo? A na vlastní oči prostě si to ověřit, jo, ty věci. Jo? Čili v podstatě to zařízení, zjednodušeně řečeno, umožňuje kontinuální revizi historiografie. A protože při vší úctě tedy nás tady už systematicky docela dost dlouhou dobu věšejí bulíky na nos, s ohledem teda na, jako na lidskou historii a prehistorii, tak si asi dokážete představit, že nikdo nebude mít zájem tady tyto možnosti pustit někam ven, na veřejnost, k všeobecnému užití. Jo? A nebo i ty informace. Jo? Ono stačí už to, co bylo dovoleno propustit přes toho radu Sinamara. Jo? S tím, že ten radu tedy potvrzuje dutost a umělost měsíce. S tím, že v různých úrovních pod měsíčním povrchem kontinuálně se nachází obrovské chodby nebo tunely, které mají průměr několik kilometrů, no, šířku několik kilometrů. No, představte si tunel o šířce 4 nebo 5 kilometrů, no, který se táhne tisíce a tisíce kilometrů po obvodu měsíce v určité hloubce. Jo, dejme tomu v hloubce 50 kilometrů třeba. Jo. No. A ten radu, když putoval tím nitrem, tak viděl jako
měl možnost se na to podívat v globálu a spatřil, že těch pater, které prostupují jakoby v hloubce obvodem měsíce, je několik. Jo? Celkem jich je 8. To jsou obrovské prostory.

mimo těch obrovských tunelů tam viděl obrovské haly, jo, které byly vysoké několik kilometrů, jo, strop měly ve výšce několika kilometrů, jo. Šířky měly v desítkách, a někdy i v stovkách kilometrů. Jo. A vše bylo pokryto takovým zvláštním našedlým prachem. Jo. S tím, že ten prach se nacházel na prvních třech úrovních. Jo, jsme si řekli, že tam bylo 8 úrovní. Tam potom na těch dalších, od čtvrté úrovně potom k té osmé, tak ten prach už nebyl přítomen. Jo. Na základě práce s informačním polem, protože vy, když jste v této bilokaci, kdy vaším nosičem je čistý první a druhý typ eterického těla, bez jakékoliv příměsi energetické či ničeho dalšího, tak jste schopni pomocí fyzického vědomí interagovat s informačními poly. Respektive v tomto případě s informačním polem prostoru nebo s informačním polem prostředí a skopírovat informace, snímat informace z takovýchto informačních polí. A on na základě tohohle zjistil, že valná většina těch uměle vybudovaných dutých prostor uvnitř toho měsíce jsou stará zhruba 70 milionů roku. To odpovídá období druhohor na Zemi, jo, zhruba. Jenomže měsíc jako takový je samozřejmě starý miliardy let. No. O čem to je? Je to o tom, že měsíc je jako umělé těleso, ale ve smyslu umělého opracování. Jo? Čili měsíc byl původně přírodní těleso, na kterém se ale intenzivně pracovalo, a to především pod jeho povrchem, kde doslova a do písmene byla vybudována osmipatrová logistická struktura, síť, vzájemně horizontálně i vertikálně propojena. Ta inteligence, která toto činila, musela vývojově mnohonásobně překračovat parametry a schopnosti současného lidstva. Protože když jenom zmíním to, představte si, kolik hmoty muselo být, jakoby lidově řečeno, vytaháno ven a někam odvezeno, prostě někam umístěno. Pokud samozřejmě oni to nevypálili rovnou. To znamená, že by spustili anihilační proces a tu hutnou baryonickou hmotu toho podloží rovnou sublimovali. Jo? To znamená, přecházelo by to v plyn. Jo? To znamená, docházelo by k masivní sublimaci. Transformaci z klasické hmoty na plynovou bázi. A potom vyfoukávala prostě ta plynná báze pryč. Jo, někam prostě ven. Jo. I toto je samozřejmě možný. Jo, byť jsou to spekulace. Jo. Takže to byla taková první fáze, ve které aktivně Radu Sinmar využil možností a zaměřil se na umělost našeho měsíce. A teď já to trošičku posunu, jo, protože tady ještě jedna paralelní datová větev, jo, kterou bych chtěl

0: já na to myslím.
1: Dobrý, tak jo, tak dobře. No.
0: Existuje kniha, která se jmenuje Somebody Else is on the Moon, jo, nějak tak. Ona je stará, jako. Jo, ona vyšla v roce 1976, na tom slajdu, i tam máte je zobrazenou, někde na tom prvním slajdu jsem tam dával. A tu publikaci sepsal jakýsi George Leonard. A tady ten George Leonard, on byl vědec, který pracoval pro NASA. A on v té své publikaci popisuje existenci anomálních technologických struktur na Měsíci. Už v roce 76, prosím vás pěkně. Jo? Mnohem dříve, než tak činil Mike Barra nebo Richard Hoagland, jo? Mnohem dříve. Jo? S tím, že Leonard, on vedl jakýsi individuální vlastní výzkum a podle toho svého výzkumu, nebo na základě tady toho svého výzkumu, v té knize předkládá důkazy o existenci obrovských mechanických zařízení na Měsíci, z nichž některé jsou dokonce dlouhé až několik kilometrů a které se pohybují po povrchu Měsíce. Hodně zajímavé. V té publikaci také popisuje podivné geometrické symboly přítomné na povrchu Měsíce, polorozpadlé měsíční konstrukce, lunární konstrukce, které jsou mnohonásobně vyšší než cokoliv, co kdy bylo postaveno na Zemi. Je zajímavé, že až v 90. letech ve stejném duchu s nabídkou určitých fotografií o tom hovoří Hoagland, jo? Ale i třeba ten Mike Barra, jo? A jiní. Jo? A ten Leonard tam popisuje i takové věci, jako jsou potrubí, něco, co připomíná obrovské dlouhé dopravní pásy uvnitř měsíčních kráterů, jo? A dokonce i stupňovité opracování vnitřní strany některých kráterů. Něco jako když máte povrchový důl, jo? Kdy vlastně vám vznikají takové schody, jakoby, jo, zarypnuté do stěny, do podloží. No a ten Leonard v tom 76. roku, doktor Leonard tedy, se nebojí uvést svoji tezi, že Měsíc není přirozeným satelitem, ale umělou konstrukcí, nebo dokonce obrovským plavidlem, obrovskou lodí, která je zaparkována na oběžné dráze kolem naší planety. Leonard také v té publikaci cituje hypotézu, jednu z mnoha hypotéz, které tam uvádí, která o dutosti Měsíce, která vycházela, nebo o kterou opíral tak, o článek, který vyšel v Sovětském svazu už někdy v roce 1970, přičemž autory toho článku byl jakýsi Michail Vašin a Alexander Šerbak, nebo Šerbakov. Jo? Já jsem se ten článek našel, on existuje v elektronické verzi dodnes. A tady ta její hypotéza toho Vašina a Šerbakova předpokládá, že Měsíc je dutý planetoid, který byl na oběžnou dráhu uveden suprainteligentním životem. To odpovídá i tomu, co zjistil Radu.

0: Sinmar, jo? Při těch svých misích do nitra měsíce. A tady ten ruský článek se také odkazuje na historické zprávy o takzvaných, zabývající se takzvanými lunárními přechodnými jevy, jo? Ve zkratce LTP, jako jsou různá světla, která byla cyklicky pozorovaná v kráterech Aristarchos a Plato, která jsou považována za umělá, jako z umělého původu, a nikoliv za přírodní jevy. Teď se vrátím k Leonardovi. Leonard tvrdí, že NASA, pro kterou ve své době pracoval, stejně tak jako Richard Hoagland, který pracoval pro NASA, a NASA, ale i jiné kosmické agentury, například evropská ESA, nebo čínská kosmická agentura, ruská kosmická agentura. Tady o těchto záležitostech prostě vědí. Ano. Ale ty věci masivně utajují. No. To není pro nás nic nového, předpokládám. Ale je dobré to prostě zmínit, protože ten Leonard o tom prostě toto říká v té své knize z toho 76. roku už. No. No, tady potom z toho vychází určitá myšlenka, která by mohla naznačovat, že specifické mimozemské aktivity na měsíci by mohly v určité míře ovlivňovat geologii a biologii Země na Zemi, včetně možných manipulací s tektonickými seismickými parametry, vzory, v souvislosti s geofyzikou naší planety a atmosférou naší planety. Navíc měsíc by mohl teoreticky sloužit jako centrum pro sledování komunikace. Ty tam něco píšeš, viď?
1: Ano, už přestanu.
0: Ono to tady totiž slyšet jako extrémně. Sloužit jako centrum pro sledování a komunikaci, jo? Nebo jako obecně kontrolu lidstva. Jo? V tomto duchu zase se často vyjadřuje David Icke, jo? Pokud znáte jeho myšlenky a jeho materiály. Což nás hypoteticky může vést k závěru, že naše planeta prostě byla kdysi záměrně teramorfována anebo obecně upravena tak, aby umožňovala existenci lidského života, respektive existenci vyšší formy evoluce, která je typická pro lidskou bytost. Přičemž měsíc v tomto ohledu může sloužit jako multifunkční stabilizační nástroj. Jo? Vidíte, jsme u toho nástroje. Jo? Jak jsem se o tom zmiňoval na začátku. Sloužit jako stabilizační nástroj. Dokonce našel jsem hypotézy, které předpokládají, že měsíc reguluje sklon zemské osy, reguluje aktivity a potencialitu magnetických polí Země, včetně ionosférických podmínek. Tak, aby byla realizovaná dlouhodobá stabilizace optimálních podmínek pro rozvoj bohatého ekosystému. No. Když se podíváte zpětně, nebo když si vzpomenete zpětně na různá vyjádření ze strany potenciálního mimozemského faktoru různého druhu a typu, tak často se setkáváte s informací, že informací o bohatosti zemského ekosystému oproti jiným planetám, na kterých se různé formy života nachází. Jo? Vzpomeňte na materiály Barbary Marciniak například. Jo? V souvislosti s knihovnami života, s genetickými knihovnami a tak dále a tak dále. Tady jde o to, že a můžeš tam přihodit druhý slide, prosím tě, jestli tě můžu poprosit.
1: Ano, co ty ta... ano, já jsem měl vypnutý mikrofon. Počkej. Koupneme druhý teda, ano, to je tento. Tak, už je to tam.
0: Je to tam, jo. OK, super. Tak, když z tohoto vyjdeme, tak lze konstatovat, že kdyby měsíc nikdy neexistoval, a to jsou fakta, která jsou zpětně doložitelná, jo, nebo která lze modelově vypočítat, zjistit, tak dny na Zemi by byly výrazně kratší. Trvaly by zhruba 6 až 10 hodin. Sklon zemské osy by byl nestabilní, a chaoticky by kolísal, což by vedlo následně k extrémním nepředvídatelným klimatickým změnám, včetně dramatických střídání ročních období a velice častých dopledových. Jo, ty cykly by byly velmi krátké. Došlo by k absenci výrazných přílivů a odlivů, což by zase ohrožovalo globální ekosystém. Následně by došlo k narušování potravního řetězce a vyvolání masového vymírání. Takzvaná noční zvířata by byla obzvláště zasažena, neboť jejich organismus je naprogramován na aktivní příjem odraženého měsíčního světla. Jo? Odraženého měsíčního světla. Existují hypotézy naznačující, že bez přítomnosti měsíce by Země pravděpodobně ztratila i své magnetické pole, což by samozřejmě zemský povrch vystavilo nebezpečnému kosmickému záření. A docházelo by k jevu k takzvané atmosférické erozi, podobné té, kterou objevujeme na Marsu. A lidská civilizace by se pochopitelně prostě nikdy nevyvinula. Jo? Čili měsíc je rozhodující nástroj pro dlouhodobou stabilizaci životního prostředí, jo? Samozřejmě včetně obecné biologie a ekologie. Se vším všude. Jo? Teď se vrátíme zpátky k Redu Sinamorovi, protože téma měsíce v podstatě zkoumal prostřednictvím technologie přítomné, respektive prostřednictvím databáze, technologické databáze, přítomné, nebo která je součástí té nadčasové technologie uvnitř Bučeji. Ano. A získal extrémně zajímavé informace. Přibližně před 100 000 lety se uvnitř naší sluneční soustavy aktivně a opakovaně v určitých cyklech pohybovala takzvaná proto-syriánská civilizace. Já teď tady mám prostor a čas, abych vám vysvětlil genealogii a genovou bázi syriánského stromu civilizací. Protože existuje několik desítek různých genetických typů Syriánců. Jo? S mnoha a mnoha a mnoha civilizačními komplexy. Některé spolu spolupracují, jiné spolu nespolupracují, některé jsou neutrální, jiné jsou součástí Galaktické federace a Aliance sfér a tak dále a tak dále. Ale za tím vším tam na začátku stojí takzvaná protosyriánská civilizace. Tedy Redusínam, která prostě byla aktivní v naší sluneční soustavě před těmi 100 000 lety. A tato protosyriánská civilizace vytvořila nebo disponovala umělým kosmickým tělesem, které známe pochopitelně jako dnešní měsíc. Všimněte si jedné věci, důležité. Vnitřní infrastruktura měsíce, která je umělého charakteru, byla vybudována před 70 miliony lety. Ano. Před 100 000 lety, tu máme informaci, že před 100 000 lety, přitáhla protosyrijská civilizace při jedné ze svých misí do naší sluneční soustavy tady ten náš měsíc. To znamená, že ta protosyrijská civilizace, pokud to nečinil někdo jiný a oni to někde neukradli nebo někde prostě neschlamstli, někde to nenašli, tak ta protosyrijská civilizace musela být extrémně starobylou civilizací. Protože už před 70 miliony lety musela být na neuvěřitelně pokročilé úrovni. No, na úrovni planetárního inženýrství. Když dokázala vybudovat, tak by teoreticky dokázala vybudovat takovou to vnitřní infrastrukturu v tom měsíci. Ano. Proto Syriané pocházeli z planetárního systému Sirius A. Planetární systém Sirius A je velice komplexní, velmi bohatý. Čítá dohromady 31 planet s mnoha stovkami měsíců. Sirius A je obr, ne-li veleobr, čili jeho ekvivalent vyzařované energie do okolního prostoru je enormní, protože na Herzfeld-Russellovém spektru je Sirius tuším v Ačkovém segmentu, jo, v Ačkovém budníku. Čili extrémně žhavá, svítivá hvězda, proto taky Sirius je nejjasnější hvězda na obloze, že u nás hvězda na obloze. 31 planet. Přičemž tady ta protosyrijská civilizace pocházela z 19. planety. Ale ne z planety, ale z měsíce této planety. Protože ta planeta jako taková, ano, je zhruba 4x větší jak náš Jupiter. A tato planeta disponuje 26 měsíci. Přičemž největší měsíc je zhruba v poměru k naší planetě 1,2:1. Čili je o chlup větší jak naše planeta. Jo? Tak toliko určitá konkrétní fakta, jo? Data prostě. Jo? Samozřejmě, že tady z té protosyriánské civilizace vykvetl genový strom, prostřednictvím různých křížení, genetický a tak dále, šlechtění a já nevím čeho všeho dalšího. Takže ten strom dneska se rozrostl do několika desítek samostatných genetických linií, tvořící hrozny individuálních samostatných civilizací. Jo, vždycky na té genetické linii máme hrozen určitého počtu syriánských civilizací, které se od sebe genově poměrně i dost mohou lišit. Ano. Mimochodem, ta technologie v tom Bučedži, taková informace bokem, je schopná, pokud mám ty nejčerstvější informace k dispozici, zaznamenávat, reprezentovat nebo revokovat, jako prostě ukázat události, prehistorické události na naší planetě, ale i uvnitř naší sluneční soustavy, čili včetně ostatních planet sluneční soustavy a volného kosmického prostoru uvnitř naší sluneční soustavy, do vzdálenosti 95 až 98 milionů let. Jo? Takže to je teda opravdu dálka, jo? Velká dálka směrem do prehistorie. No. Ta protosyriánská civilizace, tak se vyvíjela, procházela různými fyzickými proměnami a co se týče tělesné stavby tady těchto protosyriánů, tak pokud si dobře pamatují, tak byli velice podobní nám, humanoidní bytosti s průměrnou výškou 1,80 m, čili 180 cm, což je výška, která je typická svým způsobem docela dost i pro nás. Ovšem, barva jejich pokožky byla jednoznačně perlově bílá s lehkým namodralým nádechem. S lehkým namodralým nádechem. A to je zase malá odbočka. Ti z vás, kteří, pokud mě posloucháte, někteří, kteří u mě studovali projekt Modré světlo, tak si asi vzpomenou, když jsme probírali problematiku civilizace nebo skupiny civilizací s společným stejným genomem, které v prehistorických kronikách jsou známé jako modří ze Sýrie. Jako modří ze Sýrie. Jo? A tady to název modří ze Sýrie úzce souvisí s tím lehkým namodralým nádechem, ano? Kterým jejich pokožka byla typická. Jo? Kdybychom potkali takového člověka s perlově bílou pokožkou s lehkým namodralým nádechem, tak bychom řekli, že ten člověk trpí akutní chudokrevností s fatálním finálním průběhem. Ano. A teď ještě jedna malá odbočka. Pojďme do historie. Asi nejzřetelnější to je v Asii, v asijské enklávě. Podívejte se, nebo vy to víte, vy to asi znáte, jak byl znázorňován Krišna. Krišna byl kreslen tak, že měl modré tělo. Ale jinak vypadal jako my, jako prostě jako člověk. Jenomže Krišna s modrým tělem, s kresleným modrým tělem, není jediným v historickém panteonu různých asijských náboženství. Já jsem svého času si dal tu práci, teda piplavou, že jsem fakt detailně se procházel a probíral tady těmi asijskými filozofiemi, přes buddhismus, přes brahmanismus, zen buddhismus, hinduismus a našel jsem několik desítek entit, jako individuí významných v tom, řekl bych, v tom symbolickém akcentu náboženském s modrým tělem. Ale obrovské množství jiných mělo klasické tělo. Ale těch několik desítek mělo modré tělo. A pozor, ta Asie není jediná. Protože když půjdeme do hloubky mytologických konceptů, například některých jihoamerických indiánských kmenů, z nichž mnohé jsou už vymřelé, už neexistují, no, tak tam najdete také modré lidi. Lidi s modrým tělem. No. Stejně tak, když se podíváte do mytologie Navahu, konkrétně, nebo Cherokeeů, tak tam najdete také modré bohy. Jo? Ale potom jiné božstva a jiný jako významné poloboské individua s barvou, s klasickou barvou těla. Co to znamená? Znamená to, že v dobách prehistorických tu zjevně existovala aktivní interakce mezi zástupci civilizačního komplexu modrých ze Sýria a námi, čili lidskou civilizací. Jo? Toto berte jenom jako prostě malou odbočku. Jo? Já budu, připravuji velký projekt, půjde o revitalizaci modrého světla do úplně nové platformy, mnohem kvalitnějším uspořádáním dat a s velmi zajímavou nadčasovou koncepcí. Takže dívejte se, občas zajděte ke mně na Matrix, do kolonky webináře a hlídejte si tam start tady tohoto projektu. Jo. Tady bude takovou, řekl bych, jak bych to nazval, královskou lodí, jo, všech těch webinářů, které tam mám, už jich je přes 280 v archivu. Tam máte k dispozici. Tak a budu pokračovat. Proto syrská civilizace, 19. planeta, respektive měsíc 19. planety, Sýria A. No, tato civilizace ve svých, jakoby v tom svém vývoji, se samozřejmě, proto Syrská se samozřejmě nejdříve soustředila na výzkum sluneční soustavy Sýrie A. Jo. 31 planet, jo. To je prostě, to je pěkně sousto, jo, samo o sobě. A zajímavé je ale to, že poté, co v tom svém vývoji dospěli k mezihvězdnému cestování, jo, tak ty protosýriance jakoby nepřitahovala soustava Sýria B nebo Sýria C, no, protože my víme, že Sirius A je vlastně součást systému několika vzájemně se gravitačně ovlivňujících hvězd se svými slunečními soustavami. Viz Sirius B, neboli Potolo v jazyce Dogonů, kteří prožili v prehistorii přímou interakci zjevně s obojživelným druhem Syriánců. Existují čtyři civilizace syriánského genomu, kteří fyziognomicky jsou ryzí obojživelné jsou ryzí obouživelné humanoidní entity, čistě pro zajímavost. Tak oni se na to nesoustředili, ale je zajímal Orion, neboli Orion. Zajímavá věc. Jo? Čili co oni udělali? Oni vytvořili expedice k celé řadě hvězd souhvězdí Orionu. Nejde o Betelgeuse, nejde o Rigel, jo? Nejde o Saif hvězdu, ano. Jo? Nejde o Bellatrix. A nejde ani o Alninam, Alnita, Kamintaku, které tvoří pás. Jde o hvězdu Epsilon, souhvězdí Orionu, a hvězdu Theta, souhvězdí Orionu. Což jsou malinké hvězdičky, naprosto nenápadné. A to byl průšvih. Obrovský průšvih. Protože oni nevěděli, co je čeká. Oni si tady tímhle podepsali, bohužel, jak to říct, velice pochmurný testament. Neboť Imperium Orionu v té době už bylo dávno plně funkční. Se všemi těmi svými plazoidy a reptiliány a bohví čím vším dalším. Takže, k čemu došlo? Došlo k tomu, že jednak na sebe upozornili takovým způsobem, že Orion zjistil jejich domovskou sluneční soustavu, Sirius A. No a samozřejmě tyto expedice byly eliminovány. Eliminovány takovým způsobem, že byly jakoby proti jejich vůli samozřejmě, se staly součástí hybridizačních experimentací Impéria Orionu. Po určité době, nemalé, tady se pohybujeme řádově v desítkách tisíců let, se, a teď nebudu popisovat detaily, jo, se určitému počtu z hybridizovaných protosyriánců podařilo utéci, prchnout a po velmi strastěplné anabázi se dostat zpátky, zjednodušeně řečeno zpátky domů. Ano. To byl druhý průšvih. Protože snaha provedení reverzní očisty genetické, reverzního genetického čištění, nedopadla dobře a navíc se nezabránilo k křížení. Prostě put, rozmnožovací put je velmi intenzivní put. Čili poškozená DNA, hybridizovaná, se začala šířit na další pokolení už přímo v té domovské civilizaci. Ano. Takže po 30 milionech let víme, že proto syriánská civilizace byla starší jak 70 milionů let, když už před těmi 70 miliony lety prostě provedla tu super inženýrský projekt s naším měsícem u sebe. Tak po 30 milionech let se v důsledku tady toho, co se dělo, jejich vývoj zastavil. respektive skolaboval. Ještě předtím, kdy se tak stalo, tak určitá nemalá část čítající několik set tisíc jedinců, původních protosyriánců s nedeformovanou, stále čistou DNA, použila náš měsíc, čili toto, tento jakoby kvazi umělý prvek, jako kosmické plavidlo, protože jednoznačně možnost přežití mohla být prostě mimo jejich dané domovské těleso, což byl ten měsíc té 19. planety Sirie A. A jinde prostě život nebyl možný. Jo, v té době v tom systému slunečním. No. A v této fázi vstupuje na scénu do popředí naše sluneční soustava a naše planeta. Protože Syriánci, proto Syriánci o našem systému věděli dlouhodobě. Ale nebyla první volbou. Protože zase, když se pohybujeme na časové ose, tak tady vidíte, že k využití našeho měsíce a opuštění systému Sirie A došlo plus minus před necelými 30 miliony lety. Jo, nebo před 30 miliony lety. Náš měsíc se prostřednictvím Syriánců dostává do naší sluneční soustavy zhruba před 100 000 lety. Jo? Takže vidíte, že tam je obrovský časový rozdíl. Jo? No a protože už nám nezbývá žádný čas, tak jak se říká, v nejlepším je dobré přestat. A příště plynule navážeme tam, kde jsme dneska skončili. Já se omlouvám, že jsme nestihli ani druhé, ani třetí téma. Důvody jsme se ještě neponořili, ale prostě rozumíte, ta struktura těch témat je datově tak bohatá, že prostě to trvá nějakou dobu. Když vám mám to vylíčit celé v nějakém konsenzu a prostě v nějakém logickém uspořádání, tak aby ty informace na sebe navazovaly a aby tvořily komplexní studijní materiál.
1: Dobře, obrázky nám zůstanou teda na příště, samozřejmě.
0: Ano, přesně.
1: V pořádku, to je dobrý, to je příští týden. A to již bude kolikátýho 8. Ano. Já teda na závěr opět vás pozvu na kalendárium, které bude následovat číslem 164, věnované americkému basketaristovi Lee Sklarovi k jeho 79. narozeninám. Tak, to vysílá Michal z Prahy. To je ode mě asi všechno. Příští týden, jako vás zvát nebudu, příští týden vás ještě zase znova pozvu, protože to už bude týden před na Palouček, kolem toho 12. a 14. června a pak 21. června ještě na další akci. To vás pozvu teda až příští týden. Zatím, pokud chcete jet, rezervujte si místo, rezervujte si čas, abyste potom se nemohli omlouvat, že už jste si zařídili něco jiného. Tak, to je pro dnešek všechno. Jardo, já tě moc děkuji za dnešní zajímavý téma. A všem posluchačům taktéž, zase jste nevyužili telefon, já jsem teda ani vás nevyzýval, ale telefon byl k dispozici, tak snad příště. Jardo, děkuji moc, měj se krásně.
0: Taky.
1: Ahoj, ahoj. A
0: měj se hezky a zdravím naše posluchače a diváky, mějte se krásně, hezký týden.
1: Ahoj.

mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

Tak se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

0: Tak vítejte, vítejte všichni u dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se, protože právě teď startujeme tady z Midgardu. Všechno už je nachystané, všechno je připravené, tak já už jsem nachystaný, připravený. Tak to je naprosto ideální stav, řekl bych. Co jiného si můžeme k tomu přát? Co bychom si dneska dali? No, těšte se na spoustu zajímavých věcí, budeme rozvíjet a řekl možná přesněji, budeme řešit některá témata, která jsme třeba řešili i včera s Jiřím. Protože ne na všechno je, byť ten pořad třeba trvá 2 a 3/4 hodiny, tak nejsme schopni úplně všechno a úplně všemu tak nějak jakoby vyhovět. Takže nemůžeme dávat celé streamy, celé rozhovory, někdy použijeme jenom část. Tak na to se dneska podíváme. Ale ještě předtím se mrkneme na co? Na to, kdo slaví svůj dnešní svátek. Je 30. května. Zítra je poslední květnový den. A pozor, v pondělí je 1. června. Měsíc, ve kterém končí školní rok a startují prázdniny. Je to 1. červen, který je právě svátkem všech dětí. A je to, myslím si, naprosto, ale naprosto úžasné a skvělé. Takže pojďme na to. Slaví Ferdinandové. Ferdinand je jméno, které si myslím má určitou tradici. A je to, Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, která má několik teorií výkladu. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně, často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Ferda může být třeba králík nebo i pes. Za Ferdu můžou třeba být považováni křečkové, jo, nebo tak. Prostě máme doma Ferdu. Ale František, to je něco jiného. Ale Ferdinand, to je taková odvozenina, řekl bych. Je tady napsáno. Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové. Šlo o Ferdinanda I., Ferdinanda II., Ferdinanda III., Ferdinanda IV., Ferdinanda V., Dobrotivého nebo Františka Ferdinanda d'Este. Právě tohoto rakouského arcivévodu měl na mysli Švejk Jaroslava Haška, který paní Millerové na začátku legendární knihy oznamuje: tak nám zabili Ferdinanda. Významných nositelů jména však najdeme více. Byl jim například novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka nebo český sochař Ferdinand Maximilian Brokov. Jméno nosil i proslulý německý automobilový konstruktor Ferdinand Porsche. No německý, on pocházel od nás, že jo. Nebo konstruktor vzducholodí, také z Německa, Ferdinand von Zeppelin. Porsche byl prostě původem z Čech, nazdar, jaký pak německý konstruktor. Mezi slavnými nositeli jména nesmíme zapomenout na slavného Ferdu Mravence, literární postavu Ondřeje Sekory. Ferdinand je mužským křestním jménem, zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunand. Stejně jako jméno Fridunand se pak významově překládá jako smělý obránce také, riskující mír. Některé teorie výkladu jména překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Ale je zajímavé, jak rozdílné jsou ty věci. Smělý obránce, to je jako udatný obránce. Takže bránící mír, bránící v podstatě vlast. Ale riskující mír je spíš hazarder. Riskující mír je velice, velice, velice, velice opačný významově ten výklad. No nic, Ferdinand. Máme Ferdinandů v České republice 1782, je to 137. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. A já teďko Ferdinandům popřeji. Milí Ferdinandové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také odvážné promořování. Na tom si dejte záležet. No a také prosím vás, Ferdinandové, to pěkně oslavte. Ať z toho máte radost. No a vy, kteří znáte nějakého Ferdinanda, tak ho prosím obdarujte svým přáním, protože mu uděláte radost. A tou radostí mu vylepšíte funkčnost imunitního systému. Takže na to nezapomeňte, popřejte jim. Ferdinand. Krásný jméno. Ferdinand. Ferda. Ferda je spíš František, ale i u toho Ferdinanda se to používalo. Vedle toho, že slaví Ferdinandové, je Evropský den melanomů. Evropský den melanomu připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Melanom je závažné onemocnění kůže, jedná se o formu rakoviny. Jedním z příčin jsou pigmentová znaménka, která si v tento den může každý zdarma nechat vyšetřit. No, dovnitř toho dloubnou a pak se to rozjede. Já bych neřekl, že za těmi melanomy stojí ta znaménka. Ano, tam někde to potom může začít. Ale tím kořenem věci je trošku něco jiného. A my víme co. Nás neoblbnete. Takže Evropský den melanomu, čím víc se to bude slavit, tím víc se to bude lidem vtiskávat do mysli a tím víc lidí ochoří. Svátek sousedů je dneska. To už je lepší. Svátek sousedů je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999 Atanas Perifan a den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice má svátek sousedů, nebo svátek sousedů začal slavit se od roku 2001, tedy dva roky potom. Ale jo, tak sousedské vztahy, vztahy v rodině, ty by měly fungovat pokud možno dobře, protože to může přinést spoustu pozitiv oběma stranám. Tak já to takhle zavírám, pam, pade, papá. To jsme si už všechno řekli. No a teď tady mám od Boženky Blanky, za což jí děkuji, lekci historie. Co se stalo 30. května roku 1805. v den na nebe vzestoupení páně ataman Matvej Ivanovič Platov založil nové město Novočerkask. Stalo se novým hlavním městem Donského kozáckého vojska, symbolem síly, nezávislosti a věrnosti tradicím. Poté, co byl starý Čerkask pravidelně zaplavován, bylo přijato moudré rozhodnutí přesunout hlavní město na vyvýšené místo. Platov osobně vybral místo a založil město, které rychle vyrostlo v opravdové centrum kozáckého jihu Ruska. Bylo bílomramorové katedrály, široké bulváry, pevné domy. To vše bylo vytvořeno rukama lidí, pro které čest, služba vlasti a láska k rodným zemím nebyly jen slova. Nebyla jen slova. Novočerkask se stal nejen městem, ale také srdcem donského kozáctva. Odtud odcházely pluky bránit Rusko v otevřené válce. Roku 1812 zde se uchovaly a rozvíjely kozácké tradice, vychovávali skuteční vojáci a vlastenci. Tak, to je všechno. Nádhera. Děkujeme kozákům a budeme se těšit, že kozáci brzy se připojí těm, kteří dávají svět do pořádku. No a já tady mám Luboše Blahu, kterému teďko za chvilku dám slovo, abychom si poslechli jeho příspěvek k tomu, že na území Rumunska, aspoň podle mainstreamu, tedy ranního hlášení mainstreamu, dopadly trosky ruského dronu s nějakou náloží, respektive spadl tam neovladatelný dron, který se vymkl kontrole při sestřelení. A takhle to bylo prezentované, na večer už se to prezentovalo jako útok ruského dronu na civilní obyvatelstvo, takže situace eskaluje. No a Luboš Blaho k tomu má pochopitelně co říct.
1: Presne pred týmto varoval premiér Robert Fico. Stačí nejaký zablúdený dron a môže z toho byť rozbuška pre jadrovú vojnu. Toto chce Šimečka? Toto chce Kalasová? Západ celé roky porušuje všetky červené čiary a vyzbrojuje Ukrajinu, ktorá potom západnými zbraňami zabíja ruských civilistov a dokonca najnovšie aj deti v Starobeľsku. V Rusku rastie tlak na použitie taktických jadrových zbraní. Sem vedie eskalácia. Západ útočí na Rusko a je len otázkou času, kedy si v Rusku povedia, že začnú útočiť na Západ. Ak červené čiary neplatia pre Brusel, nebudú ani pre Moskvu. Toto chceme? Naozaj Lénová a Kalasová chcú za nich života na planéte? Chcú jadrový konflikt? Čo nechápete, že Kalasová je extrémista, ktorý nás ženie do vojny? A Šimečka s Korčokom to isté. Eskalácia konfliktu s Ruskom je ich zodpovednosť. Už dávno mohol byť mier. Dnes existujú len dve alternatívy. Dialóg s Ruskom a upokojenie situácie. Alebo ďalšie vojnové provokácie a eskalácia. Prvú cestu ponúkame my. Je to jediná cesta k mieru. Druhú vojnovú cestu ponúka Brusel a ich progresívni mobstrici okolo Šimečku. Je to cesta k tretej svetovej vojne. V týchto dňoch sa to láme. A my musíme urobiť všetko pre mier. Rusko nie je náš nepriateľ a my s Vladimírom Putinom musíme viesť dialog. Upokojme to, kým je ešte čas. Prvý krok je jasný. Vojnová štváčka Kalasová musí byť okamžite odvolaná. Už včera bolo neskoro.
0: To je pravda. Dosť podobne reagoval, nebo na Kalasovou reagoval také Sergej Lavrov, to jsem chtěl říct, a musím něco schodit, tak Sergej Lavrov, který odmítl vůbec Kalasovou komentovat, já se jenom tady k tomu prokoušu, vyšlo to na Infovojně, jo, a Vladimír Putin na euroazijský, takhle bych to řekl, summit, popisoval, co se děje momentálně se světem, jaké probíhají, ale v tom pozitivním, jo, on mluvil o BRICSu, jaké probíhají pozitivní změny, jaké jsou výzvy, kam směřuje, jako kdyby všechno to snažení. Kam to vlastně se strká? To je ale BRICS. Bohužel, pokud se podíváme mimo BRICS, tak kolektivní západ, to je prostě štváč. Nevím, jestli to je s překladem. Tady ten... Aha, on se nedá pustit. Dá nebo nedá? Asi nedá. Sergej Lavrov označil najnovšie vyjadrenia Kaji Kalasovej za idiotské a dodal, že ich komentovat nebude. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kalasová pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí Evropské unie v cyperském Limazole 28. mája predviedla, ako rozumie geopolitike a zahraničnej politike. Vyhlásila totiž, že akékoľvek vojenské limity alebo redukcie počtu vojakov, ktoré by v rámci mierovej dohody postihli Ukrajinu, musia byť zrkadlovo uplatnené aj na ruskú armádu.

případné budoucí mírové rozhovory. Hlavní osou její tiskové konference se stala teze, že jakákoliv omezení, která by v rámci mírové dohody byla vyžadována po Ukrajině, musí být striktně zrcadlena i na straně Ruské federace, čímž dopředu absolutně sabotovala šance na mír. A ona to ví. A selhání míru je cílem Evropské unie. Reakce z druhé strany barikády na sebe nenechala dlouho čekat a nesla se v tradičním tónu moskevské diplomacie. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se k unijnímu katalogu požadavků odmítl věcně vyjádřit, přičemž stroze konstatoval, že se nevyjadřuje k idiotským prohlášením. Tento verbální ping-pong však pod povrchem ukazuje mnohem hlubší strukturální krizi evropské diplomacie. Brusel se po 4 letech intenzivního konfliktu na Ukrajině ocitl v narativní pasti, ze které nedokáže uniknout, aniž by riskoval vlastní politickou likvidaci před evropskými voliči. A to si musíme rozebrat. Požadavky Kalasové na zrcadlení jsou v podstatě diplomatická zbraň. Kaja Kalasová před novináři jasně odmítla možnost, že by Evropská unie mohla v konfliktu vystupovat jako neutrální prostředník. Evropa nikdy nebude neutrálním mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou, protože stojíme na straně Ukrajiny a chráníme naše vlastní klíčové bezpečnostní zájmy, prohlásila šéfka unijní diplomacie. Hlavní pilíře jejího vystoupení tvořily tyto body. Zrcadlová vojenská omezení. Kalasová kontrovala dřívějším tlakům, zejména z některých amerických kruhů, které nutily k ústupkům pouze bránící se Kyjev. Pokud má dojít k limitaci ukrajinských ozbrojených sil nebo k demilitarizaci určitých zón, musí též v identické míře provést Rusko. Širší evropský kontext. Bezpečnostní hrozba pro Evropu podle ní nekončí na ukrajinských hranicích. Unie proto do budoucí architektury míru zahrnuje požadavek na stažení ruských jednotek z okupovaných území Gruzie, Abcházie a Jižní Osetie a Moldavska, Podněstří. Reparace a suverenita. Unie nehodlá de jure uznat žádné okupované ukrajinské území jako součást Ruska a trvá na plném proplacení válečných škod z výnosu i samotné podstaty zmrazených ruských aktiv. Ukončení hybridního působení. Podmínkou jakéhokoliv posunu je konec kybernetických útoků, sabotáží a narušování evropského vzdušného prostoru. Tento seznam unijními diplomaty označovaný za logickou reakci na maximalistické požadavky Kremlu v praxi znamená jedno. Laťku pro zahájení reálného dialogu nastavil Brusel tak vysoko, že jakékoliv vyjednávání v dohledné době de facto vylučuje. Narativní past a strach ze ztráty tváře eurobyrokratů o čtyřech letech řvaní o strategické porážce Ruska. Proč Evropská unie volí takto nekompromisní retoriku v momentě, kdy je situace na frontě pro Ukrajinu extrémně složitá a globální tlak na diplomatické řešení sílí? Odpověď leží v domácí politické realitě členských států a v psychologii evropských elit. Špičky Evropské unie se za 4 roky trvání války natolik silně a bezvýhradně zaprodali narrativu o nutnosti naprosté strategické porážky Ruska, že jakýkoliv ústup ze stanovených pozic by v očích evropské veřejnosti vypadal jako fatální selhání. Evropští lídři vybudovali politický étos, v němž je podpora Ukrajiny do vítězného konce synonymem pro obranu západních hodnot. V důsledku toho se vytvoření oficiálního vyjednávacího týmu Evropské unie pro přímý kontakt s Moskvou stalo v Bruselu neřešitelným rebusem. Brusel ví, že situace je pro Evropskou unii špatná. S Ruskem se musí jednat, ale nikdo z politiků bruselského aparátu do toho nechce jít ze strachu o ztrátu vlastní protiruské tváře. Evropa se dodnes nedokáže dohodnout na jménu hlavního vyjednavače pro kontakt s Ruskem, protože ti, kteří by chtěli jednat, jsou chcimírové, které Brusel nenávidí a považuje za Putinovi

0: Inti. Jakýkoliv posun směrem k Insti, institucionalizovanému dialogu s Kremlem by totiž novináři a opoziční strany okamžitě interpretovali jako signál kapitulace a politické porážky Bruselu. Taková je realita. Pokračování konfliktu a neustálé stupňování retorických požadavků se tak pro unijní elity stává jedinou schůdnou cestou, jak si zachovat tvář před voliči a odsunout moment politického zúčtování za horizont nadcházejících volebních cyklů. Dokud válka trvá, nemusí si politici v Bruselu přiznat, že utrpěli porážku. 4 jezdci apokalypsy pro Evropu. Tato strategie všechno nebo nic, sebou však nese enormní rizika. Pokud se politické přežití evropských elit stane závislým na pokračování opotřebovávací války, Evropská unie se vystavuje systematické destrukci ve 4 klíčových oblastech. Tyto 4 oblasti se jich v kuloárech v Bruselu nazývají jako 4 jezdci apokalypsy a de facto již nyní likvidují a ničí Evropu. To není ale nic v porovnání s tím, jaké škody vzniknou, pokud se tento proces začne v následujících měsících prohlubovat. Ty 4 oblasti jsou tyto. Za prvé, ekonomické hrozby. Permanentní inflace a fiskální vyčerpání. Sázka na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem znamená definitivní konec levných energetických vstupů, které po desetiletí poháněly evropské hospodářství. Unijní státy sice diverzifikovaly své zdroje, ale za cenu strukturálně vyšších nákladů na LNG a alternativní ropovody. Zároveň se prohlubuje fiskální past, masivní finanční balíčky pro Ukrajinu, kryté unijními dluhopisy a přímými platbami ze státních rozpočtů drasticky omezují manévrovací prostor pro investice do vlastní infrastruktury, vědy a výzkumu. Hrozí roztočení nové spirály strukturální inflace a stagflace, ze které nebude úniku. Průmyslové hrozby, deindustrializace a ztráta konkurenceschopnosti. Evropský průmysl, zejména ten německý, zažívá kvůli drahým energiím a surovinovému hladu tichý exodus. Energeticky náročná odvětví, chemický průmysl, hutnictví, výroba hnojiv či strojírenství přesouvají své kapacity do USA nebo Asie. Snaha o transformaci na válečnou ekonomiku naráží na realitu. Evropský obranný průmysl nemá dostatek surových materiálů, vzácných zemin ani stabilních dodavatelských řetězců, aby dokázal konkurovat rusko-čínskému bloku bez totálního ochromení civilního sektoru. Výsledkem je plíživá deindustrializace starého kontinentu. Za třetí, sociální hrozby, eroze soudržnosti a radikalizace společnosti. Dlouhodobé břemeno válečného úsilí dopadá nejtvrději na střední a nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva. Rostoucí životní náklady, drahé bydlení a upadající kvalita veřejných služeb, způsobená škrtáním rozpočtu ve prospěch zbrojení, vytvářejí výbušný sociální koktejl. Pokud budou politické elity ignorovat domácí socioekonomické problémy na úkor geopolitického dogmatismu, dojde k masivní erozi sociální soudržnosti. Tento stav přímo nahrává politickému extremismu, polarizaci společnosti a destabilizaci demokratických institucí zevnitř jednotlivých členských států. A za čtvrté, bezpečnostní hrozby. Riziko přímého vojenského střetu a eskalace. Nejtemnější hrozbou unijního maximalismu je však dynamika samotné eskalace. Požadavek Kai Kalasové na demilitarizaci ruských pozic v Gruzii, Moldavsku či Bělorusku posouvá konflikt z roviny regionální války na Ukrajině do roviny globálního překreslování map. Pokud Rusko tyto požadavky podle očekávání smete ze stolu a Evropská unie nebude ochotna ustoupit, jedinou logickou konvencí pro vynucení těchto podmínek zůstává přímé vojenské zapojení. Zvyšování sázek Dodávky stále sofistikovanějších zbraní s dlouhým doletem a potenciální vyslání mírových či výcvikových misí zemí Evropské unie na ukrajinské území dramaticky zvyšují pravděpodobnost incidentu, který aktivuje spirálu nekontrolované eskalace. Přímý vojenský střet mezi armádami států Evropské unie NATO a Ruskou federací by pak mohl během několika hodin přerůst v jaderný konflikt, v němž by Evropa byla primárním bojištěm. Zelenský a vousatí ukrajinští rabíni jsou zrádci židovského národa. Tisková konference Kai Kalasové ukázala, že Evropská unie momentálně nedisponuje reálnou diplomatickou strategií pro ukončení války. Místo toho nabízí katalog morálně sice obhajitelných, ale geopoliticky nerealistických požadavků, které slouží především jako rétorický štít pro domácí politické publikum. Snaha zachovat si tvář před voliči a neochota přiznat limity vlastních sil staví Evropu do pozice rukojmího vlastního narrativu. Pokud unijní lídři nenajdou odvahu oddělit ideologický maximalismus od pragmatické bezpečnostní politiky, hrozby, že cena za udržení této politické fasády bude pro obyvatele Evropy neúnosně vysoká, se stanou realitou. Ukrajina se mezi tím transformovala do znacifikované nástupní platformy pro válku s Ruskem, kterou sice řídí židovský vůdce Volodymyr Zelenský, který je heraldický žid po matce i po otci, ale on se klaní u hrobu nacistům a zakladateli Ounm Andriji Melnikovi. Jeho oddíly vyvraždili v Babijaru více než 33 tisíc židů a navíc inicioval založení první ukrajinské divize SS. Divize SS Galizien, takže my to známe pod názvem Galizien. A co je absurdní, to je transformace, kdy Zelenský právě jako žid podporuje nacisty, banderovce a melnikovce na Ukrajině a navíc mu pomáhají a podporují ho sionističtí rabíni z Dněpropetrovsku, z tamní židovské obce. Podle ruského moderátora Vladimíra Solověva jsou Zelenský i tito rabíni zrádci židovského národa. Uctívání Melnika a podpora neonacistických skupin, jako je Aidar, Azov a Pravý sektor na Ukrajině ze strany židovského vůdce Zelenského je podle Solověva zrada. Solověv prostě jede bomby. A je to proto, že válka mezi domem Sion v Londýně a domem Šabat v Moskvě se rozjela úplně naplno. Kácí se les a proto lítají třísky, lítá pravda ven. Najednou je dovoleno říct, kdo může za nacifikaci Ukrajiny, kdy může za válku na Ukrajině, kdo asi ne, ne kdy, ale kdo. Je to jen díky této válce. Nikdy jindy bychom nic takového na ruské televizi od Solověva neslyšeli. A nikdy jindy by Evropská unie nepáchala ekonomickou, průmyslovou, sociální a bezpečnostní sebevraždu. Taková je prostě realita. Je to převzato Ironet Infovojna a vyšlo to na Infovojně. Tak. No já myslím, že na čase, abychom si dali písničku. Tam to tak akorát vyšlo, ne? Takže něco tady vyberu, co si dáme. A no, dáme si Abu. Abu Babu.
1: Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. Abba!

0: To byla Abba, Rigoš. Tak k tomu tématu, ještě válka Ukrajina, no válka, speciální vojenská operace, ale oni z toho válku chcou udělat, že jo. No, ta militarizace a denacifikace, což jsou hlavní pilíře speciální vojenské operace na Ukrajině, jak si přerostla ty hranice Ukrajiny a týká se dneska celé Evropy, zejména Bruselu, a pochopitelně, kdyby byl zkrocený Brusel, tak spousta těch válečníků v těch jednotlivých zemích sklapne kramfleky, protože se nebude chtít realizovat. Bylo to vidět na té reakci, když Amerika vletěla do Iránu, respektive udělala bordel v Iránu a pak chtěla zachránit, no, a nechali ji v tom hezky vymáchat. Čili nedělíme si iluze. Jakmile Evropská unie přestane tlačit do války, tak se spousta těch nácků v těch zemích sklidní, nebo maximálně se přidají k Bruselu, ale budou vyplísněni ze svých zemí. Pojďme si poslechnout Šándora, jak on to navnímává, tu situaci okolo ukončení tedy válečných operací na Ukrajině.
1: Pokud Ukrajina přistoupí nebo bude donucena přijmout ruské požadavky, válka může skončit příští týden. Pokud je neuznají, tak to může dopadnout tak, že se rozhodne na bojišti a ukrajinská armáda bude totálně poražena. To se může odehrávat klidně tento rok. Uvidíme, jak to celé bude ještě vypadat. Donald Trump je pro ukončení války na základě i nevýhodnosti pro Ukrajinu. Ono konec konců, ti, co vyhrávají, si diktují, a ne ti, co prohrávají. To bychom si také tady jako měli říct a zapomenout taková ta hesla jako spravedlivý mír. To je blbost, neexistuje spravedlivý mír. Prostě, když prohráváte, tak hold taháte za kratší konec provazu, a to není oslavná oda na vítěze. To prostě je prostě jakoby realita. Takže tohle to vidíme a Donald Trump ví, že jediné, co by to změnilo, by bylo, kdyby poslal americkou armádu na Ukrajinu, a to on neudělá. To neudělá v žádném případě a on Rusko nepovažuje za nepřítele, za hrozbu. Takže on tak toto je.
0: Za nepřítele nám vnucují evropští náckové Rusko. Získali tím pochopitelně obrovské množství rusofobů, kteří tvrdí, vykřikují, že Rusko je strašně nebezpečné a tak podobně. No ale ono ve skutečnosti víme, jak to je, ono to je malinko diametrálně jinak. To je prostě realita, tak to prostě je. Klást si podmínky a Evropa jako, aby zablokovali to jakékoliv vyjednání míru, tak prostě budou rvát do toho, budou prostě za každou cenu do toho tlačit. Teď se přesuneme do České republiky. Pojďme na bitcoinovou kauzu. Ona se nějak jako posunula. Bylo sděleno obvinění bývalému ministru spravedlnosti, ministru, no co, Blaškovi, co on to byl? Ministr spravedlnosti. Takže ten, který vedl rezort, který zametal stopy, kde mohl, a pochopitelně, ať to byl dozimetr, ať to bylo cokoliv jiného, ať to byla kampelička, a vyeskalovalo to prostě v té kauze o bitcoinech. Jo. Takže pojďme, Jindřich Reichl nás obeznámí s tím, jak se ty věci vyvíjejí.
2: Tak paní Vaňková mě jako obvykle pobavila. Já jsem samozřejmě ty argumenty tady jasně předložil, pouze jsem řekl, že co se týče závažnosti té bitcoinové kauzy, tak je to srovnatelné pouze s dozimetrem, takže opravdu to nebyl můj hlavní argument, to myslím, že diváci velmi rychle pochopili. No a zítra by měli být konečně navoleni členové té parlamentní vyšetřovací komise v kauze dozimetr a já jsem přesvědčen, že prostě za situace, kdy tady pět obviněných jasně a jednoznačně říká, že ty peníze z toho korupčního jednání končily u hnutí STAN, tak je to velmi zásadní obvinění a že prostě státní zástupce buď to měl tedy je zbavit statutu a spolupracujícího obviněného, případně učiním zahájit trestní stíhání pro křivé obvinění, a nebo měl zahájit trestním stíháním hnutí STAN, co by právnickou osobu. Tam je mimochodem jedním z trestů i zrušení té právnické osoby, který může uložit soud. Tudíž to, jakým způsobem ta kauza byla skutečně rozsáhla a jak daleko sahala chapadla toho dozimetrického mafiánského hnutí, to se pevně doufám dozvíme v rámci té parlamentní vyšetřovací komise, kterou jsem si skutečně prosadil, jsem na to hrdý a já doufám, že přineseme jasné výsledky, které ukáží, jak neuvěřitelně rozsáhlá tato korupční kauza byla.
0: Duduška Vaňková, to je, jestli se nepletu, z Brna, nebo no, jako, co tam v Brně mají primátora, tak to je primátorka Brna, jestli je to schoda, nevím, měla by to být, takže tý je dost, pochopitelně je zastan. No a teď vidíme, že Blažek ODS, kmotr, jak svině, prostě tomu říkali Don Pablo, že kryla to vykulená čívava z Kolína a ten byl ve stanu. A vzpomeňme si, jako ta kauza začala už, nebo to svinstvo začalo už před tím, než vláda se ujala, než Fialová vláda začala fungovat. Co se stalo hned na začátku? Přeci tam bylo obvinění, že byli financovaný skrz nějaký systém, neprůhledný systém jakýchsi offshore firem z Kypru. A to se taky jako zakopalo pod koberec. A tam někde byl ten základ už s tím dozimetrem, jo. Jako takovým. Tak jako co od toho jsme mohli čekat. Vždyť je to jeden šmejt vedle druhého, jeden zloděj. A aby odvedl pozornost, tak pověsil pytel s Vladimírem Putinem, tak pověsil na to, na ten úřad svůj a tvářil se jako, že je velký rusofob. Přitom byl největší, ještě větší než rusofob, byl zloděj. A je, protože pořád ještě za to neodnese si žádný trest. No, zůstaneme u nás, protože se budeme věnovat, nebo lízneme si další kauzu a nakonec víte co, pojďme se podívat do sněmovny, on nám to Patrik Nacher, on nám to tady sdělí, my si to budeme moct pustit, takže pádáme si Patrika Nachera, zase tam do něho naváželi, pochopitelně, protože opoziční poslanci, ty jsou úplně nejchytřejší, ty vědí úplně přesně, jak se to má dělat. Oni úplně přesně vědí, jak oni by to dělali dobře. Oni, kteří nebyli schopni tady udělat nic kloudného za 4 roky, jenom kradli, žrali u těch koryt, až jim to padalo od držky a pod nima tam ještě ty piráti zobali, co všechno spadlo na zem, tak dozobávali piráti. Takhle bych to charakterizoval. Prostě verbež.
3: No přiznám se, já bych dneska nevystupoval stoprocentně, to je jasné, ale vzhledem k tomu, že tady opozice soustavně říká, jak chce zlepšovat politickou kulturu a předseda STAN Vít Rakušan tady navrhne bod Patrik Nacher chce zlikvidovat nezávislá média, tak to já teda vystoupit musím, protože si myslím, že to překročilo myslitelné hranice. Soustavně poslední dva měsíce se mě někteří novináři a opoziční politici ptají, kdy nahraju konečně poslanecký nějaký návrh. Jednal jsem, promýšlel to, diskutoval, včetně dvou generálních ředitelů Český rozhlas, Česká televize, a opakovaně ten návrh měnil. Já mám všechny ty verze u sebe v počítači. To znamená přesně na základě té zpětné vazby s odborníky. Už jste měli připravené ty dehonestační texty bez ohledu na ten obsah. To je něco úplně neuvěřitelného. To, co předvedl dneska Vít Rakušan na tiskové konferenci STANu a teďka, když tady hájil ten bod, dokonce to takhle nazval, je bohapustá lež, šíření dezinformace, non plus ultra. Ano, jsme chráněni imunitou tady od mikrofonu, považuji to za skandální. Vy jste ten návrh nečetli, ale názor už máte. Že někde bude výpadek miliarda nebo něco podobného, je úplný úlet. To prostě není pravda. Zjistíte, že všechny ty výpočty, kterými strašíte v tom veřejném prostoru, vycházejí z celkového počtu seniorů nad 75 let, kterých je asi 850 tisíc. Těch, který by se to týkalo, je na nejvýš 500 000. Ta konstrukce, vzhledem k tomu, že jde o mezikrok, je opačná, takže oni se musí aktivně přihlásit, takže to bude postupně s určitým zpožděním, setrvačností. To znamená, že na začátku se bavíme o desítkách milionů, určitě ne o miliardě. To je úplný nonsens, nepochopení, nepřečtení toho návrhu. Návrhu, který mi vaši kolegové tady potají na chodbě, řekli, že je napsán legislativně velmi dobře. Vy jste v minulém volebním období, dámy a pánové, přijali návrh, který zvyšoval koncesionářské poplatky, i přesto jste slibovali, že ne. V důvodové zprávě jste tam napsali, že to bude plus 800 milionů pro Českou televizi. V této chvíli po tom zjištění to je plus miliarda. Já tvrdím, že ten poslanecký návrh, v případě, že to bude nějaká dočasnost, a dočasnost se bavíme o měsících, maximálně půl roku, toto záleží hodně i na vás, jak budete obstruovat ten vládní návrh, tak ten výpadek tam nebude vyšší než to, o kolik Česká televize dostala navíc oproti tomu, co jí bylo slibováno v té důvodové zprávě. Vít Rakušan tady není, já jsem ho chtěl původně vyzvat, aby to přeformuloval, případně se omluvil, protože já si myslím, že tohle, jak to nazval, je nefér. V tom případě tu rukavici zvednu a nazvu teda bod, budu chtít, řekněme třeba v pátek jako první bod, skutečná role Víta Rakušana v kauze Dozimetr. Protože já bych si teda chtěl poslechnout, jaká je teda pravda, jestli Vít Rakušan tady je schopen říct tyhle ty báchorky o věcech, které si můžou všichni ověřit, protože to je veřejný, ten poslanecký návrh, tak jak je možné takovému člověku věřit u věcí, které se dají mnohem hůř ověřit nebo skoro nejdou ověřit. Děkuju za pozornost.
0: Jo, Rakušan, to je Astán, jo, to je... To je vybudovaná mafiánská chobotnice a prostě oni tu baštu chtějí udržet za každou cenu. My jsme se tady bavili o tom, jak to funguje v naší republice, co se týká, bych to řekl, no jenom u nás. Jak fungují změny, nebo jak funguje, nebo jak rychle mohou být realizované a aplikované změny, které byly slíbeny voličům před volbami, a voliči pochopitelně jak na Slovensku, tak už i v Čechách začínají být nervózní a jsou nervózní z toho, že ať Fico nebo Babiš to slibovali různé věci a ještě k ním nedošlo. Já jsem tady říkal, že kdyby ve volbách vyhráli nějací národovci, jo, lidi, kteří neznají tu státní správu, lidé, kteří nemají nějaké lidi známé na ministerstvech z doby minulého vládnutí, neudělali by vůbec nic. Umíte si představit, jak by si všude zlomili ruku od dveře, jak by si s nima jak by si s nima ten deep state a ta opozice, jak by si s nima vytírali záda. Ano, má aspoň díky své činnosti a volbám v krajských zastupitelstvech má lidi na postech hejtmanů a tak dále, čili mají opěrné body, se kterými mohou pracovat. I tak je to velice složité, protože jak uslyšíme za chvilku od Ladislava Zemánka, oni prostě udělali to, že na ministerstva dosadili do různých poradenských subjektů, ať to jsou komise, ať jsou to různé jakoby kontrolní orgány, v úvozovkách kontrolní, dosadili lidi z těch neziskovek a vytvořili dokonalý komplot s řadou úředníků. A to je neprostupná bariéra, to je neprostupná hráz. Není to jenom v Čechách. Pochopitelně na Slovensku s tím bojujete taky. Respektive vláda s tím bojuje. Navíc vláda ještě bojuje se svojí sourodostí názorovou. To u nás to máme o to lepší. Ale proto se ty věci nedají tak rychle realizovat. Ne proto, že by je nechtěli Fico nebo další členové vlády, ale protože to má mraky brzd, odkud se to dá přibržďovat, hatit jakékoliv plány a tak dále. Čili je to o tocích peněz na jedné straně a o uplatňování lobbystických zájmů přímo na ministerstvech a tím přesměrovávání různých dotací a peněz na předem určená vybraná místa. Tak pojďme si, já asi nebudu hrát písničku, dáme si to videjko, protože si myslím, že je důležité. A dáme si ho celé. My jsme včera si ho dávali s Jiřím, ale jenom část. Já jsem ho nemohl pustit celé, protože ono je dlouhé, ono je skoro 40 minut, ten rozhovor. Ale my si ho tady máme šanci poslechnout a případně ještě rozebrat, takže se do toho prostě pustíme. Tak, co nám to tady vyjelo? Toto je nejrychlejší 7-sekundová metoda, pane jo, 7 vteřin a vymalováno, hele, to musí být, teda, to jsou rychlovky, co? Tak, přeskočíme, šupy to presto. My jsme včera skončili asi tak na nějaké 15. minutě a dneska pochopitelně si to dáme celé od začátku, včera i ta kvalita nebyla nic moc. Dáme si to celé od začátku a užijeme si to. Mezitím nám tady se nabízí nějaký třešně falobalu nebo co. No je to prostě čím dál tím ten svět zajímavější. Můžete si koupit svoji třešeň a už můžete sázet a sklízet. Tak jo, tak si pojďme pustit Ladislava Zemánka.

0: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
1: Ahoj Radim, díky za pozvání.
0: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. A v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
1: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, jejíž součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který, dlužno podotknout, funguje velice efektivně a dobře. Pro ně. Ne pro daňové poplatníky.
0: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
1: Je to tak.
0: A kdyby si jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdyby jsi trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
1: No, ono jde o to, a to si myslím, že je úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují, a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí, a nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
0: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
1: Přesně to.
0: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože si neumím představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat.
1: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
0: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit. No.
1: Určitě se tomu budeme věnovat.
0: No ale dobře, tak zůstaňme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje?
1: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se, nebo v radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, nějaké servisní těleso, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco, XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě té realizaci v přípravě toho plánu a tak dále.
0: Tak to nebylo.
1: Ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém, protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech, vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy při nejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskových ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
0: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, Filip Turek, nedávno a schytal za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne, tohle to není, jako oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly kruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
1: Přesně tak. A to jsou ty jejich dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailu, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí, a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací a kromě toho vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány, a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
0: To je náhodička.
1: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohle.
0: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s Deníkem N, ne?
1: Přesně tak.
0: A nejen s ním.
1: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
0: No na mě ne, na mě neukazuje.
1: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově Deník N, který je zase nějak spojený. Prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o net, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
0: Trump to
1: není,
0: zarazil,
1: protože Trump to zarazil. Takže to je jeden subjekt zahraniční, no a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše. Zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování, ale je to prostě dohledatelné a není to nic jako tak úplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici, takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím, no a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state. Protože to taky není žádná konspirace, to je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě, nebo v případě České republiky, několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně, se myslím, jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
0: Bylo by dobré, kdybychom teďka řekli, nebo kdyby si řekl třeba konkrétně, za prvé třeba v kterých těch orgánech na úřadě vlády to je, a jestli třeba i tam máš zjištění, o které lidi se jedná, nebo o které organizace, jak říkal před lety pan premiér, nebuďte slušný, řekněte to jméno. Tak si řekněme jména těch organizací a orgánů a aktivistů.
1: Známe organizace a známe i jména konkrétních lidí. Takže pokud bychom se... Já jsem se vlastně v těch svých článcích zaměřil na 3 z těch poradních orgánů. Protože těch je tam daleko víc, ale já jsem pozornost věnoval právě Radě vlády pro lidská práva jednak Radě vlády pro rovnost žen a mužů a potom Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Čím jsem chtěl začít? A nebylo úplně jako mým cílem, aby hnedka bezprostředně následovala nějaká odezva, k čemuž ale došlo, což bylo jako příjemné zjištění, teda je potřeba říct. Ale shodou okolností právě těle těch poradních orgánů se mají týkat ty změny, které minulý týden teda premiér Babiš oznámil, i když z toho teďka tak trochu ustupuje, ale k tomu se taky možná ještě dostaneme. Ale pokud bychom se tedy podívali na tyhle ty 3, nebo na některou z nich přinejmenším tu radu, tak můžeme nakonec začít třeba radou pro nestátní neziskové organizace, prostě rada pro neziskový sektor, občanský sektor.
0: Ano. Pro mě teda bylo dost jako zásadní zjištění, jako nové zjištění, když bych to neměl říkat, vzhledem ke své práci, ale já jsem vůbec netušil, že taková rada tam je. Já jsem znal Radu pro lidská práva, v národnostní menšiny, rovnost žen a mužů, jsem věděl něco, že existuje, když mě to taky přijde trochu bizarní, tak nejsme ve středověku tady, ale dobře, tak teď některé ženy by mě... No nic, nebudeme do toho zabrušovat. Jo, ale Rada pro neziskové organizace, co jako dělá, nebo co...
1: No možná by bylo ještě na místě říct, že ne všechny z těch poradních orgánů představují nějaký problém. Jo, protože tam samozřejmě existuje třeba legislativní rada vlády nebo bezpečnostní rada státu, což jsou orgány, kde jako neexistuje žádná kontroverze, jo? Nebo není tam nějaký zásadní problém v tomhletom ohledu, ale problém existuje právě v případě minimálně těle těch 3 rad, kterým jsem se jako hlouběji věnoval. A můžeme si to ukázat právě na příkladu toho, že například v té radě pro neziskovky, tam má 33 členů a funguje to takhle u všech těch poradních orgánů, že se skládají jednak ze zástupců státní správy, různých ministerstev, samotného úřadu vlády a tak dále na jedné straně a na druhé straně se skládají z představitelů neziskového sektoru, akademiků, prostě nezávislých, někdy nezávislí jsou, jindy méně, odborníků, kteří právě mají jako pomáhat nebo by měli pomáhat vládě v realizaci těch jejich záměrů, což se teda v drtivé většině případů neděje. No a když se podíváme na složení téhleté rady pro ty neziskové organizace, tak zjistíme, že tam například zasedá ředitel Člověka v tísni, ředitelka nadace OSF, což je vlastně nadace Open Society.
0: Soros Family.
1: Přesně tak. Původně to George Soros v Praze přímo založil, teď ten vztah je méně přímý, ale pořád tam existuje. A možná ještě důležitější než tenhle ten vztah, v případě nadace OSF, je ta vazba na sponzory za Petrem Pavlem. Jo, a na ty jejich nejrůznější nadace,

0: a tak dále. Plus je tam ten americký net. Takže to je jedna věc. A zároveň je potřeba prostě všechno tohleto vidět, tyhle ty vazby v širším kontextu, jo? Že se nejedná o nějaký jednosměrný, nějakou jednosměrnou strukturu nebo fungování, ale ta nadace OSF, a taky jsem se tomu věnoval i v dalších článcích, prostě podporuje celou řadu dalších aktivit, což vlastně vytváří dojem plurality a nějaké jako mnohosti a soupeření o nějaké konkurence, no ale je to pořád ta jedna líheň, jo, ideová, ideologická a nakonec jako i finanční. Jo, takže ty zájmy vlastně jsou potom totožné. Jo, takže třeba v případě té nadace OSF prostě ty podporují nebo financují síť k ochraně demokracie, Alianci pro moderní stát, a oni často vlastně i reflektují tu agendu, která přichází z Evropské komise, z Bruselu, jako je zákon o, nebo ten akt o digitálních službách, jo, ten cenzurní a tak dále, tak to přesně jsou věci, které tyhle ty neziskovky a ti aktéři prosazují. A tohle to jako byly dvě konkrétní příklady, ale jako zásadní je, jak už jsem vlastně naznačoval, že ty rady vůbec nereflektují nějakou jako názorovou pluralitu a mnoho zájmů, které prostě ve společnosti objektivně existují. A já jsem se na to i představitelů nebo zástupců těch rad, těch úředníků z úřadu vlády ptal, jako jestli jim nepřijde, že složení těch rad je tak trochu jednostranný.
1: Co řekli? Jestli něco řekli?
0: Řekli to, že nerozhoduje, nebo že není důležitá názorová pluralita, ale odbornost. Takže se vlastně zdá, že odbornost vlastně je jediná jako správná, že existuje jenom jeden prostě odborný nějaký ve vědě asi ukotvený názor, který jako jediný je správný, a všechno ostatní jsou asi dezinformace nebo nějaké jako podivné bludy a konspirace. No, ale když se podíváme třeba, nebo kdybychom se podívali na tu radu pro například rovnost žen a mužů, která se mimo jiné zabývá jako rodinnou politikou, jo, postavením žen ve společnosti, v politice, v biznisu, v rodinách a tak dále, no tak bych očekával, že tam třeba budou i zástupci nějakých konzervativních organizací, jo, nějakých konzervativněji orientovaných neziskovek, jako je třeba Aliance pro rodinu.
1: Například. Tam asi nikdo není, co?
0: No, není. Evidentně je tam nikdo nepozval. Ale jako v tomhletom ohledu, když se třeba podíváme na statuty těch jednotlivých rád, tak zjistíme, že premiér ve většině případů nebo ve všech těch třech případech vlastně premiér rozhoduje, respektive vláda jako celek rozhoduje o tom, kdo v nich zasedá. To znamená, ano, je tam nějaké jako čtyřleté tuším funkční období pro členy těch rad, ale podle mě nic nebrání tomu, aby řekl, tak dost, přijde mi to tak trochu jako nevyvážený, já tam chci mít i trochu jiný názorový proudy než jste vy, progresivisti nebo liberálové. A prostě je tam, prostě ty stávající, část těch stávajících členů může odvolat, anebo i kdyby to jako nešlo, nebo to nechtěl dělat, no tak to těle se může rozšířit a může je tam přizvat.
1: Jistě.
0: Tak, aby to bylo vyváženější.
1: No a to se dosud nestalo, nebo bylo, protože byly avizovány nějaké určité změny minulý týden, že jo? Pak teda přišlo, mně to celku jako nejasné, co to znamená, jestli potom nějaké to korigování těch původních výroků znamená, že ty původně avizované změny v tomhle systému po těch tvých článcích, sérii těch článků budou nebo nebudou, nebo jestli to nějak vyzní dostracená, vlastně se tam nic nezmění, nebo jak ty to čteš teď?
0: Já to čtu tak, že k 1. červenci má dojít k nějaké změně, ale jak ta změna bude vypadat, nikdo neví. Podle mě ani sám premiér, protože pravda je, že minulé pondělí, to znamená 18. května, na vládě představili, nebo na tiskové konferenci přišli s reorganizací těch poradních

0: část těch agent a část těch poradních orgánů a těch oddělení se z úřadu vlády přesune na příslušná, na věcně příslušná ministerstva. Už jenom tenhle ten krok, který sám o sobě mně nepřijde s ohledem na závažnost těch zjištění a na, s ohledem na, na ten systémový střet zájmu, který tam existuje a na ten výnosný biznis, který si z toho udělali, tak mi nepřijde nikterak drastický, ale už to stačilo k tomu, aby se část médií a část představitelů těch dotčených orgánů, poradních i těch odborů začalo vyjadřovat značně bojovně v tom smyslu, že to je jako nepřiměřený zásah do demokratických procesů, do té lidskoprávní agendy a vlastně bývalá zmocněnkyně Fialovy vlády, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ta vlastně to vykopla. Okamžitě to označila za vážnou chybu, pak k tomu v některých médiích dodala, že jsou to naprosto jako mafiánské praktiky, to, co premiér Andrej Babiš a jeho vláda předvádí, že jim o tom dopředu ani neřekla.
1: To musí, jo.
0: Hlavně, ale můžou si za to sami, protože jako můžu potvrdit, že opravdu o tom dopředu téměř nikdo nevěděl, ale to má jeden jednoduchý důvod, protože vláda se chtěla vyhnout anebo omezit přesně tohle to, co potom následovalo. Jo? To znamená, že jakmile by teda oznámilo, tak si představme tu situaci, tak přijdou za šéfem toho odboru, kterého se to týká, řeknou mu, no tak my vás teda přesuneme, možná vás i vyhodíme, protože to jako v rámci té systemizace, nebo může k tomu v rámci té reorganizace dojít i v rámci té současné zákonné úpravy, která je teda sama o sobě hodně neflexibilní a nedává moc možnost do toho zasahovat, do toho personálního složení. No, tak si tu situaci představme, co udělá. Okamžitě, co premiér z té kanceláře odejde, no tak se spojí s deníkem N, nebo s někým...
1: Bude burcovat těch, všechny ty...
0: Bude všechny svolávat, burcovat a vláda se zalekne. Ještě předtím, než vůbec něco vymyslí.
1: Dobře, no ale on teda, to burcování stejně přišlo, i když teda po tom oznámení, ale předtím, než bylo proveden ten záměr, a nastal tam nějaký ústup ze strany vlády nebo nenastal?
0: Část těch úředníků a těch poradních orgánů, jestli to chápu správně, zůstane při úřadu vlády a ještě se tam zřídí dvě kanceláře, jo, specializované na lidská práva a tuším na romské záležitosti. Ale to samo o sobě není úplně jako nejzásadnější, jo, co přesně se kam přesune, protože jako evidentní je, že tady byl nějaký záměr, prostě tuhle tu moc nebo tyhle ty struktury oslabit a umožnit vládě, aby fungovala efektivněji, aby mohla lépe prosazovat svůj program a zároveň by se na tom samozřejmě dalo i ušetřit a celé fungování celého toho systému mohlo být efektivnější ve výsledku. To, jak to nakonec bude, co se nakonec k tomu 1. červenci stane, to si myslím, že v tuhle chvíli neví nikdo, protože není vyloučeno, že za dva týdny může vláda dojít k závěru, že se to udělá ještě trochu jinak, ale jako vtipný je, že i v pondělí vlastně týden potom, co došlo k oznámení těch změn, kdy vlastně vláda nebo premiér oznámil, že to teda bude realizováno v mírnější formě, tak i přesto začali teďka agentura pro sociální začleňování, tuším, nebo jak se to jmenuje, přišla s tím, že 1. června už pořádá stávku. A okamžitě se k tomu připojili i odbory úřadu vlády, které shodou okolností vede ředitel toho odboru pro rovnost žen a mužů, jistý pan Šafařík. A okamžitě tuhle tu iniciativu podpořili, takže asi budou tyhle ty odbory stávkovat. No myslím si, že to by bylo úplně to nejlepší, co by mohli udělat.
1: Jistě, no.
0: Stejně,

0: Jako, promiň, poslední věc. Vlastně v tom mezičase, v tom uplynulém týdnu začaly jako hromadné jako preventivní nebo podmíněné rezignace, nebo jak to říct, protože nemalá část členů těch poradních orgánů přišla s tím, že tohle se jim jako nelíbí, co tam zase ten Babiš dělá a že pokud to nepřehodnotí, pokud to nezruší, pokud to neodvolá, no tak skončí. Tak jsem si říkal, výborně, tak to přece hraje premiérovi a vládě do karet, protože odejdou sami. No, ale nevyužil tak téhle příležitosti zatím. Možná se to stane.
1: Tak uvidíme ještě, co uvidíme. Se stane, ale tak bojí se snad vláda nebo premiér do toho nějaký výrazněji sáhnout do toho systému? A pokud si myslí, že jo, tak proč?
0: Asi se tak trochu bojí, ale já se jim ani nedivím, protože tohle nejsou žádní jako nevinní, bezmocní úředníci, kteří jako nic nezmůžou. Jako vidíme, že se děje pravý opak, že jakmile se jim do toho systému byť jen trochu chce sáhnout, tak okamžitě nastoupí do protiútoku a možná si vymůžou buď ústupky, anebo třeba i zrušení celého toho záměru. To jako v tuhle chvíli nevíme, ale jako i když jako se potom podíváme na ty vazby, které tam existují, tak samozřejmě, že to není úplně bezvýznamná skupina lidí. Možná, že ten jeden úředník na tom úřadu vlády, ano, ale to nemůžeme brát takhle izolovaně. Je prostě potřeba vždycky dívat se na ty širší vazby. A když prostě si uvědomíme, kdo z českého biznisu tam ty zájmy má, které neziskovky tam ty zájmy mají a s jakými novináři potom komunikují a jakým způsobem komunikují, jaký ten narrativ vzniká, no tak se asi úplně nelze divit tomu, že se do toho někdy hrábnout těm politikům, i kdyby chtěli, úplně nechce. Protože zároveň samozřejmě cílů nebo zájmů, které vláda má, je spousta.
1: Ale oni to, oni to slibovali, že do toho významně hrábnou, že jo?
0: Ano.
1: A ještě otázka, je to tak, nebo není, že dokud, anebo případně pokud do toho tenhle ten systém, bavíme se o úřadě vlády, tak o úřadě vlády, a předseda vlády, řekněme, v rámci svých zákonných pravomocí a pravidel nevyčistí, tak nemá šanci prosadit všechno to, co voličům slíbil. Je to tak, nebo to trošku přehání?
0: Já myslím, že to radíme nepřeháníš. Takhle to je. A netýká se to jenom toho úřadu vlády. Jo, prostě tyhle ty struktury jsou na těch jednotlivých ministerstvech i v dalších státních orgánech. A taky to není nic divného. No samozřejmě, že když má nějaká skupina svůj zájem, no tak se snaží ty svoje lidi a ty svoje zájmy prosazovat, jak jen to je možné. Ale tak v tom případě ale je potřeba si říct, že tahle vláda a zejména její voliči mají úplně jinou představu o tom, jak má stát a společnost fungovat. A tyhle ty struktury tomu demokratickému výkonu moci vlastně brání. A to jsou jenom tyhle ty struktury. Jo. Potom jsou tady další zábrany, teď jako můžeme se bavit o ústavním soudu a tak dále.
1: Byli bychom tady dlouho, kdybychom měli probrat všechno, tak. Ano. Ale jasně, no tak to by se mohly zrušit volby, že jo, a protože si řekněme, že to je stejně jenom kosmetická změna, ty volby, protože pakliže tady jsou všude ve všech těch státních orgánech takovéhle struktury, které v případě, že přijde nová garnitura, která chce prosazovat něco opačného, tak ty struktury v tom zabrání, tak k čemu ty volby potom jsou, že jo, je otázka. A druhá věc, vlastně mě to, jak si to celé, protože musíme už se blížit k nějakému finále, pokud možno stručně. To všechno, o čem jsi mluvil, tak ono tam sice ze strany nějakých těch aktivistů nebo úředníků, myslím, že padaly nějaká slova o mafiánských praktikách vlády.
0: Ano.
1: Ale mně teda naopak přijde, že jestli někdo jako užívá mafiánské praktiky, nebo že to působí jako svého druhu organizovaný zločin, prostě mafie, tak je tahle ta chobotnice, ano, kterou si popsal.
0: Přesně tak. No, tak to prostě je. Co udělala vláda? Ta jenom prostě rozhodla o tom, že z jednoho úřadu přesunou pár úředníků na jiný úřad. A možná teda přitom pár úředníků přijde o práci, anebo že se ta agenda bude dělat trochu jinak.
1: A tak to je v pořádku, ne?
0: No. Přesně tak. No na tom není nic mafiánského. To je právě ono. Jo? Takže vlastně to, co dělají oni, to je vlastně protidemokratické. Oni prostě jednají proti výsledkům voleb a ve chvíli, kdy oni tvrdí, že vláda se tady těmito kroky, jo, nebo to tím nápadem trošku reorganizovat a změnit, revidovat tu lidskoprávní agendu, že nás posouvá na východ a zároveň o několik desetiletí zpátky, tak to bych řekl, že spíš dělají oni.
1: No, děkuji ti. Nebylo to tak jako úplně veselý povídání, ale myslím, že bylo podstatné, abychom to probrali a určitě budeme pokračovat, takže hodně štěstí tvé další práci.
0: Děkuji a investigacím nejenom na úřadu vlády se budeme určitě věnovat dál.
1: Ano, tak sledujte Parlamentní listy a děkuji ti a zase někdy brzy se tu potkáme.
0: Děkuji. Ahoj.
2: To je tak závažné, to co tady zaznělo. To je horší, než by si kdokoliv myslel. To totiž znamená, že opravdu bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, tak tady pravidla hry a karty a peníze rozdávají mafiáni, který se neštítil absolutně, absolutně ničeho. A také to je i na tom Slovensku. Takže pokud Slováci jste nervózní z toho, že ne všechno Fico zatím jako řešil a realizoval, tak proti tomuhle se tam stojí. A je to o to vyhrocenější na tom vašem Slovensku, že toho vašeho Fica chtěli zastřelit. Oni ho de facto zabili. To byl zázrak, že on to přežil. S tím oni absolutně nepočítali. No a víte, jak to bylo? Jeli do Bruselu, chtěli pomoct od Bruselu. Co máme dělat? Oni vyhráli volby. A teď, co bude následovat? Oni budou dělat čistky a oni na to přijdou. To jsme tady my jako a tak dále. No, to je hodně závažný. No. To je hodně závažný. Já jsem včera tady slíbil, že něco pustím o Robertu Ficovi ještě, tak to bychom si mohli dát, protože oni se fakt neštítí vůbec ničeho. Opravdu se neštítí, ale vůbec ničeho. To, co zkusili na Roberta Fica, na té tiskovce, jo, to bylo napřes držku. Nějaký smrad z nějakých novin se tam do něho opřel způsobem neetickým, hnusným a odporným.
3: Ako sa máte psychicky, ako sa máte zdravotne, vzhľadom na to, že z toho, čo my zvonku vidíme, to vyzerá tak, že nie ste úplne plne schopní vykonávať svoju funkciu plnohodnotne, keďže musíte rušiť svoj program a nevysvetlili ste to. Tak prosím, vysvetlite.
4: Takže máme tu ďalšiu líniu útoku na predsedu vlády, že nie je schopný vykonávať svoju funkciu. Pán redaktor, dobre viete, že si chránim svoje súkromie a sám dobre viem, že čo zvládam a čo nezvládam. Zajtra ráno vás pozývam na hrádzu. Pôjdete so mnou? Poprosím vás, dojdete ráno o 7 na hrádzu, aby ste teda pochopili, čo som schopný alebo čo nie som schopný. Dojdete zajtra na rokovanie s automobilkami, tak budete vidieť, čo sa dá alebo čo sa nedá. Pán redaktor, ste skákali od radosti 15. mája 2002. Ja viem, že ste skákali. Viem, čo sa dialo v redakciách. Pán redaktor, ja viem o stávkach, ktoré ste viedli vo vašich redakciách. Nechajte ma dokončiť. Vy ste položili otázky, odpovedám. Viem o stávkach medzi novinármi, aj vo vašej redakcii ste sa stavili, že či Fico vydrží alebo nevydrží. Skúste si nechať 5-krát streliť z metra, z 9-milimetrovej zbrane a potom sa vám po roku spýtajte, alebo ja sa vás pýtam po roku, že ako sa máte? No, dobré vám je po roku, perfektne. Pokiaľ ide o moje zdravie, do toho vás nič nie je. To je prvá vec. Nebudem s vami deliť o moje zdravie. Ja som schopný fyzicky vykonávať mimoriadne náročnú prácu a budem ju vykonávať. Som v politike od roku 1991, to už je, Pane Bože, keď to rátam, 33-34 rokov. Môže sa stať niečo, že vám do toho príde, že nemôžete fungovať 100% každý deň. Ja viem, že by ste sa ma zbavili, ale to, na to si budete musieť počkať. Vy si myslíte, že vy tam nemáte ľudí v redakcii, ktorí sa nepochvália, čo sa všetko dialo v redakciách, čo sa dialo v centrálach opozičných politických strán. Prosím, pozrite si tieto tri krátke videá, ktoré majú 30 sekúnd a potom ja vám k tomu poviem nejaký politický výklad. Je toto umenie? Ja odpovedám, že áno, toto je umenie. Toto je skutočná kultúra. Je toto umenie športové? Nepochybne. Toto je obrovské športové umenie, ktoré treba rešpektovať a ktoré treba podporovať. A nevyčítať tomuto fenomenálnemu športovcovi, že má na niektoré veci jednoducho iný názor. V Spojených štátoch možno v tej hale bolo 15-16 tisíc, ja neviem, koľko sa tam zmestí. Všetkých 15-16 tisíc Američanov kričalo ovi, ovi. Na človeka, ktorý otvorene sa hlási k ruskému prezidentovi Putinovi. To je skutočné športové umenie. A poprosím tretie video.

0: výstavy, prostě novodobé umění.
1: Můžete to klidně vypnout. Dámy a páni, tragédia Slovenska je v tom, že Bratislavská kaviareň a ďalší sa snažia Slovensku povedať, že nie je to prvé bolo umenie. Čo normálni ľudia Slováci by rieskali od nadšenia, keď tú ženu počúvali. Že nie to je umenie, čo urobil Ovečkin, pokiaľ ide o šport. Aj preto mnohí hovoria, Pane Bože, len nech hokejisti z KHL neprídu hrať na majstrovstvá sveta. Veď tento príbeh dlhodobo poznáte. A snažia sa navodiť atmosféru, že toto je umenie. Problém je, že niekto tu chce zvrátiť elementárne hodnoty. Že to, čo je skutočne kultúrne hodnotné, nie je kultúrne hodnotné. To, čo je fenomenálne športové, nie je fenomenálne športové, lebo. Ale ak niekto v rozťahaných slipoch sa tu trasie, s niekým ešte, a ponúka sa to ako slovenské umenie, tak toto ja teda odmietam. Odmietam, aby nám niekto vnucoval umenie, ktoré bude spočívať v tom, že nejakí dvaja, otázka, či pri zmysloch, či nadrogovaní, alebo aký, sa trasú. A budeme si myslieť, že toto je to, čo Slovensko je dnes na toto odkázané. Idem si pripomenúť a vzdať rešpekt a úctu národu, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu v porážke Hitlera v roku 1941-1945. Národu, ktorý najviac trpel. Zopakujem vám toho vojaka od 1. Československého armádneho zboru Slobodu, ktorý povedal, prešiel som nohami stovky kilometrov po ruskom území a videl som ruské deti napíchané na železné ploty a nahádzané do studni. Takže ja mám úctu k tomu, čo sa dialo, kto za to, čo zaplatil. A odmietam vojnu, ktorá prebieha teraz. Nič, žiadne vaše reči, pán redaktor.
2: Nie, ďakujem.
1: Počkajte, žiadne vaše reči, ani žiadne vaše postoje. Už vôbec nie v denníku sme. Nehovoriac o tom, že do vás vlastní, to vy na to veľmi zabudáte. Vy by ste mali si na hlavičku napísať, že polovičku platu mi dáva Soros, ale to vy nikdy neurobíte. A na mojej úcte k rokom 1941-1945 nič nezmení. Som pripravený podpísať dohodu všetkých predsedov politických strán, ktorá by viedla k tomu, že oslobodíme občanov Slovenskej republiky od politických tlačových konferencií a diskusí, ktoré pravidelne majú k nedeľnému obedu. Domnievam sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by kľudne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá o 5 minút 12, nemohla byť o 5 minút 8, mohla by byť pondelok večer na STV2. Markíza, Jojka, všetci ostatní, Teatrojka, po večeroch si môžete robiť televízne diskusie, ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru, dlhodobo neumožňuje, aby sme pokračovali v také agresivite, ktorú vnímame aj počas nedele.
3: To byl Robert Fico. Já si myslím, že to úplně grandiózně vystih a včera mě trošku zlobilo zařízení tady a skočil mi tam jiný stream. Taky dobrý, ale tohleto si myslím, že má grády, má to, jak se říká, koule, protože to je přístup. A je tady naplno řečeno o těch médiích, jak jsou zaprodaný, jak jsou skorumpovaný, jak jsou levý, jak jsou jako satanisticky orientovaný, jak jsou v rukách ďábla a slouží ďáblově. Prostě to je zlo, které je stělesňované z velké části těmi médií. A jak říká Robert Fico, osvoboďme občany, jo? Jo? Osvoboďme občany a nechme jim aspoň neděli, aby jim nevyplachovali hlavy. Protože to je fakt neúnosné. To, co z nich leze za srágory, jo, to je hrozný. Vemte si jenom, když otevře papulu ta Richtrová, Bože, co to je? Teď ona odevře hubu a lže. To by musel člověk po ní skočit a normálně ji skonfrontovat ve třech případech, jako to už s ní tady udělal třeba Robert Jindřich Reichl. A okamžitě jí vzít a natáhnout jí na skřipec. Hnus jeden. A ono to vždycky ryba smrdí od hlavy, že jo? Tak si vezměme jejich předseda, co dělá. Ten spíš jsem taky někde nejradši třás. Jo? Takže je to opravdu otřesné. Otřesné, jaký povl tady má možnost ovlivňovat názorovou hladinu lidí, jaký povl tady lidem předkládá, co si mají myslet jaký povl tady v podstatě určuje pravidla. Jo? To je zoufalý. To je normálně zoufalý. Takže ať se někdo zlobí nebo nezlobí, vlastně to je hnus fialovej. No, tak ještě si dáme teda Jindřicha Reichla.
2: Z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtensteiny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkově právní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů. No a teď ještě dá záštitu Meeting Brno. Tak jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal?
3: Ano, jak musí ten kolaborant nenávidět tu Českou republiku? Vemte si to jenom z těch vyjmenovaných věcí, které tady zazněly. Co to je za šmejda? Prezident? Tohle to je prezident? Umíte si představit, že by nastala nějaká kolizní situace? Jak by se tenhle ten kolaborant zachoval? A je vidět, do jaký líhně patří, je vidět, k jakému stádu se hlásí. Protože ty Spojené státy evropské, to je jenom jiný název pro čtvrtou říši, kterou s vlhkými jaksi sny hodlají náckové tady vybudovat. To je čtvrtá říše, budovaná za pomoci NATO a nacistického Bruselu s údernými jednotkami různých SSáků a různých banderovských kryplů. Dítě to úplně naprosto viditelné. Tady za to já čekám, kdo podá na něho trestní oznámení. Tady za to by měl být vyšetřován, měl by být donucen podat abdikace, měly by být vyhlášené nové prezidentské volby. To by bylo nejčestnější, co by mohl udělat. A teď jsem tady někde čet, že se tady diví jeden vlastenec, který taky občas vysílá nějaký streamy, tak se diví, že pan prezident, no on je zahrnut ve struktuře toho globceku, té firmy, která je obchoduje se zbraněmi, je to zbrojařská firma. A prezident České republiky je součástí toho vedení. Já už to tady říkám půl roku a oni teď objevují Ameriku. Dobře, zaplať pánbu, že to neříkám jenom já, že to říká i druzí. Otázka, kde je ten střed zájmu teda? A teď Babiš, Evropa zastavila Agrofertu nějaký dotace, protože je potřeba vyšetřovat Babiše, jestli není ve střetu zájmu. Jestli vyřešil ten střet zájmu tak, aby to odpovídalo té evropské legislativě. To kvůli tomu zastavili ty dotace, to už si mohli tady dávno půl roku šetřit, ne? To už mohli mít dávno vyšetřený. A co Pávek, co prezident, který slouží zbrojařským firmám? Zbrojařům. A on ještě není tak sprostej, že my se musíme skládat, my daňoví poplatníci se skládáme na to, aby ta jeho kruta měla vohos. No pardon, jako musí mi říkat kruta, protože ona nechtěla být přeci nazývána první dámou. Pamatujete si na to? Ona říkala, neříkejte mi první dámou, tak je pro mě to je kruta. Protože jestli má doma kolaboranta, který není schopný dost jako prezident přerozdělovat peníze tak, aby ona měla na svý hadry, na reprezentaci, tak asi špatně hospodařej. No, není se co divit, protože oni hospodaří dost podobně asi jako Fialova vláda, jo. To je vám z toho lidí nablití? Tohle to přeci nemůže dál fungovat. A teď do toho vám řekne člověk, který vidí do pořadníků na nejdražší jachty, že když tam dneska přijdete, objednáte si jachtu, tak pořadník na příští 4 roky si ani neškrtnete. A musíte počkat, až oni odbaví pořadník na 4 roky, který je úplně plný ukrajinských úředníků. Ukrajinští úředníci a lidi z vedení státu, jako třeba Oleha Zelenská, nakupují nemovitosti, Zelenský nakupuje rezorty, nakupujou jachty a furt breče, že nemají peníze na to, aby Ukrajina fungovala. Tak jestli Evropská komise a Evropský parlament, nebo já nevím ještě, kdo evropský, evropští lídři odsouhlasili těch 90, a ono to není 90, ono to ještě bude víc, miliard, 90 miliard euro Ukrajině bez jakékoliv kontroly, transparentní využívání těch peněz. Když Američani tam po Bidenově éře, tak tam Američani donutili a zasloužili se o to, že vznikly ty vyšetřovací úřady, který tam vyšetřují kriminalitu, zejména tedy vyšetřují korupci, a už jsou u Jermaka. Všichni okolo Zelenského už byli usvědčeni z té korupce. Jenom on je čistý, ne? Přitom my už dávno víme, a tady se to všude psalo, koupil vilu na Havaji, pak koupil celý rezorty tamhle ve Švýcarsku, pak koupil, nakupuje kde co? Ne na svoje jméno, ale na strukturu, kterou má vytvořenou přes offshoreky. Takhle nakupuje. Ale za jaký peníze? A tady někdo nazval tuhle dobu za největší kauzu praní špinavých peněz. V současnosti se pere nejvíc špinavých peněz. Nejvíc. Ono se to hodí, že jo? Ono se to hodí. Protože to jsou peníze, které už nebylo za co utratit. Prostě je takový přetlak peněz a tak málo toho, co se dá za to koupit, že vlastně oni jsou rádi, že na té Ukrajině jsou ochotní prostě krást peníze a nakupovat za ně. Protože tím se ty peníze legalizují. Takže jedny peníze vlastně figurují dvakrát v systému. Jednou figurují jako půjčka, pak figurují jako nákup. To je značka ideálně. A nikdo nekontroluje, kam ty peníze jdou. A nám, jako občanům Evropy, to má být jedno. Když pominu to bezpečnostní riziko, které tím vyvolávají, když pominu úplně ty všechny aspekty toho, že už dávno mohlo být po všem, už tam nemuseli dávno umírat lidi, ani z jedné, ani z druhé strany, už dávno to mělo být vyřešené, ale tím, že oni tam dodávají zbraně a peníze, tak se to prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje. No tak o to bude horší, až se bude účtovat. A věřte, že ono to přijde. Přátelé, to je všechno. Máme skoro za pět minut sedm. Pustíme si hezkou písničku a tím se spolu rozloučíme a uslyšíme se opět až nebo už pondělí. Tak se mějte krásně. Přeji vám krásnou neděli, bude hezké počasí. Já jsem byl na vystoupení Elišky v Olomouci, protože to je taky zajímavý. Zušku v Olomouci, baletní Zuš, vede Irina Popová, bývalá solistka moskevského a petrohradského baletu. To je něco, to je postava. Hele, nikomu nevadí, že je Ruska. Nikomu to nevadí. A ona se svým manželem vede tu Zušku z jejich rukou, tam vzešla spousta velice skvělých baletek. No, tak oni vždycky na závěru roku tak mají různá vystoupení, bylo to pěkný v Olomouci, v botanické zahradě, počasí se vyvedlo, svítilo sluníčko. Bylo tam možná 45 vystoupení předvedení, bylo tam několik zušek, bylo tam několik tanečních souborů z Frýdku Místku, z Mohelnice, z Olomouce, pochopitelně, tady ta její škola, ještě nějaký další se nepamatuju. Moc pěkný. Takže užijte si zítřejší neděli, protože počasí tomu všemu nasvědčuje a pokud se někde konají nějaké oslavy dětského dne, no tak tam pochopitelně děti vemte, ať si to užijou, protože děti mají v pondělí svůj svátek. To jenom připomínám, od mikrofonu se teď loučí, ale zase se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav. Takhle. Asi se nebudeme vsázet o to, jestli ta vláda padne. Já si myslím, že to je otázka vývoje příštího týdne, možná ještě tento týden. Protože mají svolanou schůzi, že jo, tam to odhlasujou a nazdar tvá Máňa. Zase nebezpečnostní rada státu, tam se to snaží jako nějak zapančovat. Nebo naopak, tomu chtějí dát ten punc. A to je ta otázka, na kterou se ptám. Vsadila by si na to, že to je řízený pád, a nebo se na ně někdo vyspal?
4: Já bych se spíš sadila na to první. Opravdu jsem se nad tím od té doby, co to vypuklo, hodně zamýšlela. A za mě dostat se pryč, prostě potichoučku zmizet po francouzsku, nevím, prostě mám na to tenhle názor. To, že se na ně někdo vyspal, víš, jako oni jsou docela dost jako...
3: Ututali dozimetr, viď? Ututali kampeličku.
4: Víš, tohleto jako mi nepřijde úplně... já si myslím, že jsou... Řeknu to takhle, že jsou nebezpeční. A že to, že se na ně někdo vyspí, tak by asi jako ta nebezpečnost byla tak vysoká, že ten, kdo by se vyspal, by radši zase usnul. Jestli jsem to řekla dostatečně.
3: Možná jako... navždy.
4: Jo, jestli jsem to řekla dostatečně jako srozumitelně. Jo. Hela, i to je možný, jo, samozřejmě.
3: A propo, víš, co jsi mohla koupit na tom tržišti, jo? Tam jsi mohla,
4: tam jsi mohla
3: objednat a zaplatit normálně vraha na někoho. Tam byly všechny služby, i tohoto typu.
4: Bože, to je strašný jako. Ježíš Maria, ještě v době, když jsem žila se svým prvním manželem, tak ještě, že jako tohle úplně tak jako neexistovalo moc. Možná trochu jo, to by bývalo byl mazec. Ale teď to nemyslím já, jakoby já někam, ale směrem ke mně.
3: Určitě, to mi nerozumím. Teď jsem se v tom ztratil upřímně.
4: Ne, v době, kdy jsem se já rozváděla, tak tyhle ty tržiště asi úplně neexistovaly.
3: Jo, takhle, jakože si do tebe nemohl najmout.
4: No.
3: Jo.
4: Že to nebylo tak jednoduchý, tak. Hele, ale já jsem si tě člověče vzpomněla. A teď fakt jako strašně dlouho přemýšlím o tom časovém úseku. Ale bude to, jak oni ho zavřeli. To bude tak 2017, bylo to určitě před covidem. Normálně na netu lítaly návody, jak se do toho temného, šedého webu, černého, nebo jak bychom to nazvali, můžeš dostat, jak se tam můžeš přihlásit. Já si to opravdu jsem si to vybavila, že tehdy jsem na to koukala a říkám, bože, teď oni tady opravdu popisují, jak ty se můžeš přihlásit na takovejhle prostě věcí a můžeš si tam teda najít, co potřebuješ. Ale to je tadyhle ten časový úsek.
3: No, to jo. To, hele, kdyby byla tajná služba, kdyby si chtěla zmapovat určitý typ obchodu.
4: No jasně, tak si najdu si bílýho koníka nebo nějakou takovouhle osobu a prostě jako...
3: Uděláš tržiště, ne?
4: Udělám tržiště, vypracuju, vybuduju... Jako Ježíš Maria, tak k těm věcem jako přijdou snadno, že jo? To není takový problém. A jedu. No jo, ale ono to něco vydělává, že jo? Ono to něco, ono to jako frčí. A oni asi jako neznali tu hranici mezi tím, kdy teda to vydělává a kdy to teprve jenom mapuju.
3: No právě,
4: jo?
3: No právě.
4: Jo? Já si myslím, že tam došlo k tomu, že oni to vypracovali, zmapovali, možná bylo takový zadání. Oni
3: já
4: řekli,
3: myslím,
4: ano, máme
3: to,
4: zmapováno.
3: Já myslím, že to tržiště normálně udělali a potřebovali nějakého blba, který se k tomu přihlásil, že to je jeho dílo.
4: No,
3: no tak to je jasný.
4: A jede se dál, že jo?
3: Jede se dál. No, a zase. Myšlenka, jo. Takže peněženku, co se týká toho marketplace, co měl předtím, tak to byla otevřená a bylo tam půl bitcoinu, ani necelých 0,6.

vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny. Až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáčimu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band. So
0: na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rok, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us, and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band, and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli, jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní, a při těchto nahráváních se sešel s Russem Kunklem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carol King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Oh, man.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech, zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korčmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé, muzikantsky si sedli, na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker, brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

0: Pojďte s námi změnit svět.
1: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
0: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
1: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
0: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
2: Vítej!
3: Ano, už jste tam slyšet, přátelé. Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na SVCS. Hlasí se vám Radek ze studia Morava a máme tady bratry Sapetovi a dneska si budeme zase povídat o e-koruně. A aby jsme se neodchylili od tématu, tak začneme opět příběhem, takže já dávám slovo tady jednomu z bratů, oni se vám postupně představí, takže Jirka začne a potom se připojí i jeho bratr. Tak příjemný poslech, dámy a pánové, začínáme story o e-koruně.
4: Takže já taky přeji hezký podvečer a začneme opět příběhem. Jmenuji se Pavel. S manželkou Aničkou máme 3 děti. Karolínku, Nikolku a Davida. No, děti. Nejmladší David bude mít 17 a 26-letá Karolínka čeká tento rok dítě. Píše se rok 2039. Já budu mít brzy 50 let. A ještě ze mě bude děda. Tento rok pro mě znamená hodně a protože není jediným a doufám ani posledním, rozhodl jsem se zanechat tuto vzpomínku ve formě, která je dnešní generaci blízká. Moc se nečte a psát rukou jsem nikoho neviděl už pár let. Není to kritika, spíše postesknutí. A tím bych mohl otevřít další rok mých vzpomínek. Rok 2019. Pro své vnouče vysvětlím, jak to tehdy bylo. Byl to čas demokracie. V demokracii, a nenech se zmást části slova demo, nebyla to žádná zkušební verze. Tehdy to běželo zostra. Existovalo mnoho politických stran, to byla uskupení lidí, kteří chtěli v podstatě stejnou věc jako dnes. Ale tehdy měli pocit, že právě oni to umí lépe než ti druzí nebo třetí. Nehledali shodu, ale neustále se kritizovali. Docela malé uskupení lidí si zase říkalo vláda. Vládu sestavila ta strana, která získala nejvíce hlasů ve volbách. To byla ta iluze, že vlastně občan svobodně rozhoduje o svých vládcích, že si vybírá jemu nejbližší názorovou skupinu a ta ho směle povede k lepšímu životu. Názory, nápady a inovace ale ve skutečnosti nehrály žádnou roli. Vše to byl obchod, stejně jako naše železářství. Kdo měl dost peněz, si najal ty nejlepší manipulátory, sociální experty a hlavně zaplatil účinnou reklamu. Určitě se ještě na internetu dají sehnat jejich hesla. Dnes se tomu smějeme, jako jsme se tehdy smáli tomu, co zažil můj otec v socialismu. Ale o tom já moc nevím. Vím, že si lidé té doby zažili hodně nesvobody. Lidská historie má takových smutných kapitol až příliš. Co je k tomu vedlo? Co vedlo jednoho člověka, aby zotročil druhého? Co vedlo jednoho člověka, aby druhého zabil? To tvá generace nikdy nepochopí. I my jsme s tím měli problém. Ale ty věci se děly. Tehdy byly i války. Válka vznikla, když většinou jeden člověk chtěl něco, co měl jiný národ. Zmanipuloval svůj národ, aby své mladé muže poslal zabíjet ty druhé, kteří se bránili a tak se umíralo a umíralo po tisících a milionech a to vše pro touhy a ambice třeba jediného muže. Ptáš se, proč to jednoduše nekoupili? Protože tehdy peníze znamenaly více než lidský život. Říkali jsme si, z takzvaných svobodných voleb vzešlo tolik zla a tolik zlých vládců, že by se měl už někdo nad tím zamyslet. Někteří jsme nad tím přemýšleli, když jsme se dívali na zprávy nebo na historické dokumenty, pak člověk cítil jistou úzkost. Věděl, že to nechce, ale neměl nejmenší tušení, co s tím udělat. Ten rok byl zajímavý tím, že začalo vznikat něco, co do našich životů vstoupilo o 2 roky později. Ano, byla to e-koruna. Lidé na ní koukali s nedůvěrou, měli pocit, že tohle nemůže být skutečné. Milé vnouče, oslavují tě tak, protože zatím neznáme tvé jméno. Takže milé vnouče, e-koruna je součástí tvého světa. Stejně jako byl mobilní telefon součástí toho mého v té době, ale tak to prostě chodilo, že nové věci byly přijímány s nedůvěrou a o myšlenkách, vizích to platilo o to více. Musíš si představit a uvědomit, že peníze vládly světu. Nesloužili, ale zotročovali. Lidé dělali i špatné a zlé věci, aby získali peníze. Druhé uvrhovali do neštěstí nebo dluhu. No jo, vlastně, promiň, ty nevíš, co je dluh. Jak bych ti to vysvětlil? Máš třeba 5 korun, ale chceš hračku za 500 korun. Tehdy byla možnost, že si to prostě nekoupíš, nebo si na to půjčíš. Někdo ti poskytl chybějící částku a ty si slíbil, jak to uhradíš. Třeba 10x 50 korun. A tak vznikl dluh. Roboti byli hrozně primitivní, takže vše dělali lidé. Museli, protože platili účty za bydlení, energie, vodu. Platili si i za doktora a platili taky za to, aby staří lidé dostali důchod a platili daně, aby vše okolo fungovalo. Daně a tyhle platby činili vlastně půlku z výdělku. Ale ne, že by přišel dráb a vybral daně, jak to znáš z pohádek, že by si jednoduše půlku vzal. To by lidem hned došlo, kolik jim berou. Ono to bylo schováno pod různé názvy a vybíralo se to na několik způsobů. Hned z příjmu, to nebylo hodně, snad 14%. Sociální pojištění, pěkný název, to bylo hlavně na důchody. A dělalo to okolo 27%. A zdravotní pojištění 15% a daň z přidané hodnoty 21% a daně a daně a daně. A protože v procentech se vyznal jen málo kdo, bylo to tak zašmodrcháno, že se v tom ani ti úředníci kolikrát nevyznali. S mým otcem jsme už 10 let provozovali náš obchod. Dnes je to retro, ale tehdy jsme byli dost moderní provozovna. V prodejně byly prodavačky, které vydávali zboží, přijímali peníze, ale i lidem poradili. Lidé skutečně dělali různé práce. Bylo to fajn, než se objevil problém. Vzpomínám si, manžel jedné z prodavaček onemocněl, nemohl chodit do práce, zadlužovali se a nakonec přišli i o dům. Bylo to smutné, protože nebylo v mé moci jim pomoci. V přímém přenosu jsme viděli úpadek lidské bytosti. Šťastná, veselá žena, které se zhroutil svět, a byly to dluhy a vůbec finanční systém té doby, které toho byl příčinou. Lidé si nepomáhali, dokonce se báli si o pomoc říct. Obchod něco vydělával, i přes ty šílené daně nám vlastně něco zbývalo. Tvoje máma Karolínka šla poprvé do školy, je to jako dnes. Když šlo dítě do školy, znamenalo to zvýšené náklady. Nebyli jsme na tom tak, jako dnes. Zní to jako stěžování, ale obchodovat v té době bylo těžké nejen kvůli daním, ale taky kvůli úřadu, který daně hlídal. Ve srandě se říkalo, že raději peklo než finanční úřad. To je zase téma, které nemůžeš pochopit. Pohádkově by se dalo říct, že to byli zlí skřítci, kteří si čas od času vybrali nějakého chudáka, který většinou pracoval 12 hodin denně a dalších 12 hodin přemýšlel, jak svůj podnik zlepšit, aby si žádali papíry a doklady a důvody, proč a zač. Někdy to skončilo pokutou. Je další slovo, které neznáš. Znamená to, že platíš za nějakou chybu. Půjdeš třeba na slunce a nenamažeš se krémem. Místo, abych ti poradil a pomohl se natřít, ti udělím pokutu 100 korun za vstup na slunce bez ochrany. Pokuty se dávaly za rychlou jízdu, tehdy si auta řídil člověk sám, ale i za prošlé potraviny v obchodě, za špatnou váhu, za propadlou revizi komínu, za špatný nátěr u dřezu. Ještě před 20 lety byli lidé tak moc hloupí? Nebyli. Jen nevěděli to, co ty víš ještě dříve, než se narodíš. Že ty, já, soused, malíř z Prahy, anglický král, Japonec nebo Afričan, jsme jedno lidstvo. Ty nikdy nikomu neublížíš, protože víš, že si tak ublížíš sama sobě. Budeš pomáhat, spolupracovat a tvořit věci, které ulehčí život, anebo jen potěší třeba jednoho jediného člověka. Ani nevíš, jak jsem šťastný, že jsi se narodilo do tohoto světa. A jsme v roce 2021. Taky významný rok. Má žena Anička přivedla na svět naši druhou dceru Nikolku, tvou tetu. To bylo naše osobní štěstí. Významný rok to však byl i pro náš rodinný podnik. Můj táta, tvůj pradědeček, přišel s nápadem připojit se k eKoruně. Firmy na Moravě díky toho zvýšily obrat. Pochopil jsem to tehdy jako nějaký zákaznický klub. Po pár týdnech jsem měl jasno, že jde o něco mnohem většího. eKoruna vešla do našich životů, do našeho města, do našeho obchodu. Každý týden rostl obrat. Nejdříve jsme utržené eKoruny utráceli v potravinách vedle u standy. On měl dodavatele, který je přijímal. Když i naši dodavatele přijímali eKorunu, bylo to dokonalé. Měl jsem totiž obavu z 5%, které sloužily jako poplatek při směně na tehdejší peníze, českou korunu. Pár let předtím dělal obchod konstantní tržbu. Na jaře a v létě jsme dělali více, ale porovnání třeba března 2018 a března 2019 se lišily o 1 až 2%. S eKorunou jsme zaznamenali meziroční nárůst o 30% v prvním roce. Za 5 let to bylo 3x více. Pravda, upravili jsme sortiment, ale prodejna zůstala stejná. Nebyli jsme jediní, kdo prosperoval mnohem lépe. Všichni, které znám, díky eKoruně získali. Pozvedlo se celé město. Nikdo nechtěl jezdit ven, aby poslal dále své eKoruny. A tak se kruh uzavíral ve stále menším prostoru. Začalo platit, že peníze, které mohly svět zničit, ho naopak postaví a spojí. Jen se malinko změní jejich charakter.
3: Takže v této, po tomhle příběhu si dáme jednu písničku od Michaela Jacksona, Heal the World.

0: Takže dámy a pánové, dozněla písnička a já tady mám konkrétní dotaz na Jirku Sapetu a to... Můj kamarád je podnikatel, vlastní obchod s potravinami, málo i průmyslového zboží a v současné době mu velice klesá obrat, jelikož špatně se mu konkuruje, jelikož asi 10 km od něho postavili nový velký supermarket. Jak se e-Koruna bude k těmto případům chovat a bude tam ochrana podnikatele právě před těmihle s těmi velkými řetězci, kterým není možno konkurovat? Toť otázka, na kterou bych rád slyšel odpověď.
1: No, ochrana před konkurencí vlastně, my těžko jsme schopni teďka demonstrovat, jakým způsobem to bude. Jo? My můžeme jenom předpokládat, jak se bude celý vývoj nějakým způsobem vyvíjet, ale mělo by to mít jasné klady v tom směru, že když začnete přijímat něco, co jiní nepřijímají, tak jste v určité výhodě. To znamená, jestliže nějaký obchod přijímá například v současné době stravenky, tak je ve výhodě oproti těm, které ty stravenky nepřijímají. Stejně to tak můžeme promítnout do té e-Koruny, že na začátku budou ty obchody, které budou přijímat e-Korunu ve výhodě oproti těm, kteří zatím ne. Ale nemůžeme zabránit tomu, aby se ti všichni ostatní vlastně do toho nepřipojili. Takže ochrana nebude, ale z těch zkušeností, jaké jsou vlastně s podobnými projekty, jako je třeba ten Chimgauer, který funguje v Bavorsku, tak tam vlastně mají tu zkušenost, vlastně, která je aktuální, která je v současné době, že se třikrát vlastně znásobil, nebo třikrát zvýšil obrat, no, těch podniků, které přijímají. A teď je otázkou, jo, je to tím, že to způsobil Chimgauer jako takový, nebo se ti podnikatelé začali chovat nějakým jiným způsobem. Jo, to můžeme jenom předpokládat. Ale z největší pravděpodobností ten Chimgauer v tom hraje dost podstatnou roli.
0: Já bych za naše posluchače možná položil doplňující otázku, protože ani já nevím, co je to Chimgauer.
1: Chimgauer to je lokální měna, která jeden profesor chtěl svým studentům na střední škole demonstrovat, jak fungují peníze. A tak vzali a ze srandy prostě jako v rámci výuky vytiskli na papírové prostě takové poukázky jako a pojmenovali je podle, mám dojem, že to je jezero, které se jmenuje Chimgauer, tak pojmenovali to podle toho jezera a byl to jeden Chimgauer, dva Chimgauery a tak dále a udělali jako, že prostě obchodují s těma penězma a udělali ten koloběh těch peněz. No a ty studenty to nadchlo natolik, že oslovili místní podniky, pravděpodobně své rodiče a tak dále a o rok později vznikla skutečná lokální měna a to jako ten region toho Chimgau je asi půl milionu obyvatel. Takže 500 tisíc obyvatel najednou mělo jako kdyby alternativní měnu. V prvním roce dosáhla ta měna obratu 75 tisíc euro. A teď si musíme uvědomit, co znamená ten obrat. Obrat znamená ne kolik jako to vystřídalo míst, jako kolik to udělalo obrat mezi těmi obchodníky, ale obrat jako směna zpět na eura. Jo? To znamená, když to měnili. A o 10 let později to už bylo 6,45 milionů euro. Jo? Takže obrovský nárůst a neustále to roste. Jako to je asi informace staršího data, jo? Rok, dva roky stará. Takže ne, nevím, jaké je aktuální datum.
0: A to probíhá v současnosti?
1: Jako? To je v současnosti, to je, aktuální, to je aktuální věc.
0: Takže Bavorsko vlastně nemá takový zákon, jak, jako má Rakousko, že lokální měny prostě jsou zakázané od 19. století?
1: Ne, ne, ne, tak to, to bylo vlastně tehdy, to v tom 20. století, když byla ta, ten zázrak v Zerglu. Tak tehdy došlo k tomu zákazu, ale dneska je úplně jiná doba.
0: A takže i, už to neplatí, ten výrok toho soudu?
1: No ne, i Jim Gower byl napadený u soudu a dopadlo to víceméně dobře, protože nejvyšší soud rozhodl, že v případě, že by, že tohle je jako kdyby akce lidí, jo? Že si lidi prostě udělali nějakou svou lokální měnu, a v případě, že by jim to zakázali, tak by to bylo potlačení vlastně těch prvotních základů, ne, základů demokracie. Jo, že lidé si můžou svobodně dělat věci, které uznají za vhodné. A to je základ demokracie.
0: Takže si můžou i vytvořit i svoji lokální měnu?
1: Ano.
0: No a vy, když jste třeba rokovali, s, já vím, že jste právě měli nějaká setkání s účastníky nebo s představiteli, kteří jsou v České národní bance, tak jako tuhle otázku jste jim pokládali, zdali by tady by tohleto, kdyby koruna takhle vyběhla, jestli by nebyla potlačena represivně ze strany státu a legislativy?
1: To není úplně přesné, my jsme jako oficiálně nebyli
0: samozřejmě
1: s lidmi z České národní banky, ale s jedním z pracovníků. A ten nás prostě vyzval, aby jsme to oficiálně je oslovili a požádali si o to. Ale vzhledem k tomu, že existuje v evropském právu tady tenhle precedens, tak máme se o co opřít, jo, v případě to, toho jednání a zavedení vlastně u nás.
0: No, já jsem se právě s několika kamarády o tom bavil, když jsme odvysílali ten první díl a bylo zvláštní, že oni moc takovýmhle typům pořadu nefandí a když jsme to tak probírali, tak jsem čekal, že po tom příběhu, který měl jim nastínit to, to chování a fungování té e-koruny, takže to stopnou. A byl jsem překvapený, že už jsem odcházel a oni pořád ten příběh poslouchali dál a dál a už ten náš rozhovor, který jsme vedli. A to jsme v tenkrát o tom, jsme nebyli nějak připraveni na to, že tu korunu budeme prezentovat. No. Proč vlastně prezentujeme korunu? Proč na svobodném vysílači prostě probíhá tahle prezentace? No z jednoho prostého důvodu. My potřebujeme oslovit vás, naše posluchače, abyste začali o tom uvažovat, protože změna celé společnosti, všichni čekají nějakou ohromnou změnu, prostě nějaký velký třesk, prostě nějakou událost. A pokud se podíváme do historie, tak mám takové tušení, že jeden z významných věštců předpovídal, že velké změny právě projdou ze srdce Evropy, což Česká republika v srdce Evropy skutečně je. A pokud by to měla být e-koruna, ten impuls, který by vlastně z té republiky vyšel, tak by opravdu měl by vlastně mít jako kdyby prorocký podtext toho, že by měl změnit dění v celém světě. A e-koruna skutečně může změnit vlastně fungování celého světa. Jo? Nejdříve lokálně, takže milí posluchači, poslouchejte, uvažujte, eventuálně nám pište, já vám potom pustím jingle s našimi maily, nebo můžete mi psát SMSky. A napadejte to, znašejte podněty, aby jsme na to mohli reagovat, aby jsme vám tohle mohli vysvětlit, protože ty argumenty, které tady předkládáme a vůbec ten systém, jak je vymyšlený, tak on je tak prostě propracovaný, že proti němu se moc namítnout nedá. Tam nedochází k žádnému obohacování, tam nikdo prostě nesyslí nějaké peníze, že by z toho profitoval. Zkrátka ten systém je postavený tak, jak si každý konečně touží, že je spravedlivý pro všechny občany. A je prostě krásně chráněný i proti spekulaci měn a všechno a všeho takového. Takže my bychom se měli hodně dotazovat kluků, jak to vlastně je. A aby nám to bylo jasné, protože pokud nám to bude jasné, tak bez nějakých velkých obav do toho prostě vstoupíme a budeme tu měnu prostě propagovat, budeme o tom říkat našim známým a touhle nenásilnou, jemnou formou můžeme měnit žití v České republice a v celém světě. Takže já bych předal Jirkovi slovo, aby nám to Čingau dopověděl, jestli jsem to správně řekl.
1: Ano.
0: A odmlčím se a nechám zase slovo tady
1: To je Chiemgau, je asi oblast Chiemgau a Chiemgauer je, se jmenuje ta měna, abych to přesně pojmenoval. No, tam je to, tam, to má takové vlastnosti, že u toho Chiemgaueru se, když vy si jako kupujete ten Chiemgauer, tak si zvolíte, na jakou dobročinnou věc ty prostředky půjdou. Jo, protože tam se jako kdyby 3% stahují na dobročinné účely, takže z každých 100.
0: Jakže, takže můžeme třeba
1: 100 euro, 10 eura na...
0: Můžeme podporovat třeba děti, které jsou prostě bezdomová a podobně.
1: No, oni mají nějaký seznam, jasně. A vy si zvolíte prostě jedničku, dvojku a takovýmto poměrně jednoduchým způsobem. A po nějaké době, když vlastně ten obchodník to od vás přijme a pak je mění zpátky na euro, to, což samozřejmě nemusí, on je může vlastně poslat v rámci vedlejšího obchodu a tak dále, jo, nějakým způsobem se vyhnout tomu, aby platil to, právě tady tenhle poplatek, takže je může takhle poslat dále, ale třeba nechce, nebo

0: se to jako kdyby vrací zpět ano. všem lidem.
1: Místo té dobročinnosti,
0: ale tady to jde na dobročinnosti.
1: To zhodnocuje vlastně tu měnu jako takovou.
0: A oni mají, protože mají tištěnou formu, mají tam ochranné prvky, jo, že to plní jako kdyby, jako stravenka, že ne bankovka, ale jako stravenka, tak v té chvíli samozřejmě se jim prodražují ty náklady na ten tisk a tak dále, tak 2% jdou na
1: na to emitování té měny.
0: Na ten provoz a 3% jdou na ty dobročinné účely.
1: Ještě se zeptám takhle doplně, a má to nějaký kurz, ten Chingaver vlastně, který je stanovený jako taky třeba centrální Deutsche Bank nebo něčím takovým?
0: Ne, jednak jedné vlastně k euru.
1: A tohle určí kdo jako?
0: Tohle si určili oni si to rozhodli, že to bude jednak jedné. Drobné vlastně plní vlastně v těch centech, jo? Uh-huh. A větší bankovky od jedničky vlastně až po 50 vlastně plní čím dále.
1: No je docela zvláštní, že po tom verglu je to druhá taková věc zase ve frankofonních zemích, kde se opravdu tohle jako nějakým způsobem chytlo, že?
0: Bylo těch pokusů bylo strašně moc.
1: Jo? Bylo?
0: Těch pokusů bylo hodně, protože ti lidi si to pamatovali ještě v době, kdy jako ještě zázrak z verglu jako dozníval. Takže pokoušeli se, ale nikdo nebyl takového významu.
1: Já se jenom, když se vrátím k tomu zázraku z verglu, tak jsem se chtěl zeptat, pátrali jste třeba potom, kdo to točil a s jakým záměrem to točil, protože samozřejmě, jestli to bylo perzekutivně prostě potlačeno, tato měna, tak samozřejmě, že to zřízení má spíš jako prostě chce to nechat zapomnět, jo, ono se to vytáhlo na světlo, tak to musel někdo vytáhnout, nějaká skupina a těm lidem to připomenout. Když budou historicky patat, samozřejmě se k tomu dostanou, že to bylo. A budou se ptat, proč se to zastavilo, proč to někdo takhle represivně potlačil, jo.
0: No, je to hodně zvláštní, ten film je jako celkem mě překvapuje. Asi je to náznak toho, že fakt se mě doba mění, jo.
1: Já jsem právě na to narážel, jestli skutečně jako v rámci třeba toho projektu Disclosure nemůže se jednat třeba i o ty peníze, jako jo? Odhalení. Ano, jo, o tom asi bude mluvit brácha.
0: Všechno.
1: Já bych jenom poprosil, aby si dojel tady ten Chingaver a ať můžeme eventuálně dát další písničku a mohli bychom trošku zase to téma.
0: Ano, já bych ještě se opřel jako k té otázce vlastně, jak se ptal na toho obchodníka a to právě v tom Chingaveru, tam je to jako kdyby vidět v přímém přenosu. Tam je jasné, že motivace těch lidí používačím Gauer je přispět na dobročinné účely. Motivace obchodníků zase na druhé straně je, protože čím Gauer používá hodně lidí ho má v ruce a chce ho utratit. Takže jako obchody dva vedle sebe, jeden bere čím Gauer, druhý ne, tak je jasná ta volba, kam ten zákazník jde. Jo? V tu chvíli jako se nerozhoduje podle ničeho jiného, ale to je pro něho důležité to rozhodnutí. Stejně jako ve Švýcarsku je vir, jo, jako dvojité V, ir, frank, jo, tak to je podobná verze. Tak když jsem byl na lyžích vlastně v horách, tak jsem se divil, co to znamená ten vir, jo, vůbec ten znak jsem neznal, ani jsem nevěděl, co znamená, až po letech.
1: Já to taky slyším poprvé v životě, jo, takže zase je to nějaká lokální měna.
0: Je to vlastně lokální měna, ale tam má úplně jiné charakteristiky, a tam je zvláštní, jako tam neexistuje žádná vlastně motivace k tomu ho používat. Spíš je to asi nějaká národní hrdost, nebo já nevím, jo, přitom švýcarský frank je dostatečně, jako si myslím, že můžou být hrdí i na samotný frank, ale přesto se vznikl ten Wirfrank, který má tu vlastnost, že on se nezhodnocuje, ani neztrácí na hodnotě, on má nulu. Jo, pohybuje se v nulové.
1: Jako Švýcarsko je vůbec zvláštní země, co se týká jako bankovnictví a toho, jak se tam zachází s penězi a my jsme se mohli vrátit zpět do druhé světové války, a kde vlastně skončilo všechno zlato. A je zvláštní, že vlastně vedlejší Lichtensteinsko je ještě daleko jako dál jako v tomhle. Jo? Že oni prostě opravdu, já mám tam pár přátel, kteří žijou ve Švýcarsku a je to velice drahá země, jako jo, ale zase, a ti lidi prostě tam makají, jako já jsem se mnohdy i zamýšlel nad tím, jak my ty slovanské národy, protože včera zrovna jsem o e-koruně mluvil s jedním přítelem a on měl zkušenost s nějakým hotelem,

0: Tajsku mám takové tušení, který měl 1500 zaměstnanců. A tam my jsme se bavili o tom, jakým způsobem je ta chronologie a vůbec ta logistika udělána tak, aby prostě každý věděl, co má dělat. Jo? A jenom pro zajímavost, tam třeba pokoje začínaly od, myslím, 300 euro a končily na 10 tisících euro, jako za pokoj. Jo? A tam skutečně byly takové služby, že když člověk kdykoliv v noci prostě měl svého poslíčka, který prostě mu přišel, nakoupil, cokoliv mu snesl prostě. A takové služby u nás jsou ještě nemyslitelné možná, jo. A teď já to neříkám úplně tak zbůhdarma, protože my jsme se bavili o té e-koruně, že ta e-koruna, pokud by vlastně naběhla, tak spousta lidí by se mohlo věnovat tomu, co by chtělo, a že by to dělali ti lidi daleko líp, než to dělají v současné době. Já si myslím, že vůbec ta kvalita toho života a odpovědnost k tomu podnikání a k tomu, jako kdyby k tomu životu v té společnosti je hodně nás poznamenal právě ten komunismus, který byl takový v tomhle, jako jo, nikdo za nic nemohl a prostě, nebo zase všichni za všechno. A tady skutečně ti lidi prostě už je na čase vzít tu odpovědnost do vlastních rukou a možná i ta e-koruna k tomu přispěje, že se jako lidstvo posuneme dál. No a ne, já tady nebudu filozofovat, já bych právě zase ti předal slovo, ať dojedeš to Německo, my jsme odskočili do toho Švýcarska.
1: Takže pro obchodníky je to výhodné, protože skutečně ti lidi platí třikrát více v Chimgauerech než v eurech. Jo? Takže když obchodník uzavírá tržbu, tak má, já nevím, 3000 Chimgauerů a 1000 klasických eurů.
0: No a potom s tím přijde do banky a mě to zase promění?
1: Ne, tak buď to s tím zaplatí, že, u svých dodavatelů, že, anebo to případně smění vlastně u té společnosti, která to, já nevím, jak přesně to.
0: Takže tam je chronologicky, tam je nějaký institut, který ten Chimgauer vlastně takhle zaštiťuje, tak jak by zaštiťovala e-koruna nějaká společnost.
1: Ano.
0: A oni ve podstatě potom budou zajišťovat ten transfer tu měnu.
1: Ano.
0: Tak, jak jsme se bavili, že teďka vlastně v současné době se pracuje na tom, aby koruna měla program, který by byl kompatibilní vlastně se všemi bankami a aby se mohly volně koruna směňovat do jakékoliv měny.
1: Mám dojem, že v současné době dokonce jsou i v elektronické
0: formě. Jako Chimgauery.
1: Chimgauery, že je i v elektronické formě, aby si to zjednodušili, možná, že tam mají lepší podmínky, jo, že menší procenta, jo, že třeba jenom 1% je ten poplatek a jde víc na ty dobročinné účely. Ale oni se toho drží. Jo, drží se toho.
0: A já se zeptám ještě, taková kolebka demokracie Amerika, tam nemáš nějaké informace, že by i tam třeba něco takového probíhalo
1: taky,
0: někde?
1: Taky. Poměrně hodně. A taky jsou tolerovány. Jakože to, většina, je tam to takový jako dvojí pohled. Jo? Centrální banky se proti tomu jako kdyby na jedné straně vzbouzejí, ale vlády na druhé straně vidí ten profit, jako to, že ta oblast třeba začne prosperovat. Mm-hmm. Jo, nejvíc to jde vidět na těch oblastech, které třeba předtím měly velké problémy. A ve chvíli, kdy si založili lokální měnu, tak se najednou, stejně jako ten Vergl, jo, začali zvedat vlastně ze dna a prostě nějakým záhadným způsobem tady tahle nepatrná věc, jo, ta srážka prostě má obrovský vliv na ty lidi a začne je nějakým způsobem, začne být palivem pro to, aby dělali mnohem více a lépe.
0: No,
1: dámy a spojuje to lidi.
0: Jako no. Je to skvělé. Dámy a pánové, my si zahrajeme zase nějakou písničku, my teďka s klukama něco vyberem a potom, aby jsme na to nezapomněli, já už to téma nakousnu teďka, bychom si mohli říct, jaký je vlastně důvod toho, že vzniklo tolik lokálních měn a jak se tyto lokální měny právě liší od e-koruny, aby jsme to vlastně jako kdyby potrhli ten význam té koruny, proč se o tom tak bavíme, proč bychom to chtěli zavést tady v České republice. A to bude téma právě, které zazní po písničce, kterou vám teďka zahrajeme.

0: Takže dámy a pánové, určitě jste poznali švédskou legendární kapelu ABBA, která, když jsme u těch peněz, tak ta vydělávala víc než celý koncern Volvo. No a my jsme se tady písničku Winner Takes All, vítěz bere vše, no a doufáme, že e-koruna bude brát vše a my teďka tady s klukama zhodnotíme, jak se e-koruna jako taková chová vůči právě těm alternativním měnám, regionálním nebo krajovým, jak to říct, jak se chová, jaké má výhody a nevýhody, anebo o kolik je dál. Takže já předám klukům slovo, nebo asi zřejmě, kdo bude mluvit?
1: Já bych to, Jirka, bych to jenom napravil, že e-koruna spíše bude dávat všem,
2: že bere vše.
0: Tak jsem to zase probě řekl. Ale už je třeba tady rozbít tu takovou tu finanční ponuru atmosféru a nastavit humor.
1: Ale vrátíme se teda k těm měnám.
0: Ano.
1: Takže, tak jak jsme si zmínili ten Tim Gower, tak ten je jako úplně nejvíce podobný těm vlastnostem. Tam, že tam je ta směna, že těch 5%, je tam nějaká srážka, sice jednou za čtvrt roku, to jim způsobuje akorát návaly toho, že lidé více utracejí právě předtím, než dochází k tomu dokupu těch kolků, které prodlužují.
0: Není to sezónní třeba záležitost?
1: Ne. Tam každého čtvrt roku vlastně musíte nalepit kolek, aby se prodloužili trvanlivost toho, anebo je změnit zpátky na euro. Jo, tím pádem ztratí 5%, takže to je lepší hodně prodloužit.
0: Hodně velkou podobnost s tím verglem, že jo?
1: Ano. Mm-hmm. Akorát, že Virgil měl 1% měsíčně a v tomto případě...
0: Já snad zaznamenám, že se tam lepil taky nějaký kolek právě.
1: No. Ano. A tam jich bylo 10, teda 12 vlastně, místo pro 12 a tady mají jenom 4. Asi pro zjednodušení. Mm-hmm. Tam není důležité vlastně, oni nepotřebují ty příjmy z těch kolků, pro ně je důležitá ta směna vlastně těch 5% vlastně ve chvíli, kdy to ten obchodník mění zpátky na euro. Takže z toho vlastně mají největší příjmy.
0: Já jenom ještě, aby se vrátil k tomu tématu, tomu rozsahu toho rozhovoru, co jsme se bavili na začátku před tou písničkou, tak my jsme se bavili o tom, že těch měn je strašně moc a my jsme se, jak jsme hrála písnička, tak jsme se dívali, že opravdu ty lokální měny existují v celé Evropě, existují ve Spojených státech, v Japonsku, je jich strašně moc na světě. A já bych tě, pane, poprosil, aby si jako kdyby tu e-korunu s těmito jednotlivými, dá se říct, regionálními měnami, aby si ji porovnal, jo? Aby naši posluchači měli představu, o kolik jste dál.
1: No, ano.
0: Jste dál?
1: No tam je to, že když, já nevím, třeba bristolská libra funguje takovým stylem, že je jako kdyby jedna k jedné k libře, a v podstatě nemá žádnou než to, že to je bristolská. Takže ti lidé v tom městě to přijímají a používají, protože to je jejich měna. Ale není tam žádná motivace, vlastně není tam žádná srážka, je to jednak jedné, neexistuje tam nic. Starosta si třeba nechává vyplacet celý plat v bristolských librách, aby jako zdůraznil to místní cítění. Berkshires, ten třeba je americká měna, tak ten zase funguje tím stylem, že je tam nějakých 5% jako sleva pro zákazníky. Takže ti lidi mají motivaci, že automaticky, když platí Berkshirem, takže mají 5% slevu.
0: Takže diskont takový.
1: Vlastně. No, taková... No, v podstatě by se dalo říct, když se to vezme, tak žádná z nich není nijak extra atraktivní. Kromě toho jako lokálního cítění, že podporuju místní podniky a proto platím tou jejich lokální měnou.
0: Takže dá se říct, že ty měny víceméně tak jako kdyby atakují to emocionální cítění, anebo to nacionální cítění takhle té dané oblasti.
1: Tak.
0: Nic víc.
1: V tom ten Tim Gower byl trochu jiný, že tam dali prostě tu dobročinnost to. No a my jsme šli ještě kousek dál. Jo? My jsme šli to, že když se zamyslíte nad tím, že 3%, teďka kolik to dělá, teď to začnete počítat, jako kolik to dělá vlastně těch peněz v tom
0: objemu
1: těch Tim Gowerů, A teď si představíte, co by to mohlo dělat, kdyby se to používalo celostátně. A bylo by to trošku víc, protože ty 3% na to úplně nestačí. Takže to zvednete na 5% a v té chvíli zjistíte, že jste se dostali na číslo, které je 3x vyšší, než je rozpočet České republiky. Hmm. A pak vám začne docházet, že no a tak proč takhle nevyřešit důchody? To, že, já nevím, policisté musí v půlce zastavit, protože nemají na benzín a tak dále, jo? Že se řeší v různých oblastech různé problémy finančního rázu. A takhle jsme to prostě nějakým způsobem dali na papír a dali čísla dohromady a vznikla z toho e-koruna. A je svým způsobem jedinečná oproti všem ostatním, protože žádná měna na světě neřeší tady tyhle všechny jako globální problémy a nevrací je zpět mezi obyvatele, mezi ty uživatele.
0: Jako já když to poslouchám, tak mi přijde, že ty lokální měny, které jsme teďka probírali, že skutečně jako kdyby fungujou na tom principu té lokální dané oblasti, v které jsou uvedeny, když to e-koruna aspiruje na vlastně celonárodní nebo celosvětovou měnu jako takovou, jako skutečnou měnu, skutečné platidlo a ne jenom prostě nějakou věc, která si na to hraje?
1: Tak.
0: Cítím to dobře?
1: Tak. Hmm? A i když to zní jako že se nějak
0: ne,
1: povyšujeme.
0: Ne, to s velkou pokorou jako.
1: tak, že bychom se povyšovali nad ty ostatní, jako já si třeba Tim Gaweru jako hodně vážím, jo, že jako je to super nápad, jako podporovat vlastně nějakým způsobem a nejsou to malé částky, jako, které běží na ty dobročinné účely. A ty peníze by nikde nebyly, že? Oni by se nikde nevzali. Takže je to obrovská, obrovská poklona jim. Ale proč nevzít a nevyřešit tady toto všechno a ještě k tomu nepřidat nějaký bonus a nezvýšit lidem důchody a...
0: Ono mi to přijde jako se vším, že třeba ten nápad, ta myšlenka přichází k jednotlivým lidem a záleží na tom, jak ji kdo uchopí. A pokud to někdo jako kdyby dopracuje do všech detailů, tak najednou všichni koukají a říkají si, tyjo, že nás vůbec nenapadlo, že to může být takový přesah, že jsme si říkali, já nevím, vyrobíme něco a teďka je jako cokoliv, to prostě není konkrétní věc, něco vyrobíme, ale někdo vezme a ten nápad toho výrobku rozvíne do takových neskutečných dimenzí, že najednou to začne plnit úplně jinou úlohu. A mi to přijde, že ta koruna právě z nějakého takového nápadu zešla. Já nevím, co vás nejvíc inspirovalo, jestli ten Vergl nebo ještě předtím ten...
1: Ne, tak určitě to byl ten článek, který jsme zmiňovali už ještě kdysi, ještě v tom prosinci. A to byl ten článek, který se jmenoval Peníze jako energie od Josefa Kozáka. Tak tam on sice neoperoval, on to neměl úplně propočítáno a tak dále, on spíš emotivně jako to napsal nějakým způsobem.
0: No a ten Kozák nečerpal třeba z toho, jak se jmenoval ten autor, co vlastně ten zázrak z Verglu inspiroval toho starostu?
1: Silvio Gesell,
0: přesně tak.
1: Nebo Gesell,
0: no, nevím, jak to přesně. Neinspiroval ho taky třeba k tomu tohle?
1: Já spíš myslím ten Vergl, jo? Že ty věci v tom Verglu. Ale on si tehdy dal právě do souvislosti to 1%, jo, že v té chvíli on začal uvažovat o tom, že když by se to zvedlo, to číslo by se zvedlo a mohlo by to vyřešit spoustu jiných věcí. Ale měl tam řadu nepřesností, jo. Když si vezmete, přečtete si ten článek, tak zjistíte tam věci, které úplně nesedí. Jo? Třeba, že těch 5 000 korun měsíčně by nahradilo všechno, i důchody a tak dále. Jo? To byly to prostě matematické nepřesnosti. No.
0: Jako k té ekonomice se určitě vrátíme v jednom z dílů dalších. Mě jenom tak napadlo, že skutečně ten princip, jak jste to pojali, že jste si dali ty zadání, že jste si udělali tu chronologickou osu, kde jste začali prostě tou ekonomou řešit všechno. platy, podmíněný příjem, zdravotnictví jako takové, sociální vlastně služby jako takové, platy jako takové, důchody jako takové. To znamená, že ve své podstatě v té ekoruně se začalo snoubit to, co Česká republika řeší 30 let, důchodový systém. Tak. Ve své podstatě tady je to na dosah. No, jo?
1: Stačilo jenom se nehádat a hledat.
0: Ano, spolupracovat. Jo? Teď celá ta spolupráce, vlastně podmíněný příjem, jako kdyby vyřešení zdravotního problému, který v současné době je úplně brutálně největší, protože v celosvětově roste počet prodaných antidepresiv neskutečnou formou. A když se těch lidí zeptáte, z čeho mají strach? Mají strach, že ztratí z práci, že přestanou splácet, jo? A tohle všechno e-koruna řeší. My se tím budeme zabývat dál, ale jako ono je to tak geniální, až je to prostě, anebo strašně jednoduché, až se to zdá neuvěřitelné, jo. To se pořád musíte přesvědčovat a říkat si, tyjo, jako, kde v tom je ten problém, kde je ta chyba, co jsme opomněli, co jsme ještě neviděli v tom. A pak zjistíte, že tam jako fakt tam nic nenajdete a je to o tom, jak ten člověk začne tu myšlenku té koruny rozvíjet v hlavě, jak ji začne chápat, jestli ji plně pochopí. Když ji pochopí, prostě fakt všechny ty názory, které by ho mohly vést, nebo strachy, které tam ho napadnou, tak odezní, tak pak nenajde jediný důvod, proč by to neměl začít používat. Je to tak?
1: Tak.
0: Tak, máme 55:30, nějaké ještě slovo a musíme se v téhle hodině loučit. Já si myslím, že energetickou stránku vezmeme v další debatě, kdy si Jirka odpočíne a nastoupí jeho bratr. Já jsem zvědavý, přátelé, já jsem říkal, že oni mají hodně podobné hlasy, mají, jako samozřejmě velké nějaké niance tam jsou, ale prostě bude to pro vás takové příjemné, že ten jeden tým bude nahradit druhý a bude to fajn, jo. Takže já se budu s vámi loučit, přátelé, dáme si závěrečnou znělku a těšte se na další pořad o e-koruně, v kterém vytáhneme téma, zeptám se tady třeba, jaké téma, Jirko?
1: Aha, tak nevím, můžeme rozebrat třeba více ty důchody, když už jsme to...
0: OK, tak vezmeme jako celý ten sociální bolístku. Systém, jasně, dobře, takže ale... Ještě uděláme jinou věc. V dalším dílu se právě podíváme pro ty hnídopichy nebo pro ezoteriky, probereme tu e-korunu z pohledu energetického, ať se může právě projevit Míra, takže jo. Takže dámy a pánové, loučí se s vámi svobodný vysílač Studio Morava, dáme si finální jingle a zase příště vám přineseme úžasné zprávy o e-koruně a zajímavé věci, doufám, že ta debata nebude nudná, že se vám bude líbit a že budete nás poslouchat i nadále, takže ahoj všichni a těšte se na příště. Napište nám na náš studiový e-mail studiomorava@gmail.com. Nebo nám napište krátkou textovou zprávu na telefonní číslo 774 710 287.

Příjemný a ničím nerušený poslech na studiu Morava vám přeje Radek, tak doufám, že jste připraveni na porci zpráv, které právě k vám budou proudit na vlnách svobodného vysílače CS.

0: Pojďte s námi změnit svět.
1: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
0: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
1: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
0: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
2: Takže opět krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, ze svobodného vysílače CS. Vítá vás Radek a Studio Morava a máme tady pokračování o e-koruně a tentokrát si popovídáme s dalším bratrem Sapetovým, s Mírkem, a budeme e-korunu pitvat z energetického pohledu, budeme se bavit o kosmickém zákoně, budeme se prostě bavit, jak e-koruna funguje tak, jak si běžní ekonomové nedokážou ani představit. Předám vám slovo Mírkovi a přeji vám příjemný poslech.
3: Krásný podvečer posluchačům svobodného vysílače. Začneme tím, že seznámím všechny posluchače s tím, na jakých principech je samotná e-koruna postavena, na jakých základech a jakým způsobem se prezentuje každému jedinému občanovi. Prvotní věc, o které se chci zmínit a které si všimnete, když zabrousíte na naše internetové stránky, je
2: samotné... Zrovna ty internetové stránky můžeš zmínit.
3: Internetové stránky www.facebook.com e-koruna. Ano, stačí takhle?
2: Stačí takhle.
3: Výborně. No a když rozkliknete ony stránky, tak na vás najednou vykoukne logo. Je to modrý kruh, v kterém je zlaté písmeno E s korunou nahoře. Co samotný tenhle ten znak znamená? Jako symbol energie se používá písmeno E. Je to čistá, neporušená energie. Jeho přítomnost posouvá pouhý zájem na dychtivé nadšení, značí zveličování a nadšení ze všeho kolem. Protože je ve zlaté barvě, tak zlatá barva tuto čistotu, neporušenou energií, symbolizující písmeno E, dává potenci královského principu. Nejvyšší úroveň poznané energie, transformovanou do vyššího stavu, posouvá tuto energii na úroveň sounáležitosti, bratrství a sestrství v lidských vztazích, značí moudrost a majestát. Koruna nad zlatým písmenem E dává svému nositeli moudrost, vůli a intuici. Symbolizuje nejvyšší ctnost, spravedlnost, slávu a čest. Zlaté písmeno E s korunou je pak vsazeno na tmavě modré pozadí kruhového tvaru. Tmavě modrý podklad symbolizuje hloubku záměru, systematičnost, cílevědomost a moudrou rozhodnost. Dostatečné sebevědomí v rovině tvůrčího ovládání své vlastní individuální osobnosti. Tmavě modrý podklad značí hluboký ženský princip jinové energie a vysoce vyvinutý duchovní rozměr osobnosti u jedince nebo skupiny lidí. Vyjadřuje pacifistický způsob uvažování či životní filozofie, harmonii na mentální, citově emoční a fyzické rovině. Kruhovitý tvar tmavě modrého podkladu symbolizuje ochranu a bezpečí. Významově vymezuje kvality, které se nacházejí uvnitř kruhu a jsou pod ochranou vyšší moci. Je to, co má být za každou cenu chráněno, co nemá být ztraceno. Kruh symbolizuje kreativní proces tvoření, neboli skrytou dynamiku tvořivého procesu. Navenek objektivní pasivita a uvnitř skrytá dynamika. Tedy toto je logo e-koruny a nechám na posouzení každého z vás, zdali vyjadřuje to, co skutečně e-koruna jako taková ve svém obsahu znázorňuje. Takže toto je tělo e-koruny, toto logo.
2: Takže nejenom význam ekonomický, ale pokud je někdo citlivý, tak samozřejmě si může nacítit logo. A tyhle ty definice, které teďka Mírek právě shrnul, tak ty by z toho měly vyzařovat, protože všechno se to dělalo vlastně jako kdyby koherentní stav, aby ta koruna byla plná a aby nejenom vyjadřovala tu měnovou složku, ale aby skutečně i energeticky a ochraně působilo vlastně i to logo. Já si myslím, že tam si čerpal z numerologie, teda se symbologie, že jo?
3: Samozřejmě, jako všechny tady tyhle ty principy na sestavení tohoto loga byly použity.
2: Takže pokud naši posluchači mají rádi tyhle ty věci, tak samozřejmě řeč symbolů a myslím si, že právě tyhle ty energetické stopy v té e-koruně najdete a o tomhle bude dnešní díl. My se budeme bavit, jakou formu a jakou funkci má plnit e-koruna právě po duchovní stránce, pokud to můžeme takhle nazvat. Takže prosím, pokračuj.
3: Pod samotným logem nás provází tři hesla, tedy vlna, na které se sama e-koruna projevuje, vyjadřuje, manifestuje. A to je součinnost, sounáležitost a koherence. Tyto tři hesla jsou nedílnou součástí a nosnou myšlenkou e-koruny jako takové. Když se podíváme na součinnost, tak zde asi každý z posluchačů ví, co tohle toto slovo znamená. Je to kooperace, souběh a spolupráce. Takže prvotní slovo součinnost, kooperace, souběh, spolupráce. Druhá poněkud těžší záležitost, která bude zasluhovat trochu větší rozbor. Zde jsem čerpal a inspiroval se od jednoho pisatele, ale bohužel již neznám jméno a nemohu uvést zdroj, bohužel. A tam jsem, když jsem přímo pročítal, co znamená slovo sounáležitost, tak naprosto jsem s těmito slovy souzněl. Tedy jdeme na sounáležitost. Sounáležitost je opakem odloučení. Přestože je v člověku stále přítomná jako jedna z podstatných vlastností, nemusí se v odloučenecké realitě projevovat. Lze ji podporovat řádem, pravidly, ideologií. Ale tyto řídící vlivy přestaly působit ztrátou tradičního řádu. Zároveň bylo odstraněno prostředí podporující sounáležitost, tedy ukořenění v domově. Sounáležitost mezi lidmi je vitální přirozený princip, držící pohromadě společenstva a lze ji také podporovat materiálními podmínkami, většinou nějakou vzájemnou materiální závislostí, ale i závislostí na vzájemných službách a dělbě práce. Zároveň se stává
1: transcendentální hodnotou v boji za své uplatnění. Sounáležitost se projevuje s kladebnými idejemi, jako je věrnost, jednota a vlastenectví. Naopak odloučení je doprovázeno v principu rozkladnými myšlenkami nebo extremalizovanými původně neutrálními. Ve své ideovém rozměru se především projevuje kampaněmi hlásícími se k osvobození člověka, tedy jednotlivce. V rámci sounáležitosti se projevuje ukořenění jako výraz vztahu k domovu, jako signál, že věci jsou v pořádku, že vitální vlastnosti člověka jsou na svém místě. Protože sounáležitost znamená především otevřenost druhým lidem, schopnost jim něco poskytnout a mít z čeho. Jsou tak důležité osobní materiální prostředky v rámci ukořenění. U proletáře znamená sounáležitost větší zátěž, když je pro druhé nucen si odříkat z denních svých potřeb. To udělá spíše jen rázově, spíše pro revoluci, než stabilně a samozřejmě. Ukořenění je spojeno s jistými fyzickými podmínkami existenčního prostředí. Proto technický rozvoj a celá civilizace by měla podporovat ukořenění. Proto je zapotřebí stálá obroda, určitý návrat ke starším vzorům a zároveň určitý posun na vyšší cyklus. Současná společnost, má-li přežít, se musí ke starším vzorům vrátit. Nikoliv ovšem zcela. Některé věci zůstávají nové. Tím novým je hlavně nadčasové myšlení, které je metodou transpozice pravidel obecného řádu, stojící v pozadí všech změn, vytvářející společenskou evoluci. Ukořenění je prostředek přirozeného života a lze pro něj použít i patočkovi tři celkové pohyby, tedy zakotvení, práce a odevzdání. Polární hodnoty sounáležitosti a odloučení jsou zjednávacími okolnostmi společenského dění. Je to jakýsi podvědomý princip vnitřního přesvědčení lidí, duchovní pozadí doby. Rovnováha mezi hodnotami byla v současném nepřirozeném životě vychýlena ve prospěch odloučení. Sounáležitost slábne. Můžeme pozorovat rozdílnost chování jednotlivců v době mladé modernity, tedy začátkem 20. století a dnes. Třeba příběh výběru uchazeče o místo herce v divadle. Kdysi rozhodoval talent a odhodlanost mu dát příležitost. Dnes vzdělání, vztahy, klientelismus, podléhání vkusu diváků. Tenkrát byla zjednávací okolností oddanost společnosti, tedy sounáležitost, a schopnost obecně vidět její zájmy. Dnes osobní a skupinové zájmy, tedy odloučení. Odloučení v jiném rozměru se projevuje jako upřílišněná konkretizace a postrádání obecného myšlení. Pokud se člověk s vnitřním konceptem odloučení snaží o obecné, dojde obvykle k nějaké nicotné myšlence. Třeba k toleranci jakéhokoliv jevu na základě ideje rovnosti. Nepřipadá vám to podobné? Které nic neřeší. Přitom konkretizaci pod řízením obecného nelze odmítat. Odloučenecká konkretizace se spíše projevuje tak, že nahrazuje obecné nebo nemá spojitost s obecným. Prvky jsou vzájemně odloučeny a stojí zvlášť. Jsou chápány jako izolované. Nejsou propojeny obecnou ideou, která by upravovala jejich vztahy. Obecná idea právě bývá tou zjednávací okolností. Izolace nespočívá ani tak v přerušení vztahu mezi prvky, jako vztahu zprostředkovaných obecnou nadřízenou ideou. Pro prvky jednotlivce nebo malá společenstva nějaké samostatné vztahy
3: imanentně existují. Je otázkou, zda jsou postačující pro funkci společnosti a zda jsou schopny zabránit chaosu. Původní osvobození z nepřirozené nadvlády, samovládců a pokřivených, zneužitých dogmat ještě neznamenalo odloučení. Člověk fungoval ve všech přirozených mechanismech, v rodině, v trhu, v demokracii. Naopak se vesměs projevovalo ukořenění, které mu nedovolilo, aby se v rámci trhu stal mafiánem, vydíral ostatní a nebral ohled na společenské potřeby. To se dělo jen ve velkých městech, kde převládalo vykořenění. Až se vykořenil, osvobodil se od sounáležitosti rodinné, obecní, tedy sousedské, sounáležitosti v náboženské obci, překonal vlastenectví, tedy sounáležitost s lidmi stejného národa. Potom mu zůstal jako jediný přirozený mechanismus trh, ve kterém se naplno projevuje odloučení. To se masově stalo v 60. letech na západě a bylo předáno bývalým komunistickým zemím začátkem 90. let, které už měly takovou dobu, že se odloučení a posléze vykořenění snadno ujalo. Dnes se volá po sounáležitosti, které se ovšem nemá o co opřít. Jsou různé teorie, jaké si sounáležitosti, které přijde nějak sama od sebe, bez závislosti na přirozených principech. Tomu říkám iracionální sounáležitost. Komunisté ji zakládali na dělnické solidaritě a Marx se domníval, že zůstane hnací silou i v beztřídní společnosti. Tato solidarita byla jen dočasná u přesvědčených soudruhů boji, než se poučili o její obecné nepoužitelnosti. A ti, kteří byli součástí kamarily, zavedli totalitu jako východisko. Majetková a jakákoliv jiná rovnost není automatem na výrobu sounáležitosti. Naopak, strukturovaná společnost snadněji vede k solidaritě uvnitř jednotlivých tříd a skupin. Dokonce strukturální tlaky solidaritu vyvolávají. Je omylem se domnívat, že sounáležitost lze dosáhnout automaticky náboženskou vírou ve spasení. Náboženské společenstvo může podpořit sounáležitost stejně jako jiná společenstva, dostatečně zjednávající identitu. Víra nemůže nahradit identitu a ostatní instinktivní projevy, na kterých je sounáležitost založena. Víra se vztahuje k lidskému nitru, směřuje člověka k individuálně ke spáce, takový člověk může být i odloučený a žít v klášteře. Pokud již osvobození člověka hodně pokročilo a stalo se odloučením, potom mluvit o sounáležitosti je naprosto mimo mísu. Osvobozený člověk v tomto smyslu, jak si jej mnozí humanisté představují, nebude nikdy sounáležitým. Osvobození a sounáležitost jsou statické protipóly, které mohou mít kompromis, nikoliv syntézu, tedy splynutí. Pokud bych aproximoval vývoj odloučení, dokážu si představit úplný zánik společenstev a přirozených mechanismů. Snad výjima trhu, který není postižen odloučením. Trh, jako každá soutěž, vyžaduje nadřízená vnější pravidla. Pokud nebudou společenstva, nebudou ani pravidla. Protože v otevřeném světě je nebude mít kdo nastavit a nebude nikdo schopen vyžadovat jejich plnění. Protože pravidla jsou vymáhána společností. Vykořenění přeznamenává ztrátu vnitřního řádu. To se už projevuje dnes. Státy nejsou schopny v globálním prostředí nadřídit pravidla trhu, tak se trh přerodí v mafiánství. Ze začátku, pokud budou ještě instituce, jenom korupce, se slábnutím institucí už jen vyhrožování, vydírání a zločiny. V prostředí nepřirozenosti, ve kterém se děti nerodí, samozřejmě, a prostředky v rukou člověka dovolují ničit přírodu. Důsledky toho jsou zřejmé. A kam to všechno směřuje, vidí každý z nás. Takže toto je obsáhlé povídání k sounáležitosti jako takové, protože dokud jsem se neseznámil s tímto pojednáním, tak jsem o sounáležitosti toho věděl také málo.
2: Já jsem si myslel, že jsi aproximoval. Takže dámy a pánové, abyste nepřišli o ten zdroj, takže ten zdroj je autor, který se jmenuje Vlastimil Podradský. A to dílo, z kterého Mírek citoval, se jmenuje...
4: Kde to je?
5: Nahoru.
4: Jo, Konec civilizace, jo?
5: Ne.
2: Hele, když to tam máte, řekněte to právě, a to teďka my si to tady mobilama ukazujeme, vidíte, jak jsme koherentní tady.
3: Byl to nadčasovýhumanismus.cz.
2: Takže ano, jsme v té humanitární fázi. A my jsme se dohodli, že si dáme nějakou písničku jednu a potom bude Míra v tom úžasném výkladu pokračovat a bude aproximovat do bezvědomí teda.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Tak přátelé, my jsme tady měli takovou bouřlivou debatu o aproximaci. A my jsme se dohodli, že spousta, já teďka nechci vaše vzdělání podceňovat, ale jsme se dohodli, že vlastně vám to ozřejmíme, co to vůbec znamená, jo? A opravdu aproximace je přibližný odhad, jo? Prostě je to, když nemáte úplně relevantní informace, tak prostě ty informace z dostupných zdrojů nějakým způsobem zprůměrujete. Takže aproximace je přiblížení nebo odhad, jo, téhleté situace. Takže teď už to víme a můžeme tady předat slovo Mirkovi, aby pokračoval ve svých tézích a určitě, jak zazněla písnička, bude happy.
1: Tak, děkuji za slovo. Takže máme probranou součinnost. Víme, co je to sounáležitost a nyní nám zbývá koherence. Koherence je z latinského co? Pomlčka h-e-r-e-o, držím pohromadě. Znamená soudružnost, ať fyzickou nebo logickou. Odtud také koherentní, tedy soudružný, dobře uspořádaný a nerozporný. Tedy tři věci, které provází e-korunu jako takovou. Logo, součinnost, sounáležitost a koherence. To je vlna, na které e-koruna jako taková běží.
0: To je skvělé. Jako zase tu koherenci, my jsme to s Mirkem už asi před rokem hodně probírali, protože jsme se duchovně na to naciťovali a pokud si to nedokážete představit, co to je, tak je to skutečně sladění se vlastně, jo, když si ty kmitočty jako kdyby představíte, tak vlastně, když se vám pěkně krásně spojí, tak koherujete, jo, jste spojení, jste plně napojení a ta e-koruna by měla být takový harmonizační prvek.
1: Soudružný, dobře uspořádaný. No?
0: Ano, ano. Ano. Tak soudruzi, prosím vás, se soudržte. Prosím, pokračuj.
1: No a jdeme teda dál. Řekli jsme si něco o logu jako takovém. Řekli jsme si o logu a heslu, které provází e-koruna. Součinnost, sounáležitost a koherence. A nyní se si řekneme, na čem je e-koruna jako taková postavena. Na jakých principech? A ty principy samotným divákům, posluchačům ozřejmíme. E-koruna jako taková je postavena a stojí na kosmickém zákonu ekonomie. Je to princip této ekonomie, řídí veškeré toky energií uvnitř naší reality a jedná se o jeden z nejdůležitějších principů kosmických univerzálních. Parametr hojnosti je závislý na schopnosti integrovat tyhle ty parametry tohoto principu do svého každodenního života. Na aplikaci tohoto principu závisí i lidské zdraví, které je specifickou obdobou energií hojnosti. Tento princip je realizován v praxi prostřednictvím tří zákonů, tedy zákona rovnováhy, zákona harmonie a zákona zrcadlení. Vraťme se nyní k celkovému kosmickému zákonu ekonomie a s tím, jak to souvisí s e-korunou jako takovou. Tedy, kosmický zákon ekonomie existuje nezávisle na lidské bytosti. Tento zákon tady byl dříve, než vznikla lidská bytost a bude zde, i když lidstvo nebude. Zákon ekonomie je součástí přírodních kosmických zákonů, na kterých je založené fungování prostoru, času, reality a tak dále. Zákon ekonomie definuje energetické toky. A vedle toho tady máme

má šanci přežít a být trvale udržitelná. A to zákonitě. Proto se vyzkoušela za posledních 5000 let celá řada ekonomických systémů. A žádný z těchto systémů nepřežil dlouhou dobu. Byl nahrazen jinými. Ale protože základ, paradigma umělosti a nekompatibility s kosmickým ekonomickým zákonem, tak pomývost světských ekonomických systémů následuje a následovat bude. A to dokud lidská společnost, civilizace, nezačne respektovat povahu a podstatu kosmických zákonů ekonomie. Je zde důležité vzdělání, informovanost a vědění, aby se lidstvo podle těchto zákonů mohlo řídit. Tak o těchto zákonitostech musí vědět. Součástí seznámení lidstva s těmito zákonitostmi, vědět o nich a aplikace v praxi, je cílem projektu e-koruna. Platí pravidlo, které říká, že i když lidstvo jako systém je uzamčeno do světské sféry ekonomických principů, které paradigmaticky odporují kosmickému ekonomickému systému, tak každý člověk se na své individuální úrovni může naladit na tento kosmický princip, i když žije uvnitř tohoto umělého světského ekonomického principu. A nyní navíc díky systému e-koruny i fyzicky zapojit. Jaké tedy jsou principy kosmického zákona ekonomie? První myšlenka tohoto principu je, že peníze jsou energie. To znamená, že je jedno, jestli je tato energie kryta zlatem nebo není kryta. To je v tomto ohledu naprosto banální a nepodstatné. Je to přece energie, že? Peníze, tedy energie, jsou to, co dělají, ne jak vypadají a nejsou vázané na žádnou formu. Protože jakou má formu energie? Lidé dlouhodobě mylně definují peníze, čili energii, podle formy a ne podle funkce, tedy to, co dělají. Důležité je, že tento papír, mince, zlato, cokoliv, je disponentem určitého energetického potenciálu. A proč je tímto disponentem? Protože když tento papír, minci, zlato, cokoliv, někam dáte, tak za něj něco dostanete. Potraviny, elektřinu nebo jiné energie, věci a tak dále. Potraviny sníte, dostanete onu energii do těla. U ostatních věcí si pořídíte, které si pořídíte, je to podobné. Jednu formu energie přeměníte na jinou, kterou zrovna potřebujete. Pořád se jedná o tu jednu a tu samou energii. Vy jen za určitou sumu energie dostanete energii jiného charakteru. Rozumíte tomuto principu a podstatě věci? A z toho vzniká další princip, který říká, že energie musí téci. To znamená, aby tato energie tekla, aby měla dynamický potenciál. Co znamená tok energie ve formě financí? Znamená to vytvářet transakce. Transformace v rovině peněz a v rovině financí. Z tohoto hlediska je fatální chybou tyto peníze někde skladovat, schromažďovat staticky na jednom místě. Tedy ty peníze, mince zlato, čili sumu energie, a myslet si, že je to v pořádku. Že je to správně. Protože energii nelze zničit. Nelze ze 100% energie udělat 120% energie. To nejde. Ale můžete ji změnit. Měnit na jiný projev energie. Třeba z bankovky na potraviny. Nebo z potravin na vitální energii. Vitální energii těla. A pokud je člověk vitální, opět tuto energii transformuje do nějaké činnosti, na základě které je vyroben nějaký produkt, služba a tak podobně. A tím energie cirkuluje a pohybuje se.

0: Jakmile však energii začnete zadržovat na jednom místě, tak začne stagnovat. A stagnace energie se projeví její devalvací. To znamená, ne, že by jí bylo méně, ale za ten jeden a ten samý objem energie v čase vytvoříte objemově i kvalitativně méně hodnotnou transformaci. Méně činnosti, na základě které je vyroben nějaký produkt, služba a tak podobně. Je to srozumitelné? Dává to smysl?
1: To se ptáš mě?
2: Ptám se naprosto všech posluchačů.
1: Ano. Přátelé, pokud vám je to nesrozumitelné, tak nám pište na náš studiový e-mail a my si kluky pozveme, ať nám to dovysvětlí. Nicméně je to velice poutavé.
0: Velmi důležité je tedy, aby energii byl zajištěn stálý tok, aby nebyla zadržována, ale aby tekla. Proto je princip zajištění toku financí jeden ze základních nosných pilířů e-koruny. Další důležitá věc spočívá v tom, aby příjem a výdej energie byly v rovnováze. A proč? Protože pro vesmír je rovnováha nesmírně důležitým fenoménem. Příroda, vesmír, se snaží udržovat veškeré formy plus minus kvalitativně v co nejideálnějším rovnovážném stavu. Opakem rovnováhy je disharmonie. Když jsou tělesné systémy v rovnováze, vzniká efekt, kterému říkáme zdraví. Když jsou tělesné systémy v nerovnováze, vzniká efekt, kterému říkáme nemoc. A toto paradigma funguje a platí pro všechno. Tedy i pro energii financí. A co to znamená? Znamená to, že jestli má někdo nadbytek energie financí, syslí si, má nahrabáno ohromné množství tohoto druhu energie, a ten člověk tuto energii netransformuje řádným a efektivním způsobem, pak ta energie musí zákonitě někde chybět. Dává to smysl? Je to srozumitelné? Protože v přírodě je určitá suma energie. Můžeme o ní hovořit jako o prahmotě, či praenergii, nebo božské energii. A té energie je nějaké množství. To množství se nedá nafukovat, ale dá se s tím množstvím maximálně, kvalitativně a dostatečně fungovat. Toto je součástí dalšího základního pilíře e-koruny. Ta energie se různě přelévá z jednoho místa na druhé a podobně. A božský princip ekonomie je tu od toho, aby nám zaručoval a garantoval rovnováhu v té dynamice toku energie a také rovnováhu mezi jednotlivými systémy. Ať už mezi polaritami nebo jinými systémy uvnitř tohoto energetického média. Neboť platí, že když jde nějaký systém do energetické nerovnováhy, tak začne kolabovat. A vesmír má tendenci a záměr ukončit projev tohoto systému. On bude nějakou dobu čekat, jestli se to nevzpamatuje. A pak tento defektní systém vyruší. Vesmír ho prostě ukončí. A tu energii, která tvořila tento systém, přenese vzrod, početí něčeho úplně jiného. A jestliže tu máme lidskou civilizaci, kde několik málo procent populace vlastní drtivou většinu energie financí, tak to je dramatická nerovnováha. A co to znamená? Znamená to, že mechanismus, na kterém je transfer energetického toku financí postaven, je nemocný a nefunkční. To je jedna věc. A druhá je, že hrozí bifurkační proces, tedy proces zhroucení. Máme tu dvě možnosti. A to ve smyslu ekonomického systému. Za A. Buď se zhroutí civilizace jako taková a tím pádem i ekonomický systém, tedy položí se ekonomický systém a civilizace to ustojí a nastartuje se tedy něco úplně jiného. A nebo za B? Nebo to sebou strhne i tu strukturu, platformu civilizace. Což už se také v historii také stalo. V naší civilizaci, když se podíváme do historie, tak se opakovaně zhroutila ona umělá ekonomická platforma, která byla nahrazena formálně jinou, ale fungující na stejných principech. Takže celý proces se opakuje pořád a pořád do kolečka. Teď máme jedinečnou šanci přerušit, přestřihnout tento bludný kruh, neustále se opakující proces, a vstoupit do úplně nové kvalitativní platformy, založené a opírající se o kosmický zákon ekonomie. A proč vzniká dominantně a z čeho vzniká tato energetická nerovnováha ve smyslu peněz, ve smyslu financí? Protože dominantní příčinou je, že lidská společnost je prosáknutá, naprosto dramatický způsobem nasákla principiálně virem konkurence. Protože konkurence vytváří a vždy bude vytvářet nerovnováhu. A víte proč? Protože když si budou konkurovat například dva systémy mezi sebou, tak každý z nich se bude snažit být silnější než ten druhý. Ve smyslu více vlastnit a více energeticky uzmout pro sebe.
1: Já jenom do toho teďka, Mirkovi, na chvilku skočím, nestrať niť, prosím tě. My máme velice inteligentní posluchače a já si nedoufám vůbec tvrdit, že nikdo, nebo že všichni víte, co to je bifurkace, jako jo, ale určitě to všichni víte. Pokud byste náhodou to nevěděli, tak je to označení pro bod zvratu na vývojové linii. Jo? Tak teď už to víte, pokud jste to nevěděli, a Mírek bude pokračovat dál.
0: Vrátíme se. Protože, když si budou konkurovat například dva systémy mezi sebou, tak každý z nich se bude snažit být silnější než ten druhý. Ve smyslu více vlastnit a více energeticky uzmout pro sebe. A být tím lídrem. Aby byl tím energetickým premiantem, ale vždy na úkor. A když je něco na úkor, tak je to samozřejmě vždy v nerovnováze. Když to tam, kde je spolupráce, je zároveň rovnováha. A tam, kde je rovnováha, je harmonie. A tam, kde je rovnováha a harmonie, je i elegance. A ta elegance fungování systému je nesmírně důležitá. V takovém případě hovoříme o takzvaném procesu košetění vnitřní elegance uvnitř tohoto či jiného systému v jeho projevu a jeho vývoji. Toto jsou pilíře, které je potřeba uvést do praxe. A z hlediska pochopení to není nic složitého. Vidíte to taky tak? Vše, o čem jsem hovořil, lze nastartovat na individuální úrovni. I když jsme vnoření z hlediska celocivilizačního do tohoto umělého srabu světských ekonomických principů, korporací, bankovního sektoru, globálně mocenského systému, můžeme se z něj vyvázat? Chcete? Víte jak? Více než polovina státního rozpočtu je plněna zaměstnanými lidmi. Pracující osoba je největším plátcem daně. Platby firem a korporací jsou v podstatě zanedbatelné. Firmy totiž mohou dělat něco, co zaměstnanec nemůže. Investicemi a náklady si snižují základ daně a tím i samostatnou výši odvodu. To je nerovnováha. Abychom byli v souladu s kosmickým zákonem ekonomie, musí být narovnány podmínky pro naprosto každého. Spravedlivý ekonomický systém, kde chudí neplatí prakticky žádnou daň. E-koruna a koruna česká mají stejnou hodnotu. Přesto bude e-koruna obíhat nejméně 10x rychleji. Svět se začne měnit před očima. A proč? protože začne působit přirozený vesmírný zákon. Uvedu příklad. Hospodský utrží 1000 korun. Může trvat i 3 dny nebo déle, než je pošle dále. Utratí, smění za něco jiného, co potřebuje. Nic ho nenutí dát věci do pohybu. V případě, že utrží 1000 e-korun, je situace velmi odlišná. E-koruna se podobně jako voda odpařuje. Držením přes půlnoc se odpaří 1,643 e-koruny, což odpovídá 1,643 promile. Část se mu vrátí, ale nemusí to být v celé výši, podobně jako déšť. Voda se vrací, ale často padá tam, kde se vypařilo mnohem méně. Moře, jezera a velké toky přispívají mnohem více než rybníčky nebo potůčky a tak je to správně. Hospodský je člověk a když se může vyhnout této srážce, tak se jí vyhne. Uhradí fakturu pivovaru, pivovar ještě ten den uhradí dodavateli chmele, ten zaplatí farmáři, farmář si koupí naftu, pumpař limonády, výrobce limonád koupí plyn CO2, plynář zaplatí za dopravu a dopravce si koupí naftu. Sledovaných 1000 e-korun přešlo pokladnou benzínové pumpy po druhé. Pumpař zaplatí dodavateli nafty. Rafinérie zaplatí mzdu dělníkovi, který si u stolaře vyzvedne police. Stolař na pile koupí materiál. Pila si koupí nový kotouč do pily. Železářství platí mzdu prodavačce, která večer oslaví výročí u našeho hospodského. Takže je tady možnost 1000 korun v šuplíku nebo 1000 korun směněných na e-koruny, které pořídili pivo, chmel, naftu, limonádu, CO2, ještě jednou naftu, polici, dřevo, kotouč do pily a oslavu prodavačky. Oslava se táhne do půlnoci a hospodský ji už nestihne utratit. O půlnoci mu bude staženo 1,643 promilé e-korun. Díky e-koruně měl tržbu 2x vyšší, ale energie e-koruny se 14x předala, přeměnila v jinou energii. Oživila 14 subjektů, které by jinak spaly. Tohle není teorie, je to v praxi odzkoušený princip. V 30. letech 20. století experimentovalo rakouské městečko Wergl s pracovními certifikáty, které ztrácely na hodnotě 1% měsíčně. V období finanční krize snížili nezaměstnanost, zvelebili celou obec, spojili lidi v jednu spolupracující komunitu a ukázali světu, že existuje řešení. Byli ale umlčeni. Švýcarský Wir Frank, německý Chiemgauer jsou současné funkční příklady, ale žádný z nich nevrací energii peněz zpět uživatelům. I když jsou funkční, nejsou v souladu s kosmickým zákonem ekonomie. V tom je e-koruna jako taková první. Onen půlnoční úpis ve výši 1,643 promile totiž nahradí veškeré daně a poplatky. Uhradí nepodmíněný příjem ve výši 167 korun e-korun denně, tedy 5010 korun měsíčně. Uhradí důchody od věku 55 let ve výši 900 e-korun denně, tedy 27 000 korun měsíčně. Ve všech rozpočtových sférách bude 2x více financí, včetně zdravotnictví a školství, na které věčně nejsou peníze. Stát už nikdy nebude řešit žádný daňový únik nebo rozpočtovou nouzi. Každý den, krátce po půlnoci, se naplní účty všech státních a příspěvkových organizací. Uměle vytvořený nedostatek se stane minulostí. Stejně jako finanční úřad.
1: Tak to byl krásný rozhovor. Já jsem do toho radši ani nezasahoval, protože svými erudovanými názory bych zaskočil Mirka a to bych to nechtěl.
0: No, krásný rozhovor, krásný monolog.
1: Ne, to prostě opravdu tady se k tomu nedalo nic říct, ani do toho radši vstupovat, protože by to ztratilo kontinuitu. A my máme skoro za sebou hodinu. A zahrajeme si jednu písničku, řekneme ještě pár slov, rozloučíme se s vámi a pozveme vás na další díl E-Koruny, který se bude, kluci, věnovat čemu tentokrát? Třetí díl, už nebo čtvrtý teda. Aha. No, aspoň vidíte, že nejsme připraveni, jo? Že to opravdu skutečně tady všechno takhle prostě krásně vaříme.
0: To je ve hvězdách, ale jistě to bude velmi zajímavé a jistě to bude navazovat na to, co již bylo v předešlých dílech řečeno.
1: A protože tento díl byl takový mystický, tak já jsem se tady vždycky díval na Mírka, on na mě kouknul, já jsem na něj kouknul, tak my vám zahrajeme, nebo já vám zahraju písničku teďka, kterou bych mohl uvést názvem Zřím tě. Jo? Čiže pokud to znáte, I see you z Avatara, tak pojďme na to.

0: Vážení posluchači, jsme v závěru. Každý z vás, kdo souzní s myšlenkou e-koruny, kterého tato myšlenka zaujala, tak má neuvěřitelnou možnost změnit svět k lepšímu pro všechny. Proto všechny vyzývám, staňte se aktivními tvůrci a zakladateli, šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence. Jediná věc, která nás dělí od toho, aby byla platforma e-koruny spuštěna, je počítačový program, který vytvořit, když dáme všichni z vás, kdo stojí za touto myšlenkou, když se dáme všichni dohromady, tak ta realizace může trvat velmi, velmi krátkou dobu a cesta k lepšímu světu bude pro nás všechny naprosto otevřená. Já vám děkuji za pozornost a těším se zase někdy příště. Naschranou, krásný večer.
1: Tak jo, tak jsme slyšeli závěrečnou řeč a dámy a pánové, pokud jste slyšeli v dáli, tak tady vyzvání zvon. Jo? My tenhle rozhovor přetáčíme, je 12 hodin, takže mě napadla taková myšlenka, že tenhle zvon, kostelní zvon, který vyzvání v širé dáli, odzvonil té stávající mině a té politice, která tady je na této zemi nebo v tomto státě a startuje novou, kterou byste měli všichni podpořit, protože tenhle systém není vytvářený z jednoho prostého důvodu, že někdo by byl na špičce téhle hierarchie, ale skutečně slouží plně vám a vy jste ti, kteří budete na tomto principu nejenom, že budete participovat, ale budete s něho těžit. Takže zkuste to pochopit, pochopte myšlenku e-koruny, protože potom to pro vás bude velice jednoduché rozhodnutí.
0: Zapomněl jsem na jednu podstatnou věc a to je právě to, jakým způsobem se může každý z vás aktivně účastnit. A to je to, mrkněte na stránky facebook.com/e-koruna. Tam je transparentní účet, kde se můžete podívat přímo, kdo se přidal do tady tohohle projektu, kdo kolik dal a s tím, jak se celý projekt posouvá, se budete dozvídat každým týdnem. Ještě jednou děkuji za pozornost, krásný večer.
1: Máme tady hodinku od vysílaného času, loučí se s vámi ze studia Morava Radek a kluci a už se na vás zase těšíme, až si poslechnete další díl, v kterém se budeme bavit o ekonomice a o e-koruně jako takové a o praktickém využití, takže zachovejte nám přízeň, přátelé, mějte se krásně. Dobrou noc. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.

0: Přepojujeme na jiné studio
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, hezký, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte čtvrtou část šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. V minulém třetím díle jsem se podíval na operaci Kondor. To byla jakási latinskoamerická obdoba operace Gladio v Evropě. Tato operace Kondor je ale důležitá proto, že už tehdy v ní hrál velmi významnou a důležitou roli papež František, tehdy ještě jako Jorge Mario Bergoglio. Proto je mu také přezdíváno jako papež Washingtonu.

sicilský převrat. Zatímco mafiánští vrazi likvidovali své italské protivníky, Michele Sindona pokračoval v plánování převratu, který by znamenal vyvrcholení letvedení. Odtržení Sicílie od pevninské Itálie. Tento plán, původně schválený Nixonovou administrativou v roce 1972, předpokládal ozbrojenou invazi jednotek Gladio na ostrov a nastolení pravicové vlády. Byl vypracovaný v reakci na protiamerickou politiku Uga Lamalfy, ministra italského ministerstva financí, a na stálý nárůst podpory italské komunistické strany ve všeobecných volbách. John McCaffery, zástupce banky Hambrových v Itálii a šéf Evropského hnutí odporu pro Evropu za druhé světové války, se spojil s Michaelem Sindonou a Grahamem Martinem, americkým velvyslancem v Itálii, a stal se jedním z hlavních plánovačů sicilského převratu. Podle McCaffreyho se převrat nepodařilo uskutečnit v Nixonových letech kvůli nedostatečnému zabezpečení jednotek Gladio a vzniku aféry Watergate. Plány na sicilský převrat ovšem byly oživené potom, co italský premiér Aldo Moro oznámil svůj záměr vytvořit novou italskou koaliční vládu komunistů, socialistů a křesťanských demokratů. Představa takové koalice přiměla Michele Sindonu ke schůzce s doktorem Josephem Michelem Crimi, šéfem palermské policie, významným členem sednářské lóže Propaganda Due a agentem CIA a kontraadmirálem Maxem Morrisem, významným pracovníkem námořní rozvědky. Admirál Morris přednesl myšlenku převratu admirálu Stansfieldu Turnerovi, řediteli CIA, a předběžné plány se daly do pohybu. U pobřeží Sicílie byla vyslaná americká letadlová loď s další lodí plnou vojáků připravených poskytnout vojenskou pomoc. Lodi údajně velel hrabě Edgardo Sogno, hrdina odboje z druhé světové války s dlouhou historií účasti na pokusech o převrat podporovaných Američany. Někdy v červnu 1979 se Michele Sindona, Johnny Gambino a Rosario Spatola sešli v pokoji motelu Concadeoro na Staten Islandu. Michele Sindona jim prozradil svůj plán na osvobození Sicílie z pevniny. Informoval je, že doktor Michele Crimi nechal generály italské armády vypracovat mapy vojenských základen, které je třeba obsadit. Americká armáda mě k tomu zmocnila, řekl jim. Převratu se nezúčastní, ale u pobřeží Sicílie bude flotila. Po našem převzetí moci vstoupí na ostrov, aby nám pomohli obnovit pořádek a ochránili nás před Itálií. Jako důkaz americké účasti předložil Michele Sindona dopis admirála Morrise. Vidíte, je to pravda, řekl americkým mafiánům. Můžeme to udělat, ale potřebuji ještě 200 mužů, více zbraní. Když mi pomůžete, uděluji všem mafiánům amnestii za zločiny spáchané před převratem. Rosario Spatola políbil Sindonovi ruku, což bylo sicilské gesto úcty. Plán byl geniální. Jakou větší katastrofu by mohly spojené síly Gladia, mafie a Vatikánu způsobit Itálii za její ústupky komunismu, než odtržení jedné z jejich nejdůležitějších provincií jako samostatného státu? Sindonův sen o nezávislé Sicílii sdílela také CIA. Nejen kvůli její strategické poloze pro americké vojenské základny, ale také kvůli klíčovému významu ostrova pro drogový průmysl. Do roku 1970 zřídila mafie na Sicílii stovky laboratoří na rafinaci heroinu. Korzičané už služby kápů nepotřebovali. Navázali vlastní kontakty s drogovými bosy v jihovýchodní Asii a získali služby talentovaných francouzských vědců. Aby si sicilská mafie udržela monopol na obchod, spolupracovala s Nixonovou administrativou při zahájení tzv. Války proti drogám.
Výsledkem této války byly zátahy Interpolu na korzické laboratoře po celé francouzské riviéře, které zlikvidovaly jediný zdroj konkurence. Sicílie v pašování drog vedla a proto Sindonův sen o nezávislé Sicílii sdíleli i Američané. Jenže na uskutečnění snu o nezávislé Sicílii bylo pro Michele Sindonu už pozdě. V srpnu 1976 byl v Caracasu na žádost amerického ministerstva spravedlnosti zatčený Carlo Bordoni, jeho pravá ruka, za podíl na krachu banky Franklin National. Ze své cely poskytl Bordoni italským novinářům rozhovory, ve kterých hovořil o machinacích Sindonova syndikátu, včetně vazeb na Vatikán a CIA. V lednu 1977 Mario Barone, kterého Michele Sindona jmenoval do čela banka Privata, hovořil o seznamu 500, který Sindona uchovával v bezpečnostní schránce. Tento seznam podle Baroneho obsahoval jména 500 politiků, průmyslníků a mafiánů zapojených do operace Gladio a pašování horkých peněz z Itálie. Američtí federální úředníci nechali Bordoniho ve špinavé cele ve Venezuele 3 roky, než ho v červnu 1979 vydali do Ameriky. V té době už byl Bordoni ochoten vyklopit u soudu své tajemství. Datum soudního procesu se Sindonou bylo stanovené na 10. září. Ale bankéř svatého Petra si nedělal velké starosti. Věřil, že ho ochrání představitelé amerických zpravodajských služeb, kterým tak dlouho a dobře sloužil. Konec konců jeho jediným zločinem bylo, že otevřením stavidel černých fondů učinil svět bezpečným pro demokracii. Jen málo kdo mohl udělat víc. Ráno 2. srpna vyšel Sindona ze svého luxusního apartmá v hotelu Pierre a odešel do hotelu Tudor na rohu 42. ulice a 2. Avenue. Tady se setkal s Rosariem Spatolou. Oba muži odjeli do motelu Conca d'Oro na Staten Islandu. Tady si Michele Sindona nasadil bílou paruku. Na nos si nalepil žlutou kuřecí kůži a převlékl se do křiklavě žlutého obleku. Zbalil si tašku přes rameno, ve které byly spisy a seznam 500 jmen členů zednářské lóže Propaganda Due na významných postech. A vydal se na Kennedyho letiště, kde s pasem na jméno Joseph Bonanico nastoupil do letadla do Vídně. Pas mu poskytli Johnny a Rosario Gambinovi. Psal se 2. srpen 1979. Bylo na čase, aby Don odjel z města. Jeho boj o to, aby se nedostal do vězení, selhal. Byl propuštěný na kauci 3 miliony dolarů a byl povinen se denně hlásit v kanceláři amerického maršála na Pearl Street 500. V té době byl už na svobodě. Jeho žádosti o pomoc adresované Davidu Kennedymu, Richardu Nixonovi, americkému velvyslanci Johnu Volpemu a představitelům CIA zůstaly bez odezvy. Michele Sindona věděl, že se musí vrátit do Itálie, aby získal podporu pro svůj nadcházející proces na Manhattanu. Byl tu však problém. V Itálii už byl odsouzený ke 3,5 letům vězení a byl hledán pro řadu nových obvinění. Nezbývalo mu nic jiného, než zinscenovat vlastní únos. Po příjezdu do Vídně se s Michele Sindonou setkalo několik jeho bratrů z Propaganda Due a eskortovalo ho do Palerma. Tady se dostal do péče Josepha Micheliho Crimiho, záhadného amerického plastického chirurga italského původu. Johnny Gambino, Rosario Spatola a Vincenzo Spatola se brzy připojili k bývalému vatikánskému bankéři na Sicílii. Po celou dobu jejich pobytu se Johnny od svého Dona nehýbal. Den co den odvážel Sindonu v černém Mercedesu na rozhovory trvající 7 nebo 8 hodin a pak ho vezl na večeři do Charlestownu v centru Palerma.
9. srpna 1979 se do tisku dostala zpráva, že Sindona byl unesený proletářským výborem. Následoval dopis s požadavkem 30 miliard lir za jeho propuštění. Pokud by peníze nebyly poskytnuté, únosci měli zveřejnit seznam 500 jmen a nejrůznějších dokumentů, které vyndali z Donovy tašky přes rameno. Zpráva o seznamu zasáhla hrůzou srdce italských a amerických politických vůdců, průmyslníků a vojenských činitelů, kteří se s Michele Sindonou podíleli na obchodech s heroinem, zbraní, praní špinavých peněz a řadě dalších nekalých aktivit. Pro CIA však byl vzkaz mnohem větším šokem, protože různé dokumenty obsahovaly důvěrná memoranda, ve kterých bylo popsáno dlouholeté spojení slavného mafiána s agenturou. Michele Sindona začal trpět bludy. Věřil, že tato hrozba mu poslouží k obnovení jeho dřívějšího mocenského postavení ve Vatikánu, CIA a italské finanční komunitě. Věřil, že rozsudek odnětí svobody bude zrušený. Všechna nevyřízená obvinění proti němu budou stažená. Sindona také nadále blouznil v přesvědčení, že mu přijdou na pomoc američtí vojenští a zpravodajští činitelé. Jakmile se Licio Gelli dozvěděl o Sindonových požadavcích, povolal doktora Michele Krimiho a Michele Sindonu do své vily v Arecu, kde uprchlého Dona varoval před hroznými následky, které ho čekají, pokud poruší svůj slavnostní slib, daný propaganda Due tím, že prozradí cokoliv o svých zednářských bratrech nebo poruší kodex Omerty, který ho váže k sicilským mužům úcty. Čekala by ho hanebná smrt, jeho obraz by jeho krajané spálili na popel a jeho rodina by nebyla ušetřená hněvu nepřátel. Sindona se musí vrátit do Ameriky a stanout před soudem. Řádně pokárán, Michele Sindona se podvolil pokynům ctihodného mistra. Jeho lest o zinscenovaném únosu byla prozrazená. Michele Sindona si ale musel zachovat tvář. Proto 25. září dovolil, aby ho doktor Michele Krimi střelil do levého stehna na vyšetřovacím stole v rámci lékařské ordinace v Palermu. Rána byla ošetřena a 13. října Sindona, opět s parukou a kuřecí kůží, nasedl do letadla a vrátil se do New Yorku. Po příletu v neděli ráno zavolal Mervinu Franklovi, svému americkému advokátovi, s dobrou zprávou. Vatikán se ho chystal zachránit. Po návratu do milující náruče své ženy, dětí a milenky se Michele Sindona připravoval na soudní proces, který měl začít 6. února 1980 před soudcem Thomasem Poolem Grissou. Vatikán svůj slib ochrany Sindony nedodržel. 27. března 1980 byl Sindona odsouzený v 68 bodech obžaloby za podvod, zpronevěru bankovních prostředků a křivou přísahu. Během čekání na rozsudek byl uvězněný v metropolitním nápravném středisku na Manhattanu. 13. května 1980, dva dny před vynesením rozsudku, se Sindona pokusil o sebevraždu. Když si podřezal zápěstí, požil digitalis a spolikal neznámé množství darvonu a libria, léků proti bolesti a proti úzkosti. Přestože odmítl spolupracovat s ošetřujícími lékaři, přežil. 13. června byl muž, který byl známý jako bankéř Vatikánu, odsouzený k 25 letům vězení a pokutě 207 tisíc dolarů. 18. března 1986 byl Michele Sindona odsouzený ke zbytku života ve vězení. V Sindonově samotce byly nainstalovány 3 televizní kamery, které sledovaly každý jeho pohyb. Ve dne v noci na něj dohlížel 12členný kádr dozorců, kteří pracovali ve 2 směnách. Jídlo mu připravovali kuchaři ve speciální kuchyni pod přísným dohledem. 20. března se Sindona zvedl ze svého lůžka, aby se nasnídal.
Jako vždy měl zapečetěný plastový talíř a vylisovaný pěnový kelímek na kávu. Bylo 8:30. Hrnek s kávou si odnesl dveřmi, které vedly na toaletu. O několik minut později vyšel mafiánský Don z koupelny. Košili měl pokrytou zvratky a obličej zkroucený hrůzou. Otrávili mě, křičel. To byla jeho poslední slova. Syn Dona byl převezený do nedaleké nemocnice, kde bylo zjištěno, že je v nevratném kómatu. V jeho krvi byla zjištěná smrtelná dávka kyanidu draselného. Toho odpoledne kněz udělil krajní pomazání. O 8:40 hodin později byl Michele Sindona, muž známý jako bankéř svatého Petra,

o tom, co spojení mafie a CIA vyřadilo korzické pašeráky heroinu, obchod s drogami přes Sicílii vzkvétal. V roce 1971 bylo v Americe více než 500 000 osob závislých na heroinu, které produkovaly peněžní tok ve výši 12 miliard dolarů. Ve vládním průzkumu se 3 miliony 54 tisíc Američanů přiznalo, že alespoň jednou užili heroin. Hlavním zdrojem opia zůstávala jihovýchodní Asie. Jen z Laosu dorazilo do Saigonu každý měsíc více než tuna opia na vojenských dopravních letadlech C-47, která CIA poskytla generálporučíku Thang Paovi z Královské laoské armády. Do Saigonu proudilo tolik opia, že 30% amerických vojáků ve Vietnamu se stalo závislými na heroinu. Část téhož heroinu se pašovala do samotné Ameriky v pytlích na mrtvoli vojáků. Když se agent úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Michael Levin pokusil tuto operaci rozbít, byl svými nadřízenými varovaný, protože taková akce by mohla vést k odhalení zásobovací linky z Longtiengu. Hotovost z této sítě mafie nadále ukládala do farních bank po celé Itálii. Těchto finančních společností, včetně Banco Ambrosiano, peníze plynuly do Vatikánské banky, která nadále inkasovala svůj 15% poplatek za zpracování. Výnosy z drogového obchodu pak byly převedené na soukromé účty mafie ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku a na Bahamách. Tento systém ovšem nebyl vybavený na to, aby zvládl miliardy získané z obchodu s heroinem po celém světě. A tak CIA založila řadu nových praček peněz. Jednou z prvních takových operací byla Castle Bank and Trust, kterou v roce 1962 založil na Kajmanských ostrovech všudy přítomný Paul Halliwell. Tato banka podle Penny Lernuxové, autorky knihy In Banks We Trust, tvořila most mezi makovými poli v Thajsku a organizovaným zločinem v Americe. Paul Halliwell zorganizoval celý karibský bankovní okruh a četné panamské krycí společnosti. Nadále provozoval společnost Sea Supply a stal se thajským konzulem v Miami, kde působil v budově American Bankers Insurance. Stále pracovitý Paul Halliwell působil také jako právní poradce mafiánů Mayera Lenského Santo Trafficanteho a dokonce jako poradce amerického prezidenta Lyndona Johnsona. Kajmanské ostrovy představovaly ideální místo pro Halliwellovu offshoreovou banku. Kajmanské ostrovy, kde žije zhruba 13,5 tisíce obyvatel a banky mají 14 tisíc telexových čísel, někdy ne více než malé kanceláře, nabízely bankám takový stupeň utajení, který se vyrovnal Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku. Během 10 let se ke Castle Bank na Kajmanských ostrovech připojila pobočka Negin Hand Bank a World Finance Corporation. Všechny tři banky obchodovaly se CIA, Vatikánem a mafiánským bosem Santo Trafficantem. CIA jako kasino a černá díra. Zpočátku pocházelo financování Castle Bank z International Diversified Corporation, panamské holdingové společnosti kontrolované CIA, kterou založil agent CIA Wallace Groves.
Groves, odsouzený zločinec, který si odseděl 2 roky ve vězení za prodej bezcenných akcií, byl CIA pověřený úkoly, jako je organizování převratů, financování politických stran a čištění špinavých peněz. Do Castle Bank proudily peníze nejen od International Diversified Corporation, ale také od řady osobností z podsvětí, včetně Moudelice, vyděrače, který proslul jako pan Las Vegas, nebo od Maurice Kleinmana a Samuela Tuckera, který provozoval hazardní syndikát v Ohio a Desert Inn v Las Vegas. Castle Bank and Trust byla později spojená v bok s Mercantile Bank and Trust. Šlo o další operaci CIA, kterou Paul Halliwell založil na Bahamách. Mercantile Bank a Castle Bank byly propojené s Underwriters Bank Limited, další bankou, kterou Paul Halliwell vytvořil na Bahamách. Majoritním akcionářem této banky byl americký pojišťovací konglomerát American International Underwriters Corporation, která vznikla jako součást pojišťovacího impéria vedeného bývalým agentem OSS C.V. Starrem. Právě s ní se vyvinula obří nadnárodní společnost American International Group. V roce 1976 byla Mercantile Bank bahamskou vládou uzavřená potom, co investoři zjistili, že podíly v bance jsou bezcenné. Pro akcionáře to bylo překvapení, protože prestižní účetní firma Pricewaterhouse několik měsíců před krachem potvrdila, že Mercantile Bank disponovala aktivy ve výši 25,1 miliardy dolarů. Bohužel tato aktiva představovala údajné půjčky poskytnuté neznámým osobám. Peníze zmizely v černé díře CIA. V roce 1977 zahájil daňový úřad vyšetřování záležitostí Castle Bank, které vešlo ve známost jako projekt Heaven. Vyšetřovatelé získali důkazy, že zdrojem velké části peněz, které do banky ukládaly osoby z podsvětí, byl obchod s heroinem v jihovýchodní Asii. Tyto důkazy vedly k vyšetřování velkou porotou. Po sestavení poroty však bylo vyšetřování odvolané. CIA vydala americkému ministerstvu spravedlnosti varování, že vedení trestního řízení proti bance Castle by ohrozilo národní bezpečnost. Klasické zaklínadlo před všemi svinstvy rozvědek.

mrtvý bankéř. ...27. ledna 1980 narazili dva australští policisté, jedoucí po dálnici Great Western Highway poblíž přístavu v Sydney, na Mercedes-Benz z roku 1977 zaparkovaný u silnice. Uvnitř vozu leželo na předním sedadle tělo statného muže středního věku. Policisté prohledali jeho kapsy a našli vizitku Williama Colbyho, bývalého ředitele CIA. Na zadní straně vizitky byl Colbyho plán cesty do Hongkongu a Singapuru. Ruka mrtvého muže byla ovinutá kolem hlavně nové pušky ráže 30 mm. Vedle těla ležela Bible s obalem od masového koláče jako značkou knihy. Na obalu byla načmáraná jména Colbyho a kalifornského kongresmena Boba Wilsona, tehdy nejvýše postaveného republikána ve výboru pro ozbrojené služby sněmovny reprezentantů. Mrtvý muž byl identifikovaný jako Frank Nagin, spolumajitel Nagin Handbank a jeden z nejvýznamnějších právníků v Austrálii. Jeho smrt byla označená za sebevraždu, přestože na pušce nebyly Neginovy otisky prstů. Když se Neginův partner Michael Hand, bývalý zelený baret, který sloužil ve Vietnamu, dozvěděl o smrti, spěchal ze služební cesty v Londýně zpět do Sydney a začal skartovat tolik dokumentů banky, že by zaplnili malý domek. Následujícího dne Michael Hand uspořádal schůzku ředitelů Negin Handbank. Na této schůzce je varoval, že se musí řídit jeho pokyny a zničit všechny záznamy o transakcích, jinak skončí s betonovými botami nebo zjistí, že jejich manželky jim byly doručené v kusech. V červnu 1980 byla Negin Handbank v likvidaci. Věřitelům dlužila asi 50 milionů dolarů. Michael Hand uprchl do Ameriky a už o něm nikdo nikdy neslyšel. Negin Handbank založili australský podnikatel Frank Negin a americký zelený baret Michael Hand v roce 1973. Krátce po zřízení centrály v Sydney banka rozkvetla do 22 poboček. Jedna pobočka byla zřízená v Chiang Mai, srdci thajského opiového průmyslu. Mimochodem ve stejném apartmá jako americká protidrogová agentura. Neil Evans, bývalý šéf pobočky v Chiang Mai, vyšetřovatelům prozradil, že viděl, jak jeho kanceláří procházejí miliony. Tvrdil také, že banka fungovala výhradně pro vyplácení finančních prostředků kdekoliv na světě jménem CIA a také pro přebírání peněz jménem CIA. Peníze, které CIA z banky vybrala, byly použité na nákup zbraní od mezinárodního obchodníka se zbraněmi Edwina Wilsona pro partizánské jednotky v Indonésii, Thajsku, Malajzii, Brazílii a pro bílou rodéskou vládu Iena Smise. Obchodník se zbraněmi Edwin Wilson byl bývalým agentem CIA, který byl později odsouzený za prodej zbraní a výbušnin libyjské vládě Muammara Kaddáfího. Tyto akce organizoval Theodore Shekli, zástupce ředitele operací CIA. Peníze z této banky také plynuly do Itálie a Vatikánské banky na podporu křesťanských demokratů. Banka také dovážela do Austrálie heroin ze zlatého trojúhelníku. Tuto špinavou práci vykonávali australští policisté ve službách CIA, jak uvádí společná pracovní skupina Commonwealthu a Nového Jižního Walesu pro obchod s drogami. Prezidentem Negin Handbank byl admirál Earl Preston Yates, který v závěrečných fázích amerického stahování z Vietnamu působil jako zástupce náčelníka štábu amerického tichomorského velitelství. Generál Edwin Fehy Black, zástupce banky na Havaji, velel americkým jednotkám v Thajsku během vietnamské války, protože předtím sloužil v Radě národní bezpečnosti a v OSS.
Generál poručík Leroy Joseph Manner, který pro banku pracoval na Filipínách, byl jmenovaný náčelníkem štábu Tichomořského velitelství, zatímco generál Erle Koch, veterán druhé světové války a bývalý brigádní generál Národní gardy státu Georgie, pracoval

ředitel CIA William Colby, muž Gladia. William Colby působil jako právní konzul. Poté, co zorganizoval jednotku Gladio ve Skandinávii, byl CIA vyslaný do Říma, kde ve spolupráci s Vatikánem mařil růst italské komunistické strany. Jeho rozpočet na černé operace v Itálii činil 25 milionů dolarů ročně. Colby byl nejlepším vatikánským insiderem. Předtím William Colby jako velitel stanice CIA v Saigonu řídil zpravodajské operace během vietnamské války, včetně vražedné operace Phoenix. Od září 1973 do ledna 76 působil jako ředitel CIA. Z této funkce byl odvolaný prezidentem Geraldem Fordem potom, co odhalení o domácí špionáži prováděné CIA zaujalo titulní strany celostátních médií. O 4 roky později byla jeho vizitka nalezená v kapse Franka Negina v Austrálii. Není pochyb o tom, že Colby, který byl hluboce zapojený do Gladia, si uvědomoval potřebu zřídit v Austrálii novou pračku na peníze z drog. Celosvětová poptávka po heroinu předčila i ty nejdivočejší sny Charlese Luchana. V Barmě, Thajsku a Laosu vznikly nové heroinové laboratoře, kde se vyráběla pasta, která se posílala dál do Hongkongu a Palerma k dalšímu zušlechtění. Příjem z těchto laboratoří činil zhruba 200 milionů dolarů ročně. Po celou dobu své kariéry zůstával William Colby věrný Vatikánu. Stejně jako mnoho jeho kolegů špionů, byl členem řádu maltéských rytířů a pořádal tajné schůzky s kolegou rytířem Lichogelim. William Colby měl také silné vazby na mafii. Po zrušení Negin Hand Bank spolupracoval s členy zločinecké rodiny Giannini na založení společnosti Household International v Chicagu. Byla to další finanční zástěrka CIA. Household International průběžně obchodovala s First National Bank of Cicero, infiltrované gangstry a Continental Bank ovládanou Vatikánem. Obě tyto banky jsou dnes už nefunkční. Williama Colbyho čekal záhadný konec. Jedné pozdní bouřlivé noci v květnu 1996 odešel od napůl snědené večeře s mušlemi a bílým vínem ve svém domě u řeky v Rock Pointu v Marylandu, zřejmě zachvácený náhlou touhou jít rybařit. Ovšem bez své obvyklé záchranné vesty. Navzdory neustálému prohledávání trvalo týden, než potápěči našli jeho tělo, které zůstalo pár metrů od prázdného člunu.

sucha a deště, kde krást a nesázet. V roce 1978 se Negin Handbank dařily miliardové obchody, ale všechno dobré jednou končí. Během jednoho roku se operace zastavila. Částečně kvůli opožděným následkům pádu Saigonu 30. dubna 1975. Saigon, kdysi hlavní brána na světový trh pro laoské laboratoře vyrábějící heroin, se teď stal slepou uličkou pro obchod s drogami v jihovýchodní Asii. Přes hranice z Laosu se stále dováželo surové opium, které sloužilo klesajícímu počtu narkomanů ve městě, ale heroin už nebyl k dispozici. Syndikáty, které tento vysoce kvalitní produkt vyráběly, se přesunuly na trhy v Evropě a Americe. K problémům banky přispěly i další faktory. Mezi lety 1978 až

0: 70 postihla Zlatý trojúhelník dvě velká sucha. Po suchu následovala dvě období intenzivních monzunových dešťů, které snížily produkci opia v regionu na rekordně nízkou úroveň. Obvyklá sklizeň 600 tun opia se v roce 1978 snížila na 160 tun a v roce 1979 na 240 tun. Přírodní katastrofy byly doprovázené společným úsilím barmské a thajské vlády o vymýcení produkce máku. To bylo nutné vzhledem k tomu, že opium zůstávalo hlavním zdrojem příjmů pro šanské partizánské armády. Nastal bod obratu. Jihovýchodní Asie už nemohla zůstat pro gladio hlavním zdrojem příjmů z heroinu. Nová maková pole musela být vysazená v zemích, které měly vhodné klima a terén. Chladné náhorní plošiny ve výšce nad 500 metrů. Tam rostliny rychle rostly a snadno se množily a skutečná práce přišla až se sklizní. Hlavičky máku se musely seškrabávat, jakmile opadaly okvětní lístky. To způsobilo, že z rostlin vytékala lepkavá šťáva, která se vymačkávala do banánových listů. Taková intenzivní práce vyžadovala nejen otrockou pracovní sílu, ale i vládu silné ruky, která mohla z produkce narkotik těžit. Před vypuknutím vietnamské války bylo Turecko důležitým zdrojem opia v Evropě a Americe. V roce 1967 ale turecká vláda oznámila své plány na zrušení výroby opia. Během několika měsíců se počet tureckých provincií produkujících mák snížil z 21 na 4. Úplný zákaz byl zavedený v roce 1972. Elitní úředníci CIA a amerického ministerstva zahraničí, kteří měli na starosti operaci Gladio, byli v koncích. Svět stále nebyl bezpečný pro demokracii. Nikdy nebude. Potřeba černých operací sílila nejen v Itálii a Jižní Americe, ale také na Blízkém východě. Po neúspěších v jihovýchodní Asii byl ohrožený zdroj financování vytváření nového světového řádu. Vražda Jana Pavla I. V srpnu 1978, kdy se zdálo, že už to nemůže být horší, papež Pavel VI. Utrpěl těžký infarkt a zemřel. Došlo ale k manipulaci následné konkláve. Podrobnosti mohu někdy natočit, ale pro náš příběh jsou teď zbytečné. Novým papežem se tedy stal Jan Pavel I. Týden po svém zvolení obdržel Jan Pavel I. od kardinála Villota, který zůstal státním sekretářem Svatého stolce, předběžnou zprávu o vnitřním fungování Vatikánské banky. Banka, která byla založena za účelem podpory náboženských děl, nyní sloužila zřetelně světským účelům. Z 11 tisíců účtů v jejím registru jich méně než 1650 sloužilo církevním účelům. Zbývajících 9350 účtů sloužilo jako převodníky pro zvláštní přátele Vatikánu. Mezi ně patřili Michele Sindona, Roberto Calvi, Licio Gelli, arcibiskup Marcinkus a přední sicilští mafiáni, včetně prominentů rodin Corleone, Spatola a Incerillo a členů neapolské a milánské kamory. Další účty Vatikánské banky měli přední italští politici a podnikatelé ve službách operace Gladio. A ještě další účty pro zahraniční velvyslanectví Íránu, Iráku, Indonésie, Argentíny, Chile, Kolumbie a dalších zemí. 7. září kardinál Giovanni Benelli, florenský arcibiskup, sdělil svatému otci ještě horší zprávy. Italská banka vyšetřovala vazby mezi Robertem Calvím s Banco Ambrosiano a Vatikánskou bankou, včetně Calviho nákupu Banca Cattolica del Veneto od Vatikánské banky v roce 1972. K tomuto nákupu došlo v době, kdy byl Jan Pavel arcibiskupem v Benátkách. Prodej byl uskutečněný bez jeho konzultace, natož bez konzultace s jiným patriarchou nebo prelátem. Všechno kolem této transakce bylo záhadné. Banka Cattolica del Veneto byla jednou z nejbohatších italských bank s rozsáhlými nemovitostmi v severní Itálii. Věc se začala vyšetřovat. Ovšem situace byla pevně pod kontrolou. 29. ledna 1979 pět ozbrojenců italského soudce zavraždilo, když jeho oranžový Renault 5 zastavil na červenou na Via Uratori v Římě. Akce splnila svůj účel. Vyšetřování Roberta Calviho a vatikánských úředníků bylo náhle zastavené. Nejděsivější odhalení přišlo v úterý 12. září, když Jan Pavel usedl ke svému stolu a objevil poslední výtisk L'Osservatore Politico. Tento zpravodaj obsahoval seznam 121 předních katolických duchovních a laiků, kteří byli členy zednářských lóží s vazbami na Licio Gelliho a zednářskou lóži Propaganda Due. Papež se snažil zjistit, zda jsou informace pravdivé a navázal kontakt s italskými úředníky prostřednictvím svých blízkých přátel. Protože všechny tajné společnosti v Itálii musí jména svých členů registrovat u státu. Podařilo se úředníkům vyhledat italské zednáře Curišské lóže. První jména v seznamu se ukázala jako pravdivá. Následovala další a další. 121 osob nejbližších svatému stolci byla členy zednářských lóží. Obrovský skandál. Jan Pavel I. ovšem nebyl ani duchovní bojovník, ani rozhodný reformátor. Ze všech papežů 20. století byl snad nejbázlivější. Podle autora Davida Jalopa oznámil papež Jan Pavel 28. září své rozhodnutí odvolat arcibiskupa Marcinkuse z Vatikánské banky, převést kardinála Baggia do florenské diecéze a donutit kardinála Villota k odchodu do důchodu. Toto tvrzení podporují odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí a CIA. Jan Pavel I. vytřel lidem ze svého okolí zrak. Mysleli si, že je jen bázlivou loutkou, prostáčkem, naprosto nerozhodným k ráznému činu. Jan Pavel I. se ale rozhodl, že se stane skutečným papežem. Do jisté míry se jeho osud podobal Johnu Kennedymu. Ten také vstoupil do úřadu jako poslušná loutka, ale postupně se osamostatňoval, prodělal myšlenkový přerod a toho stálo život. Loutkáři v zákulisí počítali s tím, že si budou se svými exponenty pohrávat a tahat za špagátky. Přitom oni budou skákat podle jejich pokynů. Čas od času se stane, že se přepočítají a jejich slabý kandidát zesílí a vyroste. Musíme si uvědomit tehdejší dobový kontext. Psal se rok 1978. Strategie napětí sítě Gladio byla stále v platnosti. Aldo Moro byl stále odhodlaný vytvořit koaliční vládu se socialisty a komunisty. Teologie osvobození se nadále šířila po celé Latinské Americe a dávala vzniknout levicovým gerilám a levicovým vládám. CIA ztratila spojení s drogovými barony v jihovýchodní Asii a věnovala se novému hledání opia pro financování svých černých operací. Všechny záležitosti, včetně využití offshoreových společností založených Michele Sindonou a Robertem Calvim, čekaly na konečné řešení. Načasování nemohlo být pro převrat v rámci Vatikánské banky horší. došlo ale k tragédii. Ráno potom, co papež Jan Pavel I. učinil tato prohlášení, byl nalezený mrtvý za podmínek, které vyšetřovatele stále matou. V 4:30 ráno zaklepala sestra Vincenza podle své ranní rutiny na dveře papežovy ložnice a nechala na stole v předsíni konvici s kávou. Když se o 30 minut později vrátila, našla podnos nedotčený. Poté, co zaklepala na dveře a nedostala žádnou odpověď, zavolala: Buonasera, pápa. V pokoji bylo ticho. Když vstoupila do pokoje, našla papeže sedět na posteli s brýlemi na půl sundanými z nosu. V prstech svíral složku a mezi pokrývkami postele byly rozházené papíry. Jakmile se k němu přiblížila, sestra Vincenza zděšeně couvla. Papežovy rty byly stažené v děsivé grimase. Dásně měl odhalené a oči, jako by mu vypadly z důlků. Jeptiška vyděšeně vykřikla a zatáhla za zvonek, aby přivolala otce Johna Magého, tajemníka Jana Pavla. Jakmile Magé uviděl papežův stav, zatelefonoval kardinálu Villotovi, který obýval byt v Lateránském paláci. Villot podle vatikánských zdrojů pronesl ve francouzštině překvapený výkřik. Můj bože, je to všechno pravda?
1: Oh my God.
0: Potom položil Magému mimořádnou otázku. Ví ještě někdo, že svatý otec je mrtvý? Mádží do telefonu odpověděl, že to neví nikdo, kromě vatikánské jeptišky. Villot pak Magému řekl, že nikdo, ani sestra Vincenza, nesmí vstoupit do papežovy ložnice a že on, jako vatikánský předsedající kardinál, vyřídí záležitosti, jakmile dorazí. Kardinál Villot se objevil během několika okamžiků. K Magého údivu byl kardinál oholený, upravený a v plném církevním oděvu. Zdálo se, že kardinál Villot se chystá vystoupit na veřejnosti. Bylo 5:00 ráno. Než kardinál Villot přistoupil k obřadu krajního pomazání, začal do brašny ukládat předměty z papežovy ložnice, včetně lahvičky s lékem na nízký krevní tlak, kterou měl Jan Pavel na nočním stolku, listin, které byly rozházené na pokrývkách postele a papežovy knihy schůzek a poslední vůle. Nakonec sundal Janu Pavlovi brýle a pantofle. Nic z těchto věcí už nikdy nikdo neviděl. Další velká záhada. Kardinál Villot zatelefonoval doktoru Renatu Buconetimu, vatikánskému lékaři, a pověřil Magého, aby zařídil okamžitý přesun sestry Vincenzy do klášterního prostředí jejího mateřského domu v Benátkách. V tomto okamžiku jeptiška zmizela. Žádný vyšetřovatel ji nesměl vyslechnout. Žádnému reportérovi, který zkoumal smrt Jana Pavla, se nepodařilo zjistit správné jméno sestry Vincenzy, natož důvod jejího náhlého propuštění z Vatikánu. Doktor Buconetti dorazil v 5:45. Prohlédl tělo a oznámil Magému a Villotovi, že papež utrpěl koronární okluzi a že zemřel mezi 10:30 a 11:00 večer. Krátce po odchodu lékaře se zčista jasna objevili dva pohřebáci, Ernesto a Arnaldo Signoracciovi. Bylo 6:00 ráno. Kardinál Villot je musel přivolat hned, jakmile obdržel telefonát od otce Magého, tedy před 5:00 raní, ještě předtím, než zavolal doktora Buconettiho a ještě předtím, než vůbec viděl tělo. Je běžné, když dostanete zprávu o úmrtí kohokoliv, tak jedna z vašich prvních myšlenek bude volat pohřebáky? Ještě než vůbec vidíte tělo, než zjistíte, že telefonát je pravdivý, tak hned po oznámení voláte pohřebáky? Ještě než na vlastní oči uvidíte tělo? Navíc byli pohřebáci do Vatikánu dopravení služebním vozem, který musel být pravděpodobně vypravený před Villotovým vstupem do papežské ložnice. Další záhada. Přestože se těla papežů tradičně nebalzamují, oba pohřebáci podle Villotových pokynů začali do těla Jana Pavla vstřikovat balzamovací tekutinu, jakmile dorazili. měl tento neortodoxní způsob balzamování bez vypuštění krve z mrtvého těla sloužit k tomu, aby se zabránilo jakékoliv možnosti úplné pitvy a přesného určení příčiny smrti? Pohřebáci také manipulovali s papežovou pokřivenou čelistí, upravili jeho příšernou grimasu a zavřeli mu oči. Zatímco pohřebáci papežovu tělu vlévali tekutinu, kardinál Willott pověřil Magého, aby světu vyprávěl vymyšlený příběh o raných událostech. John Maggie měl říci, že papežovo tělo našel on, nikoli sestra Vincenza. Neměl se zmínit o papírech, které byly rozházené po posteli, ani o věcech, které měl kardinál Willott schované v brašně. V 7:27 ráno, téměř 3 hodiny potom, co sestra Vincenza objevila papežovo tělo, přinesl vatikánský rozhlas následující zprávu. Dnes ráno 29. září 1978, kolem 17:30. Papežův soukromý tajemník, který v rozporu se zvyklostmi nenašel svatého otce v kapli jeho soukromého bytu, ho hledal v jeho pokoji a našel ho mrtvého v posteli s rozsvíceným světlem, jako by si chtěl číst. Lékař doktor Renato Buzzonetti, který přispěchal do papežova pokoje, ověřil smrt, ke které došlo pravděpodobně včera k 11. hodině večer, jako náhlou smrt, která by mohla souviset s akutním infarktem myokardu. Navzdory pečlivosti kardinála Willotta při vymýšlení fikce se příběh po prověření začal rychle rozplétat. První problém nastal s knihou Imitace Krista. Výtisk Jana Pavla se v papežském bytě nenacházel. Zůstal mezi jeho věcmi v Benátkách, kde Jan Pavel působil jako patriarcha. 2. října byl Vatikán nucený přiznat, že svatý otec v době svého skonu nečetl knihu Imitace Krista. Místo toho prý držel v rukou určité listy papíru obsahující jeho osobní spisy, jako jsou homilie, projevy, úvahy a různé poznámky. Po neustálém rýpání ze strany tisku Vatikán 5. října vyšel s pravdou ven. Přiznal, že papíry, které svatý otec držel v ruce, se týkaly jeho rozhodnutí provést kritické změny v římské kurii, včetně Vatikánské banky. Druhý problém nastal s prací pohřebáků. Italské zákony nařizovaly, že balzamování se nesmí provádět dříve než 24 hodin po smrti bez povolení magistrátu. Z tohoto důvodu okamžité vstříknutí antiputridní tekutiny do papežova těla bez vypuštění krve zavánělo nečistou hrou. Další nejasnosti vyvstaly kolem údajného infarktu myokardu. Osobní lékaři Jana Pavla prohlásili, že papež byl v dobrém zdravotním stavu. Neměl absolutně žádné kardiopatické příznaky. Papežův dobrý fyzický stav byl přičítaný jeho životnímu stylu. Pravidelně cvičil, nikdy nekouřil, alkohol pil jen výjimečně a držel zdravou dietu. V době své smrti bylo Janu Pavlovi 65 let. Taková kritika přiměla kardinála Willotta vymyslet další příběh. Svým spolukardinálům, kteří naléhali na provedení pitvy, sdělil, že skutečnou příčinou smrti Jana Pavla nebyl infarkt. Ujišťoval je, že svatý otec se nevědomky smrtelně předávkoval efortilem svým lékem na krevní tlak. Pokud by byla provedená pitva, řekl kardinál Willott, vyvolala by přesvědčení, že papež spáchal sebevraždu. Když toto vysvětlení neutišilo volání po pitvě, kardinál Willott prohlásil, že kanonické právo výslovně zakazuje, aby bylo tělo papeže podrobené posmrtnému zákroku. Toto prohlášení vyvolalo další problém. Kanonické právo papežské pitvy ani nezakazovalo, ani neschvalovalo, ale toto téma neřešilo. Navíc učenci rychle upozornili na to, že v roce 1830 byla provedena pitva těla papeže Pia VII. neznámý Vojtila papežem, sijá jej symné ruce. Krátce potom, co papež Pavel VI. Utrpěl první infarkt, zařídila CIA cestu chicagského arcibiskupa kardinála Johna Codyho do Polska na setkání s krakovským arcibiskupem kardinálem Karolem Vojtilou. Ten upoutal pozornost americké zpravodajské komunity svým rozhodným postojem proti komunismu a otevřeností vůči strategii operace Gladio. Kardinál John Cody, jak ostatně on sám přiznal, byl agentem CIA, který sloužil CIA od doby jejího založení. Kardinál byl dokonce vysílaný na tajemné mise do Saigonu. Měl na starosti celkový majetek římskokatolické církve v Chicagu, přesahující 1 miliardu dolarů. Také úzce spolupracoval s Davidem Kennedym ve společnosti Continental Illinois, která držela vklady diecéze. Prostřednictvím Kennedyho navázal kardinál úzké vztahy s Michaelem Sindonou a arcibiskupem Marcinkusem. V 70. letech kardinál John Cody přesměroval miliony dolarů prostřednictvím Kennedyho chicagské banky Marcinkusovi do Vatikánské banky. Arcibiskup Marcinkus na oplátku směroval peníze kardinálům v Polsku, včetně Vojtily. Důvod převodů tak velkých částek nebyl nikdy dostatečně vysvětlený. Jediným církevním účelem Codyho cesty do Krakova bylo pěstovat Vojtilův zájem o kandidaturu na papežský úřad jako černého koně. Zatímco kardinál John Cody zůstal v Polsku, filadelfský kardinál John Kroll začal telefonovat na podporu málo známého Poláka, který nebyl členem římské kurie. John Kroll byl impozantní církevní osobností s vysoce postavenými přáteli, včetně tří bývalých amerických prezidentů Lyndona Johnsona, Richarda Nixona a Geralda Forda. Dílo se nakonec podařilo. V pondělí 16. října 1978 se plány CIA naplnily, když její černý kůň, kandidát, nastoupil na papežský stolec jako Jan Pavel II. Zpráva o volbě Karola Vojtily zaskočila hemžící se dav shromážděný na svatopetrském náměstí. Lidé očekávali zvolení některého z etablovaných členů vatikánské byrokracie. Byli ohromení, když uslyšeli jméno Vojtila. Dokonce i zástupci tisku se na sebe obraceli s otázkou, kdo je Vojtila? Jeho podivně znějící jméno vedlo mnohé k domněnce, že nový papež by mohl být Afričan nebo Asiat. Nakonec jim to řekl otec Andrew Greeley z Chicaga. Je to Polák? Jak se mladší kardinál dostal na trůn během necelých 2 dnů hlasování? Nejenže byla volba nečekaná, ale nový papež vypadal neobvykle i jako svatý otec. Chyběly mu jemné, téměř efektní rysy Pavla VI. A Pia XII. Jeho mohutná fyzická postava a neintelektuální způsoby se některým pozorovatelům zdály být protikladem římské grácie a noblesy mnoha jeho předchůdců. Tento nedostatek kultivovanosti vynikl při jeho prvním veřejném vystoupení. Vojtila jako Jan Pavel II. Přistoupil ke skupině amerických reportérů a se založenýma rukama kajícníka je prosil, aby k němu byli dobří. O několik minut později, v další snaze vcítit se do novinářů, nový papež sepjal ruce jako megafon a vykřikoval své požehnání do hloučku jako roztleskávačka na fotbalovém zápase. Postupně se veřejnost dozvěděla, že Vojtila se v mládí nechtěl stát knězem, ale hercem. Dále se dozvěděla, že za druhé světové války pracoval v chemické továrně pod nacistickou kontrolou. Nikdo s jistotou nevěděl, zda byl vůdcem podzemního hnutí, které pomáhalo Židům, nebo nacistickým kolaborantům. přetrvávaly zvěsti, že navázal milostné vztahy s mnoha ženami a že byl možná ženatý. Určité věci o novém papeži ovšem nakonec vyšly najevo. Kardinál Willott a zednářští kardinálové zinscenovali jeho kampaň s pomocí amerických kardinálů Johna Codyho a Johna Krolla. Jeho zvolení neoslavili tradičním tedeum a oficiálními modlitbami, ale slavnostním večírkem se šampaňským, při kterém nový svatý otec plnil prázdné sklenice nejbližších kardinálů a jeptišek a přitom si pobrukoval svou oblíbenou polskou píseň. CIA a maková panenka z Afghánistánu. Po korunovaci se Vatikánská akciová společnost vrátila k obvyklým činnostem. Kardinál Willott zůstal státním sekretářem a arcibiskup Marcinkus se vrátil na své místo vedoucího Vatikánské banky. Byly obnovené vazby na Roberta Calviho, zednáře Licha Gelliho a CIA. A nastal čas pro dohodu s Turky. Po pádu Saigonu v jižním Vietnamu, suchu v jihovýchodní Asii a likvidaci makových polí v Barmě a Tajsku se CIA zaměřila na zlatý půlměsíc. Tady se zbíhají vrchoviny Afghánistánu, Pákistánu a Íránu. A právě tady CIA hledala nový zdroj příjmů z prodeje drog. Od 17. století v této oblasti pěstovali opiový mák místní domorodci a trh zůstal regionální. V 50. letech 20. století se v Afghánistánu a Pákistánu produkovalo jen velmi málo opia. Hlavním problémem pro CIA byla afgánská vláda Núra Mohammada Tarákího, která se snažila vymítit pěstování máku v pohraničních oblastech země, které zůstávaly obsazené radikálními islámskými fundamentalisty. Tato snaha o vymícení máku pramenila z Tarákího touhy sjednotit všechny paštunské kmeny pod vládou Kábulu. Fundamentalisté tyto snahy odmítali nejen kvůli touze udržet si výnosné plodiny, ale také proto, že považovali Tarákího vládu za rouhačskou. Modernistický režim prosazoval vzdělání žen a zakazoval domluvené sňatky a výkupné za nevěstu. V roce 1975 vypuklo napětí mezi vládou a fundamentalisty v násilí. Paštunští kmenoví příslušníci vyvolali povstání v údolí Pančír severně od Kábulu. Kmenové příslušníky vedl Gulbuddin Hekmatyar, který se stal novým miláčkem CIA. Gulbuddin Hekmatyar veřejně debutoval v roce 1972 na Kábulské univerzitě, když zabil levicového studenta. Uprchl do Pákistánu, kde se stal agentem pákistánské rozvědky ISI a vůdcem organizace usilující o vytvoření čistého islámského státu. Hekmatyar vyzýval své stoupence, aby házeli kyselinu do tváří žen, které nenosily závoj, unášel konkurenční islámské náčelníky a v roce 1977 začal s laskavým svolením CIA budovat arzenál. CIA také začala posílat miliony dolarů pákistánské rozvědce ISI, která se stala její náhražkou na afgánských hranicích. CIA věřila, že Hekmatyar, přestože byl zjevně nevyrovnaný, bude mít neocenitelnou hodnotu nejen při podkopávání Tarákího vlády, ale také při získávání kontroly nad makovými poli v údolí Helmand. Její víra nebyla zbytečná. V průběhu roku 1978, rok před sovětskou invazí, Hekmatyar a jeho mudžáhidé vypalovali univerzity a dívčí školy po celém Afghánistánu a získali feudální kontrolu nad mnoha pěstiteli máku. Na oplátku Tarákijovi vládní bojovníci, kteří si byli vědomí podpory CIA Hekmatyárovi, zavraždili 14. února 1979 Adolfa Dubse, amerického velvyslance v Kábulu. Díky Hekmatyárovým akcím vzrostla produkce heroinu ze 400 tun v roce 1971 na 1200 tun v roce 1978. Po Dubsově zavraždění a potom, co miliony začaly proudit k Hekmatyárově partizánské armádě, se produkce vyšplhala na 1800 tun. Mudžáhidé podél afgánsko-pákistánské hranice zřídili síť laboratoří. Morfínový základ byl převážený karavanami nákladních aut z údolí Helmandu přes severní Irán na anatolské pláně v Turecku. V létě 1979, 6 měsíců před sovětskou invazí, vydalo americké ministerstvo zahraničí memorandum. V něm jasně vyjádřilo svůj podíl na mudžáhidech. Větším americkým zájmům by posloužil pád Tarákijho režimu, ať už by to znamenalo jakékoliv komplikace pro budoucí sociální a ekonomické reformy v Afghánistánu. Svržení Afghánské demokratické republiky by ukázalo zbytku světa, zejména třetímu světu, že sovětský názor na socialistický běh dějin jako nevyhnutelný není správný. V září 1979 byl Tarákij zabitý při převratu organizovaném afgánskými vojenskými důstojníky. Novým prezidentem země se stal Hafizullah Amin. Amin měl bezvadné reference ze západu. Vystudoval Kolumbijskou univerzitu a Wisconsinskou univerzitu. Působil jako předseda asociace afgánských studentů, kterou financovala Asia Foundation, krycí organizace CIA. Po převratu se pravidelně setkával s představiteli amerického velvyslanectví, zatímco CIA nadále financovala Hekmatyárovi povstalce v Pákistánu. Američané tedy naprosto jasně podporovali fundamentalistický režim v Afghánistánu. A právě v obavách z tohoto fundamentalistického režimu, podporovaného Američany na svých hranicích, vtrhli Sověti 27. prosince 1979 do Afghánistánu. Opět americká taktika a strategie. Vytvoříme hrozbu v zemi, která začne ohrožovat souseda. Když soused zasáhne ve snaze zlikvidovat hrozbu, Američané a Západ začne vřeštět, jak Sovětský svaz napadl svobodnou suverénní zemi. Nepřipomíná nám tato analogie stejný případ. CIA dostala, co chtěla. Svatá válka začala. V příštích 10 letech měla do Afghánistánu proudit černá pomoc ve výši více než 3 miliard dolarů na podporu svatých bojovníků, což z ní učinilo nejdražší tajnou operaci v dějinách Ameriky. Tak obrovské výdaje vyžadovaly exponenciální nárůst produkce máku, který Hekmatyár a jeho džihadističtí souputníci rádi poskytovali. Válka v Afghánistánu potěšila představitele ministerstva zahraničí, včetně ministra Zbigněva Břežinského. Břežinský psal o plánech na ovládnutí Eurázie, včetně Turecka, Afghánistánu a Pákistánu. Pro Ameriku je hlavní geopolitickou výhrou Eurázie. Nyní má v Eurázii převahu neeurázijská mocnost a globální prvenství Ameriky je přímo závislé na tom, jak dlouho a jak účinně se podaří udržet její převahu na eurázijském kontinentu. Břežinský a další členové elitní skupiny, která loutkuje události v zákulisí, si uvědomovali, že koncept demokracie a svobody nikdy nemůže zmobilizovat rozptýlené kmeny a národy Střední Asie. Tyto lidi by mohla sjednotit pouze věc Alláha, protože jsou v drtivé většině islámští. Svatá válka v Afghánistánu nabízela podle názoru amerických geostrategů mnoho výhod, včetně možného pádu Sovětského svazu a možnosti získat přístup a kontrolu nad obrovskými zdroji zemního plynu a ropy v Eurázii. Měsíce před sovětskou invazí v roce 1979 zahájila CIA operaci Cyklon, která se snažila destabilizovat Sovětský svaz šířením militantního islámu po středoasijských republikách. Nakonec tato operace posloužila k vytvoření stovek islámských teroristických organizací, včetně Al-Kaidy. Opět Američané vytvořili islámskou hrozbu a pak vřeštěli, že Sovětský svaz napadl Afghánistán. Sovětský svaz chtěl tuto islámskou hrozbu pouze zlikvidovat, ukončit. Tuto podporu Američanů máme černé na bílém v rámci odtajněných dokumentů. Není o čem se bavit, to je prostě fakt. Také vám doporučuji k poslechu dokument, který jsem točil před nějakou dobou s názvem Jak Američané stvořili Al-Kaidu a Talibána. Američané je dokonce cvičili v srdci Ameriky, v New Yorku a New Jersey. Další teroristy Američané trénovali ve škole Ameriky School of the Americas ve Fort Benning u Atlanty ve státě Georgie. O tom také budu natáčet rozsáhlý dokument. Američané jsou největší teroristé na světě. Bez debat. Jak dostat heroin z půl měsíce? Turecko! Stanovit Turecko jako ústřední centrum heroinové trasy ze Zlatého půlměsíce bylo pro americké zpravodajské pracovníky poměrně snadným úkolem. Do roku 1970 se CIA podařilo infiltrovat tureckou tajnou službu MIT. To jsem podrobně probíral v mém dokumentu Turecko a šedí vlci. Doporučuji si tento dokument, stejně jako tajná síť Gladio, poslechnout, abychom měli informační základ pro tento pořad. Po celá 70. léta CIA také pokračovala ve výcviku a podpoře všech členů kontragerila. Kontragerila zahrnovala všechny turecké jednotky Gladio, včetně šedých vlků. Abuzer Ugurlu, Bekir Çelenk a Hüseyin Çil byli šedí vlci a přední členové tureckého podsvětí se silnými vazbami na MIT. Ugurlu, šéf všech šéfů, si udržoval partu profesionálních zabijáků. Mezi nimi byl i Mehmet Ali Akça, který později postřelil a téměř zabil papeže Jana Pavla II. Podle amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami řídil v roce 1975 mnohamiliardovou kontrabandovou operaci, částečně financovanou prodejem narkotik. Bekir Çelenk měl na rozdíl od Ugurlua jen málo ostrých hran, byl spíše uhlazený. Sloužil jako krycí osoba kontrabandového podniku. V roce 1975 byl Çelenk majitelem flotily lodí registrovaných v Panamě a sítě hotelů. Kníratý a zachmuřený Hüseyin Çil představoval mozek celé operace. Jako zkušený účetní, který hovořil plynně italsky, navázal obchodní kontakty v Neapoli a Miláně, ke kterým patřili i přední členové Camorry. Tyto kontakty mu umožnili přístup k Robertu Calvimu, šéfovi Banco Ambrosiano, a následně k arcibiskupovi Marcinkusovi z Vatikánské banky. Na konci roku 1975 vyslali Ugurlu, Çelenk a Çil Samiho Duruoze na Sicílii s příkazem uzavřít dohodu ohledně opia, které teď kontrolovali ze Zlatého půlměsíce. Všichni tři čekali na návrat svého emisara v malém jugoslávském městě poblíž italských hranic. Když se Duruos objevil se zprávou, že se mu nepodařilo dohodnout s klanem Corleonesi, ubili ho k smrti palicí a jeho tělo nechali v jugoslávském hotelovém pokoji. Do roka vyslali Čevdeta Čila, bratra Husejna Cila, jako svého nového emisara k donům sicilské komise. V té době se situace v jihovýchodní Asii pro obchod s drogami zhoršovala a obě strany dospěly k předběžné dohodě. Bulharsko jako překladiště. V roce 1977 se schůzky mezi třemi nejvyššími šedými vlky a sicilskými dony konaly v hotelu Vitoša v bulharské Sofii. Většina italských mafiánů na schůzkách byla členy zednářské lóže Propaganda Due a všichni byli vázaní paktem, který uzavřeli v Neapoli ohledně nového obchodu s drogami. Hotel Vitoša byl ideálním místem pro setkání zločineckých klanů. Moderní 30-patrový rezort se pyšnil bowlingovou dráhou, saunou, bazénem olympijských rozměrů, několika bary a panoramatickou restaurací, elegantními butiky s pařížskými cenami, prostitutkami s licencí pro cizince a hazardním kasínem s blackjackem a ruletou. Účty za tato setkání platila společnost Kintex, oficiální složka bulharské vlády. Bulharská společnost Kintex byla založená v roce 1968 vysoce postavenými členy bulharské bezpečnostní služby. Jejím hlavním úkolem bylo obchodovat s nelegálními zbraněmi pro pravicové turecké skupiny, včetně tureckých šedých vlků, organizace pro osvobození Palestiny v Libanonu a izraelské vlády. Tuto bulharskou firmu hojně využívalo NATO a CIA. V rámci jednoho typického obchodu bulharské společnosti Kintex bylo v květnu 1977 z černomorského přístavu Burgas nákladní lodí Kintexu v kyperských barvách odesláno 459 raketometů a 100 000 raket. Loď řídil řecký kapitán. Zdálo se, že munice pochází z námořní základny NATO a pravděpodobným odběratelem byl Izrael. Diane Klerich v době schůzek působil jako vedoucí pobočky CIA v Ankaře. Spolupracoval s šedými vlky a bulharským Kintexem. Stal se klíčovou postavou v obchodech se zbraněmi pro drogy. Věděl o aktivitách, které se odehrávaly v hotelu Vitoša a o spojenectví, které se vytvářelo mezi šedými vlky a sicilskými dony, i když se o tomto vývoji ve své knize A Spy for All Seasons nezmiňuje. Po vytvoření nové drogové sítě mezi Tureckem a Itálií se stal šéfem pobočky v Římě, kde zůstal až do pokusu o atentát na Jana Pavla II. Podrobněji jsem ho probíral v mém pořadu Turecko a šedí vlci. Kápové se dohodli, že za morfium zaplatí šedým vlkům dodávkami zbraní, včetně tanků Leopard, vrtulníků Kobra plně naložených raketami a děly a raketometů RPG-7. Turci pak mohli tyto zbraně prodávat povstaleckým skupinám v Polsku, Střední Asii, východní Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Tuto munici dodávala CIA z arzenálu NATO v západní Evropě a od Horsta Grillmayera, německého obchodníka se zbraněmi, který pracoval pro německou tajnou službu BND. Obchod se zbraněmi řídila společnost Kintex v Bulharsku.

sabiera. To je konec dnešního čtvrtého dílu. Co uslyšíte příště? Příště se podívám podrobně na přípravu, průběh a následky atentátu na papeže Jana Pavla II. Ten totiž zahájil dialog s Kremlem, uklidňoval polskou solidaritu, což bylo v přímém rozporu se CIA, která chtěla naopak vyprovokovat solidaritu k neuváženým akcím. Probíhala i řada dalších věcí, ale tou nejdůležitější bylo, že papež Jan Pavel II. Se chtěl vydat po vlastní mírové ose. Nesvatá aliance Vatikánu, mafie a CIA mu to musela důrazně připomenout. Na scénu přišli turečtí šedí vlci. To je všechno v rámci této části této epizody Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já doufám, že se vám i tento díl líbil, milí posluchači, že mě proto budete sdílet na sociálních médiích, že budete komentovat tady na kanále Odyssey pod pořadem Studia Tapin Radio a taky, že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítka odebírat a zvoneček. Tato dvě tlačítka, která vám zajistí, že nepřijdete ani o další díly, ani o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio svobodného vysílače. To je všechno od mikrofonu a zdraví Vítek, mějte se všichni hezky a příště při poslechu další části se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spolyká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně

0: Přesně tak. Naším úkolem je z těch zdrojů poskládat mozaiku. A ta ukazuje, jak se financovaly tajné operace, jak velká politika ovlivňovala globální obchod s drogami a jaké to celé mělo. No, jaké to mělo následky.
1: A nebudeme mluvit obecně.
0: Vůbec ne. Zaměříme se na konkrétní jména, operace a zlomové body v 70. a na začátku 80. let. Je to příběh, kde se hranice mezi dobrem a zlem naprosto smazává.
1: Tak se do toho pojďme pustit. Začínáme na Sicílii s jedním velkolepým, ale nakonec, jak se ukázalo, neúspěšným plánem. Takže první velká postava, která nám z těch stránek doslova vyskakuje, je bankéř Michele Sindona. Materiály ho popisují jako finančního génia, ale taky jako člověka s prsty v neuvěřitelných věcech.
0: To rozhodně.
1: A jednou z nich měl být plán na odtržení Sicílie od Itálie. Co zatím pro boha bylo?
0: Stručně řečeno, strach z komunismu a peníze z heroinu. V 70. letech v Itálii sílila komunistická strana a hrozilo, že by se mohla dostat do vlády.
1: Což byla pro Washington noční můra.
0: Přesně. A Sicílie byla klíčová nejen kvůli americkým vojenským základnám, ale hlavně jako centrum pro rafinaci heroinu. Mafie tam měla stovky laboratoří, ovládala trh. Nezávislá Sicílie, ovládaná správnými lidmi, by byla pro CIA a mafii obrovským jackpotem.
1: A tenhle plán prý dostal reálné obrysy, když se tehdejší premiér Aldo Moro chystal vytvořit vládu právě s komunisty.
0: Ano, v tu chvíli se Sindona sešel s lidmi z CIA a měl mít podporu i takzvaných jednotek Gladio.
1: Gladio, jen pro rychlý kontext.
0: To byla v podstatě tajná armáda NATO v Itálii. Oficiálně měla bojovat proti případné sovětské invazi, ale podle těchto zdrojů se zdá, že její aktivity byly daleko, řekněme, kreativnější.
1: A tady se zapojili naplno.
0: Naprosto. K sicilskému pobřeží dokonce připlula americká letadlová loď. Sindona se pak vydal do New Yorku, aby pro ten plán získal i americkou mafii.
1: Jak je přesvědčoval, to si umím představit to setkání.
0: To ano. Na schůzce jim prý ukázal dopis od amerického admirála jako důkaz a slíbil Zlaté hory. Konkrétně amnestii pro všechny mafiány za zločiny spáchané před převratem.
1: A co jim přesně řekl?
0: Podle jednoho svědka jeho slova byla: americká armáda mě k tomu zmocnila. Převratu se nezúčastní, ale u pobřeží Sicílie bude flotila jako pojistka.
1: Takže měl podporu CIA, mafii, v záloze americkou flotilu. To zní jako neprůstřelný plán. Co se mohlo pokazit?
0: V takových operacích je to skoro vždycky lidský faktor. Sindonova pravá ruka, muž jménem Carlo Bordoni, byl v roce 1976 zatčen.
1: Aha.
0: A začal mluvit.
1: Aha.
0: Na povrch vyplavaly informace o tajném seznamu. 500 men politiků, průmyslníků, mafiánů, kteří byli zapojeni do operací Gladia a praní špinavých peněz.
1: A v tu chvíli?
0: V tu chvíli od Sindony všichni dali ruce pryč. Najednou byl toxický.
1: A tady se ten příběh láme z thrilleru do, no, skoro do absurdní komedie. Aby se vyhnul soudu v Americe, Sindona zinscenoval vlastní únos. A ten jeho převlek?
0: To je opravdu neuvěřitelná pasáž. Bílá paruka a prý si na nos přilepil kousek kuřecí kůže, aby vypadal jinak.
1: Kuřecí kůži?
0: Ano, s falešným pasem odletěl do Vídně a pak na Sicílii, kde se během svého únosu snažil vydílet své bývalé spojence. Hrozil, že zveřejní ten seznam.
1: A zafungovalo to?
0: Právě že ne. Jeho zednářský mistr Licio Gelli, což byla další nesmírně vlivná postava, si ho pozval k sobě a v podstatě mu nařídil, ať se vrátí do USA a čelí soudu.
1: A aby si zachoval tvář.
0: Přesně. Aby ten příběh o únosu vypadal věrohodně, nechal se postřelit do nohy.
1: To je naprosté zoufalství. Vlastní únos, kuřecí kůží na nose a nakonec se nechá postřelit. Místo geniálního finančníka tu najednou máme postavu z grotesky.
0: Ale ani tomu nepomohlo. Vůbec ne. V roce 1980 ho v USA odsoudili na 25 let.
1: Ale tím to nekončí?
0: Tím to zdaleka nekončí. V roce 1986 ho vydali do Itálie, kde dostal doživotí. A dva dny po rozsudku ve své přísně střežené cele po snídaní vykřikl:
1: otrávili mě.
0: Přesně, to byla jeho poslední slova. V jeho kávě se našla smrtelná dávka kyanidu. Nikdy se nezjistilo, kdo mu ho tam dal.
1: Takže Sindona je ze hry. Ale ten obrovský biznis, který pomáhal budovat, ten samozřejmě nezmizel. Naopak.
0: Naopak. Ten proud heroinových peněz byl teď tak obrovský, že staré metody jako Vatikánská banka už prostě nestačily.
1: A tady se podle zdrojů otevírá úplně nová kapitola globálního praní peněz.
0: Přesně.

0: Objevují se nové, mnohem sofistikovanější pračky. Třeba Castle Bank and Trust na Kajmanských ostrovech. Založil ji agent CIA Paul Halliwell a v jednom z textů je popsána jako...
1: Jako co?
0: Jako most mezi makovými poli v Thajsku a organizovaným zločinem v Americe. Tyhle peníze pak mizely v tom, co zdroje nazývají černou dírou CIA. Miliardy dolarů se jednoduše odepsaly jako bezcenné půjčky.
1: A pak je tu Nugan Hand Bank v Austrálii. Ten její příběh zní skoro jako z Bondovky. Začíná to nálezem mrtvého těla.
0: Ano, v lednu 1980 našli spolumajitele banky Franka Nugana zastřeleného v jeho autě. A teď to začne být zajímavé. V kapse měl vizitku Williama Colbyho.
1: Bývalého ředitele celé CIA?
0: Přesně tak. Oficiální verze byla sebevražda, ale na pušce se nenašly Nuganovy otisky.
1: A aby to nebylo málo, Nuganův partner Michael Hand, veterán ze speciálních jednotek Zelené barety, začal okamžitě pálit všechny důkazy.
0: Přesně, v těch materiálech je neuvěřitelný popis toho, jak začal panicky skartovat dokumenty, prý toho zničil tolik, že by to zaplnilo malý dům. Ostatním ředitelům vyhrožoval betonovými botami a pak prostě...
1: Zmizel.
0: Nikdo ho už nikdy nenašel. Máme tu tedy pohromadě bankéře, špiona a vojáka. Z toho prostě nekouká nic dobrého.
1: Takže co byla Nugan Hand Bank ve skutečnosti zač?
0: Podle těch zdrojů to byla v podstatě banka řízená CIA. V jejím vedení seděli vysocí američtí vojenští a zpravodajští důstojníci. A její účel? Prala peníze z heroinu ze Zlatého trojúhelníku, financovala nákupy zbraní pro partizány a posílala peníze do Itálie na podporu křesťanských demokratů.
1: Prostě takový globální finanční nástroj pro tajné operace.
0: Přesně tak.
1: A vraťme se k Williamu Colbymu, ex-řediteli CIA, jehož vizitku našli u toho mrtvého bankéře. Ten přece musel být klíčovou postavou.
0: Naprosto. Colby měl prsty v operaci Gladio, měl skvělé vztahy ve Vatikánu, s mafií i s tím Licio Gelim, kterého jsme zmiňovali. A způsob, jakým zemřel, to je taky kapitola sama pro sebe.
1: Jak zemřel?
0: V roce 1996 se za dost podivných okolností utopil při rybaření. Prostě odešel od večeře, nevzal si ani záchrannou vestu a jeho tělo našli až po týdnu.
1: Další záhadné úmrtí v naší skládačce.
0: Přesně.
1: To je neuvěřitelné. Zdá se, že jakmile se někdo stal nepohodlným nebo příliš velkým rizikem, prostě zmizel. A jak teď uvidíme, tenhle vzorec se možná opakoval i na té nejvyšší možné úrovni. Děj se přesouvá do Vatikánu do roku 1978.
0: Ano, umírá papež Pavel VI. A na jeho místo je zvolen Albino Luciani, který přijímá jméno Jan Pavel I. Byl známý jako usměvavý papež, ale podle všeho mu úsměv velmi rychle stuhl na rtech.
1: Stuhl, když zjistil, co se děje ve Vatikánské bance.
0: Přesně. Zjistil, že Vatikánská banka pod vedením arcibiskupa Marcinkuse neslouží ani tak církvi, jako spíš mafii a operaci Gladio.
1: A ta čísla jsou ohromující.
0: Z 11 000 účtů jich prý církevním účelům sloužilo jen asi 1600. Zbytek patřil lidem jako Sindona, Jelly, bankéř Roberto Calvi a různým mafiánským klanům.
1: A to nebylo všechno, že?
2: Nebylo. Papež se údajně dostal k seznamu. Seznamu 121 vysoce postavených duchovních, kteří byli členy zednářských lóží. Především nechvalně proslulé lóže P2, kterou vedl právě Licio Jelly.
1: Což bylo pro Vatikán něco naprosto nepřijatelného.
2: Absolutně. Obrovský skandál.
1: A tak se 28. září 1978 rozhodl jednat. Plánoval velký úklid. Chtěl odvolat arcibiskupa Marcinkuse z čela banky a udělat další radikální změny.
2: Přesně. Večer si ten seznam změn a nominací položil na noční stolek. A hned druhý den ráno ho našli mrtvého.
1: Po pouhých 33 dnech v úřadu. A ty okolnosti jeho smrti jsou v těch materiálech popsány jako, no, jako extrémně podezřelé.
2: To je slabé slovo. Jako první k němu přišel kardinál Willott, tehdejší státní sekretář. A jeho první otázka prý nebyla, co se stalo, ale...
1: Ví ještě někdo, že svatý otec je mrtvý?
2: Ano. Okamžitě z papežova pokoje odstranili jeho léky, brýle, pantofle a hlavně všechny dokumenty, včetně toho seznamu. Nikdo je už nikdy neviděl.
1: A sopitva? U takto významné osoby by to měla být samozřejmost.
2: Měla, ale nekonala se. Pohřebáci byli zavoláni ještě předtím, než dorazil lékař. Tělo okamžitě nabalzamovali, což jakoukoliv smysluplnou pitvu znemožnilo.
1: A Vatikán pak vydával protichůdné zprávy.
2: Několik. Nejdřív tvrdili, že četl knihu, která ale ve skutečnosti zůstala v Benátkách. Pak, že zemřel na infarkt, což ale popřeli jeho osobní lékaři s tím, že byl naprosto zdravý. Celé to působí jako masivní a dost neobratný pokus o zahlazení stop.
1: Takže usměvavý papež je po měsíci mrtvý a všechno nasvědčuje tomu, že se snažil rozbít spojení Vatikánské banky s mafií a tajnými službami. Po jeho smrti se tedy hledal nástupce a na scéně se objevuje naprostý černý kůň.
2: Přesně tak. Polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho zvolení jako Jana Pavla II. Bylo pro svět absolutním šokem. Mnoho lidí na svatopetrském náměstí ani nevědělo, kdo to je.
1: A zdroje naznačují, že jeho zvolení nebylo náhodné.
2: Přesně, že to byl výsledek práce CIA. Wojtyla byl známý svými silnými protikomunističkými postoji. A agenti CIA, například vlivný kardinál John Cody z Chicaga, s ním měli navázat kontakt už dříve.
1: A zase v tom byly peníze?
2: Podle těchto tvrzení proudily miliony dolarů přes americké a vatikánskou banku na podporu protikomunistických kardinálů v Polsku, včetně Wojtyly.
1: A s příchodem nového papeže se všechno vrátilo do starých kolejí. Marcinkus i Vilot zůstali ve svých funkcích. A zrovna v té době, na přelomu 70. a 80. let, se stalo něco, co celý ten systém ohrozilo.
2: Ano, obchod s heroinem v jihovýchodní Asii se zhroutil. Kvůli suchu, monzúnům a politickým změnám po pádu Saigonu najednou vyschl hlavní zdroj financí pro gladio a tajné operace. Bylo potřeba rychle najít nový.
1: A našli ho ve zlatém půlměsíci v Afghánistánu, Pákistánu a Íránu.
2: Jenže tam byl problém. Tehdejší prosovětská afgánská vláda se snažila pěstování máku vymítit. Viděla v tom zdroj příjmů pro své nepřátele, radikální islámské fundamentalisty.
1: A tak CIA podle těchto zdrojů udělala to nejlogičtější.
2: Začala podporovat právě tyto fundamentalisty, jako byla skupina vedená Gulbuddinem Hekmatyárem.
1: Tady ta tvrzení v materiálech opravdu přitvrzují. Popisují, že CIA začala financovat mujahedíny ještě před sovětskou invazi. Vlastně s cílem Sovětský svaz k té invazi vyprovokovat.
2: Přesně tak. Jeden ze zdrojů cituje memorandum amerického ministerstva zahraničí z léta 1979, které říká, že pád afgánského režimu je v zájmu USA, protože by to ukázalo třetímu světu, že sovětský pohled na dějiny není nevyhnutelný.
1: A ta operace Cyklon se stala nejdražší tajnou operací v historii.
2: Nejdražší. A podle těchto materiálů i zdrojem vzniku stovek teroristických organizací, včetně Al-Kaidy.
1: A s podporou CIA produkce opia v Afghánistánu explodovala. Z původních 400 tun v roce 1971 na 1800 tun po zahájení operací.
2: Obrovský nárůst.
1: Jak se ale tenhle heroin dostával do Evropy?
2: Přes Turecko. CIA prý infiltrovala tureckou tajnou službu a využila ultranacionalistickou skupinu Šedí vlci. A ti udělali dohodu se starými známými se sicilskou mafií. Schůzky se konaly v luxusním hotelu v bulharské Sofii.
1: A jak ten obchod fungoval? Nebyly to jen peníze, že?
2: Nebyly. Mafie platila zbraněmi. Za morfiový základ dodávala šedým vlkům zbraně z arzenálů NATO. Tanky, vrtulníky, raketomety.
1: Zbraně NATO?
2: Ano. Šedí vlci je pak prodávali dál po Blízkém východě. A celý tenhle obchod údajně kryla bulharská státní firma Kintex. Kruh se uzavřel.
1: Když to všechno poskládáme dohromady, je to neuvěřitelná síť. Od plánu na odtržení Sicílie přes podezřelou smrt papeže až po financování mujahedínů v Afghánistánu. Všechno je propojené penězi z heroinu.
2: A zdá se, že nitky vedou k jedinému cíli. Zajistit neomezené, nekontrolovatelné finance pro tajné operace v rámci studené války.
1: To, co je na těchto materiálech fascinující a zároveň děsivé, je právě ta ukázka, jak se geopolitické strategie propojují s organizovaným zločinem.
2: Na té nejvyšší úrovni. Jakmile se jednou vytvoří takový systém pro dobrý účel, jako byl boj proti komunismu, začne se žít vlastním životem. Ta hranice mezi špionem a mafiánem se úplně smaže.
1: Katastrofální. Vytvořily se struktury, které pak bylo těžké, neli nemožné kontrolovat.
2: A to nás přivádí k závěrečné myšlence. Pokud jsou tvrzení v těchto zdrojích byť jen z části přesná, jakou cenu má národní bezpečnost, je-li vykoupena spojenectvím s mafií, destabilizací celých regionů a vytvořením hrozeb, kterým možná čelíme dodnes.

0: Někdy se stává, že člověk z kontaktu je nějaký mrtvý, který je dezorientovaný a nedokáže vstoupit do té jiné relativy, do toho jiného světa. A ale pro lidi, kteří nevědí, co to je a proč to je, tak je to mě pro mě zkušenost. Protože mrtvý se bojí a ten jeho strach a hrůza se přenáší vlastně na toho člověka, který to vnímá. U běžných lidí je to hlavně někdy v snoch, hlavně v té lokalitě, kde ten mrtvý zemřel. A šaman může pomoct na té skupině ukázat tomu dezorientovanému mrtvému cestu směrem do toho jiného světa a nejednoduše v tom směru jít vlastním příkladem, že člověk mu ukáže, že to funguje a že nemusí se bát a kam může jít a potom už většinou jít dělat.
1: Šaman, ktorý pomáha iným, musí byť duševne vyrovnaný. Preto to radšej robia viacerí. Táto technika sa nazýva duševné kanoe a používa sa aj na pomoc bludným dušiam mŕtvych. Sedíme v tvare lode, pretože takto sme najsilnejšie prepojení. V strede je najskúsenejší z nás a vďaka energii, ktorá je naokolo, otvorí stratenej duši bránu na druhou stranu.

0: Tak jo, vážení posluchači, to byla nádhera, co na začátku Carlos Santana, Mark Knopfler, narazil jsem na to na jedných takových stránkách a je to neuvěřitelný. Z roku 69, všímejte si toho zvuku. Nádhera, prostě úplně mi to nabilo do začátku toho pořadu dnešního, kdy tu máme opět Petra Taubingera. Petře, moc hezký večer.
1: Tak zdravím tě, Pavle, a zdravím teda všechny. Slyšíme se dobře?
0: Slyšíme se výborně. No, na začátek musím říct, že už jsme tady asi tak 4 hodiny diskutovali předtím opět. Vždycky se ptám Petra, jestli má něco připraveného, a on mi to začne tady povídat, co všechno má připraveného. A tím pádem vlastně toho vyříká možná 4 hodiny 20 minut. A já mu vždycky řeknu, a dokážeš to tohleto zopakovat teďko do živého vysílání? A on řekne ano. Takže Petře, co jsme tam... Je to velmi náročný téma samozřejmě, ale řekni to, co jsi mi říkal, co tam máš nového, protože dnešní pořad je opět Zeitgeist, změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. Ale ty jsi říkal, že je tam takový nějaký nový projekt nebo něco novějšího, opět zase, tak se o tom zmiň, protože jsi říkal taky, že to je velmi náročná technická záležitost, že by vás to prý moc nebavilo, posluchače, ale mě osobně zrovna by to velmi zajímalo a mě by to bavilo. Já konečně už bych chtěl něco, co má logiku, co má prostě něco a ne ty jejich politický keci, hádání se o všem možným, co nefunguje a tak dále, a tak dále. Něco, co je logický, co je trochu promyšlený, co by mohlo fungovat. Takže o co jde, Petře?
1: Zaprvé jsem ti říkal, že ti to neřeknu, protože není na to čas, ale samozřejmě, že se o tom zmíním a zmiňoval jsem se možná už i minule. Jedná se o ten projekt Integral, který rozvinul Peter Joseph, a je to teda v té fázi, kdy už to teda běží a mají na to i webovky, ale já o tom nebudu mluvit. Zaprvé je to techničtější záležitost a 99% posluchačů by odpadlo. Takže trošku demotivace. Nicméně není to tak, jak takhle říkám, jak to vypadá, ale je to spíš samostudium, aby se lidé do toho pustili. Já sám tam mám na našich stránkách www.cigesmovement.cz jsou články, které doporučuji ke studiu. Jsou vždycky od vrchu dolů. Já je budu občas prohazovat, protože dělám občas i nějaké korekce a hlavně i sám potřebuji určité věci oživit. Je to opravdu studium, není to prostě článek z nějakého magazínu, který si člověk přečte a pak to vyhodí. To jsou věci, které se prostě je potřeba si to připomínat, je potřeba s ním pracovat a je potřeba, protože jinak se do té hlavy prostě dostává ten odpad, ten bordel z toho trhu, z televize a ze všech možných nesmyslných zdrojů. A to znamená, já to znám sám na sobě, proto vím, o čem mluvím, a myslím, že lidi to mají, jak je pozorují kolem sebe, mají to podobný, takže opět budu spíše vyzývat lidi, aby se prostě dívali na ty stránky a začali se ti zájemci teda vážně zabývat o to, co se v té společnosti děje, ne to, co se děje v televizi, nebo co nám ukazují média. Tohle to je skutečně vážná věc, protože za těch 35-40 let jsme se prostě neposunuli. Já to pozoruju v té společnosti, jakmile se situace uklidní a není emotivní. Lidé pořád jsou ukotveni pouze v té politice, tam to emotivní je, ale víme přece, každý si může dát svou vlastní kalkulaci a víme, že těch posledních 50, 80, 100 let se ta společnost prostě výrazně nezměnila. Kromě toho, že technologie jde dopředu, tak společnost se topí ve stále větším srabu, protože, jak už jsem řekl mnohokrát, tržní kapitalismus se neslučuje s technologickým pokrokem a s růstem jakoby znalostí a všeho, co dneska dává nějaký smysl, s ekosystémem a podobně. A všechny ty články a tohleto jsou rozebírány do poměrně podrobných věcí. No a co se týče toho projektu Integral, tak to je kapitola sama pro sebe a já jsem Pavlovi takorát říkal, že se tomu bude možná věnovat někdy v příštích vysíláních. Nechtěl jsem se do toho pouštět, protože si myslím, že ještě není doba, a i když je to opravdu jenom názor, ale ti, kdo chtějí vědět více a kdo skutečně chce vědět více, tak má možnost už dneska se bez problému dostat těmto odkazům, k těmto věcem, a začít to dělat, protože stejně nakonec to nebude o tom, že přijde nějaký spasitel a řekne, co ti lidé mají dělat. Ne, tohle to je o tom prostě, že pokud chceme demokracii, kde lidé budou vládnout a rozhodovat o věcech, co se bude dít a nebude dít, tak musí sami hledat tu motivaci v tom, co je baví a konfrontovat to s tím, co dává smysl, co je ekologicky přínosné, co je přínosné skutečně pro dlouhodobou udržitelnost ve společnosti, co změní totálně tu kulturu tak, aby skutečně byla udržitelná v souladu s životním prostředím, protože tohleto tržní kapitalismus není a nikdy nebude. Jo. Ta společnost prostě bude selhávat. Já se teďka budu spíše bavit zase v té obecné rovině, protože si myslím, že to je motivačnější pro ty normální průměrné lidi, než se pouštět do nějakých technických věcí navíc. Já to ani nemám tak úplně podrobně, abych mohl udělat nějakou cenou kostru, takže vím o tom něco, ale rozhodně, kdybych se měl pouštět do nějakých technických věcí, potřebuji vědět více, mít nastudovanou více detailů i já. Takže víceméně to, co bych doporučil určitě v rámci toho, že lidé potřebují, chceš tam, Pavle, podat?
0: Samozřejmě.
1: Ale že tě nevidím, ale to nevadí.
0: Tak,
1: lidé potřebují prostě vědět,
0: tady
1: aby se posunuli, jo, aby se posunuli dál, aby měli získali tu motivaci, tak pořád mi vychází jako smysluplné, že musí prostě začít sami hledat a tady vlastně ty věci chápat, jak funguje trh, proč ten trh prostě nestabilní, co ve společnosti generuje a proč to, co vidíme i v té televizi a v těch médiích a všechno, proč to celé dává smysl. Že je to stále dokola a tak dále, je to samozřejmě té spotřeby a tak dále. Takže tak jeden z takových těch docela dobrých článků je třeba ta diskuze s prokapitalistickými kultisty, tam je mnoho otázek a odpovědí právě jak vůbec diskutovat s takovými lidmi, kteří vlastně pořád obhajují volný trh a tržní kapitalismus a tady je krásně vyvrácena ukázána ta logika těch nejběžnějších otázek, které vlastně lidé neustále používají i v médiích obecně, politici a podobně. Takže je to tady krásně vyvráceno prostě a na tom se člověk může velmi rychle naučit, jak skutečně funguje trh a proč trh prostě nebude nikdy udržitelný, jo, když to řeknu velmi zjednodušeně. Takže jako opravdu to, ten článek má asi je ta 30 stran a je v češtině samozřejmě, aby bylo jasno, že naše stránky jsou plně celé v češtině. Nemusíte ta člověk jako používat překladat nějaké překlad translátory, protože stejně to potřeba pak upravovat, jo, tam to není dokonalý překlad, i když to udělá umělá inteligence, tak prostě ten překlad potřeba korigovat a upravovat, ale rozhodně samozřejmě už dneska jsme dál než před 10 lety v tom překladu strojovém, protože se takové překlady dají udělat podstatně rychleji, ale musí to člověk mít pod kontrolou a musí to vlastně celý projíždět. Takže tohleto je doporučení. Tady z těchto článků, v podstatě na těchto stránkách, které jsem jmenoval, může si člověk vybrat podle toho, co ho zrovna zajímá. Toto bych doporučil určitě. A jinak všechno, co tam je, doporučuji, ale vím, že lidé nemají za tolik času, tak někdy je dobrý třeba dát nějaký tip a pokud to člověka zaujme, tak může pokračovat ve čtení dalších a dalších věcí nebo v nějakých videích a podobně, co ho pak zaujme. Je to samostatná práce, samostudium, není to o tom, že přijde spasitel a určí, co mají lidé dělat. Jo, to, ta společnost, pokud se mají udržitelní, není založena na politice, není založena na nějakém diktátorovi, není založena na tom, že přijde nějaká vláda a řekne, co mají lidé dělat. Tady to je o tom prostě, že lidé sami musí. A to je ta svoboda, skutečná svoboda.
0: Na stěně zhruba teda na čem to je založený, jen tak zkus to. To v kostce říct, já vím, že to asi bude těžký.
1: To jako nastín. Nastín můžu příště, ale dneska můžeme třeba probírat, nebo dobře, no tak se musel podívat samozřejmě na nějaké věci, že píšeme
0: co to je, o tom, co je o tom jinýho, články. Co v tom je jinýho, třeba, já nevím, posluchači znají z jiných pořadů třeba tu reformu společnosti. Já to pořád mám jako asi to nejlepší, co asi v současné době si myslím, že existuje, ano, tak v těch reálných možnostech. A jak se tohleto, dalo by se říci,
1: Teď se ptáš na co konkrétně?
0: Já se ptám právě na to, jak se jmenuje, integrál nebo integrita? Nebo jak
1: integrál, to, integrál.
0: Ano.
1: To slova integrál.
0: Ano. A jak, jestli to má něco společného s tou reformou společnosti? Ty víš asi, o co jde samozřejmě.
1: No, nemá, protože nemá. To jsou věci, které se vychází
0: z toho systému. Dobře, na čem je to založené?
1: No, dobře, ale já teďka, když začneme, tak na stránkách už byly tři články na toto téma zveřejněný. Jeden z těch článků se jmenuje přímo Integrál dvojtečka úvod. Další článek je, a je to označený...
0: To je na jakých stránkách Zeitgeist?
1: Na Zeitgeist.cz, jo. Na českých, na našich stránkách, co tady spravuji já, co tam přidávám ty věci a podobně. A integrál úvod, to je třeba první věc, a je to krásně označený tím obrázkem a přímo na tom obrázku je napsaný integrál, takže snadno se to dohledá, když bude člověk roluje po té stránce směrem dolů do historie, tak hned na to narazí integrál úvod. Další článek je nahoře nad tím integrál funkční demokracie a další integrál, nebo co se týká trošičku toho integrálu, je bílá kniha integrál, která byla vydaná, a tam už jsou opravdu technické věci, to nebude asi zpočátku pro, to bude spíš pro ty lidi, kteří se chtějí pustit už do práce.
0: Moment, tady možná vidíš stránky, stránky, že jo, a jak se k tomu člověk dostane?
1: Musíš, roluješ dolů, nejdeš do menu, kašli na to, běž dolů a podívej se na ty loga. Běž dolů, dolů, dolů, dolů, furt dolů, roluj, tam první, druhý, Ježiš. Třetí, už seš tam. Integrál úvod, jo, 26.11.2025 datum.
0: Já to nevidím.
1: No, tak to přijel, nebo seš ještě pod tím? Všechny dolů musíš asi.
0: No, tak jedu, jsi říká, už jsem to přejel.
1: Ale běž do konec a pak běž směrem nahoru a uvidíš.
0: Tady vidím 10.11.25, to je už je to, 24.25, to je trochu...
1: 26. listopadu 2025 je nějaký úvod. Jo, je tady dokonce nějakých x bodů, jo, který si člověk může potom všechny probrat, ale je to pouze naštěstí zobecněný popis, takže
0: tady,
1: nic velkého, nic technického.
0: Integrál, ano, už je to tady. Už je to tady. Na to, když kliknu, tak se něco ukáže, jo? Ano, integrál úvod, jsou tam nějaký body a tak dál, Je to tak, tadyhle? Co je integrál,
1: jo,
0: mandát růstu a tak dál?
1: No? Čtenáře na seznámení se vůbec zhruba o co jde velmi zjednodušeně a velmi stručně. I když to má nějakých 18 stran, ten úvod, ale to jsou, jsou tam ty obecnosti, co se týče kapitalismu a podobně. Proč? Protože člověk potřebuje pořád důvody, pokud má měnit něco, tak musí vědět proč, protože pokud mu něco funguje, tak takový systém se nemění, že jo. Jako když bohatým například funguje kapitalismus a generuje jim zisk, tak takový lidé rozhodně nebudou měnit systém, který jim zajišťuje existenci a vytváří nadhodnotu takzvanou, ale ve své podstatě je ten zbytek populace na úkor zbytku populace samozřejmě. Hmm. Takže je to v podstatě pro lidi, kteří chtějí se pustit do práce, proto já se tomu ani nechci věnovat v těchto pořadech moc dopodrobna, protože zatím není klima v té společnosti, že by lidé kladli otázky a chtěli o tom vědět více. Je to spíš o těch jednotlivcích, kteří chtějí založit komunity a začít pracovat tímto způsobem, že vytvářet samo sebe organizující se systém, sebemotivační, jo, a tady prostě koncept vycházející z teorie systému obecně, z zákonů nutné variety, to všechno, co jsme tady probírali ty roky, tak všechno to vychází z vědecké metody, z toho, co víme o světě a jak má udržitý systém fungovat. Jo. Tady to jsou koncepty, jak třeba taková demokracie by měla fungovat, co to vůbec demokracie je, ve své podstatě, jak se v technologicky vyspělé společnosti implementuje. To jsou všechno věci, které už nejsou založeny na penízech, i když je to ale pozor, uvědomme si, že integrál je takzvaný přechodné období. Jo. Ona se zabývá přechodným obdobím vlastně přechodu od tržního kapitalismu ke společnosti, která už potom nebude v budoucnu někdy založena na penězích, ale pouze na zdrojích. Ale integrál ještě implementuje takzvané časové kredity, které právě by měly určitým způsobem jaksi, nevím, jestli to slovo motivovat je správné, ale jakýmsi způsobem zvůzovka zvýhodná je ty, kteří nejvíce přispívají, ale to je všechno dynamické. Není to prostě, nedá se to investovat, nedá se to prodat, nedá se to, to zaniká to a tak dále. Ale tyhle ty věci jsou tady podobně rozepsané, to se rozhodně pouštět nebudu, protože ten, o kdo o to má zájem, si to může nastudovat. A navíc je to diskutabilní, to znamená, musíme si uvědomit, že ten demokraticky otevřený systém je o tom, že lidé navrhují, jak ten systém bude optimálně fungovat. To znamená, že všechno je to otevřený zpětným vazbám a vlastním návrhům, že na tom to celé stojí. Že ten první systém pro návrh s otevřeným přístupem, to je za druhé, on vlastně uvádí první bod CDS, takzvaný systém kolaborativního rozhodování, jo, jak komunita přemýšlí a rozhoduje. Jo, to je takový jeden z těch uzlů nebo jeden z těch mechanismů, procesů. Jo, pak máš za druhé ten OAD, neboli systém pro návrh s otevřeným přístupem, to znamená, lidé můžou přistupovat a navrhovat cokoliv, co potřebují vylepšit, jo, a tak dále. Ono to trošičku připomíná, když si vzpomeneš trošičku tu moji přímou systémovou ekonomickou demokracii, protože všechno to vychází z teorie systému. Ale to už jsou třeba rozpitvané věci, které v tom konceptu té přímé demokracie, kterou já jsem uvedl, tam nebyly a ani nemohly být, protože byl to koncept a ten je otevřený vlastně tomu vývoji a to stejný ten integrál. Toto jsou už ale podrobnější věci, které dál budou rozpracovány i softwarově, programově, to znamená, Josef pracuje na těchto věcech. Já samozřejmě nevím s kým, jo, jestli má nějakou komunitu, protože to já neřeším zatím tady ty věci, ale rozhodně to doporučuju pro ty, kteří chtějí vědět a chtějí přemýšlí o tom, jakým způsobem vytvořit nějakou malou jednotku, která bude schopna seberozvoje, bude demokratická, bude využívat postupně nejmodernější technologie a vlastně bude vytvářet ten první článek, ten první úzel té moderní společnosti. To znamená, pak to musí být duplikovatelný. To všechno vlastně respektuje zaprvé ten holografický princip, že ten systém nezávislých jednotek a současně respektuje celek jako výměnu informací a tak dál a veškerý pravidla, která se vylepší, jsou kopírovatelná. To znamená, to jsou všechno věci, které se tady rozpitvávají do těch nejmenších detailů. Integrální časové kredity, to je další věc, to si tady taky člověk může přečíst. Další věc je systém kooperativní organizace, COS 4, jo, jak se věci ve skutečnosti staví, převisťují a udržují, jo, systém zpětných vazeb podobně, jo. To je ten pátý bod, systém zpětné vazby a hodnocení, jak se celá věc učí, samoopravuje a zůstává zdravá. Je to podobně v podstatě jako umělá inteligence, je to prostě samoučící se systém, který se neustále zdokonaluje, má zpětné vazby přesně nastavené a udělané tak, že se neustále učí a zdokonaluje na rozdíl od tržního kapitalismu, který ty zpětné vazby nemá a jedinou zpětnou vazbu je ten zisk, který v podstatě vede k degradaci společnosti a ekosystému. A já se opravdu nechci pouštět do detailu, protože bych to ani nedal. Jo, já na to teďka spíše budu odkazovat, ale postupně, jak jsem ti slíbil, nevím kdy, v příštích vysíláních bychom mohli, pokud bude zájem samozřejmě, protože je to otázka veřejného zájmu tohleto, to není jen o tom, že já si tady něco vymyslím a když ta veřejnost to nebude mít zájem, tak pro mě je to ztráta energie. Tohle to není žádný totalitní systém, který se bude vnucovat lidem, ale pokud lidé budou cítit potřebu, buď se budou ptát, klást otázky, nebo prostě budou chtít něco začít dělat, tak tady prostě už zdroje jsou. Zdroje jsou, bez hledu na mě, jestli já o tom mluvím nebo ne. Jo.
0: To je stále...
1: Josef to rozebírá mimochodem, kdo teda chce přímo, na, jak se říká, na autora, na ten design, na to, kde se to skutečně tvoří, tak přímo Josef dělá pořady. Ty pořady, vlastně videopořady, už i na toto téma. A na ty pořady samozřejmě vedou odkazy z našich stránek, protože já to tam aktualizuju. Je to v angličtině, ale člověk si může zapnout titulky nebo si potom přečíst transkript, to znamená ten text, co je namluvený v tom videu, tak je možný v angličtině vidět i v té textové podobě a může si ho člověk nechat i přeložit rychleji a může se v tom prostě prodit a prostudovat si to a případně to využít, pokud má ten zájem. Jo. Ale každopádně ta vědomost nikomu neuškodí, protože když se bude lámat společnost, tak samozřejmě čím více lidí bude mít povědomí o tom, že je možné vytvořit systém, který je udržitelný, aby nebyli potom v té beznaději, že mimo kapitalismu už není možné už nic, že kapitalismus je nejlepší systém, který máme, protože lidé nemají znalosti o tom, že existuje mnoho alternativ, jak organizovat věci a tak dál, ale budou mít i povědomí o tom, že existuje v podstatě systém, který je založen přímo na přírodních principech a zákonu nutné variety přírodních zákonů a vlastně plné systémové demokracie, kde vlastně lidé vládnou, rozhodují, přispívají a sami určují, co se bude dít ve společnosti. To znamená, není to žádný vládce, jednotlivec nebo žádná elitní skupina lidí, která se nějakým způsobem prosadila, udržuje si tu moc pomocí trhu a peněz a majetku a pronikla do veřejné správy a znásilnila takzvanou rodící se demokracii, takže to víme, že dneska žádná demokracie není, ale podle definice, ale už jsme probírali mockrát, já se jenom opakuju. Takže můj příspěvek dneska by měl být spíše odkazový, ale můžeme se
0: zabývat. Jestli můžu k tomu, Petře, to je přesně, ale já mám obavu prostě. Když to tak sleduju už těch 12-20 let, co se o to člověk trochu zajímá, ta reforma společnosti, asi do toho odkážu zpět, to už je 20 let stará záležitost, minimálně. A snažili jsme se to nějak popularizovat nebo cokoliv, prostě to nemá smysl. Já si myslím, že i tady v tom případě, ano, je to velice pěkná koncepce, asi, když to jako tak čtu, ten integrál, nicméně aby to šlo jakoby od spodu, že si to ta určitá kritická skupina lidí nastuduje a pojede podle toho. Mám obavy, že to v současné společnosti je absolutně, absolutně nemožné. Mnohem dřív bych viděl jistou reálnou možnost, že by prostě opravdu přišel nějaký vůdce, řekl bych osvícený diktátor, který by podle toho prostě začal jet a začal by to těm lidem vysvětlovat. Jenže to by muselo snad být v současné době na celém světě, protože jinak by ho tito současní prostě zatloukli do země.
1: No ono, zničili. Ono to tak asi, jo, já ti rozumím, Pavle, jako to paralelní, ten paralelní růst, nebo ten takzvaná ta demarketizace té společnosti, paralelní všude v celém světě, jak říkáš, to je v podstatě to, že to stejně pravděpodobně, nebo já to tak odhaduju, že toto řešení je spontánní, protože ono to nemůže, pravděpodobně nevznikne asi taková nerovnováha, že by v nějakém jednom státě najednou tohleto explodovalo a jinde ne. Já si myslím, že tím, že jsme propojeni dneska v rámci toho globálu a i přes internet a obecně ty informace se šíří strašně rychle, takže vlastně ty buňky a pobočky vznikají paralelně a i ta informace, kterou já ti teďka podávám, to není náhoda. A to, že Josef vymyslí dávat to ven, jo, nic není tajný, nic není prostě to a ovšem se může diskutovat, všechno je prostě ve vývoji. To znamená, jde o to jenom respektovat ty základní principy a pak vylepšovat a neustále zdokonalovat. Když tam máš ty zpětné vazby, tak to samo o sobě zajistí tu zdokonalovatelnost. Jo. To znamená, já si myslím, že lidé to pochopí potom i z těch článků, z těch věcí postupně, jako není to věc, jednou si to přečtu a vím všechno, ne, to prostě je vývoj a hlavně, než to člověku docvakne.

0: tam je jakýsi systém motivační, který je nutí přímo k tomu, aby to dál rozvíjeli a pracovali na tom. Tak to je právě ten mechanismus života schopný, který potom je schopen se stát i virálním a vlastně postupně se dostat dál a dál. A řekl bych, že potom už je to otázka té exploze, protože nejtěžší je vždycky ten začátek vytvořit motivační faktory. Jo, ale já ti to říkám trošku tak jakoby svými slovy. Jiný člověk by to zase řekl trochu jinak, takže všechno je dobré, když si lidé ověří nezávisle a nemají to jenom ode mě nebo z toho jednoho zdroje. A taky záleží na tom, jakou má člověk retoriku, jak to umí dobře vysvětlit. Každopádně si myslím, že když ten člověk sám cítí potřebu se o tom něco dozvědět, tak to už je takový ten první krok, že je zvědavý. Jo? Je málo lidí na planetě, kteří jsou zvědaví nebo zvídaví a chtějí o věcech vědět víc. Především ale ono to, i to málo stačí. Jo?
1: Petře, především jde o to, že nejlepší člověk, který má tendenci, potenciál něco takového nastudovat, je ten, který prostě si může dovolit být zvědavý, protože na to je třeba hodně času, hodně peněz kolikrát být zvědavý. Protože v dnešní době lidi mají jiné starosti, než být zvědaví. Ano, oni jsou zvědaví jenom, kde něco si vydělat, aby vůbec jak si přežívali. Já vím, že to je taková otřepaná fráze, ale skutečně ono je být zvědavý a zajímat se o takové věci. Na to musí mít člověk peníze. Jo, je to pravda prostě, je to tak a to trochu se tak nějak vylučuje s tím, co se v současné době vlastně v té společnosti děje. Ten, který má peníze, tak vlastně přestává být zvědavý. Proč? Protože on docíl toho, že má peníze, tím pádem si může dovolit víceméně všechno. Ano, ale mít peníze a ještě mít ten luxus být zvědavý, takových lidí je velmi, ale no, opravdu velmi, velmi, velmi málo. A zajímat se o to, co mu další peníze víceméně nepřinese, že jo. Tak takových lidí, já bych rád jednoho takového člověka aspoň viděl, když nepočítám sebe, já jsem taky takový, jo. Já bych to opravdu, já jsem zvědavý a už jsem v tom důchodu, že? Takže přeci jenom už nemám takovou nutnost schánět peníze na všechno, na co to, protože už mám trochu víc času na to. Takže ano, já jsem takový. Jo? Přesto jsem ani o tom nevěděl, tady o tom projektu. A přesto mám i teď v důchodu tolik aktivit a tolik to, že pomalu bych řekl, že skoro nemám čas na to být zvědavý a přečíst si to. Takže určitě to je velice, velice přínosná záležitost, nicméně pochybuji, že se najde někdo a pokud ano, zavolejte. Zavolejte nám, byli bychom velmi rádi, jestli poslouchá někdo, kdo opravdu by do toho šel. Já to tady na pozadí.
0: Ono, tam je.
1: Počkej, já jenom řeknu ten telefon, no, ještě jasně. 608 12 14 19, to je telefon do vysílání. Telefon je tady zapnutý, připravený, takže zkuste to. Já to tady na pozadí takhle občas takhle to pouštím, takže kdo se dívá na televizi, není vás moc, kdo se dívá na televizi, většinou poslouchají lidi. Ano, ono je to teďko v takové době, kdy ještě pomalu je venku ještě vidět, skoro bych řekl, a lidi ještě pracují. No, tady Petře v Plzni ještě je vidět, představ si to. No, Brně možná už ne, protože to je ono, to je asi 15 minut rozdíl.
0: To mám už skoro temno.
1: No, a tady ještě je trochu, 15 minut rozdíl ještě, tady zapadá slunce prostě, kolik je, 21.37, no, tak tady zapadá asi něco před půl, takže ono je to takový akorát. No nicméně prostě říkám, málo lidí kouká na televizi, ale to nevadí, mrkněte se potom do archivu, ale to už zase nebudete moc zavolat. Proto říkám, najde-li se někdo, koho to zaujalo a vůbec neví, o co jde, přesto to zaujalo, zavolejte. Opravdu bylo by to fajn,
0: myslím,
1: zavolejte. 608 12 14 19.
0: Myslím, že tohle bude aktuální volání na toto téma, až to něco k tomu opravdu řekneme.
1: Jistě,
0: v tom pořadu, pak to
1: říkám,
0: bude dávat smysl.
1: Já jenom říkám, ale kdyby náhodou to někoho
0: odkaz,
1: zaujalo, když neví, o co jde.
0: Ten odkaz byl v podstatě dán, takže ano. Potom druhá věc je, že pokud by si to už někdo

0: studoval a měl k tomu dotazy, to už by bylo zajímavé, protože určitě, ale druhá věc teda je jak jsi mluvil o té motivaci, že vlastně...
1: Ale ono opravdu nedovolá, člověče. Petře, ono nedovolá. Tak já to vezmu, co ty na to?
0: Tak už to asi neřeknu, nevím ani už.
1: Ale řekneš to potom.
0: Ale to uvím klidně, jako no to tak. Je jedno.
1: Takže vás budu mnou do vysílání, prosím. A neslyším nic, to je zajímavé. A teď? Haló, haló, slyšíme se?
2: No, slyším vás dobře.
1: Super, dopak nám to volá.
2: Já jsem vás chytil teďka teprve a vůbec, no asi poslouchal vás asi 15 minut, 20 minut. Ano. A vůbec nevím...
1: O co jde?
2: No vím, o co jde, ale tuším, o co jde. Ale neslyšel jsem ani jednou, kde bych si to mohl přečíst. To znamená, nebo kde bych mohl získat tyhle informace.
1: Petře,
2: dejte nám vždycky občas nějaký odkaz nebo něco takového. Děkuju.
1: Moment. Tady na stránkách, pokud díváte na televizi, tak tam ten odkaz je.
0: Já to klidně ještě zopakuju.
1: Tak to je těžké.
0: Klidně to zopakuje.
1: Tak on to Petr zopakuje takhle, prosím.
0: My jsme to sice už řekli, možná dvakrát, a klidně ještě jednou www.cyclesmovement.cz. Klidně to napiš, Pavle, na obrazovku, jestli
1: tady to napsaný je,
0: kdy
1: to tam napsaný je, www.zeitgeistmovement.cz. Je to anglicky, no. Teď nevím, teď položil. Tak asi se mu to zdálo.
0: Ne, to je velmi dobrý dotaz, protože...
1: Ne, že to položil teď, že položil telefon, asi se mu to
0: ne,
1: zdálo.
0: Ne, já říkám, že to bylo
1: komplikované i ten název.
0: Správný dotaz.
1: Dobře,
0: kež by takových lidí volalo víc, co chce informace.
1: Já jenom říkám, že když jsem vysvětloval ten název Zeitgeist Movement, tak mu to asi přišlo komplikovaný a položil telefon.
0: Ono je to komplikovaný, jasně. No. To je někdy lepší možná napsat nebo někomu poslat.
1: Napsaný to je, ale musí
0: odkaz,
1: se dívat na televizi.
0: Jo, to je pochopitelný. Jako mnoho lidí. Jako, samozřejmě je to komplikace. Lidé raději klikají přímo, že než vymýšlí název a píšou to ručně.
1: Jak to udělat?
0: No, jako ne, to je v pohodě, prostě a nakonec ten, kdo chce se s těm informacím stejně dostane, takže zase to není tak hrozný, ale...
1: Informován je, prostě... jak se může dostat každý, takže kdo
0: no,
1: chce,
0: no.
1: Takže...
0: Ale je dobře, že o tom mluvíme, protože já si myslím, že v minulosti jsem málo nabízel nebo dával odkaz na ty naše stránky, protože ty informace jsou tam relevantnější, více uhlazené, více ucelené, než to povídám já v rádiu. Tady se spíše improvizuje, spíše podává obecně. Já se nikdy nedržím konceptu úplně, ani nemám žádný většinou. Problém je v tom, že by to bylo opravdu náročný pro posluchače, takže trošičku jako cítím s lidma, že jako poslouchat pořad, který je plný technických termínů, asi není zrovna... jako parketa pro většinu lidí, ale pravdou je, že když už se najdou techničtí nebo technicky myslící lidé, tak rozhodně jsou schopní samostudia. Jo? Takže právě na to spoléhám, že
1: ještě lidé dáte najdou. Čím dál tím míně těch lidí?
0: No, já si myslím, že ne. Já nevím, já nemám statistiky, ale myslím si, že ta příroda funguje velmi dobře. A vždycky jsou tady lidé, akorát, že třeba dělají jiné věci, no tak jako to je jedno, tak se to dostane nějakou cestou. My už nebudeme řešit tu cestu, jak se to ke komu dostane. Jo, vždycky se říkalo, že ten, kdo něco jeví zájem nebo je nespokojený, tak hledá. Dneska ten internet umožňuje tu bránu do světa nekonečného množství informací a díky umělé inteligenci už vůbec. Dneska není problém řešit jakékoliv problémy, jako pokud člověk je si vědom, výhod a omezení umělé inteligence, pozor na to, protože člověk nesmí být úplně negramotný tady v té oblasti, protože si musí uvědomit jednu věc. Umělá inteligence je výborný nástroj pro lidi, kteří přemýšlí. Jo, pro lidi, kteří přemýšlí. Je výborným nástrojem, ale je strašně špatným nástrojem pro lidi, kteří nepřemýšlí.
1: Právě proto je tak postavená. Ano, řekl to velmi dobře.
0: Když se podíváš na internet, který je plný lidí, kteří nepřemýšlí a kteří mají názory, a jakým způsobem využívá umělou inteligenci. To je přesně to, co jsem říkal celý ty roky, co to je technologie. Technologie je prostě nástroj a je naprosto, naprosto, ale zcela neutrální. Takže dávat vinu technologiím za naše problémy je totální nesmysl. Naopak technologie nám umožnila, pokud se použije správně, velmi, velmi bohatý život, ale pokud se používá v rámci tržního kapitalismu, tak je silně zničující nástrojem, protože ve skutečnosti to nedělá technologie, ale lidé, kteří tu technologii používají. Umělá inteligence je další krok dopředu s tím, že lidé, někteří, kteří nemají znalosti, tak si dokonce myslí, že tam u ní najdou všechny pravdy a odpovědi, jak vidíš na různých těch příspěvcích, ale bohužel ti lidi jsou jenom ještě lépe manipulovaní technologií, než byli předtím. Jo. Takže je potřeba mít kritické myšlení a hlavně pochopit, jak umělá inteligence funguje a jak ona nepřemýšlí. Je to algoritmus, je to funkce. Je to funkce, která má vstupní parametry text a nějaké počáteční podmínky s tím, že generuje v podstatě deterministickou odpověď. Jo. I když se jí říká, jako, že je to nedeterministický stroj, ale spíše pseudonedeterministický. Jo. Ve své podstatě je to počítač a je to, každý počítač je deterministický nástroj. Takže ty odpovědi, které lidé dostávají, si musí uvědomit, že nejde o pravdu, ale o funkci. Jo, a o tu interpretaci a tak dál, a tak dál. Takže samozřejmě, že pokud víme, co to je a víme, na co se ptát a klademe ty správné otázky a dokážeme správně diskutovat, tak je to výborná věc, která urychluje prostě pokrok, urychluje prostě naše chápání reality a podobně. Ale musí umět člověk kriticky přemýšlet o těch odpovědích, které dostává a musí na to reagovat s dalšími správnými otázkami. Jo? Takže to je takový můj poznatek, jo, ale každopádně každý si může tu zkušenost udělat sám. Jako dají se perfektně s tím řešit technické problémy, na které by člověk musel studovat, ale technicky s ním můžeš diskutovat, když dělá chyby, samozřejmě ona nedává optimální návrhy a výsledky vždy a je potřeba ten problém rozpitvat. Když například programuje člověk jazyk, kterému nerozumí, tak dokáže v krátké době napsat výborný program, který funguje, je funkční a robustní, ale musí s ní diskutovat a musí klást ty správné otázky a musí aspoň trošku tomu rozumět, jo. Jo, ale jako ona ty odpovědi prostě dá rychle, kdežto ten člověk je nemusí znát, nemusí mít ty znalosti v daném oboru tak velké, jo, protože to nedělá, nepracuje jako profesionál, ale potřebuje jednou za čas vyřešit nějaký technický problém, takže ty znalosti prostě nemá, které by potřeboval v tu chvíli a díky tomuhle tomu se k tomu dostane a začne aktivně tvořit. Jo. Což je velmi zajímavá věc. Jo. Nakonec to se projevuje nejenom z technologií, v technice, jako v programování nebo řešení technických problémů, ale projevuje se to i v kultuře, v umění, v generativním umění, ve videu, prostě dají se dělat krásné věci, jo, ale člověk zase musí umět určité věci, základní technické, které tomu předchází, aby to mohlo jakoby začít využívat třeba i u sebe doma. Jo, musí tam to být hardware a pokud nechce využívat služeb, které jsou placené samozřejmě, jako jsou ty serverové farmy a podobně, když se generují takové věci, jako jsou videa a podobně, takže tam potom je potřeba to zaplatit, protože to je šílený náročný a matematiku a rychlost těch grafických karet a podobně. Takže umělá inteligence je fantastický nástroj, ale generuje obrovské množství operací a vyžaduje prostě technologii a ten open source je právě o tom, že tyhle věci jsou zdarma. Jo, a je to i o té budoucnosti, o tom, o čem mluvíme pořád, mluvíme o společnosti, která nebude založena v penězích, ale uvědomí si, že k té je potřeba dospět. Ten integrál není nic jiného než systém přechodného období, jakéhosi přechodu od tržního kapitalismu ke společnosti a neustále se vyvíjí, ten systém je dynamický, to znamená, že se začíná v nějaké formě, postupně se to všechno vylepšuje a má to motivaci, má to zpětné vazby, funguje to demokraticky a neustále se to zdokonaluje samo od sebe, ne protože to řekla nějaká diktatura nebo nějaká postava, nějaký člověk, který o tom, no to nerozhoduje ani Joseph, nikdo, o tom je to všechno diskuzi a je to tam i vysvětleno, prostě proč. To znamená, že každý do toho vstupuje jako rovnocenný, jo, a každý může podávat podněty, návrhy v jakémkoliv oboru. To je jednoduše to, co ho baví, protože člověk, jsou lidé, kteří mají specialitu v určitém oboru a jsou schopni v tom oboru udělat věci. Potom jsou lidé, kteří nemají třeba potřebné znalosti, ale baví je to a jsou schopni prostě se tím zabývat. I to jsou v podstatě taky na stejné úrovni, jako kdyby byli odborníci. Jo? A nakonec je to potom o té diskuzi a i o těchto věcech. Jo? Takže,
1: ano, teď bereme v úvahu, ano, potenciální odborníky, potenciálně, kdy to opravdu zajímá, který na to mají buňky, který na to mají čas, zájem a tak dál, který bude tak pár promile. A jak do toho zatáhnout ten zbytek, který absolutně tohleto
0: to nechápe? Jako samozřejmě, to je ta otázka, kterou před chvilkou si položil, no, v podstatě to ještě sami, před tím telefonátem. To je vlastně to, co jsem trošičku chtěl na to trochu reagovat. Přesto. Probíráme to sice pořád dokola, jak do toho zatáhnout. Nemůžeš do toho zatáhnout zbytek, to nejde. Jo. To je jednoduchá odpověď. A dokonce bych řekl, aby se s tím přestal zabývat, protože ti to bere energii a jako kdyby chtěl něco tlačit. Jo.
1: Ne, to nejde. To v žádném případě, nicméně.
0: Ty do toho nemůžeš nikoho zatáhnout, ty můžeš pouze vytvořit motivační prostředky, které ano, sami způsobí
1: jaká by byla, to. Jaká by byla motivace pro ty lidi, kteří nemají absolutně žádný ánunk o tom, že něco
0: takového se existuje? Ono totiž ta motivace má více vrstev a je poměrně komplexní. Každého motivuje trošku něco jiného za A, každého baví něco jiného a každý má jiné výchozí podmínky a každý má jiné předpoklady. Například takový člověk, který má peníze, majetek a který tam podniká od nevidím do nevidím, tak ten na to asi motivaci nemá většinou. Ale jsou i bohatí lidé, co můžou získat motivaci právě tím, že třeba jsou zabezpečení. A že vlastně oni přece jsou zvědaví a sice vědí, že mají majetek, že byl vytvořen trhem, nebo ne trhem, ale že fungovali v rámci trhu a jak se říká, nahrabali si v uvozovkách dokonce doslova. I když je to takový hanlivý termín, ale je to pravda, protože ten trh nedělá nic jiného, než že jeden hrabe a bere těm ostatním, je to prostě trh s nulovým součtem, je to společnost, kde vlastně existují peníze a prostřednictvím zisku se generuje prostě další zisk a konkurenčně a tak dále, to můžeme rozebírat do nekonečna, tady ta témata, tady z těch článcích na to odkazují, jsou ty věci podrobně rozpitvávány, takže proto těm lidem to doporučuji, aby se na to opřeli. Protože oni budou mít dobrou výchozí pozici a můžou třeba přitáhnout v vozovkách, přitáhnout někoho dalšího, protože to přitáhnout znamená, že když budou tím nadšení a bude to zajímat a jak se říká trošičku, budou tím motivovaní, tak určitě se o tom budou zmiňovat mezi známými nebo mezi lidmi. To znamená, všechno se to v podstatě šíří jakýmsi ústním podáním nebo odkazy. A o tom to celé, když podívej se třeba na rozdíly mezi virálními videí, kolik má milionů zhlédnutí. Přitom tam není žádná smysluplná informace, která by se týkala existence této civilizace. Ale prostě je to virální z nějakého emocionálního důvodu, jo? Jo? To znamená...
1: Jak chceš udělat z toho tématu prostě, nějaký... Tady z toho tématu, jak udělat jakýsi emocionální záležitost?
0: To se mě moc ptáš, jo? Nejsem expert na marketing a marketing jsem opustil před 15 lety, jo? Já na to kašlu, je to nepříjemný a považuji to za zhoubu lidstva, jo? No. Ale taková, ale když má člověk přímo motivaci, já taky dělám jenom to, co mě motivuje. Uvědom si jednu věc. Já nemůžu dát univerzální návod, ale když ten člověk začne se vzdělávat sám, začne jakoby u sebe, tak buď ta motivace přijde, nebo nepřijde. No to je, ale pokud jen co zajímá a zajímá ho do takové míry, že chce další články, chce si prostě hledat další a další a chce jít do hloubky, tak tohle to je prostě to, že pokud to motivuje jeho, tak je schopen to předávat tím ústním podáním dál a zase se tam chytne pár lidí z těch tisíců, ne všichni, a o tom to celé je, protože já tady ten pořad vlastně dělám jenom z toho důvodu, že třeba jeden člověk se za těch 10 let chytne, třeba v uvozovkách, že ho to začne zajímat
1: ano, to
0: a začne pracovat samostatně. Setina
1: promile. Ano, ale
0: o tom to je. Přestane být závislý na mě, na těch stránkách a pochopí problém. Jakmile člověk pochopí problém a má motivaci, tak nepotřebuje žádnou autoritu. Na co?
1: No samozřejmě.
0: Sám se stává autoritou, ale pro sebe.
1: Ano,
0: a jestli ze začátku v něm bude někdo jiný vidět autoritu, dobře. Ale nakonec on mi vysvětlí, protože pochopil podstatu věci, že on taky není žádnou autoritou ve skutečnosti, že on se snaží pomoci pouze zabránit kolapsu této civilizace, ale v dobrém smyslu, protože vzniká nová generace, rodí se děti a chceme prostě, aby i ta generace byla vychována v lepším prostředí. A ona zase tím, že bude lépe vychovaná, bude lépe fungovat, bude lépe chápat systémové procesy a bude lépe plánovat budoucnost. Je to prostě jednoduché v principu, ale neptej se mě na jednu věc, jak dostat lidi do systému a jak je motivovat, to je blbost. Jo? To prostě buď přijde, nebo nepřijde. Jo?
1: Vím, taky jsem to pochopil.
0: Já ti v podstatě ukazuju, co já umím. Já umím pouze to co teď dělám. Co s tebou tady vysílám. Ty seš dobrý, že mě zprostředkuješ to vysílání. To je opravdu, toho si velmi vážím. Jo? Seš opravdu člověk, který je mezi článkem, mezi nějakou informací a mezi zbytkem populace. Jo? A ty jsi důležitý článek, protože já bych, kdyby jsi tady nebyl ty, tak nikdo v České republice takový tady není, kdo by měl o tyto informace takhle přes média zájem. Jo? Ano, a já nejsem člověk a myslím si, že to asi není ta správná cesta, kdyby se člověk podbízel a snažil se vecpat do České televize, což není šance podle mě.
1: Nemá cenu.
0: Ale druhá věc je, že budu vytvářet vlastní médium, mě to nebaví. Jo? Jako určitě potřebuju člověka, který třeba udělá něco, co já neumím nebo neudělám, protože k čemu já nemám motivaci. Já nechci vysílat sám a dělat nějaké takové ty pořady, jako dělají lidi, kteří si dělají ty selfiečka a dělají takové ty reely na videí, dají to na Facebook, jak se tam neustále prezentuje. Mně je to dokonce někdy v určitých smyslu odporné, protože řeší hovadiny. Řeší hovadiny, civilizace kolabuje, oni řeší hovadiny. Jo? Jak vaří v kuchyni třeba, co všechno udělali, jak mají zahrádku a podobně. Jo? Rozumíš? To jsou věci, oni potřebují sledovanost, oni potřebují klientelu a takový ty hollywoodské hvězdy, které jsou vidět taky hodně často. Já je nechci kritizovat, já je mám rád svým způsobem, protože ale oni jsou dobří ve svém oboru, ale absolutně nerozumí tomu, co se v tom světě děje, aspoň teda neříkám, že všichni, až na výjimky, ale většina. Jo. A hlavně jsou zabezpečení, to znamená, oni nebudou řešit problém kolapsu, oni prostě jsou na tom Titaniku v té horní palubě, jo. Ten Titanik se potápí, ale prostě...
1: O tom mluvím, tady je Petře základní problém čas je problém, protože třeba opravdu ty lidi nějak někteří se toho chytnou, ale než k tomu přivedou nebo motivujou ty ostatní ještě, ty svý kamarády, jak se říkalo, já nevím koho ještě, no tak už zestárnou a prakticky tím pádem a umírají. A
0: no není to úplně tak, no, to je už no, pohodně pesimistická představa, ale ne, naštěstí to tak není.
1: No
0: to
1: ale vem si to, že...
0: To musím tvrdě okamžitě...
1: Tady prakticky díky času těch lidí přibývá mnohem mín, než by to mělo být.
0: No, zdání klame někdy, ale mě taky zdání klame, ale já se nenechám uklamat ani zdáním. Jako nakonec my jsme si před pořadem tady říkali tedy věci a v podstatě jsme byli zajedno, že lidstvo za těch 40 let od revoluce našité lidstvo, Česká republika, jeho Československo, moc nepokročilo a mám taky ten dojem a v tom jsme zajedno, ale já říkám, já se nenechám oblbnout tady tím zdáním, naštěstí mám kritické myšlení a jsem schopen ho popřít sám sobě. A o tom je to je strašně důležité nepodlehnout tady těm klamům, který prostě, to je názor, který nevychází vůbec z vědy, z vědecké metody, ze statistika, z výzkumu, takže nemůžeme o tom vůbec nic říct. A ani mě to nezajímá, i kdyby to někdo vyzkoumal a předložil to jako fakt, tak stejně bych tomu nevěřil a stejně bych dělal to, co dělám, protože pořád ta naděje tady existuje. Jo, ta
1: ano,
0: naděje
1: ale tady reálně, existuje. Reálně to taky
0: je. Ne, žádný reálný, o realitě vůbec nemluv, Pavle, protože ty nejsi schopen pochopit realitu takhle. No, tak ty si něco myslíš.
1: Je to logika.
0: A
1: je to logika.
0: Říkáš tomu realita. Já taky nevím. Dívej se, já nebudu tvrdit, že integrál podobně se prosadí a že vlastně spasí svět, protože to nevíme, to nikdo neví. Vždycky to záleží na nás všech, na lidech. Jo? A je to pokus, je to prostě něco, co se uvidí. A Josef je jako docela, jako známe prostě všichni, co se tím trošku zabývají od založení hnutí až po současnost, tak on nemá, aspoň tak, jako znám já, on pojede tímhle směrem pořád, jo, jedna věc. A takový lidí postupně přibývá, takže musíš si uvědomit to. I já třeba s tou informací, co dneska vím, jo, tak ať se v té společnosti uděje cokoliv, tak tvrdím za sebe, že já ten pohled už ve mně nic nevymaže, protože vím, jak věci fungují. A to je právě ta motivace, že ať se děje už potom ve světě cokoliv, tak pořád v tobě zůstane ten optimismus, ano, který je založený na technických znalostech, teorii systému, zákon nutné variety a vím, že toho jsme schopni jako lidstvo docílit za určitých předpokladů samozřejmě, a já ale nemůžu rozhodnout o tom a nevím, jestli se ty předpoklady splní nebo nesplní. Je samozřejmě. To ta naděje, tam je ten prostor pro tu víru a tam je ten prostor pro to, že buď seš optimista, nebo seš pesimista.
1: Samozřejmě, jsem na tom velmi podobně a taky všude tvrdím, že pro ten rozvoj vůbec té společnosti, člověka a tak dále důležité, jsou důležité ty technické znalosti. Velmi, velmi, velmi důležitý. Samozřejmě ty, já nevím, filozofický a tak dál, jsou taky důležité, ale jenom ty to musí jen tak korigovat trošičku tu tvrdou techniku, jo. Ale pokud
0: já bych lidi trošku zase uklidil. Teď si totálně odradil 50% posluchačů.
1: Ne, určitě ne, protože...
0: Ale já ty lidi uklidním. Já jim teď vysvětlím něco, že zapomeňme na všechny kategorie, co je technické, co není technické, co je umění, co není umění, co je matematika. To je úplně uprdele, protože tohleto jsme si vytvořili my tady ty omezení a to má pochopitelné důvody, máme specializace, máme třídí nám to mysl a dokážeme věci rychleji chápat, ale musíme si uvědomit, že to jsou kategorie, které jsme si zavedli a příroda kategorie nezná. Není rozdíl mezi uměním a vědou, není rozdíl mezi hudbou a nějakým násilím, protože všechno jsou to jenom procesy ve své podstatě. Jsou to procesy a lidé mají pocit, že když tady řeknu, že tohle to je technická záležitost, takže jsou, někteří mají pocit, nebo mohou mít pocit, že oni nemají to technické myšlení, tak to pro ně není, ale to vůbec není pravda. Jo. Oni mají talent na něco, na co jiný člověk talent nemá. A proto ti lidé jsou prostě nenahraditelní. A každý se uplatní. Výhoda právě integrálu obecně je v tom, že bez ohledu na to, co člověka baví, nebaví, každý se může uplatnit a vůbec, jo, každý je jedinečný a v podstatě nenahraditelný. Na rozdíl od trhu, který říká, každý je nahraditelný, protože trh funguje v rámci úzkých mantinelů a pro trh jsou viditelní pouze ti lidé, kteří generují zisk nebo kteří jsou tomu systému prospěšní v rámci generování zisku. To znamená, to jsou například i ti, kteří nakupují, ale jakmile člověk nemá peníze a nenakupuje, tak a člověk a nevydělává, tak vlastně pro trh není viditelný a trh se o něho nepostará. Jo, tržní kapitalismus prostě je systém velice, bych řekl, nelidský, odlišný, nebo ani nebyl nikdy lidský. Je to mechanismus, je to mrtvý mechanismus, který nemá žádnou inteligenci, jenom funkci a v podstatě ta motivace je pouze tím ziskem, majetkem, takže prostřednictvím peněz. A samozřejmě, to jsme probírali moc krát, ale v těch článcích si to člověk opět může připomenout, nastudovat z různých pohledů, proč, a je to tam podrobně vysvětlený. Takže já mám pocit, že jsme o tom mluvili už mnoho let a někdy, když se opakuju, mám pocit, že bych s tím měl skončit okamžitě. Je možný, že tady jsou noví posluchači, kteří toto slyší poprvé, ale pak říkám, no, puste si ty různý pořady z historie, ale v zásadě bych se nerad moc opakoval, protože ta doba opravdu pokročila a i hnutí Zeitgeist, které kdysi založil Peter Joseph v roce 2007, pak natočil ty filmy, že a tak dále, které to podávají velmi srozumitelně těm lidem, obyčejným lidem, jak funguje společnost, jak fungují peníze, funguje náboženství, a co vlastně se v té společnosti dělo. I to 11. září, to bylo na tom počátku, že a tak dále. Tím jsme začínali první. Když se začal hroutit svět více, pak přišlo doby klidu, ale my jsme jeli dál a lidé, jak se uklidnili, tak už třeba mají menší motivaci se zajímat o něco, jak ta společnost funguje, ale hlavně dají spíš na ty emoce a na ty politické hovadiny, protože jo, na demonstrace a přitom si neuvědomují, že to je vlastně to, co legitimizuje ten systém jako takový, protože ten systém potřebuje tady tohleto. Systém, ten současný systém potřebuje i ty demonstranty, současný systém potřebuje i ty ekologické aktivisty, protože to jsou všechno ty rozpory, které generuje a současně tam vzniká ta fáze i té katarze u těch lidí, takže on vlastně uvolňuje ventil tímhletím způsobem, aby lidé prostě skutečně nezhodili a neprovedli nějaké násilí v té společnosti a bylo to ještě horší, než to je. Takže to jsou všechno systémové procesy, které jsou součástí jednoho světa, ve kterém žijeme, ale to není ta cesta ke změně. Jo, jestli opravdu je potřeba rozlišovat mezi politickou změnou a chodění k volbám a demonstrovat někde na ulicích, že nechceme drahé ceny a drahé energie a tyhle ty politici se nám nelíbí. To jsou prostě věci, které jsou součástí starého světa. Když chce skutečně člověk dělat revoluci v tom spraveném duchu, to znamená, to se týká revoluce myšlení a změna myšlenkového toku a strukturální změna systému jako taková, která vychází z teorie systému a z našeho poznání o světě a o vesmíru, z toho, co je skutečně udržitelné a jakým způsobem fungují zpětné vazby a tyhle ty procesy. To jsou věci, které jsme na ulicích neslyšeli. Ani žádný řečník tohle to neřečí na pódiu. Na pódiu lidi chtějí vidět vůdce, chtějí vidět někoho, osobu, spasitele, u které dají potom hlas a která je údajně spasí, ale nikdy tomu tak nebylo a nikdy tomu tak nebude. A já už jsem to říkal mockrát. To znamená, skutečná revoluce začíná doma v klidu ve studiu. Ale já chápu, že ty lidi táhnou do ulic, protože to emotivně nabíjí a mají pocit, že něco dělají. Ale nedělají nic, ztrácí čas, ale chodí se bavit společensky, protože spotkají spoustu známých, prodiskutují pár věcí a mají pocit, že něco udělali, ale ve skutečnosti neudělají pro ten svět vůbec nic. Jo? Jenom podporují strukturální procesy, kterých jsou oni sami součástí a kapitalismus to potřebuje. Jo, ať si to někdo říká, jak chce. Takže většina, jako prakticky drtivá většina aktivistických hnutí a ekologických hnutí a tak dále, jsou pouze perfektně začleněné struktury do tržního kapitalismu, nic víc, nic míň. Protože žádná tahle ta struktura, která je začleněná, která to údajně ze světa myslí dobře, tak žádná z nich nespochybnila samotný základ trhu jako takové, tržní procesy jako takové, jo, protože, nejenom protože na to nemá vědomosti, že to nestuduje, ale protože k tomu nemají motivaci. Oni pořád vidí ten systém peněz, systém trhu jako základ a na tom základu staví svoje ekohnutí. A to je ten problém. Nepochopili vůbec podstatu, co je potřeba udělat, nezná teorii systému, ne? Kdo je vzdělaný v technických vědách a tak dále, ani ty technici, co to se to učí na vysokých školách, ty to neřeší. Řeší si svůj problém, svoji práci, svoje rodiny, svoje zaměstnání, svoje peníze. Ale přitom nějaké znalosti o teorii systému někde slyšeli možná na škole, ale ne v takovém rozsahu a ne tak s takovým důrazem, aby to aplikovali prostě na socioekonomický systém jako takový a pochopili, že bez toho, aniž bychom tohleto udělali, tak ta společnost prostě půjde do kytek. Pomalu, ale jistě, ať už to můžeme brát jako v rámci let nebo dekád a lidé se budou normalizovat, ale nakonec stejně bude hůř a hůř a bude větší chudoba, větší nerovnost, větší kontrola společnosti. Směřuje to k totalitě, protože nemůžeš mít společnost demokratickou, svobodnou pod vládou trhu, když lidé budou nespokojeni s tím, co ten trh dělá a vůbec nerozliší, nepochopí, že to dělá trh, že to nedělají ti politici nahoře. Oni pořád budou volit, a proč oni si neuvědomí, že jsou součástí těch tržních mechanismů. Oni ty mechanismy podporují svou každodenní činností tím, že chodí do práce. Neptají se, jestli ta práce je smysluplná, jestli je udržitelná, jestli se mezi článkem nějakého řetězu, který vlastně generuje ten na ten konkrétní produkt, který potom, když je prodán, jestli skutečně dlouhodobě udržitelný a tak dále. Oni jsou součástí řetězů, který generuje většinou odpad. Jo? Ale mají peníze, mají pracovat. A to se týká úplně všech, od programátorů přes běžné dělníky, od všech možných funkcí. Manažerské funkce jsou ty nejhorší většinou. No nakonec firma musí vydělávat. Když se v tržním kapitalismu, tak firma, která nevydělává, tak končí. Dokonce musí i růst, protože firma, i která jenom stagnuje, tak je otázka času, že končí, že ji někdo koupí anebo zkrachuje nakonec. Firmy musí růst, je to všechno založené na růstu. Růst, zisk, růst a vyčerpávání zdrojů. To je mechanismus, to není žádná politická, jak bych, ono se to potom ideologizuje tím, že se to zlegitimizuje pod různými náboženskými v úvozovkách, jo, protože všechno je to náboženství, ono se to musí těm lidem podat, že tohle to je jediná věc, která je dobrá, ale technicky vzato, když se podíváš na procesy, co se děje, tak samozřejmě každý průměrně inteligentní člověk, který se tím aspoň trochu zabýval, pochopí, že to nemá řešení a že to půjde do kytek bez ohledu na to, jak to kdo zdůvodní. Jo, to není důležité. Tak bavme se o tom, nebavme se o ideologii, bavme se o tom, jak věci fungují a to, co se skutečně děje, jak říkal si Stafford Beer, že není podstatný, co kdo říká, a podstatný je, co se skutečně děje. a přestat poslouchat, co kdo říká, podívejme se na to, analyzujeme, co se skutečně děje. A proč se to děje? Procesně, systémově, ne politicky, ne ideologicky. To jsou jenom fasády pro lidi, pro hloupé lidi. Jo? Hmm. To znamená, ano, já pořád vidím tu nejlepší motivaci v samostudiu, protože já nemám, ne že bych se tím zabýval celou dobu, já mám jiné zájmy, ale vždycky, když máme toto vysílání, tak se musím dostat rychle na motivat, protože já říkám, já nevím, co tam budu povídat u toho Pavla. Já opravdu jsem jinde zase myšlenkově a teď se musím do toho rychle dostat, rozumíš? Protože, ale ty články dělám. Dělám ty věci, protože a díky tomu, že jsou tady ty naše stránky a že takhle mám možnost spravovat a že můžu tam tyhle ty překlady dávat, tak to je prostě takový můj drobný příspěvek k tomu, že když tohleto bude mít nějaký smysl, pro mě to smysl má, takže pro mě je to motivační tak, kdyby to nikdo nečet. Já vím, že tam je malá sledovanost, ale prostě já to dělám, protože mně to dává smysl a pak jsem zvědavý, kdo si to přečte třeba ani ne tolik, já už to ani nesleduju někdy, ale určitě by mě potěšilo, kdyby se více lidí tím zabývalo, to určitě potěší, protože pak říkám, že je to dobré, že je to dobrá zpětná vazba, ale i kdyby se tím nikdo nezabýval, tak vím, že ta informace je správná, že je založena na pevných základech, že to je... Já bych to řekl, my navazujeme na generace lidí, kteří to objevili už dávno před námi a lidi, myslitele, geniové v různých oblastech vědy, technologií a nebo i filozofii a různí, to jsou myšlenky vytažené z knih, vytažené z vědeckých studií, vytažené, ucelené, jasné a když se každý, kdo to skutečně prostuduje, nikdo neřekne, že je tam něco špatně, protože tam není žádná ideologie. To je jasná věc, pokud se podle toho budeme řídit, samozřejmě lidé to vezmou za své a vytvoří si ty motivační faktory nebo najdou v tom, tak samozřejmě dokážu si já teda představit, že jsem tím prošel tím kolem, že když to motivuje mě a jsem obyčejný člověk jako každý jiný, tak to namotivuje každého, kdo se tím hodlá vážně zabývat. Vážně zabývat znamená ne přečíst si to jednou jako článek někde v mainstreamu, ale začít se ptát sám sebe, může diskutovat, jo, diskutujte s umělou inteligencí, ale musíte klást ty správné otázky. Umělá inteligence vám na to taky odpoví, protože ty věci ví. Jo, ale samozřejmě ví v úvozovkách, má to funkci. To znamená, vytáhne to, jo, dá to dohromady, ale potřeba opravdu kriticky k tomu přistupovat opět. Jo, nebrat to jako dogma, jako fakt, protože všechno je to otázka zkušenosti a testování. To je vlastně vědecká metoda, je podstatou vědecké metody, je neustálý test. Nikdy neusnout na vavřínech, protože každá teorie musí být otestovaná. Trvá to někdy roky, než se potvrdí a než se dokonce může vylepšit nějakým dodatkem. Ale každopádně všechno je to dynamické. A ta dynamičnost je tou zárukou, že to není to žádné dogma, protože na každý dogma ti vlastně zastaví Petře, vývoj společnosti. Ano?
1: Petře, počkej, teďko voláš ten posluchač jednou, tak já vemu do vysílání, tak on tomu nějak nerozumí. Říkám, aby vydržel, ne, on prostě...
0: Nevadí, jo, však
1: vadí. Ach jo, ne. Mě tady něco povídá, do vysílání to neřekne, tak asi to nemá smysl. Zavolejte prosím ještě jednou. Já vás pustím do vysílání. Teď jsem se bavil jenom s vámi. To snad se nechá pochopit, ne? Tak, teď jsem vás chtěl pustit a vy to položíte. Tak, dobře. Něco jsem slyšel jenom, že to děláme nějak hloupě nebo co, ale to je všechno, co jsem, a nevím proč, protože to samozřejmě neřekl. Nech zavolá ještě jednou. To není možné.
0: To je jedno. Takhle, jakože co děláme hloupě nebo co?
1: No, že to, ale dál už nevím.
0: Ne, jo, to je přesně, to je třeba reakce na tu reakci, pokud by taková
1: ale byla. Ale ještě, ne, teď volá někdo jiný ještě, prosím tě, tak já vezmu do vysílání někoho jiného, ano. Tak, haló, slyšíme se, jste ve vysílání?
3: No, slyšíme se. Jo, no,
1: tak to si ty, to je dobře, aspoň někdo, kdo má trochu smysl plnou. Ten, co sluchač předtím vůbec nechápu, co vlastně chtěl.
3: No, tak mluv, konečně. Martine. Konečně po dlouhé době jsem se ozval, protože jsem teďka dlouho nebyl doma. Byl jsem na výletě v Ekvádoru.
1: Něco málo jsi byl v Ekvádoru?
3: Byl jsem v Ekvádoru.
1: Aha, tak to je zajímavý.
3: Jinak proč volám, no já jsem akorát chtěl ubezpečit, že já přesně padám do té kategorie, o které se tady teďka mluvilo jako před chvílí. Podařilo se mi nedávno úplně pohádkově zbohatnout, no tak zase tak pohádkové to není, ale jako mám teďka nějakou, mám teďka toho Ekvádoru, díky tomu jsem si tam mohl dovolit zaletět, jako asi tak jako no. Nemám žádnou konkrétní otázku, akorát jsem ti to teda chtěl takhle jako nějak nadhodit, že kdybys někdy měl čas a chuť třeba v rámci interakce, takže bych se podělil o zážitky z Ekvádoru, protože jsem tam toho zažil teda skutečně fest, jo, takže tak.
1: Mělo by to něco společného s dnešním pořadem, nebo asi těžko, co? Našlo by se něco?
3: Právě že bohužel ani ne, takže já teďka vlastně vyrušuju. Když tak já ti můžu poslat nějaké fotky, videa a tak dále, možná něco s pytlíkovým časem. Takže no nic, chlapi, pokračujte v činnosti, dík za vysílání, přepínám.
1: Dobrá, čau. Tak díky moc, ahoj, Martine, zdravím. Tak, to jsme se toho taky moc nerozvěděli, akorát, že byli v Ekvádoru. No mě by to docela zajímalo, protože v Ekvádoru se mluví velmi často a velice kontroverzně, tak já nevím, co si o tom mám myslet. A zajímalo by mě opravdu, co tam Martin zažil. Tak dobře, jedeme dál. Petře, asi to bylo takový trošku vstup mimo, nebo dal by si to nějak dohromady s Ekvádorem? Asi těžko, co něco. Napadá ti něco, co
0: ne,
1: se nechalo dát?
0: Ne, ono to je stejně hrovatně, ono je to úplně jedno, jestli je to Ekvádor nebo je to Ukrajina, nebo cokoliv.
1: Ano, je to
0: je v podstatě fuk. Je ten problém, je všude stejný.
1: Ano, přesně, tak souhlasím.
0: Problém trhu.
1: Ano. Tak pokračuj dál, prosím.
0: Jako samozřejmě člověk si může užívat dovolený a utrácet se třeba i peníze a bavit se, to je v pořádku, jo. Ale říkám, co se týče třeba tady těch věcí, tak nás to samozřejmě nikam neposune.
1: Určitě, samozřejmě víme to všichni.
0: Já si taky užívám, jako chápeš, to je tak, že člověk musí žít, že jo, nějak ten život, jo, v rámci těch možností, které má, ale současně by neměl zapomínat, že co je důležité, protože je to velmi relativní, tu přírody má, tu planetu máme jenom jednu. A
1: já mám obavy,
0: říkám, nikdo nechce.
1: Já
0: nikdo
1: mám obavy, nechce. Petře, že opravdu tenhle ten kapitalismus, tenhle ten zdivočelej, opravdu může zastavit jenom nedostatek zdrojů. Nic jiného snad.
0: Není zdivočelej kapitalismus, existuje pouze trh, tržní kapitalismus, no. To můžeš nazvat, ale nic zdivočelejho tady není. To je součást, to je základ. On se nechová jinak, než musí, to je předpis, to je něco, co je v procesu, jak si lidi myslí, jo, tak tím jsi to nazval, zdivočil. Existuje mnoho přípon, jak se říká, těch přívlastků, jak nazvat kapitalismus. Já už jsem to kdysi v nějakém článku tady rozváděl, kolik existuje, kolik známe různých přívlastků kapitalismu, opravdu, jo. Jo, já si teď nespomenu, ale to je nejdůležitý, jo. Soucitný kapitalismus a kapitalismus kumpánů a prostě asi 20-30 názvů. A lidé tomu dají nový název a myslí si, že se ten systém změní a zlepší a začne být sociální. Nikdy se to nestalo, nikdy se to nestane, protože ty základní tržní procesy nejsou odstraněny, nejsou zaměněny.
1: Ale jak mohli, jak takže mohli vzniknout?
0: To není důležitý, jak to nazveš, Pavle, ale proč třeba, to se skutečně děje.
1: Dobře, proč třeba, jo, tak čistě filozofická otázka. Jsem říkal filozofie, že to je špatně, ale dobře. Proč to vzniklo právě tento tržní kapitalismus, který opravdu je problematický z hlediska té planety a tak dál. Proč to nevzniklo něco takového, co navrhuješ ty, nebo já jsem říkal, proč to nevzniklo, proč vzniklo toto? Rozumíš tomu? Proč? Co k tomu?
0: On je to úplně jedno, já nevím.
1: Mě by to zajímalo, proč vzniklo
0: to? Začalo to objevem zemědělství, ne? Přece jsme to probírali už tisíckrát, tady to téma.
1: Ano.
0: Jo, mám se k tomu zazvracet.
1: Ne, tak to prostě, jako proč to vzniklo? Proč
0: z nějaké
1: vzniklo
0: společnosti, lidé se usadili. Z nějakých lovců, sběračů, kočovných těch, najednou přišla doba, Kdy lidé trošku rozpěli a začali vidět výhody v něčem jiném, tak vynalezli zemědělství, to přišlo nějak samovolně a začalo to být ekonomicky výhodné v rámci dané doby. A tím to celé nastartovalo, protože pak se začaly na to navazovat všechny ty další věci, které s ním souvisí. Až to není náhoda, jo, to má svoji kauzalitu.
1: Jistě, samozřejmě, že to
0: není náhoda. A proto říkám, že to není kapitalismus, není špatný systém, je zastaralý. Dneska už to vyvolává mnoho, mnoho více rozporů než přínosu. To znamená, že ta ekonomika, když jsme to probírali, já se k tomu nechci vracet,
1: ano, tak samozřejmě, stručně. Probírali jsme
0: všechno. Když se myslelo, že ekonomika, že existují dva ekonomické systémy, jeden je ten tržní a druhý je ten skutečný, ten od přírody. Protože ekonomika podle definice znamená správně hospodařit. Jo? Hospodařit znamená už šetřit zdroje, to znamená minimalizovat těžbu, minimalizovat lidskou práci, maximalizovat efektivitu, to znamená samozřejmě zavádět automatizaci, vyrábět pouze smysluplné výrobky, a které dlouho vydrží, to znamená dlouhá životnost, maximalizovat tu životnost, opravdu podle našich nejnovějších technických a vědeckých možností, co víme o světě, o zdrojích, o jejich zpracování, tak musíme maximalizovat životnost. Vytvářet prostě prostředí, které zefektivňuje i tady ty věci. A co se týče recyklace, samozřejmě pokud už výrobek zastará po čase, musíme opět recyklovat tak, abychom vraceli do přírody, anebo uměli ty produkty zpátky využít.
1: To je velmi
0: vlastně
1: hezky.
0: To, že do toho systému, Pavle, nech mě domluvit, do toho systému musíš dodat vždycky energii. To je termodynamika. Jo? A abys zabránil růstu entropie, aby zabránil růstu entropie, musíš do toho dodávat energii, jo? A my máme energii ze slunce, takže my jsme schopni, pokud se zefektivníme, prostě udělat tady pořádek. Ale problém je v tom, že tržní kapitalismus tohle to nerespektuje. Trh jako takový v těch procesech to nerespektuje, jo? A
1: ty jsi říkal, co ten systém vlastně to znamená, by měl dělat, ale přesně on to nedělá. Přesně to nedělá tohle, to všechno, co jsi řekl.
0: My se učíme, musíme si uvědomit, že před tisíci a deseti tisíci lety jsme byli na nějaké myšlenkové úrovni, měli jsme určité znalosti, tak prostě přišlo, tady zjistili jsme, že zemědělství je pro nás výhodné, ale pak na to navazilo ty procesy jako dělba práce, příchod peněz a podobně kvůli směně, což bylo všechno efektivní. Uvědomě si, že to byl efektivní systém ve své době, který mohl být nasazen, protože nebyly technologie, jako jsou počítače a umělá inteligence už vůbec ne, ale vlastně my jsme nemohli zavést ani, nejenom, že jsme k tomu neměli absolutně žádné znalosti, ani technologie. To jsou dva důležité faktory. My dneska máme technologie, ale nemáme ty, znalosti máme, ale jsou deponované, jsou všude v síti, v knihovnách a podobně, ale lidé toho nevyužijí. Máme znalosti a máme technologie, jak zefektivnit a opravdu zavést udržitelný systém, který respektuje zákonnutné variety, ale není k tomu vůle, protože jsme zabředli. My jsme zabředli. My jsme si zvykli tak na ten systém, že za nás někdo dělal, lidé spohodlněli, technika se o nás postarala, opravdu máme všichni, si žijeme dneska lépe než králové minulosti, ale je to relativní, protože na jedné straně roste obrovským způsobem chudoba a na druhé straně roste obrovským způsobem takzvané bohatství, ale to není bohatství, to správné bohatství. Peníze a majetek nejsou bohatství. Jo? Bohatství je právě v té efektivitě, v těch technologiích, že děláme stále více za méně a podobně. Tomu se říká efemeralizace. A to, že jsme schopni prostě zmírnit utrpení, že jsme schopni, ale nevyužíváme toho. To znamená zdroje. Zdroje jsou naším bohatstvím, ale pro trh bohatství, pro tržní systém nejsou zdroje bohatstvím. Zdroje představují pro tržní systém pouze inventář pro těžbu. Ale když vytěžíš brazilský pralesy třeba, jo, vytěžíš dřevo, jo, každou minutu jeden fotbalový stadion dřeva, jo, tak jako tržní kapitalismus vykazuje zisk a vykazuje růst bohatství. Ale problém je, že my to skutečně bohatství ztrácíme. A to je jenom jeden z příkladů z té přírody, ale podívejme se na vodní toky, oceány a ryby a všechno, co drancujeme a těžíme, protože ty procesy nás nutí to dělat. Jo? To nedělají lidé. My jsme zástupci, my jsme agenti, jakoby. Lidé jsou agenti toho systému, protože díky lidem ten systém existuje a díky jim vzorcům myšlení a strukturám, které jsme si vytvořili, a institucím a zákonům a pravidlům a tradicím. Toto všechno z nás dělá agenty systému a my musíme změnit to myšlení, abychom mohli, a to se dá udělat samozřejmě tím, že musí vytvořit tu motivaci, musí vytvářet buňky a uzly a ty uzly jsou schopni samostatného růstu, jsou propojovány, vyměňují si v reálném čase veškeré znalosti a tak dál, a co je efektivní. To jsou prostě všechno věci, které potom řeší integrál, ale ano. Když se zase vrátíme zpátky do té historie. Odpověď je, není to náhoda.
1: No já vím, že to není náhoda, proto se ptám, proč vzniklo to a proč nevzniklo něco jiného, třeba zrovna. Ale máme tu ještě jednou Martina, takže já ho vezmu do vysílání. Tak Martine, prý tě napadlo, jsi říkal něco, dětě něco přepadlo.
3: Empík byl osvícen myšlenkou, respektive dotazem. Ono to souvisí právě s Ekvádorem a se zdroji a o problematice, kterou teďka probíráte. V Ekvádoru právě probíhá obrovský boj mezi tlakem lobby ze strany těžařů, nafty a všeho možného a ochránci pralesa, aktivisty a tak dále. Má podle názoru pana Petra, tuším, že má tento boj smysl? A nebo je to předem prohrané? Má cenu být aktivista? Myslíte si, že to má šanci na úspěch? A nebo to můžeme rovnou zabalit, protože nás tady ten tržní kapitalismus prostě asi stejně nakonec převálcuje? A nebo můžeme to vyhrát? Tak díky za odpověď.
1: Díky.
0: Rozhodně jakákoliv lidská aktivita, kde ty lidé se bouří a snaží se změnit, i když svým třeba naivním způsobem ten svět, tak je to vlastně pořádku a nedá se tomu vyhnout. Já bych řekl, já bych to nechal volně, ale každopádně je dobrý dávat do toho ještě tu myšlenku té osvěty a toho hlubšího vzdělávání těch strukturálních procesů. Tohle to totiž dělá hodně lidí a to je v pořádku. To vůbec není nic proti ničemu, protože ty lidé nemají momentálně jinou šanci, než to dělat tak, jak to dělají. Oni nemají ty znalosti, oni nemají dokonce ani ty zdroje, ty možnosti to dělat jinak. Jo? A nebo mají, ale ty buňky jsou strašně slabé a malé, takže oni to podobně, já jsem sice mluvil tady o demonstratech v Praze, třeba v době covidu a tak dále, že lidé chodí pořád k volbám a tak dále, ale v rámci svého myšlení, tak jak jsou oni nastavení, tak oni stejně nemají jinou možnost, než se bouřit a současně je to jakási zpětná vazba, něco nám to říká o té společnosti, takže ano, je to dobrá informace, pro mě osobně taky. I když některé informace já filtruji, ale to je zase individuální záležitost, každý si to musí uspořádat sobě sám, není to otázka nějakého univerzálního návodu, ale ano, pokud se tam lidé bouří, je to dobře, se bouří, protože ten ekosystém je ohrožený, takže aspoň zmírní určitými záplatami můžou dosáhnout určité politické záplaty, že se vytváří například přísný systém regulace a zákonů a podobně. Ano, tohle to dává smysl, ale musíme si současně uvědomit a zdůrazňovat to, že to není řešení konečné, že nám to pouze dá určitý krátký čas, abychom mohli nastartovat tu hlubší změnu. Jo, ano. Ne, to zabalit rozhodně ne. Zabalit, jak jste řekl, ale je to výborná otázka. Jo, je to výborná otázka, protože ano, všechno, co člověku dává smysl a myslí to dobře, ale nesmí zapomenout, že se učit a chápat věci v souvislosti, protože spousta věcí bylo napáchano, spousta zla bylo v uvozovkách napáchano i za dobrým účelem, za účelem, že lidé nevěděli, že páchají zlo. A oni, když to vezmu teďka zase obecně, všichni lidi třeba, nebo hodně lidí chodí do práce, podniká a nemá vůbec žádné zlé úmysly, ale přitom oni páchají tu genocidu světovou, protože oni si nejsou vědomi toho, co činí, tím, že podporují firmy, které prodávají a těží zdroje a podobně a jezdí v autech a těží naftu a fosilní palivo a všechno to zamořuje a drancuje ekosystém, protože to lidé dělají, protože už to mají v sobě automaticky, ale přitom oni nemají zlé úmysly. Oni věří, že to nějak bude, nějak bylo, nějak bude, že to někdo vyřeší za ně. Pořád mají v sobě tu myšlenku toho spasitele, že změní vládu a podobně. Ono se to nestane, ale oni to ještě nevědí. To znamená, že na jedné straně i ve mně to vyvolává ten šílený pocit, takový schizofrení, až že na jedné straně občas mám ten emotivní pocit, že ty lidi jsou fakt hovada, že si to neuvědomí, a na druhé straně si pak uvědomí, že oni vlastně za to nemůžou. Jo? Je to vždycky půl na půl, je prostě můžou a nemůžou. A nemá cenu hledat samozřejmě viníky. Viníka nikdy nenajdeme, protože to bychom tady byli do nekonečna a nikdy bychom ten problém nevyřešili. Ani politici nejsou viníci, ani lidé nejsou viníci. Je potřeba změnit to myšlení tak, abychom se podívali na to a opravdu uznali, že ten problém je strukturální, hluboce strukturální a lidé reagují. A naše povaha, lidská povaha podle výzkumu je velmi širokospektrální. My jsme schopni se adaptovat na téměř na jakékoliv prostředí, takže my jsme schopni v tržním kapitalismu, kde každý bojuje s každým, se chovat opravdu sobecky, ale když se vytvoří podmínky, kde podmínky hojnosti, kde lidé už nebudou bojovat o přežití, tak lidé dokážou pomáhat, lidé dokážou být lidský. A hlavně i v tom tržním kapitalismu, kde to opravdu teda vře, tak dneska vidíme kolem sebe spoustu organizací a institucí, které se starají o jiné. Přesto všechno, že ten trh prostě nutí ty lidi do existenčního přímo, do toho, aby prostě bojovali s druhými. Jo. Takže ano, má to smysl, ta odpověď by byla asi taková, že jakékoliv protesty, pokud to člověku dává smysl, tak smysl to má, protože oni to chtějí zachránit, i když teda samozřejmě vyplýtvají hodně energie, oni to ještě nevědí, ale možná a pravděpodobně mohou dosáhnout určitým regulacím, protože ta regulace je nutná. Tržní kapitalismus se regulovat prostě musí. Stejně tak jako bohatí by měli být zdaňováni, progresivní daní a ty peníze by měly být samozřejmě rozdělovány demokraticky, což samozřejmě druhý problém, demokracii nemáme. Ale i tak, i to, co se dostane těm lidem v rámci těch drobků od té vlády nebo od toho, tak pořád je to lepší, než kdyby neměli nic. To aspoň v tohletom duchu teda uvažuje Peter Joseph například, tak já trošku jako tuhletu myšlenku chápu. Můžeme se na to podívat i z jiného pohledu, ale na druhé straně chápu to, že pokud na jedné straně musíme získat čas, abychom se dovzdělali, abychom to kritické množství dovzdělali, nebo ne já, ale aby se vytvořilo kritické množství, které je potom schopno spustit ty procesy. A ten čas potřebujeme, nepotřebujeme skončit ve válkách dřív. To znamená, že když lidé budou opravdu utlačovaní a dojde i k těm válkám, tak samozřejmě nebudou mít čas přemýšlet o tom, jak změnit systém a jestli to budou bojovat o přežití. Takže čím je to horší, tím se snižují údajně šance. Je to jeden názor teda, že se snižují šance na to, že se vůbec dokážeme potom překlenout a změnit tu společnost tak, abychom se stali udržitelnou společnost. Že skončíme spíše v tom kolapsu, než potom v tom přechodu. Ale druhý názor je ten, ale ono to jde ruku v ruce, že lidé potřebují určitý tlaky, protože ten tlak nás prostě trošku sformuje, ale nesmí to být zas moc velký tlak. Jo? Tam už by to mohlo překročit, oni tomu odborníci říkají, překročíme bod, za kterým už není návratu. Jo? A o tom se zase diskutuje, kdy ten bod nastane, nebo zda už nastal a co to všechno obsahuje. To je komplexní a velmi složitá rovina, do které se ani já nepouštím, protože to nedává už smysl pro mě, protože je to úplně jedno, protože ať už jsme ho překročili nebo ne, tak my se můžeme buď vzdělávat dál a pracovat na změně, nebo budeme ztrácet čas tím, že budeme studovat bod, za kterým není návratu, což nedává už pro mě osobně moc velký smysl. A nad tím se zabývají jiní lidé. Jo?
1: Jestli mohu,
0: ale každopádně, no.
1: Jestli mohu, ano, ty jsi tam teď nedávno řekl, právě to je ono, ono se velmi těžko reaguje na tebe, cokoliv, protože to je souvislý tok myšlenek, který říkáš, člověk, když se něčeho chytne, něco zaujme, chtěl by se něco zeptat nebo něco, tak než ty to dopovíš, tak já už to dávno zapomenu zase. Takže asi tak, to je trochu problém, ale zaujalo mi tam to o tom, já tu samou cedulku mám v přístřešku na poloučku a na té cedulce stojí, kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá viníka. Ano, takhle to je to, co jsi řekl a já to tam mám krásně napsaný na tom paloučku.
0: Jo, jenomže,
1: ale počkej, já jsem to chtěl udělat takový oslý můstek, jenom jsem chtěl k tomu, abych zároveň na palouček pozval právě naše posluchače i se svými kamarády a podobně. A to již za týden od 12.6. Tady vidíte ty od 12.6. do 14.6. To je celý víkend, příští víkend. A bude to zahájení letní sezony tradičně s oslavou mých, tady je napsáno Pavlových narozenin. Ano, je to na stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz, kde najdete akce, které se tam budou konat. Je třeba se tam přihlásit a přijet moc vás zvu, komu by to nestačilo, tak další týden potom Další týden je tam akce Slunovrat s Lumírem, akce 9 čaker 21.6. Bude to o aktivaci čaker v den Slunovratu a tak dále, takže pro lidi, kteří toto oslovuje, zajímá je to, možná na tom něco je, možná, že ne, nemůžeme to vyvrátit ani potvrdit, a to je takový mý kredo, prostě o čem nevím, že to je stoprocentní blbost, tak musím připustit, že to tak může být. Ano, takže kdo chce, může se přijet zkouknout i o týden později. Tak to byla taková pozvánka, kterou jsem tam chtěl zařadit do dnešního pořadu na příští víkend. Takže přijďte, přihlašte se tam na stránkách mezi-svimi.cz. Koukněte na to, určitě se vám tam bude líbit, je to tam teď moc pěkné. Tak, pokračuj.
0: Já jsem si tady našel mezi tím, co jsem tady mluvil někdy, ne na začátku úplně, o tom kapitalismu, jaké má přívlastky. Jo. Já jsem si to říkal, najdu to, protože je to zajímavé. To, že kapitalismus

0: co všechno lidi páchají jenom proto, aby věci vypadaly dobře. Jestli si člověk vzpomeneš i na politiky, co oni považují za hovadiny, jo, za ty názvy, jo, tomu se v podstatě říká politický eufemismus a podobně. A to jsou prostě věci, kdy dobře volenými slovy, a který už prostě dávno opustili tu svou původní definici, jo, podobně jako demokracie, tak oni vlastně manipulují s lidským myšlením a s lidským, aby lidé, protože opravdu, lidé jsou definováni v podstatě tady, nevím jak, jo, jako kdyby z těch lidí prostě ten systém dělá pitomce.
1: No, tak samozřejmě.
0: Ale absolutně, a neříkám, že ten člověk byl, víte, to je, každý z nás je v tom ohrožení, no byl, teď už třeba, když mám ten základ, já už ne, ale já ve své době, když jsem chodil do školy a podobně, teď všichni jsme byli naivní, jak prostě, já nevím, k čemu to přirovnat, prostě, já si vzpomínám na tu dobu, teď máme paměť, pamatujeme si základku, střední školu, vysokou, jak jsme byli naivní, a byl socialismus, dobře, měli jsme něco, ale koukali jsme na západ a různě další věci, a to všechno ještě pořád, jo, a přitom máš tu technickou, tyto technické vzdělání, a stejně do té ekonomiky, ta ekonomika mě v životě nezajímala, vůbec o nějakém fungování světa, prostě, komu šlo, teď prostě všechno bylo daný, nalajnovaný, jako nějaká demokracie taky přímo nebyla, měli jsme státní vládu, aparát, který rozhodoval všem, a samozřejmě v tom kapitalismu rozhoduje korporát a rozhodují prostě lobby a rozhodují peníze a moc, to znamená, že to není rozdíl je pouze, že se změnil majitel nebo zdánlivě, ale ve své podstatě fungujeme stále stejně, akorát s jinou regulací státu, tenkrát to byl státní kapitalismus, dneska to máme, dneska se tomu říká trošku jinak, ale ve své podstatě to nic neříká o té skutečnosti. Jestli to nazve státním kapitalismem, že tam je hodně velká regulace ze strany vlád, což byl třeba bývalý Sovětský svaz a bývalý východní blok, tomu skutečně nejblíže je ten termín státní kapitalismus, jako takový, protože trhy to mělo, jeho peníze se tam používaly a akumulace tam byla taky a muselo se obchodovat, obchody existovaly jak mezinárodní, tak v rámci národních, existovala práce placená, jo, existovala armáda, policie a všecko, regulační mechanismy, akorát z větší regulace ze strany státu. Dneska ta deregulace, to je jediný rozdíl, že se částečně, ale zase se vracíme k regulacím a zase se z toho stává totalita mnohem horší, protože to jinak nejde. Musíme si uvědomit, že ten trh je definován svými procesy, nemůžete dostat jiný výsledky. Můžeme dělat záplaty, můžeme dělat korekce v rámci regulací a budeme se vždycky hádat o tom, že budou názory, které jsou proti regulacím a chtějí jenom ten volný čistý trh, ale to dopředu říkám, že by se za tři týdny jsme se tady všichni požrali a skončili. Pak máš regulace, které jsou až extrémní a do všeho zasahuje stát, ale to se samozřejmě taky nefunguje a stejně tak nebudou fungovat ani kompromisy, protože ve své podstatě stát není schopen. A stejně jako trh nemá zpětnou vazbu, neexistuje zákon nutné variety respektován a samotný stát to není schopen docílit, protože je to jeden orgán, který vylučuje demokracii. Demokracie znamená, že lidé jsou zapojeni do procesu a rozhodují o tom, co se děje ve společnosti. Jo? To znamená, musíš
1: ve volbách,
0: tomu ale
1: ve volbách,
0: dát
1: podnět, ve volbách,
0: musíš, to není, ne, volby se nepleť, volby se vůbec netáhají. Volby se odehrávají v systému integrál každou vteřinu s tím, že vlastně lidé dávají na lidé přímo tvoří. A to jsou volby. To není o tom, že čekám spasitele. Jo. Ale dobře, jenom velmi rychle a stručně jsem chtěl zopakovat ty principy, ale to znamená, pointa je v tom, nedívejme se, co lidé říkají, jak to pojmenují, jak se co pojmenovává. Pointa je v tom, že sledujeme procesy, co se skutečně děje. Vypněme zvuk, podívejme se kolem sebe a sledujeme trendy, sledujeme třeba částečně historii, abychom se poučili z něčeho a viděli prostě, co se děje. A sledujeme ty procesy a pak si můžeme pustit ten zvuk a říct si třeba, Ježíš, ten je blbej, protože ten říká úplně nic jiného, než to se skutečně, nebo ještě používá špatná slova, protože to slovo je skutečnosti definovaný úplně jinak, on to prostě předefinoval, ani si toho není vědomej. No takže ty politici jsou tak blbí, doslova tak blbí, že jsou schopni oblbnout tu populaci a nakazit tu populaci svou blbostí, jo, skutečně. Jo, je ta televize velmi, velmi nebezpečný nástroj, myslím televizní zprávy, ne, když se člověk podívá na nějaký vybraný pořad, na nějaký kvalitní dokument a podobně, ale myslím to tak, co se týče zpravodajství, co se týče běžné zábavy mainstreamové, takové ty seriálové.
1: Teď je velká debata.

0: debata, teď je velká debata o tom, jestli se má televize platit koncesionářskými poplatky, nebo ze státní správy.
1: To bych se nezabýval, tím bych se nezabýval.
0: A oni to berou jako hrozně důležitou.
1: To je součást trhu, to je úplně jedno, jestli to bude bez nebo s, to je jedno. To je jedno, bude to stejná ostuda, bude tam možná více reklam, což je ještě horší. A to je jedno. Podstatné je, že jakákoliv televize, ať už komerční nebo státní, pokud není pod plnou kontrolou lidu v rámci systémového řízení a tak dále, to znamená skutečně systémové, přímé systémové ekonomické demokracie, v tomto duchu, pokud není přímo to médium kontrolováno, a dokonce obsahuje reklamy, což je samo o sobě blbost. To by tam vůbec nemělo být. A obecně, ale bohužel víme, že ten trh tak funguje. Ty televize by nepřežily bez reklam, protože
0: by tam
1: reklamy
0: mělo
1: žijí,
0: být?
1: Jo?
0: Petře, co by tam mělo
1: říkám,
0: být?
1: Ve společnosti, kde používáš peníze, tak se ty společnosti nějak živit musí. Je to konkurenční trh a trh vlastně tohle to generuje. To jsou prostě všechno
0: dobře,
1: ty nemoci.
0: Kdyby to nebylo,
1: a ten
0: odpad,
1: který
0: bylo,
1: se generuje.
0: Kdyby to bylo v té společnosti, kde nepoužíváš peníze, co by tam v té televizi mělo být v tom případě?
1: Na to zapomeň, to ti neřeknu, nechtěj po mně tohleto, protože to si lidé zvolí, co tam budou chtít vidět, jo, a hlavně tam nebudou reklamy.
0: Co člověk
1: budou
0: to názor?
1: Budou tam informace, které budou žádat sami, ale nevzniknou tak, že přijde společnost, která tam si udělá svůj marketing a bude chtít prodat, protože aby zachoval konkurenční výhodu.
0: No, dobře, no, a co by tam bylo v tom případě?
1: A přežila, jo,
0: to co by tam mělo být v tom případě? Potom by určitě úplně ztratila smysl celá televize.
1: To je úplně jedno. Čistě teoreticky. Lidé budou vždycky se bavit tím, čím budou chtít. Nakonec ta televize možná za 100 let, 200 let vůbec nebude existovat. Bude
0: tam
1: úplně co jiného,
0: úplně
1: nevím.
0: Smysl,
1: jo? Ale to neřeš, to jsou věci, které jsou ve vývoji. A co by tam mělo být? Proč já bych měl řešit, co má být v české televizi?
0: Jenom mi to tak
1: já
0: zajímá.
1: Můžu mít představu, já nebudu říkat, co tam bude, nebo co by tam mělo být. Já můžu mít přání a to prostě dám v plac. Jo? A pokud budu mít demokratický hlas, tak budu moci ovlivnit i to, co tam bude. A každý člověk si tam prostě napíše, ale samozřejmě bude i vzdělávaný. To znamená, vzdělávací pořady každopádně, že jo? To je základ. A druhá věc je, co tam nebude, no tak podle mého názoru, a to je zase moje přání, budou tam informace, co se týče možná produktu. Možná budeme mít, my stejně dneska všechno řešíme přes internet a já nedávám na žádnou reklamu, ani na internetu, ani v televizi. Takže já když něco chci, já naprvé nenakupuju a neutrácím. Proč? Protože to nepotřebuju. Ta hodnota už u mě je někde jinde, v těch informacích a v té, jo. A druhá věc je, když potřebuju technickou věc, nějaký kvalitní přístroj nebo něco, tak hodně zvažuji, jestli ho potřebuji, jestli ho využiju a do jaké míry ho využiju. A to se týká i mobilu, obyčejně a podobné věci. Takže já opravdu, než něco koupím, protože chci to nejlepší, tak si koupím teprve to, až na to mám a nebudu si kupovat šunt a nebudu si kupovat dopředu, než to skutečně začnu potřebovat.
0: Ty jsi špatný spotřebitel, člověče, co pomyslíte?
1: No ano, já jsem velmi špatný spotřebitel, ale to je ekonomika, protože Toto je skutečné ekonomické chování. Ekonomické chování nepodléhá trhu. Jo? Ekonomické chování je o tom, že reklama už na tebe nepůsobí. Ano. Protože reklama ti vnucuje něco, co nepotřebuješ.
0: Na mě působí, jo? Přesně opačně. To znamená, když
1: tak na mě taky, jo, já to vypínám.
0: Když mě tam někdo, vypínám, já se na to i třeba, vypínám, ono se to fakt nenechá poslouchat, to je tak debilní.
1: To nejde,
0: říká,
1: to nejde, to nejde člověk, který má, který
0: říká
1: se dostane na určitou
0: přece
1: úroveň vnímání, to je, uvědom si, že tebe to ruší, to je obrovský
0: to
1: rušení prvek,
0: říkám,
1: který ti narušuje myšlenkový tok, který ti dokonce snižuje, je to proti zdraví, pozor, to ano, ovlivňuje tvoje zdraví, jo, ano. To je podobně jak zprávy, podobně reklamy, to jsou, protože víš, že to jsou lži, to není.
0: Kdyby to nebyla lež, je to tak stupidní.
1: Ta lež je totiž dělaná marketingovými agenturemi, reklamními, která je přesně cílená psychologicky na to,
0: koho?
1: Že se to musí říct určitým způsobem, to nepopisuje realitu, reklama ti nepopisuje realitu.
0: No já vím, že ne.
1: A tudíž, že je, a pokud je cíleně takhle nastavená, tak je to lež, to už není nepravda, to už je dokonce lež. Jo?
0: Ale vem si to, kolik lidí tomu podlehne a řídí
1: ale
0: se podle
1: to
0: toho. Co si o těch lidích můžeš myslet, který tomu podlehnou?
1: Pavle, nemyslí si o těch lidech nic, to je úplně jedno. Mě zajímá, co si myslím já. Mně to jedno, co si myslí lidi. Mně to jedno.
0: Co si o těch lidech můžeš myslet, říkám?
1: No vůbec nic, mě to jedno. Jsou to agenti, jsou to lidi jako každý jiný a můžou za to,
0: samozřejmě, ale co si o nich můžeš myslet, když vidíš, jakým způsobem je to oslovuje, jakou debilitou?
1: Já ti můžu říct, co si myslím o člověku, teprve s tím promluvím, až s ním budu třeba hodinu mluvit osobně a uděláme si nějaký rozhovor, pak si o něm můžu něco myslet.
0: A to je jednoduchý, Petře. To člověka osloví ta reklama, místo tebe osloví ta reklama.
1: Ne, já to nevím.
0: Jo, osloví ta reklama a v tu chvilku, když
1: Pavle,
0: víš...
1: To je předpoklad, ty vlastně máš názor a ten názor je pro mě irrelevantní. Jo? Chápej to, pořád to neříkám dokola. Ať si lidi myslí, co chce, je to na nich. Já si, to, co můžu já ovlivnit, je, co si myslím já, a to záleží jenom na mě. A jestli ty lidi budou takový nebo makový, kdybych si o ní udělal dopředu názor, tak získám předsudek a ten je vždycky nepravdivý. Jo, já si vlastně vytvářím tím názorem na lidi, budu se na ní dívat negativně. A co když to tak není? Co když ti lidé jsou úplně jiní, než si já myslím? Jo? Já jsem nedělal statistiku. Já bych musel použít nějakou vědeckou metodu a udělat nějakou statistiku a průzkum a pak bych ti mohl říct, co si, jaká je statistika. Zase bych to řekl technicky chladně, ale rozhodně ti nemůžu říct, co si o těch lidé myslím, protože já si o nich nemyslím nic, protože já si můžu myslet
0: na
1: něčem,
0: základě té stupidní
1: člověku,
0: reklamy.
1: Znám,
0: na základě té stupidní reklamy si něco prostě musíš nebo můžeš o těch lidech myslet, pokud tě to zajímá. Když vidíš,
1: no,
0: jak je ta reklama
1: těch, co tvoří,
0: stupidní.
1: Co tvoří tu reklamu.
0: Ne. Ne, ty, co stvoří tu reklamu, tak to nejsou žádný blbci. Ty využívají právě určitou stupiditu a hloupost těch lidí.
1: To máš jedno, jestli pracuješ v reklamní agentuře nebo se v nějaké korporaci, která vytváří nějaké zařízení nebo stroje nebo nějaký odpad nebo produkty. To je úplně jedno. Ty lidi jsou na stejné úrovni ve stejným způsobem myšlení. Takže já vlastně reklamu beru jako součástí prostě trhu, je to součást procesu, který samozřejmě velmi negativní, jako cokoliv jiného, jako ekosystém, který je ničený, jo, jako už jenom to, že vybízíš té spotřeby, ale oni nemůžou za to svým způsobem, protože v rámci trhu a těch procesů se ty společnosti vytváří zcela automaticky a zcela přirozeně. A je jedno, jestli to bude Franta nebo Pavel. On to vždycky někdo bude, protože ty lidi jsou odkázaní na peníze a na existenci. A někdo prostě půjde k té reklamce, někdo bude pracovat do pojišťovny, někdo bude dělat u soustruhu, někdo bude tam řídit či autobusu, někdo prostě bude kupovat kanály. To je úplně jedno. Ty lidi jsou na stejné úrovni. Ty lidé dělají, všichni jsou agenti a všichni podporují víceméně více nebo méně ten trh. Jsou prací, jsou každodenní prací. Oni se nezbouří a nesjednotí, pojďme změnit systém, protože ani nevědí, co by mělo být. Oni nemají tolik znalostí a nebylo vytvořeno kritické množství, které by mělo to ty znalosti, aby mohli říct dobře, převezmíme vládu. Takže ten druhý model je ten integrál, protože jako spoléhat na to, že se ve společnosti nějak vznikne nějaká revoluce myšlení a vytvoří se 4% kriticky myslících a vzdělaných lidí, kteří prostě převezmou kontrolu, je možná menší šance, než to vzít přes integrál formou komunit a komunitního růstu a prorůstání do té společnosti ze spodu. To znamená, to je ta cesta, kterou volí Joseph. A skutečně říká jednoduchou věc a normálně staletími ověřenou pravdu, že můžete řečnit, jak chcete, ale prostě jediný platný argument je, že musíte něco dělat fyzicky. Musíte, jestli chcete změnit svět, musíte něco vytvářet, který k té změně povede. Musíte dělat přesně ty věci, které budou efektivní a povedou k té změně a musíte vytvářet ty motivace. To jsem řekl já svými slovy. Jo, každý si z toho může vybrat, co chce, ale pravda je taková, že je to otázka, že nesmíme čekat na toho spasitele, ten nikdy nepřijde. Jo, to žádný spasitel není. My můžeme něco začít dělat a tohle to je argument, jo. Jo, buď teda, dobře, nevím, co mám dělat, existuje nějaká komunita, pojďme o tom aspoň diskutovat a postupně vytvářejme diskuzní kluby, než nám to postupně dojde v malém a objeví se myšlenky a motivační faktory, které nám ukážou cestu, co teda začneme dělat, abychom byli soběstační a postupně se osamostatnili od toho trhu. Jo, a pokud využijeme integrální koncept, a ten se neustále zdokonaluje, vylepšuje, takže na tom webu jsou vždycky aktuální informace, a nejenom informace, ale přímo programy nebo algoritmy, jak se ty procesy řeší, jak vlastně fungují to rozhodování a různé věci. Ale to jsou zase, je to diskutabilní, to znamená, je možno se zapojit a dávat podněty, návrhy nové, to znamená i v rámci vytváření integrálu a jeho rozvoje je vlastně každého příspěvek hodnocen nebo oceněn, protože to jsou názory lidí, byť třeba i mnohdy povrchní, které můžou přispět k vytváření propracovanějších struktur. Jo. Takže rozhodně teda, když to zhrnu, ten integrál je mnohem jednodušší, co se týká konceptu, než vůbec samotný tržní systém, který je tak prorostlej, jako prorostlej přímo do kostí té společnosti, do tradic a do vzorců a do zákonů, že vlastně zbavit se toho trhu nějakou revolucí běžnou, jakou znáš, tak je téměř nemožné, si myslím. Jo. Takže asi nepředpokládám, že by došlo v nejbližších letech. Situace se bude zhoršovat, ale nedojde k tomu, nebo pravděpodobně, ale nevím, může dojít zase k nepokojům, to jo, protože přijde nějaká další aférka, protože ten systém to vyžaduje, tu katarzi, takže vytvoří nějakou další plánovanou akci, celosvětovou nebo lokálně, a která se rozšíří, takže lidé budou zase ve strachu žít, ale samozřejmě ta totalita jako taková, ze které všichni varujou, co se týká digitalizace, co se týká umělé inteligence, co se týká peněz, převodu, bezhotovosti a podobně, to jsou všechno věci, které prostě přijdou a proti tomu nemá cenu bojovat. To prostě není o tom, že jestli tady budeme platit digitální měnou nebo budeme hotovost, na to zapomeňme, protože peníze ve své podstatě jsou špatné, co se týká, nebo ne špatné, to je nástroj, ale že už je nemusíme mít, v dnešní době není potřeba mít žádnou měnu, nemusíme se bránit digitalizaci, protože ta samotná toho se tvoří taky z dluhu. A je to otázka jenom, jestli mám ten papírek a myslím si, že jsem svobodný, nejsem svobodný. No, protože přispěju tomu bezdomovci na ulici, no dobře, no tak jo, tak mu nepřispěju a bude jiný procesy přijdou. Možná tu vládu donutí řešit ty věci, jak se rozvine chudoba, tak možná budeme mít více kompenzací, možná přijde více regulací, protože budou nutné kvůli uklidnění nepokojem. Takže ano, nepokoje vytvoří nové formy regulace, ale i nové formy totality, prozor. Totalita znamená i regulaci, to je součástí regulace, protože nemůžeš mít tržní kapitalismus s vysoce technologickým rozvojem bez totalitního řízení, to není možné. To prostě není možné. Lidé žijí ve středověku, kdy ještě věřili prostě v duchy a v nějaké kouzelné bytosti, ale ten trh je přesně definován svými procesy a můžeš mít jakoukoliv ideologii, nepomůže, jestli nazveš kapitalismus soucitným, anebo supým, anebo prostě nějak jinak, jo. Kapitalismus je prostě kapitalismus a hotovo. A je definován svými procesy a svou strukturou. A pokud tu strukturu nezměníš, tak jako zapomeň na to, že se věci zlepší. Jo, takže katarze nám nepomůže někde na ulici. Jo, to tady opravdu musí dojít ke změně myšlení. Jo, já mám pocit. Ano, ten pocit může být falešný, že lidé nezměnili za 40 let myšlení. Ale jo, něco se změnilo, ale já to teda... Technologie se změnila. Máme spoustu hraček, jo, zajímavých, ale v zásadě je špatně využíváme. Jo, oni vzniká ta závislost na těch mobilech, na těch technologiích, protože neustále hltáme nové dezinformace, to jsem mi trošku jelo, to jsem nechtěl nazvat dezinformace, protože je to pořád jenom informace, která je falešná nebo nepravdivá, ale je to informace. Nicméně nejsou schopni ty lidi, se nemohli dovyvinout za 50 let. To není možný, protože ten náš mozek funguje stále stejně jako před 50 lety. Akorát jsme změnili kulturu, protože se změnila technologie, tak máme trošičku jiný přístup věcem, ale ve své podstatě pořád jsme v zajetí toho trhu. Dokonce ještě ve větší možná než kdysi. Jo. Takže v tom jsme se neposunuli. Pořád já tady neslyším myšlenky, jako že něco jako demarketizace nebo odklon od peněz a trhů obecně. A pořád slyším jenom záplaty, jakože pojďme se, bráňme se, zachraňme hotovost. Jo. Jako hotovost jsou peníze, které se taky vytváří z dluhu a to je problém, to je otroctví. Jo. Jestli to přejde k digitálnu, pro mě je to pohodlný, já na to kašlu, já kašlu na hotovost, já si zaplatím kartou v obchodě nebo v něčím a pro mě je to úspora času a vůbec to neřeším, protože vím, že k té totalitě to stejně směřuje. Ať už to máme hotovost nebo ne.
0: Peta, jde o to, Tady jde o to, Petře, že nezaplatíš tou kartou, protože budeš mít kredit a jakýsi kredit a když
1: to jedno,
0: to, aha,
1: to
0: sorry, ty zlobíš, ano, tak tobě něco prodáme, hotovo.
1: Poslouchej, lidi si vymyslí fantasmagorie jako Čína, jak to tam má a podobně, ale to vůbec nemusí být. Za prvé pravda, za druhé, žádná vláda na světě si nedovolí nepokoje. V okamžiku, kdyby se to stalo určitému významnému procentu lidí, tak máš revoluci jak vyšitou. Mm-hmm. To znamená, já naopak, já to schvaluju, protože z toho důvodu, čím dříve to přijde, tím lépe. Mě to osobně nevadí, protože my nedokážeme říct, co je lepší, jestli ta hotovost a trošičku si podržet ten otrocký systém toho dluhu v té hotovosti a nakonec. To zase představuje další náklady pro společnost zbytečné, ale druhá věc je, že se to zase přesouvá někam jinam, kdy ten systém je v neustálém dynamickém vývoji a ty budeš tady pořád přemýšlet o tom, jak ho zaplatovat, ty budeš furt přemýšlet a ztrácet svůj drahocenný čas a
0: chodit demonstrovat
1: za to, aby zůstala hotovost.
0: Tady z toho pohledu máš pravdu samozřejmě, to jo, to určitě.
1: Ale to není o tom, k tomu tě přivede prostě to strukturální myšlení, protože ty zjistíš, co je důležité a co ne. Protože lidé vyplýtvají tu energii, že řeší ty záplaty, ty žabomyslí války prostě úplně zbytečně místo toho, co by teda radši nechali to bejt, nechali, ať se to teda zhmotní, ono to vytvoří více problémů, samozřejmě problémy vzniknou, ať budeš mít hotovost nebo ne, ty vytváří ten trh samotný a lidé v něm. A lidé budou chtít vždycky, nějací lidé, kteří budou protestovat jenom, ale nevytvoří žádnou hodnotu. Oni chodí jenom protestovat proti něčemu, ale nic nevytvoří, nic nenavrhnou, co by, jak by to mělo fungovat přesně, aby to fungovalo. Ne jenom nápad, ideologie, žádná ideologie. Technicky, jak to má fungovat, co teda je potřeba udělat. A skutečně si zohlednil všechny ty věci, co se týče tohoto. Lidi, je to všechno provázané. Jo, a digitalizace a techniku nezastavíš, protože to tak je a lidé budou vymýšlet, ať už teda kapitalismus si to akorát vezme za své. Jo, lidé, kapitalismus nic nevytváří. Kapitalismus je stroj, který, nebo proces, který to všechno pouze znásilní, zmarketizuje, udělá z toho komoditu a prodá to. Ale ve skutečnosti technologie vznikají díky inovacím a díky mnohdy a veřejným prostředkům. Jsou tam zapojeni do toho různé instituce. Celé generace před námi vytvářely vědu, technologie, výzkum, vývoj, to všechno bylo z veřejných zdrojů, nikoli z korporátních zdrojů. Korporace tady dělají jenom, že si to přivlastní, to je celé. Myslíš, že Elon Musk tady něco vytvořil, jak ho všichni oslavují, přitom je to největší odpad planety, jo, podobně jako Trump a další lidi, pro boha. Psychopati, sociopati, různé lidi prostě ano, začlení se, jsou to jenom stroje, jsou to kolečka v systému, které využili prostě systém ve svůj prospěch a realizují si svoje sny, ale de facto vůbec neřeší chudobu. Řeší prostě lety na Mars, který jsou navíc úplně velmi diskutabilní, co se bude dít, jo. Ale každopádně, kolik peněz se dává na nesmyslné věci, ale přitom se vůbec neřeší systém jako takový, který generuje a generuje chudobu po celé planetě. Takže nezlob se na mě, že já nebudu řešit hotovost prostě. Protože mně to připadá úplně stupidní. Jo, úplně stupidní. Mhm. Ale lidé, podívej se na ty naše současné v uvozovkách ekonomy, ty klasické ekonomy, kteří varují před ztrátou hotovosti například. Chápeš to, že oni dělají svůj vlastní marketing, mají své firmy a prodávají sami sebe, a protože se musí taky uživit a že tohle to je krásná cesta, kdy vzburcuješ v lidech emoce a oni to šíří, stane se z toho virální video, oni si zvýší svoji sledovanost a svůj příjem a svoje klientelu prostě ve firmě. Teď je to pořád všechno o tom jedno. Je to všechno provázané. A títo lidé nechtějí lepší svět, vnitřně alespoň, možná chtějí, ale nevědí, že ho tímhletím způsobem nedocílí. Jo. Je to součást trhu. I tyhle ty takzvané protesty jsou součástí tržního kapitalismu, oni s tím ani nebojují. Oni jsou jeho součástí a vlastně ho legitimizují tímto způsobem. Jo. Podobně jako Greenpeace, podobně jako různé ekologické organizace, podobně jako různí takzvaní aktivističtí ekonomové, kteří napíšou spoustu knih, vydělají miliony dolarů, ale vlastně jsou začleněni do systému. Oni upozorní na spoustu problémů, že všechno se to dobře čte, dobře poslouchá, lidi prostě tleskají a kupují. No ale o tom to je, o tom je to obchod. Je to obchod, ale oni nespochybní ty základní principy toho trhu, proč se ten svět nezmění tímto způsobem. Jo? Nevede to ani k záplatám většinou. Jo. Jo, vzniká jakési povědomí, že všechno je špatně, ale nikdo nenabídne řešení, jak to má udělat. To znamená, já jsem se o tom rozpovídal právě tou dobu, no. Že mě to prostě napadlo jako důležitá věc, aby lidé přemýšleli.
0: A tak samozřejmě, všechno má svý, na všechno je možno koukat z mnoha úhlu pohledu, to je přesně ono. A o tom to je správný.
1: Existuje jeden správný úhel pohledu a je to systémový komplexní pohled. Jo? To je jediný, o čemu já tady vybízím.
0: A to je, ostatní to je mnoho jenom pohledů najednou, že? Samozřejmě systémový
1: komplexní pohled. No, systémový pohled je dán vědou, vědeckou metodou a z toho, jak věci fungují, co se děje. To jsou systémové pohledy a to nás přivede k lepší společnosti, jiná možnost není. Jo.
0: A tento výrokem bych ukončil dnešní pořad, protože ano, to má smysl skutečně. Ano. Takže ukončil bych dnešní pořad. Petře, já tě moc děkuji. Bylo to opět zase velmi náročný, samozřejmě na to tě poslouchat se všema těma myšlenkama a tak dále.
1: No, to chápu.
0: Je to velmi náročný a pro mě to je náročný, že já pořád musím sledovat, co říkáš, protože ty mluvíš třeba půl hodiny, najednou se zastavíš. A já když v tu chvilku nemám připravenou žádnou otázku, který mi tady neustále tím tvým výkladem naskakují další. A potom nevím nic nakonec, jo, samozřejmě to je všechno zapomenu, tak mám problém nějak to udělat nějaký takový oslý můstek, jak se říká.
1: No, ale aspoň teď vidíš, Pavle, že opět jsme se odchýlili od tématu.
0: Ano, tak
1: opět
0: to nejde
1: jsem nedodržel, co jsem chtěl. Já opravdu prosím lidi, tenhle ten pořad není žádný vzdělávací pořad, toto je pouze upoutávka na stránky a na vlastní studium. Tohle je skutečně to, že tady se nedozví člověk úplně všechny podrobnosti. To ani není technicky možné, časový horizont, jedno za 2 měsíce, 2 hodiny je málo na to. A druhá věc je, že opravdu tohle to má být spíš trošku poutavý, takže spíše používáme ty emoce a tady ty obecné věci, ale opravdu ty hlavní technické věci jsou na stránkách. Jo, a tam si myslím, že ty lidi to musí namotivovat. Jo, já rozhodně, tento pořád není tak motivační jako ty stránky sami o sobě.
0: Super. No tak jo, máme třeba 20 hodin, 1 minutu. Já se s tebou loučím. Dnes je středa, zítra už nemám pořad žádný. V pátek budu zase tak trochu nestandardně u pořadu Hovory o klábesnice s panem VK, takže tam bych měl být. A potom zase až v pondělí s Jardou Chvátelem. Jinak poslouchejte dál Svobodný vysílač. Zítra koukám, to má prakticky celý den studio Deja Vu, takže si hodně ho užijete. To vyšlo tak zajímavě. Tak jo, loučím se s váma a se mnou teda a s tebou taky, Petře, a se mnou se uvidíte, zase uslyšíte už teda v pátek, ale to jen tak okrajově, to budu jen tak supportovat celý ten pořad a v pondělí až s Jardou Chvátelem. Toť vše, loučím se, ahoj. Jo, Petře, zůstaň mi, prosím tě, tady musíme naplánovat další pořad, jo? Ahoj.
1: Ano, tak zdravím, taky se loučím.

0: se poi lui è morto.
1: Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny. Až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáči mu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang. So there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
0: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rok, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli, jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní, a při těchto nahráváních se sešel s Russem Kunklem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carole King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Woman.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Rase Ballarda. Ras Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech. Zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korčmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé. Muzikantsky si sedli. Na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker. Brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

Tak vítejte, vítejte všichni u dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se, protože právě teď startujeme tady z Midgardu. Všechno už je nachystané, všechno je připravené, tak já už jsem nachystaný, připravený. Tak to je naprosto ideální stav, řekl bych. Co jiného si můžeme k tomu přát? Co bychom si dneska dali? No, těšte se na spoustu zajímavých věcí, budeme rozvíjet a řeknu možná přesněji, budeme řešit některá témata, která jsme třeba řešili i včera s Jiřím. Protože ne na všechno je, byť ten pořad třeba trvá 2 a 3/4 hodiny, tak nejsme schopni úplně všechno a úplně všemu tak nějak jakoby vyhovět. Takže nemůžeme dávat celé streamy, celé rozhovory, někdy použijeme jenom část. Tak na to se dneska podíváme. Ale ještě předtím se mrkneme na co? Na to, kdo slaví svůj dnešní svátek. Je 30. května. Zítra je poslední květnový den. A pozor, v pondělí je 1. června. Měsíc, ve kterém končí školní rok a startují prázdniny. Je to 1. červen, který je právě svátkem všech dětí. A je to, myslím si, naprosto, ale naprosto úžasné a skvělé. Takže pojďme na to. Slaví Ferdinandové. Ferdinand je jméno, které si myslím má určitou tradici. A je to, Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, která má několik teorií výkladu. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně, často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Ferda může být třeba králík nebo i pes. Za Ferdu můžou třeba být považováni křečkové. Jo, nebo tak. Prostě máme doma Ferdu. Ale František, to je něco jiného. Ale Ferdinand, to je taková odvozenina, řekl bych. Je tady napsáno. Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové. Šlo o Ferdinanda I., Ferdinanda II., Ferdinanda III., Ferdinanda IV., Ferdinanda V., Dobrotivého nebo Františka Ferdinanda d'Este. Právě tohoto rakouského arcivévodu měl na mysli Švejk Jaroslava Haška, který paní Millerové na začátku legendární knihy oznamuje: tak nám zabili Ferdinanda. Významných nositelů jména však najdeme více. Byl jim například novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka nebo český sochař Ferdinand Maximilian Brokov. Jméno nosil i proslulý německý automobilový konstruktor Ferdinand Porsche. No německý, on pocházel od nás, že jo. Nebo konstruktor vzducholodí, také z Německa, Ferdinand von Zeppelin. Porsche byl prostě původem z Čech, nazdar, jaký pak německý konstruktor. Mezi slavnými nositeli jména nesmíme zapomenout na slavného Ferdu Mravence, literární postavu Ondřeje Sekory. Ferdinand je mužským křestním jménem, zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant. Stejně jako jméno Fridunant se pak významově překládá jako smělý obránce také, riskující mír. Některé teorie výkladu jméno překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Ale je zajímavé, jak rozdílné jsou ty věci. Smělý obránce, to je jako udatný obránce. Takže bránící mír, bránící v podstatě vlast. Ale riskující mír je spíš hazarder. Riskující mír je velice, velice, velice, velice opačný

0: významově ten výklad. No nic, Ferdinand. Máme Ferdinandů v České republice 1782, je to 137. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. A já teďko Ferdinandům popřeji. Milí Ferdinandové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také odvážné promořování. Na tom si dejte záležet. No a také prosím vás, Ferdinandové, to pěkně oslavte. Ať z toho máte radost. No a vy, kteří znáte nějakého Ferdinanda, tak ho prosím obdarujte svým přáním, protože mu uděláte radost. A tou radostí mu vylepšíte funkčnost imunitního systému. Takže na to nezapomeňte, popřejte jim. Ferdinand. Krásný jméno. Ferdinand. Ferdinand. Ferda je spíš František, ale i u toho Ferdinanda se to používalo. Vedle toho, že slaví Ferdinandové, je Evropský den melanomů. Evropský den melanomu připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Melanom je závažné onemocnění kůže, jedná se o formu rakoviny. Jedním z příčin jsou pigmentová znamenka, která si v tento den může každý zdarma nechat vyšetřit. No, dovnitř toho dloubnou a pak se to rozjede. Já bych neřekl, že za těmi melanomy stojí ta znamenka. Ano. Tam někde to potom může začít. Ale tím kořenem věci je trošku něco jiného. A my víme co. Nás neoblbnete. Takže Evropský den melanomu, čím více to bude slavit, tím víc se to bude lidem vtiskávat do mysli a tím víc lidí ochoří. Svátek sousedů je dneska. To už je lepší. Svátek sousedů je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999 Atanas Perifan a den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice má svátek sousedů, nebo svátek sousedů začal slavit se od roku 2001, tedy 2 roky potom. Ale jo, tak sousedské vztahy, vztahy v rodině, ty by měly fungovat pokud možno dobře, protože to může přinést spoustu pozitiv oběma stranám. Tak já to takhle zavírám, pam, pade, papá, to jsme si už všechno řekli. No a teď tady mám od Boženky Blanky, za což jí děkuji, lekci historie. Co se stalo... 30. května roku 1805. v den na nebe vzestoupení páně ataman Matvej Ivanovič Platov založil nové město Novočerkask. Stalo se novým hlavním městem Donského kozáckého vojska, symbolem síly, nezávislosti a věrnosti tradicím. Poté, co byl starý Čerkask pravidelně zaplavován, bylo přijato moudré rozhodnutí přesunout hlavní město na vyvýšené místo. Platov osobně vybral místo a založil město, které rychle vyrostlo v opravdové centrum kozáckého jihu Ruska. Bylo bílomramorové katedrály, široké bulváry, pevné domy. To vše bylo vytvořeno rukama lidí, pro které čest, služba vlasti a láska k rodným zemím nebyly jen slova. Nebyla jen slova. Novočerkask se stal nejen městem, ale také srdcem donského kozáctva. Odtud odcházely pluky bránit Rusko v otevřené válce. Roku 1812 zde se uchovaly a rozvíjely kozácké tradice, vychovávali skuteční vojáci a vlastenci. Tak... to je všechno. Nádhera. Děkujeme kozákům a budeme se těšit, že kozáci brzy se připojí k těm, kteří dávají svět do pořádku. No a já tady mám Luboše Blahu, kterému teď za chvilku dám slovo, abychom si poslechli jeho příspěvek k tomu, že na území Rumunska, aspoň podle mainstreamu, tedy ranního hlášení mainstreamu, dopadly trosky ruského dronu s nějakou náloží, respektive spadl tam neovladatelný dron, který se vymkl kontrole při sestřelení. A takhle to bylo prezentované, na večer už se to prezentovalo jako útok ruského dronu na civilní obyvatelstvo, takže situace eskaluje. No a Luboš Blaho k tomu má pochopitelně co říct.
1: Presne pred týmto varoval premiér Robert Fico. Stačí nejaký zablúdený dron a môže z toho byť rozbuška pre jadrovú vojnu. Toto chce Šimečka? Toto chce Kalasová? Západ celé roky porušuje všetky červené čiary a vyzbrojuje Ukrajinu, ktorá potom západnými zbraňami zabíja ruských civilistov a dokonca najnovšie aj deti v Starobeľsku. V Rusku rastie tlak na použitie taktických jadrových zbraní. Sem vedie eskalácia. Západ útočí na Rusko a je len otázkou času, kedy si v Rusku povedia, že začnú útočiť na Západ. Ak červené čiary neplatia pre Brusel, nebudú ani pre Moskvu. Toto chceme? Naozaj Lénová a Kalasová chcú za nich života na planéte? Chcú jadrový konflikt? Čo nechápete, že Kalasová je extrémista, ktorý nás ženie do vojny? A Šimečka s Korčokom to isté. Eskalácia konfliktu s Ruskom je ich zodpovednosť. Už dávno mohol byť mier. Dnes existujú len dve alternatívy. Dialóg s Ruskom a upokojenie situácie. Alebo ďalšie vojnové provokácie a eskalácia. Prvú cestu ponúkame my. Je to jediná cesta k mieru. Druhú vojnovú cestu ponúka Brusel a ich progresívni mobslíci okolo Šimečku. Je to cesta k tretej svetovej vojne. V týchto dňoch sa to láme. A my musíme urobiť všetko pre mier. Rusko nie je náš nepriateľ a my s Vladimírom Putinom musíme viesť dialog. Upokojme to, kým je ešte čas. Prvý krok je jasný. Vojnová štváčka Kalasová musí byť okamžite odvolaná. Už včera bolo neskoro.
0: To je pravda. Dosť podobne reagoval, nebo na Kalasovou reagoval také tak Sergej Lavrov, to jsem chtěl říct, a musím něco schodit, tak Sergej Lavrov, který odmítl vůbec Kalasovou komentovat, já se jenom tady k tomu prokoušu, vyšlo to na Infovojně, jo, a Vladimír Putin na euroazijský, takhle bych to řekl, summit, popisoval, co se děje momentálně se světem, jaké probíhají, ale v tom pozitivním, jo, on mluvil o BRICSu, jaké probíhají pozitivní změny, jaké jsou výzvy, kam směřuje, jako kdyby všechno to snažení. Kam to vlastně se strká? To je ale BRICS. Bohužel, pokud se podíváme mimo BRICS, tak kolektivní západ, to je prostě štváč. Nevím, jestli to je s překladem. Tady ten aha, on se nedá pustit. Dá nebo nedá? Asi nedá. Sergej Lavrov označil najnovšie vyjadrenia Kaji Kalasovej za idiotské a dodal, že ich komentovat nebude. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kalasová pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí Evropské unie v cyperském Limazole 28. mája předvídla, ako rozumie geopolitike a zahraničnej politike. Vyhlásila totiž, že akékoľvek vojenské limity alebo redukcie počtu vojakov, ktoré by v rámci mierovej dohody postihli Ukrajinu, musia byť zrkadlovo uplatnené aj na ruskou armádu. Zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie v kyperském Gymnichu přineslo dosud nejotevřenější pohled na to, jak hluboko se unijní špičky vmanévrovaly do geopolitické slepé uličky. Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku znovu předvedla, jak rozumí zahraniční politice. Maja Kalasová totiž poprvé veřejně a explicitně sformulovala seznam klíčových unijních požadavků vůči Moskvě pro případné budoucí mírové rozhovory. Hlavní osou její tiskové konference se stala teze, že jakákoliv omezení, která by v rámci mírové dohody byla vyžadována po Ukrajině, musí být striktně zrcadlena i na straně Ruské federace, čímž dopředu absolutně sabotovala šance na mír. A ona to ví. A selhání míru je cílem Evropské unie. Reakce z druhé strany barikády na sebe nenechala dlouho čekat a nesla se v tradičním tónu moskevské diplomacie. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov se k unijnímu katalogu požadavku odmítl věcně vyjádřit, přičemž stroze konstatoval, že se nevyjadřuje k idiotským prohlášením. Tento verbální ping-pong však pod povrchem ukazuje mnohem hlubší strukturální krizi evropské diplomacie. Brusel se po 4 letech intenzivního konfliktu na Ukrajině ocitl v narativní pasti, ze které nedokáže uniknout, aniž by riskoval vlastní politickou likvidaci před evropskými voliči. A to si musíme rozebrat. Požadavky Kalasové na zrcadlení jsou v podstatě diplomatická zbraň. Kaja Kalasová před novináři jasně odmítla možnost, že by Evropská unie mohla v konfliktu vystupovat jako neutrální prostředník. Evropa nikdy nebude neutrálním mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou, protože stojíme na straně Ukrajiny a chráníme naše vlastní klíčové bezpečnostní zájmy, prohlásila šéfka unijní diplomacie. Hlavní pilíře jejího vystoupení tvořily tyto body. Zrcadlová vojenská omezení. Kalasová kontrovala dřívějším tlakům zejména z některých amerických kruhů, které nutily k ústupkům pouze bránící se Kyjev. Pokud má dojít k limitaci ukrajinských ozbrojených sil nebo k demilitarizaci určitých zón, musí též v identické míře provést Rusko. Širší evropský kontext. Bezpečnostní hrozba pro Evropu podle ní nekončí na ukrajinských hranicích. Unie proto do budoucí architektury míru zahrnuje požadavek na stažení ruských jednotek z okupovaných území Gruzie, Abcházie a Jižní Osetie a Moldavska, Podněstří. Reparace a suverenita. Unie nehodlá de jure uznat žádné okupované ukrajinské území jako součást Ruska a trvá na plném proplacení válečných škod z výnosu i samotné podstaty zmrazených ruských aktiv. Ukončení hybridního působení. Podmínkou jakéhokoliv posunu je konec kybernetických útoků, sabotáží a narušování evropského vzdušného prostoru. Tento seznam unijními diplomaty označovaný za logickou reakci na maximalistické požadavky Kremlu v praxi znamená jedno. Laťku pro zahájení reálného dialogu nastavil Brusel tak vysoko, že jakékoliv vyjednávání v dohledné době de facto vylučuje. Narativní past a strach ze ztráty tváře eurobyrokratů o čtyřech letech řvaní o strategické porážce Ruska. Proč Evropská unie volí takto nekompromisní retoriku v momentě, kdy je situace na frontě pro Ukrajinu extrémně složitá a globální tlak na diplomatické řešení sílí? Odpověď leží v domácí politické realitě členských států a v psychologii evropských elit. Špičky Evropské unie se za 4 roky trvání války natolik silně a bezvýhradně zaprodali narrativu o nutnosti naprosté strategické porážky Ruska, že jakýkoliv ústup ze stanovených pozic by v očích evropské veřejnosti vypadal jako fatální selhání. Evropští lídři vybudovali politický étos, v němž je podpora Ukrajiny do vítězného konce synonymem pro obranu západních hodnot. V důsledku toho se vytvoření oficiálního vyjednávacího týmu Evropské unie pro přímý kontakt s Moskvou stalo v Bruselu neřešitelným rebusem. Brusel ví, že situace je pro Evropskou unii špatná. S Ruskem se musí jednat, ale nikdo z politiků bruselského aparátu do toho nechce jít ze strachu o ztrátu vlastní protiruské tváře. Evropa se dodnes nedokáže dohodnout na jménu hlavního vyjednavače pro kontakt s Ruskem, protože ti, kteří by chtěli jednat, jsou chcimírové, které Brusel nenávidí a považuje za Putinovi agenty. Jakýkoliv posun směrem k institucionalizovanému dialogu s Kremlem by totiž novináři a opoziční strany okamžitě interpretovali jako signál kapitulace a politické porážky Bruselu. Taková je realita. Pokračování konfliktu a neustálé stupňování retorických požadavků se tak pro unijní elity stává jedinou schůdnou cestou, jak si zachovat tvář před voliči a odsunout moment politického zúčtování za horizont nadcházejících volebních cyklů. Dokud válka trvá, nemusí si politici v Bruselu přiznat, že utrpěli porážku. 4 jezdci apokalypsy pro Evropu. Tato strategie všechno nebo nic, sebou však nese enormní rizika. Pokud se politické přežití evropských elit stane závislým na pokračování opotřebovávací války, Evropská unie se vystavuje systematické destrukci ve 4 klíčových oblastech. Tyto 4 oblasti se jich v kuloárech v Bruselu nazývají jako 4 jezdci apokalypsy a de facto již nyní likvidují a ničí Evropu. To není ale nic v porovnání s tím, jaké škody vzniknou, pokud se tento proces začne v následujících měsících prohlubovat. Ty 4 oblasti jsou tyto. Za prvé, ekonomické hrozby, permanentní inflace a fiskální vyčerpání. Sázka na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem znamená definitivní konec levných energetických vstupů, které po desetiletí poháněly evropské hospodářství. Unijní státy sice diverzifikovaly své zdroje, ale za cenu strukturálně vyšších nákladů na LNG a alternativní ropovody. Zároveň se prohlubuje fiskální past, masivní finanční balíčky pro Ukrajinu, kryté unijními dluhopisy a přímými platbami ze státních rozpočtů, drasticky omezují manévrovací prostor pro investice do vlastní infrastruktury, vědy a výzkumu. Hrozí roztočení nové spirály strukturální inflace a stagflace, ze které nebude úniku. Průmyslové hrozby, deindustrializace a ztráta konkurenceschopnosti. Evropský průmysl, zejména ten německý, zažívá kvůli drahým energiím a surovinovému hladu tichý exodus. Energeticky náročná odvětví, chemický průmysl, hutnictví, výroba hnojiv či strojírenství přesouvají své kapacity do USA nebo Asie. Snaha o transformaci na válečnou ekonomiku naráží na realitu. Evropský obranný průmysl nemá dostatek surových materiálů, vzácných zemin ani stabilních dodavatelských řetězců, aby dokázal konkurovat rusko-čínskému bloku bez totálního ochromení civilního sektoru. Výsledkem je plíživá deindustrializace starého kontinentu. Za třetí, sociální hrozby, eroze soudržnosti a radikalizace společnosti. Dlouhodobé břemeno válečného úsilí dopadá nejtvrději na střední a nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva. Rostoucí životní náklady, drahé bydlení a upadající kvalita veřejných služeb způsobená škrtáním rozpočtu ve prospěch zbrojení vytvářejí výbušný sociální koktejl. Pokud budou politické elity ignorovat domácí socioekonomické problémy na úkor geopolitického dogmatismu, dojde k masivní erozi sociální soudržnosti. Tento stav přímo nahrává politickému extremismu, polarizaci společnosti a destabilizaci demokratických institucí zevnitř jednotlivých členských států. A za čtvrté, bezpečnostní hrozby. Riziko přímého vojenského střetu a eskalace. Nejtemnější hrozbou unijního maximalismu je však dynamika samotné eskalace. Požadavek Kai Kalasové na demilitarizaci ruských pozic v Gruzii, Moldavsku či Bělorusku posouvá konflikt z roviny regionální války na Ukrajině do roviny globálního překreslování map. Pokud Rusko tyto požadavky podle očekávání smete ze stolu a Evropská unie nebude ochotna ustoupit, jedinou logickou konvencí pro vynucení těchto podmínek zůstává přímé vojenské zapojení. Zvyšování sázek, dodávky stále sofistikovanějších zbraní s dlouhým doletem a potenciální vyslání mírových či výcvikových misí zemí Evropské unie na ukrajinské území dramaticky zvyšují pravděpodobnost incidentu, který aktivuje spirálu nekontrolované eskalace. Přímý vojenský střet mezi armádami států Evropské unie NATO a Ruskou federací by pak mohl během několika hodin přerůst v jaderný konflikt, v němž by Evropa byla primárním bojištěm. Zelenský a vousatí ukrajinští rabíni jsou zrádci židovského národa. Tisková konference Kai Kalasové ukázala, že Evropská unie momentálně nedisponuje reálnou diplomatickou strategií pro ukončení války. Místo toho nabízí katalog morálně sice obhajitelných, ale geopoliticky nerealistických požadavků, které slouží především jako rétorický štít pro domácí politické publikum. Snaha zachovat si tvář před voliči a neochota přiznat limity vlastních sil staví Evropu do pozice rukojmího vlastního narrativu. Pokud unijní lídři nenajdou odvahu oddělit ideologický maximalismus od pragmatické bezpečnostní politiky, hrozby, že cena za udržení této politické fasády bude pro obyvatele Evropy neúnosně vysoká, se stanou realitou. Ukrajina se mezi tím transformovala do znacifikované nástupní platformy pro válku s Ruskem, kterou sice řídí židovský vůdce Volodymyr Zelenský, který je heraldický žid po matce i po otci, ale on se klaní u hrobu nacistům a zakladateli OUNM Andriji Melnikovi. Jeho oddíly vyvraždili v Babijaru více než 33 tisíc židů a navíc inicioval založení první ukrajinské divize SS. Divize SS Galicie. Galizien, takže my to známe pod názvem Galicie. A co je absurdní, to je transformace, kdy Zelenský právě jako žid podporuje nacisty, banderovce a Melnikovce na Ukrajině a navíc mu pomáhají a podporují ho sionističtí rabíni z Dněpropetrovsku, z tamní židovské obce. Podle ruského moderátora Vladimíra Solověva jsou Zelenský i tito rabíni zrádci židovského národa. Uctívání Melnika a podpora neonacistických skupin, jako je Aidar, Azov a Pravý sektor na Ukrajině ze strany židovského vůdce Zelenského, je podle Solověva zrada. Solověv prostě jede bomby. A je to proto, že válka mezi domem Sion v Londýně a domem Šabat v Moskvě se rozjela úplně naplno. Kácí se les a proto lítají třísky, lítá pravda ven. Najednou je dovoleno říct, kdo může za nacifikaci Ukrajiny, kdy může za válku na Ukrajině, kdo asi ne. Ne kdy, ale kdo. Je to jen díky této válce. Nikdy jindy bychom nic takového na ruské televizi od Solověva neslyšeli. A nikdy jindy by Evropská unie nepáchala ekonomickou, průmyslovou, sociální a bezpečnostní sebevraždu. Taková je prostě realita. Je to převzato Ironet Infovojna a vyšlo to na Infovojně. Tak. No já myslím, že na čase, abychom si dali písničku. Tam to tak akorát vyšlo, ne? Takže něco tady vyberu, co si dáme. A, no dáme si Abu. Abu Babu.
2: Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. Abba!

0: To byla Abba, Rigoš. Tak k tomu tématu, ještě válka Ukrajina, no válka, speciální vojenská operace, ale my z toho válku chcou udělat, že? No, ta militarizace a denacifikace, což jsou hlavní pilíře speciální vojenské operace na Ukrajině, jak si přerostla ty hranice Ukrajiny a týká se dneska celé Evropy, zejména Bruselu, a pochopitelně, kdyby byl zkrocený Brusel, tak spousta těch válečníků v těch jednotlivých zemích sklapne kramfleky, protože se nebude chtít realizovat. Bylo to vidět na té reakci, když Amerika vletěla do Iránu, respektive udělala bordel v Iránu a pak chtěla zachránit, no, a nechal jí v tom hezky vymáchat. Čili nedělíme si iluze. Jakmile Evropská unie přestane tlačit do války, tak se spousta těch nácků v těch zemích sklidní, nebo maximálně se přidají k Bruselu, ale budou vyplísněni ze svých zemí. Pojďme se podívat, nebo pojďme si poslechnout Šándora, jak on to navnímává, tu situaci okolo ukončení tedy válečných operací na Ukrajině.
1: Pokud Ukrajina přistoupí nebo bude donucena přijmout ruské požadavky, válka může skončit příští týden. Pokud je neuznají, tak to může dopadnout tak, že se rozhodne na bojišti a ukrajinská armáda bude totálně poražena. To se může odehrávat klidně tento rok. Uvidíme, jak to celé bude ještě vypadat. Donald Trump je pro ukončení války na základě i nevýhodnosti pro Ukrajinu. Ono konec konců, ti, co vyhrávají, si diktují, a ne ti, co prohrávají. To bychom si také tady jako měli říct a zapomenout taková ta hesla jako spravedlivý mír. To je blbost, neexistuje spravedlivý mír. Prostě, když prohráváte, tak hold taháte za kratší konec provazu, a to není oslavná oda na vítěze. To prostě je prostě jakoby realita. Takže tohle to vidíme a Donald Trump ví, že jediné, co by to změnilo, by bylo, kdyby poslal americkou armádu na Ukrajinu, a to on neudělá. To on neudělá v žádném případě a on Rusko nepovažuje za nepřítele, za hrozbu. Takže on tak toto je.
0: Za nepřítele nám vnucují evropští náckové Rusko. Získali tím pochopitelně obrovské množství rusofobů, kteří tvrdí, vykřikují, že Rusko je strašně nebezpečné a tak podobně. No ale ono ve skutečnosti víme, jak to je, ono to je malinko diametrálně jinak. To je prostě realita, tak to prostě je. Klást si podmínky a Evropa jako, aby zablokovali to jakékoliv vyjednání míru, tak prostě budou rvát do toho, budou prostě za každou cenu do toho tlačit. Teď se přesuneme do České republiky. Pojďme na bitcoinovou kauzu. Ona se nějak jako posunula. Bylo sděleno obvinění bývalému ministru spravedlnosti, ministr spravedlnosti. Takže ten, který vedl rezort, který zametal stopy, kde mohl, a pochopitelně, ať to byl dozimetr, ať to bylo cokoliv jiného, ať to byla kampelička, a vyeskalovalo to prostě v té kauze o bitcoinech. Jo. Takže pojďme, Jindřich Reichl nás obeznámí s tím, jak se ty věci vyvíjejí.
2: Tak paní Vaňková mě jako obvykle pobavila. Já jsem samozřejmě ty argumenty tady jasně předložil, pouze jsem řekl, že co se týče závažnosti té bitcoinové kauzy, tak je to srovnatelné pouze s dozimetrem, takže opravdu to nebyl můj hlavní argument, to myslím, že diváci velmi rychle pochopili. No a zítra by měli být konečně navoleni členové té parlamentní vyšetřovací komise v kauze dozimetr a já jsem přesvědčen, že prostě za situace, kdy tady pět obviněných jasně a jednoznačně říká, že ty peníze z toho korupčního jednání končily u hnutí STAN, tak je to velmi zásadní obvinění a že prostě státní zástupce buď to měl tedy je zbavit statutu spolupracujícího obviněného, případně učiním zahájit trestní stíhání pro křivé obvinění, a nebo měl zahájit trestním stíháním hnutí STAN, co by právnickou osobu. Tam je mimochodem jedním z trestů i zrušení té právnické osoby, který může uložit soud. Tudíž to, jakým způsobem ta kauza byla skutečně rozsáhla a jak daleko sahala chapadla toho dozimetrického mafiánského hnutí, to se pevně doufám dozvíme v rámci té parlamentní vyšetřovací komise, kterou jsem si skutečně prosadil, jsem na to hrdý a já doufám, že přineseme jasné výsledky, které ukáží, jak neuvěřitelně rozsáhlá tato korupční kauza byla.
0: Sudružka Vaňková, to je, jestli se nepletu, z Brna, co tam v Brně mají primátora, tak to je primátorka Brna, jestli je to schoda, nevím, měla by to být, takže tý je dost, pochopitelně je zastan. No a teď vidíme, že Blažek ODS, kmotr, jak svině, prostě tomu říkali Don Pablo, že kryla to vykulená čívava z Kolína a ten byl ve stanu. A vzpomeňme si, jako ta kauza začala už, nebo to svinstvo začalo už před tím, než vláda se ujala, než Fialová vláda začala fungovat. Co se stalo hned na začátku? Přeci tam bylo obvinění, že byli financovaný skrz nějaký systém, neprůhledný systém jakýchsi offshore firem z Kypru. A to se taky jako zakopalo pod koberec. A tam někde byl ten základ už s tím dozimetrem, jo. Jako takovým. Tak jako co od toho jsme mohli čekat. Vždyť je to jeden šmejt vedle druhého, jeden zloděj. A aby odvedl pozornost, tak pověsil pytel s Vladimírem Putinem, tak pověsil na to, na ten úřad svůj a tvářil se jako, že je velký rusofob. Přitom byl největší, ještě větší než rusofob, byl zloděj. A je, protože pořád ještě za to neodnesl si žádný trest. No, zůstaneme u nás, protože se budeme věnovat, nebo lízneme si další kauzu a nakonec víte co, pojďme se podívat do sněmovny, on nám to Patrik Nacher tady sdělí, my si to budeme moct pustit, takže pádáme si Patrika Nachera, zase tam do něho naváželi, pochopitelně, protože opoziční poslanci, ty jsou úplně nejchytřejší, ty vědí úplně přesně, jak se to má dělat. Oni úplně přesně vědí, jak oni by to dělali dobře. Oni, kteří nebyli schopni tady udělat nic kloudného za 4 roky, jenom kradli a kradli, žrali u těch koryt, až jim to padalo od držky a pod nima tam ještě ty piráti zobali, co všechno spadlo na zem, tak dozobávali piráti. Takhle bych to charakterizoval. Prostě verbež.
3: No přiznám se, já bych dneska nevystupoval stoprocentně, to je jasné, ale vzhledem k tomu, že tady opozice soustavně říká, jak chce zlepšovat politickou kulturu a předseda STAN Vít Rakušan tady navrhne bod Patrik Nacher chce zlikvidovat nezávislá média, tak to já teda vystoupit musím, protože si myslím, že to překročilo myslitelné hranice. Soustavně poslední dva měsíce se mě někteří novináři a opoziční politici ptají, kdy nahraju konečně poslanecký nějaký návrh. Jednal jsem, promýšlel to, diskutoval, včetně dvou generálních ředitelů Český rozhlas, Česká televize, a opakovaně ten návrh měnil. Já mám všechny ty verze u sebe v počítači. To znamená přesně na základě té zpětné vazby s odborníky. Už jste měli připravené ty dehonestační texty bez ohledu na ten obsah. To je něco úplně neuvěřitelného. To, co předvedl dneska Vít Rakušan na tiskové konferenci STANu a teďka, když tady hájil ten bod, dokonce to takhle nazval, je bohapustá lež, šíření dezinformace, non plus ultra. Ano, jsme chráněni imunitou tady od mikrofonu, považuji to za skandální. Vy jste ten návrh nečetli, ale názor už máte. Že někde bude výpadek miliarda nebo něco podobného, je úplný úlet. To prostě není pravda. Zjistíte, že všechny ty výpočty, kterými strašíte v tom veřejném prostoru, vycházejí z celkového počtu seniorů nad 75 let, kterých je asi 850 tisíc. Těch, který by se to týkalo, je na nejvýš 500 000. Ta konstrukce, vzhledem k tomu, že jde o mezikrok, je opačná, takže oni se musí aktivně přihlásit, takže to bude postupně s určitým zpožděním, setrvačností. To znamená, že na začátku se bavíme o desítkách milionů, určitě ne o miliardě. To je úplný nonsens, nepochopení, nepřečtení toho návrhu. Návrhu, který mi vaši kolegové tady potají na chodbě řekli, že je napsán legislativně velmi dobře. Vy jste v minulém volebním období, dámy a pánové, přijali návrh, který zvyšoval koncesionářské poplatky, i přesto jste slibovali, že ne. V důvodové zprávě jste tam napsali, že to bude plus 800 milionů pro Českou televizi. V této chvíli po tom zjištění to je plus miliarda. Já tvrdím, že ten poslanecký návrh, v případě, že to bude nějaká dočasnost, a dočasnost se bavíme o měsících, maximálně půl roku, toto záleží hodně i na vás, jak budete obstruovat ten vládní návrh, tak ten výpadek tam nebude vyšší než o to, o kolik Česká televize dostala navíc oproti tomu, co jí bylo slibováno v té důvodové zprávě. Vít Rakušan tady není, já jsem ho chtěl původně vyzvat, aby to přeformuloval, případně se omluvil, protože já si myslím, že tohle, jak to nazval, je nefér. V tom případě tu rukavici zvednu a nazvu teda bod, budu chtít, řekněme třeba v pátek jako první bod, skutečná role Víta Rakušana v kauze Dozimetr. Protože já bych si teda chtěl poslechnout, jaká je teda pravda, jestli Vít Rakušan tady je schopen říct tyhle ty báchorky o věcech, které si můžou všichni ověřit, protože to je veřejný, ten poslanecký návrh, tak jak je možné takovému člověku věřit u věcí, které se dají mnohem hůř ověřit nebo skoro nejdou ověřit. Děkuju za pozornost.
0: Jo, Rakušan, to je Astánio, to je vybudovaná mafiánská chobotnice a prostě oni tu baštu chtějí udržet za každou cenu. My jsme se tady bavili o tom, jak to funguje v naší republice, co se týká jenom u nás. Jak fungují změny, jak rychle mohou být realizované a aplikované změny, které byly slíbeny voličům před volbami, a voliči pochopitelně jak na Slovensku, tak už i v Čechách začínají být nervózní a jsou nervózní z toho, že ať Fico nebo Babiš to slibovali různé věci a ještě k ním nedošlo. Já jsem tady říkal, že kdyby ve volbách vyhráli nějací národovci, jo, lidi, kteří neznají tu státní správu, lidé, kteří nemají nějaké lidi známé na ministerstvech z doby minulého vládnutí, neudělali by vůbec nic. Umíte si představit, jak by si všude zlomili ruku od dveře, jak by si s nima jak by si s nima ten deep state a ta opozice, jak by si s nima vytírali záda. Ano, má aspoň díky své činnosti a volbám v krajských zastupitelstvech má lidi na postech hejtmanů. Jo, a tak dále, čili mají opěrné body, se kterými mohou pracovat. I tak je to velice složité, protože jak uslyšíme za chvilku od Ladislava Zemánka, oni prostě udělali to, že na ministerstva dosadili do různých poradenských subjektů, ať to jsou komise, ať jsou to různé jakoby kontrolní orgány, v úvozovkách kontrolní, dosadili lidi z těch neziskovek a vytvořili dokonalý komplot s řadou úředníků. A to je neprostupná bariéra, to je neprostupná hráz. Není to jenom v Čechách. Pochopitelně na Slovensku s tím bojujete taky. Respektive vláda s tím bojuje. Navíc vláda ještě bojuje se svojí sourodostí názorovou. To u nás to máme o to lepší. Ale proto se ty věci nedají tak rychle realizovat. Ne proto, že by je nechtěli Fico nebo další členové vlády, ale protože to má mraky brzd, odkud se to dá přibržďovat, hatit jakékoliv plány a tak dále. Čili je to o tocích peněz na jedné straně a o uplatňování lobbystických zájmů přímo na ministerstvech a tím přesměrovávání různých dotací a peněz na předem určená vybraná místa. Tak pojďme si, já asi nebudu hrát písničku, dáme si to videjko, protože si myslím, že je důležité. A dáme si ho celé. My jsme včera si ho dávali s Jiřím, ale jenom část. Já jsem ho nemohl pustit celé, protože ono je dlouhé, ono je skoro 40 minut, ten rozhovor. Ale my si ho tady máme šanci poslechnout a případně ještě rozebrat, takže se do toho prostě pustíme. Tak, co nám to tady vyjelo? Toto je nejrychlejší 7-sekundová metoda, pane jo, 7 vteřin a vymalováno, hele, to musí být, teda. To jsou rychlovky, co? Tak, přeskočíme, šupy to presto. My jsme včera skončili asi tak na nějaké 15. minutě a dneska pochopitelně si to dáme celé od začátku, včera i ta kvalita nebyla nic moc. Dáme si to celé od začátku a užijeme si to. Mezitím nám tady se nabízí nějaký třešně falobalu nebo co. No je to prostě čím dál tím ten svět zajímavější. Můžete si koupit svoji třešeň a už můžete sázet a sklízet. Tak jo, si pojďme pustit Ladislava Zemánka.

0: Vítejte u rozhovoru parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
1: Ahoj Radim, díky za pozvání.
0: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. A v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
1: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, na její součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejich představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který, dlužno podotknout, funguje velice efektivně a dobře. Pro ně, ne pro daňové poplatníky.
0: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
1: Je to tak.
0: A kdyby si jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam tím míříš, ale kdyby si jenom trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
1: No, ono jde o to, a to si myslím, že je úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli. Prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo přinejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují, a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí, a nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
0: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
1: Přesně to.
0: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože si neumím představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat.
1: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
0: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit. No.
1: Určitě se tomu budeme věnovat.
0: No ale dobře, tak zůstaňme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje.
1: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže když pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se, nebo v radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby jedné organizace. Mm-hmm. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, které kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si

0: chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco XY, tak by ten poradní orgán měl být napomocen vládě v té realizaci, v přípravě toho plánu a tak dále.
1: Tak to nebylo.
0: Ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém, protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech, vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy přinejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskových ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
1: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek nedávno a schytal za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako, oni jsou to, si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly kruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
0: Přesně tak. A to jsou ty jejich dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailu, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí, a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací a kromě toho vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány, a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
1: To je náhodička.
0: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohle.
1: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s deníkem N, ne?
0: Přesně tak.
1: A nejen s ním.
0: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
1: No na mě ne, na mě neukazuje.
0: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově deník N, který je zase nějak spojený. Prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o net, americký net, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
1: Trump to
0: není,
1: zarazil,
0: protože no. Trump to zarazil. A, takže to je jeden subjekt zahraniční, no a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše. Zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování, ale je to prostě dohledatelné a není to nic jako tak úplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici, takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím, no a potom vlastně

0: jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state, protože to taky není žádná konspirace, to je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě nebo v případě České republiky, několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně, se myslím, jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
1: Bylo by dobré, kdybychom teďka řekli, nebo kdyby si řekl třeba konkrétně, za prvé třeba v kterých těch orgánech na úřadě vlády to je, a jestli třeba i tam máš zjištění, o které lidi se jedná, nebo o které organizace, jasně. Jak říkal před lety pan premiér, nebuďte slušný, řekněte to jméno. Tak si řekněme jména těch organizací a orgánů a aktivistů.
0: Známe organizace a známe i jména konkrétních lidí. Takže pokud bychom se... Já jsem se vlastně v těch svých článcích zaměřil na 3 z těch poradních orgánů. Protože těch je tam daleko víc, ale já jsem pozornost věnoval právě Radě vlády pro lidská práva jednak Radě vlády pro rovnost žen a mužů a potom Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Čím jsem chtěl začít? A nebylo úplně jako mým cílem, aby hnedka bezprostředně následovala nějaká odezva, k čemuž ale došlo, což bylo jako příjemné zjištění, teda je potřeba říct. Ale shodou okolností právě těle těch poradních orgánů se mají týkat ty změny, které minulý týden teda premiér Babiš oznámil, i když z toho teďka tak trochu ustupuje, ale k tomu se taky možná ještě dostaneme. Ale pokud bychom se tedy podívali na tyhle ty 3, nebo na některou z nich při nejmenším tu radu, tak můžeme nakonec začít třeba radou pro nestátní neziskové organizace, prostě rada pro neziskový sektor, občanský sektor. Ano,
1: pro mě teda bylo dost jako zásadní zjištění, jako nové zjištění, když bych to neměl říkat, vzhledem ke své práci, ale já jsem vůbec netušil, že takováhle rada tam je. Já jsem znal Radu pro lidská práva, v národnostní menšiny, rovnost žen a mužů, jsem věděl něco, že existuje, když mi to taky přijde trochu bizarní, tady nejsme ve středověku tady, ale dobře, tak teď některé ženy by mě... No nic, nebudeme do toho zablušovat, jo, ale Rada pro neziskové organizace, co jako dělá, nebo co...
0: No možná by bylo ještě na místě říct, že ne všechny z těch poradních orgánů představují nějaký problém, jo, protože tam samozřejmě existuje třeba legislativní rada vlády nebo bezpečnostní rada státu, což jsou orgány, kde jako neexistuje žádná kontroverze, jo, nebo není tam nějaký zásadní problém v tomhletom ohledu, ale problém existuje právě v případě minimálně těle těch 3 rad, kterým jsem se jako hlouběji věnoval. A můžeme si to ukázat právě na příkladu toho, že například v té radě pro neziskovky, tam má 33 členů a funguje to takhle u všech těch poradních orgánů, že se skládají jednak ze zástupců státní správy, různých ministerstev, samotného úřadu vlády a tak dále na jedné straně a na druhé straně se skládají z představitelů neziskového sektoru, akademiků, prostě nezávislých, někdy nezávislých jsou, jindy méně, odborníků, kteří právě mají jako pomáhat nebo by měli pomáhat vládě v realizaci těch jejich záměrů, což se teda v drtivé většině případů neděje. No a když se podíváme na složení téhleté rady pro ty neziskové organizace, tak zjistíme, že tam například zasedá ředitel Člověka v tísni, ředitelka nadace OSF, což je vlastně nadace Open Society.
1: Soros Family.
0: Přesně tak. Původně to George Soros v Praze přímo založil, teď ten vztah je méně přímý, ale pořád tam existuje. A možná ještě důležitější než tenhle ten vztah v případě nadace OSF je ta vazba na sponzory za Petrem Pavlem. Jo, a na ty jejich nejrůznější nadace a tak dále. Plus je tam ten americký net. Takže to je jedna věc. A zároveň je potřeba prostě všechno tohleto vidět, tyhle ty vazby v širším kontextu, jo? Že se nejedná o nějaký jednosměrný, nějakou jednosměrnou strukturu nebo fungování, ale ta nadace OSF, a taky jsem se tomu věnoval i v dalších článcích, prostě podporuje celou řadu dalších aktivit, což vlastně vytváří dojem plurality a nějaké jako mnohosti a soupeření o nějaké konkurence, no ale je to pořád ta jedna líheň, jo, ideová, ideologická a nakonec jako i finanční. Jo, takže ty zájmy vlastně jsou potom totožné. Jo, takže třeba v případě té nadace OSF prostě ty podporují nebo financují síť k ochraně demokracie, Alianci pro moderní stát, a oni často vlastně i reflektují tu agendu, která přichází z Evropské komise, z Bruselu, jako je zákon nebo ten akt o digitálních službách, jo, ten cenzurní a tak dále, tak to přesně jsou věci, které tyhle ty neziskovky a ti aktéři prosazují. A tohle to jako byly dvě konkrétní příklady, ale jako zásadní je, jak už jsem vlastně naznačoval, že ty rady vůbec nereflektují nějakou jako názorovou pluralitu a mnoho zájmů, které prostě ve společnosti objektivně existují. A já jsem se na to i představitelů nebo zástupců těch rád, těch úředníků z úřadu vlády ptal, jako jestli jim nepřijde, že složení těch rad je tak trochu jednostranný.
1: Co řekli? Jestli něco řekli?
0: Řekli to, že nerozhoduje, nebo že není důležitá názorová pluralita, ale odbornost. Takže se vlastně zdá, že odbornost vlastně je jediná jako správná, že existuje jenom jeden prostě odborný, nějaký ve vědě asi ukotvený názor, který jako jediný je správný, a všechno ostatní jsou asi dezinformace nebo nějaké jako podivné bludy a konspirace. No, ale když se podíváme třeba, nebo kdybychom se podívali na tu radu pro například rovnost žen a mužů, která se mimo jiné zabývá jako rodinnou politikou, že, postavením žen ve společnosti, v politice, v biznisu, v rodinách a tak dále, no tak bych očekával, že tam třeba budou i zástupci nějakých konzervativních organizací, jo, nějakých konzervativněji orientovaných neziskovek, jako je třeba Aliance pro rodinu.
1: Například. Tam asi nikdo není, co?
0: No, není. Evidentně je tam nikdo nepozval. Ale jako v tomhletom ohledu, když se třeba podíváme na statuty těch jednotlivých rád, tak zjistíme, že premiér ve většině případů nebo ve všech těch třech případech vlastně premiér rozhoduje, respektive vláda jako celek rozhoduje o tom, kdo v nich zasedá. To znamená, ano, je tam nějaké jako čtyřleté tuším funkční období pro členy těch rad, ale podle mě nic nebrání tomu, aby řekl, tak dost, přijde mi to tak trochu jako nevyvážený, já tam chci mít i trochu jiný názorový proudy než jste vy, progresivisti nebo liberálové. A prostě je tam, prostě ty stávající, část těch stávajících členů může odvolat, anebo i kdyby to jako nešlo, nebo to nechtěl dělat, no tak to těle se může rozšířit a může je tam přizvat.
1: Jistě.
0: Tak, aby to bylo vyváženější.
1: No a to se dosud nestalo, nebo bylo, protože byly avizovány nějaké určité změny minulý týden, že jo? Pak teda přišlo, mně to celku jako nejasné, co to znamená, jestli potom nějaké to korigování těch původních výroků znamená, že ty původně avizované změny v tomhle systému po těch tvých článcích, sérii těch článků budou nebo nebudou, nebo jestli to nějak vyzní dostracená, vlastně se tam nic nezmění, nebo jak ty to čteš teď?
0: Já to čtu tak, že k 1. červenci má dojít k nějaké změně, ale jak ta změna bude vypadat, nikdo neví. Podle mě ani sám premiér, Protože pravda je, že minulé pondělí, to znamená 18. května, na vládě představili, nebo na tiskové konferenci přišli s reorganizací těch poradních orgánů i těch jednotlivých oddělení, protože ještě jednou připomínám, nejedná se jenom o poradní orgány jako takové, kde jsou teda zástupci těch neziskovek, akademiků a tak dále, nepobírají za to plat, to nejsou úředníci. A druhá věc ale je, jsou ty úředníci z úřadu vlády, kteří zasedají v odborech nebo odděleních, které vlastně zrcadlí, jsou zrcadlovou kopií těch poradních orgánů, a to už jsou prostě státní úředníci vesměs pod služebním zákonem a pobírají normálně za tu svoji práci plat. No a premiér teda oznámil, respektive ministr spravedlnosti, že část těch agent a část těch poradních orgánů a těch oddělení se z úřadu vlády přesune na příslušná, na věcně příslušná ministerstva. Už jenom tenhle ten krok, který sám o sobě mně nepřijde s ohledem na závažnost těch zjištění a na, s ohledem na, na ten systémový střet zájmu, který tam existuje, a na ten výnosný biznis, který si z toho udělali, tak mi nepřijde nikterak drastický, ale už to stačilo k tomu, aby se část médií a část představitelů těch dotčených orgánů, poradních i těch odborů začalo vyjadřovat značně bojovně v tom smyslu, že to je jako nepřiměřený zásah do demokratických procesů, do té lidskoprávní agendy a vlastně bývalá zmocněnkyně Fialovy vlády, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ta vlastně to vykopla. Okamžitě to označila za vážnou chybu, pak k tomu v některých médiích dodala, že jsou to naprosto jako mafiánské praktiky, to, co premiér Andrej Babiš a jeho vláda předvádí, že jim o tom dopředu ani neřekla.
1: To musí, jo.
0: Hlavně, ale můžou si za to sami, protože jako můžu potvrdit, že opravdu o tom dopředu téměř nikdo nevěděl, ale to má jeden jednoduchý důvod, protože vláda se chtěla vyhnout anebo omezit přesně tohleto, co potom následovalo. Jo? To znamená, že jakmile by teda oznámilo, tak si představme tu situaci, tak přijdou za šéfem toho odboru, kterého se to týká, řeknou mu, no tak my vás teda přesuneme, možná vás i vyhodíme, protože to jako v rámci té systemizace, nebo může k tomu v rámci té reorganizace dojít i v rámci té současné zákonné úpravy, která je teda sama o sobě hodně neflexibilní a nedává moc možnost do toho zasahovat, do toho personálního složení. No, tak si tu situaci představme, co udělá. Okamžitě, co premiér z té kanceláře odejde, no tak se spojí s deníkem N nebo s někým.
1: Bude burcovat všechny ty.
0: Bude všechny svolávat, burcovat a vláda se zalekne. Ještě předtím, než vůbec něco vymyslí.
1: Dobře, no ale on teda, to burcování stejně přišlo, i když teda po tom oznámení, ale předtím, než bylo proveden ten záměr, a nastal tam nějaký ústup ze strany vlády nebo nenastal?
0: Část těch úředníků a těch poradních orgánů, jestli to chápu správně, zůstane při úřadu vlády a ještě se tam zřídí dvě kanceláře, jo, specializované na lidská práva a tuším na romské záležitosti. Ale to samo o sobě není úplně jako nejzásadnější, jo, co přesně se kam přesune, protože jako evidentní je, že tady byl nějaký záměr prostě tuhle tu moc nebo tyhle ty struktury oslabit a umožnit vládě, aby fungovala efektivněji, aby mohla lépe prosazovat svůj program a zároveň by se na tom samozřejmě dalo i ušetřit a celé fungování celého toho systému mohlo být efektivnější ve výsledku. To, jak to nakonec bude, co se nakonec k tomu 1. červenci stane, to si myslím, že v tuhle chvíli neví nikdo, protože není vyloučeno, že za dva týdny může vláda dojít k závěru, že se to udělá ještě trochu jinak, ale jako vtipný je, že i v pondělí vlastně, no, týden potom, co došlo k oznámení těchto změn, kdy vlastně vláda nebo premiér oznámil, že to teda bude realizováno v mírnější formě, tak i přesto začali teďka agentura pro sociální začleňování, tuším, nebo jak se to jmenuje, přišla s tím, že 1. června už pořádá stávku. A okamžitě se k tomu připojili i odbory úřadu vlády, které shodou okolností vede ředitel toho odboru pro rovnost žen a mužů, jistý pan Šafařík. A okamžitě tuhle tu iniciativu podpořili, takže asi budou tyhle ty odbory stávkovat. No, myslím si, že to by bylo úplně to nejlepší, co by mohli udělat. Jo, pravdě.
1: Jistě, no.
0: Stejně, ale jako, promiň, poslední věc. Vlastně v tom mezičase, v tom uplynulém týdnu začaly jako hromadné jako preventivní nebo podmíněné rezignace, nebo jak to říct, protože nemalá část členů těch poradních orgánů přišla s tím, že tohle se jim jako nelíbí, co tam zase ten Babiš dělá, a že pokud to nepřehodnotí, pokud to nezruší, pokud to neodvolá, no tak skončí. Tak jsem si říkal, výborně, tak to přece hraje premiérovi a vládě do karet, protože odejdou sami. No tak nevyužil téhle příležitosti zatím. Možná se to stane.
1: Tak uvidíme. Se stane, ale tak bojí se snad vláda nebo premiér do toho nějaký výrazněji sáhnout do toho systému? A pokud si myslí, že jo, tak proč?
0: Asi se tak trochu bojí, ale já se jim ani nedivím, protože tohle nejsou žádní jako nevinní, bezmocní úředníci, kteří jako nic nezmůžou. Jako vidíme, že se děje pravý opak, že jakmile se jim do toho systému byť jen trochu chce sáhnout, tak okamžitě nastoupí do protiútoku a možná si vymůžou buď ústupky, anebo třeba i zrušení celého toho záměru. To jako v tuhle chvíli nevíme, ale jako i když jako se potom podíváme na ty vazby, které tam existují, tak samozřejmě, že to není úplně bezvýznamná skupina lidí. Možná, že ten jeden úředník na tom úřadu vlády, ano, ale to nemůžeme brát takhle izolovaně. Je prostě potřeba vždycky dívat se na ty širší vazby. A když prostě si uvědomíme, kdo z českého biznisu tam ty zájmy má, které neziskovky tam ty zájmy mají a s jakými novináři potom komunikují a jakým způsobem komunikují, jaký ten narrativ vzniká, no tak se asi úplně nelze divit tomu, že se do toho někdy hrábnout těm politikům, i kdyby chtěli, úplně nechce. Protože zároveň samozřejmě cílů nebo zájmů, které vláda má, je spousta.
1: Ale oni to, oni to slibovali, že do toho významně hrábnou, že jo?
0: Ano.
1: A ještě otázka, je to tak, nebo není, že dokud, anebo případně pokud do toho tenhle ten systém, bavíme se o úřadě vlády, tak o úřadě vlády, a předseda vlády, řekněme, v rámci svých zákonných pravomocí a pravidel nevyčistí, tak nemá šanci prosadit všechno to, co voličům slíbil. Je to tak, nebo to trošku přehání?
0: Já myslím, že to radíme nepřeháníš. Takhle přesně takhle to je a netýká se to jenom toho úřadu vlády. Jo, prostě tyhle ty struktury jsou na těch jednotlivých ministerstvech i v dalších státních orgánech a taky to není nic divného. No samozřejmě, že když má nějaká skupina svůj zájem, no tak se snaží ty svoje lidi a ty svoje zájmy prosazovat, jak jen to je možné. Ale tak v tom případě ale je potřeba si říct, že tahle vláda a zejména její voliči mají úplně jinou představu o tom, jak má stát a společnost fungovat. A tyhle ty struktury tomu demokratickému výkonu moci vlastně brání. A to jsou jenom tyhle ty struktury. Jo. Potom jsou tady další zábrany, teď jako můžeme se bavit o ústavním soudu a tak dále.
1: Byli bychom tady dlouho, kdybychom měli probrat všechno. Ano. Ale jasně, no tak to by se mohly zrušit volby, že jo? A protože si řekněme, že to je stejně jenom kosmetická změna, ty volby, protože pakliže tady jsou všude ve všech těch státních orgánech takovéhle struktury, které v případě, že přijde nová garnitura, která chce prosazovat něco opačného, tak ty struktury v tom zabrání, tak k čemu ty volby potom jsou, že jo, je otázka. A druhá věc, vlastně mě to, jak si to celé, protože musíme už se blížit k nějakému finále, pokud možno stručně. To všechno, o čem jsi mluvil, tak ono tam sice ze strany nějakých těch aktivistů nebo úředníků, myslím, že padaly nějaká slova o mafiánských praktikách vlády.
2: Ano.
1: Ale mně teda naopak přijde, že jestli někdo jako užívá mafiánské praktiky, nebo že to působí jako svého druhu organizovaný zločin, prostě mafie, tak je tahle ta chobotnice, ano, kterou si popsal.
0: Přesně tak. No, tak to prostě je. Co udělala vláda? Ta jenom prostě rozhodla o tom, že z jednoho úřadu přesunou pár úředníků na jiný úřad. A možná teda přitom pár úředníků přijde o práci, anebo že se ta agenda bude dělat trochu jinak.
1: A tak to je v pořádku, ne?
0: No. Přesně tak. No, na tom není nic mafiánského. To je právě ono. Jo? Takže vlastně to, co dělají oni, to je vlastně protidemokratické. Oni prostě jednají proti výsledkům voleb a ve chvíli, kdy oni tvrdí, že vláda se tady těmito kroky, jo, nebo to tím nápadem trošku reorganizovat a změnit, revidovat tu lidskoprávní agendu, že nás posouvá na východ a zároveň o několik desetiletí zpátky, tak to bych řekl, že spíš dělají oni.
1: No, děkuji ti, nebylo to tak jako úplně veselý povídání, ale myslím, že bylo podstatné, abychom to probrali a určitě budeme pokračovat, takže hodně štěstí tvé další práci.
0: Děkuji a investigacím nejenom na úřadu vlády se budeme určitě věnovat dál.
1: Ano, tak sledujte Parlamentní listy a děkuji ti a zase někdy brzy se tu potkáme.
0: Děkuji, ahoj.
3: To je tak závažné, to, co tady zaznělo. To je horší, než by si kdokoliv myslel. To totiž znamená, že opravdu bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, tak tady pravidla hry a karty a peníze rozdávají mafiáni, který se neštítí absolutně, absolutně ničeho. A také to je i na tom Slovensku. Takže pokud Slováci jste nervózní z toho, že ne všechno Fico zatím jako řešil a realizoval, tak proti tomuhle se tam stojí. A je to o to vyhrocenější na tom vašem Slovensku, že toho vašeho Fica chtěli zastřelit. Oni ho de facto zabili. To byl zázrak, že on to přežil. S tím oni absolutně nepočítali. No a víte, jak to bylo? Jeli do Bruselu, chtěli pomoct od Bruselu. Co máme dělat? Oni vyhráli volby. A teď, co bude následovat? Oni budou dělat čistky a oni na to přijdou. To jsme tady my jako a tak dál. No, to je hodně závažný. No. To je hodně závažný. Já jsem včera tady slíbil, že něco pustím o Robertu Ficovi ještě, tak to bychom si mohli dát, protože oni se fakt neštítí vůbec ničeho. Opravdu se neštítí, ale vůbec ničeho. To, co zkusili na Roberta Fica na té tiskovce, jo, to bylo napřes držku. Nějaký smrad z nějakých novin se tam do něho opřel způsobem neetickým, hnusným a odporným.
4: Ako sa máte psychicky, ako sa máte zdravotne, vzhľadom na to, že z toho, čo my zvonku vidíme, to vyzerá tak, že nie ste úplne plne schopní vykonávať svoju funkciu plnohodnotne, keďže musíte rušiť svoj program a nevysvetlili ste to, tak prosím vysvetlite to.
5: Takže máme tu ďalšiu líniu útoku na predsedu vlády, že nie je schopný vykonávať svoju funkciu. Pán redaktor, dobre viete, že si chránim svoje súkromie a sám dobre viem, že čo zvládam a čo nezvládam. Zajtra ráno vás pozývam na hrádzu. Pôjdete so mnou? Poprosím vás. Dojdete ráno o 7 na hrádzu aby ste teda pochopili, čo som schopný alebo čo nie som schopný. Dôjdete zajtra na rokovanie s automobilkami, tak budete vidieť, čo sa dá alebo čo sa nedá. Pán redaktor, ste skákali od radosti 15. mája 2002. Ja viem, že ste skákali. Viem, čo sa dialo v redakciách. Pán redaktor, ja viem o stávkach, ktoré ste viedli vo vašich redakciách. Nechajte ma dokončiť. Vy ste položili otázky, odpovedám. Viem o stávkach medzi novinármi, aj vo vašej redakcii ste sa stavili, že či Fico vydrží alebo nevydrží. Skúste si nechať 5-krát streliť z metra, z 9-milimetrovej zbrane a potom sa vám po roku spýtajte, alebo ja sa vás pýtam po roku, že ako sa máte? No, dobre vám je po roku, perfektne. Pokiaľ ide o moje zdravie, do toho vás nič nie je. To je prvá vec. Nebudem s vami deliť o moje zdravie. Ja som schopný fyzicky vykonávať mimoriadne náročnú prácu a budem ju vykonávať. Som v politike od roku 1991, to už je, Pane Bože, keď to rátam, 33-34 rokov. Môže sa stať niečo, že vám do toho príde, že nemôžete fungovať 100% každý deň. Ja viem, že by ste sa ma zbavili, ale to, na to si budete musieť počkať. Vy si myslíte, že vy tam nemáte ľudí v redakcii, ktorí sa nepochvália, čo sa všetko dialo v redakciách, čo sa dialo v centrálach v opozičných politických strán. Prosím, pozrite si tieto tri krátke videá, ktoré majú 30 sekúnd. A potom ja mám k tomu poviem nejaký politický výklad. Je toto umenie? Ja odpovedám, že áno, toto je umenie. Toto je skutočná kultúra. Je toto umenie športové? Nepochybne. Toto je obrovské športové umenie, ktoré treba rešpektovať a ktoré treba podporovať. A nevyčítať tomuto fenomenálnemu športovcovi, že má na niektoré veci jednoducho iný názor. V Spojených štátoch možno v tej hale bolo 15-16 tisíc, ja neviem, koľko sa tam zmestí. Všetkých 15-16 tisíc Američanov kričalo ovi, ovi. Na človeka, ktorý otvorene sa hlási k ruskému prezidentovi Putinovi. To je skutočné športové umenie. A poprosím tretie video.

0: výstavy, prostě novodobé umění.
1: Můžete to kudně vypnout. Dámy a páni, tragédia Slovenska je v tom, že Bratislavská kaviareň a ďalší sa snažia Slovensku povedať, že nie je to prvé bolo umenie. Čo normálni ľudia Slováci by rieskali od nadšenia, keď tú ženu počúvali. Že nie to je umenie, čo urobil Ovečkín, pokiaľ ide o šport. Aj preto mnohí hovoria, Pane Bože, len nech hokejisti z KHL neprídu hrať na majstrovstvá sveta. Veď tento príbeh dlhodobo poznáte. A snažia sa navodiť atmosféru, že toto je umenie. Problém je, že niekto tu chce zvrátiť elementárne hodnoty. Že to, čo je skutočne kultúrne hodnotné, nie je kultúrne hodnotné. To, čo je fenomenálne športové, nie je fenomenálne športové, lebo. Ale ak niekto v rozťahaných slípoch sa tu trasie, s niekým ešte, a ponúka sa to ako slovenské umenie, tak toto ja teda odmietam. Odmietam, aby nám niekto vnucoval umenie, ktoré bude spočívať v tom, že nejakí dvaja, otázka, či pri zmysloch, či nadrogovaní, alebo aký, sa trasú. A budeme si myslieť, že toto je to, čo Slovensko je dnes na toto odkázané. Idem si pripomenúť a vzdať rešpekt a úctu národu, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu v porážke Hitlera v roku 1941-1945. Národu, ktorý najviac trpel. Zopakujem vám toho vojaka od 1. Československého armádneho zboru Slobodu, ktorý povedal, prešiel som nohami stovky kilometrov po ruskom území a videl som ruské deti napíchané na železné ploty a nahádzané do studni. Takže ja mám úctu k tomu, čo sa dialo, kto za to, čo zaplatil. A odmietam vojnu, ktorá prebieha teraz. Nič, žiadne vaše reči, pán redaktor.
2: Ja ďakujem.
1: Počkajte, žiadne vaše reči, ani žiadne vaše postoje. Už vôbec nie v denníku sme. Nehovoriac o tom, že do vás vlastní, to vy na to veľmi zabudáte. Vy by ste mali si na hlavičku napísať, že polovičku platu mi dáva Soros, ale to vy nikdy neurobíte. A na moje úcte k rokom 41-45 nič nezmení. Som pripravený podpísať dohodu všetkých predsedov politických strán, ktorá by viedla k tomu, že oslobodíme občanov Slovenskej republiky od politických tlačových konferencií a diskusí, ktoré pravidelne majú k nedeľnému obedu. Domnievam sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by kľudne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá o 5 minút 12, nemohla byť o 5 minút 8, mohla by byť pondelok večer na STV2. Markíza, Jojka, všetci ostatní, Teatrojka, po večeroch si môžete robiť televízne diskusie. Ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru, dlhodobo neumožňuje, aby sme pokračovali v také agresivite, ktorú vnímame aj počas nedele.
3: To byl Robert Fico. Já si myslím, že to úplně grandiózně vystih a včera mě trošku zlobilo zařízení tady a skočil mi tam jiný stream. Taky dobrý, ale tohleto si myslím, že má grády, má to, jak se říká, koule, protože to je přístup. A je tady naplno řečeno o těch médiích, jak jsou zaprodaný, jak jsou skorumpovaný, jak jsou levý, jak jsou jako satanisticky orientovaný, jak jsou v rukách ďábla a slouží ďáblově. Prostě to je zlo, které je stělesňované z velké části těmi médií. A jak říká Robert Fico, osvoboďme občany, jo? Jo? Osvoboďme občany a nechme jim aspoň neděli, aby jim nevyplachovali hlavy. Protože to je fakt neúnosné. To, co z nich leze za srágory, jo, to je hrozný. Vemte si jenom, když otevře papulu ta Richtrová, bože, co to je, teď ona otevře hubu a lže. to by musel člověk po ní skočit a normálně ji skonfrontovat ve třech případech, jako to už s ní tady udělal třeba Robert Jindřich Reichl, a okamžitě jí vzít a natáhnout ji na skřipec. Hnus jeden. A ono to vždycky ryba smrdí od hlavy, že jo? Tak si vezměme jejich předseda, co dělá. Ten by jsem taky někde nejradši třás. Jo? Takže je to opravdu otřesné. Otřesné, jaký povl tady má možnost ovlivňovat názorovou hladinu lidí, jaký povl tady lidem předkládá, co si mají myslet a jaký povl tady v podstatě určuje pravidla, jo. To je zoufalý, to je normálně zoufalý. Takže ať se někdo zlobí nebo nezlobí, vlastně to je hnus fialovej. No, tak ještě si dáme teda Jindřicha Reichla.
2: Z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtensteiny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkově právní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů. No a teď ještě dá záštitu Meeting Brno. Tak jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal?
3: Ano, jak musí tenhle ten kolaborant nenávidět tu Českou republiku? Vemte si to jenom z těch vyjmenovaných věcí, které tady zazněly. Co to je za šmejda? Prezident? Tohle to je prezident? Umíte si představit, že by nastala nějaká kolizní situace? Jak by se tenhle ten kolaborant zachoval? A je vidět, do jaký líhně patří, je vidět, k jakému stádu se hlásí. Protože ty Spojené státy evropské, to je jenom jiný název pro čtvrtou říši, kterou s vlhkými jaksi sny hodlají náckové tady vybudovat. To je čtvrtá říše, budovaná za pomoci NATO a nacistického Bruselu s údernými jednotkami různých SSáků a různých banderovských kriplů. Dítě je to úplně naprosto viditelné. Tady za to já čekám, kdo podá na něho trestní oznámení. Tady za to by měl být vyšetřován, měl by být donucen podat abdikaci, měly by být vyhlášené nové prezidentské volby. To by bylo nejčestnější, co by mohl udělat. A teď jsem tady někde čet, že se tady diví jeden vlastenec, který taky občas vysílá nějaký streamy, tak se diví, že pan prezident, no on je zahrnut ve struktuře toho globceku, té firmy, která je obchoduje se zbraněmi, je to zbrojařská firma. A prezident České republiky je součástí toho vedení. Já už to tady říkám půl roku a oni teď objevují Ameriku. Dobře, zaplať pánbu, že to neříkám jenom já, že to říkají i druzí. Otázka, kde je ten střed zájmu teda? A teď Babiš, Evropa zastavila Agrofertu nějaký dotace, protože je potřeba vyšetřovat Babiše, jestli není ve střetu zájmu, jestli vyřešil ten střet zájmu tak, aby to odpovídalo té evropské legislativě. To kvůli tomu zastavili ty dotace, to už si mohli tady dávno půl roku šetřit, ne? To už mohli mít dávno vyšetřený. A co Pávek, co prezident, který slouží zbrojařským firmám, zbrojařům. A on ještě není tak sprostej, že my se musíme skládat, my daňoví poplatníci se skládáme na to, aby ta jeho kruta měla vohos. No pardon, jako musí být říkat kruta, protože ona nechtěla být přeci nazývána první dámou. Pamatujete si na to? Ona říkala, neříkejte mi první dámu, tak je pro mě to je kruta. Protože jestli má doma kolaboranta, který není schopný dost jako prezident přerozdělovat peníze tak, aby ona měla na svý hadry, na reprezentaci, tak asi špatně hospodařej. No, není se co divit, protože oni hospodaří dost podobně asi jako Fialova vláda, jo. To je vám z toho lidí nablití? Tohle to přeci nemůže dál fungovat. A teď do toho vám řekne člověk, který vidí do pořadníků na nejdražší jachty, že když tam dneska přijdete, objednáte si jachtu, tak pořadník na příští 4 roky si ani neškrtnete. A musíte počkat, až oni odbaví pořadník na 4 roky, který je úplně plný ukrajinských úředníků. Ukrajinští úředníci a lidi z vedení státu, jako třeba Oleha Zelenská, nakupují nemovitosti, Zelenský nakupuje rezorty, nakupujou jachty a furt breče, že nemají peníze na to, aby Ukrajina fungovala. Tak jestli Evropská komise a Evropský parlament, nebo já nevím ještě, kdo evropský, evropští lídři, odsouhlasili těch 90, ono to není 90, ono to ještě bude víc, miliard, 90 miliard euro Ukrajině, bez jakékoliv kontroly, transparentní využívání těch peněz. Když Američani tam po Bidenově éře, tak tam Američani donutili a zasloužili se o to, že vznikly ty vyšetřovací úřady, který tam vyšetřují kriminalitu, zejména tedy vyšetřují korupci, a už jsou u Jermaka. Všichni okolo Zelenského už byli usvědčeni z té korupce. Jenom on je čistý, ne? Přitom my už dávno víme, a tady se to všude psalo, koupil vilu na Havaji, pak koupil celý rezorty tamhle ve Švýcarsku, pak koupil, no nakupuje kde co? Ne na svoje jméno, ale na strukturu, kterou má vytvořenou přes offshoreky. Takhle nakupuje. Ale za jaký peníze? A tady někdo nazval tuhle dobu za největší kauzu praní špinavých peněz. V současnosti se pere nejvíc špinavých peněz. Nejvíc. Ono se to hodí, že jo? Ono se to hodí. Protože to jsou peníze, které už nebylo za co utratit. Prostě je takový přetlak peněz a tak málo toho, co se dá za to koupit, že vlastně oni jsou rádi, že na té Ukrajině jsou ochotní prostě krást peníze a nakupovat za ně. Protože tím se ty peníze legalizují. Takže jedny peníze vlastně figurují dvakrát v systému. Jednou figurují jako půjčka, pak figurují jako nákup. To je značka ideálně. A nikdo nekontroluje, kam ty peníze jdou. A nám, jako občanům Evropy, to má být jedno. Když pominu to bezpečnostní riziko, které tím vyvolávají, když pominu úplně ty všechny aspekty toho, že už dávno mohlo být po všem, už tam nemuseli dávno umírat lidi, ani z jedné, ani z druhé strany. Už dávno to mělo být vyřešené, ale tím, že oni tam dodávají zbraně a peníze, tak se to prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje. No tak o to bude horší, až se bude účtovat. A věřte, že ono to přijde. Přátelé, to je všechno. Máme skoro za pět minut sedm. Pustíme si hezkou písničku a tím se spolu rozloučíme a uslyšíme se opět až nebo už v pondělí. Tak se mějte krásně. Přeji vám krásnou neděli, bude hezké počasí. Já jsem byl na vystoupení Elišky v Olomouci, protože to je taky zajímavý. Zušku v Olomouci, baletní Zuš, vede Irina Popová, bývalá solistka moskevského a petrohradského baletu. To je něco, to je postava. Hele, nikomu nevadí, že je Ruska. Nikomu to nevadí. A ona se svým manželem vede tu Zušku, z jejich rukou tam vzešla spousta velice skvělých baletek. No, tak oni vždycky na závěru roku tak mají různá vystoupení. Bylo to pěkný v Olomouci, v botanické zahradě. Počasí se vyvedlo, svítilo sluníčko. Bylo tam možná 45 vystoupení. Předvedení, bylo tam několik zušek, bylo tam několik tanečních souborů z Frýdku Místku, z Mohelnice, z Olomouce, pochopitelně, tady ta její škola, ještě nějaký další se nepamatuju. Moc pěkný. Takže užijte si zítřejší neděli, protože počasí tomu všemu nasvědčuje a pokud se někde konají nějaké oslavy dětského dne, no tak tam pochopitelně děti vemte. Ať si to užijou, protože děti mají v pondělí svůj svátek. To jenom připomínám. Od mikrofonu se teď loučí. Ale zase se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav. Takhle. Asi se nebudeme vsázet o to, jestli ta vláda padne. Já si myslím, že to je otázka vývoje příštího týdne, možná ještě tento týden. Protože mají svolanou schůzi, že jo, tam to odhlasujou a nazdár tvá Máňa. Zasedne Bezpečnostní rada státu, tam se to snaží jako nějak zapančovat. Nebo naopak, tomu chtějí dát ten punc. A to je ta otázka, na kterou se ptám. Vsadila by sis na to, že to je řízený pád, anebo se na ně někdo vyspal?
4: Ne, já bych se spíš sadila na to první. Opravdu jsem se nad tím od té doby, co to vypuklo, hodně zamýšlela. A za mě dostat se pryč, prostě potichoučku zmizet po Francouzsku, nevím, prostě... Mám na to tenhle názor. To, že se na ně někdo vyspal. Víš, jako oni jsou docela dost jako...
3: Ututali dozimetr, viď? Ututali kampeličku.
4: Víš, tohleto jako mi nepřijde úplně... já si myslím, že jsou... Řeknu to takhle. Že jsou nebezpeční. A že to, že se na ně někdo vyspí, tak... by asi jako ta nebezpečnost byla tak vysoká, že ten, kdo by se vyspal, by radši zase usnul. Jestli jsem to řekla dostatečně.
3: Možná jako... navždy.
4: jo, jestli jsem to řekla dostatečně jako srozumitelně, jo. Hele, i to je možný, jo, samozřejmě.
3: A víš, co jsi mohla koupit na tom tržišti, jo? Tam jsi mohla objednat a zaplatit normálně vraha na někoho. Tam byly všechny služby, i tohoto typu.
4: Bože. To je strašný, jako. Ježišmarja, ještě v době, když jsem žila se svým prvním manželem, tak ještě, že jako tohle úplně tak jako neexistovalo moc. Možná trochu, jo, to by bývalo byl mazec. Ale teď to nemyslím já, jakoby já někam, ale směrem ke mně.
3: Počkej, to mi nerozumím. Teď jsem se v tom ztratil upřímně.
4: Ne, v době, kdy jsem se já rozváděla, tak tyhle ty tržiště asi úplně neexistovaly.
3: Jo, takhle, jako že si do tebe nemohl najmout.
4: No.
3: Jo.
4: Že to nebylo tak jednoduchý, tak. Hele, ale já jsem si tě čověče vzpomněla a teď fakt jako strašně dlouho přemýšlím o tom časovém úseku, ale bude to, jak oni ho zavřeli, to bude tak 2017, no bylo to určitě před covidem. Normálně na netu lítaly návody, jak se do toho temného, šedého webu, černého, nebo jak bychom to nazvali, můžeš dostat, jak se tam můžeš přihlásit. Já si to opravdu jsem si to vybavila, že tehdy jsem na to koukala, říkám, bože, když oni tady opravdu popisují, jak ty se můžeš přihlásit na takovýchhle prostě věcí a můžeš si tam teda najít, co potřebuješ. Ale to je tady jde ten časový úsek.
3: No, to jo. To, hele, kdyby jsi byla tajná služba, kdyby si chtěla zmapovat určitý typ obchodu.
4: No jasně, tak si najdu si bílého koníka nebo nějakou takovouhle osobu a prostě jako
3: Uděláš
4: ha,
3: tržiště, ne?
4: udělám tržiště, vypracuju, vybuduju. Jako Ježíš Maria, tak k těm věcem jako přijdou snadno, že jo, to není takový problém. A jedu. No jo, ale ono to něco vydělává, že jo? Ono to něco, ono to jako frčí. A oni asi jako neznali tu hranici mezi tím, kdy teda to vydělává a kdy to teprve jenom mapuju.
3: No
4: Slyšíš mě?
3: právě,
4: Jo?
3: no
4: Jo,
3: právě.
4: já si myslím, že tam došlo k tomu, že oni to vypracovali, zmapovali. Možná bylo takový zadání.
3: Já
4: Oni
3: si
4: řekli, ano,
3: myslím, že
4: máme
3: to, já myslím, že
4: zmapováno.
3: to tržiště normálně udělali a potřebovali nějakého blba,
4: Tak.
3: který se k tomu
4: To
3: přihlásí, že to je jeho
4: překreje.
3: dílo.
4: No, no.
3: No, tak to je jasný.
4: A jede se dál, že jo?
3: Jel se dá. No, a zase myšlenka, jo. Takže peněženku, co se týká toho marketplace, co měl předtím, tak ta byla otevřená a bylo tam půl bitcoinu, ani necelých 0,6.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Tak tady máme páteční odpoledne a to znamená, že startuje pochopitelně Studio Midgard, startujeme svůj pravidelný pořad od 17 hodin, trošku se nám to tady zpozdilo, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže jsme už v éteru a jsme tady s vámi, pochopitelně říkám jsme, tak to znamená, že

0: A teď 29. května 2026 Maximilian a Maxi Milan. Říkali u nás jednomu Maxi Milan. No nic. Takže...
1: Co si to úplně představil? Maxi Turbulent.
0: Jsem tě nechtěl odbourat, takže... Maximilian je honosným jménem, které se hodí pro velké muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Tak, jméno Maximilian patří k římským císařům. Jde o Maximiliana I. Habsburského a Maximiliana II. Habsburského. Jméno nosil i český malíř, grafik a rytec Max Švabinský, vlastním jménem Maximilian Švabinský. Jméno ve zkrácené formě Max v současnosti náleží k prvnímu synovi české top modelky Simony Krajinové a jejího manžela Karla Wagnera. Svého syna jako Max pojmenovala i americká kráska Jennifer Lopez. To je to, jak má pojištěnou prdelku, ne? Se svým posledním manželem, zpěvákem Markem Antonym, má dvojčata Emmu a Maxe. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané. Fabius Maximus se Maximus se z latiny přikládá jako největší. A Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Stejný původ je přisuzován i variacím jména Maximilian či Maximilian. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximilianus. Jméno by se pak překládalo patřící k rodu Maximinů. Tak jméno Maximilian, 119 nositelů, 335 co se týká pořadí, včetnosti užití tohoto jména. Jenomže to není všechno. Takže to je Maximilian. Úplně stejně, tedy bavíme se jak o dlouhé verzi, tak krátké verzi, tak těch je 119. A pozor, Maximilian, to je jméno, které nosí 106 chlapců, teenagerů, pánů a kmetů, je to 523. příčka včetnosti užití jména. A tedy píšou, že je odvozeno od jména Maximilian a že všechno platí jako předtím. Takže, milí Maxíci, Maximilianové a Maximilianové, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pochopitelně dobré promořování. No a skvělou oslavu. To nezapomeňte pořádně oslavit. Taková věc, že máte svátek, ještě když se takhle jmenujete, tak to chce oslavit prostě. To si žádá opravdový mejdan. Takže jsme popřáli, no a vy co znáte Maximiliana nebo Maximiliana, tak jim popřejte a tím nadělíte zdraví, protože jim prodloužíte život tím, že jim uděláte radost. Se jim nastartuje ten imunitní potenciál. Na vyšší úroveň a na vyšší stupeň. No a dnes je Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Zde píšou. Mezinárodní den mírových jednotek OSN si rozhodně zaslouží mít svůj vlastní den, který byl ustanoven na 29. května a vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde je

0: tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci, jak z cizích, tak tamních zemí, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci. Já se k tomu asi radši nebudu vyjadřovat. Mírové jednotky OSN. Snažím se nějak zpamatovat a rozpamatovat se, jestli vůbec kdy, někdy ty mírové jednotky OSN někde ten, k tomu míru přispěly, jako jo. Protože víme, jak to chodí, že jsou spíš ty jednotky zneužívané k udržení nějakého nastoleného režimu. Tak nevím, co si o tom myslíš, Jiří, ty?
1: No, já to vidím stejně, za mě je to taková patronáž. Napadá mě jedna spojitost, podle mě je to takový patronát toho zavedeného režimu, nebo já mám totiž kolegu bývalýho z bývalé práce, který byl, on je Němec a byl řidič tanku a byli v Srbsku a tam byli jako mírové jednotky v tancích, takže takže mi o tom něco vykládal a rozhodně to není. On když něco říkal, tak to bylo vždycky všecko v uvozovkách, jo, takže bylo to dost takový jako obskurní, jo, takže něco se říká, ale ve výsledku to úplně není pravda a bylo to spíš na dohlížení nad zaváděním nových pravidel. No a napadla mě jedna spojitost s tím, taková filmová série, je to několik dílů a jmenuje se to, si nemůžu vzpomenout, jmenuje se to, hlavní role je tam nějaká Katniss Everdeen, je to taková, je to film, který je, je tam nějakých 12 nebo 13 okresů a je tam vidět, a hlavní okres se jmenuje Panem, tak nějak. A
0: je plný Panem.
1: V tom, ne, ale je tam, tam jsou takový vojáci v bílých vozech a v bílých uniformách a to jsou takový, má to nacistický podtext těch vojáků v tom filmu. A
0: to je docela hodně reálný.
1: A má to navíc, určitě doporučuji zhlédnutí, já to tady dohledám, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Mám Katniss Everdeen, fiktivní postava a je to, jo, Hladové hry se to jmenuje. Hunger Games, Hunger Games, neboli Hladové hry. A má to tři hlavní díly. A když se na to člověk podívá, tak tam jde vidět, jakým způsobem vlastně, je to jiným způsobem ukázaný to, jak se, jsou tam takové novodobé hry, jako na formát antických her, takový ten režim chleba hry, kdy z těch okresů jsou vybíráni každý rok děti od nějakého věku, od třeba 13 do 18 a musí bojovat spolu v aréně a tomu se říká hladové hry.
0: A nebylo to i v lese někde, že spolu...
1: Ano.
0: Dodávali nedávno, mám takový pocit, že jsem to někde viděl, jak tam dali to jídlo nahromadu a ty jejich věci a zaminovali to.
1: Ano.
0: A ona měla ten luk a ty jabka tam rozstřelila a ono to vybouchlo, ty věci.
1: Jo.
0: Tak to jsem kousek viděl, jo. No.
1: Je to dobrý se podívat na celou tu sérii, tak Hunger Games, a tam jde vidět i ten režim, jak je ovládaný ten, jsou tam prostě schémata té dnešní doby, jo, je tam vidět ten explicitní jako fašismus na pozadí, nacismus, to, že je tam nějaká militantní vůdkyně, která chce, jako poznáš tam konkrétní charaktery, poznáš tam ty modus operandi, co používá ten systém a tak dál, jo. A je tam nějaká touha toho lidu svrhnout ten režim a Samozřejmě ono to nakonec jako v uvozovkách dobře dopadne, jo, ale je tam takový to vydírání, oni tam vezmou jednoho hlavního hrdinu a chcou tu hlavní hrdinku díky tomu borcovi dostat a toho vydírají vydírají ho a mučí ho a všechno je tam ukázané, takový ty Guantanamo pravidla, co prosákli, taky to waterboarding a tady tyto věci všechny. Jo, takže je to zajímavé se na to podívat, protože já se tady na ty moderní filmy dívám z toho důvodu jako na studijní materiál, protože systém tam ukazuje, s čím vším pracuje, tam to jde vidět. Takže proto je to zajímavé, jo.
0: Jo, tak se rád, že jsi to takhle připomněl. Já teďko připomenu určité události, které se aktuálně dějí, a také to, co se stalo, dejme tomu, nějakého tedy 29. května. Jo? Tak ano. Kongres Spojených států může projednat návrh zákona prosazovaný demokratickou stranou o vojenské pomoci Kyjevu ve výši 1,3 miliardy dolarů, informovalo Politico. Polské ozbrojené síly vyslaly do vzduchu stíhačky kvůli ruskému letounu IL-20 nad Baltským mořem, uvedl šéf polského ministerstva obrany. Americké ozbrojené síly zrušily rozhodnutí o vyslání více než 4 000 svých vojáků do Polska, uvedl portál Defense News. Bratislava věří v brzký konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Norsko plánuje jednání s Ruskem o bezpečnosti v Arktidě, uvedly noviny Izvestia. V Izraeli předložila vládní koalice návrh zákona o rozpuštění parlamentu, uvedla veřejnoprávní televizní stanice Kan. Slovensko zavedlo trestní odpovědnost za znesvěcování sovětských pomníků, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Země Evropské unie prochází změnami, které se vyznačují ztrátou konkurenceschopnosti jejich ekonomik, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Setkání lídrů Číny a USA v kontextu globálních změn přilákalo pozornost celého světa, prohlásil Sitting. A Sitting navrhl USA, aby překonali Fukidovu past a vytvořili novou paradigmu vzájemných vztahů. Slovensko se nevzdá práva veta v Evropské unii. Jeho ztráta by znamenala vážné omezení suverenity země, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Nesprávný přístup k tajvanské otázce může vést ke konfliktu nebo střetu mezi Čínou a USA, prohlásil Sitting. Zblížení pozic v rámci BRICS nabývá stále většího významu v současné globální situaci, prohlásil indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar na zasedání setkání ministrů zahraničí BRICS. Korupční případ proti nejbližšímu spolupracovníkovi Zelenského Andreji Jermakovi představuje faktickou veřejnou popravu, prohlásil Medveděv. Šojgu prohlásil, že Západ zmrazil zhruba 590 miliard dolarů patřících Rusku, Kubě, Venezuele, Iráku, Iránu, Severní Koreji, Libii a Afghánistánu. Dodal, že tyto peníze byly ukradeny a je nutné vyvodit závěry ohledně ukládání národních úspor v zahraničí. Lotyšská předsedkyně vlády Evika Siliňová oznámila svou rezignaci, uvedla LSM. Během sankcí se ruskému strojírenství podařilo získat nové pozice, jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Průmysl jako celek vzrostl o 12% oproti situaci před sankcemi, uvedl Putin. EU je nyní účastníkem války s Ruskem na straně Ukrajiny, uvedl Peskov. Tak, a teď, co se stalo 15. května? To nám tady, to už je docela dlouho. Tak, To asi tak to nebudeme číst, když či to z 15. května. Blani, blani, co se nám to poslala. My bychom radši něco s dnešním datem. Ale je to v podstatě 2 roky, co byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.
1: Asi 2 roky to je?
0: 2 roky už to je, no. To není tak jednoduchý. No. Asi toho necháme. Tak jsme probrali všechno. Asi skoro, bych řekl. Doufám. Tak to máme tady. Tak, můžeme to odložit. A obligátní otázka, Jiří.
1: Ano.
0: Co jsi tvořil a co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, ten týden, co jsme se neviděli, bylo to takový pondělí pátek, poslední dobou mě to tak ubíhá.
0: Takhle, co jsme se neslyšeli, prosím tě, tak.
1: Co jsme se neslyšeli. No, byl jsem v úterý pracovně v Komárně na Slovensku. Byli jsme se podívat na Dunaj a byli jsme i na maďarské straně, vlastně v Komárom, tak myslím, že se to jmenuje. A já jsem v Komárně nikdy nebyl, takže byli jsme tam se zákazníkem něco řešit. Tak jsme jeli, dlouho jsem nejel přes Bratislavu, takže jsem viděl, co v Bratislavě, jaký je tam provoz a tak dál, tak dál. A tak jsme s kolegou probírali, co u nich a co u nás, a on má takový podobný názory, tak jsme to probrali a říkal mi, že ho roštěluje náš prezident, že je totálna, hovoril, že je totálna guma, hej, jaká vojenská, takže
0: plechom jako pobyty, jasně.
1: ozaj, takže nemůžeme to všechno do vysílání, ještě není 10, ale musíme volit měkčí výrazivo. A potom jsem pracoval z domu, měl jsem hodně takového toho dopisování nějakých jako návodů, manuálů a tak dál pro zákazníka, takže tomu jsem se věnoval. A samozřejmě okolo zahrady spousta práce a tak dále, a dneska nějaká půda. Takže jsem buď jsem pracoval, nebo jsem pracoval. Takže tak.
0: To vypadá, že jsem se nenudil.
1: Nenudil, no, a každý večer zalívám zahradu, protože už je hodně teplo, takže jsme tady vysazovali nějaký nový trávníky a podobně, takže už se to ujalo, ty nový trávníky, ještě nějaký terénní úpravy, ještě musím natáhnout elektriku k bazénu a vodu k bazénu a pak už snad bude stavba bazénu, takže. A mám, zajel jsem si pro elektromateriál, díky tobě. Takže mám už cajky doma na nový rozvaděč, takže už se těším, až ho.
0: Až budeš drátovat.
1: Až budu, ježišmarja, to je taková fajn prácička, totiž. To není jak s lopatou.
0: To není jako s matikou.
1: No.
0: To víš,
1: takže na to se těším a tak no, takže to bylo z práce do práce. Přijel jsem z práce monterky a už jsem zase šel. To je tak.
0: Já bych, jednu věc bych tady ještě vypíchl z toho, co se odehrálo. Roku 1323 sedmiletý Karel IV. Lucemburský a Blanka z Valois, to teda asi sedmiletí, oni nebyli stejně staří, já si myslím, že tam byl nějaký věkový rozdíl, ne? Tady píšou, že byli sedmiletí oba. Byli oddáni v pařížské Saint-Chapelle po svolení papeže Jana 22. Představ si to, v 7 letech už do Chomontu. Tak si některý stěžují, no když se ženějí ve 25.
1: Jak se píše z Valois? Valois? Blanka z Valois?
0: Valois, jako Alois, tak Valois.
1: Valois. Valois.
0: Uh-huh.
1: Valois. Prosím tě, 1316 oba.
0: No?
1: Blanka z Valois se narodila taky roku 1316, takže jo?
0: No jo, Taky bylo taky opravdu sedm, člověče.
1: Byli to takový jako mezi první a druhou třídou, no. To už děcka mají rozum, to už je v cajku.
0: To už by se Eliška za rok vdávala, ty.
1: No, to už by zvedl Goltáři takzvaně.
0: Byť? Dokud ještě můžu, ty.
1: A to bys nemohla.
0: Abych nemusel na káře potom.
1: To nějak zařídíme.
0: Jo,
1: 1316, ano, je to tak. Nekecal.
0: Ale to si nemůžu nějak ani představit.
1: Já to je jako...
0: Ale třeba 1867 skončila vláda Maximiliána, pozor, prvého mexického v Mexiku. Mm-hmm. Taky Maximilián.
1: Taky. A jsi přece četl tu knížku o Karlově Oblance, ne?
0: Jo, já jsem si myslel, že jemu bylo třeba 10 a víš.
1: Ale tam to bylo, ne? Tady ta svatba, nebo nebyla?
0: Jo, byla, byla.
1: Bylo to tam zmíněno.
0: A tak to byla jeho největší láska, že jo? Tak byli děti, no, pak někde ve 12 letech už je hlídali, aby... Protože ve 12 letech už byl legální sňatek, jo. Uh-huh. To už jako ve 12 letech, jako kdyby dneska plnoletost. A tak to je hodně hlídali. No a potom, když byl na těch studiích a pobýval u toho strýčka, že jo, Karla, Sričného, tak utíkal, pak když byl dán otcem do Itálie pro Sichr, jako ještě hodně daleko, tak jezdil na tajňačku, a to nebyly silnice tenkrát, dokonce nebyly ani motocykly, dokonce ani jízdní kola, elektrokola, no nic takového nebylo. Na Koníkovi jezdil na tajňačku za Blanche.
1: Za Blanche.
0: Přes půl Evropy. Přes půl Evropy jezdil.
1: Při osedlám Šimlika a zajedu za tebou, uvidíš Blanche, počkej, až doroste měsíc úplňku a budu u tebe.
0: No.
1: To bylo romantický, rozumíš to?
0: No ne, tak to bylo, že jo, oni si byli asi souzeni, tam to jako probíhalo. Tam to probíhalo hodně na duchovní úrovni. Jsem si nikdy nekývil, jestli to třeba nebyla jeho buď plamenej, anebo párový partner. To jsem nikdy nekýval. Třeba to někdo kejvne. Tak, dobře, jdeme od toho. Mě to tady tak zaujalo, víš. No.
1: Ale jo, tak. Člověče, vychází mě, že jo?
0: Jo, víš to. Mm-hmm. Říkám, že nikomu řekneme. Tak.
1: Já to tady mám po ruce, takže...
0: Jo, kývadlo.
1: Furt ve střehu, rozumíš?
0: Jasně, furt ve střehu. Tak, pojďme jedno téma. Já už jsem tady o něm mluvil, ale dneska si ho připomeneme jedním svědectvím, jo. Mluvil jsem tady nedávno o tom, že spousta lidí tady prostě začíná plít po Babišovi, spousta lidí na Slovensku plije po Ficovi, protože čekali rychlé změny, čekali prostě změnu o 180 stupňů a tak dál, někdo o 360. Jenomže já jsem vysvětloval, že ta ministerstva jsou prolezlá příznivcema těch předchozích vlád, současné opozice. A že to jsou lidé, kteří to bojkotují, kteří se starají o to, aby někdy vylezl i paskvil z toho ministerstva, když se to hodí, aby se to hned zveřejnilo. Prostě jsou to záškodníci. Filip Turek to nazval parazitama, víme, jak na něj útočili potom, ale měl úplnou pravdu. Já bych tady pustil asi 12 minut Láju Zemánka, protože ten se trošku na to jako zaměřil, ať Twitch, já ty nemám ty příspěvky, já to musím, počkej.